0: osobní auto se tam střetlo s motorkou. Objíždět můžete přes Buštěhrad. A v Praze je dnes v noci uzavřený tunel Mrázovka ve směru k Barrandovskému mostu. Je to kvůli plánovanému čištění. Skončit má do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme jasno až polojasno, v Čechách ráno ojedinělé mlhy a nejvyšší teploty vystoupají na 24 stupňů Celsia. Na jižní Moravě bude 27, na horách se budou teploty držet kolem 16. To byly zprávy. A dál pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
3: A já přeji stále příjemnou pondělní noc. Máme tady počátek nového týdne, tak za chvilku v pravidelné soutěži noční radiožurnálu tady pro vás bude také nová cena.
4: Noční radiožurnál
1: a Petr Zajíček.

0: Přidejte se ke špičkovým degustátorům z celého světa. Vyhrajte na Radiožurnálu kolekci českých a moravských vín z prestižní národní soutěže Vinař roku 2026 z Českého archivu vín. Vychutnejte si letní večery se sklenkou lahodného moku od našich nejlepších vinařů, včetně letošního vinaře roku České republiky, vinařství Bolařík z Mikulova. Sadu vynikajících vín dostanete tento týden v soutěži nočního Radiožurnálu.
1: No tak tomu říkám cena. 3 láhve skvělého vína, tak doufám, že určitě nepohrdnete touto cenou, alespoň podle toho, jak mi tady blikají oba telefony, tak určitě ne, nicméně přece jenom pro úplnost. Připomínám telefonní čísla sem k nám 221 552 155 nebo 255 na konci. Tak koho zvolím jako prvního? Noční Radiožurnál, Petr Zajíček, halo, halo, kdo se dovolal?
2: No dobrý večer, tady je Marie.
1: Marie se dovolá. Tak paní Marie, vína mohou být vaše, ale samozřejmě nic není zadarmo, tak když máme tak skvělou cenu, tak mám pro vás také jednu všetečnou soutěžní otázku. Tak zase se dívám do kalendáře, dneska máme už 24. srpna a dneska by oslavil 77. narozeniny, nebýt ovšem jeho předčasné smrti v roce 1995, bubeník jedné slavné české kapely, jmenoval se Petr Hejduk. Já ještě tady jenom trošku udělám takovou poznámku, nebo možná, abyste si uvědomila, o koho se jedná. Po odchodu z té kapely, o které teď hovořím, založil v polovině 80. let skupinu Balec s Ivetou Bartošovou. Měli takový velký hit Hej pane disc jockey, možná pamatujete. A já se právě ptám, ve které slavné kapele české Petr Hejduk do roku 1985 bubnoval. Tak potřebujete nápovědu?
2: No, tak radši jo.
1: Tak Petr Hejduk mohl být členem skupiny Citron, nebo skupiny Turbo, nebo skupiny Olympic. Tak ve které skupině Petr Hejduk bubnoval do roku 1985?
2: No, tak já bych zkusila Olympic.
1: Olympic zkoušíte a zkoušíte, paní Marie, správně, ano, je to tak. Petr Hejduk...
2: No, tomu ani nevěřím.
1: Je to tak, byl členem Olympiku a i když dneska Petr Janda, frontman kapely, občas vzpomíná v některých rozhovorech, že se vlastně rozešli názorově s Petrem, že on odešel, protože si to přece jenom představoval trošku jinak. Ostatně to angažmá v baletu potom následné to dosvědčilo, že spíš šel tou popovou cestou, než tou rokovější, tak přece jenom Petr Hejduk nahrál s Olympikem opravdu zásadně. Alba v 70. a 80. letech, takže na něho dneska vzpomínáme v kalendáriu. Paní Marie, blahopřeji, jste prvním vítězem tohoto týdne se skvělou cenou. 3 skvělá vína, 3 láhve skvělých vín jsou vaše. Tak blahopřeji a vydržte mi na telefonu, ano?
2: Já moc děkuji.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Oční rohovky, chrupavky, štěpy kůže nebo kloubní vazy. Národní centrum tkání a buněk ročně pomůže až 5000 lidí. Jejich transplantáty se v Česku využívají třeba při opakovaných operacích předního skříženého vazu. To byl případ i 14-letého fotbalisty Petra, kterého po zranění kolene operovali v Brně.
1: Jsem si zpracovával míč, pak jsem jakoby zasekával a v tom pohybu mi to vlastně ruplo v tom a pak už jsem nemohl dohrát. Tak teďka vím, že musím jako hodně dřít, abych se mohl vrátit k tomu fotbalu.
2: 14-letý Petr Polanský popisuje úraz, který se mu stal letos v dubnu. Bylo to druhé takové zranění na pravé noze s ročním odstupem. Dobu mezi tím strávil cvičením a rehabilitacemi, aby u sportu mohl zůstat.
3: Bylo vidět na magnetu přední skříněný vaz úplně dotržený znovu, vnitřní meniskus utržený a hozené jak kdyby do oblasti, kde jsou ty vazy.
2: Upřesňuje chirurg Jan Kužma.
3: Když si mladý sportovec přetrhne přední skříněný vaz, tak je to pro něho dost zlomový okamžik v jeho kariéře.
2: Podle Kužmy není obvyklé, aby takhle mladý člověk dostal cizí tkáň. Pokud by ale odebrali jeho vlastní, oslabili by určité části kolene.
3: Musíme počítat s tím, že kde něco odebereme, tam může vzniknout nějaký deficit. Tak jsem mu chtěl ušetřit toho odběrového místa a vlastně víc neoslabovat další struktury svalové a šlachové, které potřebuje on potom k tomu výkonu.
2: Dárcem se může stát v podstatě každý člověk, za života i po smrti, vysvětluje šéf Národního centra tkání a buněk Daniel Špirka.
4: U těch žijících dárců tam se jedná zejména o maminky, které po porodu darují placentu, a u těch dárců zemřelých, tak tam se jedná o posmrtné darování tkání a orgánů. Tuhle problematiku celou zaštiťuje transplantační zákon. To znamená, že pokud člověk za života prokazatelně nevyjádří nesouhlas, tak může být automaticky dárcem tkání nebo orgánu.
2: Odebrané tkáně, ze kterých se transplantáty vyrábí, se skladují v hlubokém mražení v minus 80 stupních Celsia. Hana Novotná, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Z různých důvodů jsou na výchovu dětí sami.
2: Máte tady malého syna, jste samoživitelka?
3: Ano.
0: Jak se jim daří skloubit péči o děti s prací?
1: Jak zvládnou zaplatit veškeré výdaje?
4: Samozřejmě člověk musí myslet na to, že se nemůže pořídit úplně všechno, co by chtěl, nebo co by i potřeboval, nebo děti chtěli a potřebovali.
0: A je možné jim nějak pomoci?
5: Každý dárce, který nám přiveze, pinál, školní baťoh, jsme za to vděční.
2: Psací stoly, běžné židle,
6: lampičky. Někdy se nám poštěstí, že dostaneme vlastně celý dětský pokoj.
2: Máte s blížícím se začátkem školního roku hodně čekatelů na počítač.
7: Ten největší nápor přichází tak jako v tom září.
0: Jeden rodič na všechno. Nový seriál Radiožurnálu o samoživitelkách a samoživitelích před startem nového školního roku.
1: Jeden rodič na všechno. Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
8: Je 14:30. Krátké zprávy Adéla Burešová.
9: Srbský ministr vnitra Ivica Dačić poděkoval českým jednotkám za pomoc při hašení přírodních požárů. České vrtulníky Black Hawk s týmem leteckých záchranářů v neděli začaly hasit oheň v chráněné oblasti Deliblatska Peščara. Hasiči o tom informovali na síti X. Vrtulníky podle nich dokážou efektivně zasahovat v těžko přístupném terénu a zpomalovat šíření plamenů. V Srbsku mají stroje zůstat 5 až 7 dní. Policie v Ústeckém kraji vyhlásila pátrání po 12-leté Klaudii Mansfeldové. Naposledy ji viděli kolem 7 večer v Hostomicích na Teplicku. Předtím utekla z teplické nemocnice. Podle policie může být v ohrožení, potřebuje zvláštní zdravotní péči. Dívka je silnější postavy, má modré oči, dlouhé vlnité vlasy a nosí dioptrické brýle. Na sobě by měla mít tmavě červené kraťasy a růžové tričko. Její fotografii najdete na serveru irozhlas.cz. Informace o pohřešované volejte na linku 158. Japonské zbrojovky v poslední době zintenzivňují vývoj dronů. Z bezpilotních systémů a umělé inteligence chce japonská vláda vytvořit pilíř své nové obranné strategie, informovala o tom tamní agentura Kyodo. V zemi se drony zabývá třeba firma Mitsubishi Heavy Industries, která vyvinula nepilotovaný letoun schopný likvidovat i útočné drony. Mezinárodní astronomická unie před 20 lety rozhodla, že Pluto není planeta. Na zasedání v Praze vědci poprvé v historii určili, co je planeta podle fyzikálních vlastností. Pro tělesa, která jsou kulatá, ale o oběžnou dráhu se dělí, vědci zavedli novou kategorii trpasličích planet. Těch je teď oficiálně potvrzených 5. Kromě Pluta sem patří třeba taky Ceres, která v minulosti byla planetou i planetkou.
0: Sport.
9: Český brankář Lukáš Horníček při své premiéře v Premier League pomohl k remíze Newcastle s Liverpoolem 2-2. Vyrovnávací gól dostal z penalty v 9. nastavené minutě. Horníček po přestupu z Bragy zlikvidoval ve svém debutu v dresu Newcastle 5 střel. V dalších zápasech Aston Villa prohrála 0-4 na hřišti Brightonu a Manchester City si poradil s Bournemouthem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D6 za Loktem a zavřená silnice z Kladna k dálnici D7. Na D6 z Karlových Varů do Chebu opatrně za odbočkou na Loket. Na kilometru 129,5 policie vyšetřuje nehodu. Zabraný je odstavní pruh, projíždí se plynule. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně se pracuje za Rudnou. Mezi 7. a 10. kilometrem silničáři provádí údržbu. Čekejte je v levém pruhu. Silnice 61 z Kladna k dálnici D7 je neprůjezdná u Buštěhradu. Osobní auto tam srazilo motorku, na místě museli zasahovat záchranáři. Objíždět se dá přes Lidice. A v Praze opět projedete tunelem Mrázovka směrem ze Smíchova k Barandovskému mostu. Noční mytí tunelu už skončilo a jezdí se oběma směry. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Dnes čekáme jasno až polojasno, v Čechách ráno ojediněle mlhy a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 27, na horách se budou teploty držet kolem 16. To byly zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
3: Supertankery s vypnutou komunikací, přečerpávání ropy z lodě na loď i íránská plavidla plující podél ománského pobřeží. I takovými způsoby se teď snaží plavidla a ropné společnosti vyzrát na nejistou plavbu hormuzským průlivem. Více o tom budeme mluvit už za chvíli.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: které vyváží ropu ze zálivu a snaží se vyhnout iránským dronům. Příběh, který se možná někdy v budoucnu stane námětem pro hollywoodský film, popisuje americká stanice CNN. Podle Iránu je průliv zavřený pro všechny lodě, které nekoordinují svou plavbu s Teheránem. Naopak americký prezident Trump prohlašuje, že plavba kritickou úženou je volná pro plavidla, která neporušují americkou blokádu iránských přístavů. Na detaily se naší blízkovýchodní zpravodajky Jany Karasové ptala moderátorka Patricie Strouhalová.
1: Co jsou ty neviditelné supertankery za?
2: Tak jde o velkokapacitní plavidla na převoz ropy, případně zkapalněného plynu, která při plavbě Hormuzským průlivem vypnou komunikační transpondéry a další systémy a zmizí díky tomu z radaru a dat o námořní dopravě. Neviditelné se ty supertankery snaží být hlavně pro iránské vojsko a právě tak se vyhnou těm útokům iránských dronů. A americká televize CNN píše o tom, že v posledních týdnech takových případů neviditelných plavidel přibylo. Z mapy tankery zmizí ještě v zálivu a po nějaké době se objeví na druhé straně u pobřeží Ománu nebo Spojených arabských emirátů. Ta jejich neviditelnost ale není stoprocentní. Plavidla se stále ukazují jako tečky třeba na satelitních snímcích a i to byla pro novináře jedna ze stop, přes kterou prověřovali novou taktiku ropného průmyslu, jak dostat ropu přes Hormuzský průliv. CNN tvrdí, že s pomocí amerického námořnictva si saudsko-arabské, kuvajtské, katarské a emirátské ropné společnosti pronajali kapacitní ropné tankery, ty tedy bez těch zapnutých transportérů a zřejmě většinou ve spolupráci s americkou armádou proplouvají průlivem takzvanou ománskou trasou do Ománského zálivu. Tam na moři zakotví vedle čekajících tankerů, které už jsou vlastněné těmi jejich zákazníky, přeloží tam ropu, která se pak může vydat do světa.
1: No a kolik ropy?
2: Neviditelné tankery se pak vrací.
1: No a kolik ropy teď se tedy daří vyvést ze zálivu?
2: Americký ministr energetiky Chris Wright tvrdí, že do světa se teď dostává přes průliv denně průměrně 8 milionů barelů ropy. Analytici z námořních dat ale vyčetli, že ropné tankery teď denně přepravují ze zálivu odhadem 4 miliony barelů ropy. A k tomu ještě můžeme přečíst asi dalších 7 milionů barelů. Blízkovýchodní země totiž přesměrovaly některé své kapacity přes ropovody a případně taky pozemní přepravou mimo tu kritickou úžinu. CNN poznamenává, že není vyloučené, že se americká administrativa snaží ta čísla nadhodnotit, aby uklidnila trhy a snížila ceny ropy.
1: No, jak ropu a plyn dostává do světa ze svých nalezišť na jihu země Irán?
2: Tak iránská plavidla v Hormuzském průlivu můžou proplouvat tou takzvanou iránskou trasou. A aktuální analýza námořních dat katarské televize Al Jazeera ukazuje, že touto trasou plují hlavně plavidla se zkapalněným ropným plynem. A problém by měla pro iránské lodě být až americká blokáda a taky sankce. A aby se tomu vyhnuli, tak iránské tankery můžou podle některých analytiků také vypínat transpondéry a využívat tu ománskou trasu a překládky z lodi na loď, podobně jako ty neviditelné supertankery.
0: Naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová mluvila ve vysílání nočního radiožurnálu o vývozu ropy přes Hormuzský průliv.

0: Stovky lidí si už letos uložili své jízdní kolo do cyklověže v Třinci. Ne každý už si ale svůj bicykl zase vyzvedne a ten potom zbytečně zabírá místo. Magistrát proto jednou za čas dlouhodobě nevyzvednutá kola převeze do skladu. A tam potom čekají, zda se k nim někdo přihlásí.
1: Opustíte žlutou bezpečnostní zónu.
2: Moderní odpružená kola, ale i jednu zelenou starou Libertu je vidět přes sklo třinecké cyklověže.
3: Parkuju tady kolo, teď jsem tady už x dnů, takže 45 korun budu dneska doplácet.
2: Petr Kratochvíl používá věž při dojíždění za prací.
3: To mám, já nevím, tak 3-4 kilometry. Přijedu tady, dám kolo a nasedám na vlak.
2: Cyklověž používají i lidé, kteří nemají kam bezpečně uskladnit drahá kola. Někdo do věže zase občas odloží i nepotřebné staré kolo. Jednou za 3 roky proto zaměstnanci magistrátu odvezou do skladu všechna kola, která jsou ve věži déle než 30 dní od posledního uložení. Před 3 roky jich bylo okolo 50.
4: Přijela policie a kontrolovala si ty kola, jestli nejsou v hledání. Jo, jako nějaké krádeže nebo tak, ale žádné nenašli. Takže jsou tam i nějaké dražší kola, které nikdo nechce.
2: Říká mi technický pracovník magistrátu Ivo Sochor. S nevyzvednutým kolem pak město podle zákona nakládá jako z věcí nalezenou, jak mi vysvětluje mluvčí Stanislav Češlár.
5: To znamená, že po dobu 3 let ze zákona je kolo nebo jsou kola uzamčeny v zabezpečené místnosti. Po dobu těch 3 let se může samozřejmě vlastník o to kolo nějakým způsobem domáhat a poté propadne městu.
2: Nepoužitelná kola se sešrotují, ta v lepším stavu končí v charitě nebo putují do zámoří v rámci akce Kola pro Afriku. Čas na vyzvednutí zapomenutých kol z cyklověže mají lidé do 15. září. Z Třince František Kuča, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Radiožurnál 3 hodiny. Zprávy Adela Burešová.
3: Policie pátrá po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. Moskva chce podle Zelenského mobilizovat dalších 300 tisíc vojáků. České pětibojaře čeká mistrovství světa a bude jasno až polojasno s nejvyššími teplotami do 24 stupňů. Na Jižní Moravě bude až 27.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Rusko chce podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského mobilizovat dalších 300 tisíc vojáků. Nábor podle něj ruské úřady plánují na dobu po parlamentních volbách v Rusku, které budou za měsíc. Armádní stavy se mají navyšovat i v roce 2027, dodal Zelenský.
5: Rusko chce podle Zelenského obsadit i zbytek okupované Doněcké oblasti na východě Ukrajiny. Řekl to na setkání s lídry baltských zemí při příležitosti oslav ukrajinského dne vlajky. Už předtím informoval o tom, že se podařilo zajistit dodávky takzvaných interceptorů. To jsou drony, které dokážou systematicky vyhledávat a ničit nepřátelské drony a rakety. Pokud jde o prezidentské volby na Ukrajině, po kterých volal nedávno odvolaný ministr obrany Michailo Fedorov, podle Zelenského představují v době války velké riziko pro stát a ukrajinská ústava je ani v době války neumožňuje. Jiří Chábera, Radiožurnál.
3: Volby v Kazachstánu podle předběžných povolebních průzkumů vyhrála strana Adilet prezidenta Kasyma Žumarta Tokajeva. Informovala o tom agentura Reuters. Kazaši prostřednictvím stranických kandidátek volili 145 členů parlamentu, který je po letošní změně ústavy jednokomorový. Odborníci se podle Deutsche Welle už před volbami shodovali, že proprezidentská strana Adilet má vítězství jisté. Policie pátrá po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. Ta včera v podvečer odešla z nemocnice v Teplicích, kde byla hospitalizovaná. Večer ji pak ještě viděli v Hostomicích na Teplicku. Dívka může být v ohrožení, říká krajský policejní mluvčí Václav Krieger.
6: Pořešovaná měla v době útěku na sobě tmavé červené kraťasy a růžové triko. Její výška je mezi 150 a 160 cm, je silnější postavy, má modré oči a dlouhé vlnité vlasy. Nosí dioptrické brýle. Jedná se o osobu, která potřebuje zvláštní zdravotní péči.
3: Informace o dívce volejte na policejní linku 158. Její fotografii najdete na zpravodajském serveru i rozhlas.cz. Lidé v Turnově musí odkledit náhrobky po svých domácích mazlíčcích z nelegálního hřbitova. Nachází se na pozemku státních lesů. V lese na Vesecku jsou desítky hrobů psů, koček i třeba morčat. U náhrobků jsou fotografie v rámečcích, živé i umělé květiny, svíčky a další předměty. Všechno, co do lesa nepatří, mají lidé odstranit do konce listopadu, říká mluvčí lesů České republiky Eva Jouklová.
7: Přestože chápeme, že je pro spoustu lidí, kteří v turnovském lese pohřbili svá zvířata, stávající situace nepříjemná, musíme se jako státní podnik důsledně řídit zákonem i hygienickými předpisy.
3: Sport. 6 českých reprezentantů čeká v Číně mistrovství světa v moderním pětiboji. Program zahájí dnešní štafety. České barvy bude hájit obhájce bronzové medaile a lídr světového žebříčku Matěj Lukeš. Ten do dějiště šampionátu odcestoval už před 4 dny. Z Čechů se mistrovství světa zúčastní i Marek Grič, Jan Toman, Matouš Tůma, Lucie Hlaváčková a Karolína Křenková. A etiopský běžec Yumif Kejelša je znovu světovým rekordmanem v půlmaratonu. V Buenos Aires zvítězil časem 56 minut a 51 sekund a překonal o necelou půl minutu březnový výkon Ugandana Kiplima.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 za hladkými životicemi a omezení na pražském okruhu. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy stojí za sjezdem na Nový Čín na kilometru 333,5 porouchané vozidlo. Projíždějte opatrně. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu spozorněte za odbočkou na Loket. Na kilometru 129,5 stojí nepojízdné osobní auto. Není výrazněji označené v odstavném pruhu. Na Pražském okruhu počítejte s omezením mezi Jesenicí a Vestcem. V úseku se projíždí v každém směru pouze jedním pruhem. Silničáři tam přestavují dopravní značení. A silnice 61 z Kladna k dálnici D7 je neprůjezdná u Buštěhradu. Zasahují tam záchranáři u srážky osobního auta s motorkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme jasno až polojasno, v Čechách ráno ojedinělé mlhy, nejvyšší teploty vystoupají na 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až na 27, na horách se budou držet kolem 16. To byly zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
2: Takzvané Longinovo kopí je jednou z nejvzácnějších křesťanských relikví. To, které je uloženo ve Vídni, ale není dostatečně staré na to, aby jim římský voják bodl Ježíše na kříži. Kde tedy hledat to pravé kopí osudu? A existuje vůbec? Pro odpověď zamíříme za chvilku do Arménie.
0: Noční radiožurnál
4: a Petr Zajíček.

0: Kopí osudu, někdy také označované jako svaté kopí, patří k těm nejposvátnějším křesťanským relikvím. Podle legendy jde o zbraň, kterou římský voják jménem Longin probodl bok Ježíše Krista na kříži. Kopí má být obdařeno mimořádnou silou a v minulosti ho vlastnili císařové Karel Veliký i Karel IV. Toužil po něm i Adolf Hitler. Takzvané Longinovo kopí je uloženo v klenotnici vídeňského hradu Hofburg. Výzkum z roku 2003 ale zjistil, že vzniklo až v 9. století. Kde je tedy originál? V Arménii věří, že právě tam. Po jeho stopách se vydal reportér Jaromír Marek.
1: Prastarý klášter je přitisknutý ke skalisku, však také jeho nejstarší části jsou přímo ve skále vytesané. Klášter Gegard je skrytý na konci divokého údolí Azad. Navíc odpradávna je obehnán vysokou zdí. Není divu. Po staletí totiž ukrýval cenou relikvii.
2: Izначально его называли Айриванг.
3: Původní název kláštera je Айриванг, tedy jeskyní klášter. Později byl přejmenován na Gegharda-vang, tedy klášter kopí, zkráceně Gegghard. Tady bylo po staletí uchováváno takzvané Longinovo kopí.
1: Říká můj průvodce Sargis. Kopí osudu, výjimečnou křesťanskou relikvii, měl do Arménie přinést snad už 30 let po Kristu. Tově smrti apoštol Juda Tadeáš. Samotný klášter byl založen ve 4. století. Mnohokrát byl přestavěn a mnohokrát vyrabován.
3: Kopí bylo odvezeno do města Ečmiadzin. To je pradávné centrum křesťanství v Arménii. Je uložené v tamní katedrále a můžeš ho tam vidět i ty.
1: Říká mi Sargis a tak se další den vydávám do města Ečmiadzin. Na rozdíl od kláštera Gegard stojí Ečmiadzinská katedrála v centru města. Obklopuje ji rozsáhlý klášterní areál. I tento kostel je starý. Jeho stavba začala už ve 4. století.
4: Tato katedrála je považována za vůbec první v křesťanském světě. Jsou zde uloženy cenné relikvie jako kousek Noémovy archy nebo úlomek Ježíšova kříže. Sem bylo v 18. století přemístěno i kopí osudu.
1: Vysvětluje mi Arevik z katedrálního muzea. Procházím kostelem a mířím do klenotnice. A tady je. Ve stříbrném, bohatě zdobeném pouzdru je asi 35 cm dlouhé ostří, vyrobené z tmavého kovu. Má kosočtvercový tvar, v jeho středu je vyříznutý kříž.
4: Ten kříž byl přidán samozřejmě později. Upřímně řečeno, ale nevíme kdy a kde.
1: Říká Arevik a skálopevně tvrdí, že toto je to pravé Longinovo kopí.
4: V roce 2001 kov zkoumali angličtí vědci a potvrdili, že pochází z 1. století.
1: Takže je šance, že tohle je to pravé kopí osudu.
4: Samozřejmě, protože tohle je z 1. století a Kristus žil v 1. století, proto je pravé.
1: Nenechá se vyvést z míry Arevik. Nutno říci, že jiný průzkum datoval železo kopí do 3. až 4. století. Nicméně kopí uložené ve Vídni, které chvíli patřilo i Karlu IV., je ještě o 500 let mladší. Z Arménie Jaromír Marek, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Prázdniny se pomalu chýlí ke konci, ale přesto některé děti ještě prožívají 10 dní plných akrobací a cirkusových triků. Už za chvilku vás vezmeme na příměstský tábor v centru Prahy, který se koná na festivalu Letní letná.

0: Žonglovat s míčky, dělat hvězdy nebo se zavěsit na akrobatické šály. Tak to vše se v těchto dnech učí děti na příměstském táboře na festivalu nového cirkusu Letní letná v Praze. Zájem je o něj letos tak velký, že byla většina turnusů vyprodaná dlouho před začátkem samotného festivalu.
1: Podívej se, tohle to ti nebude držet, potřebuješ tu nožku dát úplně přes ten pravý nárt, víš, aby to neklouzalo. Tak teďkon sjeď do dřepu, šála pořád mezi nohama, výborně, teďkon rozděl šáličky, to je těžká část.
2: 12-letý Krištof je zamotaný v dlouhé žluté akrobatické šále. Snaží se v ní udělat kotrmelec a pak skáče na asi 30 cm vysokou žíněnku.
1: Zabrat tady rukama, tak, otočit se.
2: Jaký to byl pocit, být tam takhle zamotaný?
3: No, bylo to sice poprvé v životě, vylez jsem vlastně docela vysoko, ale tak potom mi to začalo sklouzávat trochu dolů, takže už jsem to dělal v menší výšce. A to zachycení tam nebylo moc pevný, takže se to vlastně moc nepovedlo. Tohle je takový hodně náročný na ty ruce a nohy. Něco jako lezení vlastně na skalách a na stěnách. Ale je to prostě fajn, že je to takový prostě nový pro nějaký lidi a že to může být jako zábava pro někoho. Třeba když to dělá profesionálně, ale že je do velkých výšek a je to takový fajnový se to prostě zkusit.
2: Krištofa přivedl na příměstský tábor na Letní letnou kamarád Teodor, který je tady už po páté.
1: Rozmotat uzel a dolů. Perfektní.
4: Chodím na parkour, takže dělám různý salta a tak, takže proto mě tohle baví, ale jako na šály asi do budoucna jako ne, ale tady mě to baví.
2: O děti se starají profesionální lektoři, třeba Adéla Jordáková z Centra pro nový cirkus Cirkeon.
1: No, tak tady máme šikovnou adeptku, ti nemusím říkat nic. Ta tam leze sama. My máme za úkol tady nacvičit nějaký trochu opičí pohyby, protože závěrečný představí tohle letňáku bude džungle. Takže děti budou opičáci. Teď vybíráme, kdo tak je rád nahoře na šále, kdo tam takhle si udělá nějaký uzel, je tam komfortní a vymyslíme nějaké prvky, co tam budou. Tak neskákat, jo, až dolů.
2: Teď po tom workshopu, který jste tady před chvílí dokončila, jaký máte pocit z těch dětí, jak jim to šlo?
1: Děti jsou super, to si nemůžu stěžovat, to jsou moc fajn. Snažíme se udělat, co můžeme takhle v tom čase, aby si to každý vyzkoušel, aby každý aspoň v něčem uspěl, aby odcházel s nějakým pocitem, že něco zvládli.
2: Desetidenní příměstský tábor děti zakončí společným představením, které uvedou v pátek 28. srpna ve festivalovém areálu Letní letné. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I po celou noc.

0: Radiožurnál je půl čtvrté. Další zprávy s Adélou Burešovou.
1: Rusko i Ukrajina hlásí oběti vzájemných útoků. Nejméně 3 lidé zemřeli na předměstí ukrajinského Charkova. V Rusku dopadly trosky ukrajinského dronu na budovu dětského centra ve městě Krasnodar. Zemřeli tam 2 děti, dalších 7 a taky 2 dospělí jsou zranění. Ruské úřady uvedly, že trosky letounů zasáhly taky bytové domy a sklady. Úder zároveň způsobil požár v logistickém centru 2. největšího ruského internetového prodejce Ozon. Spojené státy by dnes měli upřesnit, jaká konkrétní opatření se chystají zavést proti Íránu. Americký ministr financí Scott Bessent minulý týden oznámil, že Washington uvalí na Teherán nejtvrdší sankce v historii. Naznačil přitom, že tato opatření sníží nutnost dalších vojenských úderů. Od začátku americko-izraelské války proti Íránu uplyne tento týden přesně půl roku. Policie pátrá po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. Ta včera v podvečer odešla z nemocnice v Teplicích, kde byla akutně hospitalizovaná. Naposledy ji pak viděli večer v Hostomicích na Teplicku. Pohřešovaná měří mezi 150 a 160 cm. Na sobě měla tmavě červené kraťasy a růžové tričko. Je silnější postavy, má modré oči a dlouhé vlnité vlasy. Nosí dioptrické brýle. Jakékoliv informace o dívce volejte na linku 158. Řekami na jižní Moravě protéká kvůli suchu málo vody. Povodí Moravy hlásí průtoky na 30 místy jen 10% běžného stavu. Meteorologové navíc v oblasti v příštích dnech nečekají intenzivnější srážky. Třeba Dyje u Znojma ale zůstává pro vodáky stále splavná. Sport. České basketbalistky prohrály v přípravném utkání v Istanbulu s domácím Tureckem 52-62. Ve čtvrtém testu na zářijové mistrovství světa v Berlíně si připsali první porážku. Generálka čeká český tým 1. září v Berlíně proti Koreji. Do šampionátu vstoupí o 3 dny později proti Itálii.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 za Hladkými Životicemi a omezení na silnici 2 do Kutné Hory. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy s zasjezdem na Nový Čín čekejte překážku. Na kilometru 333,5 stojí porouchané vozidlo, projíždějte kolem opatrně. Na D6 z Karlových Varů do Chebu podobná překážka za odbočkou na Loket. Na kilometru 129,5 stojí nepojízdné osobní auto. Je v odstavném pruhu, není výrazněji označené. A silnice 61 z Kladna k dálnici D7 je uzavřená u Buštěhradu. Osobní auto se tam střetlo s motorkou, objíždět můžete přes Lidice. A na silnici 2 z Prahy do Kutné Hory se zdržíte za Kostelcem nad Černými lesy při průjezdu Oleškou. Kvůli práci na vozovce se budou v následujících dnech projíždět pouze jedním pruhem Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, v Čechách ráno ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 27, na horách zůstanou na 16 stupních. Tolik zprávy. A ve vysílání Radiožurnálu teď uslyšíte nejnovější díl z pravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Anonym už před 2 lety varoval politiky před střetem zájmů vysokého úředníka, píší Seznam zprávy.
6: Ten ve své pozici schvaloval potřebné dokumenty firmě Dopravní inženýring Praha, která patří jeho příbuzným.
7: Kryču od poloviny července stíhá policie.
8: Policisté po zásahu na magistrátu obvinili 6 lidí a 2 společnosti.
9: V tomhle případu, který zmapoval Radiožurnál, jde o velké dopravní stavby.
10: Kryča na dotazy nereagoval.
4: Aleš Krejča, úředník s mimořádně zajímavou kauzou, rozjel si na pražském magistrátu rodinný biznis, kdo všechno do něj byl podle policie zapojený. A neměl se na to přijít už dávno, zjišťoval a poví Vojtěch Gavriněv, kolega z investigativního týmu Radiožurnálu. Dnes je pondělí 24. srpna. Ahoj Vojto, vítej u nás ve studiu Vinohradské 12, díky, že jsi dorazil.
11: Ahoj, děkuji za pozvání.
4: Magistrátní úředník Aleš Krejča, o kterém se dneska budeme bavit, a jeho kolega Jan Krejčí, který v té věci taky figuruje. Oba pánové, oni jsou stíhaní na svobodě?
11: Je to tak. Aleš Krejča, ředitel odboru pozemních komunikací a zároveň jeho podřízený zástupce Krejčí, oba jsou teď na překážkách, takzvaně na překážkách na straně zaměstnavatele. To znamená, že nesmějí chodit do práce, jejich agendou je pověřený někdo jiný, ale zároveň berou plat.

0: zájmů s cílem svého obohacení a obohacení blízkých osob již od roku 2014 dosud úmyslně neoprávněně působit na rozhodování v řízení o dopravně technických opatřeních.
1: Citují Seznam zprávy z policejních dokumentů.
2: Je tam celkem 6 lidí a 2 firmy, Aleš Krejča jako ředitel toho odboru, jeho zástupce Krejčí, potom zřejmě ta kauza se týká přinejmenším Krejčovy partnerky Petry Hruškové a jeho bratra Jiřího Krejči a předpokládám, že jsou tam 2 zástupci těch firm, kteří podle policie je měli korumpovat.
3: Takže podle policie si měli otevřít jakýsi rodinný biznis na magistrátu tito lidé, o kterých se zmiňuješ, nakolik si měli přijít peněz?
2: Policie spočítala, že za posledních 10 let firma Dopravní inženýring Praha, o které bude řeč, která je klíčová v tom příběhu, tak vyfakturovala práci za víc než 250 milionů, 250 milionů. Kolik z toho policie považuje za úplatky, to přesně nevím.
3: A 6 lidí, 2 firmy přiznávají vinu? Jako ví, čeho se dopustili? Jsou ve shodě s tím, na co přišli policisté, nebo to odmítají?
2: Veřejně nekomunikují. Krejča má od toho zásahu vypnutý telefon. Samozřejmě v kanceláři už ho teď nezastihneme. Osobně jsem byl vlastně u něj doma. Vím, že někdo z té rodiny byl doma, nebudu říkat, jak to bylo zjevné, abych neporušoval jejich soukromí, ale zkrátka otevřít mi nechtěli.
3: Dopravní inženýring Praha, to je společnost, která hraje klíčovou roli v tomhletom případu. O co šlo? Krejčí měl podle kriminalistů a tvých zjištění Krejčovi jako řediteli odboru pozemních komunikací a drah pomáhat ve vydávání desítek rozhodnutí ve prospěch firmy jeho bratra a jeho partnerky, právě té firmy Dopravní inženýring Praha. Jak tohle to mělo fungovat? Protože ta společnost se specializuje na projektové dokumentace k různým uzavírkám, omezením v Praze a potom ten odbor Krejčův tento schvaluje, že jo?
2: Tohle se dá všechno veřejně dohledat online. Je to tak, že existuje na jedné straně tedy úředník, ředitel toho odboru pozemních komunikací a drah, Aleš Krejča, který v jeho kompetenci je schvalovat různé žádosti, vydávat nějaké dokumenty a tak dále. Zároveň tenhle Krejča žije s Petrou Hruškovou, vychovávají spolu děti, bydlí spolu v jednom domě. Nejsem si jistý, jestli jsou manželé, každopádně každý má jiné jméno. Tahle jeho partnerka Petra Hrušková má na sebe napsanou firmu Dopravní inženýring Praha. Vlastní napůl s Krejčovým bratrem Jiřím Krejčou. A tahle ta firma Dopravní inženýring Praha, kromě toho, že má nějaké veřejné zakázky, tak ale především vydává desítky, možná stovky veřejně dohledatelných rozhodnutí. Často jsou to takzvaná opatření obecné povahy. Abych to vysvětlil, když chce nějaká stavební firma rozkopat ulici v Praze, tak musí podat nějakou žádost, musí se tam vyznačit nějaké třeba semafory, dopravní
3: zákaz
2: značení.
3: Zákaz jezdu podobně, zábrany asi nějaké.
2: A musí dostat povolení, aby tu silnici mohla rozkopat. Soukromé, ale i městské firmy, a to i ty úplně největší, jako TSK nebo prostě Metrostav, POR, Landia, si najímali tuhletu malou, řekněme, soukromou firmu Dopravní inženýring Praha, aby jim sehnala tohle razítko. Protože bez toho razítka prostě nemůžou kopnout do země. Takže tahle ta firma Dopravní inženýring Praha podala žádost, čili paní Hrušková klidně mohla doma u večeře panu Krejčovi předat tuhle žádost a on teda udělil to razítko z toho titulu prostě ředitele toho odboru. Tohle všechno se dá dohledat prostě v rejstříku, ty smlouvy jsou i dohledatelné online. Podle policie to prostě fungovalo tak, že ty firmy si musely vlastně jako zaplatit, aby to razítko získali.
3: Rozumím tomu. No dokonce ale podle toho, co jsem četl na Seznam zprávách, tak nemusela paní Hrušková předávat u večeře v kuchyni něco panu Krejčovi, protože pan Krejča měl řadu těch dokumentací, které pak sám schvaloval si vyprojektovat a napsat sám za Dopravní inženýring Praha.
2: Je to, jako takhle to popisuje policie, má to i zachycené v nějaké e-mailové komunikaci. Na vytváření té dokumentace se měl podílet i jeho podřízený Krejčí.
3: Měl mu v tom pomáhat, teda, jestli to chápu správně, ptám se na to.
2: Takhle to popisuje policie a samozřejmě to je jako jejich expertíza, že úředníci v tomhle oboru, to je přesně jejich znalost. Také třeba, kdy se budou ty komunikace opravovat, uzavírat a tak, jakým způsobem to všechno prostě je jejich kompetence, takže to dává smysl, že to pro tuhle firmu sami vytvoří. Zároveň ta firma má sídlo na Smíchově v činžovním domě, kde má sídlo dalších, myslím, nejméně desítky, jestli ne dokonce stovky, ale myslím, že jako vyšší desítky firem.
3: Je to zřejmě virtuální adresa,
2: není tam, moje kolegyně se tam jela podívat, nafotila to, není tam jako žádná recepce, žádné označení téhle firmy.
3: Někde na schránkách možná mají?
2: Na schránkách je se

0: seznam, prostě obrovský seznam firm, které tam sídlí.
1: Ale, jedna schránka pro prostě desítky, stovky firm.
0: Jasně, ale nevypadá to, možná to nějaká kancelář je, ale rozhodně to není nějaká běžná firma, kam by člověk přes recepci se prostě dostal někým. A oficiálně ta firma zaměstnává dva lidi, což jsou ty dva spolumajitelé, paní Hrušková a Krejčův bratr Jiří Krejča.
1: Jak bys mi vysvětlil, jak je možné, že přes tu firmu teda proteklo kolik 250 milionů, si říkal, nebo čtvrt miliardy korun, ano. Když si teda tu společnost k tomu, aby mohli kopnout do země, najímají ty stavební firmy, protože v tu chvíli vlastně ten, kdo je na magistrátu, tu firmu nemůže nějak upřednostnit, nebo jak to fungovalo?
0: To, že tam byla ta korupce, to popisuje policie, dopravní inženýring Praha dělal ty studie a pak i systém toho dopravního značení, což prostě je jako kompetence Krejči. Dá se předpokládat, že pokud by si ta stavební firma nezaplatila dopravní inženýring Praha pro získání toho razítka, tak by třeba na to razítko mohla déle čekat, což stojí obrovské náklady, že když máte třeba stavební stroje v řádech milionů a tak dále, nebo vám stojí stavba, tak to má obrovské náklady. Takže jenom to samotné zdržení je obrovsky drahé. Ale to je moje spekulace, tohle já jako
1: že by firmy viděly, že přes dopravní inženýring to hold funguje, kde to schválení dostanou a je to rychlé, tak proto si ji pak vybírali třeba častěji. Je ta teze, kterou tady
0: je to moje představa, vystavuješ. Kterou jako nechci tvrdit, že to tak je, ale prostě potřebujete to razítko, musíte si toho objednat u téhle firmy.
1: A ještě jednou se zeptám teda na roli pana Krejčího, což je teda kolega podřízený pana Krejči z magistrátu z toho stejného odboru, který měl v tom schématu teda sehrát čistě tu pomocnou roli, že mu pomáhal ve vypracování té dokumentace nebo ve schvalování těch příslušných opatření, nebo o co šlo?
0: Zaprvé se na to měl podílet policie v jeho kanceláři. Mimochodem, když si tam pro ty oba pány přišla, tak našla rušičku od poslechu. A za prvé se tam měl podílet na vytváření té dokumentace a za druhé měl vlastně to samé v menším měřítku dělat se svojí vlastní firmou JMCC, kterou teda nemá napsanou na sebe, ale podle policistů na svého kamaráda a inkasovat peníze měl přes účet svojí manželky. Mm-hmm. Takže vlastně stejné schéma v menší míře podle vyšetřovatelů.
1: Takže vyšetřovatelé se domnívají, že de facto jak Krejča, tak Krejčí schvalovali ty uzávěrky nebo ta omezení v Praze vlastním firmám, nebo které skrytě ovládali. Je to tak?
0: Ano, v tomhle smyslu.
1: No, to není všechno. Ty jsi totiž přišel na další dvě pozoruhodné věci, které se tohoto případu týkají. Za prvé, Krejča, co by šéf odboru pozemních komunikací a drah, dlouhodobě vydával povolení pro billboardy v Praze v rozporu se zákonem. To znamená, že si firmy mohly umístit billboardy tam, kde chtěly, byť to bylo protizákonné, protože jim povolení vydal šéf odboru komunikací a drah v Praze na magistrátu?
0: Ano, business billboardy je skutečně obří, zejména v Praze, jsou kolem něj obrovské tlaky. Existuje skupina nebo spolek Nelegální reklama, který založil Zdeněk Ján.
2: Považujeme to za selhání státní správy.
0: A tenhle Zdeněk Ján už vlastně dlouhé roky upozorňoval na to, že povolení pro umístění těch billboardů vydává tenhle odbor Krejčův v rozporu se zákonem.
2: Kdy ministerstvo dopravy jako nadřízený orgán nebyl schopno po dobu několika let srovnat do letě odbor pražského magistrátu, který dlouhodobě porušuje zákon ve prospěch billboardové mafie.
0: Tihle v podstatě, řekněme, aktivisté, kteří prostě nechtějí reklamu nebo nelegální reklamu v Praze, začali od nějakého jako strhávání nelegálních plakátů až po prostě boje s úřady, tak dlouhodobě upozorňovali na ty jednotlivé případy. Prostě někde vedle silnice se objeví velký billboard, k tomu musíte mít nějaké stavební povolení, musíte mít nějaké povolení od policie, od úřadů. A oni tvrdili, že Aleš Krejča jeho odbor to vydává i na místech, kde to stát nesmí, že si k tomu ten odbor nevyžádává aktuální stanovisko policie, což musí, to je důležité pro to, aby třeba řidiči viděli do odbočky, ten billboard jim může porušovat výhled a tak dál. Tohle dlouhodobě tvrdili. Doložili to 76 konkrétními příklady s tím, že údajně jich mají, že jich ještě existuje mnohem víc, že jde o stovky příkladů, kde to povolení bylo dáno neoprávněně a s tím lepším přišli mimo jiné za nadřízeným pana Krejči, za ředitelem magistrátu Tomášem Havlem. Tenhle podnět předali někdy v říjnu, zároveň dlouhodobě spolupracovali s ombudsmanem, k který vlastně se může vyjadřovat k práci úřadů, udělat si nějakou vlastní, nějaký právní rozbor a může apelovat na ty úřady, úředníky, aby postupovali v souladu se zákonem.
1: A pro mě jenom, když si zmiňoval, že vydával povolení pro billboardy v místech, kde podle zákona stát neměli, tam se definuje nějaké území, ve kterém je prostě nemožné. Já chápu třeba to stanovisko policie, ale tohle je jiná věc, že jo? Tam je definované ze zákona nějaké území, třeba zastavěné území, kde jsou domy, kde žijí lidé, kde to stát nesmí a on to ignoroval?
0: Je to tak, ale je to jako poměrně složitě definované a zároveň ještě do toho vstoupil takový další krok. Ministerstvo dopravy změnilo částečně legislativu a tam jde o definici, co je zastavené území, kde ty billboardy být smějí a pak v nezastaveném území hodně zjednodušeně řečeno být nesmějí. A tenhle Krejčův odbor se odkazoval na úplně jiný zákon, který to definoval jinak a pak se hádali, jako podle kterého zákona je to možné brát a tak dál. A došlo k tomu, že ta legislativa se změnila s účinností od letošního července a vlastně ve prospěch těch billboardových firem.
1: Aha.
0: Jan otevřeně mluví o tom, že se to prostě do toho zákona prolobovali. Ministerstvo mluví o tom, že bylo potřeba sjednotit legislativu. Každopádně jim to jde velmi stříc. Takže část těch povolení, která prostě dlouhé roky byla vydávána protizákonně,
1: tak se zpětně legalizovala.
0: Už se zpětně legalizovala. Další věc je, že tam chybí ty posudky policie a to je věc, která trvá. No,
1: no a co z toho Krejča měl? Za to bral nějaké peníze od těch společností nebo?
0: Tahle větev s těmi billboardy, ta se netýká toho, proč si policisté pro Krejčů došli na magistrát a proč ho obvinili. To v tom obvinění popsané není. Co z toho měl, to se musíte zeptat Krejči.
1: Ten nekomunikuje, jak říkáš?
0: Billboardové firmy z toho mají profit, já předpokládám, v řádu jako desítek nebo stovek milionů. Jan mluví o billboardové mafii.
1: Hmm. A ty jsi říkal, že magistrát se o tom dozvěděl a začal to řešit loni v říjnu. Ale to, že došlo k pochybení, přiznal v posledních týdnech. Proč to tak dlouho trvalo?
0: Prostě ty procesy jsou zlové, má to spoustu rovin, není to úplně tak jednoduché. Ten podnět poslední, na základě kterého se teď vyjádřil ředitel Tomáš Havel a řekl, ano, máte pravdu, bylo to celé nelegální, tak ten podal spolek Nelegální reklama loni v říjnu.
1: Hmm.
0: Že to vyšlo zrovna tak, že se ředitel vyjádřil týden po zadržení Krejči,
1: no,
0: to je prostě asi náhoda. Já jsem se, nebo každý si to může vykládat, jak chce. Já jsem se o tom bavil s Adamem Zábranským, s pražským radním, který se tomu který se tomu do nějaké míry věnoval. Mimochodem už podnět na to, že se tohle děje a že to nelegální, řešil už před 2 lety, tehdy s náměstkem pro dopravu s Hřibem z Pirátů. Popisoval mi Zábranský, že vlastně nového ředitele magistrátu Havla mimo jeden z úkolů, které mu dali, bylo právě věnovat se tady rozhodování pana Krejči. A to i s těmi billboardy. A ten podnět, stalo se tam jako víc dílčích věcí. Mimo jiné se tím letos v březnu zabýval kontrolní výbor, což je vlastně výbor, ve kterém sedí politici, ale který zároveň může zkoumat takovéhle postupy úředníků. Takže Jan přišel na kontrolní výbor, řekl, podívejte, tady vaši úředníci nebo pražští úředníci dlouhodobě rozhodují v rozporu se zákonem, dělejte s tím něco. Ten výbor pověřil ředitele Havla, aby si udělal nějakou analýzu, ten si nechal zpracovat, ta analýza je hotová už několik měsíců, vyplynuli z ní nějaké závěry, včetně toho, že se teda někde skutečně porušoval zákon. Na to konto začali jednat a já mám takovou informaci, že ředitel magistrátu Havel si pozval Aleše Krejču kvůli těm billboardům na nějaký pohovor zrovna v den, kdy tam policie zasahovala. Takže téhle debatě už nedošlo a že to tady uzavřel takhle týden poté, může být shodná náhodou.
1: A tou druhou věcí, protože jsem mluvil o dvou věcech, tak tou druhou věcí je, a usilovně ji magistrát teď řeší, a opět souvisí s panem Krejčou, je to, že Krejča má podle tvých zjištění od Prahy pronajatý městský byt, nicméně v něm nebydlí. Bydlí v soukromé vile se zahradou 10-15 minut od toho městského bytu a v tom městském bytě, za který platí kolik, 6-7 tisíc měsíčně, tak bydlí jeho otec?
0: Je to tak, no, je to byt na Černém mostu v takovém jako poměrně pěkném domě v paneláku v 5. patře, 72 metrů čtverečních, 3-pokojový byt, nájemné, je tam letos, myslím, 6327 korun, což je samozřejmě velmi příjemné. Zároveň ale Krejča vlastní vilu, takovou jako jednopatrovou vilku, 10 minut chůzí od toho městského bytu a tu vilu si pořídil společně se svojí partnerkou. Pozemek koupili v roce 2013 a v roce 2016 tu vilu kolaudovali. Takže předpokládám, že už tam jako 10 let bydlí.
3: Tyto informace také považujeme za velmi závažné, šetříme je.
4: Vít Hofman, mluvčí pražského magistrátu.
3: A pokud se potvrdí, že došlo či dochází k porušování podmínek nájemní smlouvy, vyvodíme z toho okamžité důsledky, včetně možného ukončení nájemní smlouvy.
0: Já jsem se tam šel podívat do toho městského bytu, protože jsem věděl, měl jsem informaci, že tam Aleš Krejčá nebydlí a šel jsem to ověřit. Takže jsem tam prostě přišel, zazvonil jsem, odpověděl mi jeho otec, pozval mě nahoru do toho 5. patra, takže jsme chvíli spolu mluvili ve dveřích. Já jsem se ptal, kde bydlí pan Krejčá, ten úředník Aleš Krejčá. On řekl, no ten tady nebydlí, ten bydlí kousek odsud.
5: Ale tam, jste tady autem určitě, jo?
6: Pěšky, já jsem šel od metra.
0: A popsal mi tu cestu.
5: A co potřebujete od něj?
1: A ta vila je napsaná na něj?
0: Tu vilu nechal Krejča před několika lety přepsat na svou partnerku, do té doby vlastně napůl, a pozemek pod ní vlastní pořád napůl. Mimochodem ten pozemek, který koupili v roce 2013 za necelých 5 milionů, si pořídili od jedné developerské firmy, pro kterou také Aleš Krejča jako úředník vydával potvrzení. A ten dům si oficiálně postavili sami. V rozhodnutí o klaudaci je jako stavebník uvedena Krejčová partnerka Petra Hrušková, takže cenu toho domu se nedozvíme.
1: Ty jsi říkal, že na magistrátu se to, co vykonává Krejča jako ředitel toho odboru, že to nemusí být úplně košer, proslýchá už nějakou dobu. Už před 2 lety na to upozornil anonym na řadu z těch aspektů té jeho činnosti, o kterých se tady bavíme. Tehdy ten anonym šel mimo jiné Zdeňku Hřibovi, tehdejšímu náměstkovi z Pirátu, náměstkovi primátora. Proč to neřešil nebo řešil?
0: Nějakým způsobem to asi řešil, já jsem s ním o tom nemluvil, tohle popsali Seznam zprávy, ten anonym z března 24. Já jsem o tom mluvil s Adamem Zábranským, jak už jsem zmiňoval, který také s Hřibem a s tehdejším ředitelem Kubelkou tuhle záležitost řešili. Když se o tom tehdejší náměstí Hřib dozvěděl, tak se obrátil na ředitele magistrátu, což je skutečně jako nadřízený toho úředníka. Ale jako popravdě tohle prostě není v kompetenci politiků. To je státní správa a politici vlastně jako nesmí zasahovat do práce úředníků. Ti úředníci jsou v tomhle směru nějakým způsobem chráněni, jejich nadřízeným je prostě ten ředitel. A takže tehdy se tím nějakým způsobem zabývali a řešení je už potom jako na té státní správě a na tom řediteli. Jo.
1: A ten ředitel nevyhodnotil, že tam dochází k něčemu podezřelému? Pan Kubelka, což je teda mimochodem docela známé jméno.
0: Ano, pan Kubelka, který od té doby skončil po několika kauzách, který se také
1: věnovali. Vydávání VIP parkovacích karet v Praze, že jo, to bylo to téma, které jsme řešili.
0: Ano. Pokud jako se nepletu, tak mimo jiné Krejča tehdy tvrdil, že záležitosti firmy Dopravní inženýring Praha nechá na svém podřízeném Krejčím, který je teď teda obviněn jako součást organizované skupiny, a že do toho žádný způsob nebude zasahovat, což ale není pravda, protože Krejča je podepsán pod rozhodnutími, která jsou mnohem čerstvější.
1: No ptám se na to a na ty Piráty z toho důvodu, že situaci řeší i současný primátor Bohuslav Svoboda z ODS. A podle něj příslušný odbor, který Krejča vede, tak je na překážkách, tak asi stále v podstatě vede, byť sedí doma na gauči, tak podle něj mají ten odbor v gesci Piráti, kteří to teda velmi odmítají, protože podle nich jsou úředníci, jak teda i sám ty říkáš, podřízení přímo řediteli magistrátu, a Svoboda si plete státní správu se samosprávou. Je to tak?
0: No, je to tak. Teď to spadá do gesce současného náměstka za Piráty Jaromíra Beránka, který to převzal po panu Hřibovi. Ale to je prostě tohle jako pod rozlišovací schopnost většiny lidí a voličů, když to tak řeknu, prostě...
1: A zodpovídá za to teda nebo ne ten náměstek?
0: Státní správa, on do toho skutečně jako zasahovat nemůže. Jo. Takže když se tahle kauza, která jako nic nenaznačuje tomu, že to má nějaký přesah do politiky nebo se týká jako nějakých politiků, jo. To já teď tady nechci nikoho hájit, ale samozřejmě, když něco takového se ukáže, vyjde na povrch, že nějaký skorumpovaný úředník, zřejmě, teda obviněný z korupce, takhle abych to řekl přesně.
1: Nevíme, jak to
0: tak všichni
1: došetřeno.
0: Politici se k tomu musí nějak vyjádřit a nějak na sebe házejí tu vinu, takže svolali prostě nějaké společné jednání.
1: Ano, měli koaliční jednání, ano.
0: Zároveň se tomu věnoval kontrolní výbor, kterému nově předsedá za ANO pan Hušbauer po odvolaném panu Prokopovi, a vydali k tomu takové jako 5-bodové rozhodnutí, že si vyžádají od ministerstva dopravy, aby udělalo kontrolu všech těch vydaných rozhodnutí, a že si vyžádají od těch městských firm plnění od té firmy Dopravní inženýrství Praha v případě, kdy si to teda u nich objednala přímo městská firma, ne soukromá firma, a tak dál. No. Takže je to takové, jako museli udělat nějaké gesto, když to tak řeknu, a samozřejmě i reálně asi se prostě snaží dohledat, jako kde se stala chyba.
1: No jak dlouho může být pan Krejčí na překážkách? Aktuálně dál berou plat, dál berou veřejné peníze za to, že nemůžou do kanceláře a nepracují. Co s tím?
0: No jasně, to je standardní postup. Magistrát teď prostě podle oficiálního vyjádření řeší pracovně právní důsledky. Když to převedu do řeči lidové, tak zdaje za to vyhodí z práce. Nicméně tohle není úplně jednoduché. Tady prostě musíte dodržovat zákony a presumpci neviny.
1: Taky se může ukázat, že nic neudělali.
0: Samozřejmě, třeba se toho obvinění prostě dokážou zbavit. No. A pokud já mám správné informace, tak ani ředitel magistrátu Tomáš Havel v tuhle chvíli nemá v ruce to policejní obvinění. Zřejmě se ho o něj požádal, aby na základě nějakého takového dokumentu mohl prostě dál postupovat ve vztahu ke svým podřízeným, protože prostě zprávy z médií, ačkoliv z něj velmi přesvědčené jsou třeba doložené, tak prostě pro něj nejsou základ pro to, aby učinil nějaké další kroky.
1: Dobrá, tak moc díky, že se tomu věnuješ.
0: A děkuji ještě jednou za pozvání. Pěkný den.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska kolega z investigativního týmu Radiožurnálu Vojta Gavriněv. Zjišťoval totiž detaily k případu Aleše Krejči a dalších lidí, kteří jsou spolu s ním obviněni v kauze údajného rodinného biznisu na pražském magistrátu. My jsme zmiňovali, že pan Krejča nekomunikuje, nicméně Seznam Zprávy se dostali k závěrům magistrátní kontroly po tom anonymním udání před 2 lety. Podle toho šetření se měl Krejča hájit, že přece oficiálně v dopravním inženýringu Praha nikdy nefiguroval a prý ne všechna podání od této firmy kladně vyřídil. Na svůj možný střet zájmu údajně sám zaměstnavatele upozorňoval. Naslyšenou zítra.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 4 hodiny. Zprávy a Adela Burešová.
1: Vláda chce dál uchovávat data operátorů podle Nejvyššího soudu i Evropské unie protiprávně. Policisté pátrají po 12-leté Klaudii Mansfeldové. České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně podlehly Srbkám a bude jasno až polojasno s nejvyššími teplotami do 24 stupňů. Na jižní Moravě bude až 27.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Vládní koalice chce zkrátit dobu, po kterou operátoři uchovávají data o svých klientech. Místo půl roku by nově mělo jít o 4 měsíce, zjistil to server i rozhlas. Plošný sběr údajů o lidech je přitom podle Nejvyššího soudu protiprávní a měl by skončit úplně.
3: Soud v listopadu rozhodl, že sběr údajů o hovorech nebo poloze je v rozporu s unijním právem. Poslanec Marek Novák z ANO úpravu hájí.
4: Tohle pomáhá k vyšetřování trestné činnosti. Pokud potom policie nebude schopná se dopátrat, tak to nebude dobře.
3: Zkrácením lhůty podle Nováka česko-evropská pravidla splní. Podle šéfa hnutí STAN Víta Rakušana by sběr dat neměl být plošný, třeba po vzoru Německa.
5: Nejvyšší soud rozporuje plošnost uchovávání dat a omezení doby uchovávání dat. Na tom přece nic nemění.
3: Dvě ministerstva hnutí STAN přitom loni požadovala rozšíření sběru dat i o historii prohlížení na internetu. Návrh po kritice stáhla. Podle Rakušana je teď třeba respektovat rozsudek Nejvyššího soudu. Marek Sedláček, Radiožurnál.
1: Německá nezisková organizace Hate Aid podala trestní oznámení na výrobce takzvaných chytrých brýlích společnosti Meta. Podle ní brýle porušují zákon o ochraně osobních údajů. Ten zakazuje vyrábět, prodávat nebo dovážet zařízení, která mohou nepozorovaně nahrávat jiné lidi. Německé úřady potvrdily, že trestní oznámení evidují a zahájily předběžné šetření. Policisté v Ústeckém kraji vyhlásili pátrání po 12-leté Klaudii Mansfeldové. Naposledy ji viděli kolem 7. večer v Hostomicích na Teplicku. Předtím odešla z nemocnice v Teplicích, kde byla hospitalizovaná. Dívka je silnější postavy, má modré oči, dlouhé vlnité vlasy a nosí dioptrické brýle. Na sobě by měla mít tmavě červené kraťasy a růžové triko. Pohřešovaná potřebuje zvláštní zdravotní péči, říká mluvčí policie Václav Krieger.
6: Kriminalisté na vypátrání osoby intenzivně pracují, protože k hospitalizaci došlo z důsledků jejího jednání, což může vést k životu ohrožujícího stavu. Touto cestou se obracíme na všechny občany se žádostí o pomoc. Pokud jste tuto osobu viděli, kontaktujte neprodleně linku 158.
1: Fotografie dívky najdete na serveru irozhlas.cz. Archeologové našli v Brně na místě zvaném Malá Amerika asi 3 metry širokou haťovou cestu ze středověku. Skládá se z kmenů, stromů, větví a trámů. Lidé ve středověku cestu vybudovali proto, aby mohli překonat podmáčený terén. Z jakého roku cesta přesně pochází, určí výzkumníci až po důkladnější analýze. Archeologové ji odkryli během výzkumu v lokalitě, kde má v budoucnu stát bytový dům.
2: Sport.
1: Běžkyně Lourdes Gloria Manuel vyhrála závod Diamantové ligy v polském Chořově na nemistrovské trati 300 metrů. Navíc si doběhla pro český rekord. O 68 setin sekundy překonala dosavadní maximum Heleny Fuchsové z roku 1999. Po závodě mluvila Manuel i o nedávném 4. místě na mistrovství Evropy na 400 metrech. S výsledkem už se prý srovnala.
7: Řekli jsme si s trenérem, že prostě jsem mladá, je spousta věcí, na kterých mám trénovat a který bych mohla vylepšit a hlavní je se nezaseknout na jednom nepovedeném závodě.
1: České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně prohrály první utkání. S obhájkyněmi stříbra Srbkami hrály 1-3 na sety.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D6 za Loktem a omezení na D5 za Rudnou. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu opatrně za odbočkou na Loket. Na kilometru 129,5 stojí porouchané vozidlo v odstavném pruhu. Není výrazněji označené. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně se pracuje za Rudnou. Mezi 7. a 10. kilometrem silničáři provádějí údržbu. Čekejte je v levém pruhu. A na silnici 57 z Opavy do Nového Jičína se připravte na nové omezení za Hradcem nad Moravicí. Mezi Kajlovcem a Skřipovem budou frezovat vozovku. A volný zůstává jeden pruh, projíždět se bude jí Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, v Čechách ráno ujedinile mlhy a nejvyšší teploty vystoupají na 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až na 27, na horách se budou držet kolem 16. To byly zprávy. A dál pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Obyvatelé Turnova musí do konce listopadu odstranit náhrobky a pietní předměty ze zvířecího hřbitova na Vesecku. Pohřebiště tam funguje přes 30 let, je ale nelegální. Téma pro noční radiožurnál vše probereme už za chvíli.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Zbyteček NG nebo Punťa, i takové náhrobky připomínají pochované domácí mazlíčky na zvířecím hřbitově v Turnově na Semilsku. Desítky hrobů se ale nachází na pozemku Lesů České republiky a nejsou oficiálně povolené. Lidé proto musí do konce listopadu odstranit všechny náhrobky, svíčky i další vzpomínkové předměty.
1: Tady na Vesecku, kousek od lesní cesty a přístřežku, jsou desítky zvířecích hrobů. Některé jsou oplocené, jsou u nich živé, sušené i umělé květiny. Lidé sem dávají také různé ozdoby, fotografie v rámečcích a podle jednoho obyvatele z Turnova je tu hřbitov už poměrně dlouho.
2: Já měl kočky, že jo, ty mi zemřeli, tak jako to v lese, ty zvířata jsou dávno rozložený a jsou jenom kostřičky.
1: A jak dlouho tady je, věděl byste?
2: No, já mám mapy orientačního běhu a náznaky už jsou kolem 84. roku.
1: Na zvířecí hřbitov upozornil veřejnost deník CZ a státní lesy vyzývají obyvatele, aby z tohoto lesa odklidili všechno, co do něj nepatří. Pokračuje mluvčí společnosti Lesy České republiky Eva Jouklová.
3: Přestože chápeme, že je pro spoustu lidí, kteří v Turnovském lese pohřbili svá zvířata, stávající situace nepříjemná, musíme se jako státní podnik důsledně řídit zákonem i hygienickými předpisy.
1: Lidé v Turnově nemají moc možností, kde svého domácího mazlíčka pochovat. Vybudování legálního pohřebiště je podle starosty Tomáše Hokeho ze Starostů pro Liberecký kraj administrativně mimořádně obtížné.
4: Ještě procházím to jako vnitřní diskuzí, co s tím jako budeme dělat, jestli vůbec bychom něco takového měli řešit my jako město Turnov, nebo to třeba nechat na nějakém soukromém subjektu.
1: Po republice fungují například krematoria pro domácí mazlíčky. Studnová Johana Tománková, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Nepotřebujeme dalšího hrdinu. We don't need another hero. A muzika, která doprovodila slavný film Šílený Max a Tina Turner, která si v něm i zahrála. Provoz na tuzemských silnicích stále častěji monitorují drony. Policie je používá i při kontrolách. Jak přesně fungují a co vše dokážou odhalit, tak to se dozvíte v dalším díle Letní autoškoly Radiožurnálu.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Dnes zvedáme oči nad vozovku. Moderní technologie už dávno nejsou jen v autech. Stále častěji je má v ruce i policie. Drony dokážou sledovat provoz z výšky, ale jak moc je policie skutečně používá v běžném provozu? Vy víte, jestli vůbec a případně jak moc policie používá drony ke kontrole provozu na dálnicích a silnicích? Plukovník Jan Straka už vysvětluje podrobnosti.
3: My používáme drony samozřejmě při kontrolách, většinou na dálnicích nebo silnicích prvních tříd, v úsecích třeba zakázaného předjíždění. Případně se s nimi dá kontrolovat i způsob jízdy v nějakém úseku, kde my nejsme jinými prostředky prostě schopni ten dohled vykonávat. Je tam nebezpečná zatáčka, prostě tam nepostavíte auto a zároveň tam nepostavíte ani tu hlídku.
2: Kdo je ovládá?
3: Letecká služba, kde jsou odborníci, kteří s tím umí perfektně lítat. A zároveň mají drony vybavené tou nejmodernější záznamovou technikou, takže tam my jsme schopni v podstatě sledovat to chování na nějakém třeba dalším úseku.
2: Co takový dron všechno umí?
3: Dokáže monitorovat styl vaší jízdy na nějakém třeba i delším úseku.
2: Uveďme tedy nějaké příklady z praxe.
3: Používají se v úsecích, kde je zakázané předjíždění, mohou se používat i třeba v uzavírkách, kde je uzavřen jeden směr a jsou tam světelná signalizační zařízení, tam hlídá průjezd na červenou i třeba používání mobilního telefonu. Určitě je dobrý pomocník, my kromě dohledu používáme drony i při dokumentaci míst závažných dopravních nehod, kde nám teda velmi pomáhají.
1: Letní autoškolu Radiožurnálu připravujeme ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Z různých důvodů jsou na výchovu dětí sami.
2: Máte tady malého syna, jste samoživitelka?
3: Ano.
0: Jak se jim daří skloubit péči o děti s prací?
1: Jak zvládnou zaplatit veškeré výdaje?
4: Samozřejmě člověk musí myslet na to, že se nemůže pořídit úplně všechno, co by chtěl, nebo co by i potřeboval, nebo děti chtěli a potřebovali.
0: A je možné jim nějak pomoci?
5: Každý dárce, který nám přiveze pinál, školní baťoch, jsme za to vděční.
2: Psací stoly, běžné židle,
6: lampičky. Někdy se nám poštěstí, že dostaneme vlastně celý dětský pokoj.
2: Máte s blížícím se začátkem školního roku hodně čekatelů na počítač.
7: Ten největší nápor přichází tak jako v tom září.
0: Jeden rodič na všechno. Nový seriál Radiožurnálu o samoživitelkách a samoživitelích před startem nového školního roku.
1: Jeden rodič na všechno. Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
8: Je 5:30. Zprávy a Anna Horáčková.
9: České vrtulníky Black Hawk s týmem leteckých záchranářů v neděli začaly hasit oheň v srbské chráněné oblasti Deliblatska Peščera. Hasiči o tom informovali na síti X. Vrtulníky podle nich dokážou efektivně zasahovat v těžkopřístupném terénu a zpomalovat šíření plamenů. Na místě mají stroje zůstat 5 až 7 dní. Policie v Ústeckém kraji stále pátrá po 12-leté Klaudii Mansfeldové. Naposledy ji lidé viděli kolem 7. večer v Hostomicích na Teplicku. Předtím odešla z teplické nemocnice, kde byla hospitalizovaná. Podle policie může být v ohrožení života, potřebuje totiž zvláštní zdravotní péči. Dívka je silnější postavy, má modré oči, dlouhé vlnité vlasy a nosí dioptrické brýle. Na sobě by mohla mít tmavě červené kraťasy a taky růžové triko. Její fotografii najdete na serveru irozhlas.cz a jakékoliv informace o pohřešované volejte prosím na linku 158. Zdravotní stav norského krále Haralda V. se zhoršil, oznámil to Královský palác. 89-letý král je od začátku týdne v nemocnici. V pondělí ho hospitalizovali kvůli chudokrevnosti. Na 2 týdny proto Harald V. přerušil výkon svých povinností a zastupuje ho korunní princ Håkon. Nejstarší evropský panovník měl v poslední době zdravotní problémy opakovaně. A návštěvníci v Liberci a Vratislavicích nad Nisou můžou ode dneška zavítat na festival Crystal Valley Week. Letos jde o 5. ročník. Tématem je propojování kultur z celého světa. Liberec proto kromě českých sklářů a sklářských firm navštíví i brazilští domorodci z kmene Panara. Festival potrvá do soboty.
0: Sport.
9: Freestyle cyklistka Iveta Miculičová byla 4. na mistrovství Evropy v olympijské disciplíně park. Od 4. medaile z kontinentálních šampionátů dělil 20-letou českou reprezentantku necelý bod a půl. Miculičová startovala na velké akci poprvé od vážného zranění kolene, které utrpěla koncem roku 2024.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D6 za Loktem a na D1 uzavřený sjezd na Popůvky. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu zpozorněte za odbočkou na Loket. Na kilometru 129,5 stojí nepojízdné auto. Není výrazněji označené, je v odstavném pruhu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna je nově uzavřený sjezd na Popůvky. Až do konce srpna počítejte s objížďkou. Sjíždí se na následujícím exitu u Ostrovačic. A na pražském okruhu počítejte s omezením mezi Jesenicí a Vestcem. V úseku se projíždí v každém směru jedním pruhem. Silničáři tam přestavují dopravní značení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Dnes čekáme většinou slunečno bez deště, v Čechách ráno ojediněle mlhy, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 27 stupňů a na horách se ta maxima zastaví většinou kolem 16. Tolik zprávy. A ještě necelou půl hodinu s vámi bude v nočním radiožurnálu Petr Zajíček.
10: Ano, a já se dívám do dnešního kalendáře a pojďme poblahopřát. Tak je pondělí 24. srpna, svátek mají Bartolomějové, Bartové, blahopřejeme. A teď někdo ze slavných slaví narozeniny. 79. má kolega, moderátor a spolupracovník Českého rozhlasu Jan Rosák, blahopřejeme, hodně zdraví. 78. má potom francouzský skladatel a muzikant Jean-Michel Jarre. 75. slovenský skladatel a kytarista, taky člen skupiny Elán, Jan Baláš. No a je to už dneska 5 let, co odešel do hudebního nebe bubeník Rolling Stones Charlie Watts.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

Tak to Washington ještě nezažil. V centru americké metropole se celý víkend projížděla závodní auta. Proč? Dozvíte se od naší zpravodajky už za chvíli.

0: Spojené státy letos slaví 250 let svého vzniku a Washington k oslavám přidal další unikát. Opravdový pouliční závod rychlých vozů IndyCar. Trasa americké verze Formule 1 vedla kolem hlavních památek a auta na ní dosahovala rychlosti až 300 km v hodině. Stupenky, které byly zdarma, se rozebraly za 9 dní a vítězství vybojoval zkušený závodní jezdec Kyle Kirkwood. Atmosféru neobvyklé akce zachytila naše washingtonská zpravodajka Jana Ciglerová.
1: Tak tohle Washington ještě nikdy nezažil. Centrem města zní burácení závodních vozů. Stojím v centru Washingtonu, dívám se směrem ke Kapitolu a tady na těch místech je většinou slyšet pouze chůze turistů. Dneska je to ale všechno úplně jinak. Část Pennsylvánské Avenue je zatarasená. Členka Národní gardy ukazuje turistům, kudy se dostanou na místo, odkud je vidět, i když nemají koupené lístky. Závod pořádá Bílý dům na počest 250. výročí nezávislosti Spojených států. Turisté jsou tím překvapeni.
2: Hello, I'm Tony.
1: Ne všichni vědí o tom, že se to tady pořádá.
2: I haven't got a clue about it. I'm just walking down to explore.
1: Co se o takovém závodě myslí Washingtoniané? Zkusím se zeptat tady paní vedle mě v modrém tričku.
3: Washington DC from First Street.
4: Celý Washington je od první ulice až do 12. uzavřený. Přijet do města, kde nejsou žádná auta, to je prostě úžasné. Nádhera.
1: Trať vede po Pennsylvánské a Independence Avenue a cílem je třetí ulice přímo před Kapitolem. Tady na rohu East Street a 9. ulice je takový úsek, kde i navzdory těm plotovým zátarasům je vidět na ta auta, takže se tady shromáždili lidé, kteří se nechtějí závodů zúčastnit, ale přeci jen je zajímá, jak to vypadá, když jezdí závodní auto 300 kilometrovou rychlostí v hodině po centru Washingtonu. Okruh měří necelé 3 kilometry, má 7 zatáček a ten hlavní má 147 kol. Původně se počítalo se 125 koly, ale organizátoři si spočítali, že 1,7 míle krát 147 se rovná přesně 250. A diváci, kteří se sjeli ze všech koutů Spojených států, tu čekají dlouhé hodiny. Teda aspoň ti, na které se usmálo štěstí a vyhráli lístek zdarma v loterii.
3: My first name is Salvadora. This is the first time in history.
1: Paní Salvadora mi říká, že je nadšená, že se taková věc odehrává v centru Washingtonu.
4: Je to poprvé, co se takové závody Grand Prix konají uvnitř města. O spoustě věcí lidé tvrdili, že nebudou možné, ale 250. narozeniny slavíte jen jednou. Tak proč bychom neudělali tu nejúžasnější oslavu 4. července? Tak si řekli, co kdybychom přivezli Grand Prix. Je to parádní. Pro nás jako občan je to důvod k hrdosti. Jsem na našeho lídra velmi pyšná.
1: Na startu je 25 nejlepších jezdců série. Je to druhý nejdelší pouliční okruh v historii IndyCar.
5: Ne každý je ale nadšený. Tady pán říká, že je to příliš nahlas.
6: Na auta nevidím, takže mě to moc nezajímá. Radši si půjdu dát něco k jídlu.
1: Kousek závodu si také projel prezident Trump, a to ve svém prezidentském voze The Beast. Ze závodící metropole Washington Jana Ciglerová, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

kdyby mě tu našli v pokoji ležet, vystřelil jsem růž z papíru. Někdy zbyla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, bouchli mi slzy, vsadili jsme všechno.

0: Radiožurnál 5 hodin. Anna Horáčková a zprávy.
1: Ministerstvo průmyslu připravilo balíček opatření snižujících byrokratickou zátěž pro podnikatele. Policisté stále pátrají po 12-leté dívce z Ústecka, včera utekla z nemocnice. České volejbalistky na domácím evropském šampionátu prohrály se Srbkami. A bude jasno až polojasno s nejvyššími teplotami do 24 stupňů. Na Jižní Moravě čekejte až 27.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda dnes projedná podnikatelský balíček Ministerstva průmyslu a obchodu, který má podnikatelům snížit administrativní zátěž. Podle šéfa rezortu Karla Havlíčka z Hnutí ANO jde o první soubor opatření a další se chystají. Dotknout se mají různých oblastí, například energetiky, trhu práce, digitalizace nebo životního prostředí. Ministři dnes projednají taky novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření. Policie dál pátrá po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. Ta včera v podvečer utekla z nemocnice v Teplicích, kde byla hospitalizovaná. Večer ji pak ještě viděli v Hostomicích na Teplicku. Dívka může být v ohrožení života, říká krajský policejní mluvčí Václav Krieger.
3: Pořešovaná měla v době útěku na sobě tmavé červené kraťasy a růžové triko. Její výška je mezi 150 a 160 cm, je silnější postavy, má modré oči a dlouhé vlnité vlasy, nosí dioptrické brýle. Jedná se o osobu, která potřebuje zvláštní zdravotní péči.
1: Informace o dívce volejte na policejní linku 158. Její fotografii najdete na zpravodajském serveru irozhlas.cz. Kyjev dnes hostí setkání představitelů takzvané koalice ochotných. Ti budou na 35. výročí nezávislosti Ukrajiny jednat v jejím hlavním městě o bezpečnostních zárukách pro zemi, která se už několik let brání ruské agresi. Osobní účast přislíbili předseda Evropské rady Antoniu Košta nebo finský prezident Alexander Stubb.
4: Kromě finského prezidenta už do Kyjeva dorazili také představitelé Norska, Dánska nebo Litvy. Ti se zúčastní nejen setkání koalice ochotných, ale také oficiálních státních akcí ke dni nezávislosti Ukrajiny. Jejich program ale není veřejně známý kvůli zvýšené hrozbě raketových, dronových i teroristických útoků v Kyjevě. Od pátku se ale k příležitosti Dne nezávislosti v Kyjevě konají různé koncerty, výstavy nebo i specializované prohlídky městem. Součástí oslav je také videomapping na více než 100-metrové soše Matka Vlast. Světelná show odkazuje na historii i folklor. Několikaminutové představení doprovázené hudbou běží ve smyčce, aby se kolem památníku nesrocovalo velké množství lidí. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Mezinárodní astronomická unie přesně před 20 lety rozhodla, že Pluto není planeta. Na zasedání v Praze vědci poprvé v historii určili, co je planeta podle fyzikálních vlastností. Pro tělesa, která jsou kulatá, ale o oběžnou dráhu se dělí, vědci zavedli novou kategorii trpasličích planet. Těch je teď oficiálně potvrzených 5. Kromě Pluta sem patří například taky Ceres, která v minulosti byla planetou i planetkou. Sport. České volejbalistky si na domácím mistrovství Evropy připsali první porážku. Ve svém třetím utkání podlehly favorizovaným Srbkám 1-3 na sety. Podle univerzálky Moniky Brancuské potvrdili Srbky velkou sílu na útoku.
5: Neskutečná, vlastně my se v některých momentech, ať jsme byli na správných pozicích, tak nedokázali udržet jejich balony. Možná je to o tom si trošku zvyknout, zase přizpůsobit se tomu, jak hrajou, ale na to prostě není čas, musí to být rychlejší, tahle ta naše reakce. Srbsko patří mezi extra střídu ve volejbalu, kam my samozřejmě míříme a chceme se dostat, ale ještě bych řekla, že tam úplně nejsme. Individuální růst všech hráček a až nám to jednou sedne všem dohromady, tak to určitě vyjde.
1: Další zápas čeká Češky zítra proti Ukrajinkám. A fotbalisté Teplic nestačili v pátém kole šance ligy na Zbrojovku Brno a prohráli 0-2. Sigma Olomouc naopak vyhrála nad Pardubicemi 3-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D6 za Loktem a zdržení u Havlíčkova Brodu. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu počítejte s překážkou za odbočkou na Loket. Na kilometru 129,5 stojí nepojízdné osobní auto. Je v odstavném pruhu, není ale výrazněji označené. Na dálnicích je ale zatím klidný provoz, kolony se netvoří ani před opravovanými úseky, hlášené nejsou ani nehody. Se zdržením počítejte na silnici 38 z Havlíčkova Brodu do Čáslavy. Až po Skuhrov je omezený provoz, průjezd řídí semafory. Zatím je to na 5 až 10 minut. A na silnici 2 z Prahy do Kutné Hory se zdržíte za Kostelcem nad Černými lesy. V Olešce se kvůli práci na vozovce bude v následujících dnech projíždět pouze jedním pruhem, a to Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno v Čechách. Teď ráno ojediněle pozor na mlhy, během dne bude na severovýchodě přechodně až oblačno a později odpoledne a večer bude na jihozápadě oblačnosti přibývat. Pršet ale nemá vůbec. Nejvyšší teploty vystoupají na 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až na 27. Tolik zprávy. A teď už začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, poslední prázdninový týden začínáte ve společnosti ranního radiožurnálu, tedy poslední celý prázdninový týden. Je pondělí, krátce po páté hodině, jsme tady úplně všichni, tak abychom vám zajistili tradiční ranní informační servis. Podle předpovědi počasí to zatím na mrznutí nevypadá, ale přesto už o teple a o tom městském budeme mluvit, a to protože špatná zpráva přišla před pár dny do tisíců domácností ve Valašském Měříčí. Městská firma jim právě ve Valmezu oznámila, že jim poměrně citelně zdraží teplo. Průměrná domácnost tak ročně připlatí zhruba 4000 korun. Víme k tomu víc, bude to v úvodní reportáži dnešního ranního radiožurnálu. Jsme rádi, že jste s námi.
2: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: Radiožurnál 10 minut po páté. Tisíce domácností ve Valašském Meziříčí si od září připlatí za teplo. Městská společnost CZT jim zvedá zálohy, a to o pětinu. Horkou vodu vyrábí spáry a rozvádí do bytu horkovodem. Zdražení firma oznámila lidem před pár dny. Chtěla tak předejít tomu, aby domácnostem přišel na konci roku vysoký nedoplatek.
1: Tak tady už to zdražení bylo jednou, ale oni to pak dokázali, že to nakonec nestalo tolik, kolik mělo být, takže to slevnili.
2: Takže když to dneska zdražujete všechno, to, co chcete tady poté, co se tady děje všude ve světě.
3: Říkají místní lidé, zálohy si připlatí zhruba 5 500 domácností. Podle mluvčího města Jakuba Mikuše má navýšení předejít vysokým nedoplatkům.
4: Průměrná domácnost už si tak za celý rok připlatí přibližně 4 000 korun.
3: Za zdražením stojí dražší zemní plyn, vysvětluje zástupce společnosti CZT Valašské Meziříčí Josef Gába.
5: Cena zemního plynu z těch 40 eur vyletěla na 60 eur od 1. března. A jelikož jsme počítali s tou cenou 40 eur za megawatt hodinu ze zemního plynu, že na konci roku budeme mít průměrnou roční cenu 1065 korun, tak tím, jak to od 1. března vyskočilo, tak nám přepočtu to skočilo na 1295 korun.
3: Zálohy proto zvedla raději teď na začátku podzimu. Podle vedení firmy si zatím nikdo nestěžuje. Páru pro horkovod dodává chemička Deza ze skupiny Agrofert. Proč zdražila, vysvětluje mluvčí Agrofertu Pavel Hřmanský.
6: Plyn kvůli situaci hormuzském průlivu podražil a museli jsme proto zvednout zálohy distributorovi tepla. Čas plynu máme zajištěnou dopředu, takže nárůst je nižší, než by odpovídalo ceně plynu.
3: Pokud se konflikt na Blízkém východě neuklidní, počítá CZT s tím, že se cena udrží okolo 1200 korun i příští rok. Gabriela Hickel, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál, za námi víkend. No a fotbalista Antonín Vaníček, ten má za sebou gólově nejlepší ligový zápas v kariéře. I o tom ještě bude řeč. Dobré ráno, 5.15. Krajský soud v Brně začne popoledně rozhodovat o případném prodloužení vazby pro Tomáše Jiříkovského. Je v ní už rok v souvislosti s bitcoinovou kauzou spojenou s miliardovým darem pro stát a vše budou sledovat i naši reportéři. Policie v Ústeckém kraji vyhlásila pátrání po 12-leté Klaudii Mansfeldové. Naposledy viděli kolem 7. večer v Hostomicích na Teplicku. Předtím odešla z teplické nemocnice, kde byla hospitalizovaná. Podle policie může být v ohrožení, potřebuje zvláštní zdravotní péči, má modré oči, dlouhé vlnité vlasy a nosí dioptrické brýle. Její fotografii najdete na serveru irozhlas.cz a informace prosím volejte na linku 158.
1: Máme za sebou chladnou noc, ve vyšších polohách stále ještě mrzne. Horská kvilda na Šumavě ukazuje až minus 3,5 stupně Celsia. Slunce dnes vyjde 3 minuty po 6. V Čechách ještě po ránu se můžou objevit mlhy. Přes den už bude ve většině Česka jasno až polojasno a oteplí se až na 24 stupňů Celsia. Na jižní Moravě může být až 27. Hezké pondělní ráno.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Radiožurnál v 5.20. Blahopřejeme. Freestyle cyklistka Iveta Miculičová byla čtvrtá na mistrovství Evropy v olympijské disciplíně park. A ještě fotbal. Teď bude řeč o muži, který v 28 letech prožil nejlepší zápas v ligové kariéře. Fotbalista Antonín Vaníček 2 góly rozhodl v 5. kole šance ligy nakonec o výhře z Borovky Brno v Teplicích, a to v poměru 2:0. Stačily mu na to 2 střelecké pokusy.
1: V nejvyšší soutěži se Vaníček trefil skoro po 6 letech.
2: Ani jsem to zatím nestřebal, co to pro ně všechno znamená, ale ani jsem to nevěděl teda, že to je takhle dlouho. Je zatím dost nepříjemných situacích mých, co jsem si prožil, který jsem zažil, který jsem musel překonat, ale překonal jsem je, šel jsem si zatím a mám za sebe radost, upřímnou radost mám za sebe. Různý věci, to je jedno.
1: Poslední 2 sezóny strávil Antonín Vaníček ve druhé lize. Hrál za Žižkov a pak za České Budějovice, za které loni skóroval 10krát.
3: Pomohlo mu to druhé ligové angažmá, tam už my jsme ho sledovali, hlavně v těch Budějovicích, a měl velmi těžký třeba pozice na to, aby dal gól. Nebylo to třeba za zápas, že by měl, já nevím, 5 střel a z toho dal 1 gól, ale že byl i vlastně efektivní. A navíc ty góly dával pravidelně v těch zápasech, takže doufáme, že tohle to bude takhle pokračovat. A tady je vidět, jak hráčům strašně roste sebevědomí, když něco udělají vlastně do toho plus. A u Tondy to bylo, přeju mu to, protože se do té ligy vrátil zase po dlouhý době vlastně, a s tím jsme obrali, že to je šikovný hráč, který prostě ten gól umí dát.
1: Řekl brněnský trenér Martin Svědík. Vaníček potvrdil, že 2 roky ve druhé fotbalové lize mu prospěly.
2: Já jsem to rozebíral se svýma blízkýma lidma, že dobrovolně jsem ten krok zpátky udělal, nemusel jsem ho dělat, udělal jsem ho dobrovolně a věřil jsem v to, že mě to vyšvihne o 2, o 3, to je jedno, kroky dál. A v mých očích se tak stalo, myslím si, že se to povedlo. Moc jsem nikdy gólovej nebyl, spíš jsem byl takovej, že jsem se tam nahoře někde motal a připravoval jsem to, než abych ty góly dával, a teď jsem se ty góly asi naučil dávat, snad.
1: Byl nadšený Antonín Vaníček, který ze 2 střel dal 2 góly a neváhal se s úsměvem přirovnat k norskému ostrostřelci.
2: Erling Haaland.
1: Z Teplic David Kalvás, Radiožurnál.
4: Antivirus. Pořad Radiožurnálu o nejčastějších online podvodech,
5: o každodenních rizicích při pohybu na internetu,
4: nebo o tom, jak v kybersvětě chránit sebe, své děti i starší generaci.
5: Antivirus.
4: Pořad Radiožurnálu pro každého, kdo se chce na internetu cítit bezpečněji.
5: Antivirus.
4: Bezpečný průvodce v online světě.
5: V pondělí po 11:30 na Radiožurnálu.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Poslední prázdninový týden začne veskrze příjemně, tedy alespoň co se počasí týče, to ostatní ovlivníte možná vy. Teploty do 24 na Moravě, dokonce až do 27 stupňů Celsia. Ranní Radiožurnál v pondělí s vámi, další zprávy připravené, tak dejme jim prostor.
1: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna Radiožurnálu.
2: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
3: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
1: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
4: A slyšíte tu bučku, DNA, Uhorovce, tady není vidět na 3 metry.
2: Nebo silný vítr.
5: Já to musím zastavit, protože se nedá jet.
1: Volejte i vy 800 553 553.
2: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
1: Zelená vlna Radiožurnálu.
2: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
1: Zelená vlna Radiožurnálu.
2: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno, 5:30. Další zprávy, Anna Horáčková.
6: Policie od noci pátrá po 12-leté dívce z Ústecka. Klaudie Mansfeldová může být v ohrožení. V podvečer totiž odešla z nemocnice v Teplicích, kde byla akutně hospitalizovaná. Hledaná dívka je vysoká asi 150 až 160 cm, má silnější postavu, modré oči a dlouhé vlnité vlasy. Naposledy na sobě měla tmavě červené kraťasy a růžové triko. Fotografii dívky najdete na serveru i rozhlas a jakékoliv informace o ní můžete volat na linku 158. Rusko i Ukrajina hlásí oběti vzájemných útoků. Nejméně 3 lidi zemřeli na předměstí ukrajinského Charkova. V Rusku dopadly trosky ukrajinského dronu na budovu dětského centra ve městě Krasnodar. Zemřeli tam 2 děti, dalších 7 a taky 2 dospělí jsou zranění. Ruské úřady uvedly, že trosky letounů zasáhly taky bytové domy a sklady. Úder zároveň způsobil požár v logistickém centru druhého největšího ruského internetového prodejce Ozon. A Filozofická fakulta Univerzity Karlovy chystá od ledna změny. Některé katedry a ústavy se mají sloučit a až 53 zaměstnanců může přijít o práci. Škola totiž potřebuje šetřit. Studenti a pedagogové vedení fakulty kritizují kvůli rychlosti změn a obávají se o budoucnost některých oborů a výuky. O plánech na takzvanou reorganizaci se totiž dozvěděli na začátku léta. Mluvčí fakulty Ina Palacká ale zdůraznila, že vedení o změnách dopředu informovalo.
1: Sport.
6: Tereza Voborníková ovládla jako první Češka biatlonovou exhibici v Drážďanech. Bronzová olympijská medailistka z her v Miláně a Cortině d'Ampezzo vyhrála závod na kolečkových lyžích před Rakušankou Gandlerovou. Při premiérovém startu jí pomohla především čistá střelba. V závodě mužů triumfoval domácí Štrelo, Vítězslav Hornik dojel 7.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda u Třebíče a omezení u Brna. Na silnici 23 Třebíče do Telče čekejte komplikace kousek za Třebíčí. Za Červenou hospodou, za přejezdem je tam nehoda, podle policie se zraněním, takže na místě budou záchranáři, projíždějte opatrně. U Brna houstne provoz. Menší kolony se tvoří na silnici 50 ze Slavkova k dálnici D1 v omezení před Holubicemi. Pomalu se utpává i dálnice D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Od sjezdu na Chrlice až k D1 do omezení. Jinak ale dálnice průjezdné plynulé bez větších komplikací. Hlášené teď nemáme z dálnic ani nehody. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Nejtepleji je teď po ránu na jižní a střední Moravě, kde teploměry ukazují kolem 12 stupňů Celsia. Naopak nejchladněji je teď v horách, třeba sněžka a horská kvelda na Šumavě se stále drží pod bodem mrazu. Chladnější počasí vydrží i po ránu, v Čechách se navíc ojediněle objeví mlhy. Během dopoledne se ale rozpustí a čeká nás převážně slunečný den. Teploty na většině území vystoupají až na 24 stupňů, na jižní Moravě až na 27. A pokud plánujete poslední prázdninový týden strávit na horách, připravte se na maxima kolem 16. Slunečnou oblohu může přes den na severu a večer na jihu republiky nahradit oblačnost, pršet ale nebude. Tolik zprávy. Posloucháte dál ranní Radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Planeta, co to vlastně je? Tak o tom debatovali a nakonec se shodli před 20 lety astronomové v Praze. A co to nakonec přineslo? No mimo jiné to, že Pluto od té doby nepatří mezi planety. Tahle vzpomínka nás čeká dnes v ranním Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: unie. O tom, kolik je kolem Slunce planet, ale diskutovali už dlouho předtím, říká Petr Šajrich z Astronomického ústavu Akademie věd.
1: To byla doba, kdy se za Neptunem, kde se teda nachází i Pluto, začaly objevovat podobně velká tělesa, a to zákonitě vedlo k otázce, jestli teda i těm nově objeveným tělesům budeme říkat planety, a v tom případě bychom tady mohli mít třeba za chvilku 20 planet.
0: Spory astronomů o planety začaly ale ještě mnohem dřív. V 19. století začaly objevovat tělesa mezi Marsem a Jupiterem. Ceres, Pallas, Juno, Vesta a další. Vypadalo to, že planet je víc než 20. Jiní vědci ale říkali, že to nejde, a menším tělesům začali říkat asteroidy nebo planetky. Potíž je, že až do roku 2006 nikdo nestanovil jasná kritéria, co planeta je a co není.
1: Planety se definovaly jenom výčtem. Byla to prostě básnička, kterou se děti učili. A bylo třeba říct, čemu se bude říkat planeta a čemu ne.
0: Na pražském setkání pak astronomové během několika dní narychlo vymýšleli, jak planety vymezit lépe pomocí fyziky. Českému rozhlasu se tehdy vyjádřil britský vědec Ivan Williams. Snižujeme počet planet místo toho, abychom ho navyšovali, komentoval Williams. Napjatou atmosféru tam sledoval a v našem vysílání popsal astronom Pavel Suchan.
2: To byl skutečně překvapivý vývoj v odborných, ale také poměrně ostrých, velmi napínavých debatách, kdy byly fronty u mikrofonu a kdy se k tomu vyjadřovali účastníci Valného shromáždění.
0: Nakonec odborníci stanovili poměrně přísné podmínky pro planety, na které Pluto nedosáhne, pokračuje Petr Šajrich.
1: Těleso, které obíhá kolem Slunce, musí být laicky řečeno kulaté, musí mít dostatečnou hmotnost, aby se do takového tvaru sformovalo, a zároveň musí být dostatečně hmotné na to, aby vymetlo na podobných drahách kolem Slunce nějaká další menší tělesa. To je to, čemu dnes říkáme planeta.
0: Kromě toho vědci zavedli zvláštní kategorii trpasličích planet. Jsou dost hmotné na to, aby se zakulatily, ale o oběžnou dráhu se dělí se sousedy. Díky nové kategorii také Pluto a Ceres dostali speciální místo.
1: Rozhodně nejsou nezajímavá, že na těch jejich površích se děje řada věcí, které známe u běžných planet, například na Plutu. Ještě v nedávné minulosti zřejmě tekly řeky kapalného dusíku, doteď jsou tam ledovce z dusíku, které se neustále pohybují.
0: Do dneška někteří lidé s vyřazením Pluta z planet nesouhlasí, hlavně ve Spojených státech, odkud pocházel objevitel tělesa. Patří do tábora, který chce Pluto zase planetou, prohlásil administrátor NASA Jared Isaacman v Senátu Spojených států. Američtí vědci by to ale podle Petra Šajricha většinou už neměnili.
1: Těmi nejhlasitějšími odpůrci byl především tým okolo sondy New Horizons, která už byla na cestě k Plutu. Sonda startovala k planetě a v průběhu jejího letu se z planety stala trpasličí planeta.
0: Potěšený byl naopak tým americké sondy Dawn, která místo planetky Ceres navštívila trpasličí planetu. Martin.

0: What is that?
1: Pondělní ranní radiožurnál 24. srpna 5:43. No a v našem vysílání teď zamíříme do Frýdku Místku. Tamní strážníci totiž dostali do výstroje úplně nová služební elektrická kola. Cyklohlídky na elektrokolech by tak nově měly rychleji být schopné dostat se třeba do odlehlý části města.
2: Dvě strážnice, Adela Pavlorková a Aneta Pavlíková, jsou na svojí pravidelné cyklohlídce. Jak vypadá ta běžná trasa?
3: Většinou začínáme po cyklostezce, objíždíme místní parky, městský hřbitov, potom se vydáváme na nejdelší vzdálenost, to je Olešná přehrada, kde jsou rekreační zóny, molo.
2: Kolik kilometrů tak najedete a jak velké je to ulehčení?
4: Tak je to okolo 10 kilometrů a ulehčení jako do kopců, nerovný terén, jízda v protivětru.
2: Oproti běžným kolům se policejní kola nijak neliší, snad jen brašnou s vysílačkou na řídítkách. Podle ředitele městské policie Frýdku Místku Tomáše Zapletala mají cyklohlídky hlavně preventivní význam.
5: Strážníci kola využívají i v rámci třeba takových těch míst, které jsou jakoby na dalekou dojezdnost, to znamená krajové části města Frýdku Místku, po případě v obcích, které jsou s městskou policií Frýdek Místek spjaty takzvanou veřejnoprávní smlouvou.
2: Každoročně pořádají policisté taky výchovné cyklovýlety pro děti. Město pro městskou policii koupilo 4 elektrokola různých velikostí, aby byla vhodná jak pro drobnější policistky, tak pro vzrostlejší strážníky.
6: Plně to dostačuje té kapacitě, kterou má městská policie z hlediska toho, že musíme stavět operativní hlídky do vozidel, hlídkovou službu, okrskáře, operační střediska, prevenci a tak dále, tak vždycky ta cyklohlídka je maximálně jedna.
2: Říká náměstek primátora Lukáš Kmec z hnutí ANO. Za všechna 4 kola město zaplatilo 180 tisíc korun. Z Frýdku Místku František Kuča, Radiožurnál.
1: Radiožurnál ve 6:15. Co přinese dnešek? Odboráři, zástupci zaměstnavatelů a vlády dnes proberou růst minimální mzdy v dalších 2 letech. Od ledna by se měla zvednout přibližně o 2,5 tisíce korun, tedy na 24 900 měsíčně. A my o schůzce tripartity řekneme víc krátce po dalších zprávách v 6 hodin. Policie stále pátrá po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. V podvečer odešla z nemocnice v Teplicích, kde byla akutně hospitalizovaná. Naposledy pak viděli večer v Hostomicích na Teplicku. Na sobě měla tmavě červené kraťasy a růžové tričko. Pokud máte o Klaudii Mansfeldové z Ústecka jakékoliv informace, volejte prosím na tísňovou linku 158.
7: Nehoda u Třebíče a omezení na Olomoucku u Dolan. Na silnici 23 z Třebíče do Telče vážná nehoda kousek za Třebíčí. Za Červenou hospodou za přejezdem se srazilo auto s traktorem. Je to nehoda se zraněním a na místě pracují záchranáři. Podle policie se zatím s opatrností projíždí. Na silnici 43 ze Šternberka do Olomouce postojíte v koloně u Dolan. Opravují vozovku v Dolanech a projedete k Ivadlově. Větší je fronta směrem do Olomouce. Teď asi na 10 minut. A na silnici 608 z Nové Vsi do Kralup nad Vltavou komplikace v omezení u Nelahoze Vsi. Auto tam najelo do dopravního značení. Jsou tam teď kolony o něco delší. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
8: Poslední prázdninový týden nabídne stále ještě letní počasí. Dnes nás po chladném ránu čeká jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Na Moravě až do 27. Během týdne se pak bude dál oteplovat. Ve čtvrtek a v pátek se hlavně na Moravu a do Slezska vrátí tropické teploty kolem 30 stupňů. Dlouhé vedro nás ale nečeká. V pátek dorazí taky studená fronta a s ní se o víkendu budou místy objevovat i přehánky a bouřky. Tak hezké ráno.
0: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Pondělní ranní radiožurnál, hledíte-li na čas, tak je 10 minut před 6 hodinou, snad je čas na vaší straně. A my teď míříme na Olomouckou univerzitu Palackého, a to proto, že tam budují tým pro krizové situace. Chtějí tam tak být připraveni například třeba na povodně a také na další takové podobné situace. Skupina bude koordinovat dobrovolnickou pomoc olomouckých vysokoškoláků.
1: Většinou odklízíme bahno, pomáháme vynášet sklady prostě a tak dál.
2: S členem krizového týmu a jinak projektovým manažerem na univerzitě Ondřejem Němčákem sledujeme video s pomocí olomouckých vysokoškoláků při povodních v Jeseníkách před 2 lety. Vybavuje se mu vzpomínka na zcela vyplavený dům seniorského páru.
3: Přes to neštěstí, jaké je potkalo, tak byli velmi vděční za tu pomoc, kterou my jsme jim tam v těch prvních dnech nabízeli.
2: Už tehdy si uvědomil, že pomoc studentů je potřeba koordinovat. Organizovat dopravu, rozdělovat práci a nářadí, zařídit zázemí a ubytování až po tak banální věc, jako jsou třeba buchty na posilněnou. Proto se přidal do týmu pro krizové situace v univerzitním dobrovolnickém centru. Za sebou už má například školení v první psychologické pomoci i hasičské cvičení. Ukazuje mi v mobilu video.
4: Pojďte, pojďte!
3: Dozvěděli jsme si tam i o té záchranářské hasičské technice.
2: Současný krizový tým má 24 členů, zaměstnanců Univerzity Palackého, dodává manažerka dobrovolnického centra Vladimíra Sedláčková.
5: Ve všech těch krizích vždycky během 2 dnů jsme schopni zapojit 700 dobrovolníků. Potřebují být vlastně tím procesem trochu provedení.
2: Koordinátor proto musí rozumět tomu, co se na místě děje, umět dobře komunikovat, zvládat krizové situace a pečovat o psychickou pohodu. V centru už proto chystají další školení.
5: Zaměřený na asertivní komunikaci, na první psychologickou pomoc po telefonu.
2: Tým pro krizové situace v dobrovolnickém centru Univerzity Palackého je podle Vladimíry Sedláčkové v akademickém prostředí první a zatím jediný. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: Přežije člověk spolknutí velrybou? A kdyby psi žili na měsíci, byli by pak na planetu Zemi? I na takové otázky odpovídá projekt Zeptej se vědce, který přibližuje vědu srozumitelně a bez zbytečně složitého jazyka. Jeho zakladatelka Adéla Šimková bude hostem Radiožurnálu. Jak ten projekt funguje, kdo za ním stojí a proč má smysl vědcům klást i zdánlivě jednoduché otázky? A proč se za výzkumem přestěhovala do německého Heidelbergu?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonů?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Dobré ráno, 6 hodin. Anna Horáčková a zprávy.
3: Systém spoření na stáří má být pro lidi atraktivnější. Vláda dnes projedná změny pravidel. Policisté stále pátrají po 12-leté dívce z Ústecka. Moderní pětibojaře čeká mistrovství světa v Číně. Na silnici 23 komplikuje dopravu nehoda u Třebíče. A počasí bude slunečno, během dne i oblačno a teploty většinou do 24 stupňů.
0: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
3: Ministři dnes budou schvalovat novelu zákona o doplňkovém spoření. Ta má zajistit, aby byl celý systém atraktivnější. V takzvaném třetím pilíři si lidé sami odkládají peníze na stáří u penzijních společností. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO taky takzvané lepší penzíko sníží nebo úplně zruší některé poplatky.
4: Tady prostě, když jste si 35 let spořila, tak jste zaplatila přes 50% na poplatcích, takže teď se to sníží na nějakých, já nevím, 16%.
3: Penzijní společnosti to kritizují, podle nich hrozí, že nepokryjí své náklady. Opozice tvrdí, že návrh míří správným směrem, ale zůstává takzvaně na půli cesty. Například Hnutí STAN k němu připravuje své pozměňovací návrhy. Policisté v Ústeckém kraji v noci vyhlásili pátrání po 12-leté Klaudii Mansfeldové. Naposledy ji viděli kolem 7 večer v Hostomicích na Teplicku. Předtím odešla z nemocnice v Teplicích, kde byla hospitalizovaná. Dívka je silnější postavy, má modré oči, dlouhé vlnité vlasy a nosí dioptrické brýle. Na sobě by měla mít tmavě červené kraťasy a růžové triko. Pohřešovaná potřebuje zvláštní zdravotní péči, upozorňuje mluvčí policie Václav Krieger.
5: Kriminalisté na vypátrání osoby intenzivně pracují, protože k hospitalizaci došlo z důsledků jejího jednání, což může vést k životu ohrožujícího stavu. Touto cestou se obracíme na všechny občany se žádostí o pomoc. Pokud jste tuto osobu viděli, kontaktujte neprodleně linku 158.
3: Saúdsko-arabský korunní princ Mohammed bin Salman bude dnes v Paříži jednat o energetice i válce na Blízkém východě. V Elizejském paláci ho večer přijme prezident Emmanuel Macron. Včera se bin Salman ve Francii zúčastnil finále světového poháru v hraní videoher.
6: Závěrečného ceremoniálu v Paříži se saúdsko-arabský korunní princ zúčastnil s Emmanuelem Macronem. Světový pohár v e-sportu, při kterém mezi sebou lidé soutěží v hraní videoher, se letos konal poprvé v Paříži a poprvé mimo Saúdskou Arábii. Muhammad bin Salman do Paříže přicestoval v době pokračující války na Blízkém východě. Kromě konfliktu budou bin Salman a Macron jednat taky o obchodu. Zatímco z Perského zálivu míří do Francie zejména ropa, Saúdská Arábie v příštích letech nakoupí desítek letadel Airbus. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: V Blatničce na Hodonínsku začal samosběr plodů rakitníku. Podle majitele sadů je zájem zatím velký a úroda letos navzdory suchu dobrá. Samosběr by měl pokračovat až do října. Lidé si vlastními nebo zapůjčenými nůžkami můžou ustřihnout celé větvičky s oranžovými bobulemi. Co se s nimi pak dá dělat, vysvětluje majitel sadů Martin Smetana.
7: Potom ty větvičky hodí do mrazáku, keď zmrznou, tak se dají velmi rychle oklepat bobule a ty bobule potom zpracují, rozmixují, získají z toho šťavu a to je vlastně taký meditovar, z kterého se dá potom vytvárat všechno ostatné, či už šťavy, limonády, marmelády a další.
8: Sport. Novým trenérem fotbalistů Viktorie Plzeň je Radoslav Kováč. 46-letý kouč na lavice nahradil odvalaného Martina Hiského, který u týmu skončil po nevydařeném vstupu do sezony.
9: Kováč už dnes povede první trénink Západočechů. Klub to oznámil na svém webu. Naposledy dvě sezóny vedl Liberec, předtím trénoval Pardubice, Táborsko nebo Opavu a působil taky jako asistent ve Spartě Praha. Jako hráč prošel právě Spartou, Spartakem Moskva, West Hamem nebo Basileji a 30krát nastoupil za českou reprezentaci. S Viktorií podepsal smlouvu do konce této sezóny s následnou dvouletou opcí. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
8: A 6 českých reprezentantů čeká v Číně mistrovství světa v moderním pětiboji. Do Asie odcestoval i obhájce bronzové medaile a lídr světového žebříčku Matěj Lukeš. Z Čechů se mistrovství zúčastní i Marek Grič, Jan Toman, Matouš Tůma, Lucie Hlaváčková a Karolína Křenková. Program zahájí dnešní štafety.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda u Třebíče a omezení na Pražském okruhu. Na silnici 23 z Třebíče do Telče buďte opatrní. Za Třebíčí, za Červenou hospodou, za přejezdem se srazilo auto s traktorem. Je to vážnější nehoda se zraněním a průjezd řídí policisté. Na Pražském okruhu pozoru sjezdu na Jesenici. Projíždí se omezením, aktuálně jedním pruhem v obou směrech. Ve směru z D1 na letiště už se tvoří u Jesenice kolona. Taky u Brna houstne provoz, ucpává se třeba silnice 50 ze Slavkova k dálnici D1. Je tam zúžení v kopci před Holubicemi. A zatím menší kolony hlásíte i na D1 v Brně směrem na Prahu. Popojíždějí před omezením na 196. kilometru u dálnice D2. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude slunečno, během dne na severovýchodě přechodně i oblačno a později odpoledne a večer bude na jihozápadě oblačnosti přibývat, teploty většinou do 24, na jižní Moravě i 27 stupňů. Ještě přidáme informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
11: Krásný den, milí posluchači, je tu nový týden, s ním Radiožurnál Sport a my jsme tady s Lukášem Michalíkem. Lukáše, vítej.
12: Hezké ráno, jsem rád, že nový týden opět startujeme společně.
11: Ano, vypadá to perfektně, vždycky jakhle po ránu máme co vysílat, máme před sebou i desítku dneska po desáté, ve které máme o čem mluvit. Ta trenérská změna byla na spadnutí, nevím, jestli na tom místě, kde se udála, asi jo.
12: Lehce ano, akorát jsem tedy nečekal a myslím si, že jsme mluvili o tom spolu, kdo se stane tím novým trenérem v Plzni. Opravdu Radoslava Kováče jsem neočekával.
11: Je pravda, že v sobotu jsme tady spolu mluvili ráno a ty si říkal třeba jméno Tomáše Janotky, byť si taky zmiňoval Radoslava Kováče, že jeho jméno putuje kuloáry. Taky jsem to nečekal, ale pro něj velká výzva, tak Opava, tam byl sestup, Pardubice, baráž a nakonec klidná záchrana. V Liberci 7., 6. místo, tak v Plzni to vypadá, pokud by to šlo takhle, na mistrovský titul.
12: No,
11: takhle víš, jako žebříčkově.
12: Každopádně myslím si, že ani Plzeň není úplně stoprocentně přesvědčená o tom angažování Radoslava Kováče, o čem svědčí ta smlouva do konce sezony s následnou opcí. Takže bude muset Kováč přesvědčit, až pak případně tedy ve Štruncových sadech zůstane.
11: Tak bývá to i třeba v orchestrální praxi, takzvaná definitiva, než se udělí, tak musíš takzvaně získat nějaké ostruhy. Takže tady evidentně Adolf Šádek zamířil možná trošku do kulturna, dává mu rok na to získat definitivu. No, hráli se další zápasy pátého kola, Plzeň zrovna ne, protože měla odloženo s Hradcem Králové, ale ty probereme v našem ranním vysílání, vrátíme se k tomu, co se dělo třeba i v Brně, protože na mistrovství Evropy volejbalisté hráli Češky se světovou extra třídou. No a samozřejmě další témata, myslím, Lukáši nabídneme, takže posluchači se nemají o co bát.
12: Bude toho dost a dost a těším se třeba už zhruba za hodinu a 10 minut, že se do našeho vysílání spojí jeden fotbalista, který hraje aktuálně šance ligu a dosáhl o víkendu velmi pěkného výsledku. Nebudeme prozrazovat víc?
11: Já nevím. Nebudem?
12: Tak budeme. Bude to obránce Bohemians David Liška. Přeci jen už je zatím velmi brzy ráno a tak, ať nalákáme ty posluchače, kteří se nás ladí už od prvních minut nového vysílání.
11: Dobře, tak ať se vám dobře stává, přejeme vám krásné ráno.
12: Krásné ráno.
0: Radiožurnál Sport.
1: Jan Pěruška a Lukáš Michalík.

0: 6 hodin 12 minut, vracíme se poprvé dnes k dění o víkendu, které se týkalo brněnského šampionátu volejbalistek. Mistrovství Evropy zahájili Češky v pátek a v sobotu vítěznými duely, když porazili Řecko 3-1 a pak Rakousko 3-0, ale včera to přece jenom byl úplně jiný soupeř z jiné kategorie.
1: Vědělo se, že Srbky skutečně budou tím nejtěžším možným soupeřem stříbrné medailistky z posledních dvou evropských šampionátů. Češky nevstoupili do toho zápasu dobře, respektive do toho zápasu dobře vstoupili. Měli už poměrně značný náskok v tom prvním setu. Já jsem moderoval, byl jsem až překvapený z komentáře reportérů Tomáše Perutky a Krištofa Kousala. Na druhou stranu to nadšení nevydrželo úplně dlouho. Vzali si brzy Srbky vedení zpět, vyhráli dva tedy úvodní sety. V tom třetím zase Češky dominovali. Nicméně nakonec tedy s favorizovaným Srbskem stejně prohrál.
0: Ale přesto ten jeden získaný set může asi znamenat i pro sebevědomí hodně, když na druhé straně stojí žena, která dokáže dát 27 bodů v zápase, Boškovičová, tak to je neuvěřitelná síla. Ale na druhou stranu ještě, myslím, stojí za to asi vypíchnout atmosféru.
1: Ano, atmosféra byla velice fajn, v Brně bylo vyprodáno, pokud se nepletu, a i když posluchači tedy byli u toho našeho přímého přenosu, tak to slyšeli, ta kulisa byla velmi významná a já jsem si říkal, kéž by taková atmosféra byla na některých fotbalových utkáních, byť samozřejmě srovnávat se to nedá, protože volejbal se hraje v hale, fotbal na trávníku, ale když třeba srovnám atmosféru, nebo na trávníku venku, když srovnám atmosféru v toho včerejšího volejbalového utkání a také zápasu šance ligy mezi Olomoucí a Pardubicemi, tak to byl velký rozdíl ve prospěch volejbalu.
0: Ano, a to si ještě řekněme, že je škoda, že se nedokončila ta nová hala v Brně, kde mohlo být až 15 000 lidí. Tady se to hraje přece jenom v provizoriu na výstavišti a ta hala má nějakých 5 000. Ale i tak, jak říkal Lukáš Michalík, atmosféra stála za to a myslím, že přes tu prohru 1-3 na sety se Srbkami i výkon českých volejbalistek. Poslechněte si příspěvek kolegy Tomáše Perutky.
2: České volejbalistky na evropském šampionátu poprvé prohrály. Vyprodaná hala je ale vyburcovala ke skvělému výkonu. Ten gradoval ve třetím setu, který Češky ovládly rozdílem 9 bodů.
3: Srbsko patří mezi extrastřídové volejbalu, kam my samozřejmě míříme a chceme se dostat, ale ještě bych řekla, že tam úplně nejsme. A až nám to jednou sedne všem dohromady, tak to určitě vyjde.
2: Řekla po utkání univerzálka Monika Brancuská, kterou doplňuje kapitánka Michaela Majnková.
4: Myslím si, že jsme v některých chvílích je hodně potrápili, že pak začali taky dělat chyby a byli takový nejistý. Myslím si, že se nemáme vůbec za co stydět a že jsme předvedli skvělý výkon, který pak můžeme samozřejmě využít v těch dalších zápasech.
2: České reprezentantky úřadujícím vícemistryním Evropy vzdorovaly. V týmu soupeřek ale potvrdila své kvality univerzálka Boškovičová, která zaznamenala 27 bodů.
4: Některé ty body prostě jsou neskutečný, že nejdou ani podle mě vyčapat, ale prostě je to světová hráčka, to se musí jí nechat, musí se jí ty některé body nechat a ty, co jsou takový lehčí, se musí prostě ubránit. No.
2: Dodává Michaela Majnková. Dalším soupeřem českého týmu bude v úterý Ukrajina. Z Brna Tomáš Perutka, Radiožurnál.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Ano, i písnička se musí nechat doznít v rádiu. Teď jsme to udělali opravdu zevrubně. Každopádně přeji vám krásné ráno. Můžeme se vrátit ke dvou včerejším výsledkům fotbalové šance ligy, protože dva zápasy se odložily, to znamená, že se hrálo pouze v Teplicích a v Olomouci. Asi začneme v Teplicích, byť fotbalově to tam úplně diváka nepotěšilo.
3: Začneme v Teplicích. Já jenom na úvod musím říct a navázat na to, co jsi říkal, byl to fotbalově smutný den, jenom dva zápasy za víkendový den, tedy za neděli, jsou hodně málo z mého pohledu.
2: No ale v neděli si to vynahradíme, teď co bude 4 zápasy a derby na konec, takže to se můžeme těšit na vypjatý víkend před námi.
3: No, Teplice se mohly bodově dotáhnout v tabulce na třetí Liberec, nepovedlo se, protože s brněnskou zbrojovkou prohráli na Stínadlech 0-2 a úřadoval Antonín Vaníček, už takový pozapomenutý hráč, alespoň tedy z mého pohledu, velký talent, reprezentant do 21 let, skvělý začátek prvoligového angažmá v Bohemians. Poté přestup do Mladé Boleslavy, ale pak se to zaseklo, nicméně.
2: Dalo by se říct sešup? Protože přes Viktorku Žižkov do Českých Budějovic.
3: No, byl to sešup určitě, on o tom Vaníček včera na pozápasové tiskovce mluvil, že musel udělat nějaký krok dolů, aby se zase vrátil nahoru. No, Vaníček dal 2 góly, tedy na Stínadlech a zbrojovka vyhrála 2-0. V nejvyšší soutěži se tento bývalý reprezentant do 21 let gólově prosadil po 6 letech. To je v podstatě až neuvěřitelné, když přihlédneme k tomu, že je mu teprve 28 let.
2: To znamená, že naposledy skóroval ve svých 22. No. Bylo to tehdy v září 2020 v té po covidové sezóně s 18 týmy, když Bohemka prohrála s Plzní 1-4, tak jenom i tohle dokumentuje, jak dlouho to je. Tehdy ligu hrálo opravdu 18 týmů. No, Antonín Vaníček tedy podpořil vítězství na Teplicemi, které poprvé v sezóně vyšly gólově na prázdno, doma prohráli po druhé v řadě a potom vlastně dobrém startu, který podpořilo o vítězství v Liberci, hodně způsobené dvěma vyloučeními libereckých, tak teď jsou to 3 zápasy bez vítězství a vrací se trošku do reality.
3: Přesně tak, já jsem nechtěl být tak přísný, ale trochu se to narovnává už. Asi málo kdo mohl reálně čekat, že se Teplice v té tabulce budou pohybovat nahoře. Pořád samozřejmě ten start není špatný, ale obávám se, aby to nemělo sestupnou tendenci dál.
2: A pořád, když se díváte na výkony týmu, tak to často je pro výhled té sezóně důležitější než ty výsledky, i když to člověka může setnout, dostaneme se k tomu za chviličku u jiného týmu, ale přeci jenom výkon Teplic proti Zbrojovce byl velmi, nebo nebyl moc dobrý dopředu. Prostě chybilo jim tam dost věcí. To znamená, že Zbrojovka vyhrála po druhé v sezóně, ona má ještě jeden zápas odložený, ale bylo pro ní důležité po 16 dnech, kdy se vracela do ligy, potom minulém týdnu, kdy stála, tak zvítězit a to se jí povedlo. Tak a druhý zápas Sigma Pardubice, to byl ten, který uzavřel kolo?
3: Sigma Pardubice, velká smůla nebo nekvalita, chcete-li, co se východočeského výkonu týče, ale byla tam i smůla, protože 2 neuznané góly hostujících Pardubic kvůli offsideům 7 a 8 cm. To zkrátka trochu smůla je, nemusíme si na nic hrát. No a Olomouc trestala výborný výkon Dominika Janoška, 1 gól a 2 asistence. Tento záložník se zkušenostmi z Holandska režíroval vítězství Hanáků. No a Olomouc se dostala v ligové tabulce na 3. místo o skóre před Liberec, zatímco Pardubice se hodně trápí a pro mě to je asi zatím největší zklamání v sezóně, protože u Zlína Slovácka jsem tak nějak čekal, že se v ligové tabulce budou pohybovat dole, ale Pardubice, ambiciózní klub, aktuálně tedy v ligové tabulce na 13. místě, po 5 kolech jediný bod, skóre 4-10 a stále čekají na výhru. Jsem zvědavý, jestli se nebude řešit i pozice Jana Trousila, byť já bych ji neřešil.
2: No, staví se tam ten kádr, je tam spousta neskušeností, hlavně v zakončení, protože to vlastně třeba často úplně nekoresponduje s očekáváními v tom úplně nejvyšším profi fotbale, to, co tam předvádí někteří borci vepředu, protože jinak fotbalově na tom jsou výborně Pardubice, jenomže to zakončení rozhoduje. Na druhé straně Sigma, zase do nějaké té 30. minuty, prostě než vlastně dali gol, tak jsem si říkal, to je nedostatečné i od mužstva Pavla Hapala, ale pokud dokázali teď po třetí za sebou zvítězit a jsou takhle na tom dobře v tabulce, tak vlastně můžou být rádi, protože to může už jenom stoupat chlapa, protože výkonnostně mi přijde, že stále zaostávají za očekáváními a stejně mají body.
3: Rozhodně nebyl to žádný krásný fotbal a ani bych neřekl, že Olomouc byla jednoznačně lepší, to vůbec ne. Zkrátka těch individualit v kádru mají Hanáci více, Pardubicím také kromě toho, že se jim teď nedaří, nejsou na vlně, tak jim nepomáhá ani to, že se jim zranil nejlepší střelec minulého ligového ročníku a kapitán Vojtěch Patrák. Ale když už jsme
2: jenom tak včera se ještě zranil stoper Bamenc a do toho musíme připočítat, že už chyběli včera pardubickým hráči Botos, Solil, brankář Charativšvili a Tanko vedle Patráka, takže spousta absencí a navíc se body nemáte, hráče nemáte, velmi těžké časy teď.
3: A když už jsme tedy u fotbalové šance ligy a mluvíme o Olomouci a Pardubicích, tak to jsou dva kluby, se kterými je spjatý svým způsobem jeden bývalý reprezentant, Radoslav Kováč. Nahané začínal s ligovým fotbalem, Pardubice vedl už ve své trenérské kariéře, ale od neděle už je trenérem Viktorie Plzeň, tedy oficiálně nahradil Radoslav Kováč ve funkci Martina Hiského, kterého vedení klubu odvolalo po nepovedeném vstupu do sezony. A teď se tedy Plzeň pokusí zvednout Radoslav Kováč. I o tom budeme mluvit v dnešní desítce Pavla Horváta po 10. hodině, ale s naším expertem už po hodině 9.
2: Poslouchejte, témat spousta a zvláště to plzeňské pro Pavla hodně rezonantní, jak bych tak řekl.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou skupina ČES, Česká spořitelna a hlavní město Praha.
1: Dobré ráno, 6:30. Anna Horáčková pro nás má další zprávy.
2: Policisté stále hledají 12-letou dívku z Ústeckého kraje. Může být v ohrožení života, protože včera odešla z teplické nemocnice, kde byla hospitalizovaná. Klaudii Mansfeldovou pak ještě lidé v podvečer viděli v Hostomicích na Teplicku. Dívka má silnější postavu, modré oči, dlouhé vlnité vlasy a nosí dioptrické brýle. Na sobě by mohla mít tmavě červené kraťasy a taky růžové triko. Její fotografii najdete na serveru irozhlas.cz a jakékoliv informace o pohřešované volejte prosím na linku 158. Spojené státy by dnes měly upřesnit, jaká konkrétní opatření se chystají zavést proti Íránu. Americký ministr financí Scott Bessent minulý týden oznámil, že Washington uvalí na Teherán vůbec nejtvrdší sankce v historii. Naznačil přitom, že tato opatření sníží nutnost dalších vojenských úderů. Od začátku americko-izraelské války proti Íránu uplne tento týden přesně půl roku. A v Brně přibývá nehod tramvají s chodci. Brněnský dopravní podnik jich letos eviduje zatím 18. Běžně to přitom bývá mezi 10 a 15 za celý rok. Podle dopravního podniku je to hlavně kvůli nepozornosti chodců, kteří mají sluchátka, telefonují nebo zkrátka nesledují okolí. Už 4 lidi letos srážku s tramvají nepřežili. Brněnský dopravní podnik proto na nehody upozorňuje novou kampaní Rozhledni se. Sport. V Amsterdamu začíná mistrovství světa ve veslování. Úvodního dne se zúčastní i dvě české posádky. Rozjížďky čekají Pavlínu Flamíkovou a Anu Šantručkovou. Ty letos na dvojce bez kormidelnice ovládly celkové hodnocení světového poháru a jsou českými nadějemi na medaile. Do akce půjde i dvojskyf Dalibor Neděla, Jakub Podrazil.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D5 se zaplzní a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D5 ve směru z Prahy na Rozvadov dejte pozor za sjezdem na Heřmanovu Huť. Na 102. kilometru se projíždí omezením a v omezení stojí kamion. Blokuje pravý jízdní pruh, průjezdný pouze úzký levý a začíná se tvořit kolona hlavně kamionu. A taky na Pražském okruhu se zdržíte ve směru z D1 na Plzeň. U Jesenice předělávají silničáři dopravní značení. Zatím se jede jedním pruhem a kolona kamionů už zastavuje kousek za dálnici D1. Na příjezdech do Prahy houstne provoz. Na silnici 3 z Benešova do Prahy už postojíte před Mirošovicemi asi 10 minut. A na silnici 23 z Třebíče do Telče dejte pozor za Červenou hospodou. Za přejezdem je tam nehoda. Srazilo se auto s traktorem a projíždí se Kyvadlově. Jsou tam menší kolony, opatrně dojíždějte. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Vstáváte do chladného letního rána. Teploty se na většině území drží kolem 9 stupňů Celsia. Nejchladněji je teď na Kvildě, meteorologická stanice tam hlásí okolo minus 2. Přes den by ale teploměry v nižších polohách mohly ukázat až 24 stupňů, na Moravě až 27. Během dne od severu do Česka postupně dorazí oblačnost. Večer se bude držet hlavně na jihozápadě republiky a pokud dnešní den trávíte na horách, očekávejte maxima kolem 16. Na závěr ještě jedna informace pro houbaře. Po srážkách z minulých dnů získala půda na některých místech potřebnou vlhkost. V dalších dnech by proto podle meteorologů mohly houby růst, a to hlavně v zastíněných lesech. Tolik zprávy. A teď
3: poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport. I got your picture.

6:37, posloucháte Radiožurnál Sport. Další výrazný výkon předvedla česká atletická naděje Lourdes Gloria Manuel, byť na té distanci, která není úplně nejobvyklejší na

0: Soupeřek na té klasické své distanci na 400 v tomhle býtinku Diamantové ligy v Chořově vynechala. Tu svou klasickou disciplínu běžela tedy kratší. Nevím úplně z jakých důvodů, ale každopádně jde o to, že už má jistou účast ve finále Diamantové ligy. To znamená, že asi nemusela jakým způsobem kalkulovat a účastnit se, třeba možná ušetřila síly.
1: A můžeme v Chořově ještě zůstat, protože tento meeting Diamantové ligy nabídl minimálně ještě jeden pozoruhodný výkon. Diskař Mikolas Alekna vyhrál v rekordu Diamantové ligy 72 metrů 58 centimetrů. Vlastní výkon z loňského meetingu v Londýně zlepšil o 8,80 centimetrů, což mi pořád tedy přijde poměrně významný posun.
0: No a pak pochopitelně, pokud budeme mluvit ještě o běžcích, tak 400 překážek mužů dlouho patřila tedy Karstenu Warholmovi z Norska, ale teď se stalo, že ho předčil, a to ne poprvé, Brazilec Alisson dos Santos. To znamená, že fenomenální Nor má svého velkého vyzývatele a dos Santos navíc ještě vylepšil o 500 svůj nejlepší čas sezony. Takže samozřejmě i tohle je zajímavé sledovat. Diamantová liga nabídla spoustu dalších zajímavých výsledků. Myslím, že se k tím ještě ráno vrátíme s Lukášem Michalíkem. Tak poslouchejte, krásný den přejeme.

0: Tohle byla trošku hystericky tedy zpívající Alanis Morissette, omlouvám se jí, ale takhle na konci to znělo, že se jí něco stalo a evidentně v nahrávacím studiu prostě akorát se snažila intonovat. No. Nevadí, je to někdy těžké zpívat, je to někdy těžké vytvářet třeba i sportovní výkony a chytat zaděravou obranou, o čem se přesvědčil už v sobotu Antonín Kinský, který debutoval v téhle sezóně Premier League v Tottenhamu, no a dostal trojku na Brentfordu. A včera debutoval jiný jeho vlastně i reprezentační kolega.
1: Každopádně ještě zpět ke Kinskému, ani některé jeho zákroky tedy nevypadaly úplně přesvědčivě.
0: A ty jsi škarohlý, to je ten jeden zákrok před tím druhým gólem, ale jinak vlastně spíš ho nepodrželi spoluhráči. Já to vidím z téhle strany.
1: Jasně, tomu rozumím.
0: Ty to vidíš přes tu golmanskou tedy neschopnost, ale...
1: Nicméně pojďme tedy k dalšímu českému fotbalovému brankáři v Premier League. Tím je Lukáš Horníček, který má za sebou debut mezi anglickou elitou. Newcastle pomohl k remíze s Liverpoolem 2-2. Jeho tým byl dlouho blízko k vítězství. Vyrovnávací gól dostal Horníček totiž až v 9. nastavené minutě, navíc penalty od Dominika Soboslaje.
0: Tam by si řekl, že se taky dala chytat, já bych řekl, že se určitě chytat nedala.
1: Ty jsi velkým milovníkem Premier League, jen byla ta penalta nařízena správně?
0: Jo, určitě jednoznačně. Tam došlo ke kontaktu střídající Španěl v dresu Liverpoolu. Myslím, že debutant naběhl do kolene Luise Hola, ale zcela evidentní kontakt, bylo krásně vidět na zpomaleném záběru, jak se prohnuli svaly. Takže evidentně dobře odpískaná, no a Soboslaj, no, nekompromisně.
1: Škoda pro Horníčka, ale pořád remíza 2-2, bylo tam několik zákroků. Co o jeho výkonu píšou zahraniční weby, to už si řekneme v naší pravidelné rubrice společně s Jakubem Kantou. Kubo, dobré ráno.
2: Hezké ráno. Horníček po přestupu z Bragy odehrál už také 3 přípravné zápasy a právě o nich teď se zmíníme, protože ohlasy na jeho premiérové působení v týmu byly především pozitivní. Právě podle některých médií nepůsobil v těch zápasech přípravných v bráně úplně jistě, jeho výkon tedy nebyl úplně 100%, například v prvním přípravném zápase za Newcastle na stadionu Valencie si nerozuměl s obráncem a málem z toho byl vlastní gól. Britský bulvár The Sun poté označil Horníčku v debut za nejistý. Teď už je to ale trochu jinak. Po utkání s Liverpoolem média Horníčka spíše chválila, například podle amerického serveru ESPN vypadal český brankář v zápase solidně a s dobře kopnutou penaltou Soboslaje nemohl nic dělat.
0: My se vrátíme k tomu výkonu jak Kinského, tak Horníčka za 3 hodiny v pořadu s mikrofonem do Anglie, protože se s námi spojí bývalý profi brankář Zdeněk Zlámal. Nicméně musím říct, že teda v prvním poločase tam měl jednu opravdu velkou záležitost Horníček, když likvidoval střelu Floriana Virce, který se tam zjevil a na jednu levačku ho protáhla neskutečný reflexivní zákrok. Jinak vlastně, co si myslím, tak pro ně bylo daleko těžší takové ty momenty, kdy nevěděli, jestli ten balon na ně půjde nebo ne, protože tam byla spousta schrumáží a soubojů a spoluhráči, na rozdíl od spoluhráčů Antonína Kinského, ho myslím docela podrželi, no, protože já ještě mám před sebou ten výkon Tottenhamu, nevím, jestli jste to viděli, nevím, jestli posluchači, ale to bylo naprosto šílené, co se tam stalo.
1: Nemohl si z toho spát.
0: No já vlastně nevím, jestli z toho mohl spát Antonín Kinský. Mně to je jedno, tak já jsem spal, ale co on, aby mohl spát dál. No, probereme to, ale teď možná ještě k Liverpoolu, co se o něm píše v zahraničí, protože od Liverpoolu musím říct teda, no povídej, Kubo.
2: No, tady na to narážíš naprosto správně, protože nejen ty, ale mnoho sportovních novinářů, ale i fanoušků označuje remízu s Newcastlem za nespravedlivou, protože Liverpool podle nich neodehrál dobrý zápas. Podle webu ESPN zůstala větší část problémů z minulé sezóny v kádru Liverpoolu. Roli prý sehrál nesourodý útok a nedostatek kvality. Proměněná penalta Soboslaje měla tým ušetřit od potupné porážky a podobně hodnotil zápas i server BBC Sport. Ten píše o pocitu úlevy pro Liverpool a o bodu záchrany.
1: No a můžeme ještě zůstat u anglické fotbalové Premier League, byť trochu z jiného pohledu. Manchester City tedy v neděli otočil v samotném závěru utkání s Bournemouthem, který nakonec porazil 2 slepenými góly v závěru od obránců 2-1, ale pardon, daleko více se psalo i o norském střelci Manchester City Erlingu Haalandovi, Haalandovi, tedy ne v úplně fotbalových souvislostech, tak Jakube řekni víc.
2: Norský útočník totiž na svém Instagramu sdílel fotku, na které má pro něj v poslední době minimálně celkem netypický účes, a to krátké vlasy. Změna samozřejmě nezůstala bez odezvy, ESPN novou délku vlasů Haalanda přičítají startu nové sezóny, účes ale Norovi pochválili na sociálních sítích i fotbaloví kolegové, mezi kterými nechyběl třeba Angličan Jude Bellingham nebo Brazilec Vinicius Junior.
0: No, můžeme si pustit jenom tady krátce z videa, které on dal sám na svůj YouTube a koluje na sociálních sítích reakci, když volal přes takový ten videohovor Pepu Guardiolovi.
3: Yeah, it's okay. Listen, if you don't like it, he'll grow up.
0: Exactly. So. Pep Guardiola mu nejdřív říkal, že koukal na fotbal, koukal právě na Brentford Tottenham, takže viděl evidentně i Antonína Kinského, takže to bylo natáčené v sobotu, a pak se optal Haaland nebo Haaland, jestli se mu to líbí, tak říkal, no podívej, pokud tobě by se to nelíbilo, tak ti to doroste. Takže evidentně tahle reakce, pak se ptal ještě, volal Zlatanovi Ibrahimovičovi, jak říkal, ježišmarja, kdo ti to udělal, ty jsi vsadil. A Jack Grealish mu řekl, jeho vlastně spoluhráč z Manchesteru City, že vypadá jako desetiletý kluk. No. Takže evidentně člověk neví, jestli to byl dobrý nebo jaký to byl vlastně nápad. No.
1: Vlasy dorostou, to není problém.
0: Přesně tak, to nevadí.
2: Já s tím nemám problém, vypadá, mně se připomněl třeba zápas debut za Dortmund, kde tenkrát dával góly, taky neměl tak dlouhé vlasy, tak se vrací k tomu, co už fungovalo.
0: Ano, tak na závěr, nevím, na zahraničních webech se asi nedočteme, jestli někdo včera gratuloval venku k 70. Karlu Jarolímovi, ale ten myslím, že by asi netvrdil to, co řekl před chvilkou Lukáš Michalík, že to nevadí, vlasy dorostou. Tak Jakub Kanta tady byl, přejeme krásné ráno, moc děkujeme.
2: Zatím naslyšenou.

0: Tohle byla slavná písnička kapely One Republic v 6 hodin 53 minut. Ještě než půjdeme na poslední příspěvek této hodiny, který se zase věnuje fotbalu, tak basketbalové téma, protože přípravu na mistrovství světa číslo 4 mají za sebou české basketbalistky.
1: No a poprvé prohráli, tedy tentokrát v Istanbulu s domácím Tureckem 52-62, stejného soupeře na stejném místě o den dříve obot porazili, ale ve čtvrtém testu na zářijové mistrovství světa v Berlíně si tedy připsali Češky první porážku.
0: Mluvili jsme o tom i v sobotu s Alenou Hanušovou, která včera nazbírala 11 bodů, z toho 9 ve třetí čtvrtině, respektive v té její druhé polovině té třetí čtvrtiny, že Češky vlastně mají teď absence v podkošovém prostoru, protože po operaci jsou Ema Čechová a taky vlastně ještě jedna česká hráčka. To znamená, že nějakým způsobem se musí přetransformovat na jiný styl hry. A jak jim to jde, to se vlastně můžeme i dozvědět dneska po 8:30, kdy se spojíme s jednou českou reprezentantkou, měla by to být Gabriela Andilová. Takže si na to počkejte. Češky mají před sebou vlastně už poslední přípravu a pak hupnou, v vozovkách hupnou na mistrovství světa.
1: No, generálka čeká český tým v úterý 1. září už v Berlíně proti Koreji a do šampionátu vstoupí o 3 dny později proti Itálii, takže je to skutečně brzy.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Tak, vracíme se k fotbalové šancilize, která v rámci nedělního programu 5. kola nabídla pouze 2 zápasy, tak jenom výsledek toho jednoho z nich.
1: Teplice, Zbrojovka, Brno 0-2.
0: Výborně. A pardubičtí fotbalisti prohráli v Olomouci 1-3.
1: No a v novém ligovém ročníku stále čekají na výhru. Přitom Nahané začali dobře, jenže oba jejich góly v první půli odvolal videorozočí po několika centimetrových offsidech.
3: Bylo by to méně k naštvání, kdyby jsme pak dali regulární branky, takhle je to i ubíjející, ale vlastně ty situace byly vyřešeny dobře. Prostě tatí a to okamžiku to bude určitě, ale zatím nám dali vlastně jenom obránce, tak to je smutný.
4: Připomněl záložník Michal Hlavatý, že za Pardubice letos neskóroval ještě žádný útočník. Přitom šancí na to Nahané měli jen v první půli několik.
5: Ale my se furt dokola bavíme o tom, že my ty situace prostě musíme vyřešit do gólu. Můžeme si říkat, jak to vypadá do toho, než ten gól přijde, ale je to prostě pořád vlastně ve finále jedno, protože by to bylo tak, že ty branky prostě dáme z těch situací a jdeme do vedení, tak věřím, že ten zápas zvládneme. Bohužel to tak není.
4: Lamentoval kouč Pardubic Jan Troustil. A když už je o tým 2 góly dal, oba byly videorozočím odvolány pro předešlý těsný offside.
6: Tak já to z defenzivu můžu jenom pochválit, že to byly offsidy, takže prakticky z offsidu gól platit nemůže, pokud se to nepletu. Samozřejmě víme, že soupeř, který hraje na breaky, tak hrozí těm jako pama za obranu. My samozřejmě se snažíme hrát hodně vysoko, protože presujeme nebo tlačíme se nahoru, snažíme se donutit soupeře k chybám a tohle nám trošku dělá problém, takže na to se musíme znovu zaměřit.
7: Já jsem taky toho zastánce, že ať to je 8 cm nebo 20 cm, je to furt offside, ale určitě bylo varování a myslím si, že to byl dobrý budíček pro nás. Dali jsme zapať pamu ten gól ze standardky a to nás nějak nakoplo. Druhé už jsme si, myslím si, že to trošku pohlídali.
4: Doplnil kouče Olomouce Pavla Hapala záložník Dominik Janošek, který jednu branku sám dal a další 2 připravil. Hanáci přežili kritické momenty v úvodu, zvítězili 3-1 a zapsali 3. výhru v řadě. Naopak Pardubice stále v novém ročníku na triumf čekají. Olomouce, Adam Hodet, Radiožurnál.

0: Tady je Radiožurnál 7 hodin. Anna Horáčková a zprávy.
1: Vláda bude s odbory a zaměstnavateli jednat o růstu minimální mzdy v následujících letech. Policie stále prosí o pomoc při hledání 12-leté dívky z Ústecka. Pardubičtí fotbalisti prohráli v Olomouci a dál čekají na úvodní ligovou výhru. Na D1 brzdí provoz nehoda za Brnem směrem na Prahu. A počasí pondělí bude nejdřív slunečné, později přibude oblačnosti a teploty většinou do 24 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: O růstu minimální mzdy v dalších 2 letech bude dnes mimořádně jednat tripartita. Od ledna by se měla zvednout přibližně o 2,5 tisíce korun na 24 900 korun měsíčně. Současný systém počítá s jejím postupným růstem do roku 2029. Odboráři ale chtějí probrat navyšování i dál do budoucna, vysvětluje šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
3: Určitě budeme požadovat vyšší tempo růstu minimální mzdy po období roku 2029 a to směrem k 50%, takže věřím tomu, že kolem toho bude debata. Určitě další těch témat k debatě bude rozhodně více.
1: Zaměstnavatelé ale s takovým navýšením, jaké požadují odbory, nesouhlasí. Policie stále pátrá po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. V podvečer odešla z nemocnice v Teplicích, kde byla akutně hospitalizovaná. Naposledy ji pak viděli večer v Hostomicích na Teplicku. Pohřešovaná by na sobě mohla mít tmavě červené kraťasy a růžové tričko. Je silnější postavy, nosí brýle, má modré oči a dlouhé vlnité vlasy. Jakékoliv informace o dívce volejte na linku 158. Rusko i Ukrajina hlásí oběti po nočních vzájemných útocích. Nejmín 3 lidé zemřeli na předměstí ukrajinského Charkova. V Rusku dopadly podle tamních úřadů trosky ukrajinského dronu na budovu dětského centra ve městě Krasnodar. Zemřeli tam 2 děti. Dalších 7 a taky 2 dospělí jsou zranění. Ruské úřady uvedly, že trosky letounů zasáhly taky bytové domy a sklady. Nejen o aktuální bezpečnostní situaci bude dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský mluvit v Kyjevě se spojenci své země. Setká se totiž s politiky tzv. Koalice ochotných. A to v den, kdy Ukrajina slaví 35. výročí vyhlášení nezávislosti na Sovětském svazu.
4: Kromě finského prezidenta už do Kyjeva dorazili také představitelé Norska, Dánska nebo Litvy. Ti se zúčastní nejen setkání koalice ochotných, ale také oficiálních státních akcí ke dni nezávislosti Ukrajiny. Jejich program ale není veřejně známý kvůli zvýšené hrozbě raketových, dronových i teroristických útoků v Kyjevě. Od pátku se ale k příležitosti Dne nezávislosti v Kyjevě konají různé koncerty, výstavy nebo i specializované prohlídky městem. Součástí oslav je také videomapping na více než 100-metrové soše Matka Vlast. Světelná show odkazuje na historii i folklor. Několikaminutové představení doprovázené hudbou běží ve smyčce, aby se kolem památníku nesrocovalo velké množství lidí. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: A naše reportérka se do vysílání Radiožurnálu přihlásí živě po 7:30. Studenti a pedagogové na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze kritizují plánované sloučení kateder a ústavů od ledna příštího roku. Fakulta zároveň plánuje propustit 53 zaměstnanců. Studentům i vyučujícím vadí, že se o plánech vedení dozvěděli teprve na začátku léta. Zároveň podle nich hrozí, že se zhorší kvalita výuky. Vedení Filozofické fakulty změny odůvodňuje tím, že je potřeba šetřit a že chystané kroky uspoří desítky milionů korun ročně.
0: Sport. Fotbalisté Pardubic v 5. ligovém kole prohráli na hřišti Olomouce 1-3 a v novém ročníku stále čekají na úvodní vítězství. V první půli Východočeši vstřelili 2 góly, ty ale video rozhodčí kvůli předešlým offsideům odvolal. Další šance pardubičtí využít nedokázali a až v samém závěru snižoval Ryan Mahuta. Špatná produktivita v dosavadním ročníku mrzí i kapitána Michala Hlavatého.
5: Takhle, prostě jsou tam věci, které se opakují a naše neproměněné šance, i když dneska asi jsme proměnili a ty góly uznaný prostě nebyly, ale byly tam i další příležitosti, které jsme nedali, nebo breaky, které jsme nedořešili, občas se to nedostane vlastně ani do šance, občas se mi tomu nechce věřit.
0: V neděli taky zbrojovka Brno zvítězila v Teplicích 2-0 a české volejbalistky zapsaly na domácím evropském šampionátu první porážku. Obhájkyním stříbra ze Srbska podlehly 1-3 na sety.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D1 za Brnem a komplikace na plzeňské dálnici u Prahy. Na D1 čekejte pomalou kolonu za Brnem směrem na Prahu. Na kilometru 176, to je za sjezdem na Ostrovačice, ve stoupání varovalo osobní auto. Stojí napříč levým a pravým pruhem průjezdný pouze stoupací a to je málo. Kolona je tam už na půl hodiny od Kývalky. Na místě už jsou policisté, už to řeší. V Brně se ucpává Vídeňská ulice na příjezdu do města směrem z Pohořelic. U křížení s D1 se na Vídeňské srazila dvě auta v levém pruhu. Provoz je silný, fronta se prodlužuje. Na dálnici D5 ve směru z Prahy na Rozvadov hlásíte komplikace za sjezdem na Heřmanovu Huť. Na kilometru 102 se projíždí omezením a v pravém pruhu stojí kamion. Podle našeho zpravodaje porucha.
7: Asi tam bude dlouho, protože je pod ním louže, takže to nebude jen tak. Ale tvoří se tam už kolona.
6: A průjezdný je tam i pro kamiony, teď je pouze úzký levý pruh. A na D5 se ještě jedna komplikace na příjezdu do Prahy z Plzně. Na půltém kilometru před sjezdem na okruh v levém pruhu čerstvá srážka dvou aut. Brzdí se, opatrně dojíždějte. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude slunečno bez deště, později na jihozápadě oblačnosti bude přibývat, nejvyšší teploty vystoupají na 24 stupňů Celsia na jižní Moravě i na 27. Tolik zprávy.
8: Hezké ráno vám přejeme, milí posluchači. Pondělí 24. srpna jsme tu s Lukášem Michalíkem. Lukáši, vítej.
9: Krásné ráno a pohodový vstup do nového týdne.
8: Ano, pokud jste nekoukali ještě z okna, tak minimálně v Praze začalo svítit sluníčko, takže je to hezké. Nicméně bylo docela frišno, jak se říká, tak nějak nečesky, prostě relativně chladno po ránu. A to mě přivádí na myšlenku, že i třeba u Lamaňského průlivu v tuhle dobu v létě může být docela klendra. To je taky takový hezký český výraz, viď? No, v roce 1875 jako první člověk v historii Matthew Webb přeplaval Lamaňský průliv právě tento den, 24.8. zahájil ten svůj pokus a dohmátl o den později. Tam jde o to, že tě ten proud odnáší a vlastně neuplaveš jenom tu délku, která je mezi Francií a Anglií, ale ještě trošku víc. No. Třeba mu to trvalo kolik nějakých, no přes 20 hodin asi, 21.45.
9: Úctyhodný výkon, kdo dokáže takovýmto způsobem plavat, má můj neuvěřitelný obdiv.
8: No, jenom zmíním teda, že bohužel pak o několik let později zemřel, když zkusil přeplavat peře pod Niagarskými vodopády.
9: To už samozřejmě je potřeba nějakým způsobem zohlednit i to riziko.
8: No dobře, tak jenom jsem chtěl upozornit na to, že vlastně pokud se chystáte plavat, tak možná po ránu v Lamaňském průlivu to bude... No, jak se to říká, bude zápst.
9: Bude zima.
8: Bude zima.
9: Asi bych to nazval takto česky, bude to srozumitelnější, ale rozumím.
8: Ano. Tak chceme vás pozvat na jeden rozhovor, který zhruba za 12 minut začne.
9: A bude hodně zajímavý, protože do našeho vysílání se spojí fotbalový obránce Bohemians David Liška, který v sobotu přispěl v Edenu Kremíze Bohemians 2-2. To znamená, že slávisté potom velmi dobrém vstupu do ligové sezony po druhé v řadě ztratili body a opět to je tedy v čele tabulky daleko vyrovnanější a pro nezaujatého fanouška daleko zajímavější.
8: Poslouchejte Radiožurnál Sport, bavte se, ať se vám dobře vstává.
2: Radiožurnál Sport,
10: Jan Pěruška a Lukáš Michalík.

0: 7 hodin 12 minut, opět se vracíme k fotbalové šance lize, tentokrát příspěvkem připomínáme za 8 minut rozhovor s Davidem Liškou, se kterým probereme jiná témata, jenom na úvod ten zápas, který skončil nejpozději ze všech v rámci pátého kola zatím, tedy protože dva se budou dohrávat, tak se hrál v Olomouci.
1: A Olomouc doma porazila Pardubice 3-1 a Východočeši tak stále čekají v tomto ligovém ročníku na vítězství.
0: Naopak už druhé vítězství v tomhle ročníku slaví nováček z Brna, ale je to zbrojovka, Artis taky nemá vítězství. A vlastně za zbrojovku včera pálil ve svém nejpovedenějším zápase muž, kterého si asi řada z vás spojuje stále s vršovickými Klokany.
1: 28-letý křídelník Antonín Vaníček dvěma přesnými zásahy rozhodl tedy o výhře brněnské zbrojovky v Teplicích 2-0 a stačily mu na to jen dva střelecké pokusy.
2: V nejvyšší soutěži se Vaníček trefil skoro po 6 letech.
3: Ani jsem to zatím nestřeboval, co to pro ně všechno znamená, ale ani jsem to nevěděl teda, že to je takhle dlouho. Je zatím dost nepříjemných situacích mých, co jsem si prožil, který jsem zažil, který jsem musel překonat, ale překonal jsem je, šel jsem si zatím a mám za sebe radost, upřímnou radost mám za sebe. Různý věci, to je jedno.
2: Poslední dvě sezóny strávil Antonín Vaníček ve druhé lize, hrál za Žižkov a pak za České Budějovice, za které loni skóroval 10x.
4: Pomohlo mu to druholigové angažmá, tam už my jsme ho sledovali, hlavně v těch Budějovicích a měl velmi těžký třeba pozice na to, aby dal gól. Nebylo to třeba za zápas, že by měl, já nevím, 5 střel a z toho dal jeden gól, ale že byl i vlastně efektivní. A navíc ty góly dával pravidelně v těch zápasech, takže doufáme, že tohle to bude takhle pokračovat dál. Tady je vidět, jak hráčům strašně roste sebevědomí, když něco udělají vlastně do toho plusu. A u Tondy to bylo, přeju mu to, protože se do té ligy vrátil zase po dlouhý době vlastně a s tím jsme obrali, že to je šikovný hráč, který prostě ten gól umí dát.
2: Řekl brněnský trenér Martin Svědík. Vaníček potvrdil, že 2 roky ve druhé fotbalové lize mu prospěly.
3: Já jsem to rozebíral se svýma blízkýma lidma, že dobrovolně jsem ten krok zpátky udělal, nemusel jsem ho dělat, udělal jsem ho dobrovolně a věřil jsem v to, že mě to vyšvihne o 2, o 3, to je jedno, kroky dál. A v mých očích se tak stalo, myslím si, že se to povedlo. Moc jsem nikdy gólovej nebyl, spíš jsem byl takovej, že jsem se tam nahoře někde motal a připravoval jsem to, než abych ty góly dával a teď jsem se ty góly asi naučil dávat, snad.
2: Byl nadšený Antonín Vaníček, který ze 2 střel dal 2 góly a neváhal se s úsměvem přirovnat k norskému ostrostřelci.
3: Erling Haaland. Prostě jsem si to nějak nastavil v hlavě, po tom jim těžkým zranění, že já ten fotbal miluju, já pro ten fotbal dělám jako, ať si může říkat, kdo chce, co chce, já proto dělám maximum, dělám proto všechno. A ofenzivní hráč se ukazuje podle toho, kolik má čísel, tak jsem se asi naučil ty góly dávat takhle nějak. No.
2: Řekl hrdina zbrojovky po jejím vítězství v Teplicích 2-0. Z Teplic David Kalvas, Radiožurnál.

0: 7 hodin 18 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, teď jste slyšeli Briana Adamse. Dneska v desíce Pavla Horváta opět už tradičně budeme volit ty mini rubriky Hráč kola, Tým kola a Zápas kola. Myslím, že tím zápasem kola by mohlo být vršovické derby, které se hrálo v sobotu večera, nabídlo vlastně v posledních letech nečekanou ztrátu Slávě.
1: Ano, fotbalisté Bohemians jsou teprve druhým týmem v této ligové sezóně, který obral o body pražskou Slávy, byť možná to slůvko teprve nebylo na místě, protože se jednalo o páté kolo této sezony. Sobotní remízu 2-2 jim zajistil gól Romana Květa z 89. minuty, ale Bohemians předvedli celkově velmi slušný výkon a byli v koncovce produktivní. Dvě střely na branku a dva góly Almášiho a Květa. No a my jsme moc rádi, že jsme teď ve spojení s tím mužem, který nejenže umí dávat góly, což ukázal v minulé ligové sezóně, ale hlavně drží obranu Bohemians jako střední obránce. Ve vysílání Radiožurnálu Sport vítáme stopera Davida Lišku. Davide, hezké ráno, moc díky za váš čas.
2: Dobré ráno a zdravím všechny posluchače.
1: Tak Davide, nejdříve gratulujeme k bodu ze hřiště Slávie. Trenér Jaroslav Veselý před utkáním apeloval na to, že abyste v Edenu uspěli, musíte být hlavně odvážní. Tak vzali jste si to k srdci?
2: Jak říkáte, tak určitě na Slavii to jsou těžké zápasy a musíte tam mít, že musíte mít velké sebevědomí a v ten zápas se musí všechno sejít, abyste byli úspěšní. A všichni jsme rádi, že ty věci se nějakým způsobem sešly a dokázali jsme obrat Slavii. Určitě na každému se to podaří a jsme za to určitě všichni moc rádi.
0: Jak se hrálo před plným Edenem, přece jenom byla to věc, která byla v téhle sezóně a po nějakém čase pro slávisty nová?
2: Tak já musím říct, že osobně jsem si to užil, jelikož tady pro tyhle zápasy to hrajeme. Bylo tam nějakých 19 000 lidí a určitě jsme si to všichni užili. A zrovna to vyšlo, že fanoušci Slávie se vrátili na vršovické derby a o to větší náboj to mělo.
1: Vy tedy samozřejmě nastupujete jako střední obránce, slávistický útok se hodně řeší. Mojmír Chytil měl v úvodu sezony velmi dobrou formu, ale v podstatě k ničemu jste ho nepustili. Poté nastoupil tedy na hřiště Tomáš Chorý. Když jsem ho sledoval před týdnem v Liberci, nebo v tom tedy předminulém kole, tak se mi zdálo, že po tom trestu se trochu hlídá na hřišti, že zkrátka nechce dávat průchod těm emocím. Jak vy jste to sledoval na trávníku, když Tomáš Chorý přišel na hřiště? Byl to stále ten Tomáš Chorý, kterého si pamatujete z minulé sezony, nebo zkrátka se trochu hlídá?
2: Začal bych určitě i Mojmírem Chytilem, který má obrovskou kvalitu a když nastoupí on nebo Tomáš Chorý, tak ta kvalita vepředu pořád je obrovská k Tomášovi. Tak asi všichni vidí, že tam něco proběhlo a za mě se Tomáš jako na tom hřišti víc hlídá, což samozřejmě pro nás obránce je daleko lepší a jsem sám zvědavý, jakým směrem se to bude dál vyvíjet.
0: David Liška s námi ve spojení obránce fotbalových Bohemians. Vy jste se projevoval během toho zápasu jako lídr obrany a musím říct, nejen vy, ale i ostatní vaši spoluhráči velmi emotivně prožívali některé momenty. Já osobně si vybavuju vlastně, když po jednom z rohů jste ubránil Ngesana ve druhém poločase a pak jste nějakým způsobem ještě se s ním dostal vlastně do jenom takové emotivní výměny. A to ostatně platí i o Tomáši Chorém, tam u střídaček v nastavení toho zápasu, tak obvyklá věc, nebo přece jenom s těmihle hráči něco specifického, třeba zrovna s Tomášem Chorým?
2: Tak samozřejmě, že ty emoce v tomhle utkání byly o level zase někde výš a víc to nás všechny táhlo, takže ty emoce potom splanuly na povrch a i to se trošku ode mě očekává, abych ty emoce dal více najevo na tom hřišti a nejenom v tomhle zápase, ale i v dalších samozřejmě.
1: Hodně se po utkání řešil ten zákrok ze závěru utkání slavistického stopera Ngesana na Václava Pilaře, kterého tedy trefil francouzský stoper kolíkem do hlavy. Předtím ale odehrál balón, Václav Pilař to odnesl 10 stehy na hlavě, tak předpokládám, Davide, že už jste si tu situaci také nějakým způsobem pustil na videu, tak jak jste to viděl vy? Měla to být červená karta podle vás?
2: Za mě to měla být červená karta a podle mě se na tom shodne více lidí, že to je nebezpečná hra. I když Vašek Pilař je menší postavy, tak furt tu nohu měl vysoko nebezpečnou a zasáhl ho kolíkama, kde, jak jste říkal, odnesl to 10 stehama. Za mě měla to být červená karta a měl být venku.
0: Dobře, tak to nakonec dopadlo, ale i pro vás v uvozovkách šťastně tím, že Gesang, který tady byl trestán žlutou kartou, tak nakonec dal sice gól, ale ten neplatil kvůli offsideu. Takže Bohemka dokázala po 10 letech opět budovat se Slaví. David Liška, který je teď s námi ve spojení, zažívá teď zase už ty bohemácké časy. Jak jste vlastně spokojený s tím vstupem do nové sezony?
2: Tak samozřejmě první utkání jsme hráli v Teplicích, kde se nám to neúplně vydařilo, ale potom jsme dokázali už navázat na to líp, když jsme s Hradcem Králové remizovali, potom jsme vyhráli ve Zlíně, teď jsme měli odložený zápas s Jabloncem a vlastně tahle remíza na Slavii, takže všichni cítíme, že to má nějakou stoupající tendenci a věříme, že bodovat budeme dál a budeme dále úspěšní.
1: Davide, dotknu se ještě vás osobně. Vy jste do Bohemians přišel v zimní přestávce a hned jste se chytil. Na jaře jste dal v lize 3 góly, 5x jste byl hráčem utkání. Tak jak důležitý pro vás byl v tu chvíli odchod z Baníku do Bohemians a zdá se, že v Dolíčku vám to skutečně sedlo. Trenér Jaroslav Veselý vám věří.
2: Jo, tak po necelých 5 letech v Baníku Ostrava jsem změnil adresu, už jsem cítil, že potřebuji změnit prostředí a nabídla se příležitost hrát tady za Bohemians a zpětně, když to můžu hodnotit, tak když se ohlédnu za ten půl rok, tak tam byl úžasný, vlastně podařilo se mi střelit 3 góly, i víc herně si myslím, že to bylo fajn, takže to určitě můžu hodnotit jako pozitivní krok dopředu a věřím, že budu na to navazovat dále.
0: David Liška, který je s námi ve spojení, tak není v Praze nováčkem, protože už v minulosti hrál několik sezon za pražskou Spartu. To znamená, že pro vás přesun do hlavního města i z hlediska třeba přesunu po něm na tréninky Bohemians nebyl takový problém?
2: Jak říkáte, nebyl to problém, jelikož jak už jsem hrál dříve za Spartu tady, tak tady mám svůj byt, do kterého jsem se nastěhoval, akurát s dojížděním je to teďka složitější přes tu Prahu, jelikož dojíždím do tréninkového centra do Úřině si nějakých 45 minut denně, což pro mě je docela nezvyk, jelikož v Ostravě jsem to měl všechno do 10 minut, takže na tohle jsem si zvykal, ale dá se to nějakým způsobem zvládnout.
1: Vás z Bohemians už zítra čeká zápas MOL Cupu na hřišti třetiligových Záp. Tak co od domácích očekáváte? Samozřejmě to je zápas, ve kterém asi můžete jen ztratit.
2: Jak říkáte, tyhle zápasy jsou někdy složité a musíme to co nejdřív ze začátku rozhodnout. Vlastně si vzpomínám, tuším 2 roky, myslím, že to je, že když jsme hráli s Baníkem Ostrava v Zápech a bylo to, myslím, v 90. minutě ještě 1-1 a potom jsme v nastavení dali gol na 2-1 a odjížděli jsme s postupem a vím, že tam není úplně jednoduché prostředí a bude to složitý zápas.
0: David Liška, stoper Bohemians s námi ve vysílání. Když to vezmeme na ty ligové události, které se teď řeší, tak jenom váš názor na to, jestli jste si třeba v kabině nedělali nějaký interní, třeba anketní průzkum, nevím, jestli to hráči dělají, kdo bude prvním odvolaným trenérem, ale přesto překvapilo vás, že Plzeň odvolala Martina Hyského?
2: Asi nepřekvapilo, jako těžký asi hodnotit z mojí pozice, nevím, co se tam úplně dělo, ale když to vemu výsledkově i herně, tak všichni cítili, že už to asi úplně není ono a nějakým způsobem už se to řešilo nějaký týden, takže za mě asi uvidíme, jestli správné rozhodnutí, uvidíme, co trenér Radoslav Kováč, co to tomu týmu přinese a jak se mu bude dařit dál.
1: Ještě jeden poslední dotaz na fotbalového obránce Bohemians Davida Lišku. I v tom nedělním programu Šance ligy zase úřadovalo video v utkání Olomouce s Pardubicemi. Hosté přišli kvůli těsným offsideům o 2 branky. Video je teď v akci v těch posledních zápasech opravdu hodně moc. Jak to vnímáte vy z pozice hráče, když opravdu ty emoce leckdy musíte krotit nebo když je nekrotíte a radujete se, tak zkrátka poté přijdou vniveč, protože vám třeba odvolají gól. Na druhou stranu pak tam můžou být ty pozitivní emoce, jako ve vašem případě v Edenu, kdy jste slavili bod poté, co Ngesanovi nebyl uznaný gól.
2: Jak říkáte, tak to video, když to je na naší stranu, tak samozřejmě jsem rád. Teďka v neděli nám pomohlo na Slavii, kdy odvolali Slavii gól a my jsme mohli slavit remizu 2-2. A jediné, co mě trošku jako vadí na tom videu, tak je samozřejmě někdy ten čas toho průzkumu, toho řešení, že se stojí někdy 4-5 minut, než se ta situace celá vyřeší, a pro nás hráče to není úplně jednoduché tam 4-5 minut stát a vlastně čekat na verdikt, takže asi jediné tohle mi na tom vadí.
0: Dobře, tak uvidíme, jak bude video dál fungovat v českém fotbale, snad to bude ku prospěchu věci. Moc děkujeme Davidu Liškovi, obránci pražských Bohemians, že si udělal čas na vysílání Radiožurnálu Sport, že se s námi pobavil nejen o tom sobotním remízovém utkání v Edenu Slavia Bohemians 2-2, ale taky o dalších těch prvoligových záležitostech. Davide, děkujeme a ať se vám daří.
2: Za málo a mějte se. Naschledanou.
3: Pro české basketbalisty začíná nový cyklus. Jako lvy se budou rvát o své místo v kvalifikaci na Eurobasket 2029. Na dlouhé cestě, kde se počítá každý bod, vyzvou v neděli 30. srpna v Praze na Královce Norsko. Nenechte si ujít první historický souboj obou celků. Více na webu cz.basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
0: Tak, máme za sebou Davida Lišku, rozhovor s fotbalistou Bohemians a před sebou další plán vysílání. 7.40 je klasika, sportovní přehled.
1: Ano, a teď už se můžeme přesunout po 8. hodině.
0: V 7.50 bude ještě Jiří Ježek cyklistice.
1: Ano, omlouvám se.
0: Přesouvej se, už se můžete přesouvat.
1: Už ho tady mám, Jiřího Ježka, koukám na ten náš harmonogram. Po 8. hodině nejprve s naším reportérem Krištofem Kousalem budeme mluvit o mistrovství Evropy volejbalistek, především o včerejší prohře českých reprezentantek se Srbkami. No a v 8.20 také další téma, které velmi rezonuje. Radoslav Kováč, nový trenér Viktorie Plzeň, spojí se náš plzeňský reportér Vladislav Janouškovec a stejné téma probereme i po 9. hodině s Pavlem Horvátem.
0: Ano, a ještě, jestli si to neříkal, tak v 8.35 téma basketbalové. Gabriela Andělová, česká reprezentantka při návratu Češek z předposlední přípravy před mistrovství světa, respektive z poslední přípravy, ale z předposledního duelu. Tak za chvilku půl osmá, přejeme vám krásné ráno, dejte si něco dobrého, třeba kafíčko a zhůru do nového týdne.
4: Je půl osmé. Anna Horáčková a zprávy.
5: Malým a středním podnikatelům v Česku by měla ubýt administrativa. Počítá s tím nový podnikatelský balíček Ministerstva průmyslu a obchodu, který dnes projedná vláda. Šéf rezortu Karel Havlíček z hnutí ANO slibuje třeba větší přehled o kontrolách nebo lepší pokrytí mobilním signálem. Opatření se mají dotknout i energetiky, digitalizace nebo životního prostředí. Krajský soud v Brně odpoledne rozhodne o případném prodloužení vazby pro Tomáše Jiříkovského. Je v ní už rok v souvislosti s bitcoinovou kauzou spojenou s miliardovým darem pro stát. Po podání obžaloby vazební jednání neřeší městský soud, ale ten krajský. Státní zastupitelství kromě Jiříkovského žaluje ještě další tři lidi, včetně exministra spravedlnosti Pavla Blažka, dřív z ODS. Všichni vinu už dřív popřeli. Pro Jiříkovského chce obžaloba nejpřísnější 20-letý trest, pro Blažka 6,5 roku. A Pluto už 20 let nepatří mezi planety. Mezinárodní astronomická unie o tom rozhodla v roce 2006. Protilesa, která jsou kulatá, ale o oběžnou dráhu se dílí, vědci totiž zavedli novou kategorii trpasličích planet. Těch je oficiálně potvrzených 5, kromě Pluta ještě třeba i Ceres, která byla v minulosti planetou i planetkou. Sport. Fotbalistovi Lukáši Horníčkovi při debutu v anglické Premier League těsně uniklo úvodní vítězství. Při remíze Newcastle s Liverpoolem 2-2 inkasoval český gólman závěrečný gól až v 9. minutě nastaveného času z penalty. Horníček, který do Newcastle přestoupil z kraje srpna z portugalské Bragy, v utkání zapsal 5 úspěšných zákroků.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D1 za Brnem, taky na plzeňské dálnici před Prahou. Na D1 čekejte pomalou a dlouhou kolonu za Brnem směrem na Prahu. Na kilometru 176 ve stoupání likvidují následky nehody osobního auta. Průjezdný ze 3, jeden pruh a zdržíte se přes půl hodiny od kývalky. Na dálnici D5 ve směru z Prahy na Rozvadov popojíždí kolona za sjezdem na Heřmanovu Huť. Na 102. kilometru stojí v omezení nepojízdný kamion. průjezdný je tam pouze úzký levý pruh a zdržíte se okolo 10 minut. Na D5 kolona i na příjezdu do Prahy z Plzně na půltém kilometru před sjezdem na Pražský okruh blokují levý pruh dvě auta po nehodě. Kolona je tam od benzínky Rudná na 10 minut. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové postojíte v koloně za sjezdem na Sadskou. U Sadské se projíždí omezením a zhruba na 27. kilometru v tom omezení zřejmě nehoda nebo nepojízdné auto blokuje jeden pruh. Popojíždět budete asi 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Jaký nás čeká týden? Zpočátku slunečný, postupně tropický a nakonec zase chladnější. Dnes bude jasno až polojasno a teploty vystoupají až na 27 stupňů. Podobné počasí vydrží taky v úterý a ve středu. Hlavně v Čechách se ale může ojediněle objevit i přehánky. Ve čtvrtek pak výrazně oteplí se a na jižní Moravě naměříme až 32 stupňů. A tropický bude taky pátek. Od západu už se ale začne postupovat, a to studená fronta, která později odpoledne a večer přinese přehánky. Místy bouřky a silný vítr. O víkendu se pak ochladí, nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 24 stupňů. Studenou frontu navíc doprovodí přehánky, bouřky a silný vítr. Tolik zprávy.
6: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 7 hodin 37 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, přejeme příjemné pondělí ráno.
1: Krásné ráno.
0: Tak, máme před sebou informace, které třeba pokud jste náhodou včera moc neposlouchali nebo nesledovali sportovní dění, tak by vám měli shrnout to, co se děje a nabídnout i výhled, co vás čeká.
1: Olomoučtí fotbalisté slaví třetí výhru v nejvyšší soutěži v řadě, v pátém kole šance ligy porazili Pardubice.

0: ale ani jsem to nevěděl teda, že to je takhle dlouho. Je zatím dost nepříjemných situacích mých, co jsem si prožil, který jsem zažil, který jsem musel překonat, ale překonal jsem je, šel jsem si zatím a mám za sebe radost, upřímnou radost mám za sebe.
1: Novým trenérem fotbalistů Viktorie Plzeň se stal Radoslav Kováč. 46-letý kouč na lavičce nahradil odvolaného Martina Hiského, který u týmu skončil po nepovedeném vstupu do sezony a porážce 0-3 s Červenou zvezdou Bělehrad na úvod čtvrtého předkola Evropské ligy.
2: Příchod 46-letého Kováče klub oznámil na svém webu. Naposledy dvě sezóny vedl Liberec. Předtím trénoval Pardubice, Táborsko nebo Opavu a působil taky jako asistent pražské Spartě. Jako hráč prošel právě Spartou, Spartakem Most, West Hamem nebo Bazileji a 30krát nastoupil za českou reprezentaci. S Viktorií podepsal smlouvu do konce této sezóny s následnou dvouletou opcí. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
3: Nováček druhé nejvyšší fotbalové soutěže z České lípy poprvé v sezóně zvítězil. Tým bývalého kolegy z redakce Radiožurnálu Sport Petra Madhausera vyhrál v pátém kole šance Národní ligy na hřišti rezervy Baníku Ostrava 1-0. B tým Slavie Praha porazil Kroměříž 4-1.
4: Český fotbalový brankář Lukáš Horníček odchytal svůj premiérový zápas v dresu Newcastle v Premier League. Utkání prvního kola nejvyšší anglické soutěže s Liverpoolem skončilo remízou 2-2. V dalších zápasech Aston Villa prohrál 0-4 na hřišti Brightonu. Vítězové Evropské ligy inkasovali všechny branky už v první půli. Manchester City pak otočil utkání proti Bournemouthu na 2-1, přestože ještě 6 minut před koncem prohrával.
1: České volejbalistky své třetí utkání na domácím mistrovství Evropy prohrály. Favorizovaným Srbkám podlehli 1-3 na sety a připsali tak první porážku. Podle univerzálky Moniky Brancuské potvrdili Srbky velkou sílu v útoku.
5: Neskutečná, vlastně my jsme v některých momentech, až jsme byli na správných pozicích, tak nedokázali udržet jejich balony. Možná je to o tom si trošku zvyknout, zase přizpůsobit se tomu, jak hrajou, ale na to prostě není čas, musí to být rychlejší, tahle ta naše reakce. Srbsko patří mezi extra střídu ve volejbalu, kam my samozřejmě míříme a chceme se dostat, ale ještě bych řekla, že tam úplně nejsme. Individuální růst všech hráček a až nám to jednou sedne všem dohromady, tak to určitě vyjde.
1: Po třech zápasech ve třech dnech mají české volejbalistky den volna před zápasem s Ukrajinou.
3: Velkou cenu Nizozemská Formule 1 vyhrál úřadující mistr světa Brit Lando Norris z McLarenu. Druhý dojel do cíle vedoucí muž průběžného pořadí šampionátu Ital Kimi Antonelli z Mercedesu. Závod naopak nedokončil domácí Max Verstappen z Red Bullu, který měl v úvodním kole nehodu, vyvázel ale bez zranění.
4: Druhou etapu cyklistické Vuelty vyhrál ve Spurtu Brit Matthew Brennan. Slovinec Tadej Pogačar skončil třetí a dal vede průběžné pořadí závodu. Jediný Čech ve startovním poli Jan Hirt dojel ve druhé stovce pořadí na vítěze ztratil minutu a 41 sekund.
1: Běžkyně Lourdes Gloria Manuel vyhrála závod Diamantové ligy na nemistrovské trati 300 metrů v českém rekordu 35,76 sekundy. Halová mistryně světa v běhu na 400 metrů překonala dosavadní maximum Heleny Fuchsové z roku 1999 o 8,60 setin. Po závodě mluvila Manuel i o tom, jak se vyrovnala s nedávným čtvrtým místem na mistrovství Evropy na 400 metrech.
6: Řekli jsme si s trenérem, že prostě jsem mladá, je spousta věcí, na kterých mám trénovat a který bych mohla vylepšit a hlavní je se nezaseknout na jednom nepovedeném závodě.
1: 21-letou Manuel čeká na začátku září na 400 metrech finále Diamantové ligy v Bruselu.
3: Etiopský běžec Yomif Kejelsha je znovu světovým rekordmanem v půlmaratonu. V Buenos Aires časem 56 minut a 51 sekund překonal o necelou půl minutu březnový výkon Ugandana Kiplima.
1: České basketbalistky v přípravě na mistrovství světa po druhé v řadě Turecko neporazily. Svěřenkyně trenérky Ptáčkové nenavázaly na sobotní výhru o bod a soupeřkám podlehly 52-62. Start šampionátu je čeká na začátku září v Berlíně.
4: Freestyle cyklistka Iveta Miculičová skončila na evropském šampionátu v olympijské disciplíně park čtvrtá. Od medaile dělil českou reprezentantku necelý bod a půl.
3: Tereza Voborníková ovládla jako první Češka biatlonovou exhibici v Drážďanech. Bronzová olympijská medailistka z her v Miláně a Cortině d'Ampezzo vyhrála závod na kolečkových lyžích o 12 sekund před Rakušankou Gandlerovou díky bezchybné střelbě. V závodě mužů triumfoval domácí Justus Strelov. Vítězslav Hornik obsadil sedmé místo.
4: A takhle krásně připravil sportovní přehled František Typovský, bylo to výživné. A to se nám tam ještě nevešel zahraniční fotbal, který se netýká Premier League a k tomu se vrátíme za několik minut. Františku, ale moc ti děkujeme.
3: Naslyšenou.

0: Tohle byly Good Charlotte v našem vysílání. Když jsme mluvili o anglické fotbalové Premier League, tak přece jenom mluví se o téhle sezóně, která začala o víkendu, jako o nové éře, protože 9 nových manažerů, nebo 9 týmů má prostě nové manažery, to je dost unikátní věc, ale i jiné týmy v jiných soutěžích mají nové trenéry, co se týče třeba italské série A, tak Atalanta s Mauriciem Sarri vstoupila vítězně do sezony, porazila Sassuolo 2-1 a stejným výsledkem uspěl AC Milan na hřišti Turína FC a tam vlastně v obou případech byli noví trenéři Ignacio Abate na lavici poraženého Turína a Ruben Amorim na lavičce AC Milan a vyšlo mu střídání v 56. poslal na hřiště Modriče a Rabiot a právě Adrian Rabiot asistencí a gólem rozhodnul.
1: Včera hráli v italské sérii A i dva nováčci. Frosinone podlehli Juventusu 0-1 a Benátky prohráli Sleče 0-2, takže ani jednomu z nováčků se nedařilo a ještě jedna zajímavá věc, že za Benátky až tedy, respektive ani jednomu z nováčků v tom včerejším programu do utkání za domácí nastoupil Albion Rahmani, tedy kosovský útočník, který přestoupil z pražské Sparty v létě.
0: Ano, Benátky budou chtít odvrátit ten směr. Oni jsou teď jojo klubem, za posledních 6 let po třetí postoupili a pokaždé šli po roce dolů. Takže zahájili to excelentně v vozovkách, prohráli tedy 0-2 z Leče. Ligue 1, první kolo, zajímavý výsledek, zajímavá ztráta Rennes, které vedlo ještě ve 70. minutě nad Paris Saint-Germain 2-0, ale na rozdíl od jarního vítězství 3-1 to tentokrát nevyšlo.
1: Nakonec remíza 2-2 úřadoval Ferran Torres, tedy letní posila, muž, který rozhodl v finále uplynulého mistrovství světa ve prospěch Španělů, dal 2 góly, dvakrát tedy po asistencích svého reprezentačního spoluhráče Fabiana Ruize. Takže ztráta obhajců titulu hned na úvod nové ligové sezony.
0: Mimochodem Luis Enrique je dobrá ruka, protože oba ti, kteří byli u gólu, byli střídající.
1: Můžeme dodat i další nedělní výsledky Ligán. Le Havre Monaco 0-1, Angers Lille 0-2.
0: Ano. A míříme ještě do Španělska, kde Barça deklasovala Elche na jeho hřišti 5-0. Potvrdila tedy ambice na první místo na obhajobu titulu. A po odchodech Ferrana Torrese, právě zmíněného, a Roberta Lewandowského, v nichž odešlo nějakých 30 ligových gólů, se potvrzuje, že Barca má stále zdroje, které nevysychají.
1: Ano, a Getafe zdolalo Racing Santander 1-0. Velmi zajímavý zápas nabídlo utkání mezi Atletikem Madrid a Villarealem. Ten zápas nakonec dospěl k remíze 2-2, ale možná daleko více než ten samotný průběh utkání se řešilo působení Juliana Alvareze v něm. Argentinský útočník by totiž rád z Atletika Madrid odešel, nejspíš hlavně tedy do Barcelony, což fanoušci Atletika Madrid nelibě nesou. Alvarez nastoupil do utkání v 66. minutě, když šli domácí fotbalisté po utkání poděkovat fanouškům, tak Alvarez zamířil do kabin, pískali na něj fanoušci, pískali na něj už tedy před zápasem, když zaznělo jeho jméno mezi náhradníky, a Diego Simeone, kouč Atletika, to vysvětloval na tiskové konferenci tím, že to, aby nešel Alvarez poděkovat fanouškům po zápase, bylo rozhodnutí klubového vedení. Takže sága, která podle mě v podstatě nemá vítěze, a nevidím teď vlastně realitu, ve které by Alvarez mohl v Atletiku pokračovat.
0: Ano, mohl by se zařadit mezi ty letní posily Barcelony. Když jsme o tom mluvili včera, skoroval Adémy, který přišel z BVB, hrál taky Anthony Gordon, který přišel z Newcastle, zatím nehrál španělský mistr světa Rodri, ale třeba Julian Alvarez, jeho vlastně finálový vyzývatel z toho posledního mundialu, by mohl brzy zamířit do Barsy. Budem to monitorovat, každopádně tohle byl velmi zevrubný přehled zahraničních soutěží a za chvilku jdeme v úzovkách jezdit na kole, tak příjemné ráno.
2: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
3: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
4: Karel Poborský.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
6: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
7: Ahoj, dobrý den.
2: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
7: Strašně se to posunulo,
6: Oni
7: prostě furtí.
6: Furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
7: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
5: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Já už nikdy nikam nepoběžím.
6: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
5: Pitomec se tady drží tak blázen.
3: Kilometry Jiřího Ježka.
2: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
6: Polsek sas 19 let a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
2: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
3: To jsou Kilometry Jiřího Ježka.
2: Každý pátek po 10. hodině.
3: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: 7 hodin 51 minut, myslím, že s Jiřím Ježkem se v těchto dnech a týdnech uslyšíme i častěji než pouze v pátečních kilometrech, protože v sobotu začala třetí a závěrečná letošní Grand Tour cyklistické sezony.
1: Španělskou Vueltu hned od první etapy vede její největší favorit Tadej Pogačar a téma teď probereme právě s naším expertem a hlavní tváří pořadu Kilometry Jiřím Ježkem. Jirko, dobré ráno, díky za tvůj čas.
4: Hezké pondělní ráno.
1: Pogačar dosud ve své kariéře postrádá celkové vítězství na Vueltě, kde startoval navíc jen v úvodu kariéry před 7 lety, tak svůj hlad po úspěchu v úvodních dvou etapách potvrdil prvenství v sobotní časovce a nedělním bojem v cílovém spurtu. Dá se s tím souhlasit?
4: No určitě. Podle mě samozřejmě tím, že Vuelta startovala v Monaku, kde Tadej Pogačar má dlouhodobě už svoje sídlo, svoji rezidenci, svůj apartmán, tak rozhodně chtěl hned tu první etapu vyhrát. Nečekalo se to úplně nebo takhle. Nebyl úplně hlavní favorit, protože ta krátká časovka spíš měla sedět typům, jako je Wout van Aert, nebo byl na startu samozřejmě obrovská emoce v podobě startu Joshua Tarlinga, jehož bratr vlastně týden předtím, jeho mladší bratr zemřel při závodech okolo Portugalska. A na tyhle ty závodníky byla velká očekávání, ale tady Pogačar zase ukázal, proč je prostě asi podobně dnes nejlepším cyklistou možná historie vůbec, nebo minimálně už se dneska ještě v průběhu jeho kariéry řadí vedle takového velikána, jako je Eddie Merckx.
0: Jiří Ježek s námi mluví o Vueltě, která teoreticky by mohla hned od začátku Pogačarovi sedět i tím, že už dnešní třetí etapa nabídne velkou porci kilometru do kopce, tam snad posledních 80 se stoupá. No a vlastně i další etapy, já jsem koukal 4., 6. nebo 7., mají dost velké převýšení. Možná Pogačarovi, možná jiným vrchařům, ale asi to dělají kvůli atraktivitě, ne?
4: No, čekalo se možná na to, jestli tady Pogačar bude schopný vlastně vést ten trikot lídra, který je na Vueltě červený, není žlutý jako na Tour de France, ale na Vueltě mají červený, tak jestli ten červený trikot poveze vlastně od první etapy do té poslední, což by bylo obrovsky unikátní. Ale ta možnost tu je, protože ve včerejší etapě, která následovala tomu prologu v Monaku, tak tam se dalo předpokládat, že by Tadej Pogačar o ten trikot mohl přijít, ale nakonec i v téhleté včerejší druhé etapě si Tadej Pogačar to svoje prvenství pohlídal a přijel vlastně na pásku třetí v takovém spurtu klasikářů, který ovládl Matthew Brennan a prostě v tom červeném se drží a myslím si, že dneska se na tom nic nezmění, protože ta etapa přesně, jak jsi říkal, končí dlouhým stoupáním, tak tam pokud bude mít tu formu, ve které vypadá, že je, tak není důvod, aby o ten trikot přišel.
1: Můžeme na to navázat s Jiřím Ježkem. Tady Pogačar zatím vede po dvou etapách o 9 sekund před Van Aertem. Vidíš, Jirko, nějakého reálného soupeře pro Slovence v boji o celkové vítězství? Ambice prý mají Richard Carapaz, v pelotonu je taky druhý muž letošního Gira Felix Gál.
4: No, takhle. Samozřejmě vždycky se může něco stát, ale abych byl úplně upřímný, tak jediným soupeřem Tadej Pogačarovi může být Tadej Pogačar v tom, že by k němu došlo buď nějaké nemoci, nebo třeba, já nevím, nějaká únava z té kombinace Tour de France, Vuelta, nebo že by ho to přestalo bavit, protože jinak si to nedokážu představit. Ta forma a i to, jak působí v těch prvních dvou dnech Tadej Pogačar, tak mi přijde, že psychicky zregeneroval po té Tour de France. Samozřejmě následovaly tam nějaké obrovské mediální povinnosti a povinnosti ke sponzorům, takže si i odpočinul fyzicky, na kole asi tolik nebyl, ale já jsem trošku čekal, že třeba první týden na té Vueltě bude se zpátky dostávat do formy a pak teprve vypukne ta jeho dominance až v těch druhých dvou týdnech. Ale tady Pogačar je ve skvělé formě hned od začátku, takže tam fakt nevidím nikoho, kdo by mu jako nějakým způsobem šlapal na paty. A spíš to bude zajímavý souboj o druhé místo právě mezi těmi, o kterém jste mluvili, ať je to Richard Carapaz nebo Felix Gall, nebo další třeba Španělé z těch jednotlivých týmů, kteří budou chtít taky určitě se předvést na domácí Grand Tour.
0: Jiří, jak s námi ve spojení. Poslední věc, která je spíš trošku humorná. Do cíle druhé etapy včera dojel v roztrhaných kalhotech Brit Ethan Hayter. On si je prý sám roztrhal, protože mu dali menší velikost, než potřeboval, Jirko. Tak jak moc neobvyklé tohle je a stalo se ti to někdy?
4: No, byla to taková druhá nešťastná událost pro Ethana Haytera. Vlastně, když přišel v té první etapě, až vlastně díky tomu, že tady Pogačar proletěl tu trať ještě rychleji než on, tak on přišel o etapové vítězství a strašně ho to mrzelo, protože už si na to dělal čáku a nakonec tady Pogačar ho překonal o 9 desetin sekundy. A potom to druhé, hned když on vlastně díky tomu mému druhému místu v prologu měl tu včerejší etapu jet v zeleném trikotu pro nejlepšího sprintéra, tak mu organizátoři z nějakého nepochopitelného důvodu dali o číslo menší kombinézu i s těmi kraťasy a on říkal, že o to hned po startu tak strašně jako škrtilo na stehnech, že si je musel s pomocí lékaře závodu a jeho nůžek si je roztrhnout a vlastně dojížděl, jako kdyby ho napadl medvěd po cestě. Takže to byla usměvná historka a doufejme, že už mu na dnešek ten trikot udělají lepší.
0: Taky mu to přejeme, ať ho to nikde netísní než krabeno. Víte sami, a především asi muži, v čem to může spočívat tohle úskalí. Jiří Ježek s námi byl ve vysílání o tom, že Vuelta má zatím za sebou dvě etapy, dneska před sebou třetí, tak se těšíme na další průběh. Jirko, tobě moc děkujeme za tvůj čas a přejeme krásný den.
4: Krásný den a volnějším kraťasům zdar.
3: Domácí atletický šampionát družstev míří do Karlových Varů. Těšte se na souboje o mistrovské tituly mezi nejlepšími českými atlety v klubových barvách. Sledujte s námi špičkovou atletiku. O víkendu 5. a 6. září v Karlových Varech. Více na webu atletika.cz a na Facebooku Českého atletického svazu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Skupina ČES, Česká spořitelna a město Karlovy Vary.
0: 7 hodin 59 minut, za chvilku jdem tedy vysílat zprávy, ale pak vstoupíme do hodiny mezi 8 a 9 a ta tradičně patří soutěžím. Možná, ale poslední týden jste si zvykli, že soutěžíme častěji než pouze v 8.50 během jednoho dne.
1: Ano, nejprve tedy začnu tou soutěží v 8.50. Tradičně budeme soutěžit v tomto čase tedy a budeme soutěžit o dvě vstupenky na mistrovství Evropy žen ve volejbale, konkrétně na 27.8. v Brně. Takže to je konkrétně na čtvrteční program plus budeme soutěžit o balíček cen k této akci. No ale velmi atraktivní cena je v soutěži v dnešním díle desítky Pavla Horváta, protože hrát budeme o dvě vstupenky na ligové derby pražských SS mezi Spartou a Slaví, které se bude hrát v neděli. Takže to je hodně atraktivní cena.
0: Čas neprozradíme, prostě během desítky mezi 10. a 11. o dva lístky na derby. Tak poslouchejte, ale poslouchejte celé ráno.
8: Dobré ráno v 8 hodin. Posloucháte zprávy s Anou Horáčkovou.
9: Vláda dnes odborům a zaměstnavatelům představí návrh na zvýšení platů ve veřejném sektoru. Ukrajina i Rusko hlásí oběti nejnovějších vzájemných útoků. Fotbalisti Olomouce zdolali Pardubice a jsou v ligové tabulce třetí. Na dálnici D1 brzdí provoz nehoda na STEM 76. kilometru za Brnem směrem do Prahy. A počasí bude slunečno, během dne i oblačno a teploty až 24 stupňů, na jihu Moravy i 27.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
9: Vláda dnes začne s odbory a zaměstnavateli vyjednávat o růstu platů ve veřejném sektoru na příští rok. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO má představit první konkrétní návrhy. Kabinet tvrdí, že půjde o jedno z největších navýšení za poslední roky. Podle Juchelky jsou peníze vyčleněné v připravovaném rozpočtu, ale částku zatím neprozradil.
10: Samozřejmě budeme předkládat nejen ten náš návrh, ale i samozřejmě, a řeknu to v tuto chvíli, i systémové řešení, které se týká tabulek jako takových. Skutečně to bude jedno z nejvyšších navýšení v průběhu těch posledních let, co se týká platů.
9: Odbory zatím svůj požadavek na navýšení platů ve veřejné sféře nezveřejnili. Nejdřív si chtějí vyslechnout návrh vlády. Ještě před jednáním se dnes mimořádně sejde tripartita kvůli růstu minimální mzdy. Policie stále pátrá po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. Ta včera v podvečer utekla z nemocnice v Teplicích, kde byla hospitalizovaná. Večery pak ještě viděli v Hostomicích na Teplicku. Dívka může být v ohrožení, říká krajský policejní mluvčí Václav Krieger.
11: Pořešovaná měla v době útěku na sobě tmavé červené kraťasy a růžové triko. Je silnější postavy, má modré oči a dlouhé vlnité vlasy. Nosí dioptrické brýle. Jedná se o osobu, která potřebuje zvláštní zdravotní péči.
9: Informace o dívce volejte na policejní linku 158. Její fotografii najdete na zpravodajském serveru i rozhlas. Rusko i Ukrajina hlásí oběti vzájemných útoků. Nejméně 3 lidé zemřeli na předměstí ukrajinského Charkova. V Rusku dopadly trosky ukrajinského dronu na budovu dětského centra ve městě Krasnodar. Zemřeli tam 2 děti, dalších 7 a taky 2 dospělí jsou zranění. Ruské úřady uvedly, že trosky letounů zasáhly taky bytové domy a sklady. Úder zároveň způsobil požár v logistickém centru druhého největšího ruského internetového prodejce Ozon. Někteří studenti a pedagogové Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze kritizují plánovanou reorganizaci. O tom, že vedení chce některé katedry a ústavy od ledna sloučit, se dozvěděli na začátku léta. Vadí jim hlavně rychlost změn a obávají se o budoucnost některých oborů. Fakulta totiž počítá s propuštěním více než 50 zaměstnanců. Studenti sice budou mít právo své obory dostudovat, pokud ale nebude mít předměty kdo učit, není jasné, jak to bude vypadat, vysvětluje vedoucí katedry divadelní vědy Barbara Topolová.
12: To zatím je ještě v jednání, nevíme, zda budeme moci najímat externisty, to jest, zda na ně budou peníze, ale jak se to podaří nejenom jaksi formálně, ale i skutečně naplnit, to zatím nevíme.
9: Podle vedení fakulty je potřeba šetřit. Chystané změny mají uspořit desítky milionů korun ročně a víc řekneme na Radiožurnálu krátce po 9:30.
13: Sport. České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně poprvé prohrály po triumfech nad Řeckem a Rakouskem. Podlehly obhájkyním stříbra Srbkám 1-3 na sety. Utkání hodnotí nahrávačka Kateřina Valková.
14: Jsme asi doufali, že třeba ještě ten čtvrtý set by mohl dopadnout na naší stranu, ale já si myslím, že je strašně důležité, jsme bojovali od začátku, nevzdali jsme žádný balón a vlastně i odměnou je nám ten třetí set, který jsme vyhráli a dokázali jsme ještě zdramatizovat vlastně ten zápas a zase tak zadarmo jsme to těm Srbkám taky nedali.
13: Další zápas odehrají české volejbalistky zítra večer proti Ukrajině. A olomoučtí fotbalisté slaví třetí výhru v nejvyšší soutěži v řadě. V 5. kole šance ligy porazili Pardubice 3-1 a posunuli se na třetí příčku neúplné tabulky. Ve druhém nedělním utkání Zbrojovka Brno vyhrála v Teplicích 2-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Nehoda na D1 u Ostrovačic a komplikace na hradecké dálnici u Sacké. Na D1 stále čekejte kolony za Brnem směrem do Prahy. Na kilometru 176 odklízejí následky nehody ve stoupání a zdržíte se asi půl hodiny od kilometru 183. U Kývalky fronty na silnici 23 z Rosic do Brna je tam zavřený průjezd směr Popůvky. Musí se na dálnici a zdržíte se asi 10 minut směrem z Rosic. Na D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové čekejte kolony za Sackou. Na kilometru 27 se projíždí omezením a v omezení je nepojízdné auto.
16: Je odstavená dodávka a vozidlo se včasu to označilo, takže se jezdí do levého pruhu, takže to je ta příčina, proč ta kolona zhruba na 15 minut.
15: Na dálnici D5 se pomalu rozjíždí kolona na příjezdu do Prahy z Plzně. Následky nehody na půltém kilometru jsou pryč, fronta se teď přesouvá na Pražský okruh. No a na okruhu budete popojíždět i ve směru z D1 na letiště. Je silný provoz před sjezdem na Ořech, občas musí i regulovat vjezdy do tunelu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: O 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Dnes čekáme jasno až polojasno, v Čechách teď ráno ještě ojediněle pozor na mlhy, během dne bude na severovýchodě přechodně až oblačno a později odpoledne a večer bude na jihozápadě oblačnosti ještě přibývat. Pršet ale nemá vůbec. Nejvyšší teploty vystoupají na 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě, tam to bude víc, tam i 27. Tolik zprávy.
0: Krásné ráno vám přejeme, je pondělí 24. srpna, jsme tu s Lukášem Michalíkem.
1: Dobré ráno z Vinohradského studia Radiožurnálu Sport.
0: Tak zprávařka Anna Horáčková mluvila o tom, že na Moravě až 27, což mi teda úplně nekoresponduje s pranostikou, která se váže k dnešnímu svátku Bartolomě, protože od svatého Bartolomě slunce již tolik nehřeje. No, tak asi to je trošku zastaralá pranostika. Přece jenom hře v poslední době trošku více se, než si pamatují předci, kteří vymysleli podobná rýmovaná rčení. No.
1: Na druhou stranu na Moravě až 27, v Liberci takovém čekám výrazně méně.
0: Ano, 20 a to bude vedro pro vás, Liberečák.
1: Ano, a bude pršet.
0: A bude pršet. Nevím, jak bylo v Cincinnati, ale tam bylo asi dobře pro dvě jména, která teď zmíníme.
1: Coco Gauffová získala podruhé v kariéře titul na tenisovém turnaji v Cincinnati. V čistě americkém finále porazila krajanku Jessiku Pegulovou 6-2, 6-4 a dobře v Cincinnati bylo i Francouzi Arturu Fisovi, který zdolal ve finále Američana Tiafoua 6-3-1, 6-6-0 a získal premiérový titul z turnaje Masters.
0: Já to teda neviděl, ale představ si finále turnaje, ve kterém na jeho závěr dostaneš Kanára.
1: Kanára, no, to si nedokážu moc představit. To je hodně nepříjemné.
0: Možná zranění.
1: Až třeba, kruté.
0: Jak si to vysvětlit? No, možná zranění, nebo spěchal na autobus. Asi byl domů, nevím, ale Arthur Fis, Coco Gauffová, gratulujeme. My bychom radši říkali, že to vyhrála Sára Bejlek, ale Gauffová byla v semifinále lepší. Tak bude lépe příště. O tom třeba, jak vypadá aktuální žebříček tenistek a tenistů, o tom se třeba ještě ráno zmíníme. Ale teď hezké ráno přeji.
1: Dobré ráno.
2: Radiožurnál Sport.
3: Jan Pěruška a Lukáš Michalík.

0: 8 hodin 12 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Budeme se teď věnovat mistrovství Evropy v volejbale, které Češky zahájily dvěma vítězstvími, ale teď už mají na kontě také první porážku.
1: V neděli totiž v Brně nestačili na favorizované Srbky, kterým podlehli 1-3 na sety. My jsme tento zápas vysílali v přímém přenosu a jedním z komentátorů byl Krištof Kousal, který je teď s námi ve spojení. Krištofe, dobré ráno.
2: Krásné ráno, pánové.
1: Češky vstoupili do utkání dobře a brzy vedli 7-3, nakonec ale první set ztratili 19-25. Zatímco já za stavu 7-3 cítil šanci na senzaci, ty jsi mi o pauze po setu říkal, že jsi byl v podstatě úplně klidný. Byl i navzdory vedení Češek ten rozdíl v kvalitě tak výrazný?
2: No, v pozdější fázi toho setu ano, myslím si, že tenhle úsek hry bude Češky mrzet asi ze všeho nejvíc, protože ta šance, kterou dostali od Srbek v prvním setu, kdy je Srbky prostě nechali utéct hned v úvodu té sady, tak to byla obrovská příležitost, ale potom nechci říct, že jsem z toho Češky trošku, nebo že je to sami samotné zaskočilo, ale zkrátka v polovině toho setu tam přišla pětibodová série srbská a Češky se mi zdály hodně nemohoucné na útoku. Srbky skvěle bránili na cítí v tu dobu a ta česká potence v útoku v téhle fázi setu zhruba v polovině a v nástupu do koncovky prostě nebyla dobrá a byla to velká škoda určitě i potom, co se ten výkon hodně zlepšil ve třetím setu a vlastně už se nemuseli Češky vůbec stydět za celkový ten výkon, tak stejně tam někde vzadu bude trošku zklamání z toho nevyužitého skvělého úvodu celého zápasu.
0: No a je pravda, že když ve třetím setu vyhráli Češky, snížili na 1-2, tak povolili soupeřkám jen 16 bodů a možná to zklamání pramení z určité naděje, kterou třeba tenhle set zbudil, byla oprávněná nebo z tvého pohledu spíš srbsky příslovečně sundali nohu z plynu?
2: Mně to přišlo celkem zvláštní, protože Srbky ani neprotočili sestavu v tom třetím setu. Zkrátka nastoupili na to hřiště a jak zkušené a jak úderné a kvalitní hráčky to jsou, tak nástup do toho třetího setu vůbec nezachytili. Nemělo by se určitě takovým hráčkám stávat, aby jak se říká, usnuli na vavřínech a ten třetí set takhle pustili Češkám hned z kraje, ale ono se tam stalo něco podobného jako v té první sadě. Češky utekly na začátku a na rozdíl od toho prvního setu tentokrát už ten náskok se nechali, dokonce ho navyšovali a to byl nádherný volejbal, který v tu chvíli předváděly české hráčky. Pomohla změna na nahrávce, když přišla Kateřina Válková místo Pavly Šmídové. Nikoliv snad proto, že by Pavla Šmídová nenahrávala nějak kvalitně, ale někdy zkrátka takovýhle impuls stačí k tomu, aby se ta hra trošku proměnila. Monika Brancůská dostala hned mnohem víc důvěry. Tam v jednu chvíli dostala 3 nahrávky za sebou, snad v rozmezí 15 sekund. Tu třetí proměnila a česká univerzálka mladička se hodně probudila právě v tom třetím setu a když jsem řekl, mluvil o náhradnici v uvozovkách, nahrávačce Kateřině Válkové, tak taky potřebuji říct, že je dobré, že vlastně na všech postech Češky mají aspoň jednu hráčku, která dokáže kdykoliv vystřídat a předvést ten dobrý výkon, že zkrátka tam nejsou slabiny ani v tom prvním postu na lavičce, ať už mluvíme o univerzálce Orvošové nebo Smeča Magdaleně Bukovské, tak zkrátka ty rezervy, respektive ta náhradnice kvalitní tam je a Češky a trenér Atana Sopolov se na tohle můžou zkrátka spolehnout.
1: S Krištofem Kousalem probíráme nedělní porážku českých volejbalistek na mistrovství Evropy se Srbkami 1-3. Nejvýraznější postavou zápasu byla univerzálka Tiana Boškovičová, autorka 27 bodů. Krištofe, bylo i z komentátorského stanoviště znát, že je oproti dalším hráčkám zkrátka trochu odskočená.
2: Je to znát a není to znát jenom ve hře. Já jsem sledoval předtím dopoledne trénink Srbek a myslím si, že kdyby se někdo šel podívat na takovýhle trénink a nevěděl, kde hledat Tianu Boškovičovou, tak když přijde, tak na tu hráčku prostě bude schopný hned ukázat prstem. Její přítomnost na hřišti, její přítomnost v hale je prostě z nějakého důvodu hrozně znát a nemyslím si, že je to jenom tím, že je to dost vysoká hráčka, ono těch vysokých hráček je v tom srbském výběru víc, ale z nějakého důvodu prostě víte, že ona je ten lídr toho týmu a na tom hřišti potom je to potom jednoznačně vidět, nejenom, že její výskok, její útok je nesmírně kvalitní, ona je i technicky skvěle vybavená, ukázala to několikrát, že dokázala zahrát údery s otevřenýma očima často, kdy prostě zahrávala technicky do volných míst i v situacích, kdy nemusela být úplně dobře zorientovaná, ale ona prostě byla. A ona je zkrátka tou rozdílovou hráčkou a už to platí 12 let. V 17 letech v tu dobu nastoupila do áčkové srbské reprezentace a od té doby prakticky táhne za úspěchy tenhle ten tým. 2 tituly mistryň světa, 2 tituly mistryň Evropy, to zkrátka mluví za všechno.
0: Krištof Kousal, ještě k poslednímu tématu, které se týká volejbalistek na mistrovství Evropy. Dneska Češky mají volný den. Máme informace, jak ho budou trávit a kdy se na ně fanoušci v Brně zase můžou těšit v zápasové praxi?
2: V zápasové praxi fanoušci v Brně uvidí zase zítra. Duel s Ukrajinkami, duel, ve kterém si už můžou definitivně pojistit postup do osmifinále. Ta matematika je tam trošku ještě zrádná tím, že Češky porazili Řecko, ale řekně si poradili se dvěma následujícími zápasy, tak stále jsou tam určitě ve hře o to, aby Češky přeskočili stejně jako čtvrté Bulharky v té tabulce, takže ještě zkrátka nic není úplně jisté, ale ta výchozí pozice pochopitelně je dobrá. No a co se týče českého programu, tak trenér Atana Sopulos rád rozděluje tréninkové skupiny na dvě poloviny. Jedna se jde protáhnout třeba jenom do posilovny a ta druhá trénuje na kurtu krátce. Třeba druhý den to šlo tak, že do posilovny šly ty hráčky, které hrály a měly vytížení a řekněme náhradnice, tak ty byly na kurtu. Myslím si, že podobné by to mohlo být i teď. Konec konců po těch třech dnech volejbalu, které byly hodně rušné, hodně náročné pro české hráčky, tak si rozhodně volejbalistky zaslouží kvalitní odpočinek.
0: To říká Krištof Kousal, náš reportér na mistrovství Evropy volejbalistek, které začaly Češky 3 zápasy a mají zatím 2 výhry a včerejší prohru se Srbkami. Krištofe, moc děkujeme a zdravíme do Brna.
2: Díky, naslyšenou.

0: 8 hodin 22 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Byť se hrálo 6 zápasů ve fotbalové šancelize, tak asi tím hlavním tématem je konec Martina Hyského u Viktorie Plzeň po 10 měsících.
1: Co pak konec Martina Hyského, ale jmenování jeho nástupce, protože novým koučem plzeňských fotbalistů se stal Radoslav Kováč, bývalý český reprezentant, tedy na lavičce nahradil zmiňovaného Martina Hyského. S vedením klubu podepsal smlouvu do konce sezony. S dvouletou opcí my podrobnosti probereme s naším plzeňským reportérem Vladislavem Janouškovcem. Vláďo, krásné ráno.
2: Ráno z Plzně.
1: Už jsme to trochu nakousli tedy v těch předešlých dnech. Radoslav Kováč, nový trenér Plzně. Co na to říkáš? Protože je to jméno, které skončilo v Liberci před sezónou kvůli neúplně ideálním výsledkům a že by měl za sebou úplně přesvědčivé angažmá, to se asi říct nedá.
2: No, máš pravdu, k jednomu vlastně ze tří nejúspěšnějších českých týmů posledních let přichází kouč, který za sebou nemá výraznější trenérský úspěch, byť tedy samozřejmě se vším respektem k jeho hráčské kariéře. Je to pro mě velký otazník, jak dokáže to plzeňské mužstvo dát dohromady a naplnit ty klubové ambice. Možná připomenu, že před sezonou Adolf Šádek, předseda představenstva, sebevědomě vyhlašoval útok na mistrovský titul. Teď tedy se ta slova velmi rychle proti němu obrátila po těch 4, jestli dobře počítám, odehraných plzeňských zápasech. No tak necháme se překvapit a vlastně už možná ten čtvrtek může něco naznačit. Plzeň čeká odveta playoff Evropské ligy proti Červené zvezdě Bělehrad.
0: Co má zatím Radoslav Kováč v tom svém novém angažmá za sebou?
2: Tak co má za sebou? On do Plzně zamířil už v pátek, když se mužstvo vracelo z Bělehradu, tak probíhala nějaká jednání intenzivní podle slov Adolfa Šádka a Radoslav Kováč tedy podepsal v průběhu víkendu s Viktorií smlouvu. No a včera odpoledne vlastně mimo naše možnosti, tedy možnosti navštívit ten trénink, tak poprvé se s hráči pozdravil v kabině a vedl první trénink plzeňské Viktorie. Co jsem viděl záběry na sociálních sítích plzeňského klubu, tak nálada byla dobrá, uvidíme, jak dlouho to vydrží.
1: To je samozřejmě otázka. Člověk ani v těch posledních týdnech nemusel být v plzeňské kabině, aby tak nějak vytušil, že to v ní úplně nefungovalo. Zkrátka i, řekněme, vnější pozorovatel viděl, že ta chemie mezi trenérem Martinem Hyským a hráči nebyla taková, jaká by být měla. Tak mohl by to Radoslav Kováč napravit a je to pro něj ten hlavní úkol, aby zkrátka dostal na svou stranu hráče, což je mimochodem věc, kterou, myslím, umí velmi dobře.
2: No, co mám informace, tak ten hlavní problém ani tak nebyl Martin Hyský versus hráči, ale hráči mezi sebou. Takže pro Radoslava Kováče to tím hlavním úkolem bude bezesporu dát dohromady tu roztříštěnou, rozskupinkovanou plzeňskou kabinu. No tak já jako učitel bych mu doporučil, ať vezme plzeňské fotbalisty na nějaký team building a určitě náš expert Pavel Horvát se mnou bude souhlasit, že důležité je to, aby ti hráči měli nějaké třeba mimofotbalové zážitky společné, aby občas zašli někam posedět, nebudu teď vybízet, nabádat ke konzumaci alkoholických nápojů, to vůbec ne, ale zkrátka, aby to začalo fungovat uvnitř té kabiny, uvnitř toho týmu, no, to bude ten hlavní úkol Radoslava Kováče, ale ne jediný samozřejmě.
1: Já, Vláďo, navážu na to, co jsi říkal, protože to byl dobrý detail. Zmínil jsi Pavla Horváta, se kterým to téma taky budeme řešit, jak po 9. hodině, tak v 10. Samozřejmě výrazná postava novodobé plzeňské historie, bývalý kapitán, který pomohl Západočechům ke třem mistrovským titulům. Během té jeho éry a éry Pavla Vrby bylo to jádro plzeňského klubu hlavně československé. Zbylých cizinců bylo minimum. Teď je v Plzni opravdu velké množství cizinců, já proti tomu nemám vůbec nic, ale může to být taky trochu problém, že zkrátka ta kabina je roztříštěná, úplně netáhne za jeden pro vás, samozřejmě ještě v kombinaci s tím, že se nedaří.
2: Určitě je to jeden z těch faktorů, že těch cizinců je tady hodně, přicházelo jich hodně i v té poslední době a ono s tím ruku v ruce ale jde i to, ta kvalita těch hráčů, kteří přišli a kteří dostali nějakou menší či větší šanci, vlastně nikdo se ale z nich úplně nedokázal prosadit do té základní sestavy. Řekl bych, že na rozdíl vlastně od minulosti, tak v té poslední sezóně to jsou víceméně netrefené posily. když budu jmenovat Fal, Ture, Pirgič, Prepsl, Boháč, vlastně i Laval, který přišel před nimi, tak ani jeden z nich není tahounem toho mužstva. Spíše jsou to náhradníci. Teď o víkendu řada z nich nastupovala ve třetí lize za plzeňské Bčko, no a to určitě není tedy soutěž, do které, nebo pro kterou bralo vedení plzeňského klubu tyhle hráče, ať už tedy zmiňovaného Fala či Turého. No a další ale aspekt, který hraje podle mě velkou roli, hráči, kteří byli na mistrovství světa, zatím se nedokázali potkat s tou správnou formou. A zase můžeme začít u cizinců, Merchas Doski, Amar Memić, tady jsou velké rezervy, no dobře, Prince Adu se trošku dostává do formy. A co se týká českých hráčů, třeba Aleksandr Sojka, tam je to velký problém, Denis Višinský, jakž takž, ale taky to není úplně ono jako na jaře. Takže ono těch problémů je tady celá řada a hlavně, nebo když jsem teda mluvil o Radoslavu Kováčovi, co ho čeká, tak on právě bude muset zase oživit tyhle hráče, kteří třeba táhli Plzeň v minulé sezóně.
0: Vladislav Janouškové s námi ve vysílání. Radoslav Kováč je novým trenérem Viktorie Plzeň, která nejprve pod ním nastoupí ve čtvrtek v odvetě play-off Evropské ligy proti Červené zvězdě Bělehrad a Radiožurnál Sport bude u toho, byť otočit manko 0-3 nebude nic snadného, tak Viktoriánům držíme palce, ať to vyjde. A moc děkujeme Vladislavu Janouškovci, že si udělal čas na naše vysílání a že nám přiblížil aktuality právě ze západu Čech. Vláďo, moc děkujeme a přejeme krásný den do Plzně.
2: Já přeji hezký den z Plzně.
0: Tak na Radiožurnálu Sport nás čeká za chviličku přehled sportovních i jiných aktualit v rámci krátkého zpravodajského vstupu. S Lukášem Michalíkem se pak spojíme s Gabrielou Andilovou, což je česká basketbalistka. Budeme probírat poslední přípravu teď ještě před tím, než se Češky vydají na mistrovství světa do Berlína, kde ještě jednou budou hrát v generálce proti Jižní Koreji, než vstoupí do šampionátu příští týden, ale můžeme ještě jednou vypíchnout, o co se dneska bude hrát, protože ta soutěž není pouze v 8.50.
1: Tradiční soutěž tedy nejprve v 8.50, bude se hrát o lístky na ženské volejbalové mistrovství Evropy, na ten program do Brna, který bude ve čtvrtek, plus balíček cen k této akci, no a v 10. Pavla Horváta budeme soutěžit o opravdu prestižní cenu derby pražských S v rámci 6. kola fotbalové šance ligy, které se bude hrát na Letné v neděli. Pokud s námi zvítězíte, tak získáte 2 vstupenky a takový zajímavý bonus, naše tričko s logem Radiožurnálu Sport a sluchátky.
0: Ano, tak to je krásná přehlídka cen, věřím, že budete poslouchat a soutěžit. Dobré ráno.
3: 8:30. Anna Horáčková a zprávy.
4: Policie i dál pátrá po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. Ta včera v podvečer odešla z nemocnice v Teplicích, kde byla akutně hospitalizovaná. Naposledy ji pak lidé viděli večer v Hostomicích na Teplicku. Pohřešovaná měří okolo 160 cm, na sobě měla naposledy tmavě červené kraťasy a růžové tričko. Je silnější postavy, má modré oči a dlouhé vlnité vlasy, nosí dioptrické brýle. Jakékoliv informace o dívce volejte prosím na linku 158 a její fotografii najdete na webu i rozhlas. Spojené státy by dnes měly upřesnit, jaká konkrétní opatření se chystají zavést proti Íránu. Americký ministr financí Scott Bessent minulý týden oznámil, že Washington uvalí na Teherán nejtvrdší sankce v historii. Naznačil přitom, že tato opatření sníží nutnost dalších vojenských úderů. Od začátku americko-izraelské války proti Íránu uplyne tento týden přesně půl roku. A kvůli mimořádnému suchu se dnes sejde Ústřední komise pro sucho. Je to letos poprvé. Bude řešit aktuální počasí i data z jednotlivých krajů. Vláda chce kvůli dlouhotrvajícímu suchu nechat budovat nové přehrady aktuálně na 6 místech, třeba v Nových Heřminovech na Bruntálsku. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO večer na sociálních sítích řekl, že vodní nádrže jsou v plánu třeba i ve Žďáru nad Sázavou nebo Chlumu na Malši. Víc informací najdete na serveru i rozhlas. Reportéři připravili velký přehled asi 100 lokalit, kde by mohly přehrady v budoucnu být. Zároveň vysvětlují, proč jsou na seznamu i místa v chráněných oblastech. Sport. Hokejisti Brna vyhráli i třetí zápas před startem nové extraligové sezóny. Švýcarský Cuk v sestavě s Čechy Skleničkou, Kovářem a Kubalíkem porazili v italském Neumarktu 3-2 a ovládli přípravný turnaj Dolomiten Cup. Naopak se nedařilo Litvínovu. Severočeši podlehli italskému Pustartalu 1-3. Nový ročník nejvyšší domácí soutěže začne v polovině září.
3: Z
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D1 za Brnem a omezení v Liberci. Na dálnici D1 připomínáme kolony za Brnem směrem do Prahy. Na kilometru 176 ve stoupání za Ostrovačicemi odklízejí následky nehody. Fronta má teď asi 10 km po pojíždí a zdržíte se asi půl hodiny. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové se připravte na kolony u Sadské. Na kilometru 27 v omezení stojí nepojízdná dodávka v pravém jízdním pruhu. Zhruba 10 minut budete popojíždět od sjezdu na Sadskou. Na Pražském okruhu čekejte kolony před sjezdem na Ořech v obou směrech. Silnější provoz větší fronty jsou teď ve směru z D1 na Plzeň od sjezdu na Vestec a občas musí regulovat vjezdy do tunelu. Zdržíte se asi 20 minut. Provoz vázne pak i na příjezdu k letišti z Prahy. Omezení u letiště a pomaleji pojedete od Evropské ulice. Ještě silnice 35 příjezd do Liberce směrem z Prahy. Na úrovni Makra je zúžení a je tam kolona asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Nejtepleji je teď po ránu na jižní Moravě. V obci Lednice teploměry ukazují kolem 14 stupňů Celsia. Naopak nejchladněji je v horách. Třeba Kořenov v Libereckém kraji hlásí 1 stupeň pod nulou. Teď po ránu se v Čechách ještě ráno můžou ojediněle objevit i mlhy. Přes den nás ale čeká jasno až polojasno a teploty vystoupají na 24, na jižní Moravě na 27 stupňů Celsia. A pokud plánujete začátek posledního prázdninového týdne strávit na horách, připravte se na nižší teploty s maximy kolem 16 stupňů. Slunečnou oblohu může odpoledne a večer na jihozápadě narušit oblačnost, pršet ale nebude. A dny se teď rychle krátí, slunce si užijeme jen do 1 minuty po 20. hodině, kdy zapadne. Tolik zprávy.
5: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: ZZ Top to rozohnili v našem vysílání v 8 hodin 36 minut. Další zajímavé téma. Mluvili jsme o českých volejbalistkách, které už hrají domácí mistrovství Evropy. České basketbalistky se chystají na turnaj mistrovství světa, kam se vrací po 12 letech. A vlastně ten turnaj se hraje v Berlíně. Pokud jsem řekl volejbalistky, myslím basketbalistky. Řekl jsem to dobře nebo ne?
1: Já mám pocit, že si to řekl správně. Každopádně české basketbalistky mají za sebou další dva přípravné duely před světovým šampionátem. V Istanbulu po sobotní výhře včera prohráli s Tureckem. Jak je na tom národní tým 11 dní před vstupem do šampionátu, teď probereme s rozehrávačkou týmu Gabrielou Andělovou, kterou zdravíme na letiště do Istanbulu. Tak Gabrielo, krásné ráno, díky za váš čas.
2: Krásné ráno.
1: Tak jaké ráno bylo? Bylo hodně hektické, museli jste se přesouvat.
2: Tak stávali jsme asi v 6.50, takže nic příjemného. Většina nás po zápase vlastně nemůže usnout do 12, takže jsme trošku unavený, ale myslím si, že to k tomu patří, k tomu sportu, takže jsme na to zvyklí.
0: Po jakém zápase z těch dvou s Turkyněmi se vám usínalo lépe, Gabrielo?
2: Určitě po tom sobotním, jelikož jsme ho vyhráli. Včera ten zápas nám absolutně nevyšel. Vůbec nevím, co se stalo, nikdo z nás nebyl koncentrovaný, měli jsme strašně špatný vstup do zápasu a vlastně nikdo s tím už pak moc nic nemohl udělat. Měli jsme strašně moc hloupých ztrát, nebyli jsme asi připravení na tu silovou hru, jako jsme byli připravení v sobotu, možná už jsme neměli úplně dostatek sil. Po tom sobotním zápase nevím, co se dělo, ale určitě po tom sobotním to bylo o dost lepší.
1: Rozehrávačka národního týmu českých basketbalistek Gabriela Andělová je s námi na radiožurnálu Sport. Jak vás před mistrovstvím světa prověřilo měření například s elitní tureckou basketbalistkou Elif Bayramovou?

0: nehráli úplně kolektivně, neměli jsme takovou tu týmovou chemii a v tom to určitě bylo.
1: My jsme vypíchli právě Elif Bajramovou, která včera v tom nedělním pro Česko prohraném zápase zapsala tedy 16 bodů a 14 doskoků. Když jsme už to načali, Gabriela Andilová mluvila o problémech v podkošovém prostoru, tak týká se to právě absencí hráček, které v tomhle prostoru jsou oporami Emy Čechové a Julie Reisingerové. Posouvá se tohle třeba nějaké řešení problému, že se zkoušíte už opřít o jiné herní varianty? Jak vám to vychází?
0: Tak určitě naše herní taktika teďka je hrát co nejrychleji dopředu, protože budeme mít menší tým. Máme dobrý střelce vlastně na pozici čtyřek, takže určitě bychom chtěli hrát rychleji dopředu, mít agresivní obranu a v tom podkošovém prostoru prostě budeme slabší, to víme. Musíme se s tím nějak vypořádat, ale určitě to bude hodně náročný.
2: Radiožurnálu Sport jsme ve spojení s basketbalovou reprezentantkou Gabrielou Andilovou. Před mistrovstvím světa sehrajete přímo v dějišti turnaje v Berlíně ještě jeden přípravný duel s Jižní Koreou. Tak jaký je váš program do té doby?
0: Tak teďka vlastně se vrátíme, dneska je vlastně pondělí a scházíme se v sobotu, kdy máme ještě nějaký tři dny v Praze a potom už vlastně odjíždíme do Berlína. A tam vlastně se hrajeme ještě ten přípravný zápas před tím prvním utkáním a takže tak, no, už jdeme do finále.
1: Ano, no věříme, že i třeba na finále byste mohli myslet na tom turnaji, nicméně naznačila jste to, asi se těšíte, protože pokud se nemýlím, tak pouze Alena Hanušová, která se vrátila do repre, tak má tu zkušenost mistrovství světa, očekávání rostou, nervozitka?
0: Nervozitka se asi dostaví, ano. Ještě si nemyslím, že jsme si to všichni tak nějak úplně uvědomili, že jsme se dostali prostě na mistrovství světa po tak dlouhé době a že bychom si to všichni měli hlavně užít a nemít z toho žádný stresy, prostě brát to tak, že je to za odměnu, za to, co jsme všechno zvládli, jak už v předkvalifikaci v Mexiku, tak potom vlastně následně v Číně. A myslím si, že bychom to měli brát hlavně tak. Samozřejmě je s tím spojený to i, že nám budou chybět ty dvě silné opory pod košem, což samozřejmě trošku nebude souznit s tím, jakých výsledků bychom tam vlastně chtěli dosáhnout, nebo na jaký jsme si možná pomýšleli na začátku toho, když jsme zjistili, že jsme se tam propracovali, ale prostě to je život, sport je sport a k zranění k tomu patří.
1: Budeme držet palce, ať se Češky i bez těch zraněných opor Emy Čechové nebo Julie Reisingerové dobře připraví na mistrovství světa v basketbale, které začíná pro český tým 4. září zápasem proti Itálii. A teď jsme probrali i ty poslední přípravné duely s rozehrávačkou českého družstva Gabrielou Andilovou. Moc vám děkujeme za váš čas, zdravíme do Istanbulu a šťastný návrat tedy do srdce Evropy přejeme, Gabrielo.
0: Děkuji moc. Mějte se. Naschle.

0: Ještě než půjdeme soutěžit o lístky na volejbalové mistrovství Evropy, tak můžeme připomenout, že běžkyně Lourdes Goleria Manuel na mítinku Diamantové ligy v Chořově vyhrála nemistrovský závod na 300 metrů.
1: A navíc si doběhla pro český rekord, koho čas překonala, nám teď řekne Jakub Kanta, kterého znovu vítáme ve studiu. Hezké ráno.
2: Dobré ráno. Lourdes Goleria Manuel překonala o 68 setin sekundy dosavadní maximum Heleny Fuchsové z roku 1999, když zaběhla čas 35 sekund a 76 setin. Česká naděje si tak zlepšila náladu po čtvrtém místě v běhu na 400 metrů z nedávného mistrovství Evropy. S výsledkem na šampionátu v Birminghamu se ale prý už i díky podpoře blízkého okolí vyrovnala.
3: Řekli jsme si s trenérem, že prostě jsem mladá, je spousta věcí, na kterých mám trénovat a který bych mohla vylepšit a hlavně je se nezaseknout na jednom nepovedeném závodě.
1: Pojďme dál, to se tedy Lourdes Goleria Manuel v Polsku povedlo, kam se svým časem v evropských a světových tabulkách zařadila.
2: Česká reprezentantka si vylepšila o více než sekundu a půl svůj osobní rekord z haly z roku 2024 a v evropských historických tabulkách je tak nově na 8. místě. Manuel při závodě vyhovovalo i teplejší počasí a kratší trať, než na kterou je normálně zvyklá. Podle jejich slov tak mohla trochu víc využít svou rychlost. Trať 300 metrů se totiž neběhá příliš často, slouží především jako tréninková distance sprinterům, případně běžcům na střední tratě. Světový rekord mezi ženami drží od roku 2019 bahamská čtvrtkařka Shony Millerová-Ujbová, a to časem 34 sekund a 41 setin. Mezi muži zaběhl tuto vzdálenost nejrychleji Botswanian Letsile Tebogo, a to zaznamenal čas 30 sekund a 69 setin.
0: Ještě můžeme prosím posluchačům představit, jaký má program před sebou Lourdes Goleria Manuel?
2: Nejprve finále Diamantové ligy v Bruselu. Čtvrtkařky mají závod naplánovaný na sobotu 5. září. Další zastávkou bude pak nový ultimátní šampionát v Budapešti, který je určen pouze pro úřadující olympijské vítěze, mistry světa a vítěze Diamantové ligy.
0: Výborně, tak držíme palce, ať se atletce Lourdes Goleria Manuel dál dobře vede. Teď jsme shrnuli její poslední úspěch v polském Chořově na Diamantové lize. A udělal to taky s námi Jakub Kanta, moc děkujeme.
2: Zatím naslyšenou.
4: Vstávat s námi se vyplatí.
5: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
4: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
6: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
7: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
6: Z toho mám takovou radost, já nad normální lístky dneska do Jedenu je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
5: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
4: Stačí poslouchat Radiožurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
5: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
0: 8 hodin 50 minut, přesně, dneska jsme to stihli s Lukášem Michalíkem, tak s ním to většinou funguje jak dobře namazaný stroj. Máme tady soutěž, Lukáši, tak prosím, znovu zopakuj a teď pouze, abychom to nějakým způsobem nerozmělňovali, teď lístky na soutěž, respektive ceny do soutěže.
1: Ano, teď jen na tu soutěž v 8.50. Hrát budeme o dvě vstupenky na mistrovství Evropy volejbalistek, konkrétně na ten čtvrteční program, který nabídne Brno, tedy 27. ještě jednou to opakuji. A pokud uhádnete, kdo promluví v našem vysílání, tak od nás získáte taky balíček cen k akci mistrovství Evropy volejbalistek 2026.
0: Máme tady pro vás soutěžní zvuk, připomínáme, že máte uhodnout osobnost, která promluví. Jedinou podmínkou pro účast soutěže je to, že jste nezvítězili v předchozích dvou měsících. Tak dobře se nalaďte, posaďte se a poslouchejte.
8: Ta konzistence tam pořád není a prostě hrozně si přeju, aby ty kluci, co jsme teď tyhle zápasy hrajeme, aby si z toho vzali to nejvíc, prostě co můžeme, a aby jsme ty zkušenosti nabrali a aby jsme prostě tyhle facky nedostávali. A v tomhle směru si myslím, že to je ta nejlepší škola, která nás mohla potkat.
0: 221 552 222, to je číslo k nám do studia, tak věřím, že nám zavoláte, protože ten hlas, který zněl, si myslím, že není neznámý.
1: Ne, je velmi charakteristický a navíc patří člověku, o kterém jsme nejen dnes ráno, ale i především v neděli velmi často mluvili.
0: Tak, první volající do soutěže už je tady a je to kdo? Dobrý den.
9: Tomáš, dobré ráno, zdravím všechny.
1: Tomáši, dobré ráno, tak uhodl jste, kdo promluvil v našem vysílání?
9: Já typuju Radoslav Kováč.
1: Ano, výborně. Je to Radoslav Kováč, získáváte tedy od nás stupenky na mistrovství Evropy ve volejbale, ale ještě předtím se vás zeptám, jste fotbalovým fanouškem?
9: Fotbalovým taky určitě. Mhm.
1: A komu fandíte?
9: Nikomu nic, nemám žádný tým vyhraněný, ale tak občas chválí.
1: Každopádně určitě tedy sledujete Českou ligu, tak co říkáte na příchod Radoslava Kováče do Plzně? Právě proto jsme vybrali tento soutěžní zvuk, protože Radoslav Kováč se stal nástupcem trenéra Martina Hiského. Co říkáte? Je právě on tím, kdo může pozvednout Viktorii?
9: No, já si myslím, že důležitý jsou taky hráči, no. Že samozřejmě ta osoba toho trenéra je důležitá, ale ten zápas hrají hráči, no, takže samozřejmě nějaký impuls tam určitě přijde, Radoslav Kováč je kvalitní trenér, takže mu držím palce, ale musí ty hráči nějak tam motivovat, aby hráli dobře, no.
0: Jak říká Vladislav Janouškovec, tak podle jeho informací možná problém nebyl ve vztazích kabina versus trenér Hiský, ale možná kabina versus kabina. Tak uvidíme, jak to bude, zda to Radoslav Kováč dokáže vyřešit. My ale samozřejmě hlavně gratulujeme Tomášovi, který vyhrál dva lístky na mistrovství Evropy ve volejbale. Do Brna si může udělat výlet ve čtvrtek, protože jsou na 27. srpna. No a v pátek samozřejmě může taky soutěžit o bezdrátová sluchátka v té tradiční soutěži prodejní vítěze. Tomáši, ještě jednou blahopřejeme a přejeme vám krásný den.
9: Moc děkuju, pánové, mějte se hezky a díky.

0: Fotbal na Radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
1: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
2: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
1: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
3: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
0: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
1: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
4: Chci vám říct, kluci, že je pozoruhodný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
0: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na Radiožurnálu Sport.
1: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál Aranček vás zvou na Birel Grand Prix Praha 2026. Těšte se na Adidas běh pro ženy na 5 kilometrů a Birel večerní závod na 10 kilometrů. 13 000 účastníků, elitní světoví běžci, večerní Praha a strhující atmosféra. Po létě se vracíme v plné síle, 5. září v Praze. Více na webu ranček.com a ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera závodu.
6: Radiožurnál 9 hodin. Ana Horáčková, zprávy.
7: Systém spoření na stáří má být pro lidi atraktivnější. Vláda dnes projedná změny pravidel. Ukrajina slaví 35 let od nezávislosti na Sovětském svazu. Prezident Zelenský bude u té příležitosti jednat se spojenci. Fotbalisté Teplic nestačili na Brno a prohráli v lize podruhé za sebou. Kolony popojíždějí na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště. A počasí pondělí bude nejdřív slunečné, později přibude oblačnosti a teploty dnes většinou do 24 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Ministři dnes budou schvalovat novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření. Ta má zajistit, aby byl celý systém atraktivnější. V takzvaném třetím pilíři si lidé sami odkládají peníze na stáří u penzijních společností. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO taky takzvané lepší penzíko sníží nebo úplně zruší některé poplatky.
8: Tady prostě, když jste si 35 let spořila, tak jste zaplatila přes 50% na poplacích, takže teď se to sníží na nějakých, já nevím, 16%.
7: Penzijní společnosti kritizovaly plánované omezení poplatků. Podle nich hrozí, že nepokryjí své náklady. Opozice tvrdí, že návrh míří správným směrem, ale zůstává takzvaně na půli cesty. Například hnutí STAN k němu připravuje své pozměňovací návrhy. Policisté v Ústeckém kraji od noci pátrají po 12-leté Klaudii Mansfeldové. Naposledy ji viděli kolem 7. večer v Hostomicích na Teplicku. Předtím odešla z nemocnice v Teplicích, kde byla hospitalizovaná. Dívka je silnější postavy, má modré oči, dlouhé vlnité vlasy a nosí dioptrické brýle. Na sobě by mohla mít tmavě červené kraťasy a růžové triko. Pohřešovaná potřebuje zvláštní zdravotní péči, upozorňuje mluvčí policie Václav Krieger.
9: Kriminalisté na vypátrání osoby intenzivně pracují, protože k hospitalizaci došlo z důsledků jejího jednání, což může vést k životu ohrožujícího stavu. Touto cestou se obracíme na všechny občany se žádostí o pomoc. Pokud jste tuto osobu viděli, kontaktujte neprodleně linku 158.
7: A fotografii dívky najdete na serveru irozhlas.cz. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes v Kyjevě přivítá spojence napadené země, a to na setkání představitelů tzv. Koalice ochotných. Zástupci Velké Británie, Norska, Dánska nebo Litvy budou v Kyjevě jednat osobně. Většina dalších účastníků se zřejmě připojí online. Jednání jsou v den 35. výročí vyhlášení nezávislosti Ukrajiny na Sovětském svazu. V Thajsku můžou ode dneška dostat amnestii lidé odsouzení nebo stíhaní za některé politicky motivované trestné činy, a to až za posledních 20 let. Nebude to ale platit pro paragraf 112 na ochranu krále a jeho rodiny. Právě ten přitom často kritizují lidskoprávní organizace a mnohokrát dopadl i na cizince.
10: Díky novele zákona budou omilostněni lidé, které policie zatkla a soudy odsoudili například za účast v protivládních demonstracích a po uličních nepokojích v letech 2005 až 2020. 25. Naopak tresty pro odsouzené za hrdelní zločiny, těžké ublížení na zdraví nebo za korupci se nemění. Paragraf 112 na ochranu krále a členů královské rodiny zůstává beze změny. Právě ten je nejkritizovanější částí thajského právního systému a jeho odpůrci tvrdí, že hrozba až 15 let vězení za urážku nebo vyhrožování královskému majestátu je ve skutečnosti formou nátlaku na politické oponenty. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
7: Poslední prázdninový týden přinese v Česku postupné oteplení, rána ale budou chladná. Přes den čekejte maxima mezi 20 a 24 stupni, ve čtvrtek a v pátek ale ještě víc. Vrátí se tropické teploty a teploměry ukážou až 32 stupňů Celsia. O víkendu by pak teploty měly spadnout na 25 a přes Česko přejde studená fronta, která přinese i déšť.
11: Sport. Fotbalisté Teplic nevyhráli v šancelize po třetí za sebou a po druhé v řadě navíc prohráli v pátém kole se Zbrojovkou Brno 0-2. Nespokojený byl s výkonem mužstva teplický trenér Zdenko Frťala.
12: Tomu chyběla větší kvalita a lehkost. Myslím si, že to bylo docela utrápený a musíme přijmout i to, že ta porážka je zasloužená. Myslím si, že obrana Brna bude dělat nám nějaké dálnice k tomu, aby jsme si dávali jednu šanci za druhou. To je asi trošku velký omyl. Tam chyběla odvaha.
11: V dalším nedělním utkání přehrála Olomouc Pardubice 3-1, zatímco Východočeši dál čekají na první výhru v aktuálním ročníku. Sigma se posunula na třetí místo neúplné tabulky. A tenistka Linda Nosková se v novém vydání světového žebříčku posunula na šestou příčku. Jde o její nejlepší umístění v kariéře. V elitní stovce je hned 10 českých reprezentantek. Nové maximum má i 29. Sára Bejlek.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nehoda na D1 u Brna a ucpaný Pražský okruh. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy se rozjíždí kolona za Brnem. Na kilometru 176 po nehodě uklizeno, volné všechny tři jízdní pruhy směrem na Prahu. Vydržte, objížďku nehledejte. Na D1 ve směru z Brna do Prahy pozor taky u Divišova. Kousek za kilometrem 43 ve stoupání před sjezdem na Divišov stojí kamion ve stoupacím pruhu. Už jsou za ním policisté z majáky, tak se vybočuje dost prudce doleva. Na Pražském okruhu se zdržíte, hlavně pokud jdete ve směru z D1 na letiště. Je silný provoz, pas jest na ořech. Musí regulovat vjezdy do tunelu, brzdí se už u sjezdu na Jesenici. Zdržíte se osobním okolo 20 minut, kamionem o něco déle. Provoz vázne i dál na příjezdu k letišti v Praze. Pomalu asi 10 minut budete popojíždět od Evropské ulice až k terminálu. A z Prahy i nehoda, dvě auta se srazila ve Spořilovské ulici ve směru z D1 na spojku. Blokují jeden pruh a začíná se tvořit kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Dnes čekáme jasno až polojasno, během dne bude na severovýchodě přechodně i oblačno a později odpoledne a večer bude na jihozápadě oblačnosti ještě přibývat. Pršet by ale nemělo vůbec. Nejvyšší teploty vystoupají na 24 stupňů, na jižní Moravě tam čekejte víc i 27. Tolik zprávy.
15: Dobrý den, milí posluchači, je pondělí 24. srpna, aktuálně 9.07, jsme tu s Lukášem Michalíkem.
16: Krásné pondělní ráno.
15: Tak, dneska slaví narozeniny třeba Anže Kopitar, je mu 39, je to vlastně už bývalý slovinský hokejista, protože on vlastně v té poslední sezóně NHL ukončil svou velmi bohatou zámořskou kariéru, ve které dvakrát vyhrál Stanley Cup, stal se prvním a vlastně i nejlepším Slovincem v historii NHL, no a vlastně se loučil po 20 sezónách s LA Kings a bylo to velmi emotivní. No. 13-16 zápasů a tedy bodů a to je opravdu velký počin. Takže dneska 9.30, všechno nejlepší.
16: Všechno nejlepší, opravdu významná stopa z takto hokejově nerozvinuté země.
15: Ty paradoxy, Kopitar, ty Stanley Cupy získal už před lety, dá se říct, a v té době byl opravdu asi jedním z nejslavnějších Slovenců, možná Jan Oblak, který dlouhá léta třeba chytá výborně fotbal, ale Primož Roglič, tady Pogačar a najednou prostě spousta asi lidí sleduje cyklistiku díky tomuhle fenomenálnímu Slovinci, ale přesto Slovinsko to má nějakých 2 nebo 3 miliony lidí a je to neskutečné, kolik skvělých sportovců tam prostě mají. Protože...
16: Jak se to mění, no, éra Zlatka Zahoviče a jeho fotbalová kariéra už je taky pryč, ale zmínil se Jana Oblaka, to je samozřejmě taky, nebál bych se říct, jeden z nejlepších golmanů světa.
15: Ale vem si, odkud je velká slavistická posila, možná zatím pod někoho spící Daniel Šturm. Taky
16: Slovenská zatím spí, jak si
15: zmínil. A jenom představa třeba před lety, že by si český klub kupoval Slovince jako velkou posilu, by se zdála být nereálná a teď je to jinak. Asi zajímavá inspirace i prostě jakým způsobem si vyvíjet v tom sportovním ranku, ale samozřejmě to jsou témata asi na další diskuze. My máme aktuálnější, budou se týkat fotbalové šance ligy, budou se týkat fotbalové Premier League po půl desáté, poprvé letos pořad s mikrofonem do Anglie a pak s Lukášem a s Pavlem Horvátem taky pořád desítka Pavla Horváta.
16: Těšíme se.
13: Radiožurnál Sport.
1: Jan Pěruška a Lukáš Michalík. Hey!

0: stupid.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: 9 hodin 13 minut, přejeme vám krásné ráno. Teď samozřejmě i fotbalovým příznivcům a posluchačům, protože budeme řešit dva zápasy nedělního programu Šance ligy. Dva byly odloženy a zbývající vyřešíme v desíce.
4: Jak máme občas problém, abychom v tomto vstupu probrali alespoň částečně všechny ty nedělní zápasy, případně sobotní, tak teď to takový problém nebude. A uděláme to s naším fotbalovým expertem, bývalým reprezentantem Pavlem Horvátem. Pavle, dobré ráno.
5: Dobré ráno.
4: Tak začneme v Teplicích. Teplice, Zbrojovka Brno 0-2, oba góly hostů Antonín Vaníček. Tak nepozapomněl si na něj už možná trochu, že ještě pořád.
5: Já mám připravený příběh do desítky, já ho tam zopakuju. Já jsem byl v minulý sezóně se podívat Sparta B Budějovice a Tonda Vaníček tam řádil úplně přesně jako včera v Teplicích. Je to typologicky zajímavý hráč, je prostě umí fotbal, umí jeden na jednoho, už je zkušený, už to není vyjukaný mladý kluk a myslím si, že Zbrojovka dobře věděla, proč si ho přivedla.
3: On mluvil o tom, že musel projít možná určitou genezí, že si couvnul, aby poskočil zpět. Já nevím úplně osobně, jestli tomuhle věřit, prostě, protože ta kariéra, víš, jak je to ošidné, občas tě prostě zavane do nižších pater.
5: No tak třeba to takhle myslel, že si musí se skočit dolů. A...
3: Protože možná v Boleslavi, když nehrál třeba tolik, cítil, že mu to tak neklape, tak šel do Viktorky Žižkov, pak byl Český Budějovic do druhé ligy a jihle.
5: Já se tomu vůbec nedivím, já zastávám stejný názor, že když někde nedostáváš příležitost, tak bych byl radši někde, kde budeš hrát pravidelně a to se mu v Budějovicích dařilo a byl tam velmi úspěšný. Já vím, že nebylo to s ním asi úplně jednoduchý, když byl mladší, protože vím, že se to jako říkalo, já jsem to zaslech a dovedu si to představit při jeho povaze, tak jak působí na tom hřišti, že prostě chce být dominantní, chce dělat rozhodující věci. Ale teď už říkám, není to 20-letý kluk, má za sebou nějakou část té kariéry a je to nadstandardní hráč.
4: Já jsem to zaslechl taky, že tam byly nějaké takovéto problémy, ale tak věřme tomu, že už to má Antonín Vaníček za sebou, pořád je to teprve 28-letý křídelník. Brno tedy uspělo v Teplicích 2-0, domácí samozřejmě velmi dobrý vstup do sezóny, ale teď už to zase trošičku padá. Když se podívám na ty předchozí výsledky, tak předtím prohra na Spartě, remíza s Teplicemi, což samozřejmě to bylo vydřené, to byl vydřený bod, respektive z Plzní, omlouvám se. Tak Pavle, co jsi říkal na výkon Teplic? Asi se dalo čekat, tak, že se neudrží nahoře.
5: Jo, tak já si myslím, že Zdenda Frťala tam s klukama fakt jako dělají dobrou práci na to, jaký mají hráčský materiál a to nesnižují kluky, že prostě jsou slabší, ale mají tam vlastně, mění se jim to tam pod rukama. Ale objevují i noví hráče, jsou tam zajímavý kusy zase. Musíme zmínit Štěpána Chaloupka, který se tam prostě vykopal, stoper Halinský, který tam odehrál prostě dobrý zápasy a myslím si, že v Teplicích prostě ta půda je, nedělají tam žádný zběsilý kroky a myslím si, že to tam má nějakou kontinuitu, ten progres a já věřím tomu, že prostě za nějaký čas, až se opravdu stabilizujou a pan majitel tam něco nasype, takže prostě ty Teplice budou hrát zase o poháry.
3: Byl to možná paradoxní duel pro rodinu Vachouškových, protože na jedné straně otec, na druhé straně syn, který nemohl hrát, protože hostuje právě ve Zbrojovce z Teplic. Ale když tak člověk přemýšlí na tu budoucností o tom v uvozovkách, ono je to trošku možná pejorativní, nebo zní to špatně, ale hráčské materiálu, tak pro Teplice... Pokud tam nemá třeba nějaká, nevím, pošramocené stahy, tak super budoucnost.
5: No, tak já si myslím, že přestoupil do Zbrojovky. Nemyslím si, že už je na hostování, ale...
4: Ne, myslím, že je pořád na hostování.
3: Právě proto nehrá, víš, včera, abych to taky...
5: Dobře, to je jedno. Jo. Já si myslím, že zase to potvrzuje to, že prostě všude ti pšenka nekvete, jak se říká, jo? A nevím, co je to pejorativní.
3: Ne, pejorativní to je jako v negativním slova smyslu myšleno. Ale je pravda, že taky k tomu se může vázat... to sousloví nikdo není doma prorokem.
5: Je to tak, on.
3: Přesně.
5: Nebo tak dlouho se chodí se žbánem, až se uchoutí.
4: A kdo jinému, já mu kopá. Každopádně ty jsi zmínil, že pro Teplice to může být zajímavé. Já si myslím, že už tady až Vachoušek si za Teplice nezahraje. Že pokud bude hrát tak dobře, tak zkrátka přestoupí někam jinam.
5: No, když pak Teplice budou mít ty ambice třeba, budou mít silnější kádr, tak proč ne?
4: A samozřejmě, když táta zavelí, tak asi ani syn neudělá nic. Pojďme na ten další zápas.
3: Přesně, no, protože si píšeme, plánujeme desítku dopředu, tak měl jsem včera až takovou lítostivou poznámku, že těm Pardubicím si to všechno tak nějak sešlo špatně a ty si mě oponoval trošku.
5: No ne, to je neumění, jako bohužel, to není to, že jako nepromění šance, takovýhle šance prostě musíš proměnit, samozřejmě tam ty offsidy, to je smůla, ale ty šance, které Pardubice měly, tak jako musíš proměnit. Pokud je neproměníš, no tak to ten zápas končí prostě takhle. No. To jako je celý.
4: Já musím vyzdvihnout jedno jméno. Olomouc tedy porazila Pardubice 3-1. Jeden gól a dvě asistence Dominik Janošek. Často o něm mluvíme v desíce. I Pavel, který ho zná z Plzně, často mluvil o tom, že vlastně nechápe, proč tolik nehraje. A on ukazuje, že by asi měl hrát víc.
5: No, já jsem včera na to koukal a ta trojice jako nechutná, jo, to ve prostřed. Beran, já nevím, kolik toho uběhne, on samozřejmě tyhle ty menší hráči vypadají jako energicky, hodně toho naběhá. Barát vlastně je tak trošku podobnej a Jany hraje vlastně jako nejvejš z nich, což vlastně nikdy nehrál, ale musím říct, že tohleto rozhodnutí Pavlovi Hapalovi hodně vychází, protože tohle hráče musíš mít. On je produktivní prostě, musíš ho tam mít a včera, já nevím, jestli má nějaký problém, protože měl hodně zatejpovaný koleno, tak nevím, jestli střídal třeba proto takhle brzo, ale šel tam místo něj Soldo, který bude muset asi čekat na svoji příležitost, aby si zahrál víc, ale tato trojice ve prostředce se mi líbí. Není tam žádná klasická šestka, oni tak jako rotujou, jo, hodně si i dovedou zahrát na malým prostoru v tom prostředku, což není jednoduchý, takže tam se mi to líbí. No.
3: Jak se ti líbí pozice Jana Klimenta? V sezóně něco přes 45 minut včera vůbec nehrál.
5: No, tak já nevím, jestli je fit, jo, jestli je na lavičce. Jo, a myslím si, že běžecky by Sejkovi mohl konkurovat. Jo, Sejk udělá spoustu práce pro to mužstvo. On presuje, napadá, zády k bráně je výborný. Trošku mu chybějí ty góly, ale on prostě, já jsem koukal na ty statistiky, on úplně nemá, jakože by dával prostě 10, 12, 15 gólů za sezonu, ale dělá všechno pro to mužstvo a pokud to mužstvo bude úspěšný, no, tak ti to asi úplně tolik vadit nebude. No,
3: no vlastně před tím druhým gólem z rohu, když centroval Janošek, tak na první tyči to nejprve vzal na sebe Sejk, balon přiletěl a Barát skóroval. To jsou strašně důležité věci, které asi běžně nejsou vidět, tak když to pak vidíte z opakovaček, tak se vám to ukáže.
5: Jo, to je, umí hrát, jako je to dobrý hráč, samozřejmě to není náhoda, že ho Olomouc takhle angažovala, ale jemu prostě chybějí ty góly v tom hodnocení. Jo.
4: Jak často Pavel Horvát říká a ukázalo se, že správně, v podstatě všichni v lize mají ambice, ale ne každému se bude dařit a teď to vidíme na příkladu Pardubic. 5 kol, jediný bod, žádné vítězství.
5: No, je to, já si myslím, že samozřejmě Honza Trousil a Tomáš Polách jsou zkušený kluci, zkušený ligoví hráči. S tím trénováním neříkám, že začínají úplně, ale není to jednoduchý. Jako, když se ty můžeš být optimista, můžeš denodenně jako makat, sledovat soupeře, analyzovat si svoje vlastní výkony, ale samozřejmě koukneš na tu tabulku a máš tam jeden bod z pěti kol a to není příjemný pohled.
3: Já vím, že to nemáš rád, ale zase trošku novinářsky, ale ono je to i fanouškovsky. Má se bát o svou pozici Jan Trousil?
5: No, já doufám, že ne. Já doufám, že ne, ale samozřejmě nejsem majitel. Víme Pardubice, kdo vlastní. Já doufám, že samozřejmě nebudou mít úplně horký hlavy, ale jak jsem to říkal, ty jsi to Lukáši říkal, já to vidím, že těch ambiciozních týmů v lize velmi přibylo a všichni prostě nebudou vyhrávat. A jako, když si do toho narveš nějaký miliony, spíš 100 miliony a koukneš se na tabulku a seš předposlední, no tak se ti to úplně líbit nebude. No.
4: Já to vnímám podobně, Jana Trousela bych v Pardubicích určitě podržel, jiná situace může být třeba ve Zlíně, ale k tomu se asi můžeme dostat až v desíce.
3: K tomu se dostaneme v desíce, ve Zlíně prožívají velmi těžké časy a...
5: A nebo to Broňa možná jinak pojmenoval.
3: Ale je pravda, že jenom teda, když o to odskočím, tak... To bych možná zapomněl desíce, že šlo o unikátní souboj v sobotu. Bronislava Červenky proti Branislavu Fodrekovi.
4: Tak. No to je neuvěřitelné. No,
5: to mě došlo. Díky na závěr tohohle vstupu.
3: Já myslím, že jsme to češtinářsky zvládli, pánové. Tak v desíce, Pavle, děkuju.
5: Slyšenou.

0: Radiožurnál je 9:30. Zprávy a Anna Horáčková.
1: Kabinet dnes bude jednat s odbory a zaměstnavateli o růstu platů ve veřejném sektoru. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO má představit první konkrétní návrhy. Podle něj půjde o jedno z největších navýšení za poslední roky. Juchelka tvrdí, že peníze má vyčleněné v připravovaném rozpočtu. Přesnou částku ale zatím neoznámil. Policisté stále prosí o pomoc při pátrání po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. Ta včera v podvečer odešla z nemocnice v Teplicích, kde byla akutně hospitalizovaná. Pak ji lidé viděli ještě večer v Hostomicích na Teplicku. Pohřešovaná měří okolo 160 cm, na sobě by mohla mít tmavě červené kraťasy a růžové tričko. Je silnější postavy, má modré oči a dlouhé vlnité vlasy, nosí dioptrické brýle. Jakékoliv informace o hledané dívce, volejte prosím na linku 158. Novozélandská vláda dnes parlamentu předloží návrh zákona na zákaz používání sociálních sítí pro děti mladší 16 let. Jeho součástí je například požadavek na ověření věku uživatelů. Za porušení zákazu by provozovatelům platform hrozila pokuta 10% z celkových tržeb. Podle novozélandského premiéra Christophera Luxna mají sociální sítě negativní dopad na duševní zdraví, spánek a vzdělání celé generace dětí. A vedení Litoměřic odpoledne představí místním, co by v budoucnu mohlo být u vstupu do Jiráskových sadů. V minulosti tam stál pomník sovětského rudoarmějce. Představení návrhu začne v 17:30. Lidi se budou moct zároveň vyjádřit ke třem nejlépe hodnoceným řešením. Sucha rudoarmějce v Litoměřicích byla od roku 1975. V loni odborná firma odstranila. Sport. Tenisti Coco Gauffová a Arthur Fils vyhráli turnaj elitní kategorie Masters v Cincinnati. Semifinálová přemožitelka Sary Bejlek Gauffová porazila v ryze americkém finále krajanku Pegulovou 6-2 a 6-4. Francouz Fils vybojoval největší úspěch dosavadní kariéry. Domácího Američana Tiafoua zdolal ve třech setech. V rozhodující sadě nadělil soupeři Kanára.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na dálnici D5 za Plzní a ucpaný Pražský okruh. Na dálnici D5 ve směru z Prahy na Rozvadov popojíždí kolona za sjezdem na Heřmanovu Huť. Na 102. kilometru se projíždí omezením a zdržíte se asi 10 minut. Je silný provoz směrem na západ. Taky na Pražském okruhu ve směru z D1 na Plzeň jde hodně kamionů. Musí regulovat občas vjezdy do tunelů a zdržíte se taky v osobním autě 15 až 20 minut. A provoz vázne i dál na příjezdu k letišti v Praze. Je to kvůli stavebním pracím u letiště a pomalu až 15 minut budete popojíždět od Evropské ulice. Na dálnici D1 se rozjela téměř celá kolona za Brnem směrem na Prahu. Nehoda na 176. kilometru už je pryč. Menší fronty na 10 minut čekejte na D1 v Brně. Popojíždějí před omezením na 196. kilometru u D2 a popojíždějí v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, během dne bude na severovýchodě přechodně i oblačno a později odpoledne a večer bude na jihozápadě oblačnosti přibývat. Pršet by ale nemělo vůbec. Teploměry dnes ukážou většinou 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě bude i 27. Tolik zprávy.
2: S mikrofonem do Anglie.
4: To nejlepší z anglického fotbalu.
2: S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem.
4: Na Radiožurnálu Sport.
5: Milí posluchači, vítejte u nové sezony fotbalové Premier League, která začala o víkendu už v pátek zápasem mistrovského Arsenalu s nováčkem z Coventry City. I k němu se vrátíme v tradičním pořadu s mikrofonem do Anglie, který pro vás vytváříme společně s Pavlem Tilšarem, kterého dnes vítám na dálku. Pavle, ahoj, krásný den.
6: Krásné pondělí.
5: Tak můžeme jít rovnou na to, že začala nová sezona Premier League 26-27.
2: S mikrofonem do Anglie.
4: Událost týdne.
5: Tři nováčci, Coventry City po 25 letech návrat, Hull City po 9 letech návrat, Ipswich po roční pauze. Noví manažeři, vlastně 11 manažerů je u týmu méně než rok. Vlastně z toho úplně 6 nových bez zkušenosti v Premier League. Co z toho tě třeba nejvíc zaujalo, na co ses nejvíc těšil?
6: Tak těšil jsem se obecně na začátek nové sezony Premier League, ale opravdu ten počet nových manažerů je všeříkající. Myslím si, že se budeme učit ještě třeba nějaké to spojení, nějaký čas. Každopádně jsem zvědavý, jak se bude dařit, dejme tomu Xabimu Alonsovi u londýnské Chelsea. Tu ještě čeká teprve ten první zápas úvodního kola na stadionu Fulhamu. Samozřejmě velká očekávání třeba u Liverpoolu pod Antonym Iraolou nebo u Manchesteru City po té, co skončil po 10 letech, a Pep Guardiola. Takže to jsou takové příběhy, které mě budou v celé téhle sezóně hodně zajímat.
5: Musím říct, že jsem v prvním kole bedlivě sledoval duel Evertonu s Crystal Palace a tam vlastně došlo k měření vůbec toho nejzkušenějšího Davida Moyese na lavičce Evertonu s tím nováčkem Pierrem Sagem z Crystal Palace. A Pavle, to bylo takové to opravdu, když mistr vyučuje učedníka, byť třeba ve hře v prvním poločase to vypadalo spíš lépe pro hosty, ale neproměňovali šance a nakonec se radoval starý lišák David Moyes. Tak si říkám, jestli to takhle půjde dál, tak ti nováčci, kterých je dost, se mají na co těšit.
6: No rozhodně ano, když si podíváte na sestavu Evertonu, tak jak je známe u Davida Moyese, tak zase tolik se to neproměnilo. Ano, samozřejmě jsou tam nějaké nové tváře, ale v porovnání s ostatními týmy je, myslím, že Everton úplně na špici té tabulky, kdo udělal nejméně změn, nebo patří mezi ty týmy, které posilovaly úplně nejméně. A Evertonu to fungovalo v úvodním kole, ty hráči jsou na sebe zvyklí a myslím si, že znovu Everton, alespoň třeba v tom úvodu sezony, stejně jako na začátku minulého ročníku, může být hodně nepříjemný, než si zase třeba trochu sednou ty ostatní týmy víc.
5: Musíme předeslat, že jeden duel prvního kola stále ještě nebyl odehraný v době, kdy natáčíme tento pořad, protože se hraje v pondělí 24. večer v Londýně a je to derby v Chelsea, Fulham versus právě Chelsea, a půjde taky o debut trenéru na lavičkách těch daných soupeřů Alvaro Arbeloa proti Xabimu Alonsovi, což je trošku paradoxní souboj trenérů, kteří se vystřídali v minulé sezóně na lavičce Realu Madrid. Pavle, ale budeme v tomhle pořadu dneska věnovat pozornost taky souboji jiných nováčků na lavičkách, třeba Newcastle Liverpool, tam to byl vlastně souboj Jajsleho, což je německý kouč Newcastle, s Iraolou, což je Španěl na levice Liverpoolu. Můžeme se jenom posunout teď k tomu, přece jenom přestupové období ještě neskončilo, takže těm posilám budeme obšírnější třeba později, ale nějaký ten velký přestup, který bys vypíchl?
6: No, je jich hodně, samozřejmě znovu padaly opravdu obrovské částky v milionách liber a Morgan Rogers, přestup z Aston Villa do Chelsea, Bruno Guimaraes, přestup z Newcastle do Arsenalu, což si myslím, že ještě extrémně může nakopnout úřadující mistry. Myslím, že tyhle ty dva středopolaři jsou za mě takové největší přestupové bomby tohoto letního období. Možná ještě jeden muž, který přišel do Arsenalu, a to je Ezri Konsa, protože v Aston Villa byl opravdu celkem velký výprodej a vlastně mluvíme tady jak u Ezrim u Koncovi, tak u Guimaraesovi, respektive u Rodgersovi, o borcích, kteří se dostali daleko na mistrovství světa s anglickou reprezentací, samozřejmě i hvězdný Brazilec, takže tyhle tři jména bych asi vypíchl já, co ty, Honzo.
5: Z hlediska ceny Morgan Rogers 117 milionů liber, opravdu nejdražší zatím přestup. Elliot Anderson 116, uvidíme, jak to v City pojede. A Sandro Tonali v Tottenhamu, k tomu se dostaneme později, tam to zatím neklaplo a těch 92,5 milionů liber splaceno určitě není. Mě zaujali v prvním kole, budu to brát asi takhle, Christos Colis, který přišel z Brugge do Arsenalu, vlastně pro mě absolutně neznámý borec, ale velmi produktivní, co jsem koukal, a už to ukázali proti Coventry v tom prvním kole, k tomu se dostaneme taky ještě v závěru pořadu. Mamadou Sangaré nepotěšil Antonina Kinského, když za Brentford předvedl skvělý výkon a vlastně těch 39 milionů liber, obrovská suma pro Brentford, které poslal do Lán, myslím, že je opodstatněné. No a ještě jeden borec, o kterém se možná taky zmíníme, z nováčka z Halu, Nobel Mendy, velmi výrazný

0: No a teď tady porazil Manchester City, takže velká senzace.
1: Manchester United porazil a to určitě neudělalo radost našemu respondentovi, který se s námi právě teď spojuje.
2: S mikrofonem do Anglie. Šlágr kola.
1: Velké zkušenosti s ostrovním fotbalem i s tím, jaké to nastupovat v kase nebo chcete ve fotbalové bráně, má také muž, který přeje Manchester United. Je to Zdeněk Zlámal. Zdeňku, vítej ve vysílání. Krásné ráno.
3: Pěkné ráno všem.
1: Tak raději se ptát na Manchester United nebudem teď, protože nás zajímá, nechcem ti kazit den teda, jo, ale zajímá nás tvůj názor na vystoupení dvou českých brankářů, což je pro nás taky velká věc. Lukáš Horníček, Antonín Kinský. Začneme u toho zápasu, který byl asi sledovanější na ostrovech. Newcastle hostil Liverpool a Lukáš Horníček naskočil hned do brány. Čekalo se to z tvého pohledu, Zdeňku, že to bude jednička?
3: Já jsem to trošku čekal, protože četl jsem samozřejmě anglický tisk, jak to vypadá s Horníčkem, a opravdu už vlastně u jeho příchodu ho Newcastle kupoval jako brankaře číslo jedna. To se vlastně i potvrdilo. Myslím si, že Newcastle personálně hodně obměnil kádr, včetně hráčů a trenérů, takže je tam, nebo uvidíme nový Newcastle, hodně mladší a jdou takovou tou mladou dravostí, touhletou cestou, což si myslím, že je správně, a Lukáš Horníček je součást tohle plánu a včera vlastně začal jako brankář číslo jedna.
0: Dobrý den, Zdeňku, je ode mě. Zeptám se přímo právě na ten zápas mezi Newcastlem a Liverpoolem, na ten debut Lukáše Horníčka, tak myslíte si, že se ukázal v tom správném světle, že bude jedničkou i v dalších zápasech?
3: Na ostrovech je extrémně důležitý pro brankaře první zápas. Měl jsem to vlastně i já, měl to i Tonda Quinsky, který vlastně i při debutu předvedl výborný výkon, a tohle si ta široká fotbalová veřejnost na ostrovech hrozně pamatuje a je to hrozně důležitý i pro vlastně tu budoucnost. Kdyby se Horníčkovi nepovedl ten debut, není to jednoduchý a neviděl bych jeho další výkony jak kdyby pozitivně, ale stal se opak. On ten debut zvládl perfektně, za což jsem rád. Působil velice klidně. Za mě to byl velice povedený debut, měl tam výborné zákroky za inkasované branky, vůbec nemohl, a takhle přesně má vypadat debut mladého brankáře na ostrovech.
1: Říká Zdeněk Zlámal, bývalý vynikající brankář, expert, který sleduje anglickou fotbalovou Premier League. Liverpool prohrával na půdě Newcastle po té, co nezvládl vlastně svůj útok a z bravurního breaku Osula uvolnil Elangu. Bylo to 1-0 už v páté minutě, ale pak přišly i chvíle na srovnání po zhruba 20 minutách. Hrál dobře míč Čau, což je stoper Newcastle, a Florian Wirtz pořádně prověřil Lukáše Horníčka. Jak obtížný je tohle z brankářského hlediska zákrok?
3: To je, znovu opakuju, tohle je, to byl jeden z jeho nejdůležitějších zákroků, protože první těžký zákrok, chytneš Wirtzovi vlastně skoro gólovou střelu. Následně jsem viděl, jak diváci vstali, aplaudovali mu. To jsou přesně ty momenty, který mladý brankář potřebuje, a tohle to on doručil, jak se říká. A byl to velice těžký zákrok. Jo, ta střela byla vlastně skrytá, byla přízemní. On vlastně byl perfektně postavený a natáhl ruku a famozním takovým tygřím skokem vytáhl mimo tři tyče, a já až jsem z toho měl husí kůži, a po tomhle zákroku se věděl, tak a teď už je tam, kde má být, a bude mít úspěšnou kariéru v Newcastle, protože znovu opakuju, ten debut je extrémně důležitý.
0: Pojďme využít toho, že na radiožurnálu Sport mluvíme v pořadu s mikrofonem do Anglie s bývalým brankářem Zdeňkem Zlámalem, ještě k tomu, co předvedl Lukáš Horníček. Kdybyste to mohl trochu obecněji popsat, co jsou vlastně Horníčkovi největší přednosti, díky kterým se vlastně dostal z Bragy do Newcastle?
3: Myslím si, že jeho klid, jak při rozehrávce, tak při chytání, to už vlastně člověk pozná na jeho řeči těla, jak v té bráně působí, takže je to určitě klid, výborné reflexy na jeho

0: výšku, to je tuším 198 cm, je i pohyblivý, jo, takže není to, jak se říká, kolohnát, ale je prostě má dobrou pohyblivost, výborný na lajně, dobrá rozehrávka. I vlastně včera, když jsem se díval na tu jeho rozehrávku, tak nekomplikoval si to. Víš, že to byl jeho první zápas, nepouštěl se do nějakých těžkých přihrávek, což já také oceňuji. Po tom, co si tam pamatuju, tak i dobře vyboxoval míč místo vlastně chycení toho míče, kde do skrumáže, takže i výborné rozhodovací momenty měl. A to jsou to, co vlastně předvedl včera, tak to přesně jeho charakterizuje a mně se tenhle ten styl chytání velice líbí.
1: Lukáš Horníček včera nakonec inkasoval v 9. minutě nastavení po pokutovém kopu Dominika Soboslé, který byl teda neuvěřitelně zahraný pod šibenice nebo do šibenice těsně pod výko, tak s tím opravdu český brankář nemohl nic dělat. To znamená, že Newcastle při premiéře i svého trenéra, jestli ho nakonec nezvítězil a remizoval s jiným debitujícím trenérem, manažerem Iraolou 2-2. Obrana Newcastle přesto podpořila Horníčka, řekněme, velmi spolehlivým výkonem, co se týče třeba odvracení balónu nebo těch útoků Reds, což bylo dost v kontrastu, alespoň z mého pohledu, s tím, jak si počínala obrana Tottenhamu v sobotu na hřišti Brentfordu. A tam to bohužel tedy odskákal Antonín Kinský, který inkasoval třikrát a to ještě Brentford neproměnil pokutový kop. Byl tam velký rozdíl, ne v brankách, ale v chování defenzivy anebo i v brankářském výkonu právě mezi těmi dvěma zápasy a vlastně i českými golmany, Zdeňku?
0: Vůbec v celkovém pojetí byly tam obrovské rozdíly. Newcastle fyzicky perfektně připravený, už jak ty si zmiňoval, výborně, výborně dostupovali hráče a naopak Tottenham za mě fyzicky, já to musím říct, fyzicky propadal ve všech řadách a samozřejmě odrazí se to i na výkonu toho brankaře, ale tady se musím Tondy Kinského zastat, když před sebou hraje tak nejistý tým a takový tým, který prostě tam jednoduše propadá, nechává Brentford hrát a vlastně přehrát Tottenham, tak není to jednoduchý v té bráně stát a samozřejmě musím ale zmínit to, že druhý gól jde i za Tondou Kinským, kde špatně vyrazil střelu, ale znovu opakuju, je to první zápas a Tottenham se musí určitě zvednout jako tým a není to o brankaři, ale je to o celkovém pojetí toho týmu a o té fyzické připravenosti. Za mě Brentford jednoznačně fyzicky přejel Tottenham.
1: Jak se říká vlastně lidově, on to říká u nás i Pavel Horvát, byl to takový šmelc v podání The Beast, tedy Brentfordu, protože to bylo neskutečné tempo, v jakém nastoupili a dokázali ho vlastně udržet do klíčových momentů, když už vedli pak 3-0. Ale přeci jenom z pozice brankáře představa Zdeňka zlámala o tom, jak by se choval ke spoluhráčům, kdyby jednali tak jako třeba Bergvall a před ním Richarlison před tím golem na 2-0, protože dobře, Kinský to špatně vyrazil, ale to, že se ta akce vůbec takhle seběhla, to mi přijde jako naprostá obžaloba tedy chování těchto dvou zmíněných hráčů a možná i dalších.
0: 100% ano. Já hlavně chování Bergvalla, jak to vypustí, tohle se děje na krajské úrovni tady v České republice. To si můžu dovolit já, když hrají fotbal tady amatérský, ale na té nejvyšší úrovni prostě tohleto hráč takhle vypustit nemůže. Jít tam takhle jako vlažně, jak Bergvall tam šel a myslím si, že tam bude teďka obrovská bouřka a krásně vidíme, jak Premier League tohleto trestá. Do Premier League musíš nastoupit opravdu ne na 100%, ale na 110%, jak po mentální, tak po fyzické stránce nevypustit žádný okamžik, protože Premier League tohleto trestá a viděli jsme to v tomhletom zápase Brentford-Tottenham. Když se na 100%, tak soupeř toho okamžitě využije.
2: No Tottenham extrémně posiloval v létě, myslím si, že panovala velká nespokojenost ve vedení klubu s tím, co předváděl v posledních letech, kromě Tonaliho, třeba Mateusz Fernandes, hráči prostě, jejich cenovka je kolem 80 milionů liber a více. Tak jak vidíte, Zdeňku, zlámalé šance Tottenhamu v aktuálním ročníku Premier League. Myslíte si, že půjde nahoru, alespoň v porovnání s těmi, řekněme, posledními dvěma ročníky?
0: Tak horší už to být nemůže než loňský ročník teda za mě. Před tímhle zápasem jsem Tottenham favorizoval, nebo myslím si ještě stále i teď, že asi tu top 6 udělají, ale ten výkon, co předvedli na Brentfordu, musí o hodně zlepšit. Ale posílili dobře za mě ten tým, když se na to podívám, na tu sestavu na papíře, vypadá zajímavě, ale Brentford je úplně prostě přejel. Tak teďka budu trošku opatrnější, ale myslím si, že tu top 6 udělají s odřenými uši.
1: Co říká Zdeněk Zlámal, bývalý fotbalový brankář, který se dnes věnuje tomu, že hodně sleduje i na televizním programu Kanal Plus Sport anglickou fotbalovou Premier League. A teď s námi mluvil v prvním díle letošní sezony pořadu s mikrofonem do Anglie i o českých brankářích Lukáši Horníčkovi a Antonínu Kinském. Zdeňku, moc děkujeme a přejeme krásný den.
0: Děkuji a přeji pěkný den.
3: S mikrofonem do Anglie. Hráč kola.
1: My pokračujeme v pořadu s mikrofonem do Anglie. Hráč kola, tahle rubrika měla si původně za účel sledovat na nejvýraznější výkony daného kola, ale přece jenom s Pavlem Tilšarem můžeme občas udělat úkrok stranou, protože i Pavel Tilšar, když chodil dříve do naší redakce, už je to nějaký čas, kdy tady začínal, tak měl dlouhé vlasy. Tak Pavle, když ses pak ostříhal, tak jaká byla reakce tvého nejbližšího okolí?
2: No, já si myslím, že většina byla spokojená z mého okolí, protože ne všichni to úplně kvitovali, byť jsem měl nějaké taky pozitivní reakce, ale byla to, co když bych se to teď mohl stáhnout na sebe, velká úleva, protože myslím si, že nosit takový to cop, řekněme, nebo takové to dlouhé háro, jako měl Erling Haaland, tak nějak to trochu zatěžkává toho člověka, byť to třeba u norského kanoníra nebylo úplně znát, ale nečekal jsem to, že tak to změní image. Každopádně, když jsme u změn image, tak myslím si, že Haaland prostě trenduje nejen ve fotbale, ale třeba i na svém YouTube kanále. A když se vzpomenete na to, jak dřív měnil image třeba David Beckham, tak není to prostě nic zvláštního.
1: Je pravda, že oproti některým jiným fotbalistům takového jména a schopností je vlastně stále ještě docela konzervativní. Prostě akorát řekl u kadeřínka, že to chce na Ježka. Ostatně Erling Haaland má ale několik, myslím, velmi dobrých známých a velmi hvězdných a tak je nějak obvolal takovým tím videotelefonátem, co na to říkají. Tak nejprve Jack Grealish, pak myslím, že Zlatan Ibrahimovič a nejprve možná mohl mluvit Pep Guardiola, tak si to poslechněte.
4: So you like it?
5: Yeah, it's okay. Okay. Listen, if you don't like it, he'll grow up.
4: Exactly.
5: So don't worry.
4: Okay, let's go Jack Grealish.
5: Nah.
4: Look how young I look.
5: You look about 10 years old.
6: Oh my god, what the f*** is this? You lost a bet or what?
1: Tak Zlatan se optal, co to sakra je, ty si prohrál sázku, Guardiola mu vlastně říkal, pokud se ti to nelíbí, tak se neboj, ono ti to doroste a Jack Grealish říkal, že vypadá jak desetiletý. No tak myslím, že se to povedlo nejen se střih, mně se to líbí, ale hlavně i to video, Pavle.
2: No výborné, myslím si, že Erling Haaland vzal nějak tu svoji kariéru tím správným směrem, co se týká právě třeba ukazování svého toho fotbalového života na sociálních sítích a nejsou tam samozřejmě jen takovéhle bizáry, nemůže se stříhat každý den, ale on tam hodně propaguje to, jak prostě musí být sportovec profesionální, co všechno dělá během dne, jak je ten život vlastně v úzovkách strohý toho profesionálního sportovce, takže pokud se chcete podívat na život Erlinga Haalanda, tak můžete na jeho YouTubeovém kanále.
1: A vyšlo to i výsledkově Manchester City ten vstup do sezony, protože nakonec po obratu od 84. minuty díky gólům stoperu Gueyho a Guardiola porazil Bournemouth 2-1.
3: Měnící se tarify elektřiny a drahé špičky. Čas na chytrou změnu. Firma Nelumbo Energy AS aktuálně přináší bateriová úložiště pro podniky. Díky našemu komplexnímu řešení správy energií budete připraveni na nové cenové tarify na straně vysokého napětí, které začnou platit od roku 2027. A pro rodinné domy máme program Zlatá střecha. Fotovoltaika a tepelné čerpadlo s nulovou vstupní investicí. Vše od projektu přes distribuci až po montáž a servis vyřídíme za vás. Máme 20 let zkušeností. Více na nelumbo.cz nebo na 608 738 555. Nelumbo Energy AS. Slunce účty neposílá.
1: Pořadu
3: s mikrofonem do Anglie.
7: Zápas víkendu.
1: V pořadu s mikrofonem do Anglie můžeme jenom vypíchnout třeba prohru vítězů Evropské ligy Aston Villa na půdě Brightonu 0-4, ale čím chceme vlastně i zakončit dnešní pořad, to je vítězství obhájců titulu z Arsenalu nad nováčkem, který se vrátil po 25 letech do Premier League, Coventry City 3-0. Přesvědčivý večer v pátek udělal asi radost i fanouškům Arsenalu, i tvůrcům pořadu Gunners Talk, a jeden z nich je teď s námi ve spojení, je to Aleš Fiedler, kterého zdravím. Přeji krásný den.
8: Zdravím posluchače Radiožurnálu Sport a taky vás ve studiu. Čau.
1: Děkujeme, Aleši, budu tedy taky tykat, ahoj. Mě hodně zaujal nový muž Colis, který přišel z Belgie. Jak moc zaujal fanoušky Arsenalu? Čekali, že třeba až takhle v úzovkách zastíní vzpomínku na Leandra Trossarda?
8: Myslím si, že úplně ne, že to bylo trošičku překvapení, takový blesk z čistého nebe, když jsme ho viděli poprvé. Měli jsme sice nějaké informace, že by měl fanoušky překvapit, že podobně jako třeba minulý rok Mosquera, kterého taky nikdo moc neznal, a pak se ukázalo, že to zvládá i za toho Salibu, pak samozřejmě měl trošku horší období, ale Zolis jako výborný, zatím jsme velice spokojení a doufáme, že to takhle bude pokračovat dál.
2: Aleši, ahoj ode mě, zeptám se obecně na to přestupové okno, které zase nebylo tak turbulentní v Arsenálu jako u úřadujícího mistra, se to, myslím, očekávalo. Přesto, kromě Colise, přišel ještě jeden a v porovnání s Colisem velmi Premier League protřelý hráč Bruno Guimaraes, který sváděl v minulosti velké souboje, jakožto bývalý kapitán Newcastle právě třeba s Declanem Ricem a tak podobně. Myslí si, že on může přispět k tomu, že Arsenal znovu bude atakovat ty nejvyšší příčky v této sezóně?
8: Myslím si, že jo, ale můj subjektivní názor je, že víc příležitostí by měl dostávat asi Miles Lewis-Skelly. Bude to těžký, je tam teď velký přetlak, Zubimendi, Guimaraes, Lewis-Skelly, jsem zvědavý, jak to dopadne, Guimaraes teď zraněný. Každopádně je to hráč, který by Arsenalu měl pomoci nejen k obhajobě Premier League, ale taky vítězství v Lize mistrů. 100%.
1: Je tam velká výzva před Mikelem Artetou, mimochodem nejdéle sloužícím aktuálním tým manažerem v Premier League, byť je tam v uvozovkách třeba jenom od konce roku 2019, ale opravdu proměnilo se to nesmírně. A je tam ta velká výzva, že Arsenalu se obhajoba povedla naposledy ve 30. letech, ani ty slavné týmy třeba Arsena Wengera to nesvedly. Cítí fanoušci Arsenalu třeba i Aleš Fiedler, že letos ten tým je poskládaný tak nějak v uvozovkách do klidu a lépe než konkurence, že by to mělo jít?
8: No, je to dobrý, že to říkáte, protože my jsme měli vlastně nedávno hosta Martina Minhu, který normálně na kanál Plus Sportu, a on víceméně to řekl úplně přesně, z nás se stává tak trošku All-Stars team a já už tam moc ty mezery nevidím až na pár postech. A fakt jsem přesvědčený, že momentálně i vzhledem k těm ostatním týmům mají nový trenéry, všechno se to ještě teprve zžívá, tak jsme jako opravdu veliký favorit na tu obhajobu a věřím to, že se to může podařit. Ale soupeř, náš jediný soupeř jsme my sami, jednoznačně, a to jako vždycky.
1: No, jsme zvědaví, jaká bude ta sezona Arsenalu po té, co zažil vlastně dotyk s téměř tím absolutním fotbalovým nebem. Když vyhrál titul, tak měl blízko i pohár pro vítěze Ligy mistrů. Tehdy to nevyšlo, ale co není, může být, tak jsme zvědaví, jak se s tím teď družina Mikela Artety popasuje. Budeme rádi, když se v průběhu sezony uslyšíme taky s Alešem Fiedlerem, fanouškem Arsenalu a tvůrcem pořadu Gunners Talk, že přidá zase třeba nějaké informace, až to bude aktuální, až se znovu spojíme. Aleši, moc děkujeme za tenhle první vstup do prvního dílu našeho pořadu s mikrofonem do Anglie a přejeme krásný den.
8: Děkuju moc za pozvání a budu se těšit příště.
7: S mikrofonem do Anglie.
1: S Pavlem Tilšarem můžeme ještě dojet, máme minutku, Pavle, tak přece jenom překvapení kola, to jsme už trošku nakousli, Hull City, že dá Manchester United 2 góly a vlastně ho nepustí, tak jak se říká k lizu, to jsem si asi nepředstavoval ani já.
2: No, já vůbec ne, a kdybych měl připojit ještě jedno obrovské překvapení, tak vítězství Brighton nad Aston Villou 4-0, byť když se člověk podívá třeba na tu základní sestavu Aston Villy v porovnání s finále Evropské ligy z konce minulé sezony, tak ta byla opravdu velká proměna, snad 5 hráčů, Rodgers, Konsa, Martinez, Tielemans a tak dále, kteří nebyli v tom utkání, a asi i to se odrazilo na té prohře 0-4 v Brightonu.
1: Ano, další výsledky, které máme, tak Nottingham prohrál s Leedsem 0-1 a Ipswich Nováček porazil Sunderland 2-1. Hraje se i druhá liga, Češi zatím do ní nezasáhli, Souček ani Krejčí, brankář Vítek, ano, ale k tomu se dostaneme třeba až příští týden. Teď jsme úplně hotoví, v ozovkách pořad končí. Děkuju Pavlu Tilšarovi.
2: Díky, naslyšenou.
9: Radiožurnál 10 hodin. Zprávy a Anna Horáčková.
10: Podnikatelé v Česku by mohli mít méně administrativní zátěže. Podpůrný balíček dnes projedná vláda. Evropská komise schválila další velkou půjčku Ukrajině. Atletka Manuel překonala český rekord na trati 300 metrů. V Praze popojíždějí kolony na příjezdech k letišti. A počasí bude slunečno, během dne i oblačno a teploty až 24 stupňů na jihu Moravy i 27.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
10: Malí a střední podnikatelé v Česku by mohli mít v budoucnu méně byrokracie. Počítá s tím podnikatelský balíček Ministerstva průmyslu a obchodu, který dnes projedná vláda. Podle šéfa rezortu Karla Havlíčka z Hnutí ANO jde o první soubor opatření. Další se chystají. Dotknout se mají různých oblastí, například energetiky, trhu práce, digitalizace nebo životního prostředí.
11: Připravujeme poměrně zásadní antibyrokratický zákon a na základě toho budeme připravovat postupně jednotlivé balíčky, které projednáváme s konkrétními sektory, takže vždycky co balíček, tak 10-15 důležitých opatření, které bezprostředně dopadnou do podnikatelského prostředí.
10: V první polovině příštího roku má například začít pilotní provoz jednotného portálu evidence kontrol. Stát se chce taky zaměřit na pokrytí mobilním signálem takzvaných bílých míst, tedy těch oblastí, kde v tuto chvíli je slabý nebo vůbec žádný signál. Policie dál pátrá po 12-leté Klaudii Mansfieldové z Ústecka. Ta včera v podvečer odešla z nemocnice v Teplicích, kde byla akutně hospitalizovaná. Naposledy ji pak viděli večer v Hostomicích na Teplicku. Pohřešovaná dívka měří okolo 160 cm, na sobě měla tmavě červené kraťasy a růžové triko. Je silnější postavy, má modré oči a dlouhé vlnité vlasy. Nosí taky dioptrické brýle. Jakékoliv informace o dívce volejte na linku 158 a její fotografii najdete na webu i rozhlas.cz. Evropská komise schválila Ukrajině další finanční pomoc. V přepočtu necelých 148 miliard korun poputuje na nákup systému protivzdušné obrany, raket, střeliva a taky radarů. Informovala o tom šéfka komise Ursula von der Leyenová dnes, kdy Ukrajina slaví Den nezávislosti. Česko podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů patří na západ, nemůže ale opakovat každou jeho chybu. Šéf české diplomacie to řekl na tradičním setkání s velvyslanci v Černínském paláci. Letošní schůzka se věnuje hlavně ekonomické diplomacii, bezpečnostní politice nebo rozvoji technologické spolupráce. Macinka taky řekl, že Česká republika nemění své geopolitické zakotvení a upozornil na nebezpečí ruské agrese na Ukrajině. Česko tak bude ministra zahraničí nadále podporovat protiruské sankce.
12: Dokud tato agrese pokračuje, nemá smysl zbavovat se nástrojů ekonomického tlaku. Budeme se spojenci samozřejmě dál používat tam, kde jsou účinné. Ale současně platí, že válka není PR program.
10: Macinka a zároveň zdůraznil, že spojenectví se Západem už nestačí. Kvůli boji s ilegální migrací nebo technologickou závislostí by podle něj mělo Česko navazovat spolupráci i v dalších regionech. Státní dluhopisy jsou ode dneška znovu v prodeji. Stát spouští druhou vlnu, ve které si investoři můžou pořídit úpisy se splatností 3 měsíce a pevnou roční úrokovou sazbou ve výši 3,75%. Jednotlivec si může koupit cenné papíry v maximální hodnotě 3 miliony korun. Samotné dluhopisy pak stát vydá 15. října.
13: Sport. Běžkyně Lourdes Gloria Manuel vyhrála závod diamantové ligy v polském Chořově na nemistrovské trati 300 metrů, a to v českém rekordu 35,76 sekundy. Překonala tak dosavadní maximum Heleny Fuchsové z roku 1999. Po závodě mluvila Manuel i o tom, jak se vyrovnala s nedávným čtvrtým místem na mistrovství Evropy na 400 metrech.
14: Řekli jsme si s trenérem, že prostě jsem mladá, je spousta věcí, na kterých mám trénovat a který bych mohla vylepšit. A hlavně je se nezaseknout na jednom nepovedeném závodě.
13: České volejbalistky si na domácím mistrovství Evropy připsali první porážku po triumfech nad Řeckem a Rakouskem. Ve svém třetím utkání na turnaji podlehli favorizovaným obhájkyním stříbra ze Srbska 1-3 na sety. Další zápas čeká Češky zítra večer proti Ukrajinkám.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Kolony u Vysokého Mýta taky v Praze u letiště. Nejdříve ale do Olomouce. Pozor, dejte teď na dálnici D35 na obchvatu Olomouce směrem na Ostravu. U sjezdu na Brno na Prostějov by teď mělo jet auto v protisměru. Tak pozor na to, pokud jedete směr Ostrava. Policisté už úsek projíždějí. Na silnici 35 ve směru z Litomyšle do Vysokého Mýta čekejte kolony před nájezdem na dálnici u Mýta. Ve směru na Hradec Králové postojíte asi 10 minut od Hrušové. Na 43 z Brna do Svitav kolony za Letovicemi. Opravují vozovku letoplastu, jsou tam kolony na 10 až 15 minut. Na 57 z Nového Jičína do Opavy dvě omezení mezi Březovou a Hradcem nad Moravicí. Dva semafory kousek za sebou a zdržíte se okolo 15 minut. A v Praze mimo jiné ucpaný příjezd k letišti. Stavební práce u letiště. Zdržíte se okolo 10 minut od Evropské ulice ve směru z centra k letišti. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Dnes čekáme jasno až polojasno, během dne bude na severovýchodě přechodně až oblačno a později odpoledne a večer začne na jihozápadě oblačnosti ještě přibývat. Pršet ale nemá. Nejvyšší teploty vystoupají na 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě bude i 27 stupňů. Tolik zprávy.
3: Desítka Pavla Horváta.
1: Krásný den, milí posluchači, desítka Pavla Horváta je tady. Pavel sedí ve studiu. Dobrý den, Pavle.
16: Dobrý den.
1: Je tu taky Lukáš Michalík. Lukáši, vítej.
17: Krásný den.
1: Tak máme za sebou necelé, neúplné, tedy lépe řečeno, páté kolo fotbalové šance ligy. Vlastně už se nám to kupí v součtu i s tím čtvrtým kolem několik odložených duelů. První z nich se budou dohrávat, myslím, příští týden na začátku září a ty z tohoto kola, které byly dva, mezi Jabloncem a Baníkem a Hradcem Králové a Plzní se budou dohrávat, zatím není myslím určeno kdy, ale to je jedno, budeme řešit to, co se stalo a vlastně i to, že možná v Plzni nevadilo, že se v Hradci nakonec tenhle víkend nehrálo.
3: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
1: Martin Hický skončil v Plzni 21. srpna na den, kdy si Česko připomíná tu neblahou okupaci Sověty, Rusy, tak pro Martina Hyského tenhle den v roce 26 taky nebyl příjemný, protože po 10 měsících skončil ve funkci v Plzni. Tak. A vývoj je takový, že novým trenérem byl včera jmenovaný Radoslav Kováč.
16: To je hezký, Pavle, co srovnal s těma... s tou okupací. No.
1: Ne, že jsou dny, které si pamatují lidé tak z historických důvodů a pak i ze svých osobních, a když se tě to spojí, tak si říkáš, ale ten 21. srpen to škrtám, to mažu. No, Pavle, tvoje...
16: Je pravda, že Plzeň prostě nevypadala dobře v těch posledních zápasech i se Zlínem, když doma ten zápas zvládla, tak to nebylo dobrý a tahle změna prostě se dala čekat, no.
17: Já s tím souhlasím, už se zdálo, že se to nenakopne, byť Martin Hyský dostal dlouhodobou smlouvu, určitě doufali v Plzni, že nastolí podobnou éru v klubu jako třeba Jindřich Trpišovský ve Slávii, ale nešlo to, ti hráči nepůsobili vůbec dobře na tom hřišti, celkově ta chemie mi přišla taková zvláštní, byť samozřejmě do toho klubu nevidím. Ale další věc je tedy ten nástupce, k čemu se dostaneme. Povídej.
1: Dostaneme. Jenom jsem chtěl to angažmá trošku zrekapitulovat, protože mě vlastně i se líbí, když si člověk představí, jak to všechno bylo, tak si představte ten snový začátek, když pan Hyský začínal v Plzni vítězství v Evropské lize na AS Řím. Neuvěřitelná věc, tehdy myslím nádherné góly s tím spjaté. Několik vykřičníků, mezi něž patřila i ta ligová prohra v listopadu se Slaví 3-5 a pak prohra 0-3 na Slovácku v prosinci. A těžký začátek jara. V ligové fázi sice udrželi neporazitelnost Evropské lize, vítězně stoupili i do ligy, ale pak přelom února března remíza se Spartou, o tom jsme mluvili 0-0, to byla ztráta pro Viktorku, pak vlastně konec v Evropské lize, zase nezvládnuté penalty z pana Trnekosem, oni sice tu sezonu dohráli, takže neprohráli v 90 minutách v Evropské lize, ale penalty je vyřadili, no a pak konec poháru v Karviné 0-3. V těchto momentech, když jsem zmiňoval teď různě, jak to šlo, napadlo třeba Pavla Horváta, že už se to tam trošku řeže ta větev?
16: To ne, já musím říct, že já jsem o tom začal uvažovat až vlastně tady v té nové sezóně, protože mně trošku přišlo, že opravdu tam něco nefunguje. Jednak se vyrojili, tak, nebo vylezli na povrch takový ty zprávy, které vždycky, když se nedaří, tak samozřejmě slyší, že já nevím, dámhle někdo z realizáku si stěžoval, nějaký hráč řekl něco manažerovi, většinou jsou to ty hráči, který nehrajou. Mě třeba zarazilo tadyhle úplně naposled to, že Saša Sojka, který prostě hrál na mistrovství světa, myslím si, že fakt patřil jako k jedním z našich hráčů, který snesli nějaký měřítko, mladý kluk, který vlastně je místní, on je z Klatov, tuším. Myslím si, že je zvláštní, že tenhle ten hráč se třeba nedostal vůbec v Bělehradě na hřiště. To prostě je pro mě zvláštní a nevím, co zatím hledat. Jestli jako výkonnost, nebo to, že tomu klukovi se nechce, já si samozřejmě může být, že Sašovi vyrostlo ego, ale já si ho pamatuju jako naprosto normálního kluka, který byl pokornej, který makal, který uměl fotbal a tohle to jedno, jako třeba tahle jedna věc mě je zarážela.
17: No to je další věc, že vlastně on neustále hledal v nové sezóně Martin Hezký to optimální složení sestavy. Co mě zaujalo, když jsme se bavili ráno s Vladislavem Janouškovcem, plzeňským reportérem, tak na mě to působilo zvenčí tak, že je nějaký problém Martin Hezký, případně realizační tým versus hráči, že mi to tam úplně neštimovalo, podotýkám, spekuluji, ale Vláďa mluvil o tom, že tam spíš měl být problém v kabině mezi hráči, což já samozřejmě nečekám od tebe, že to rozsekneš, ale jestli to taky může být tím, že ten tým je teď hodně národnostně pestrý a Plzeň je specifická, ty jsi tam dlouho byl a to jádro bylo hlavně československé.
16: Já to nevím, no, já říkám, hrozně rád bych klukům zavolal třeba, abych zjistil nějaký informace, ale vím z vlastní zkušenosti, že prostě nechceš o tom mluvit i třeba Honzovi Reskovi, když vždycky vím, že se jim třeba něco nepovedlo, tak se mi nechce volat, protože vím, že na to nemáš náladu, že tě to vlastně otravuje a i ty lidi, s kterýma se znáš dobře, tak vlastně se s nima o tom nechceš bavit, protože prostě to téma je nepříjemný a nechceš hlavně vynášet jako věci, které se dějou v té práci, prostě já nevím, jestli to je ve smlouvě, ale na tu smlouvu bych úplně nekoukal, ale lidsky vlastně nechceš jako říkat, hele, on tam něco dělá špatně a on netrénuje a on trénuje moc a ten trénuje málo, to si myslím, že není správný, ale vlastně zase ta věta pravda leží na hřišti, ti to prostě ukáže. No.
1: Martin Hezký skončil v Plzni s bilancí 39 zápasů, 18 výher, 12 remíz, 9 proher, skóre 62-51, takže o góly nouze nebyla, ale bohužel i v té síti Plzně, teď v té nové sezóně 14 inkasovaných gólů za 5 soutěžních zápasů. Když ses dozvěděl tu novinu, tak co si čekal, že se stane? Jak vlastně si čekal, že Plzeň bude z té krize chtít se dostat?
16: Tak takhle, když to je to můj pořad. Teda
1: je to tvůj pořad.
16: Já teda musím říct, že samozřejmě mám spoustu aktivit, jednou z nich je tady Radiožurnál Sport, ale musím říct, že jsem člověče koukal na telefon, že jsem čekal, že mi někdo zavolá, že aspoň budu třeba mezi těma kandidátama. Takhle sebevědomě ti to musím říct.
1: Jasně, to znamená, že ti nikdo nezavolal. Když to říkáš.
16: No já jsem si neměnil číslo, tak
1: ne,
16: nikdo mi nezavolal, ale jako musím říct, že jsem o tom přemýšlel, že vlastně jako teďka v té situaci, v jaký to mužstvo je, jak jsem ho viděl, tak si dovedu představit, že bych tam jako se vrátil. Bez ohledu na to, že nemám realizační tým, že jako to, ale myslím si, že bych tam jako mohl pomoct. Můj názor, no.
17: Jo, já s tím souhlasím a ostatně je to názory některých fanoušků, co jsem četl na sociálních sítích. Teď je asi nejdůležitější prostě ten tým dát dohromady, co se týče hlav a podobně, nastolit tam tu správnou atmosféru, což Pavel samozřejmě dlouhodobě umí a navíc to prostředí znáš.
16: No jasně, tak samozřejmě mám tomu vztah, to je jasný, že kdyby to bylo teď plácnu v Glivicích, tak asi mě to úplně nezajímá, ale tady je to jasný, tady jsem strávil spoustu let a mám tam k tomu jako opravdu srdeční vztah, je to moje záležitost srdeční, ale fakt je důležitý navnímat tu šatnu teďka, v jakém je stavu. Já si uvědomuji, když jsme se tam vrátili vlastně, nebo vrátili s Michalem Bílkem, tak vlastně šlo o to těm klukům jako dát do hlavy, že je to znova baví. Jako. Jo, samozřejmě, to teď nehodnotím jako trenéry, kteří tam byli, nebo je to vždycky je to tomu svoje v nějakém stavu. A když se ti to povede, ty kluky jako vrátit do toho, že to umějí, že je to baví, tak máš z poloviny vyhráno.
17: Já ještě dodám ten kontext, aby to nevypadalo, že se tady vzájemně pochlebujeme, protože jsme přátelé, ale proč by mi ten návrat třeba Pavla dával smysl, protože evidentně třeba ty nejlepší varianty zkrátka nebyly pro Plzeň dostupné. Já si nemyslím, že Radoslav Kováč pro ně byl variantou číslo jedna, už protože dostal smlouvu do konce sezony s dvouletou opcí. Jo, kdyby přivedli Martina Svědíka, vykoupili by ho z Brna, neřekl bych ani slovo. Řekl bych jasně, mají toho nejlepšího českého trenéra dostupného na trhu, nebo kdyby vykupovali, já nevím, Davida Horejše, Zdenka Frťalu, někoho, pro kterého si vyloženě musíš dojít, ale evidentně šli tou cestou, že chtěli někoho, kdo tu smlouvu nemá, což ty samozřejmě máš, ale tak je to něco jiného v amatérském fotbale. A nevím, já se přiznám, že mě to jméno velmi překvapilo, Radoslava Kováče. Nic proti němu nemám, sympatický chlapík, skvělá hráčská kariéra, umí posouvat mladé hráče, ale v top 3 českém klubu, kam já řadím pořád Plzeň, tak tedy bych čekal se trochu.
1: Jenom řeknu jeho bilanci, tak v Opavě první ta zkušenost hlavního trenéra sezona 2021, v té si taky ještě působil jako příbramský trenér.
16: Jsme proti sobě hráli.
1: Sestup z posledního místa, Táborsko 22, 9 zápasů, pak šel do Pardubic, tam vlastně jedna sezona končila barážovou, vlastně tou jako, nebo baráží a úspěšnou baráží, pak skončili 12. a ve Slovanu poslední dva roky, jsme tady už říkali 7. a 6. místo. Co mě zaujalo, tak že si přivádí asistenta Davida Mikulu, kondičáka Michala Hampla, ale že zůstává z toho realizáku Martina Hyského kondičák Martin Kastner, analytický tým a trenér brankářů Matuš Kozáčik a Marek Bakoš. Tak a tady se zastavím, protože se tím prolínají osobnosti Radoslava Kováče a Marka Bakoše. Radoslav Kováč taky pamatuje, jaké to přežít několik trenérů za sebou ve Spartě, to byly Stramačony, Hapal, Šťastný, Horňák, taky tam byl až dva roky. Ale Marek Bakoš má tuhle svou sérii teda ještě bohatší, protože to už je 5 trenérů a je to daleko delší čas, někdy od roku 2019. Tam pořád pokračuje Marek Bakoš. No. Co to znamená teda být asistent? Jako, ty máš menší odpovědnost, že tam pořád ten jeden asistent zůstává, než ten hlavní trenér, kteří se pořád střídají. Jak si to mám jako like vysvětlit, který nevidí do té kabiny? Co ten asistent teda jako znamená?
16: Tak teď jsou různý role těch asistentů. Můžeš být videokouč nějaký, který střihá videa na přání toho hlavního trenéra, připravuje prostě rozbor soupeře, pak seš...
1: Čímž máš odpovědnost asi za toho i stávajícího realizáku, to znamená, určitě, že bys jí měl vyvodit určitě, možná, nebo dostat za
16: pak
1: ní.
16: Pak seš nějaký asistent, který třeba je to mladý kluk, který prostě opravdu jenom seš tam na té pozici druhýho, třetího asistenta, kdy v úvozovkách stavíš hřiště, trenér ti řekne, hele, já chci hrát 8 na 8, udělej hřiště, já nevím, 50 na 30 a já nevím, udělej přihrávky nějaký, který budou pasovat k tomu, co chceme, jaký téma chceme mít v tom tréninku. No, pak já můžu mluvit za sebe, já jsem byl v Plzni, když jsem tam byl s Michalem Bílkem a cítil jsem, že prostě jsem do toho kecal, že mám vliv na to, jak hrajeme, ne ten hlavní vliv, ale máš na to vliv, prostě mluvíš s těma hráčema, stotožníš se s tou filozofií toho hlavního trenéra. A prostě jsem jako cítil, že bych za to měl si vyvodit nějakou osobní jako zodpovědnost a myslím si, že by to tak jako mělo být. No.
17: Pavel to samozřejmě ví lépe než já v tom fotbalovém prostředí, jestli to je vlastně tradiční, teď se nad tím zaobírám. Ono to, že třeba Marek Bakoš s Matušem Kozáčkem zůstanou v Plzni, bylo jasné ještě před jmenováním Radoslava Kováče. Nevím, jestli tam proběhla nějaká konzultace, ale přijde mi, že zkrátka ten hlavní trenér, když už tam jde, tak by měl mít to hlavní slovo při skladbě toho realizačního týmu, což ne vždycky tak může být asi. Že se mu zkrátka řekne, ti to dva tu zůstanou.
16: Jo, tak vlastně jako je to logický, že chceš, aby si tam měl svoje nějaký lidi v té šatně, teď to beru z pohledu toho vedení, je to jedno, v jakém klubu to je, jo. Ale chceš, abys tam měl nějaký svoje lidi, teď ne, aby ti donášeli, pane bože, ale aby si měl nějaký obrázek v toho, co se děje v té trenérské šatně. Možná je to špatně, ale myslím si, že většinou to takhle je. Jako.
17: A evidentně Radoslav Kováč musel částečně ustoupit, protože zatímco do Liberce si přivedl opravdu hodně lidí z toho expardubického realizačního týmu, tak teď, pokud se nepletu, s ním jde skutečně jenom asistent David Mikula, nebo jdou, a kondiční trenér Michal Hampl.
1: No tak uvidíme, jak to bude. Samozřejmě držíme palce Viktorii Plzeň, až zvládne odvetu playoff Evropské ligy, byť manko 0-3 s Červenou zvezdou Bělehrad je hodně vysoké.
16: A tak samozřejmě... třeba to bude tak, že Plzně taky ta změna pomůže k lepšímu projevu. Červená hvězda taky nehrála úplně fantasticky před tou změnou, kdy přišel Riera. No.
1: Bude to vlastně duel takových možná hezounů. Kováč, Riera, viď? Ale to už jsem trošku skočil někam jinam. My jdeme dál.
16: Já
1: Česka...
16: jsem na holky.
17: Blondýn a brunet.
1: Ne, tak já vidím, no, tak člověk, ale nebudem hodnotit tohle. Pojďme se věnovat fotbalu. Vracíme se k pátému ligovému kolu. No a je to taky výzva pro vás, pokud máte něco, tak zavolejte, zatím jste poslouchali, byli jste potichu, tak toho si ceníme. Každopádně teď jdeme probírat ty zápasy, jak byly. 2-2-1, 5-5-2, 2-2-2 a v závěru pořadu budeme soutěžit. Pozor, a teď se držte, abyste nespadli, o lístky na derby na neděli.
7: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
1: Pavel Horvát tam půjde, protože to bude komentovat. Je no. To tak, ano. Tak vítáme prvního z posluchačů. Dobrý den, kdo je tam?
18: Dobrý den, zdravím, Juraj, ale bych jsem chcel na Pavla. Už se o tom zmínil, že čekal na telefonát to dne. Tak já bych jsem rád věděl, jestli by si trůfal můst, jako je Plzeň, na pozici hlavní trenér. A keby robil asistenta, koho by si věděl představit jako hlavního trenéra k sebe. Děkujem, pěkný den.
1: Děkujeme, Pavle.
16: Jo, troufal bych si, to je to určitě. A asistenta, kdybych dělal, tak asi zase těmhle těm jménům, který pro mě byli jako velký trenéři, můžu znova zmínit Michal Bílek třeba a tyhle ty typy. Ivan Hašek prostě pro mě byl velký trenér, který zažil spoustu věcí, od kterých bych se mohl učit.
17: To byla dobrá otázka, jestli na to můžu navázat. My už jsme od to vlastně trochu nastínili. Kdo tobě, Pavle, dělal asistenty v Příbrami?
16: Petr Grajcár a Petr Čuhel. Mm-hmm. A Roman Pavlík, trenér gólmanů.
17: Jasně.
1: Dobře.
17: To tak... mě zajímalo, protože kdybys dostal někdy nějaké zase profesionální angažmá, tak kam by si koukal třeba.
1: Fotbalovou ligu po pěti neúplných kolech vede Slavia s 11 body. Na druhém místě Mladá Boleslav, což může být pro Leckoho překvapení. Můžeme si poslechnout trenéra Středočechů Aleše Majera, který se vyjádřil k tomu, jak úspěšný vstup do sezony může ovlivnit jeho tým.
19: Samozřejmě může to ovlivnit dvěma způsoby. Nechcete to, řekněme, ztratit tu sérii. Druhý, že samozřejmě ty týmy najednou sem přijedou a chtějí na nás uspět. Jo? Samozřejmě vždycky chcete uspět na ty týmy. My chceme taky uspět na ty dobrý týmy, že jo, vytáhnout se a nemáte tam tak trošku co ztratit a můžete se ukázat, můžete ukázat všechno, co umíte.
1: Důležitá slova, on zmiňoval to, že bylo důležité, že Boleslav zvládla zápas proti těm podobně, já si říkal, slabým nebo podobně nastaveným týmům, jo, že to nebyla Sparta Slavie, že prostě to bylo Slovácko, které nakonec Boleslav porazila 2-1, i když Slovácko kousalo, nevím, jestli jste viděli tu chybnou přihrávku Martina Králika už ve čtvrté minutě.
16: No,
1: a Slovácko mělo obrovskou šanci.
16: Slovácko si myslím, že kdyby využilo ty šance, tak ten zápas takhle nedopad. Myslím, že tohle, ne, že to byl nejslabší zápas Boleslavy, ale prostě takovýhle zápasy jsou.
1: Tak na Signě taky už tahala za kratší konec.
16: Když chceš hrát nahoře, tak on to tam říkal. Prostě ty týmy se na tebe připravou a čím seš vejš tý tabulce, tím seš jako víc lovná zvěř. Prostě to je jako bez debat. A každej, přesně tak, každej chce si to s tebou rozdát a říct si pak, hele, tyjo, tak oni jsou teďka druhý nebo hrajou o špičku a my jsme si to tady s nima rozdali, vzali jsme jim bodíka, jo, dřív by si chtěl Boleslav porazit, teďka budeš rád třeba za bod, když pojedeš do Boleslavy, takže takhle to prostě funguje a to, že ty hráči to unášejí, byť třeba ta hra nebyla úplně stoprocentní a Slovácko nutno říct, že tady asi prohrát neměli, tak prostě Boleslav ten zápas zvládla, proto jsou nahoře teďka.
17: No já musím Mladou Boleslav pochválit. 5 kol, 11 bodů. Podle mě jdou výrazně nad plán. Já jsem je sám čekal někde v nižších patrech tabulky, když jsem viděl ty změny v kádru, jak v podstatě neposilují, že budou hrát o ty nižší příčky a v podstatě s odloženými hráči, když se podíváme na tu sestavu Donát, Zíka, který je stále ještě tedy mladý, Schubert, Klíma, u kterého už možná taky nikdo nic nečekal.
16: Tam už všichni dělali křížky.
17: No, v podstatě.
16: Ne, opravdu, jako já si to uvědomu minulou sezonu, kdy neproměňoval šance, když nastoupil, tak byl nevýrazný. Tam už všichni jako dělali křížky, že někam půjde a podívej, jako válí.
17: No a teď odešel Roman Macek do Sparty, přišel Samuel Grigár z Baníku a já bych se vůbec nedivil, kdyby se postupem času dostal do základní sestavy, byť Zíka hraje dobře a zase tomu týmu pomohl. Prostě Aleš Majer ví, co dělá, do toho svého systému správné hráče vybírá. A...
16: Já bych jenom řekl ještě jednu věc, že jsem Boleslav Bčko sledoval z různých důvodů, tak spousta těch kluků chodila hrát za Bčko minulou sezónu a myslím si, že jim to velmi prospělo, že prostě i když hráli třeba poločas nebo 60 minut, tak prostě ty zápasy ti nabízejí spoustu věcí a zrovna Zíku jsem viděl třeba dvakrát, možná třikrát za to Bčko a to už nastupoval ale jako střídající hráč jako za Ačko, jo. Takže stejně i to herní vytížení do nich tloukli na umělce v zimě, žádný problém, prostě ligoví hráči šli na umělku a teď se jim to podle mě vrací trošku.
17: Vepředu Solomon John.
1: A ten dal první gól, na který mu přihrál Martin Schubert a jeho levačka mě teda zaujala i díky tomu teda, že děláme pořad s Pavlem, který tu levačku má dodnes vytříbenou. To jak třeba před finální přihrávkou našel Koláříka před tím druhým gólem ten pas.
16: Ty leváci prostě to vypadá to jinak. Prostě
1: speciální,
16: to,
1: viď?
16: Je to jiný, no. Proto seš levák, no.
1: Já jsem proto pravák, ale no, taky levej, no.
16: To by to není tak speciální.
1: No, to nevadí. Dobře, takže Boleslav vedla, ale Slovácko prostě v tom zápase ukázal, že na to, že má jeden bod a na to, že sídlí nedaleko jiného týmu, který budeme probírat a ten nemá ještě ani bod, Zlín, tak herně to je úplně něco jiného.
16: No, to určitě. My jsme s Lukášem ještě koukali teďka na něco jiného, ale došli jsme i k tomuhle zápasu a musím říct, že teď teda trošku kritiky, že prostě tyhle zápasy nesmíš dostat takovýhle góly. Já si myslím, že oba góly mohl chytit. Ten druhý obzvlášť, ta střela, jako neříkám, že byla úplně jednoduchá, ale kdyby jí vyplác takhle golman ve třetí lize před sebe, tak budu říkat, že to je chyba. Prostě tahle střela měla jako tím dotekem té ruky heči jako směřovat někam jako k rohovýmu praporku a nebyl by z toho žádný problém. Tohle byl hrozně jednoduchý gól pro Boleslav.
17: Říkáme to vlastně týden co týden, abych si hrozně přál, aby se do nějakého provozu schopnějšího stavu dostal Lukáš Vodlický, protože to je v podstatě jako neuvěřitelné. On jde na zápas na hřiště na poslední půl hodinu zhruba, vymyslí gól jednou svou asistencí, pak málem vytvořil ještě jeden gól. A
16: pak po zápase nakop reklamní banér, protože byl naštvaný, že to nezvládli. No.
1: Tak protože už minule měl tu poslední šanci proti Sigmě, tu úplně poslední, kdy nepřekonal Koutného a teď tam byla taky vlastně velká příležitost, jak to ještě zvrátit.
16: No ne, tak Slovácko má tyhle ty hráče prostě v tom prostě.
1: A to byla Brazílie, když se tam dávali s Trávníkem
16: a Havlík.
1: No ne, ale fakt mě to úplně zvedlo ze židle, když tam byly některé ty pasáže. A teď zase možná někteří fanoušci, protože mají pocit, že o něm často mluvíme, si říkají, jsou zaujatí, měli ho v Desíce živě v Brně. Na to jste možná zapomněli, ale byl s námi Lukáš Vodlický, lidsky zaujal. Ale fotbalově pak nastoupí na to hřiště a vy ho vidíte. Tak kdo to nevidí, tak bohužel. Asi, nevím, tam není všechno v pořádku, ale prostě je to výjimečný hráč. Souhlasíš s tím, Pavle?
16: To je bez debat, no a když pak máš Havlík, Trávník, to jsou prostě jako další kluci, který jako to mají rádi. Určitě se dostaneme k té Olomouci. Když bych srovnal tohle trio Vorlický, Trávník, Havlík a Barát, Janošek, Beran, tak vlastně ty olomoucký budou mladší, budou samozřejmě pohybově na tom jinak, ale fotbalově si myslím, že by je tato trojice prostě přehrála ta z toho Slovácka. No.
17: Ale byť si tedy Honzo zmínil, že Slovácko herně vypadá lépe než Zlín, s čím se dá souhlasit, tak si myslím, že budou mít i dál obrovské problémy.
1: A mluvil možná i o tom trenér Jelínek, trenér Slovácka, který mluvil o atmosféře v týmu zůstávajícího s jedním bodem.
20: 5 zápasů, 1 bod, nálada v týmu, ale musím říct, že i teď je vlastně odhodlání. Kluci vidí, že to funguje, vidí, že se posouváme, bavíme se prostě o těch detailech. Jo, a ti kluci to ví a řeší se to tam nahoře.
1: Takhle mluvil Jan Jelínek, my dáme prostor posluchači, který se dovolal. Dobrý den, kdo je tam?
21: Dobrý den, tady je Marek. Mám jednu poznámku, takovou historickou, že si vybavuju období, kdy pan Majer nastoupil na lavičku Boleslavy a oni dostávali strašně moc gólů a tehdy se snad každý kolo mluvilo o tom, že ho odvolají, že dostávali 4 góly za zápase prostě hodně. A on to vydržel, tak to je za mě super, i když Boleslavy nefandím, tak jako fandím tomu, že se to takhle mu povedlo. A tak by mě zajímal váš názor, i když se o tom zápase ještě nebavíte, tak až se třeba o něm budete bavit, mě překvapilo, že si Sparta takhle pouštila žilou, že odešlo tolik hráčů, asi chápu každej ten odchod, akorát nechápu to načasování, jakože to jako odcházejí teďka, když už je vlastně rozehraná soutěž, že ten management jako podle mě musel tušit, aspoň některých, už třeba na konci sezóny, že budou chtít odejít, nebo něco takového.
1: Děkujeme vám za názor i za otázku. Marku, pokud tedy dovolíte, tak my si schováme k tomu, co budeme řešit kolem Sparty a i Slávy vlastně v závěru pořadu. Děkujeme, hezký den.
21: Mějte se, hezký den.
1: Pojďme rovnou, pánové, na zápas tedy rivala Slovácka, posledního týmu, který zatím nebudoval v nové sezóně. I když třeba o utkání se Slovanem Liberec zlínští dočekali, 2811 diváků vidělo jednu velkou šanci Zlína, když Šmiga po centru Apiaha ve 39. minutě nepřekonal Tomáše Koupka. Ale to bylo všechno z pohledu Zlína, který v ofenzivě mnoho nepřevedl. A trenér Červenka byl po tom zápase hodně kritický, já bych řekl dokonce až zoufalý. A my tady máme jednu výpověď. I když tedy pokud jste slyšeli celou tu tiskovku, tak usoudíte a můžete to ohodnotit, že tahle výpověď je tedy taková velmi klidná.
22: Pracky mě trošku milezej, že jsme se nedostali do víc nebezpečných situací, že to bylo jako kompaktně bránění nějaké prostě, kdy jsme toho soupeře moc nepouštěli do nějakých situací, když už máme nějakou šanci nebo něco, tak to letí buď do 10. řady, nebo centr je nekvalitní, to řešení je někdy hrozně tristní.
1: Došlo o to, že Bronislav Červenka, Pavle, mluvil pro televizi OnePlay po zápase bezprostředně tak, že to byl nesebevědomý výkon, že spousta nekvalitních věcí, někteří hráči nepředvedli výkony slučující se s ligovým fotbalem. Pak na tiskovce to mě asi bublalo, dotazy přibývaly a po 5 minutách z těch 10 se odvázal, říkal, tak 50% kádru na to nemá, už nebo zatím, a že moje líto fanoušku bojuje, neví, jak dlouho bude bojovat, ale že do toho dá všechno. No, jako vypadá to teda fakt
17: já
1: nemile.
17: Já si to můžu ještě vkročit, Pavle, to mi skoro připadá, jako kdyby se Bronislav Červenka pomalu loučil se Zlínem, protože tímto vyjádřením asi hráče na svou stranu ještě víc určitě nezíská.
16: Otázka je, jestli mu polovina kádru rozumí. Já ho znám, jsme spolu hráli v 21, výborný kluk. Já si myslím, že to teďka už sklouzlo do té roviny jako hráčský, že už to bere tak, že kdyby tam byl na tom hřišti, takže by se choval jako některý hráči, protože by chtěl prostě udělat všechno pro ten výsledek. Teď beru třeba Šmigu, který začíná hrát ligu, který prostě...
17: Hezky si to zrýmoval. Teď vidím třeba Šmigu, který začíná hrát ligu.
16: Tak můžeme poprosit třeba Jindru Staňka, jestli by nám to jako...
1: Tak Pavel trénoval v Příbrami, tam mají tu hip-hopovou hymnu, tak se leco asi přiučil.
16: Už jsem to tam pochytil. Jo, a on teďka samozřejmě už možná jako ta beznaděj, protože ty kluky vidíš, tam to zaznělo, jo, zakončení je někdy tristní, řešení těch situací je tristní, samozřejmě ty hráči jsou taky pod tlakem, to vlastně vidíme tam podobní hráče, jaký tam byli minulou sezónu, a minulou sezónu podzim byl fantastický, že jo, vyhrávali o gol, měli trošku štěstí, ale to k tomu patří. Teď z těch šancí, které mají, tak góly nedávají, mají 0 gólů, což je vlastně jako zoufalství. No a ten trenér to vnímá. A teďka...
1: Doma.
16: Jo,
1: 0 gólů.
16: Jo, a teďka si myslím, že vlastně jako to trošku sklouzává k tomu, že on to cítí jako hráč, a chtěl by pro to udělat všechno, ale vlastně nenachází žádnou oporu v nikom. Jo? Když máš v tom mužstvu 3 hráče, 4 hráče, který ví, že jako jdou za tebou, že plnějí to, co děláš, on tam zmínil, že 50% hráčů na to nemá už nebo ještě ne, tak to vlastně jako vysvětluje to, jak se asi v tomhletom prostředí pracuje. Samozřejmě, kdyby si měl nahraný body, tak je to super, ale oni nemají. No,
17: no jasně. Ne, ten výkon Zlína byl skutečně velmi špatný.
1: Jenom zmíním, že byl teda jako odhodlaný, co se týče tvrdosti, protože několik těch zákroků, co jsem viděl, tak bylo podle mě zahranou, ale to jako to nasazení, že jim úplně nechybilo v tomhle ohledu, ale bohužel v té fotbalové kvalitě tam bylo vidět, že se to dostalo do hlav už.
16: No, ale i přesto tam Broňa říkal, že nasazení u všech hráčů tak nebylo. No, to, že některý, pak právě to je to, že jsme se bavili třeba o tom Šmigovi, jo, že ty tam vypadáš vlastně jako kdyby si byl blázen, protože ty ostatní to nedělají. Jo, když tam bude 10 hráčů, který se budou srážet, budou v uvozovkách tak nějak na hraně faulovat a budou soubojovat, no tak to už to vidíš, tak ty zatím jdou. A když tam budeš mít Šmigu, budeš tam mít 2 stopéry, budeš tam mít Fukalu, který jako do toho choděj, tak ty hráči vypadají vlastně divně, protože jako hrajou až moc důrazně.
17: Já na to ještě navážu, opravdu velmi špatný výkon, tedy musím říct, Liberec rozhodně nepředvedl nejlepší výkon v sezóně, ale v podstatě v poklidu mu to stačilo. On těch šancí tedy taky neměl tolik, protože Zlín minimálně relativně dobře bránil, protože se zkrátka zatáhl vždy pod balon 7 lidech a pro Liberec to bylo složité, ale jinak Liberec dominantní na balónu a zasloužené vítězství, musím říct, určitě.
1: Pro Liberec, já jsem si to říkal, pokud by pomýšleli ve Slovanu na vyšší příčky, na ty třeba nejvyšší, tak možná na to budou vzpomínat jako na velmi, velmi důležitou výhru, což ostatně zmiňoval i trenér Branislav Fodrek, jak jsem tady říkal ráno, velmi zajímavý duel Bronislav Červenka versus Branislav Fodrek. Tak, máme tady dalšího z posluchačů, dobrý, někdo je tam?
0: Dobrý den, tady Jarek. Já zrovna volám ke Zlínu, vy už jste teda to hodně řekli, ale byl jsem tam osobně, zatím teda na každém domácím zápase a teďka to bylo jako fakt jako hodně špatný. Asi ještě víc podle mě naživo než v televizi a jsme se tam už na sebe dívali, jako co se děje. Ale jednu věc jste vlastně nenakousli a to, že se spekuluje o konci jako Bronislava Červenky a to mi teda přijde jako úplně mimo myšlenka, protože nás jako vykopal do první ligy, minulý rok jsme se docela v pohodě zachránili, ale prostě jsou tam úplně nulové investice v tom Zlíně, jakože tam nechodí hráči za víc, jak já nevím, jestli vůbec jako za pár milionů korun, ale většinou hledají hráče zadarmo a nemůžou jako čekat, že se tam s tím stanou zázraky a že teďka se vymění trenéra, najednou budeme vyhrávat, když jako ta úroveň 80% těch hráčů je fakt druholigová. Ten jako pan Červenka je hrozný sympatiák, já jsem se tam s nimi potkal jako po zápase a on jako chce být prostě pozitivní, chce tomu podle mě týmu dát jako dost, ale nemá hold materiál, no a ještě tam po něm prostě po zápase řvali jako lidi z tribuny, tak on se tam na ně už musel osočit, protože myslím, že už má jako tak dost na to všechno asi nervy, no a nevím, kam se to vyvine, ale Asi vidíte i vy sami, nebo cítíte, že tam je potřeba nějaké větší investice do toho klubu, jak hráčky, jako infrastruktury a vlastně všeho, no, aby se to nějak pozvedlo. Tak jestli máte na to podobný názor, na tu trenérskou výměnu, že neměnit, jako nechat tam Bronislava Červenku dál. Tak díky moc.
1: Děkujeme.
17: Klidně, ještě vás můžeme nechat ve hře, samozřejmě hodně sympatický názor, to se mi líbí. Jak už jsem zmínil, mně přijde, že Bronislav Červenka už byl tak frustrovaný, že se trochu loučil, samozřejmě bez bodu po 5 kolech. Je to složité, jak se vždycky bavíme o tom, je jednodušší vyhodit trenéra než půlku kádru. To je samozřejmé, ale jestli se vás můžu zeptat, je to třeba nějaký, řekněme, častější názor u těch zlínských fanoušků, že si zkrátka vážíte Bronislava Červenky, je to i člověk, který to prostředí zná, že by měl v tom klubu zůstat, že ještě třeba má na toho nějakým způsobem pozvednout, protože já nevím, jestli se dá úplně spoléhat na to, že přijde 5 nových hráčů, to bych skoro řekl, že ne, takže jestli vedení spíš nebude právě cílit na ten nový impuls v podobě nového kouče, což ne vždy může být.
0: Jako myslím si, že jo, byl tam, já nevím, jestli to úplně můžu říct, no, ale byl tam jako jeden trenér, co teďka netrénuje, se podívat, tak možná už jsou tam nějaké naťukávečky, ale myslím si, že jako majorita těch zlínských fanoušků je spíš pro Bronislava Červenku než proti. No. A jsou samozřejmě jako tak je tam frustrace na tribuně, protože se prohrává, tak vždycky se to musí na někoho snést, tak on je takový asi hlavní terč. Ale jako z dlouhodobého hlediska myslím, že jsou pro jeho setrvání. A nadává se teda hlavně na kádr, protože ono to de facto vidět, že ten rozdíl potom, když tam přijde prostě Slavia z Liberec tady s těma hráčem, jako je Kušej, prostě reprezentanti, tak ten rozdíl se ještě o to víc zvýrazní a...
1: Rozumíme. Děkujeme.
16: Jo, já jenom k tomu řeknu, že ty trenéři, to bych úplně o tom takhle nepřemýšlel, protože na každý fotbal jezdí trenéři se koukat a asi ta trenérská židle je kdekoliv hodně vratká. Vždycky, když přijdu někam do restaurace a kinklá se židle, říkám, to je pro mě, to je trenérská, takže takhle to funguje a to nad tím ten trenér nemůže vůbec přemýšlet. No.
1: Navíc ve Zlíně dělá sportovního manažera Pavel Hovtych, který je taky vlastně známý trenér. Tak uvidíme, Jarku, jak to u vás bude. Přejeme vám hodně pevné nervy, tedy ať je v té sezóně máte taky trošku radosti. Mějte se hezky.
0: Díky, mějte se na skle.
4: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
1: Ještě probereme jeden tým, který nosí žluté dresy, pořádně výrazné. Přišlo se na ně podívat na stínadla 5478 diváků, ale proti nováčkovi ze zbrojovky Teplice příliš šancí na to uspět neměli a nakonec prohráli 0-2 po dvou brankách muže, na kterého se podle mě už zapomnělo. Nebo já osobně, a to přiznám, jsem si o kariéře Antonína Vaníčka mezi elitou v první lize myslel, že už je u konce. A najednou dva góly, což je úplně unikátní u něj.
16: No, já tady zopakuju, on je gólovej, umí být produktivní. Já jenom tady zopakuju, co jsme říkali dneska po 9. hodině. Já jsem byl, to 4 měsíce možná,

0: hráče naladit tak, aby je fotbal bavil a aby přemýšleli pozitivně. Bavili jsme se o tom i ráno, že samozřejmě tu jeho kariéru neprovází jenom úspěchy, ale tak se o něm trošku povídalo, že by mohl být jako problém, že asi když nehraje nebo se mu nedaří, tak to nebude v šatně úplně ono, ale už mu není 20, je mu 28 let a myslím si, že si prošel ty telecí léta, abych to tak pojmenoval, a teďka si myslím, že je ve velké formě, jak sportovní, tak i lidsky vyspěl a myslím si, že Brnu velmi pomůže.
1: Já v tom jeho příběhu vidím paralelu, my už jsme mluvili o tom, že on dal gol v nejvyšší soutěži po 6 letech, mě se hodně líbil v Bohemians, čekal jsem, že ta jeho kariéra bude mít úplně jiný směr, stejně jako Jana Vodháněla, který hrál s ním v Bohemians. Taky on rychlý křídelník, dobrá technika, 1-1. A u obou se to vlastně tak trochu zaseklo. Teď jsem koukal, že Jan Vodháněl naposledy hrál druhou řeckou ligu, je mu 29, tak to třeba ještě nakopne, ale Antonínu Vaníčkovi evidentně ten mezikrok nebo krok zpět do druhé ligy pomohl a jestli si to v hlavě srovnal, tak ještě může něčeho dosáhnout.
2: A tak v Brně dávají šanci i jinému hráči, který se vrací do nejvyšší soutěže. Patrik Žitný přihrával Antonínu Vaníčkovi na ten první gól a to je muž, který má taky výraznou teplickou minulost, takže možná na stínadlech si říkali je. On tady je Patrik Žitný a to taky býval takový ten velký talent českého fotbalu, který to nedotáhl tam mysleli, ale na druhou stranu ještě má, kolik mu je, 27, no tak třeba ještě něco dokáže.
0: Já ještě řeknu jednu nepodstatnou věc, úplně Patrik je jako supermeno, to je můj syn, ale Tonde je prostě fantastický jméno, jako to, na Tondu jsem vždycky rád volal, byl to náš třídní učitel na ZŠSNP Benadovo náměstí, pan Antonín Kučera hrál na housle a byl výborný.
2: Jo, tak kdo hraje na housle, tak to máš zkušenost, že to jsou dobrý kluci, podle mě.
0: Super.
2: Dobře, tak gratulujeme Zbrojovce, vyhrála po druhé v sezóně a to navzdory tomu, že nastoupila vlastně po 16 dnech, protože předtím hrála s Libercem, tedy před 2 týdny v pátek.
1: Ještě vlastně si do toho můžu skočit, aby nás naši brněnští posluchači nějakým způsobem nedehonestovali, že jsme málo probrali jejich klub, tak Zbrojovka velmi vyspělý výkon a chtěl jsem ještě tedy pochválit to, že jak se vypořádala s těmi absencemi v ofenzivě. Vlastně nehrál Laki Ezech, nemohl hrát Tadeáš Vachoušek kvůli dohodě klubů a nakonec to Brňané zvládli poměrně s přehledem a určitě i dál ten jejich vstup do nové ligové sezony se dá považovat za úspěšný.
2: Ano, vlastně úspěšný je vstup i Sigmy do nové sezony, protože Sigma má teď za sebou třetí vítězství a v tabulce má o bod méně než vedoucí Slávy a s Malou Boleslaví. Sigma porazila Pardubice 3-1, ale já teda stále, já nevím čím to je, ale prostě pořád si nemyslím, že by Sigma hrál nějak úplně ideálně. Stačí to, protože třeba ale do té 35. minuty, než skoroval Janošek z přímáku, tak Pardubice podle mě prostě byly v tom zápase lepší, ovšem neproduktivní.
0: Olomouc chtěl hrát fotbal, bavili jsme se tady o té středové trojici Barát, Beran, Janošek. Myslím si, že se nutějí do fotbalu, mně se to líbilo. To, že rozhodli ze standardek první gol Jany rovnou vlastně ze strany a druhý gol byl po rohu, vlastně Janošek roh, Barát hlavička na první tyč, gól. To asi není úplně podstatný. Samozřejmě Pardubice, první neuznaný gól 7 centiáků, druhý neuznaný gól 8 centiáků. To jsou opravdu jako, už když se ti napnou trenky, tak si v offsideu nebo nejsi. Takže to je fakt jako kousek. Ale opravdu tam si myslím, že rozhodla i nešikovnost nebo neumění těch pardubických hráčů v tom finále, protože ty šance tam bez pochyby měly a ten zápas pak samozřejmě vyznívá jednoznačně, ještě když pak byla ta červená karta, tak byť snížili, tak ten zápas samozřejmě rozhodnutý a je to pro Pardubice škoda. No. Ale Olomouc mě se líbí, jak hraje. Já bych neřekl, že jako to bylo tak, že Pardubice válcovali, spíš čekali, hráli jednoduše za tu obranu, mají rychlý hráče, málem se jim to vyplatilo, ale bohužel ten výsledek prostě Olomouc to zvládla a mně se Olomouc líbí.
1: Já souhlasím s Honzou, že může hrát Olomouc určitě líp, na druhou stranu je tam ten potenciál, takže když ještě není na svém stropu, tak to může jít dál a Olomouc často táhne, i ta individuální kvalita má prostě dobré hráče, takhle jednoduché to je. Dominik Janošek, už jsme ho zmínili, 1+2, skvělý výkon. A další věc, která přispěla k té výhře Olomouce, tak to je naprosto katastrofální bránění pardubických v defenzivních situacích. On o tom Jan Trousel mluví opakovaně, mluvil o tom po zápase v Edenu se Sláví, kdy inkasovali po autu. Prostě tam už je nějaký

0: strach.
1: To je ale standard. Tam i nepohoda, oni měli fakt spoustu zraněných, zranil se Bamenc, odstoupil po prvním poločase do toho ofenzivy, ta jména Patrák, Solil, Botos, Tanko, ti nebyli k dispozici, ale ty standardky jenom, když vám fungují jako Sigmě, z 10 gólů 5 ze standardek proti vlastně Jablonci, tam z rohu, myslím, Boleslav Sejk tam dával přímák, Janošek ves na Slovácku taky tím přímákem.
2: Tak ty jsi Honzo expert na anglickou ligu, tak Arsenal vyhrál Premier League minulou sezónu a já si myslím, že nevím, jestli to víš nebo to najdeš, ale tam ten podíl těch standardek byl taky nemalej.
1: Tak jenom z rohu, to bylo nějakých 20 gólů, myslím, takže to je...
2: Takže byl velký.
1: No, takže byl velký. Dobře, ale na standardky sází i tým, který jsme zatím neprobírali a který je teď tady na přetřes.
3: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
1: Tak poprvé od začátku května od skandálního derby proti Spartě se do Edun vrátili tedy plné ochozy 18 914 diváků. Vidělo nakonec remízové derby s Bohemkou 2-2. Přálo se Karlu Jarolímovi, slavil 23. srpna, tedy v neděli 70. Antonín Panenka tam byl taky v Edenu, což je připomínka toho, že budeme za měsíc v Plzni, myslím, že 25. v Šeříkovce, tak pokud máte zájem, tak doražte. Pavel už sehnal i hosta k Antonínu Panenkovi mimochodem. Nebo ne? Do Plzně?
2: Sehnal jsem hosta, měl by to být bývalý rozhodčí Pavel Královec.
1: Tak teď posluchači možná zbystřili, jsme zvědaví na to, co nám řekne, na různé všetečné otázky. Nicméně teď na to, že Slavia vlastně po druhé za sebou remizovala, po druhé za sebou ztratila a vlastně po tom suverénním startu do sezony nějakým způsobem možná ztratila určitou auru té neomylnosti a takovej ten pocit veřejnosti, že prostě si domašíruje pro titul bez zaškobrtnutí, je ta tam. Tak co se stalo,
2: jo,
1: Pavle?
2: Souhlasím, no jako co
1: příliš změn v sestavě, neforma hráčů nebo štěstí soupeřů?
2: Můžu se, neforma hráčů bych řekl, Lukáš Provod prostě není v topu, nevím, co na to má vliv, ale Lukáše Provoda jsem, nebo ne já, ale vnímáme všichni i veřejnost jako tahouna Slávie a teďka nevím, jestli si na něj soupeři dávají ještě větší pozor, nebo prostě po tom mistrovství není úplně rozjetej, ale myslím si, že tam Slávie určitě to trošku jako trápí. Myslím si, že viděl jsem video, že odcházel Oscar, musím říct, že mě to zasáhlo, že to byl můj oblíbenec, jako co se týká hry, nejenom fotbalu, ale i jak se choval na tom hřišti, výborný, prostě podle mě kluk do šatny, neznám ho, mrzí mi to, že jsem ho nepoznal, ale teď už to asi nedoženu. Nastoupil Diakité, který úplně jako nebyl podle mě na téhle úrovni, jako byli Oscar, Moses, nebo bych řekl ještě někoho jiného, nevím teďka, ale samozřejmě potřeba ty nový hráče tam zabudovávat, ale ty nový hráči ještě podle mě zatím nedosahujou úrovně těch hráčů, který ve Slávii v té nedávné minulosti byli.
0: No David Moses vlastně nehrál, ale co ta rotace... Já jsem z Diakitého nebyl zase tak zklamaný, on dostal první příležitost, vlastně dal tu klíčovou přihrávku, po které padl ten gól. Vlastně jsem...
1: Na 1-0.
0: I někteří posluchači, respektive fanoušci Slávie, co jsem četl na sociálních sítích, byli překvapení, že Diakité střídal relativně brzy. A šel tam vlastně Novák, který ale funguje dobře se Sadilkem. Ale těch změn je hodně. Vlastně neustále se točí Piták, Isife, i vlastně na křídle, Šturmovi to úplně nejde. Tak Pavle, samozřejmě ty to musíš nějakým způsobem říct, jak to je. Je to vždycky lepší, když ta sestava se ustálí v tom úvodu sezóny, protože Slavia má prostě 30 skvělých hráčů.
2: No určitě, je to tak a ty kluci bojují o místo. Jo. Je to možná na některých vidět, ta nervozita v některých těch chvílích tam je. Pro mě je otázka, jestli třeba Šturm je hráč pro Slavii. Možná, že to dokáže v budoucích týdnech, měsících, ale myslím si, že ten styl té hry jako je hodně odlišnej oproti tomu, to, co hrál v Olomouci, takový to volný křidílko. Řekl bych, že to je trošku jako pozice Lukáše Provoda, ale i ten Lukáš dokáže prostě do toho šlápnout, soubojovat, hodně sprintovat, nabíhat. Myslím si, že pro Šturma teďka to je takový nový zjištění a jestli se s tím srovná, tak bude fantastický, ale já trošku mám tu obavu.
0: A zase určitá věc, které jsem si nevšiml jenom mě zajímá, jestli to vnímáš stejně vlastně v té době na začátku sezony, kdy Provod ještě se rozdýchával po mistrovství světa, tak hrál Owanda třeba. Zdálo se mi, že Slávia hrála zkrátka víc kombinačně, že tím, jak Lukáš Provod se snaží trhat obranu, vytváří ty náběhy, tak možná i nutí trochu svým pohybem ty defenzivní hráče, aby to na něj nakopávali. Nevím, jestli to vnímáš stejně.
2: No, tak samozřejmě, tak Lukáš tam je dlouho a ty hráči, ať už příchozí nebo spíš víceméně ty, co tam jsou díl, tak jsou na tu jeho hru zvyklí. Já si nemyslím, že je to úplně hráč, který jenom nabíhá, ale samozřejmě má ten běh, má fantastický, jako opravdu dlouhý krok, i co se týká změn směru, těžko se brání, umí obouma nohama. Myslím si, že je to klíčový hráč pro Slávy, ale neřekl bych úplně, že jako Slávie bez něj hrála jinak. No.
0: Já jsem chtěl tady dodat ještě na obranu Lukáše Provoda, že skutečně je to dlouhodobě nejlepší hráč Slávy. Já jsem přesvědčen, že když se
2: tak
0: dostane...
2: Tak počkej, tak jako my teď ho tady kritizujeme, vlastně vidíme všechny ty reprezentanty, jo, úplně nejsou všichni jako v topu. A to
0: málo
2: jako,
0: volná.
2: No jasně, můžete to doběhnout. Jo? Já si myslím, že ty kluci, asi kdybychom se s nima tady bavili, nebo někde spíš bez mikrofonu, takže ti řeknu, hele, já jsem, nevím, teď sejtím se 14 dní prostě zavařené jako kurka, jo, může to bejt, ale ty do toho musíš hrát ty zápasy, takže samozřejmě to i o komunikaci s těma hráčema, ale musíš mít náhradu za ně.
1: Je pravda, že Bohemka té určitě nasazení proti Slávii nechybí nikdy, ale fakt, že po 11 zápasech v lize dokázali budovat proti Slávii, naposledy to bylo doma před 5 lety v dubnu při remize 0-0 a po 10 letech budovali v Edenu. Mimochodem Jaroslav Veselý na lavice Bohemky ještě nikdy nezískal do té soboty bod se Slaví, tak Bohemka taky musela přidat určitou kvalitu a vlastně tu bojovnost, trvavost. Třeba Milan Havel, který tam zaspal při té přihrávce Diaky, toho vlastně umožnil Šturmovi, že nebyl v offsideu svým špatným postavením, tak pak udělal ten gol, když Sulejman už si myslel, že ten balon po pasu Liške v autu, tak to vrátila Almáši, dal gol. A právě pak i třeba to, jak se prezentovali teda stopeři, Chalupek skvěle na Chorého, ale i Heidenreich střídající, jakým způsobem uvolnil Květa, to bylo fenomenální.
2: Jo, krásná akce, skvěle přečet tu hru a uvolnil Květa, který tohle to má. Myslím si, že Květák je velká posila prostě Bohemky, ale měli štěstí, jako pojďme si říct, jako, že Slávie měla spoustu šancí, kdy ten zápas mohli vyhrát, a ať už za stavu 1-1, za stavu 2-1, tam Lukáš Provod to vlastně zakončoval, Kačor pak přestřelil tu bránu, to bylo v 88. minutě, tam kdyby Slávie dala třetí gol, tak by asi byl konec, ale nedala a Bohemka zvytěžila z minima maximum a poctivým jako dobrým výkonem si odvezla bod. No.
1: Můžeme si poslechnout trenéra hostu Jaroslava Veselého.
4: Byl to takový hodně emoční zápas na Houpačce. Já si myslím, že jsme neodehráli špatný utkání z hlediska nějaké organizace hry. Byly tam pasáže, kde nás Slávie zatlačila, ale byly tam i pasáže, kdy jsme se ji dokázali vyrovnat. Určitě bych vypích pro nás to, že jsme dostali dva takové údery a dvakrát jsme se dokázali zvednout. To je věc určitě, kterou si na svém týmu cením a kluci ukázali vlastně charakter a víru jeden v druhého.
1: No nahoru dolů emočně 89. 2-2 Roman Květ a pak 95. najednou Ange Gessan doráží do brány, do sítě, ale offside 76 cm, že Bohemáci žili, ale Ange Gessan tam v tu chvíli možná neměl tam být?
2: Ne, neměl tam být.
1: Viděli jsme šrám Václava Pilaře, poté co Ange Gessan zasáhl.
2: Aniž bych viděl ten šrám, prostě to jako, to nevím, já to nechápu. A teď je mi jedno, jestli to je Sparta Slávy, Slávě, Plzeň, Dukla, tohle to je jasná červená karta, já si nemůžu pomoct, jako to je, ještě když pak musel ten rozhodčí vidět tu krev, jako to je jasná červená karta, vůbec nevím, jak to rozhodnutí mohlo takhle být. Jako.
0: A my na to nemáme tak vyhraněný názor, viď?
2: No.
0: Ale
2: právě proto já jsem expert.
0: To je samozřejmě dobré, když se
2: můžeme se bavit, že Venca Pilař je malej. Můžeme se bavit, že se trošku sklonil.
1: Že tam byl pozdě v tom souboji třeba.
0: A myslím, že to byla vysoká noha od toho Angesana. No, nebylo to pod pasem ještě.
2: No tak to pod pasem to nebylo stoprocentně. To je nebezpečná hra, jako to je jasná červená karta. Tak mě zlinčujte, ale
0: ne,
2: to nemyslím vás, jako si mi fanoušky a tohle, jako já nevím, představ si, že to bylo obráceně, tak dostane, já nevím, 6 zápasů a já nevím, jako nevím, jasná červená karta prostě.
1: No jo, no
2: a
1: tak
2: vůbec se nemusel řešit ten offside.
1: Ano, Ange Gessan nakonec z téhle situace vyplaval se žlutou kartou potrestaný Daliborem Černým a Uvida byl ochotnický.
0: Já nevím, jestli jste to viděli stejně, ale Ange Gessan byl jako hodně bídný tedy, co tak
2: já no, není jednoduchý, vybavuju. Pozor, jo. Vem si, že minulou sezonu celou hrál.
0: No, jasně.
2: A není jednoduchý nastupovat jako střídající hráč do jakýhokoliv zápasu. A Slávě fakt hraje tempo fotbal, do kterého musí skočit a ty kluci si na to musí zvyknout. Jo. To fakt není to jednoduchý, ještě když jsi zvyklý hrát. Já si uvědomuji vlastně... No, Chaloupka, který nastupoval a ten do toho vždycky stoupil dobře, ale není to jednoduchý.
0: Já jsem teda extrémní množství chyb.
1: Tak jsme zvědaví, zda Engesan bude hrát v neděli na Letné. Bude se hrát pražské derby už v 6. kole Sparta hostí Slávy. Bude to vrchol 6. kola. No a my tady máme dvě vstupenky pro jednoho z vás, který zavolá do soutěže, která se teď spouští. Máme otázku?
0: Otázku mám, nebude složitá, tak byl tu jeden přestup, který vyvolal hodně kontroverze, do Sparty přišel bývalý hráč Slávie, který si tedy může připsat první start v derby za Spartu proti Slávii.
2: A to, teda je, teda, to si teda vymyslel těžkou otázku, to ti teda řeknu.
1: 221-552-222, to je číslo k nám do soutěže. Pokud zavoláte, tak můžete vyhrát dvě vstupenky právě na ten nedělní duel. Tak, máme tady volajícího, prvního soutěžícího. Dobrý den, kde tam?
5: Dobrý den, tady Honza.
1: Tak víte, jak se jmenuje?
5: No myslím, že to je hráč Jurásek.
1: Je jasně, ano, a tuším, že asi to příjmení, teda to křestní byste taky dal, víte.
5: No.
1: 24. No, února má svátek, no, na M. Ale tak tuším asi, že směřujete za Matějem Juráskem, dobře. Gratulujeme, co máme s vámi dělat, ostatní by to měli hodně jednodušší. Tak Honza vyhrává lístky, tak máte lístky na den. Mějte se fajn a další posluchači můžou vyhrát ve čtvrteční desítce.
3: Nemám čas cvičit, začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Už brzy startuje aktivní září, tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Bila a CSG.
6: Desítka Pavla Horváta.
1: Desítka Pavla Horváta už bude pomalu finišovat, tak můžeme zmínit to, že Sparta vyhrála Artisu 4-0, Karabec kapitáne, myslí, že bude mít pásku i na zbytek vlastně třeba
2: no,
1: sezony.
2: Nedivil bych se tomu, já ještě se rychle vrátím k té otázce, Honzo, kterou si určitě zapomněl, že Sparta oslabuje v průběhu sezony.
1: Aha, odešel se Rencel
2: vlastně teď. Je to zajímavý, bývá to tak, že třeba před tou sezónou říkáš těm hráčům, hele, zůstaň tady, až postoupíme do Ligy mistrů nebo až postoupíme do Evropské ligy, tak pak tě uvolníme. Tady to v tom průběhu jako odchází Haraslín, Serencen, samozřejmě ty hráči, kteří odešli v létě, ty už nemusíme zmiňovat, ale je to zajímavý a věřím tomu, že Sparta má náhrady. Tenhle zápas s Artisem samozřejmě jednoznačný průběh. Myslím si, že Karabec by mohl být kapitánem Sparty už jenom proto, co si všechno prošel a vypadá prostě na tom hřišti sebevědomně. Vlastně i mu ta páska sluší.
0: Pavle, máš paměť jako slon, chválím. Já jsem si tu otázku zapsal do telefonu, ale zapomněl jsem na to. To načasování není podle mě úplně dobré. Holce, to tak sešlo, opravdu těch opor odešlo hodně. Nejenom, jak jsi zmínil, ale můžeme začít tedy Haraslín, Serencen, Kuchta, Vindál, nedávná opora, a Kairinen, takže to je velký zásah.
2: Třeba se uzdraví Kobout.
0: Třeba se uzdraví Kobout. Dobrá zpráva je, že se nejspíš uzdravuje Patrik Vidra. Byl tady taky v desíce, chceme ho vidět zpátky.
1: Tak Spartu jsme dneska vzali z rychlíku, Artis taky, tak se nezlobte, fanoušci. Myslím, že budeme probírat hlavně Spartu v příštím díle pondělní desítky až. Tak Pavel Horvát tady byl, moc děkujeme, Pavle.
2: Díky, naslyšenou.
1: A Pavel Horvát tady měl po svém boku Lukáše Michalíka. Lukáši, moc děkujeme.
0: Já taky díky, naslyšenou.
1: Krásný den a děkuji za pozvání k Pavlovi.
7: 11 hodin. Radiožurnál a zprávy Jana Gulda. Policie dál pátrá po 12-leté dívce, která utekla z nemocnice v Teplicích. Spokojenost Čechů s ekonomickou situací v srpnu klesla. Linda Nosková se posunula v tenisovém žebříčku na 6. místo. V Praze je kvůli poruše bezpečnostních systémů zavřený letenský tunel. A počasí bude slunečno, jen přechodně oblačno, později začne oblačnost přibývat a teploty až 27 stupňů.
6: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
7: Policisti pátrají po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. Včera odpoledne utekla z nemocnice v Teplicích a může být v ohrožení. Dívka na sobě měla tmavě červené kraťasy a růžové tričko, měří kolem 170 cm a vypadá na přibližně 13 až 15 let. Je silnější, má modré oči a dlouhé vlnité hnědé vlasy, nosí dioptrické brýle. Pohřešovaná potřebuje zvláštní zdravotní péči, říká policejní mluvčí Ilona Gazdošová.
8: Kriminalisté na vypátrání osoby intenzivně pracují, protože k hospitalizaci došlo v důsledku jejího jednání, což může vést k životu ohrožujícímu stavu. Policisté zjistili, že byla spatřena kolem 19. hodiny v Hostomicích. Další směr odchodu a pohyb není známý.
7: Informace o dívce volejte na linku 158. Fotografii pohřešované najdete taky na zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Důvěra lidí v českou ekonomiku v srpnu klesla. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Podnikatelé jsou naopak už několik měsíců optimističtější, hlavně kvůli očekávanému zvýšení výroby v průmyslu. Pokles důvěry u spotřebitelů ovlivnilo podle statističky Anastázie Neradové několik faktorů.
9: Za srpnovým snížením spotřebitelské důvěry stojí, podobně jako v předchozím měsíci, především rostoucí obavy respondentů ze zhoršení celkové ekonomické situace v Česku. Ty byly v srpnu navíc umocněny zvýšenou nejistotou domácností ohledně jejich finanční situace a obavami z dalšího růstu cen.
7: Tripartita dnes bude mimořádně jednat o růstu minimální mzdy v dalších 2 letech. Od ledna by se měla zvednout přibližně o 2,5 tisíce korun na 24 900 měsíčně. Současný systém počítá s jejím postupným růstem do roku 2029, kdy má dosáhnout 47% průměrné mzdy. Odboráři ale chtějí probrat navyšování i dál do budoucna, vysvětluje šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
10: Určitě budeme požadovat vyšší tempo růstu minimální mzdy po období roku 2029 a to směrem k 50%, takže věřím tomu, že kolem toho bude debata. Určitě další těch témat k debatě bude rozhodně více.
7: Zaměstnavatelé s takovým navýšením, jaký požadují odbory, nesouhlasí. Přes 100 bývalých britských a francouzských diplomatů podle deníku Guardian vyzvalo své vlády, aby přistoupily k sankcím vůči Izraeli, a to včetně zbrojního embarga a pozastavení obchodních dohod. Diplomati ve společném dopise obvinují Izrael z etnických čistek. Adresovali ho francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi a britskému premiérovi Andymu Barnevovi.
11: Sport. Tenistka Linda Nosková je ve světovém žebříčku nově na 6. příčce, to je historicky její nejlepší umístění. Na turnaji v Cincinnati přitom skončila už v 8. finále, kde prohrála s domácí Anny Simovovou. I tak se ale wimbledonská šampionka dostala v pořadí o 1 pozici před Karolínu Muchovou, která od finále na travnatém Grand Slamu kvůli operaci břicha nesoutěží.
12: V žebříčku WTA se posunula také 20-letá Sarah Bejlek. Té díky semifinálové účasti na turnaji v Cincinnati aktuálně patří 29. místo. Světovou jedničkou zůstává běloruska Sabalenková. V první stovce nejlepších tenistek je podle nového vydání žebříčku aktuálně 10 českých reprezentantek. A ve čtyřhře si dál pozici jedničky drží Kateřina Siňaková. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda na D10 u Benátek a taky na D8 u Lovosic. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy čekejte kolony před sjezdem na Benátky nad Jizerou. Na 28. kilometru se srazila 3 auta a blokují 1 jízdní pruh. Na místo míří i hasiči a začíná se tvořit kolona směrem do Prahy. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem na Prahu zpomalte za sjezdem na Litoměřice. Na kilometru 44 v omezení havarovalo nákladní auto.
14: Malé nákladní vozidlo sjelo do škarpy mimo vozovku, policie už byla na místě, tak asi tam řidiči dají pozor.
13: A na pražském okruhu se rozjíždějí kolony ve směru z D1 na letiště. V Cholupickém tunelu chvilku blokovala provoz nehoda, z tunelu už vyjeli, tunel průjezdný a kolona od Jesenice se dala do pohybu. V Praze je teď zavřený Letenský tunel obousměrně, a to kvůli výpadku bezpečnostních systémů v tunelu. Neprojedete ani z Letné, ani z centra, objížďka přes Bubenskou a Veletržní ulici. A ještě krátce do Liberce, příjezd do Liberce po 35 z Chrastavy. V omezení u stráže nad ní jsou nehoda. Čekejte kolony za sjezdem na Friedland. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553.
15: Do Brna, do Prahy.
16: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu.
15: Jedu vlakem Českých drah.
6: Počasí.
7: Čekáme skoro jasno až polojasno, na severu a severovýchodě přechodně až oblačno a později začne nejdřív na jihozápadě a večer pak i na ostatním území oblačnost přibývat. Nejvyšší teploty je 20 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
17: 11 hodin 6 minut pondělí 24. srpna. Krásné dopoledne přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Prezident Evropské fotbalové unie Alexander Čeferin nebude příští rok ve volbách usilovat o pozici šéfa Mezinárodní fotbalové federace, tedy FIFA. Zároveň věří, že současný předseda Gianni Infantino bude mít jiného silného protikandidáta. Slovinský funkcionář to řekl v podcastu The Rest is Politics. Čeferin je ve velkém sporu s Infantinem od července, kdy prezident FIFA přišel s plánem prodat část práv na mistrovství světa soukromým investorům. Teď už Ozzy Osbourne.
6: Radiožurnál Sport
3: a Karel Janů.

0: Stříbro a bronz olympijských her, dva tituly mistrů světa, třikrát evropští šampioni. To je jen stručný výčet úspěchů československého, potažmo českého volejbalu. Nejzářivější je ten, který vybojovala reprezentace v roce 1966 před zaplněnou sportovní halou v Praze.
1: Skutečně. A těch lidí bylo tolik. Takhle upřímně řečeno, nevím jak jiný, ale já jsem byl tak vtažený do toho, že jsem to nevnímal v podstatě. Celou tu dobu jsem nevnímal, že tam jsou nějaký lidi.
2: Vzpomíná po letech na atmosféru domácího šampionátu Boris Perušič. Čechoslováci patřili co by stříbrní medailisté z olympijských her v Tokiu mezi favority. Jenže dlouho to na cestu ke zlatu nevypadalo. Ve skupině sice na úvod porazili Jugoslávii, pak ale přišel zádrhel v souboji s Čínou.
1: No, my jsme málem ani nepostoupili, to byla klika, protože my jsme prohrávali. Ve třetím setu s Číňanama jsme prohrávali 13-11 nebo 14-11. Kdybychom bývali prohráli, tak jsme jeli domů. No, takže to byla nakonec klika, ale já říkám, pro mě to bylo neskutečný. A tím, že jsme vyhráli, tak to... No.
2: Hledá i po letech marně slova Boris Perušič. V dalších zápasech základní skupiny už Čechoslováci nestratili ani set a z prvního místa postoupili do osmičlenné finálové skupiny. Hned v úvodním duelu je čekal zápas s největším favoritem, týmem Sovětského svazu. Právě tohle utkání označují dodnes jeho aktéři za stěžejní.
3: To byl zážitek velký, jo, protože jako prakticky než to začalo, tak nikdo nevěřil, že bychom to mohli vyhrát. Jo. A tam byly prostě dva zápasy, který rozhodli. A já jsem to neřekl ještě tady jako takhle. Ale první zápas, finálová skupina Praha. Sověti, oni hráli skupinu na Slovensku a tam byla malá hala. A první zápas v tom finále šli naši pořadatelé, je dali do velké haly do toho. On ty nedávali jak psi, no. Co to víc, z malý haly bez tréninku na velkou halu, no. Tak tam jsme je porazili a tím se to začalo takhle nějak jako nabalovat, no.
2: Vzpomíná Zdeněk Gresl na utkání, které národní tým vyhrál 3-2 na sety. Výhry, jak říká, se postupně nabalovaly a v průběhu turnaje rostla i popularita hráčů. Jejich tváře fanoušci poznávali, což si dodnes pamatuje i Zdeněk Gresl, kterému se během šampionátu narodila dcera a tak dostal od trenéra Václava Matyáška volno, aby mohl navštívit manželku v porodnici.
3: No, oni se divili. Já mě se narodila dcera, ten mě pustil domů, Mensa, abych se podíval na ní. No a v tramvaji a teďko lidi na mě koukali, protože ten zápas skončil před půl hodinou, já s taškou. A ta jedna ženská říká, pane Gresl, proč vás vyhodili, když vy jste nehrál tak špatně? Usměvný, no.
2: Vzpomíná Zdeněk Gresl na pro československý volejbal zlatý světový šampionát v roce 1966. Od té doby se tenhle úspěch zopakovat nepodařilo. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Olympionička Tereza Hrochová vynechá nadcházející mistrovství světa v silničních bězích. Mnohonásobná česká šampionka na různých tratích se po nedávném atletickém evropském šampionátu v Birminghamu, kde obsadila v maratonu 9. místo, rozhodla v Kodani nezávodit. Na Instagramu to oznámil její trenér Vladimír Bartuněk.

Tenistka Linda Nosková se ve světovém žebříčku posunula na 6. příčku, což je její nejlepší umístění v kariéře. Wimbledonská vítězka je o jednu pozici před Karolínou Muchovou. Životní maximum si vylepšila taky Sarah Bejlek, která po semifinálové účasti na turnaji v Cincinnati je na 29. místě. Světovou jedničkou ve čtyřhře zůstává Kateřina Siňáková.

0: to je časem odpočinku.
1: Ale my na Radiožurnálu Sport nelenošíme.
0: Ať je vedro nebo prší, bereme vás dál po celém světě a na nejrůznější sporty.
2: Dobrá bomba Fonseky a ještě lepší Ritter Menšíka Počáře. Fantazie od Jakuba Menšíka.
3: Chodí v ostrém úhlu, oblouček na zadní tyč, tam je ještě Jurásek, vrací od sebe. Obrovská čance, gól!
4: 4,90 cm překonává. Tomáš Järvinen vyrovnává svůj osobní rekord. Teď už se zaradoval i jeho trenér.
5: Krejčí neoprská ve Krejčí. Jakub Krejčí bude mít medaily o 7 setin, o pouhých 7 setin. Porazil Jiřího Prskavce a stále z toho můžou být dvě české medaile.
0: Tak i v létě poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Pro české basketbalisty začíná nový cyklus. Jako lvy se budou rvát o své místo v kvalifikaci na Eurobasket 2029. Na dlouhé cestě, kde se počítá každý bod, vyzvou v neděli 30. srpna v Praze na Královce Norsko. Nenechte si ujít první historický souboj obou celků. Více na webu cz.basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 11:30. Jana Gulda a zprávy.
2: Česká armáda začala v Polsku znovu používat vrtulníky typu Venom a Viper. Mimo provoz byly po červencové nehodě v Náměšti nad Oslavou. Po pádu vrtulníku Venom na letecké základně zemřela jedna vojákyně a několik dalších lidí bylo zraněných. Okolnosti nehody dál vyšetřují vojenská policie a komise ministerstva obrany. Jejich dosavadní zjištění podle velitele vzdušných sil Petra Tománka umožnilo postupně obnovit provoz vrtulníků. Potřebné kontroly mají za sebou zatím ty v Polsku. Ostatní Venomy a Vipery by mohly znovu vzlétnout v průběhu tohoto týdne. Policie pátrá po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. Včera v podvečer odešla z nemocnice v Teplicích. Večer ji pak ještě viděli v Hostomicích na Teplicku. Dívka může být v ohrožení. Její fotografii najdete na serveru irozhlas.cz. Informace o dívce volejte na policejní linku 158. Vyhořelá výšková budova ve Zlíně by mohla být nahrubo zbourána ještě do konce týdne. Řekl to Marcel Schmidt, ředitel komunikace firmy, která budovu vlastní. 11-patrová budova začala hořet 9. července. Hasiči s požárem bojovali skoro 2 týdny. Příčinu zajišťují kriminalisti, jasná zatím není ani výše způsobené škody. V budově mělo sklady několik firm, které po požáru přišly o své zboží. A v Maďarsku začalo znovu naplno vysílat veřejnoprávní Kossuth Rádio. Běžný program na měsíc a půl zastavila reforma médií, kterou spustila nová vláda Pétera Maďara. Za éry Viktora Orbána čelila stanice kritice kvůli jednostrannému zpravodajství. Sám expremiér tam například pravidelně vystupoval bez výraznější oponentury. Teď se Kossuth vrací s novým heslem Znovu pro všechny. Sport. Za necelé 2 hodiny začne 3. etapa cyklistické španělské Vuelty. Pojede se ale celá na francouzském území. Cíl bude v Pyrenejském středisku Font Romeu, a to ve výšce 1930 metrů nad mořem. Červený trikot pro lídra závodu drží Slovinec Tadej Pogačar. Jediný český účastník Jan Hirt je průběžně na 129. místě se 3minutovým odstupem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D10 u Benátek a taky na silnici 3 u Benešova. Na D10 ve směru z Turnova do Prahy popojíždí kolona před sjezdem na Benátky nad Jizerou. Je tam omezení na 28. kilometru a v omezení teď je nehoda. Srazila se 3 auta, projíždí se pouze jedním pruhem. Zdržíte se okolo 10 minut. V Praze je ucpaný výjezd k letišti po dálnici D7. Kolona od Evropské ulice až k omezení ve sjezdu na letiště je na 15 minut. A v tom opravovaném sjezdu by teď mělo stát i nepojízdné auto. V Praze pozor teď na jižní spojce. Ve směru na Černý most za nájezdem od Spiřilovské nehoda.
5: Levým pruhu jsou u sobě 2 osobní a o 30 metrů dál stojí v prostředním pruhu sanitka. Jako co se tam stalo, netuším, jo, to úplně čerstvý podle všeho. Jo.
4: A už se tam tvoří kolona od magistrály. Na silnici 3 z Prahy na Budějovice čekejte kolony na příjezdu do Benešova. Před prvním kruhovým objezdem zatím blíže nespecifikovaná nehoda. Zdržíte se ale 15 minut od mrače. A taky na silnici 35 na příjezdu do Liberce z Chrastavy chvíli asi 10 minut postojíte v koloně. U stráže nad ní jsou blokuje 1 pruh, 2 auta po nehodě. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme skoro jasno až polojasno na severu a severovýchodě, přechodně až oblačno a později začne nejdřív na jihozápadě, večer pak i na ostatním území oblačnost přibývat. Nejvyšší teploty je 20 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

11 hodin 37 minut, posloucháte pondělní radiožurnál Sport. Anglická fotbalová Premier League má dnes na programu jeden duel. Hrát se začne v 21 hodin a Fulham bude hostit Chelsea. Italská Serie A, ta nabídne hned dva zápasy. V 18 hodin a 30 minut odstartuje zápas Bologni s římským Láciem. AS Řím to bude hostit Fiorentinu, ale až od 20 hodin a 45 minut a španělská La Liga. V 19 hodin a 30 minut první zápas Osasuna proti Levante a 21 hodin 30 minut Malaga proti La Coruně.

0: Mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu. Největší nadějí výpravy jsou Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková, které letos na dvojce bez kormidelnice ovládly celkové hodnocení světového poháru. Jejich rozjížďky začnou pár minut po 16:45 odpoledne. My to na Radiožurnálu Sport samozřejmě budeme sledovat. Teď už ale šance na úspěch českých reprezentantek probereme s jejich trenérem Petrem Blechou, kterého vítám v našem vysílání. Hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne a vás zdravím z Amsterdamu.
0: Pane trenére, jaké panuje v nizozemském Amsterdamu počasí a jaká je nálada v české výpravě?
1: Počasí panuje jako každoročně, stabilně prší, je vítr, je klid, je to prostě neskutečně nevyspytatelný počasí. Nicméně my jsme na všechno připravení a počítáme ze vším.
0: No a v Amsterdamu už jste určitě stihli i nějaké ty tréninky, tak jak vám třeba tamní trať a podmínky vyhovují? Je něčím specifická?
1: Tato dráha je velice krásná, jako opravdu veslařsky, je to úzká dráha, je tady přímo 8 dráh, takže to ještě užší než v Račicích. Nicméně má to takový specifikum, že když se tady rozfouká vítr po nebo proti, tak se to roztočí jako v bazénu a některé dráhy jako lehce jsou proti a některé po, takže někdy to může být až nespravedlý, ale to se všeobecně ví a počítá se s tím prostě. Každý musí jet tak, aby vždycky dostal tu nejlepší dráhu.
0: Trenér Petr Blecha s námi ve vysílání Radiožurnálu Sport. Vaše svěřenkyně letos třikrát ve světovém poháru vystoupaly na stupně vítězů. Závod v Sevě dokonce dokázali vyhrát na začátku srpna. Na mistrovství Evropy v Itálii doveslovali druhé. Tak jak jste spokojený se jejich formou před vrcholem sezony?
1: Tak my jsme si na začátku řekli, že vlastně to je projekt na několik let, respektive do olympiády, pak se uvidí, a že vlastně nejsme tady o to, aby jsme hned lámali rekordy a umístění, aby jsme všechny překvapili, jak jsme výborní. Nicméně relativně se to podařilo, že jsme se začali začlenovat mezi tu špičku. A jsem rád, že jsme tam vlastně vystoupali, jak vy říkáte, vlastně na všech závodech jsme byli na té pomyslné bedně. Takže jsme ukázali zoubky, no a teď to teda musíme zúročit tady na mistrovství světa. Nebudu říkat, že patříme k favoritkám, favoritky máme my jako tady jasný, to jsou naše rumunské soupeřky a Američanky. Ale my patříme mezi takových těch dalších 4-5 kandidátek, který si to můžou rozdat vo finále. A pak o co nejlepší umístění další.
0: No a takhle aspoň interně dáváte si nějaké konkrétní umístění, se kterým byste třeba všichni byli spokojení, nebo takhle vůbec nepřemýšlíte?
1: Já bych byl spokojený s tím, co jsme si řekli na začátku, že prostě stabilně se letos umístit do 6. místa, to znamená na každém závodě být ve finále. To bych já byl strašně spokojený. A když už se dostanete do finále, tak je otázka, kolik těch lidí jste schopni porazit, anebo ne.
0: Trenér Petr Blecha s námi na Radiožurnálu Sport. Omlouvám se, teď jsem vám do toho skočil, hned vás to nechám doříct. Jen už jste zmiňoval pár posádek, které budou podle všeho hlavními konkurentkami vašich svěřenkyň na dvojce bez kormidelnice, tedy řekněme v boji o medaile, já to klidně takhle řeknu, tady na našem sportovním rádiu. Tak měli jste třeba možnost už je nějak v Amsterdamu vidět, jak vypadají v tréninku? Jde z toho vůbec něco vyčíst?
1: Na všechny jsme letos závodili, kromě Chorvatek, který přijeli až na mistrovství světa. Oni se loni rozpadli, protože jedna chtěla být víc chlapcem, tak se rozpadli, ale to se zase dali dohromady. Ale vyjeli až teď na mistrovství světa. Takže my jsme vlastně na všechny závodili, kromě těch Chorvatek, takže na tom, když přijedete na mistrovství světa, tak na tom nikdo nevypadá špatně, nikdo. Je to vždycky tak, že máte pocit, jako jestli vy jste udělali to nejvíc, ale naše holky taky nevypadají špatně, takže si myslím, že se od těch rozjížděk to začne rozdávat postupně ty umístění.
0: A ještě na závěr, pane trenére, kromě vašich svěřenkyní Šantrůčkové s Flamíkovou v Amsterdamu budou závodit taky další české posádky z ženských reprezentantek Skifařka, Alice Prokešová, muži se představí v párové čtyřce na dvojskifu. Předpokládám, že i tu jejich přípravu jste aspoň částečně viděl, tak v jaké formě podle vás na šampionát dorazili?
1: Tak já musím říct, že vlastně všechny posádky trénovali zodpovědně, takže teď se uvidí prostě, jak přijde ta daná forma. Nicméně myslím si, že kluci předvedli na mistrovství Evropy velice dobrou připravenost, i když teď přibydou soupeři. Ale jdem se s tím sem prostě poprat. Natrénovali jsme, tak se jdeme ukázat, co jsme natrénovali. Tady v tom Holandsku je to relativně příjemný. Máme tady nádherný hotel, kde se teda dobře jí, dobře spí, takže my máme jako to zázemí a máme to kousek na závodiště. Takže my jsme zajištěni, jako myslím si, že teď už jenom ze sebe dostat ty výkony a že budeme spokojení.
0: Tak to velmi rádi slyšíme a budeme moc držet palce, ať se to podaří. Petr Blecha, trenér tedy mimo jiné Pavlíny Flamíkové s Anou Šantrůčkovou s námi v dopoledním Radiožurnálu Sport. Moc děkujeme za váš čas a mějte se hezky.

0: David Bowie dohrává v pondělním radiožurnálu Sport. Je přesně 11 hodin a 50 minut. Jak ženy ve sportu dohánějí nebo nedohánějí muže? To je pro tento týden téma naší sportovní encyklopedie. Dnes se zaměříme s Jakubem Kantou na oblast, kde to je snad v některých případech i nějak vyčíslitelné. Půjde totiž o peníze. Vítej ve studiu.
1: Hezký den. Věděli byste, začínáme totiž hned soutěžní otázkou, tedy nesoutěžní, ve kterém sportu a konkrétně na kterých turnajích je už několik let jasné, že ženy mají stejnou výplatu jako muži?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Tím sportem je tenis a konkrétně tedy na Grand Slamech už nějakou dobu ženy a muži pobírají stejné prize money. Jako poslední se připojil Wimbledon v roce 2007 prvním turnajem velké čtyřky se stejnou odměnou. Pro tenistky a tenisty byl US Open už v roce 1973.
1: Zasadila se o to zejména prezidentka tehdy nově vzniklého okruhu WTA Billie Jean Kingová, která jako vítězka z roku 1972 hrozila bojkotem ženské soutěže, že pokud tenistky nedostanou zaplaceno stejně jako muži. V roce 2001 se pak přidalo Australian Open a v roce 2006 dnešní Roland Garros.
0: Stejnou výplatu pro muže a ženy najdeme v posledních letech taky v některých významných mezinárodních soutěžích v individuálních sportech, jako jsou atletika, plavání, biatlon nebo v podobných disciplínách zimních sportů.
1: U kolektivních sportů ale obecně můžeme tvrdit, že jsou muži stále výrazně lépe placení za své výkony než ženy. Největší rozdíly můžeme vidět třeba ve fotbale nebo basketbale, kdy si například průměrný hráč anglické Premier League vydělá za týden přibližně tolik, co fotbalistka tamní Women's Super League za celý rok. Podobné rozdíly jsou třeba i v zámořských basketbalových soutěžích mužské NBA a ženské WNBA, i když basketbalistky si před touto sezónou polepšily a celkem výrazně.
0: Říká Jakub Kanta, moc děkujem.
1: Naslyšenou.

0: posledních 150 metrů. Kateřina Neumannová jde dopředu, nasazuje do finiše. Čepalovová nestačí. Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Byla úspěšnou běžkyní na lyžích. Už několik let je ale Kateřina Neumannová moderátorkou.
2: A proto můžete na Radiožurnálu Sport slyšet, jak se baví olympijská šampionka s další olympijskou vítězkou.
3: Co ty zlaté boty už si zaužila, které si skoupila na cestě z olympiády, protože si nechtěla je kupovat před olympiádou, aby se znerouhala.
4: Jo, už jsem si je užila, bohužel teď už teda na ně není počasí, ale na léto mám taky poladěný boty. A teď jsem si koupila teda ještě zlatý podpatky, takže ke každému outfitu, kam jdu, mám zlatý boty.
1: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
2: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
1: Nebo na place s Davidem Novotným.
2: Každou středu po 10. hodině, nebo kdykoliv ze záznamu v podcastových aplikacích.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál, 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
1: Vláda schválila reformu třetího penzijního pilíře, snížit by se měly poplatky.
2: Když jste si 35 let spořila, tak jste zaplatila přes 50% na poplatcích, takže teď se to sníží.
1: Představitelé Evropy slíbili Ukrajině víc raket do systému protivzdušné obrany. Napadená země se připomíná 35. výročí nezávislosti.
3: Rusko nechce mír, chce mobilizaci, tak tedy zachovejme chladnou hlavu a jednejme podle toho.
4: Dějmo.
1: Veslařky Flamíková se Šantrůčkovou se chystají na start světového šampionátu. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Ostravy brzdí provoz nehoda a počasí bude slunečno, jen přechodně oblačno, později začne oblačnost přibývat a teploty až 27 stupňů. Je pondělí 24. srpna. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda schválila změny v penzijním připojištění. Mladí lidi by podle návrhu dosáhli na vyšší podporu, zároveň mají klesnout poplatky pro penzijní společnosti. Ty ale varují, že můžou mít problém s pokrytím svých nákladů. Podrobnosti přidá reportér Vojtěch Tomášek.
5: Nový systém penzijního spoření počítá třeba s výhodami pro ty, kteří začnou spořit včas. Všichni zájemci do 29 let získají státní příspěvek 40% z vlastního vkladu, tedy dvojnásobek oproti ostatním. Poplatky společnostem se sjednotí a taky sníží. Podle ministerstva financí si to můžou dovolit. Dnešní jednání kabinetu má jen několik bodů. Očekává se tedy, že by mohlo skončit už každou chvílí, navíc za necelou půl hodinu. Tady ve Strakově akademii začne jednání zástupců vlády, odborů a zaměstnavatelů o platech. No odpoledne se pak sejde ještě komise k suchu. Ze Strakovy akademie Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
1: Evropská komise schválila v přepočtu téměř 150 miliard korun na protivzdušnou obranu Ukrajiny. Nově vyčleněné finance jsou součástí velké unijní půjčky a půjdou na nákup a rozmístění dalších raket, munice a radarů. V den, kdy Ukrajina slaví Den nezávislosti, zasedá v Kyjevě takzvaná koalice ochotných.
6: Do Kyjeva například dorazil nový britský premiér Andy Burnham, finský prezident Alexander Stubb, dánská premiérka Mette Frederiksenová nebo prezidenti a premiéři pobaltských států. Od soboty je ve městě také americký generál Keith Kellogg. S ním prezident Volodymyr Zelenský jednal o nákupu a dodávce střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Velká Británie chce zase Francii pomoci otevřít na Ukrajině montážní linku na rakety dlouhého doletu. Finský prezident oznámil, že finské a ukrajinské společnosti budou ve Finsku vyrábět drony pro ukrajinské a evropské potřeby. Oznámil také dva balíčky pomoci pro Ukrajinu. Jeden se týká protivzdušné obrany a druhý zajištění energetického sektoru, na který Rusko útočí. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Česko musí být podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů pragmatické, zaměřovat se na rozvoj obchodu a vztah s velmocemi. Šéf české diplomacie to řekl na výročním setkání s velvyslanci v Černínském paláci. Stát se má podle něj řídit hlavně svými zájmy a nezaměňovat demokracii s aktivismem.
7: Macinka ale dodal, že Česko patří na západ.
8: Rusko svojí invazí na Ukrajinu zásadně poškodilo evropskou bezpečnost a návrat k normálním vztahům není možný, dokud tato agrese pokračuje.
7: Vláda tak bude například dál podporovat protiruské sankce. O bezpečnosti, ale i rozvoji zbrojního průmyslu mluvili taky ministr obrany Jaromír Zuna za SPD nebo premiér Andrej Babiš z ANO. Zbraně a střelivo české firmy Colt podle něj tak bude nově používat třeba armáda v Černé Hoře. Matěj Kolář, Radiožurnál.
1: Slovensko by dnes mělo jednat se společností ČEZ o odkupu jejího podílu ve firmě, která připravuje novou jadernou elektrárnu v Jaslovských Bohunicích. Bratislava chce mít společnost plně ve vlastnictví státu do září. Dohodu ale brzdí spor o to, kolik má Slovensko české firmě zaplatit.
9: ČEZ vlastní 49% společnosti, která novou elektrárnu připravuje. Podle posudku auditorské firmy má jeho podíl hodnotu v přepočtu více než 4,5 miliardy korun. Slovenské ministerstvo hospodářství ale cenu spochybňuje a chce další nezávislý posudek. ČEZ se proti tomu ostře ohradil. Tvrdí, že ocenění bylo transparentní a schválili ho obě strany. Odkup mělo Slovensko dokončit už v červenci, ale ani prodloužený termín ministerstvo hospodářství nesplnilo. Premiér Robert Fico už předem zdůraznil, že s dalším odkladem souhlasit nebude. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
4: Víme, co se děje u vás.
1: Studenti a pedagogové Filozofické fakulty Univerzity Karlovy kritizují plánované změny. O tom, že vedení chce některé katedry a ústavy od ledna sloučit, se dozvěděli na začátku léta. Z 38 pracovišť má být 33. Škola potřebuje hlavně šetřit.
10: Fakulta počítá s propuštěním více než 50 zaměstnanců. Studenti mají právo své obory dostudovat. Pokud ale nebude mít předměty, kdo učit, není jasné, jak to bude vypadat, vysvětluje vedoucí katedry divadelní vědy Barbara Topolová.
11: Zatím je ještě v jednání, nevíme, zda budeme moci najímat externisty.
10: Studentům a pedagogům se taky nelíbí rychlost, s jakou se změny chystají. Mluvčí fakulty Ina Palacká nicméně zdůraznila, že změny nepřišly bez předchozí komunikace.
12: Pokud bychom tyto změny neprovedli, postupně by se naše ekonomická situace zhoršovala a v dalších letech bychom byli nuceni přijímat plošnější a bolestivější opatření. Současná struktura je totiž tvořena velkým počtem malých pracovišť.
10: Změny mají škole ušetřit desítky milionů korun ročně. Tereza Hipšerová, Radio Žurnál.
1: Policie pátrá po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. Ta včera v podvečer odešla z nemocnice v Teplicích, večery pak ještě viděli v Hostomicích na Teplicku. Dívka může být v ohrožení, říká krajský policejní mluvčí Václav Krieger.
13: Pořešovaná měla v době útěku na sobě tmavé červené kraťasy a růžové triko. Je silnější postavy, má modré oči a dlouhé vlnité vlasy. Nosí dioptrické brýle. Jedná se o osobu, která potřebuje zvláštní zdravotní péči.
1: Informace o dívce volejte na policejní linku 158. Její fotografii najdete na zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Národní divadlo zahájilo 144. sezónu, ocenilo mladé talenty a uvedlo osobnost do síně slávy. Podrobnosti má reportérka Michála Pištěláková.
14: V hledišti Národního divadla dnes místo diváků seděli ti, které obvykle vídáme na jevišti. Herci, operní pěvci, baletní tanečníci i technici tu společně zahájili novou sezónu. Ředitel divadla Jan Burian při této příležitosti předal tradiční ocenění. Za činohru cenu pro mladého umělce získal Zdeněk Piškula. A to za mimořádné výkony, poctivost a bezprostřednost. Do síně slávy pak Národní divadlo uvedlo tenoristu Štefana Margitu, který na zdejším jevišti poprvé vystoupil už v roce 1984. Z veřejností divadlo oslaví novou sezónu v úterý 1. září, a to od 15 hodin na Střeleckém ostrově v Praze. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
15: Sport. Vítězky celkového hodnocení světového poháru veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantručkovou vstoupí v Nizozemsku do mistrovství světa. Českou dvojku bez kormidelníka čeká rozjížďka, ze které dvě nejlepší posádky projdou přímo do semifinále. Bez úročení dobrých výsledků z této sezony věří trenér českých reprezentantek Petr Blecha.
16: Na všech závodech jsme byli na té pomyslné bedně, takže jsme ukázali zoubky, no a teď to teda musíme zúročit tady na mistrovství světa. Nebudu říkat, že patříme favoritkám, to jsou naše rumunský soupeřky. My patříme mezi takových těch dalších 4-5 kandidátek, kteří si to můžou rozdat o finále a pak o co nejlepší umístění další.
15: Flamíková a Šantručková vyrazí na trať v Amsterdamu v 16 hodin a 49 minut. A prezident Evropské fotbalové unie UEFA Alexander Čeferin nebude kandidovat na post šéfa Mezinárodní fotbalové federace FIFA. Slovinský funkcionář to řekl v podcastu The Rest is Politics s tím, že doufá, že současný šéf světového fotbalu, Švýcar Gianni Infantino, bude mít v březnových volbách jiného silného protikandidáta.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Nehoda na D1 u Brna a ucpaný výjezd na letiště v Praze. Na D1 čekejte kolony na příjezdu do Brna směrem z Ostravy. Na 210. kilometru v omezení se v levém pruhu srazila dvě auta. Na místě hasiči a v koloně se zdržíte už asi půl hodiny. Dá se sjet na Rousínov a obět to. V Praze je ucpaný výjezd směr letiště. Od Evropské ulice až k omezení ve sjezdu na letiště pojedete přes 20 minut. Ucpaná je v Praze taky Kbelská ulice, směr Ústí nad Labem. Na konci Kbelské nehoda u benzínky v pravém pruhu a fronta opět asi na 20 minut. A ještě silnice 3 je ucpaný příjezd do Benešova směrem z Prahy. Je tam nehoda sice na krajnici, tak kolona odmrače na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme slunečno na severu a severovýchodě přechodně až oblačno, později začne nejdřív na jeho západě a večer i na ostatním území oblačnost přibývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik hlavní zprávy.
18: 12 hodin 10 minut pondělí 24. srpna posloucháte Radiožurnál Sport. Coco Gauffová po druhé v kariéře získala titul na tenisovém turnaji v Cincinnati, v čistě americkém finále porazila Krajanku Pegulovou ve dvou setech. Mezi muži triumfoval Francouz Arthur Fils, který zdolal Američana Tiafoa ve třech setech a získal tak premiérový titul z turnaje Masters. Češka Nikola Bartuňková v Monterey zahájila generálku na US Open výhrou. V prvním kole porazila Antonii Ružičovou z Chorvatska ve dvou setech a v Mexiku si teď zahraje s turnajovou čtyřkou Anastazii Potapovovou z Rakouska. No a když jsem hovořil o generálce na US Open, tak následující tenisový Grand Slam začne tedy v New Yorku už v neděli. Radiožurnál Sport pochopitelně bude přímo na místě u toho.
0: Radiožurnál Sport
4: a Karel Janů.

0: skupině Rammstein ve 12 hodin a 14 minut. Pojďme v odpoledním radiožurnálu Sport na volejbal. České reprezentantky si poprvé za několik generací užívají atmosféru mistrovství Evropy na domácí půdě. V 90. letech Brno hostilo dokonce dva šampionáty v krátkém sledu po sobě. Po každé z toho navíc byl medailový úspěch. Aktérky a aktéři tehdejšího mistrovství přijeli navštívit nedělní zápas se Srbskem a vracili si jim vzpomínky.
1: Komu by se nevrátili v takové atmosféře? Samozřejmě jsou to nádherné vzpomínky. Byla to úspěšná éra, ať to byl rok 93 nebo 97.
2: Vzpomíná při návratu na místo dvou medailových šampionátů trenér Pavel Řeřábek. Nejprve asistent trenéra Kavky v 93. a pak hlavní kouč národního týmu v 97. roce. Atmosféra toho druhého bronzového se vybavila i Janě Mitáčové na šampionátu před 29 lety, hrající pod dívčím jménem Drštková.
3: Takhle mě přijde šílený, když řeknete to číslo 29. První, já jsem si to vůbec nepřipouštěla, že je to nějaký déjà vu, a docela mě to jako překvapilo, jak se to začalo najednou vracet. Mile.
4: Nejvíc mě polkla ta atmosféra toho prvního zápasu, kdy jsme hráli v Řeckém, tak prostě sem vlezete jako trenér, činovník, součást Českého volejbalového svazu a najednou vlastně jste v tom, co jsme tenkrát prožili.
2: Řekl po boku Jany Mitáčové Stanislav Mitáč, asistent trenéra Řeřábka v roce 1997. Pořadatelství mistrovství Evropy tehdy Brnu připadlo po tom, co ho odřeklo Řecko. Češky sice měli v paměti nedávné stříbro a řada hráček v reprezentaci pokračovala. Přesto se s další medailí podle Jany Mitáčové moc nepočítalo.
3: Myslím v tom 97., že jsme určitě nešli si pro medaily. To si myslím, že celý teďka zpětně, když to takhle jako si vracíme všechny ty hráčky, trenéři, tak to bylo takových jako 12 dní, který až teďka si začínáme vzpomínat. Úplný sen to byl.
1: No, my jsme měli nelehký soupeře, my jsme porazili Němky, my jsme porazili Italky, nakonec o bronzovou medaili i velmi silné Bulharky a tomu nám samozřejmě dopomohlo publikum. Není to tak jako teď s tou hudbou a takovým hecováním, ale opravdu spontánně nám fandili.
2: Popisuje kouč Řeřábek tehdejší atmosféru, která sice byla odlišná, ale pro domácí hráčky stejně důležitá jako v současnosti. Volejbal se od roku 1997 hodně změnil, je rychlejší, silovější a vyžaduje poctivější přípravu, vysvětlila medailistka z obou brněnských šampionátů Eva Štěpančíková, která zmiňuje i celkovou úroveň pořádání akce.
5: Ve srovnání s dnešní organizací, logistikou a tak dále, to byla takzvaná doba ledová. Kdybyste i teď se snažili sehnat jakékoliv fotografie nebo nějaké záznamy a tak dál, tak byste měli velké problémy je získat. Takže tenkrát se to opravdu ani tak, jakoby, co se týká reklamy a marketingu, nedokázalo zviditelnit. Nicméně jde vždycky o to sportovní, to je základ celé věci a myslím si, že ty poslední dvě mistrovství Evropy se tady v tom Brně podařily a speciálně tomu českému reprezentačnímu týmu doufám, že se to bude opakovat a bylo by úžasné, kdyby to mohlo znova cinknout.
2: Přeje českým reprezentantkám medailistka z let 1993 i 97 Eva Štěpančíková. Z Brna Krištof Kousal, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

12 hodin, 22 minut, posloucháte pondělní Radiožurnál Sport a já vás pozvu na naše vysílání po 13. hodině. Tradičně dostane prostor Tomáš Pancíř a jeho pořad Na rovinu. Jeho hostem dnes bude Oldřich Kubišta, takže se povídat bude o šermu.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Půl jedné. Jana Gulda a zprávy.
1: Česko podle Andreje Babiše usiluje o rychlé rozšíření Evropské unie o země západního Balkánu. Premiér z hnutí ANO to řekl na dnešní výroční poradě českých velvyslanců. Zároveň se vyslovil i pro začlenění zemí z tohoto regionu do schengenského prostoru bez vnitřních hranic, a to bez ohledu na to, jestli tyto státy budou členy unie. Policie dál pátrá po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. Včera v podvečer odešla z nemocnice v Teplicích. Naposledy pak viděli večer v Hostomicích na Teplicku. Pohřešovaná na sobě měla tmavě červené kraťasy a růžové tričko. Je silnější postavy, má modré oči a dlouhé vlnité vlasy. Nosí dioptrické brýle. Její fotografii najdete na webu i rozhlas.cz. Jakékoliv informace o dívce volejte na linku 158. Maďarská armádní stíhačka Gripen z dosud neznámých příčin havarovala poblíž města Szolnok na východě země. Oznámil to premiér Péter Maďar. Pilot se katapultoval, podle předběžných zpráv nejsou žádní zranění ani škody na infrastruktuře. A technici na poli u Podštátu na Přerovsku uklidili trosky 30 metrů vysoké větrné elektrárny, která spadla ve čtvrtek. Oznámil to Martin Mikeska z Komory obnovitelných zdrojů energie. Větrník byl součástí parku se 4 větrnými elektrárnami, který provozuje firma Vapol VTE. Podštátská radnice požaduje kontrolu technického stavu zbývajících 3 elektráren. Okolnosti pádu větrné elektrárny prověřuje policie. Sport. Fotbalisti italské Bologni rozehrají nový ročník tamní nejvyšší soutěže Série A. V úvodním kole čeká před vlastními fanoušky souboj s Láciem Řím. Zápas začne v 18 hodin a 30 minut. V nominaci Bologni na utkání je taky obránce Martin Vítík, jeho start je ale nejistý. Závěrečný přípravný duel proti anglickému Brightonu totiž český reprezentant vynechal kvůli problémům s kotníkem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 v Brně, taky ve Kbelské ulici v Praze. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna dlouhá kolona po pojíždí za sjezdem na Rousínov. Na 210. kilometru v omezení v levém pruhu stojí 2 auta po nehodě. A zdržíte se asi 25 minut v koloně. Kamiony ještě déle. Osobním se dá sjet na Rousínov na 216. kilometru a obět to. Menší kolony čekejte na D1 taky už Mejkalky ve směru z Prahy do Brna. Na 24. kilometru přímo v omezení překážela krabice, silničáři už ji odklidili. V Praze postojíte na výjezdu směr letiště. Od Evropské ulice až ke sjezdu na letiště je to asi na 20 minut. Omezení u letiště je tam a navíc teď tam stálo i nepojízdné auto. Dost ucpaná je v Praze i Kbelská ulice ve směru na Ústí nad Labem. U benzinky na konci Kbelské jedna nehoda v pravém pruhu a u sjezdu na prosek v koloně další v levém. Fronta dohromady až na půl hodiny z Hloubětína. A z Prahy ještě jedna nehoda, brzdí teď provoz v křižovatce na Vypichu, Bělohorské a Kukulovy ulice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme skoro jasno až polojasno, na severu a severovýchodě přechodně až oblačno a později začne nejdřív na jihozápadě, večer pak i na ostatním území oblačnost přibývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Míč, kterým Diego Maradona vstřelil slavný gol boží rukou ve čtvrtfinále mistrovství světa 1986 mezi Argentinou a Anglií, se prodal za 3,3 milionů dolarů, tedy necelých 70 milionů korun. Výsledek aukce fotbalové relikvie oznámili představitelé Heritage Auctions ve Spojených státech amerických. Ikonický míč, který aukční dům označil za zlatý grál pro sběratele, šel do aukce symbolicky na konci června během mistrovství světa ve fotbale. Dražit se začalo na 2,5 milionech dolarů. Zástupci, řekněme, téhle organizace, tedy té Heritage Auction, očekávali, že prodejní suma by se mohla vyšplhat až někam k 9 milionům dolarům, tedy necelých 200 milionů korun, protože právě za tuhle sumu se v roce 2022 vydražil Maradonův dres ze stejného zápasu.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Prezident Evropské fotbalové unie UEFA Alexander Čeferin nebude příští rok ve volbách usilovat o pozici šéfa Mezinárodní fotbalové federace FIFA, zároveň ale věří, že současný předseda Gianni Infantino bude mít jiného silného protikandidáta. Slovenský funkcionář to řekl v podcastu The Rest is Politics. Čeferin je ve velkém sporu s Infantinem, a to od července, kdy prezident FIFA přišel s plánem prodat část práv na mistrovství světa soukromým investorům.

0: Česká tenistka Nikola Bartuňková zahájila v Monterey generálku na US Open výhrou. V prvním kole porazila Antonii Ružičovou z Chorvatska 6-4 a 6-3 a její další soupeřkou v Mexiku bude čtvrtá nasazená Anastázia Potapovová z Rakouska.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
1: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
2: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
3: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
4: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
5: Rychlý na dostřefy a teď velká chyba Japonců a je to první český bod.
6: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
0: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
1: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
7: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
8: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
9: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
10: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně rád. Trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
11: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem si sebrečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
0: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
1: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
12: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
13: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku z hostů. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
14: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
15: 4-násobný mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport, tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
16: Dobré dopoledne všem.
17: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček, teda on to není koníček, koníček, ale je to koníček pes.
1: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
0: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.
18: 12 hodin 54 minut a na Radiožurnálu Sport teď bude řeč o moderním pětiboji. V čínském Kuejiang totiž začíná vrchol sezóny. Na mistrovství světa se tam představí taky 6 českých reprezentantů. Lukáš, Grič, Toman, Tuma, Hlaváčková a Křenková. Snažení svých nástupců bude jistě na dálku sledovat taky olympijský vítěz z Londýna. A dnes trenér moderního pětiboje David Svoboda, se kterým bychom teď měli být ve spojení. Hezké odpoledne.
19: Hezké odpoledne, dobrý
18: tak
19: den.
18: Tak jaká očekávání máte od současných reprezentantů?
19: No, těžko říct, uvidíme, jak se jim bude dařit. V mistrovství se to je v Číně, je to na druhém konci zeměkoule, tak tam jsou trošku s tím spojené další výzvy s aklimatizací, časovým posunem a tak dále. Připravení jsou celkem standardně dobře, věřím, byli docela zdraví, tak snad se jim bude dařit.
18: Jak jste, Davide, naznačil, Češi do Číny odletěli už 4 dny před startem šampionátu, tak dá se za takovou dobu na ten časový posun a místní klima vůbec plnohodnotně aklimatizovat?
19: Dá se to, my nepostavíme do soutěže žádný štafety, jeli jsme tam trošku v menším týmu, nebo jeli tam v trošku v omezeném počtu, takže máme vlastně ještě o 2 až 3 dny navíc proti tomu, proti ostatním, kteří budou startovat v týmových soutěžích. Individuál začne později, takže tam ta aklimatizace je delší, 6 až 7 dní.
18: David Svoboda s námi v pondělním Radiožurnálu Sport, když se zeptám možná trošku hloupě, tak mi to když tak promiňte, proč tam nemáme ty týmové soutěže? Že nebyli jsme v tom tradičně silní?
19: Byli jsme v tom tradičně silní, akorát, že máme prioritu, nebo taková byla strategie, soustředit se na individuální starty, respektive na tým, což je součet 3 nejlepších individuálních výsledků. A štafety jsou netradičně před tím individuálem, takže se rozhodli trenéři, že štafetu teďka vynecháme, aby byli připraveni co nejlíp na ten individuál. Nemáme tak široký tým jako některý jiný země, který si můžou dovolit postavit jiný lidi do štafety a jiný lidi, většinou ty silnější, do individuálu, tak to bylo takhle zvoleno, zkrátka strategicky.
18: S Davidem Svobodou si povídáme na Radiožurnálu Sport. Obhájce bronzu, lídr světového žebříčku Matěj Lukeš dobrovolně nedokončil nedávné mistrovství Evropy v Istanbulu, upřednostnil přípravu na světový šampionát, tedy právě v Číně. Podle vás dobrý krok?
19: No, je to otazník, já nejsem teda jeho trenér, jeho přípravu nevedu a je to možný přístup. Krátce před mistrovstvím světa, který je v Číně, je otázkou, jestli se vůbec toho mistrovství Evropy účastnit nebo neúčastnit, ale v dnešní době se trošku složitěji počítá postavení lidí v pěti boji na šermířském žebříčku, který potom může být rozhodující pro ty kvalifikace, respektive pro semifinále, finále, pro nasazení do vyřazovacího pavouka, takže bylo dobré se zúčastnit toho základního šermu na mistrovství Evropy kvůli žebříčku a pak možná pošetřit cíly. Takhle jsem to slyšel, že to bylo vymyšleno, tak snad to přinese štěstí Matějovi.
18: Vy jste, Davide, nedávno oznámil, že končíte jako osobní trenér Lucie Hlaváčkové. Je ona mezi ženami tou největší českou medailovou nadějí, ať už tedy na tomhle šampionátu nebo i třeba k blížícím se LA?
19: No tak na tomhle šampionátu nevím, to bych jí nechtěl způsobit takovej tlak, abych jí pasoval na favoritku na medaily. Lucka zatím se pohybovala kolem 20. místa nejlíp na mistrovství světa, takže by bylo prýma, kdyby postoupila do té finálové osmnáctky a pak samozřejmě, kdyby se povedla top desítka, bylo by to skvělý, ale vůbec to nebude jednoduchý, takže ji nechci dostávat nějak pod tlak, ale jedna z těch dvou českých reprezentantek, dvou našich nejlepších aktuálně je, tak budu držet palce samozřejmě všem.
18: O moderním pětiboji s Davidem Svobodou na Radiožurnálu Sport. Jak se vám vlastně závody sledují z pozice trenéra, diváka a experta? Necukají vám už nohy?
19: No, už dávno mi necukají nohy. Ani ruce, už nic. Já jsem si závodění užil až. Myslím si, že jsem skončil v pravý čas a už se mi potom nestejská. A z pozice trenéra je to teda něco úplně jiného. A z pozice diváka je to asi vůbec to nejlepší. Teda to je nejpohodlnější a člověk může jenom fandit a nemusí se tolik stresovat. A je to vlastně to nejpříjemnější. Tak to si užiju teď.
18: To říká David Svoboda v pondělním Radiožurnálu Sport. My moc děkujeme a mějte se hezky, naslyšenou.
19: Taky moc díky, mějte se hezky taky.
0: Kolik sportu zvládnou vaše děti za jeden den? Fotbal, rugby, basketbal, hokej, florbal, bobby a další. Přijďte v pondělí 31. srpna od 12 do 17 hodin na Slavia Beach Games do Beach Eden v Praze. Sport, soutěže, koupání a poslední velký den prázdnin. Vstup do Beach Eden je pro celou rodinu zdarma. Mediálním partnerem SK Slavia Praha je Radiožurnál Sport.
1: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
0: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
1: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
0: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
16: Radiožurnál je 13 hodin. Jana Hůda a aktuální zprávy.
20: Mladí lidi by mohli mít lepší podmínky při spoření na penzi, schválila to vláda. Evropská komise schválila další půjčku Ukrajině. Tenisti Goffová a Fee se vyhráli v Cincinnati generálku na Grand Slam US Open. Na dálnici D1 mezi Vyškovem a Brnem popojíždí kolona k nehodě na 210. kilometru. A počasí bude slunečno, jen přechodně oblačno, později začne oblačnost přibývat a teploty až 27 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
20: Pravidla penzijního spoření by se od příštího roku mohla změnit. Počítá s tím návrh zákona, který schválila vláda. Mladí lidi by podle něj dosáhli na vyšší podporu, zároveň by měli klesnout poplatky odváděné penzijním společnostem. Ty ale novelu kritizují, varují, že můžou mít problém s pokrytím svých nákladů. Návrh teď projedná sněmovna. Ministerstvo financí ode dneška přijímá žádosti o další vlnu státních dluhopisů. Přijímat je bude do 4. října. Ve druhé vlně je možné pořídit pouze dluhopis se splatností 3 měsíce a s pevnou roční úrokovou sazbou 3,75%. Maximálně je možné nakoupit cenné papíry za 3 miliony korun. Podle mluvčího ministerstva financí Filipa Běhala se žádost dá poslat elektronicky a taky přes pobočky ČSOB.
21: V případě podání žádosti prostřednictvím tohoto smluvního distributora je cenu úpisu pořizovaných dluhopisů zapotřebí uhradit nejpozději do 12. října na platební účet smluvního distributora, včetně jednorázového poplatku za podání žádosti.
20: Evropská komise schválila Ukrajině další finanční pomoc. V přepočtu zhruba 150 miliard korun půjde na nákup systémů protivzdušné obrany, raket, střeliva a radarů. Informovala o tom šéfka komise Ursula von der Leyenová dnes, kdy Ukrajina slaví Den nezávislosti. Částka je součástí už dřív schváleného úvěru na podporu Ukrajiny za v přepočtu 2,2 bilionu korun. Policisté pátrají po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. Včera odpoledne utekla z nemocnice v Teplicích a může být v ohrožení. Pohřešovaná potřebuje zvláštní zdravotní péči, vysvětluje policejní mluvčí Ilona Gazdošová.
2: Kriminalisté na vypátrání osoby intenzivně pracují, protože k hospitalizaci došlo v důsledku jejího jednání, což může vést k životu ohrožujícímu stavu. Policisté zjistili, že byla spatřena kolem 19. hodiny v Hostomicích. Další směr odchodu a pohyb není známý.
20: Dívka na sobě měla tmavě červené kraťasy a růžové tričko. Fotografii pohřešované najdete na serveru irozhlas.cz. Informace o dívce volejte na linku 158. Trať mezi Olbramovicemi a Benešovem u Prahy by mohla být plně průjezdná od středečního večera. Podemlela ji voda po páteční bouřce. Vlaky na koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi proto popojíždějí jen po jedné koleji. Připomíná mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
3: V neděli se povolil statik, potvrdil tedy, jak se ten břeh a ten železniční spodek má zajistit. Musí se tam dodržet nějaké technologické postupy, třeba co se týká tvrdnutí betonu a podobně. Ty práce tam tedy běží a budou běžet až do středy do večera.
22: Sport. Tenisti Coco Gauffová a Arthur Fils vyhráli turnaj elitní kategorie Masters v Cincinnati. Gauffová v ryze americkém finále přehrála Krajanku Jessica Pegulovou 6-2 a 6-4. Francouz Fils na generálce na blížící se Grand Slam US Open oslavil největší úspěch v dosavadní kariéře poté, co ve třech setech zdolal dalšího Američana Francise Tiafoua. V rozhodující sadě nadělil soupeři Kanára. A na turnaji série WTA v mexickém Monterrey postoupila tenistka Nikola Bartuňková do druhého kola. 38. hráčka planety na úvod porazila Chorvatku Antonii Ružičovou ve dvou setech 6-4 a 6-3.
23: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
24: Na D1 nehoda u Holubic, na D7 zdržení před letištěm. Na D1 z Vyškova do Brna trvají potíže hned u nájezdu od Slavkova na kilometru 210. Přímo v omezení blokují levý pruh následky střetu dvou osobních aut označené světelnou šipkou. Kolona kamionů začíná už kousek za Vyškovem na 222. Osobní vozidla brzdí až před Holubicemi okolo 212. kilometru. D1 přímo v Brně plnější ve směru na Vyškov, kratší fronta se sune mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu. V Praze na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti narůstá zdržení kvůli zúžení před Aviatickou. Zpomaluje se už za Karlovarskou na 27. kilometru. Odtud k omezení se jede více než 20 minut. A v metropoli čekejte komplikace i ve Kbelské. Směrem z Hloubětína nahoru do Letňan zasahují hned u dvou nehod. Nejprve hned u sjezdu na Prosek v levém pruhu dvě osobní auta a jen o kousek dál další kolize, tentokrát v pravém pruhu. 20-minutová kolona se sune ve stoupání za Kolbenovou, plní se i východní část okruhu u Černého mostu a nesouvisle se následně popojíždí i celou Novopatskou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
23: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
20: Čekáme skoro jasno až polojasno, na severu a severovýchodě přechodně až oblačno a později začne nejdřív na jihozápadě. Večer pak i na ostatním území oblačnost přibývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 27 a na horách většinou kolem 17. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
23: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
25: Co si slibuje český šerm od historického úspěchu, tedy zlata z mistrovství světa? Proč se šermířům v posledních letech u nás tak daří? Jaké jsou vyhlídky směrem k olympiádě, která bude za 2 roky v Los Angeles? Jaké jsou v Česku pro šermíře podmínky a co by měli o šermu vědět ti, kteří ho zatím nesledují? O tom všem budeme mluvit v příštích minutách radiožurnálu Sport. Naším hostem je dnes Oldřich Kubišta, předseda Českého šermířského svazu. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
26: Dobrý den, děkuji za pozvání.
23: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
25: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme, a to necelé 2 týdny po historické chvíli, kdy se stal poprvé český šermíř mistrem světa. Stalo se tak v Hongkongu. Tím šampionem je Alexandr Šupenič. To posluchačům Radiožurnálu Sport asi nemusíme připomínat. Co tenhle výsledek znamená pro český šerm?
4: No, znamená to další splnění nějakých našich představ o tom, kam bychom chtěli český šerm dostat. Víme, že v Tokiu jsme získali jednu bronzovou medaili, v Paříži jsme získali druhou a do té jako pomyslené sbírky těch velkých medailí nám chyběla medaile z mistrovství světa a teď se to podařilo.
25: Je to tedy splněný sen, nebo to dokonce překonává sny?
4: Já myslím, že to překonává sny, protože tam těch proti, které se v našem sportu, v úpolovém sportu, jako vždy vyskytnou, protože prostě můžete být připraven sebelíp, ale soupeř může být proti a ten zápas navíc je ještě velmi rychlý a časově krátký, takže tam ten čas na ty reakce, na ten perfektní výkon je velmi zúžený.
25: Vy jste to připomínal, Alexandr Šupenič získal před 5 lety olympijský bronz, z pařížské olympiády si asi všichni živě pamatujeme ten fantastický úspěch české čtveřice v Grand Palais. Co se kdy stalo v českém šermu, že teď přicházejí ty úspěchy?
4: Víte co, je to o tom, že si myslím, že v hodně nebo v drtivé většině sportů se pracuje úplně maximálně s maximální snahou dosáhnout skvělého výsledku. A ne, dost často se to všem podaří, protože to nejde, protože prostě u nás je 156 světových federací na mistrovství světa, startuje 112 zemí jako letos, 200 lidí v soutěži, prostě ty nejlepší z nejlepších na tu absolutní metu si může myslet, dejme tomu 12-15 lidí. I v těch světových pohárech se neustále mění ta jména lidí, kteří vyhrávali, takže se musí sejít všechno jedno s druhým a teď Alexandrovi se to sešlo, doopravdy předváděl fantastický výkon, stejně jako kluci v Grand Palais, stejně jako Alexander v Tokiu, takže jedno s druhým a jak jste říkal před chvílí, jo, je to takový, že těch úspěchů za posledních 6 let nebo 5 let, že olympiáda v Tokiu byla 2021, přišlo tolik, že samozřejmě pro mě a pro nás jako v užším vedením šermířského svazu je to úplně nová situace.
25: Takže se nedá říct, že byste něco někdy změnili a tohle by bylo výsledkem? Přišlo to samo?
4: Samozřejmě musíte jít kupředu s inovacemi, musíte jít kupředu s tím vývojem v tom sportu, takže my jsme třeba v případě Alexandra a po dohodě s ním ho stáhli ze zahraničních jako kempů a soustředění do České republiky, kdy on už doopravdy ve 30 letech byl unaven hlavně mentálně a podařilo se nám najít trenéra vynikajícího v Německu, který tam končil v angažmá Giovanni Bortolassa, který podle mého názoru patří mezi 5 nejlepších trenérů světa a podařilo se nám ho sem jakoby nakontraktovat. Pak samozřejmě jsme čekali první půl rok, rok, co se z toho vyvine, protože můj názor je ten, že úplně při námluvách a se ty všechny věci neprojeví, lidi to prostě neprojeví přirozenou cestou, ale po tom roce ten člověk se ukázal jako nejenom skvělý odborník, ale i skvělý parťák a to je strašně důležitý, protože ta atmosféra, v které tady pracujeme a pracoval v ní Alex a odvážím se jakoby tvrdit nebo vyjádřit svůj názor, že drtivá většina našich reprezentantů, že pracuje v takové jako hlavně dělné a zároveň jakoby přátelské atmosféře.
25: Když mluvíte o italském trenérovi, četl jsem, že na plat Giovanniho Bortolassa jste jako šermířský svaz neměli dost peněz, že přispívá nadace. Teď po tom úspěchu z mistrovství světa, změní se to?
4: Teď, jak jste říkali, to strašně, strašně čerstvý ještě všechno, to se k tomu určitě dostaneme později. My děláme všechno pro to, aby se to změnilo, ale to zase stejně jako v té dlouhé cestě, kterou jsme ušli za těch posledních 20 let a dospěli jsme až k tomuhle, tak nás čeká jako dlouhá cesta v té oblasti, jako najít si marketingový partnery a ten náš sport posunout ještě dál.
25: Neukazuje to, že v tom vrcholovém sportu větší podpora třeba právě směřující k tomu, že se zaplatí špičkový zahraniční trenér, že se to zkrátka vyplatí, že možná i na to by třeba měla myslet Národní sportovní agentura?
4: Trošku odpovím jinak. Ancelotti u Brazílie, oba dva známe sportovní prostředí, tak si tady nebudeme vyjmenovávat možná desítky zahraničních trenérů, kteří přišli nejenom do České republiky, ale všude na světě a pohořeli, nepodařilo se jim nic. Musíte mít štěstí komplexní. Druhá věc je, že zahraniční špičkový trenér Giovanni Bortolasso pracuje s českým špičkovým závodníkem se špičkovou jakoby sebekázní a mentalitou a přístupem k tréninku.
25: Po těchto úspěších, co dál? Jaké jsou další cíle a ambice směrem k příští olympiádě v Los Angeles, která bude za 2 roky?
4: No, nepolevovat v té cestě nastoupený. My jsme v půlce olympijského cyklu, takže nás čeká začátek olympijské kvalifikace. zase v dubnu 2027. Do té doby jedeme tak, jak jsme jeli doteď, a zároveň chceme rozlížet ještě pár dalších projektů, kde máme v dívkách, jak v kordu, tak ve floretu, velmi nadějné týmy 16, 17, 18. Děvčata byla osmá na mistrovství světa do 20 let, kde bojovali o čtyřku, a to znamená už o přímý kontakt s medailí s Amerikou do poslední chvíle. Velmi sednatý zápas, takže to je pro nás značka kvality, takže bychom chtěli podpořit i tyhle týmy, zároveň pak musíme podporovat ty dospělé týmy a na to musíme sehnat finance. No.
25: Říká dnešní host Radiožurnálu Sport pořadu Na rovinu, předseda Českého šermířského svazu Oldřich Kubišta. Já se ještě k olympiádě vrátím, ale když mluvíte o ženských týmech, samozřejmě na ženský šerm jsem se také chtěl zeptat, protože když jsem mluvil v úvodu o historicky prvním titulu českého šermíře, titulu mistra světa, tak to se týká jenom mužů, protože v roce 1938 získala zlato na mistrovství světa ve fleretu Marie, tehdy šedivá, později provdaná Krůbová. Jak na tom tedy ty následovnice teď jsou? Máme čekat v příštích letech tedy i ženské medaile?
4: Já myslím, že výhled na Melbourne nebo na olympiádu další určitě je velmi reálný, protože teďka ta děvčata mohou pracovat ve skupině olympijského centra pod vedením Giovanni Bortolassa a tam je to určitě skvělý.
25: A když se z Melbourne, tedy ze 30. let, přes příští olympiády přece jenom vrátíme k Los Angeles, já rozumím tomu, že mi teď tady nechcete říci, že tam určitě získáte medaily, nebo kolik těch medailí by mohlo být. Na druhé straně, nebojíte se toho tlaku, který teď možná směrem k šermířům bude, že ta očekávání, že nějakou medaili přivezete, konec konců jste jeden z mála sportu, kterému se podařilo přivést medaile ze dvou posledních olympiád, tak nebude ten tlak příliš velký?
4: Já si myslím, že se toho tlaku určitě nebojíme, ten tlak bude stejný, jako byl doteďka na nás, že ta mistrovství byla nahoru dolů a teď se to podařilo zúročit. Může se stát, že jako všude přijde prostě ochlazení. Nechceme, aby přišlo, a nemyslím si, že by přišlo tak rychle.
23: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
25: Předseda Českého šermířského svazu Oldřich Kubišta je dnešním hostem Radiožurnálu Sport. Mění ty úspěchy z poslední doby pozici českého šermu ve světě? Máte třeba větší respekt?
4: To určitě. To jako poznáváme, protože je to... I jsem zaregistroval nejenom mezi trenéry a vedením mezinárodní federace, ale i mezi rozhodčími, kteří jsou velmi důležitý článek v šermu, protože mu velmi mohou ovlivnit výsledek těch zápasů. Pro spoustu z nich to byl jako pohádkový příběh, to, co se podařilo klukům v Paříži. Vnímáme to všude napříč. Rozhodčí k nám mají větší respekt. Když řešíme nějaké protesty, tak zástupci FIA, Mezinárodní federace, k nám mají velký respekt, takže určitě prýma.
25: Šerm působí jako sport gentlemanů. Je to tak opravdu i v zákulisí?
4: Tam jsou velké skupiny lobbystů, kteří se jim víceméně dost často daří prostě ovlivňovat hlavně nasazování rozhodčích na ty vypjaté zápasy. Ale řekl bych, že se to lepší, že se to jako určitě lepší, že už ty do očí bíjící věci před let tam tolik nejsou.
25: Pomáhají v tom třeba moderní technologie? Je díky tomu šerm férovější?
4: To určitě, protože stejně jako VAR ve fotbale, tak my máme taky svůj VAR 5-6 let a to je úplná bomba, protože ten rozhodčí to nemůže v té rychlosti zaznamenat. Závodník má právo si jakoby nechat tu akci přehrát, je to tam limitovaný, ty počty těch stížností, aby ten zápas se úplně nerozkouskoval, takže je to skvělý úplně tohle.
25: A když se vrátíme k těm zákulisním jednáním na tom nedávném šampionátu na mistrovství světa, se událo to, co bylo v drtivé většině sportů v posledních 4 letech nemyslitelné. Po vítězství ruského reprezentanta zazněla ruská hymna. Jak velké emoce otázka ruských sportovců a třeba i tenhle ten moment v zákulisí šermu vyvolává?
4: Přijde zákulisí českého šermu nebo světového šermu?
25: Myslím oboje, tak začněme světovým a potom samozřejmě bych se zeptal i na český.
4: V zákulisí světového šermu ty emoce, víte co, víme, kdy začala agrese na Ukrajině v roce 2022, to jsou to 4 roky, tak všechno už tak trošku jako lehce odeznělo, čímž neodezněl samozřejmě ta hrůza toho konfliktu. A i ta reakce v tom hnutí je taková, že už to nikdo moc neřeší.
25: Pamatujeme si možná i ti, kteří nesledují detailně šerm, situaci ze šampionátu v roce 2023, kdy ukrajinská reprezentantka odmítla pozdravit ruskou soupeřku, byla za to diskvalifikovaná, hodně se to řešilo, tak od té doby se ta situace výrazně posunula?
4: Ano, posunula se.
25: To jsme se bavili o reakcích ve světě. Jak se na tu situaci, že na mistrovství světa hrála na počest vítěze ruská hymna, díváte v českém šermu?
4: Tak ty reakce jsou různý napříč jako hnutím, ale asi to nikdo nějak zásadně neřeší, protože to vlastně ani nikdo nějak zásadně řešit nemůže. Nemyslím tím mě, ale myslím tím členy hnutí. Nikdo mi nepíše, že bychom měli někde se ozývat a protestovat, protože víceméně by to bylo hlavou proti zdi, my s tím nic nezmůžeme.
25: Když se vrátíme zpátky do Česka, po těch úspěších a potom posledním mistrovském titulu Alexandra Šupeniče, čekáte, že to vyvolá další vlnu zájmu dětí, že budou přicházet rodiče s dětmi, aby je dali na šerm?
4: Tak já myslím, že určitě se víc rodičů začne zajímat o náš sport. Už jsme to zažili po Tokiu, zažili jsme to i po Paříži. Druhá věc je, že já říkám, že potom v těch tělocvičnách dochází ke střetu s realitou toho daného sportu, v tomto případě sportovního šermu, že pro ta děcka jako dost často to je náročné, nenaplňuje to jejich názory o tom, že si budou užívat prostě šermířská klání a šermířské souboje, jako to někdy děti dělávají, nebo dost často venku klacíky a tím, že tam samozřejmě začne panovat disciplína, byť ty trenéři se snaží u malých dětí to co nejvíc oddalovat, ten přísný šermířský výcvik, ale do půl roku, do roka už začnou prostě šermovat a začnou být vedeni tak, aby se z nich stali šermíři.
25: Co to obnáší? Co je ta realita, se kterou se ti zájemci střetnou? Jak vypadá příprava šermíře?
4: Jestli myslíme úplně děti a přípravku, tak samozřejmě teďka rezonuje celou sportovní společností to, jak vlastně k těm dětem přistupovat, jestli ta daná specializace ano nebo ne. Všechny teď zaujalo, jak v Norsku prostě nemají měřená utkání, nehrají si na výsledky a kam to dotáhl norský fotbal. Já si myslím, že pravda je někde uprostřed. Známe všichni, že pro děti by měl být sport hrou, že jo, a nejlepší trenéři k mládeži, ale je to individuální ve všech těch oddílech. Snažíme se, aby děti jsme si nejdřív jakoby takzvaně ošahali, aby jsme zjistili, jak jsou na tom pohybově a potom rozřazujeme na ten speciální výcvik. U někoho ještě ne ani po roce, u někoho už po půl roce, když jsou děti talentované, všeobecně připravené, tak už se posouvají k tomu speciálnímu šermířskému výcviku.
25: Říká dnešní host Radiožurnálu Sport pořadu Na rovinu, předseda Českého šermířského svazu Oldřich Kubišta. Co by lidé, kteří zatím šerm nesledují, o něm měli vědět?
4: Určitě to přinese každému novému jakoby sportovci, každému novému dítěti velký rozvoj jeho osobnosti, ale ne každý je úplně na to připravený, takže minimálně bych si to vyzkoušel.
25: Co je nejnáročnější a nejdůležitější? Co vlastně rozhoduje, co je to klíčové? Je to postřeh, soustředění, psychická odolnost, výdrž, protože samozřejmě ty turnaje trvají potom celý den, nebo je to síla, kondice?
4: Všechno.
25: Takže se nedá nic.
4: Nedá se nic z toho vypíchnout. Vyjmenoval jste to. Jedna z nejdůležitějších věcí je, my to vždycky říkáme, první jakoby střet s tím protivníkem. Že jo? To jako je to staré vojenské pravidlo, že všechna taktika padá při prvním střetu jako s protivníkem. Takže tam my pak vidíme, jestli to, jak to dítě reaguje. Jo? Jestli se bojí vlastně té zbraně, jestli se bojí toho útoku, jestli jako má ty reakce obrané úplně jakoby ve strachu, anebo naopak jsou děti, které vůbec se nebojí, které jdou dopředu. A pak je zase třeba už to začít koordinovat. Je to úžasný v tom, že tam přijde spousta typů, somatotypů a ty trenéři si s tím můžou hrát.
25: V jakém věku a podle čeho poznáte, že z někoho může být dobrý šermíř?
4: Jsou děti, které začínaly v 6 letech, 7, v 8, jsou děti, které přijdou v 9, v 10 a jsou jakoby nevyspělé pro jakýkoliv sport, takže se to nedá vůbec odhadnout. Já jsem třeba začínal ve 14,5.
25: A dotáhl jste to na olympiádu v Moskvě, můžeme doplnit. Asi i laikové speciálně po těch úspěších šermů v posledních letech tuší, že existují 3 disciplíny, že je kort, fleret a šavle. Jaká jsou jejich specifika?
4: To fleret je cvičná zbraň, to znamená, že odjakživa to sloužilo k tomu, aby se člověk naučil techniku a princip šermířských klání je tomu i uspůsoben, je méně robustní konstrukce, je lehčí než kort, aby se člověk prostě naučil tu ruku vést pod vedením šermířských mistrů. Potom je kort, to už je takzvaná bojová zbraň a šavle je jediná zbraň, která je bodná i sečná. Kort a fleret jsou bodné a šavle je jediná bodná a sečná, tak jenom asi v kostce.
25: Kdy začíná u dětí specializace nebo podle čeho se rozhoduje, kterou z těch disciplín, kterou z těch zbraní si vyberou?
4: Tak my máme u nás 43 klubů, takže těch klubů je tolik, kolik je. Některé jsou úplně specializované na fleret nebo na kort nebo na šavli. V těch, které dělají více zbraní, tak se to rozhoduje v tom prvním roce.
25: Chodí na šerm diváci?
4: Omezeně. Je to malý sport, takže samozřejmě diváci moc nechodí, když jsou větší akce přijdou. Celosvětově je to tak, že Grand Palais jsme viděli 9 nebo 8,5 tisíce lidí. Teďka v Hongkongu bylo taky 5 tisíc lidí, se přišli podívat na jejich světového šampiona, dvojnásobného olympijského vítěze, ale ty dny, kdy tyhle hoši nešermovali, tak tam bylo, já nevím, 1000, 2000 lidí.
25: Máte ambice lákat diváky, nebo šerm je spíš, řekněme, televizní sport, že v té televizi to člověk vidí lépe než na místě?
4: V televizi to si myslím, že člověk vidí hůř než na místě. Že na tom místě to je vidět jako lépe, když to v televizi je to strašně rychlý, plus ta televizní grafika za mě není ještě úplně dokonalá.
25: Ale... To znamená, že lepší přijít se podívat na živo, než se koukat v televizi.
4: To určitě. To tak... určitě lidi to říkají, že prostě když to viděli na živo, že to je úplně jiný než televize, že tam pak nevidí, jako kdo vlastně zasáhl, a dost často to nevidím ani já.
23: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
25: Je dost míst, kde se dá v Česku šermovat?
4: Já si myslím, že je dost míst. Jako v těch větších městech je více klubů. Stačí se podívat na naše webové stránky, kde je adresa klubu.
25: Máme u nás halu, kde je možné sledovat, nebo budete třeba uvažovat i v tomto směru o nějakých investicích, aby to bylo pro diváky přístupnější, atraktivnější, aby vůbec tam byla větší možnost, aby přicházeli?
4: To si myslím, že ještě hudba budoucnosti. My se teď budeme zaměřovat na spoustu věcí. Jedna z nich je uspořádat nějaký atraktivní šampionát světového nebo evropského významu, a tam pak si myslím, že by jsme lidi nalákali na to se přijít podívat na naše hvězdy.
25: To byste chtěli kdy?
4: Teď jsme na začátku, teď doopravdy vám neřeknu nic, protože budeme jednat s Národní sportovní agenturou, budeme jednat s dalšími autoritami, budeme jakoby věřit tomu, že se nám podaří zasáhnout marketingové partnery, a pak se můžeme do toho pustit.
25: Samozřejmě podobné snahy uspořádat velké turnaje, to je běh na delší trať, řeší se to x let dopředu. Kdyby všechno šlo úplně ideálně, kdy nejdřív by to bylo reálné?
4: Za 3 roky?
25: Už.
4: Jo.
25: S těmi úspěchy a růstem popularity nehrozí růst dřevnivosti mezi kluby nebo lidmi v zákulisí v Česku?
4: Já myslím, že dřevnivost je u nás na standardní úrovni, a říká se, že úspěch se neodpouští, ale to si myslím, že to si ty dřevniváči jako tam jenom přidají do svého portfolia.
25: Já se ptám proto, že když jsem se připravoval na náš dnešní rozhovor, tak jsem zaslechl takové náznaky, že v některých oddílech, když to řeknu diplomaticky, nejsou úplně nadšení tím, jakou pozici má SC Praha, tedy pražský klub, jakou pozici mají páni Beranové. Máte takové náznaky, bublá něco takového v šermířské komunitě?
4: Já jsem nic takového nezaslechl. Samozřejmě, jak jsem to říkal na začátku, úspěch se neodpouští. A když se teda vyjádřím úplně napřímo k tomu, co vy jste tady jmenoval, a to je oddíl SC Praha, tak SC Praha je něco, jako je právě ta Škodovka, kterou jsem zmínil ve svém posledním rozhovoru. To je prostě pro český šerm absolutně stěžejní oddíl a stěžejní centrum. Tam je vybudovaná specializovaná šermírna s 15 plančemi, a tam jsou prostě jedni z nejlepších trenérů v republice, a jejich výsledky 20 let dozadu, včetně olympionika Jirky Berana. Bylo období 10 let dozadu, 8 let dozadu, kdy to stálo jenom jako, nebo výhradně na závodnicích z tohoto klubu. Teď už se to trošku promíchalo.
25: A je snahu, aby se to víc míchalo, nebo to necháváte tomu volný průběh?
4: My jsme jeden z mála sportů, který mají lidi ve vrcholovém středisku. Dřív to bylo Slavia Vysoké školy Praha, a to se já jsem šéf Viktorie Vysokoškolského sportovního centra. Teď to řeknu, že jsem to jako stejně potřeboval říct, a je to svatá pravda, bez jejich pomoci by se tohle nestalo, stejně jako bez pomoci Národní sportovní agentury, dříve ministerstva školství, takže my máme dva zásadní partnery. Ta Viktorie prostě, to je prostě náš nejzásadnější partner, a my jsme to odmítli. My ty lidi necháváme v těch oddílech, necháváme je v těch klubech. Stará se o ně Praha, stará se o ně Viktorie Vysokoškolské sportovní centrum se sídlem v Praze. Ty lidi trénují jakoby drtivé většině v Praze, ale závodí za své oddíly. Jo. Takže to doopravdy není tak. Teď jsem se bavil s Němci, že Šavolový centrum je tam, Fleretový je v Bonu, to je v Dormagenu, a to je v Lipsku. A kdo prostě tam se nepřipravuje, tak není v nároďáku, a to my nemáme. Takže takový ty povídačky o SC Praha, a vy jste dokonce zmínil pány Berany, to už je jako ne od vás, ale na mě moc, tak to prostě úplně odmítám. To, co se potom rozvařím z toho.
25: Když jste mluvil o Národní sportovní agentuře, po těch úspěších, po titulu mistra světa, čekáte od státu Národní sportovní agentury větší podporu?
4: V České republice podle mýho názoru ten stát, ta vláda se jako dlouhodobě o ten sport, a klidně, ať mi pak někdo za to jako píše nebo kamenuje, stará dobře. Že doopravdy my máme obrovské problémy s tím najít partnery, protože jsme malý sport, protože ty diváci k nám nechodí, jak jste říkal, a bez pomoci prostě tady státních orgánů a Viktorie Vysokoškolského centra bychom neexistovali. A teď ta doba už se mění, protože ten sport je jako normálně náročný finančně, takže samozřejmě ta kupní síla už je větší. Dneska už prostě průměrný plat je nějakých 1600 euro, takže už ty lidi si to můžou jako začít financovat. Jo? Takže my už snad trošku i ten svaz přestaneme být tolik v tlaku na to, že když nám to nezaplatíte, tak my nikam nepojedeme. A když máte ty talentovaný a jedna čepel stála 5000 korun v roce 1990, tak to prostě to byly 4 platy. Dneska ta čepel stojí furt 5000 korun a už to ten jako ta nejlepší samozřejmě. Ta pro děti stojí 1000 korun, ale už se to jako může dít. To, jak to bude s NSA, nikdo neví, protože víme oba dva moc dobře a posluchači taky, že se prostě mění vlády a že ta podpora sportu u jedné vlády je deklarovaná jako, že bude skvělá, u druhé vlády je deklarovaná tak, že prostě sport úplně nepotřebujeme a zároveň všechny vlády deklarují to, že děti nesportují a že společnost tloustne a je líná. Takže tam já si myslím, že případ našeho sportu a našich úspěchů, kdy prostě v Šupiniš Tokio, dobrý náhoda, si mohli všichni říct, 4 klusy Grand Palais, milion lidí to vidělo v televizi český, tak jako to už, jako, neexistují, oni jsou na světě. A ty šermíři, a potom tohle, co se stalo, tak já jenom bych chtěl říct, že já věřím tomu, že ty děti už začínají sportovat a nejenom u nás. My to vidíme, že do těch tělocvičen nám přicházejí daleko líp připravený děti, daleko i, jak, ne daleko, ale i jinak, jakoby připravený mentálně už ta výchova těch rodičů je jiná. Já sám mám 6 vnoučat, 4 z toho aktivně sportujou, dělají biatlon, dělají orientační běhy a prostě ty rodiče vedou děti k sportu, takže já jsem rád, ale neodpověděl jsem na tu NSA. My jsme s nimi jako v kontaktu a jsou to lidi, kteří by nás určitě chtěli podpořit, ale bohužel jsou svázeni tou výší těch prostředků, který obdrží.
25: Říká dnešní host Radiožurnálu Sport pořadu Na rovinu, předseda Českého šermířského svazu Oldřich Kubišta. Díky moc za rozhovor, za odpovědi, které byly opravdu na rovinu. Ať se šermu v Česku dál daří, budeme se těšit na další úspěchy a já se budu těšit, že se zase někdy tady ve studiu uvidíme. Na viděnou, neslyšenou.
4: Já vám taky děkuji.
25: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
5: Už skoro 100 let vysíláme sportovní reportáže.
6: Už skoro 100 let jste s námi u všeho důležitého.
7: Nádherné, přátelé, Jirka Čáslavská je olympijskou vítězkou.
5: A platí to dál na stanici Radiožurnál Sport.
8: A je to gól! A tenhle ten sen o medaili dostává reálné kontury.
6: Ročně vysíláme stovky přenosů z nejrůznějších disciplín i nejrůznějších míst na zemi.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.
9: Radiožurnál Aranček vás zvou na Birel Grand Prix Praha 2026. Těšte se na Adidas běh pro ženy na 5 kilometrů a Birel večerní závod na 10 kilometrů. 13 000 účastníků, elitní světoví běžci, večerní Praha a strhující atmosféra. Po létě se vracíme v plné síle, 5. září v Praze. Více na webu ranček.com a ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera závodu.
10: Radiožurnál je 2:30. Jana Gulda a aktuální zprávy.
20: Ve vedení Úřadu pro zahraniční styky a informace končí Vladimír Posolda. Jeho rezignaci dnes schválila vláda. Po jednání kabinetu to oznámil ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Posolda povede zpravodajskou službu do konce září. Od října ho nahradí ve funkci diplomat Miroslav Toman. Podle Metnara má kromě diplomacie zkušenosti i ze zpravodajských služeb. Posolda stál v čele rozvědky od roku 2022. Policie v Ústeckém kraji stále hledá 12-letou Klaudii Mansfeldovou. Naposledy viděli kolem 7. večer v Hostomicích na Teplicku. Předtím odešla z teplické nemocnice. Podle policie může být v ohrožení života, potřebuje zvláštní zdravotní péči. Dívka by na sobě měla mít tmavě červené kraťasy a růžové triko. Její fotografii najdete na serveru iRozhlas.cz. Informace o pohřešované volejte na linku 158. Slovenská vláda plánuje od příštího ledna zrušit daň z finančních transakcí. Slovenský premiér Robert Fico to oznámil na síti Facebook. Ficův kabinet zavedl poplatek loni jako jedno z opatření k ozdravení veřejných financí. Firmy a podnikatelé platí daň z odchozích plateb a výběru hotovosti. Od zavedení byla ostře kritizována a taky předmětem vládních sporů. A v jižní Keni uhynulo od června nejméně 19 slonů na záhadné onemocnění. Jeho příčinu se zatím nepodařilo zjistit. Zvířata trpí mimo jiné částečným ochrnutím a mají potíže se postavit. Keňská služba pro ochranu přírody uvedla, že toxikologické testy odhalily v tělech uhynulých slonů vysoké koncentrace kyanidu. Část odborníků ale kyanid jako příčinu úhynu vylučuje. Mrchožrouti požírající uhynulá těla totiž na rozdíl od slonů neumírají.
23: Sport.
20: Hokejovou reprezentaci do 20 let čeká další prověrka před blížícím se světovým šampionátem v Kanadě na přelomu roku. Od středy se představí na turnaji ve finském městě Espoo, kde postupně nastoupí proti Švédům, Finům, Slovákům a Švýcarům. Kouč české dvacítky Jan Tomajko má k dispozici prakticky všechny hráče působící v zámořských soutěžích. V čele s devátým hráčem loňského draftu NHL, obráncem amerického Buffala Radimem Mrtkou.
23: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
24: Na D1 nehoda u Holubic, další pak v Praze ve Kbelské. Na D1 na trase z Ostravy do Brna zpomalují kamiony už kousek za Vyškovem. Kolona je hodně nesouvislá, vzniká kvůli nehodě u nájezdu od Slavkova na 210. kilometru. Přímo v omezení stále blokovaný levý pruh, v něm dvě nabouraná osobní auta a světelná šipka silničářů. Jak už bylo řečeno, nákladní soupravy popojíždí v dlouhé šňůře téměř od Vyškova zhruba z kilometru 225. Osobní vozidla výrazněji zpomalí až před Holubicemi okolo 212. Hodně plná aktuálně i 50 od Slavkova. Kolona před D1 se sune od Holubic. Na D1 přímo v Brně trvá o něco silnější provoz směrem na Vyškov. Fronta se v řádech minut posouvá mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu. D2 od Břeclavy, tam jsou to převážně kamiony sunoucí se do Brna ze 4. a 5. kilometru. A nakonec Praha a trvající komplikace ve Kbelské směrem z Hloubětí na Doletňan. Za sjezdem na prosek došetřují nehodu, projíždí se pouze jedním pruhem a v nesouvislé frontě se popojíždí už z východní části okruhu od nájezdu z dálnice D11. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
23: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
20: Čekáme skoro jasno až polojasno, na severu a severovýchodě přechodně až oblačno a později začne nejdřív na jihozápadě, večer pak i na ostatním území oblačnost přibývat. Nejvyšší teploty je 20 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
23: Poslouchej Sport.
11: Radiožurnál Sport.

To byli Foo Fighters, posloucháte pondělní radiožurnál Sport ve 13:38. V Ostravě se otevřela nejmodernější střelnice v České republice. Město ji zhruba za 140 milionů korun dalo vybudovat na místě schátralé bývalé střelnice v Hulvákách. Krytý areál nabídne zázemí pro profesionální sportovce, včetně olympijských disciplín, taky pro mládež i pro veřejnost. Při dnešním otevření střelnice to řekli zástupci města. Projekt se připravoval déle než 10 let, samotná stavba trvala rok a půl. Ode mě George Ezra po písničce Sportovní přehled.

0: Další informace přidává sportovní přehledu jeho autor František Typovský. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantručkovou vstoupí v Nizozemsku do mistrovství světa. Českou dvojku bez kormidelníka čeká rozjížďka, ze které dvě nejlepší posádky projdou přímo do semifinále. Ve zúročení dobrých výsledků z této sezony věří trenér českých reprezentantek Petr Blecha.
2: Na všech závodech jsme byli na ty pomyslný bedně, takže jsme ukázali zoubky, no a teď to teda musíme zúročit tady na mistrovství světa. Nebudu říkat, že patříme k favoritkám, to jsou naše rumunské soupeřky a Američanky. My patříme mezi takových těch dalších 4-5 kandidátek, který si to můžou rozdat o finále a pak o co nejlepší umístění další.
1: Flamíková a Šantručková vyrazí na trať v Amsterdamu v 16 hodin a 49 minut.
0: Tenistka Linda Nosková je ve světovém žebříčku na 6. příčce, to je historicky její nejlepší umístění. Na turnaji v Cincinnati přitom skončila už v 8. finále, kde prohrála s domácí Anisimovovou. I tak se ale wimbledonská šampionka dostala v pořadí o jednu pozici před Karolínu Muchovou, která od finále na gravnatém Grand Slamu kvůli operaci břicha nesoutěží.
3: V žebříčku WTA se posunula také 20-letá Sara Bejlek. Teď díky semifinálové účasti na turnaji v Cincinnati aktuálně patří 29. místo. Světovou jedničkou zůstává Běloruska Sabalenková. V první stovce nejlepších tenistek je podle nového vydání žebříčku aktuálně 10 českých reprezentantek. A ve čtyřhře si dál pozici jedničky drží Kateřina Siňaková. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
1: Tenisti Coco Gauffová a Arthur Fils vyhráli turnaj elitní kategorie Masters v Cincinnati. Gauffová v ryze americkém finále přehrála krajanku Jessicu Pegulovou 6-2 a 6-4. Francouz Fils na generálce na blížící se Grand Slam US Open oslavil největší úspěch v dosavadní kariéře poté, co ve třech setech zdolal dalšího Američana Francise Tiafoua. V rozhodující sadě nadělil soupeři Kanára. A na turnaji série WTA v mexickém Monterrey postoupila Nikola Bartuňková do druhého kola. 38. hráčka planety na úvod porazila Chorvatku Antonii Ružičovou ve dvou setech 6-4 a 6-3.
0: České volejbalistky mají na mistrovství Evropy v Brně po třech zápasech ve třech dnech první volný den, po dvou výhrách a jedné prohře si Češky od volejbalu odpočinou. Realizační tým pro ně připravil trénink v posilovně.
4: Volný den českých volejbalistek ale neznamená, že pavilon P brněnského výstaviště zůstane prázdný. Pondělní program evropského šampionátu zahájí v Brně ve 4 hodiny odpoledne duel Ukrajinek s Rakušanem. Ve večerním zápase se od 19 hodin utkají dva dosud neporažené týmy Srbsko s Bulharskem. Jakub Kanta, Radiožurnál.
1: Další utkání evropského šampionátu odehrají české volejbalistky zítra večer proti Ukrajině. Přímý přenos odvysíláme tady na Radiožurnálu Sport.
0: Fotbalisti italské Bologni rozehrají nový ročník tamní nejvyšší soutěže série A. V úvodním kole čeká před vlastními fanoušky souboj s římským Láciem. Zápas začne v 18:30. V nominaci Bologni na utkání je i obránce Martin Vitík, jeho start je ale nejistý. Závěrečný přípravný duel proti anglickému Brightonu totiž český reprezentant vynechal kvůli problémům s
1: A v čínském městě Kuejiang začalo mistrovství světa v moderním pětiboji. Tématu se ve vysílání Radiožurnálu Sport budeme věnovat už za pár minut. Spojíme se přímo do Číny s českou reprezentantkou Lucií Hlaváčkovou.
0: Tolik sportovní přehled a František Typovský, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
5: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Je vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
1: I v létě vás bereme k ledu.
0: Vysíláme totiž dál o hokeji.
1: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
2: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že Ota Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
3: Naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaní ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na puku v útoční třetině. Hrozí to říkat vůbec, to je 30 let, to je promlčení.
1: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
0: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
4: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den, tam byl jeden hráč, ten říká, ty jsi zdravil, a říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou, pozdrav na hlas, no, tak já jsem šel za dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den, jo, to už bylo lepší.
0: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
1: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
5: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mě svazovali, házeli mě do bazénu a no, ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle, ta partička, tak co ty
6: slabé. Kdo to byl? Jména?
5: Neříkám. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty.
1: I léto si můžete díky Radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
7: Vy posloucháte pondělní Radiožurnál Sport ve 13 hodin 51 minut v čínském městě Kuejiang začalo mistrovství světa v moderním pětiboji. Českou republiku reprezentuje na šampionátu šestice závodníků, mezi nimi i 20-letá Lucie Hlaváčková a právě s ní bychom teď měli být ve spojení. Přejeme hezký den.
8: Přejeme hezký den.
9: Hezký den, dobrý den.
7: V dějišti šampionátu je o 6 hodin víc než v České republice. Už jste si na ten časový posun zvykla? Myslíte, že vás to nebude limitovat do závodu?
9: Jako tak, jak jste řekl, že to vysílání je ve 13 hodin 51 minut, tak to mě docela překvapilo, tady už bude 8, takže jako změna to byla velká, ale jo, už trochu, už jsem si docela zvykla, už jsme tady pár dní a už je to dobrý.
7: Lucie, na šampionátu nakonec nestartujete v žádných týmových soutěžích, my jsme se už na to v našem vysílání ptali, ale pro jistotu se zeptám i vás, můžete to nějakým způsobem vysvětlit, proč tomu tak nakonec je?
9: Ono vlastně na letošní mistrovství světa jsou ty štafetové závody před individuálním závodem, takže je to prostě velký risk, jednak jako třeba na nějaký zranění, nebo že prostě budeme do toho individuálu pak víc unavený a přece jen ten individuál, jako to nám jde trochu víc, takže šetříme síly.
7: Lucie Hlaváčková s námi na Radiožurnálu Sport. Čas sice nesedí, protože vy jste v Číně, my v České republice, ale den myslím ještě snad ano. Dneska tu máme pondělí. Vás kvalifikace, jestli to správně chápu, čeká tedy až za 3 dny ve čtvrtek, tak jak se před závodem cítíte?
9: Ano, přesně tak, až ve čtvrtek. Docela dobře, ono tady to, přímo tohle město je i docela vysoko, nebo nějakých 1200-1300 metrů nad mořem, takže i na to se musíme trochu adaptovat. Takže já dneska na tréninku pořád se prostě funím hrozně, že ještě na to nejsem úplně zvyklá, takže tady to celý dohromady je docela náročný, ale postupně si na všechno zvykám a myslím si, že za 3 dny už to bude všechno dobrý a cítím se jako dobře připravená, takže uvidíme.
7: Tak to je určitě dobrá zpráva, vy už jste na 3. mistrovství světa, tak je to třeba nějakým způsobem znát? Je ta nervozita už menší než třeba při premiéře?
9: No, jsem na 3. svým a mě zatím jako se ty moje 2 předchozí jako tady ty závody moc nedařily, takže doufám, že konečně to jako breaknu a bude to takon lepší, ale nějaká nervozita jako je určitě, ale že by byl nějak vyšší než třeba na svěťácích nebo na mistrovství Evropy nebo tak, tak to si myslím, že ne.
7: Nedávno jste ukončila spolupráci s vaším osobním trenérem Davidem Svobodou. Byl to potřebný krok v tom vašem sportovním i osobním rozvoji?
8: Osobním rozvoji.
9: Jo, je to tak, ukončili jsme spolu spolupráci. Ano, myslím si, že už jsme spolu, byli jsme spolu vlastně 7 let, jsme spolu nějak spolupracovali, trénovali a už asi z obou stran jsme věděli, že je potřeba trochu jít nějakým jiným směrem. Davidem. Takže tady David se mnou není, což bude určitě taky jako složitý, protože nevím, nepamatuju si poslední závody, na kterých se mnou nebyl, ještě takhle daleko a s kým jetlagem a tak, takže v tom je to určitě těžký, ale je to tak, jdeme dál.
7: V Číně začíná mistrovství světa v moderním pětiboji, účastnit se ho bude 6 závodníků s českou vlaječkou na dresu, no a mezi nimi taky Lucie Hlaváčková, která se s námi teď spojila přímo z Číny. Tak Lucie, moc děkujeme za váš čas a ať se daří, mějte se hezky.
6: Mějte se hezky.
9: Já děkuju, mějte se hezky.

0: České fotbalové kluby bojují o postup ve vyřazovací fázi evropských pohárových soutěží.
1: Podpořte svůj oblíbený tým a fanděte u rádia.
0: V přímých přenosech Radiožurnálu Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové mají šanci postoupit přes Panathinaikos Athény do hlavní fáze konferenční ligy. Potřebují ale navázat na první utkání, ve kterém remizovali na řecké půdě 2-2. Trenér David Horejš věří, že týmu pomůže i domácí vyprodaná aréna.
2: Samozřejmě jsme si vytvořili pro odvetu pozici, kterou jsme chtěli, že jsme chtěli hrát doma před plným stadionem pro sebe postup, ale víme, že to nebude nic jednoduchého, ale je to zápas prostě o všechno. Budeme chtít to dotáhnout tam, kam si všichni přejeme a kdy jindy než ne teď.
1: Podobně jako před 660 lety, kdy Východočeši vyřadili stejného soupeře a v poháru mistrů evropských zemí postoupili do čtvrtfinále. Odveta posledního předkola konferenční ligy mezi Hradcem Králové a Panathinaikosem Athény začne v malšovické Finep aréně v 19 hodin.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy pro vás má Jana Gulda.
5: Tripartita souhlasila s růstem minimální mzdy na příští dva roky. Policisti dál pátrají po 12-leté dívce z Ústecka, může být v ohrožení. V Číně začal světový šampionát v moderním pětiboji, Češi nepřihlásili štafety. Na dálnici D1 na 210. kilometru směrem do Brna blokuje levý pruh nehoda. A počasí bude slunečno, jen přechodně oblačno, později začne oblačnost přibývat a teploty až 27 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Tripartita souhlasila s navrhovaným růstem minimální mzdy pro příští dva roky. Nejnižší výdělek by tak měl být podle návrhu vládního nařízení 24 900 korun. V roce 2028 by se pak měl dostat na 45,8% průměrného výdělku. Podle údajů informačního systému o průměrném výdělku dostávalo minimální mzdu 4,9% zaměstnanců v Česku, tedy asi 181 000. Mladí lidi by mohli mít při spoření na důchod lepší podmínky. Počítá s tím návrh zákona, který schválila vláda. Lidem do 30 let nabídne stát vyšší příspěvek a umožní jim dřívější částečný výběr peněz. Zároveň sníží poplatky, které si můžou účtovat penzijní společnosti. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO chce, aby změny začaly platit od ledna příštího roku.
6: Chceme, aby se lidem vyplatilo začít spořit co nejdříve. Aby se jejich úspory mohly dlouhodobě zhodnocovat lépe než dnes a aby za správu svých peněz platili méně. To je asi to nejpodstatnější.
5: Návrh kritizují penzijní společnosti. Obávají se, že po snížení poplatků nepokryjí své náklady. Návrh zákona teď posoudí poslanci. Policisti vyhlásili pátrání po 12-leté Klaudii Mansfeldové. Naposledy viděli kolem 7 večer v Hostomicích na Teplicku, předtím odešla z nemocnice v Teplicích. Pohřešovaná potřebuje zvláštní zdravotní péči, vysvětluje mluvčí policie Václav Krieger.
7: Kriminalisté na vypátrání osoby intenzivně pracují, protože k hospitalizaci došlo z důsledků jejího jednání, což může vést k životu ohrožujícího stavu. Touto cestou se obracíme na všechny občany se žádostí o pomoc. Pokud jste tuto osobu viděli, kontaktujte neprodleně linku 158.
5: Dívka by na sobě měla mít tmavě červené kraťasy a růžové triko. Její fotografii najdete na serveru irozhlas.cz. V Thajsku můžou ode dneška dostat amnestii lidi odsouzení nebo stíhaní za některé politicky motivované trestné činy, a to až za posledních 20 let.
8: Díky novele zákona budou omilostněni lidé, které policie zatkla a soudy odsoudili například za účast v protivládních demonstracích a pouličních nepokojích v letech 2005 až 2025. Naopak tresty pro odsouzené za hrdelní zločiny, těžké ublížení na zdraví nebo za korupci se nemění. Paragraf 112 na ochranu krále a členů královské rodiny zůstává bez změny. Právě ten je nejkritizovanější částí thajského právního systému a jeho odpůrci tvrdí, že hrozba až 15 let vězení za urážku nebo vyhrožování královskému majestátu je ve skutečnosti formou nátlaku na politické oponenty. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
9: Sport.
10: V čínském městě Kuejiang začal světový šampionát moderních pěti bojařů. Úvodní štafety bez české účasti vyhráli Britové a Bělorusky. Mistrovství se zúčastní i šest českých reprezentantů v čele s obhájcem bronzu Matějem Lukešem. Olympijský vítěz z Londýna a dnes kouč David Svoboda úplně neví, co od svých následovníků na šampionátu čekat. A vysvětluje, proč se jeho kolegové, trenéři národního týmu, rozhodli nepřihlásit reprezentanty do úvodních týmových soutěží. Pokračuje Svoboda.
11: Je to na druhém konci zeměkoule, tak tam jsou trošku s tím spojený další výzvy s aklimatizací, časovým posunem. My nepostavíme do soutěže žádný štafety. Taková byla strategie soustředit se na individuální starty, respektive na tým, což je součet třech nejlepších individuálních výsledků.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Situace na D1 u Holubic a překážka na silnici 57 za Meziříčím. Na D1 kousek za Vyškovém směrem do Brna začíná kolona kamionů. Sunou se z kilometru 226 a nesouvisle pokračují až na úroveň sjezdu na Slavkov na 210. Tam se před několika okamžiky podařilo odklidit následky kolize dvou osobních aut. V omezení už se tak opět jede dvěma zúženými pruhy. Na silnici 57 na výjezdu z Valašského Meziříčí směrem do Nového Jičína zpozorněte v kopci za městem. Kousek před odbočkou k památníku stojí v pravém pruhu porouchané nákladní vozidlo. Dá se jet pouze kyvadlově, v místě se tak výrazně zpomaluje. Kolona ale nevzniká. 35 z Litomyšle do Hradce Králové a fronta na výjezdu z Hrušové přibližně na 10 minut. Sune se k vysokému mýtu, respektive ke kruhovému objezdu u letiště a nájezdu na nový úsek dálnice D35. A v Praze v Dobříšské těsně před Vrázovkou blokovala levý pruh dvě nabouraná osobní auta. Už je sice odtáhly, kolona ale narostla až ke Zlíchovskému tunelu. Navíc pokračuje i regulace vjezdu do Mrázovky směr Břevnov. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Čekáme skoro jasno až polojasno, na severu a severovýchodě přechodně až oblačno a později začne nejdřív na jihozápadě a večer pak i na ostatním území oblačnost přibývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
13: 14 hodin 6 minut, příjemné pondělní odpoledne všem, kteří posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Hned s několika cíly vstupuje do nadcházející sezony hokejový obránce Radim Metka, 19-letý urostlý bek, kterého loni draftovalo v prvním kole jako celkově 9. hráče Buffalo, se chce pokusit prosadit v zámoří mezi seniory, ideálně si připsat premiérový start v NHL. Vedle toho by se na přelomu roku rád představil na mistrovství světa juniorů v Kanadě a pokusil se vybojovat druhou medaili na vrcholné akci hráčů do 20 let. Letos se podílel na zisku stříbra. Mrtka to řekl novinářům v Chomutově, kde se připravuje s 20 na nadcházející turnaj ve Finsku.
9: Radiožurnál Sport
0: a Karel Janů.

0: Čeští běžci na lyžích se připravují na novou sezonu ve švédském Torsby. V tamním lyžařském tunelu se reprezentanti i během léta dostanou na sníh a po měsících přípravy na suchu znovu trénují na běžkách. Mezi nimi je taky 21-letý Matyáš Bauer, který se na letošních olympijských, který obsadil 13. místo na 10-kilometrové trati volnou technikou, no a zaznamenal nejlepší individuální výsledek kariéry. A právě Matyáš Bauer by měl být teď s námi ve vysílání. Hezký den.
1: Hezký den.
0: Vy máte za sebou životní sezonu, zakončenou mimo jiné 13. místem na olympijských hrách, jak už jsem zmiňoval. Jak dlouho jste po ní odpočíval a jak od té doby až do toho současného soustředění v Torsby probíhala vlastně vaše příprava?
1: Tak to odpočinku vlastně moc nebylo. Hnedka po olympiádě pokračovali další světové poháry a ještě mistr světa do 23 let. A pak vlastně akorát ten duben byl takový trochu lehčí, kdy se mi podařilo na pár dní vypadnout k moři a mimo to jsem vlastně už se začal připravovat na tu nadcházející sezónu, kdy už jsme absolvovali několik kempů ve vysoké nadmořské výšce, jak ve Francii, tak v Itálii a i nějakou domácí přípravu, ale vlastně ten trénink nepřestává a je to každodenní koloběh.
0: Taky jste, Matyáši, změnil trenéra po Miroslavovi Petráskovi, který trénoval vašeho otce a vás připravoval od malička. Jste přešel k Němci Falku Gebfertovi, tak proč tahle změna přišla? Jaké to je pod novým koučem?
1: Tak myslím, že oba s Mírou Petráskem jsme cítili, že už je potřeba nějaká lehká změna i tím, že vlastně Míra už dlouhá léta trénoval už reprezentaci nebo oddíl LK Slovan Kolivary a už je na slonku své kariéry, tak jsem mu chtěl dát taky trochu volnosti, protože se mnou to neměl jednoduchý a zároveň se naskytla tady ta možnost jít pod renomovaného trenéra ze zahraničí, který vlastně se připojil k celému týmu a po několika hovorech jsme se našli společnou notu a cítím, že to momentálně byla ta správná volba, takže jsem za to rád a myslím si, že i když v tom tréninku se toho za stolik nezměnilo, tak to jde tím správným směrem.
0: Matyáš Bauer s námi na Radiožurnálu Sport. Jak to myslíte, když říkáte, že to s vámi trenér neměl jednoduché?
1: Tak já rád trénuju dost, takže toho tréninku bylo opravdu hodně a i ten Míra Petrásek do toho byl tak zapálený, že prostě byl připravený ještě 2 hodiny před tréninkem na tratích, aby si to všechno připravil tak, jak to má být a myslím, že tím žil tak moc, že už jsme to vyčerpali si možná tu zájemnou nějakou to zájemné spojení.
0: My si spolu teď povídáme, je 24. srpna, tak jaké to je zase být na skutečném sněhu a ty kolečkové lyže vyměnit za ty doopravdické?
1: Je to neobvyklý a vlastně vždycky ty první tréninky jsou trochu náročnější i fyzicky, tak psychicky, protože ty lyže jsou přece jenom trošku něco jiného než ty kolečkové lyže. A ještě tomu, když se jezdí v tunelu, který má dohromady 1,5 kg, tak se tam člověk za ty 2 hodiny dost nakrouží, ale je to potřeba, protože jak jsem říkal, je to trochu něco jiného a člověk, když to vypadne na moc dlouhou dobu, tak to nemusí být úplně ideální na začátku té sezóny, kdy vlastně bojujeme o ty nominace na ty největší akce, takže chceme být ready už od první závodu.
0: To říká Matyáš Bauer. No a Matyáši, co říkáte na to, že je to prostě asi i trend do budoucna? Pořád víc a víc kvůli sněhu jste odkázání na tunely, ledovce, cestování do zahraničí, samozřejmě bavím se i o jiných měsících, než je srpen, tak jak to vnímáte, že je to složitější během přípravy se dostat k tomu kvalitnímu sněhu a máte třeba trošku obavy i vlastně vzhledem k vašemu věku, jak tohle bude vypadat za nějakých 10 let?
1: Samozřejmě obavy mám, protože, jak se říká, všechno dobře a doma nejlíp a u nás na Božím daru ty tratě jsou skvělý, takže já to tam absolutně miluju a tam se mi vždycky lyže nejlíp a člověk si vždycky, když začal před pár lety, jsme začali vlastně takhle cestovat s reprezentačním týmem, tak si to užívá, ale vlastně s tím věkem, který přichází, tak svědomuje, že vlastně nejlepší je být doma a i ten trénink je nejvíc kvalitní, když člověk má ten svůj klid toho domova, takže to cestování je náročný to a tím, že i vlastně přes tu zimu jsme každý víkend někde jinde, tak se snažíme to cestování limitovat přes to léto a bohužel tím, že ty podmínky jsou, jaký jsou, tak ne, vždycky to jde. Nechci být samozřejmě tak negativní, jak to teďka možná zní, ale není to vždycky úplně ideální. Na druhou stranu musíme tomu sportu obětovat, co nejvíce dá. A pokud tady to je jediná ta možnost, tak co nedá nic jiného dělat.
0: Já taky určitě vůbec nechci být negativní v našem povídání s Matyášem Bauerem, jen si říkám, když pak potom v zimě pravidelně závodíte proti Finům, Švédům, Norům, včetně takového Kléba, tak když porovnáte možnosti vaše třeba s Nory, tak je tohle jeden z velkých rozdílů.
1: Je to možný, ale já si myslím, že nikdo z týmu si to nesnaží ani připouštět, protože tu práci, kterou odvádíme, tak si myslím, že odvádíme na stejný úrovni jako ty Norové nebo Švédové. Takže si myslím, že to je jenom otázkou času, než se tam dostaneme zase zpátky a vrátíme český lyžování tam, kam patří. Tedy tam vlastně bylo několik desítek let zpátky.
0: A úplně poslední otázka ode mě na Matyáše Bauera, když už jsem tady na úvod zmínil to vaše 13. místo na desítce volnou technikou z olympiády, tak jaké máte ambice vlastně vy osobně do té sezóny? Chcete se dostat ještě trošku výš?
1: Tak já se rád, nebo mým cílem je se každý rok posunout a to je zase ten hlavní cíl, takže už minulý rok jsem tak se snažil pokukovat po té top 10, což by bylo hezký, ale to je teďka ten jako primární cíl, top 10 na mistrovství světa ve Falunu v roce 2027 a k tomu v tom světovém poháru se zabudovat trochu líp, což se mi moc nedařilo ty minulý roky, takže být trochu víc konzistentní a k tomu se připravit tak kvalitně na Falun, aby jsme tam ukázali, co v nás je.
0: Tak budeme držet palce, ať se vám to povede. Matyáš Bauer na Radiožurnálu Sport. Děkujeme, naslyšenou.
1: Díky.

0: Oasis v odpoledním vysílání Radiožurnálu Sport. Je 14 hodin a 20 minut, posloucháte nás pondělí 24. srpna. Maradonova boží ruka za miliony a taky roboti na atletické dráze. Dvě sportovní kuriozity, které baví aktuálně sociální sítě. Obě teď probereme s Terezou Cedidlovou, která zjišťovala, co dnes zaujalo uživatele internetu. Tak Terezo, hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Řeší se slavný fotbalový míč, se kterým Diego Maradona na mistrovství světa v roce 1986 vstřelil gól rukou. Zásahu se přezdívá boží ruka. V aukci se bílo-černý míč teď prodal za 2,5 milionu liber, tedy zhruba 70 milionů korun. Očekávalo se přitom, že cena přesáhne až 7 milionů liber. Experti z aukční síně míč totiž označovali za možná nejvýznamnější fotbalový předmět, který existuje. Na sociálních sítích si z toho ale někteří dělají legraci. Jeden komentující se třeba zeptal, jestli to náhodou není ten stejný míč, který v 80. letech ztratili za školou. Míč totiž na fotce vypadá už dost použitě. Černá barva je na řadě míst ošoupaná a záhyby jsou místo bílé barvy spíše hnědé. Jiný uživatel na síti X zase poznamenal, jaké to asi je utratit 2,5 milionu liber za předmět, který byl součástí podvodu. Právě tím narážel na Maradonovu ruku. Argentinec tehdy poslal míč pěstí za záda anglického brankáře Petra Shiltona a po zápase slavný gól popsal slovy, že padl trochu hlavou Maradony a trochu rukou boží.
0: Tak hádám, že ten, kdo míč koupil, asi nebyl zrovna z Velké Británie. Pojďme na tu druhou polovinu toho, co jsi připravila. Na sociálních sítích se totiž taky řeší sportovní turnaj, ve kterém ale nesoutěží běžní sportovci. Já jsem jedno video viděl, myslím, že na něj dojde. Tak kdo tam závodí?
1: Ano, jsou to humanoidní roboti. V Číně totiž o víkendu začaly světové humanoidní hry a už v běhu na 100 metrů padl rekord. Robot zaběhl trať o 26 setin sekundy rychleji než před 17 lety Usain Bolt, když vytvořil světový rekord. Zajímavé jsou ale i samotné závody. Aby roboti na konci 100-metrové trati zabrzdili, postavili tam organizátoři vysokou modrou žíněnku. Některé stroje se ale po nárazu do ní zhroutily k zemi a museli je z dráhy odnášet technici. Z některých z nich dokonce létaly jiskry. Roboti taky boxovali nebo hráli fotbal a právě fotbal zaujal jednoho z uživatelů sítě X. Podle něj totiž robotům sice patří atletická dráha nebo hrazda, ale trestné území na fotbalovém hřišti stále patří ještě lidem. Roboti totiž, jak bylo patrné z videa ze soutěže, mají problém vyhýbat se srážkám s ostatními, což je při fotbale běžná praxe. Lidé na sítích ale řeší hlavně smysl takového závodění. Jeden z komentujících se ptá, jestli roboti umějí také umývat nádobí nebo prát, tedy dělat něco užitečného. Další uživatel zase otevírá diskuzi, jestli by měli roboti závodit mezi ženami nebo muži.
0: Do toho se asi pouštět radši nebudeme. To byly hity sociálních sítí s Terezou Cedidlovou. Moc díky.
1: Díky. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Nová sezóna fotbalové šance ligy je tady.
1: A s ní i přímé přenosy Radiožurnálu Sport.
2: Darida se rozbíhá a těsně vedle rukou gólmana Markoviče posílá míč do sítě. Hradec Králové vede nad Slavií 2-1 a to je obrovská hřava v tuhletu chvíli v Malšovické aréně.
0: Jsme tam, kde se píšou fotbalové příběhy.
3: To je všechno, je konec, Slavia se raduje, hráči vybíhají z lavičky, ve VIP sektoru se tleská, domácí mají ruce nad hlavou, poráží Jablonec 5-1, obhajují po roce titul.
1: Na každém zápase,
0: u každého důležitého momentu.
4: Bohemian Sparta 0-0, ale přichází velká komplikace pro favorizované hosty, protože před malou chvílí dostal přímou červenou kartu Jun Mercado.
1: Přinášíme radost vítězů i zklamání poražených.
5: Někdo se tady zbláznil, já to nejsem. Rozhodčí slabý, slaboučkej, sebevědomí tady, výkon tady, katastrofa.
0: Fotbalová šance liga zní nejlíp na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport, Radiožurnál Sport.
6: Radiožurnál je 14.30. Zprávy pro vás má Jana Gulda.
7: Policisti vypátrali pohřešovanou 12-letou dívku z Ústecka. Hledaná byla od včerejšího odpoledne. Radiožurnálu to potvrdila policejní mluvčí Ilona Gazdošová. Dívku policie předala do péče zdravotníků. Spokojenost Čechů s ekonomickou situací v srpnu klesla. Optimističtější jsou naopak podnikatelé. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Podle něj pokles u spotřebitelů ovlivnily obavy z ekonomické nestability a dalšího růstu cen. Podnikatelé sice meziměsíčně věří ekonomice stejně, podle statistiků je ale jejich důvěra meziročně nižší. Světová moře jsou nejteplejší v měřené historii, oznámila to Evropská služba pro sledování klimatu Copernicus. V sobotu naměřila průměrnou denní teplotu na povrchu oceánu a moří 21,1 stupně Celsia. O 0,2 stupně tak padl rekord z března roku 2024, píše to agentura DPA. A technici uklidili zbylé trosky spadlé větrné elektrárny u Podštátu na Přerovsku. 30-metrový větrník, který se kvůli silnému větru zřítil ve čtvrtek, byl od letošního července mimo provoz. Elektrárna totiž měla zaseklé lopatky turbíny. Při havárii uniklo přibližně 5 litrů oleje. Škodu majitel elektrárny vyčíslil na 200 tisíc korun. Okolnosti pádu vyšetřuje policie. Podštátská radnice požaduje kontrolu taky 3 zbývajících větrných elektráren.
0: Sport.
7: V čele světového žebříčku tenistů zůstal i v novém vydání Ital Jannik Sinner. V elitní stovce pořadí jsou 4 Češi. Nejlepší z nich Jakub Menčík je na 18. místě, těsně před Jiřím Lehečkou. Tomáš Macháč se posunul o 4 místa na 58. pozici. Vít Kopřiva drží 69. příčku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na D1 situace před Vlašimí a kamiony od Vyškova. Na D1 z Prahy do Brna kousek před Vlašimí na 47. kilometru jsme varovali před požárem dodávky. Aktuálně už nebezpečí nehrozí, vozidlo stojí v odstavném pruhu a okolo se jede bez zdržení. Na D1 za Vyškovem směr Brno stojící kolona kamionů štosují se na kilometru 226 a posouvají se až do omezení u D2 na kilometr 196. Fronta je hodně roztrhaná, jsou úseky, kterými jedou i v celku plynule, poté opět brzdí až do zastavení. Osobní auta jedou mnohem svižněji, zdržení naberou jen velmi krátké, a to v omezení mezi Holubicemi a Rohlenkou. Na silnici 35 směrem z Turnova do Liberce teď velký pozor na výjezdu z Hodkovic. V okolí 34. kilometru hlásíte dost nebezpečnou překážku.
9: Pánovic auta odletěla překližka. Teďka tam u toho bude nejspíš zastavovat a bude pro ní. Překližka leží v levém pruhu, respektive zasahuje částečně do levého pruhu.
8: A v Praze trvá hodně silný provoz na severu východě města Novopatská i Kbelská směr D8, hodně plná i Kbelská ze spod od Hloubětína a plní se i průmyslová od Hostivaře. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Čekáme skoro jasno až polojasno, na severu a severovýchodě přechodně až oblačno a později začne nejdřív na jihozápadě a večer pak i na ostatním území oblačnost přibývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Chris Ria dohrává v odpoledním radiožurnálu Sport. Je 14:38. Tenistka Linda Nosková se ve světovém žebříčku posunula na 6. místo, což je její nejlepší umístění v kariéře. Wimbledonská šampionka je o jednu pozici před Karolínou Muchovou. Životní maximum si vylepšila taky Sara Bejlek, která po semifinále na turnaji v Cincinnati aktuálně je 29. Mezi muži se do pozice české jedničky dostal Jakub Menšík, který figuruje na 18. místě. O jednu pozici za ním je Jiří Lehečka, který klesl ze 14. příčky.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: V začátku první trénink nám to nakropili, protože jsme první skupina, že jo, to je jasný. A v druhým začal 10 minut předtím, než jsme jeli pršet, tak první rozjížku jsem nějak dokroužil. Druhá po kolizi dvou jezdců jsem to trefil a urazil jsem si kolo a ve třetí rozjížce jsem závodil a za mě je naprosto nesmyslný rozhodnutí od tady pana race direktora Gunnarse Kosojse. Takže tím jsme získali třetí černou vlajku, tím pádem minus 5 bodů do šampionátu.
1: Popisoval Ladislav Hanák svůj smolný víkend v Přerovské Rokli, tedy autokrosovém závodišti, které jako rodák Přerova zná velmi dobře už odmala. Po penalizaci a konečném čtvrtém místě ve finále a také předešlém desátém místě v Maďarsku se jeho náskok v celkovém pořadí kategorie junior buggy snížil na jediný bod.
0: Jenom Maďarska jsme šli s asi 30 něco bodovým náskokem. Ten jsem pokazil v Maďarsku a teď teda jsem pokazil i tady. Uvidíme, ještě máme 4 závody, může se dát cokoliv, teď můžu zase vyhrát 3x já a on pak se mi to rozpadne v Portugalsku a je konec zase. To nejde předpovídat, ale samozřejmě ano, chtěl bych být mistr, no.
1: Tím by navázal na svého tatínka Ladislava, který se v minulosti v kategorii 1600 mistrem Evropy stal a nejednou. Nyní je konstruktorem a mechanikem týmu Alfa Racing, takže se stará nejen o jeho závodění, ale také o jeho auta.
0: Tata jakože samozřejmě soutěživý jako já. Občas, když udělám něco blbě, tak mě sprdne, ale mrzí ho spíš, když mi řekne, co mám dělat a já mu to schválím a nedodržím to. To štve, ale jinak, když udělám chyby, tak řekne dobrý, změň to do zítra a dobrý.
2: Já jsem možná příliš náročný tatínek, tak je to pro něho trošku svazující, ale se budu snažit to trošku taky uvolnit. Já se mu snažím dávat rady spíš, jak to udělat, aby byl rychle. Ty situace, které nastanou v rozjížkách, se moc nedají predikovat, takže těžko něco radit. Jo. Spíš je pro mě důležité, aby začal být rychlej už od těch měřených tréninků a jel po té trati tak, jak se má. A ty závodnické věci, to rozhodování v těch rozjížkách, co a jak, tam občas jsem mu řekl, že zbytečně moc tlačil na pilu.
1: Jízda na hraně vynesla Ladislavu Hanákovi mladšímu letos 4 vítězství a 2 druhá místa. A kdo z obou by byl tváří v tvář na trati rychlejší?
0: Kdybych závodil proti němu před 20 rokama, nebo kdy to bylo, tak bych samozřejmě dostal. Ale kdyby do toho sedl dneska, tak možná by to bylo zajímavý, ale nevím, asi by mě stejně porazil. A mě táta říkal například, že to ubírání plynu v zatáčkách, na kde není grip, tak máme podobný, že máme tu ten cit v noze. Myslím si, že to jde i docela vidět. Takže asi tak, no a oba dva jsme rychlí, jako no, to jo.
1: Rychlost bude potřebovat Ladislav Hanák mladší i v posledních 4 kolech seriálu mistrovství Evropy v autokrosu, pokud nechce opět skončit druhý jako loni. Tehdy ho porazil Francouz Felot, nyní je jeho největším konkurentem nováček Vojtěch Luňák. Mistrovský titul v kategorii junior buggy by tedy měl skončit v českých rukách, stejně jako v nejvyšší třídě super buggy, kde s velkým náskokem vládne Petr Nikodém. A to ještě v 16 stovkách může obhájit loňský triumf Jakub Novotný, který je aktuálně v celkovém pořadí druhý. Česko tak ukazuje, že je autokrosovou velmocí. Z Přerova Adam Kodét, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Dnešní odpolední rozhovor Radiožurnálu Sport bude fotbalový. Po 17. hodině vám nabídneme povídání s bývalým hráčem Sparty, anglického Readingu, ale hlavně Mladé Boleslavy, tedy s Markem Matějovským. Ten promluvil o svých nových rolích. Tou první je funkce vedoucího mužstva právě v týmu z města automobilů. Tou druhou je teď neprofesionální kariéra fotbalisty. Matějovský totiž obléká dres Slavoje Stará Boleslav, ve kterém udělal svoje první fotbalové krůčky. A tak se vrátil tam, kde to všechno začalo. Teď už ale z pověstí pana fotbalisty, a tak si na něj protihráči dávají velký pozor.
1: Slýchávám to velmi často, ať už od těch hráčů tam, nebo i těch realizačních týmů jejich, ať se mnou někdo běhá, takže možná paradoxně byly i některé zápasy, kde jsem si možná zahrál i méně s tím balonem než v lize, ale tak to prostě je a musím to zvládnout i z tohohle pohledu.
0: To říká Marek Matějovský, připomínám, celý odpolední rozhovor s ním uslyšíte po 17. hodině.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom osvěším je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovjanová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
8: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo.
8: Jako hodně.
2: To smrdí 9 teda někde. Jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000 čau.
8: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
9: No my jsme tam trošku jenom. Jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě.
9: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře snad.
2: Jo, takhle.
10: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. Dostě. Pokud chceš jít ven, tak se vem Pepíčka.
2: Musíš Pepíčka přibalit do baťohu.
10: Takže mě pak přivázali někdy ke stromu, já si srandu.
2: To jasně.
10: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Žuzného Brodu na koupaliště.
2: A musel zjít Pepíčku.
10: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou ČEPS, provozovatel přenosové soustavy, SEAT a hlavní město Praha.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Jana Bůra, zprávy.
2: Vláda chystá administrativní úlevy pro podnikatele. České volejbalistky mají na evropském šampionátu v Brně první volný den. Na dálnici D1 mezi Vyškovem a Brnem popojíždí dlouhá kolona kamionů. A počasí zítra bude polojasno až oblačno, místy až zataženo, hlavně na východě místy přehánky a teploty až 26 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Vláda odsouhlasila první podnikatelský balíček. Měl by například zjednodušit jednotné měsíční hlášení. Celkem 11 opatření se bude zavádět postupně do konce září příštího roku. Po schůzi kabinetu to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO.
4: Portál podnikatele, který dokončujeme, bude umožňovat to, aby podnikatele platili z jednoho místa sociální, zdravotní a daně. Další důležitá věc. Připravujeme a dokončujeme už v tuto chvíli jednotný portál evidence kontrol. To bude o tom, že to bude všechno online ukládáno.
2: Vláda taky spolu s podnikatelskými svazy připravuje antibyrokratický zákon a druhý podnikatelský balíček. Manželka poslance SPD Jaroslava Foldyny požádala děčínský soud, aby o další měsíc prodloužil jeho vykázání z domova. Policie Foldynu vykázala v červenci poté, co údajně napadl svou ženu. Žádost o prodloužení lhůty potvrdila mluvčí děčínského soudu Michaela Janoušová.
5: Platnost původního předběžného opatření se tudíž automaticky prodlužuje až do doby, než soud o návrhu definitivně rozhodne. Celková doba trvání předběžného opatření nesmí přesáhnout 6 měsíců.
2: Soud už jednou návrhu Foldynové vyhověl a vykázání prodloužil o měsíc. Foldyna Radiožurnálu řekl, že je mu to líto. Celý případ prověřuje děčínská policie kvůli podezření stírání manželky a nejméně dvou jejich dětí. Slovenská vláda chce od začátku příštího roku zrušit kontroverzní daně z finančních transakcí, oznámil to premiér Robert Fico. Daň platí firmy a podnikatelé z odchozích plateb a výběrů hotovosti a od svého zavedení patří k nejkritizovanějším opatřením, kterými vláda ozdravuje veřejné finance.
6: Transakční daň začaly slovenské firmy platit loni v dubnu. Z běžného převodu jim stát strhává 0,4% při výběru hotovosti dvojnásobek. Firmám tak zdražuje prakticky každý pohyb peněz z účtu a podnikatelé od začátku žádají zrušení této daně. Slovensko se přitom inspirovalo v Maďarsku a nikde jinde v Evropské unii podobné opatření nefunguje. Premiér Robert Fico ještě loni jeho zrušení odmítal. Letos v červnu už připustil, že ho vláda zvažuje. Podmínkou ale bylo, že stát výpadek několika stovek milionů eur nahradí jinými příjmy. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Bourání zbytků vyhořelé 34. budovy ve Zlíně by mohla demoliční firma dokončit tento týden. Hořet tam začalo 9. července. Velká část stavby se ještě při požáru zřítila. Společnost Cream, která objekt vlastní, se už připravuje i na odvoz zhruba 140 tisíc tun suti, popisuje mluvčí Marcel Schmidt.
7: Stále probíhají ty přípravné práce pro dotažení tendru, výběru dodavatele, způsobu třídění a odvozu. Co se týká demoličních prací, tak vlastně zbývá, řekněme, poslední čtvrtina toho východního křídla, takže řekněme nějaké 3x3 ty baťovské bloky.
8: Sport. České volejbalistky mají na mistrovství Evropy v Brně první volný den. Po dvou výhrách a jedné prohře si Češky od volejbalu odpočinou. Realizační tým pro ně připravil trénink v posilovně.
9: Volný den českých volejbalistek ale neznamená, že pavilon P brněnského výstaviště zůstane prázdný. Pondělní program evropského šampionátu zahájí v Brně ve 4 hodiny odpoledne duel Ukrajinek s Rakušankami. Ve večerním zápase se od 19 hodin utkají dva dosud neporažené týmy, Srbsko s Bulharskem. Jakub Kanta, Radiožurnál.
8: Další utkání evropského šampionátu odehrají české volejbalistky zítra večer proti Ukrajině. Radiožurnál Sport duel odvysílá v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na D1 zdržení od Vyškova a Ucpana, 33 v Náchodě. Na dálnici D1 na trase mezi Vyškovem a Brnem přetrvává velmi silný provoz. Z kilometru 230 jsou to hlavně kamiony. Chvílemi se sunou krokem, pak zase jedou celkem plynule. V tomto duchu pokračují až do zúžení u D2 na kilometr 196. Na D1 v Brně směrem z Prahy se krátce zdržíte v úseku mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu. Na D2 od Břeclavy se k Brnu táhnou také převážně nákladní soupravy. Řadí se už od sjezdu na Židlochovice na 11. kilometru. Silnice 44 z Olomouce do Opavy a zdržení kvůli omezení u Dolan. Kyvadlový provoz tam řídí semafory z obou stran. Naberete zhruba 10 minut navíc. Podobně i na 57. z Nového Jičína do Opavy. Omezení u Kajlovce před Hradcem nad Moravicí. I tam kyvadlový provoz a zdržení v obou směrech do 10 minut. A silnice 33 totálně ucpaná na příjezdu do Náchodu směrem z Polska. Už na polské straně se dlouze popojíždí a poté i celým průtahem Náchoda. Kolona je tam na bezmála hodinu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude polojasno až oblačno, místy až zataženo, hlavně na východě místy i přehánky a nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku většinou kolem 20 a na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
10: 15 hodin 6 minut, příjemné pondělní odpoledne všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. Evropská liga basketbalistů zahájí sezonu superpohárem. O nově vytvořené každoroční soutěži pro 4 týmy dnes informovali zástupci Euroligy. První ročník se uskuteční 18. a 19. září v Abu Zabí. Pozvánku dostal mistrovský Olympiakos Pireus, poražený finalista z minulé sezóny Real Madrid, semifinalista Fenerbahce Istanbul a domácí tým Dubai Basketball. Zúčastněné týmy se na miniturnaji v Emirátech utkají nejprve v semifinále, vítězové pak zabojují ve finále o titul. Poražené čeká duel o třetí místo.
3: Radiožurnál Sport
1: a Karel Janů.

0: Je 15 hodin a 10 minut, posloucháte pondělní radiožurnál Sport. Zatímco běžci na lyžích během léta nabírají fyzickou kondici, na sezonu se už několik měsíců připravuje taky servisní tým české reprezentace. Jeho členové vybírají nové lyže, hledají nejlepší struktury skluznic pro rozdílné sněhové podmínky. Práci jim ale určitě komplikuje společnost, že v létě je obtížné najít přírodní sníh, který by odpovídal tomu, na kterém se potom závodí ve světovém poháru. Jak se tedy dají v srpnu připravovat lyže na prosincové mrazy? I o tom budeme mluvit se šéfem servisního týmu českých běžců Martinem Blaškem. Přejeme hezký den.
1: Dobrý den.
0: Martine, závodní sezona začne až za několik měsíců, povídáme si spolu na konci srpna, ale kdy vlastně nová sezona začíná pro servisní tým?
1: No, dalo by se říct, že po konci sezóny hned, když to trošku přeženu, ale v podstatě to základní nebo takový to nejdůležitější začíná někdy v průběhu května, v první polovině května, kdy se vlastně začínají, řeknu, objednávat lyže nebo nějakým způsobem, pokud třeba někdo změní značku, tak domlouvat nový smlouvy a vlastně dojednávat ty podmínky s těma firmama vlastně, které nás podporují, ať to jsou výrobci lyží, holí nebo samotných vosků. A vlastně postupně se to začíná takhle v tom květnu rozbíhat a někdy v průběhu června se vlastně začíná jezdit po fabrikách, po firmách, začínají se ty lyže vybírat, což se zdá jako možná jednoduchá věc, ale ono to zabere nějaký čas najít tu vhodnou lyži, tu vhodnou konstrukci pro toho daného závodníka. Vlastně ten závodník má, řeknu, kolem 40-50 párů v tom svém portfoliu, který mi třeba řeknu z 30-50% vlastně jako obměňujeme na tu další sezónu a už vlastně hledáme ty specifický lyže nebo ty lyže, který prostě nám chybějí nebo který potřebujeme pro toho daného závodníka. Takže ono, než to člověk vybere, než to vlastně najde v té firmě, v tom skladu, najde si to, co potřebuje, než se ty lyže vlastně změřejí, ty lyže se měřejí vlastně na takových jako stolicích, kde my si naměříme všechny různý parametry, který my potřebujeme, který hledáme a podle toho vlastně vybíráme tu vhodnou lyži a potom vlastně ta lyže se odveze do Čech, odvezem si k nám do skladu do Liberce na Duklu a vlastně na té lyži se pracuje vlastně až, řeknu, do začátku sezóny, musí se nějakým způsobem proparafinovat a připravit na tu sezónu, zaníst do databáze a takovýhle věci, takže no, pak v tom nákladu těch lyží se třeba bavíme o 300-400 párech, který nám nějakým způsobem projdou rukama a pak nějakých 200 nových párů, který my musíme nějakým způsobem zpracovat.
0: To říká šéf servisního týmu českých běžců na lyžích Martin Blašek. Když takhle ty lyže tedy máte je nějakým způsobem zanesené do vašich knih, tak potom, když se člověk, třeba amatér, baví o tom vlastně, jak namazat potom už ta úplně závěrečná fáze, co ty různé skluznice, co funguje na mokrý sníh, co funguje třeba na nějaký zmrzlý sníh, to se řeší až potom pro ten individuální závod podle těch individuálních podmínek závodu.
1: Je to tak, vlastně, když to řeknu pro běžného člověka, ten se vlastně k takovým lyžím, jaký máme my, vlastně jako takřka nedostane. I co se týče té mázy těch vosků jako takových, tak my samozřejmě jako disponujeme jako spoustu dalšíma věcma, než ty, co jsou jako, řeknu, ve standardní nabídce. Ale vlastně ta máza je vlastně až jako v uvozovkách to poslední, co my řešíme. Vlastně celý tenhle ten proces toho výběru té lyže, vytestování vlastně těch lyží před tím závodem, řeknu, třeba ten závodník má do toho prvního testu před tím závodem třeba 12 párů, to je takový nějaký maximum, kterýho my se jako snažíme držet a dělá se nějaký předvýběr a potom vlastně před tím samotným závodem ten závodník jde jako s dvouma párama, z kterých si vybere, na kterých bude závodit a my vlastně do toho jako simultánně k tomu vlastně testujeme ty daný vosky, ty daný ruční struktury, kterýma třeba to ještě jako upravujeme v případě klasický mázy stoupací, jaký stoupací vosky, kolik vrstev a už se to vlastně potom jako ladí těsně před závodem. ale vlastně jako pro toho běžného lajka je to možná trošku science fiction si tohle všechno jako představit, ale díky tomu, že prostě nás je nějaký jako určitý počet, je nás 6 servismanů, k tomu vlastně spolupracujeme ještě s polským slovenským týmem, takže tu sílu vlastně jako testovací máme poměrně velkou i oproti těm velkým týmům, jako je Norsko, Švédsko, Finsko, tak jako kolikrát tím počtem těch lidí jsme jako schopní překonat a nějakým způsobem v tomhle tom jako sekundovat nebo i jako předčít. Ale vlastně se to už jako úplně odlišuje od toho, co si na ty lyže jako a jakým způsobem si to namaže vlastně běžnej lyžař, který si jde o víkendu jako zalyžovat.
0: Jo, já mám jeden skluzný vosk a ten používám už pár let, no, tak je pravda, že mi to jede trošku pomalej, než tedy
1: no,
0: lidem...
1: No, a úplně to stačí.
0: Úplně to stačí, že jo, já si to taky myslím. Na to moje bruslení určitě ano. Každopádně já si povídám se šéfem servisního týmu českých běžců Martinem Blaškem přeci jenom o trošku jiné úrovni lyžování. Pojďme se dostat k problému sněhu. To, jak to potom dolaďujete na těch jednotlivých závodech, ať už jde o světový pohár nebo nějakou větší akci, to je, myslím, docela jasné, pochopitelné, i když nad možnosti amatéra. Ale jak to děláte tedy na jaře a v létě, protože vy teď máte poměrně problém, ne, testovat na nějakém skutečném sněhu?
1: Je to tak, vlastně existují nějaký sněhové tunely v Norsku, ve Švédsku v Torsby, v Německu v Oberhofu, kam se dá jet, ale to je spíš, řeknu, jako věc tréninková. Vlastně ten sníh, který tam je tady v těch halách, tak jako neodpovídá vlastně té realitě, co je vlastně v zimě, takže přes to léto v podstatě člověk moc jako nemá šanci někde kde testovat. Samozřejmě dá se jet na nějaký ledovce, dá se jet do Norska na Sognefjell, třeba ze začátku jara, ale ty podmínky jako neodpovídají prostě potom ty zimní realitě, takže ono pak něco jako vytestujete, už se nám to jako taky kolikrát stalo, že vlastně něco člověk jako testuje na nějakých podmínkách a potom vlastně v té zimě se to jako otočí, takže my jsme tady od toho jako víceméně ustoupili, my vlastně jako po sezóně, když máme energii, tak jedeme ještě a je to na nějaký prostor, tak jdeme vlastně testovat ještě třeba do Skandinávie těsně po sezóně nebo rok zpátky nebo 2 roky zpátky byly výborné jako podmínky na Bedřichově, protože byl nasněžený umělej sníh, který vlastně jako odpovídal tomu, na čem se jezdí vlastně na tom světovém poháru, takže to nám jako hodně pomohlo a vlastně my to léto, řeknu, bo jaro, léto, začátek toho podzimu vlastně věnujeme té přípravě, ať to jsou ty lyže, objíždějí se vlastně ty firmy s těma voskama, plánuje se nějaká logistika, nějakým způsobem, jak ten tým bude fungovat, co třeba novýho se dá do toho přinést, spíš takovýhle jako organizační záležitosti a vlastně se začátkem podzimu my vlastně odjíždíme někdy začátkem listopadu z pravidla jako do Skandinávie, kde už ty podmínky jsou nějakým způsobem jako slušný, už je tam třeba nasněžený umělej sníh a už ty podmínky vlastně odpovídají nějakým způsobem té realitě a vlastně my tam přijedeme už vlastně, řeknu, totálně jako připravený a už v úvozovkách jenom jako testujeme a nemusíme nějakým způsobem jako ztrácet čas těma dalšíma věcma, ale samozřejmě každý rok je to náročnější, složitější, zimy jsou kratší, vlastně ty různý, řeknu, okna těch různých podmínek se posouvají, na začátku sezóny už nebejvá taková zima, jako bejvala, vlastně je to teplejší, potom se to třeba zase trošku srovná kolem těch, po těch Vánocích a ta teplá vlna vlastně druhá, která přicházela třeba koncem února nebo v polovině února, tak už zase třeba přichází koncem ledna, takže to prostě je fakt, s kterým nějakým způsobem musíme jako se poprat, nějakým způsobem to jako nezměníme a jediný, co s tím člověk jako může dělat, je být na to připravený, umět rychle reagovat a nějakým způsobem být jako adaptabilní. No, bohužel rádi bychom poručili, aby sněžilo díl a víc a bylo to hezčí, ale to bohužel nejde.
0: Tak vám budeme držet palce, ať to jde, to říkal Martin Blaške, šéf servisního týmu českých běžců na lyžích. Moc děkujeme, Martine, za váš čas a i za to, jak jste posluchačům přiblížil, v čem vlastně třeba mimo jiné spočívá vaše práce. Tak ať se daří, děkujeme, naslyšenou.
1: Taky díky, naslyšenou. Yeah, baby.

0: Sejde se Řek, Slovinka, Němec, Polák a Čech, to není začátek vtipu, ale popis schůzky realizačního týmu českých volejbalistek při domácím mistrovství Evropy v Brně. Jediným českým členem trenérského štábu je asistent Martin Hroch.
1: Ten realizační tým je hodně různorodý. Nemyslím si, že je to na škodu. Ta komunikace je, dá se říct, jenom v angličtině. Já s holkama komunikuju v češtině pouze, pokud jsem s nima sám, ale aby ten realizační tým věděl, o čem se bavíme, tak samozřejmě ta komunikace obecná, tak ta probíhá opravdu jenom v angličtině.
2: Přibližuje asistent trenéra české reprezentace volejbalistek Martin Hroch fungování realizačního týmu, který vede Řek Janis Athanasopoulos. Dalšími asistenty jsou Slovinka Carmen Kočarová a Němec Sebastian Schmitz.
1: Máme taktický porady jednu velkou, které se účastní všechny hráčky, celý realizační tým těch trenérů. Druhá fáze je taková, že se rozdělíme na skupiny. Carmen, Kiki, tak ta si vezme přihrávačky. Janis, ten má nahrávačky, já mám na starosti blokařky a Sebastian, ten se věnuje zase univerzálka.
2: V herní přípravě musí být všichni trenéři i přes různé odlišnosti plynoucí i z jiného volejbalového zázemí jednotní. Trochu jinak to podle Hrocha funguje v části zaměřené na kondici.
1: Kde na jedné straně tam máme Lukáše Filipeckého, na druhé straně Gorana Mladeniče, každý z těch kondičáků pracuje úplně jinak, ale myslím si, že potom to dává dohromady smysl a holky naopak 4 měsíce nejsou ve stejném stereotypu a jedou prostě různý typy posiloven.
2: Hroch je nejen jediný český člen trenérského štábu, ale taky trénuje Liberec a má tak detailní přehled o české extralize. Proto je součástí jeho práce taky to, že pro hlavního kouče Athanasopoulose monitoruje domácí soutěž.
1: Jednak ty čísla nejsou úplně vypovídající ve všem a i to, co on vidí vlastně z videa, tak to nemusí kolikrát odpovídat skutečnosti, anebo jsou tam ještě různé věci, které je potřeba vzít do úvahy, takže on občas zavolá, zeptá se na něco, konzultuje to, ale potom ty finální nominace je to výhradně na něm.
2: Říká Martin Hroch, který ale není úplně jediným Čechem v realizačním týmu reprezentace volejbalistek. Další Češi se o hráčky starají jako lékaři, fyzioterapeuti nebo maséři. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.

0: domácí atletický šampionát družstev míří do Karlových Varů. Těšte se na souboje o mistrovské tituly mezi nejlepšími českými atlety v klubových barvách. Sledujte s námi špičkovou atletiku. O víkendu 5. a 6. září v Karlových Varech. Více na webu atletika.cz a na Facebooku Českého atletického svazu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou ČEPS, provozovatel přenosové soustavy, SEAT a Karlovarský kraj.
1: Radiožurnál je 15.30. Jana Gulda a zprávy.
2: Minimální mzda by se příští rok mohla zvýšit o 2,5 tisíce korun na 24 900. Shodla se na tom tripartita, tedy zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů. Po jejich jednání to řekl prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jiří Horecký. Minimální mzda se zvedá automaticky. Do roku 2029 by se postupně měla dostat na 47% průměrné mzdy. V Česku bere nejnižší možný výdělek zhruba 180 tisíc lidí. Generální ředitel řízení letového provozu Jan Klas skončí k 1. září ve funkci. Odchází po téměř 20 letech. Oznámil to v e-mailu zaměstnancům. Důvodem jeho odchodu je kandidatura do Senátu. Podle ČTK by měl Klase nahradit ředitel odboru civilního letectví Zdeněk Jelínek. Jeho kandidaturu ale musí ještě schválit vládní výbor pro personální nominace. Řecko přesouvá svůj protivzdušný systém Patriot na Krétu. Chce líp ochránit klíčovou námořní základnu Suda před možnými útoky z Íránu. Píše to server ERT News. Armáda oficiálně informaci nepotvrdila. Na základně Suda v minulosti kotvily americké vojenské lodě, které byly posléze nasazeny na Blízkém východě. A dobrovolnické centrum Univerzity Palackého v Olomouci buduje tým pro krizové situace. Koordinovat bude práci dobrovolníků z řad vysokoškoláků při živelních pohromách a dalších nenadálých situacích. Nezištná pomoc se už osvědčila například při covidové pandemii, tornádu na Jižní Moravě nebo ukrajinské uprchlické vlně. Sport. Tereza Hrochová nebude nestartovat na nadcházejícím mistrovství světa v silničních bězích. Po nedávném atletickém evropském šampionátu v Birminghamu, kde obsadila 9. místo v maratonu, se rozhodla v Kodani nezávodit. Na Instagramu to oznámil její trenér Vladimír Bartůněk.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 kamiony od Vyškova a na D2 od Židlochovic. Na D1 na úrovni Vyškova směr Brno přetrvává zdržení hlavně pro kamiony. Na 230. kilometru se ale v těchto chvílích zpomaluje i v levém pruhu. Ke sjezdu na Vyškov západ na 226. jedou osobní auta 5 až 10 minut, kamiony o mnoho déle. V každém případě za Vyškovem už sledujeme v celku plynulý provoz až za Rousínov. Tam zhruba na kilometru 214 opět brzdí nákladní soupravy až do zastavení a posouvají se až do zúžení v Brně u sjezdu na D2 na kilometr 196. Zmíněná dálnice D2 z Bratislavy k Brnu a kolona kamionů od sjezdu na Židlochovice z 11. kilometru. Silnice 33 před Náchodem a více než hodinová kolona už z Polska. Následně se popojíždí i Běloveskou ulicí okolo Kauflandu přes oba kruhové objezdy až do centra k Orlenu. Z druhé strany od Jaroměře se zaplnil příjezd do města, brzdí se v klesání za odbočkou na Nové město nad Metují. A ještě Praha, hlavní část okruhu směrem zde jedna k letišti. Kolona vás čeká na výjezdu z Lochkovského tunelu. Pomaleji se jede až na úroveň Barrandova. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800
5: 553 553. Do Brna, do Prahy.
6: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu.
5: Jedu vlakem Českých drah.
3: Počasí.
2: Zítra čekáme polojasno až oblačno, v jeho východní polovině území až zataženo a během dne začne přibývat oblačnost i jinde. Hlavně na Moravě a ve Slezsku a jihozápadě Čech místy přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku většinou kolem 20 a na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: byl Sting, 15 hodin 38 minut, příjemné pondělní odpoledne všem, kteří nás posloucháte. V New Yorku začne poslední tenisový Grand Slam sezony, už se to blíží a ze všech hlavních soutěží odstartuje nejdřív ta zřejmě nejkontroverznější. Smíšená čtyřhra v New Yorku má totiž hodně zvláštní pravidla nasazování i počítání a je tak úplně jiná než na ostatních velkých turnajích.
1: Právě v Americe na tehdejším šampionátu Spojených států zařadili smíšenou čtyřhru jako první do programu grandslamového turnaje. Oficiálně od roku 1892 a až v dalším století se pak postupně přidávaly turnaje velké čtyřky ve Francii, Velké Británii a v Austrálii. Mix v New Yorku má i tři československé nebo české šampiony, v tomto případě vítězky Janu Novotnou, Helenu Sukovou a Andreu Sestiny Hlaváčkovou.
2: And now let's hear it for our champion. Andy Hlaváčková and Max Mirny.
1: Ale zatímco v Paříži, Wimbledonu i v Melbourne je mix stále součástí hlavního programu, v New Yorku ho v posledních letech začali pořádat ještě v týdnu před Grand Slamem, v obvyklém termínu pro kvalifikaci dvouher a navíc tenisty si organizátoři zvou podle svého vlastního klíče, který upřednostňuje hvězdné singlisty, ale zároveň dost přehlíží špičkové deblisty.
3: Podle mě to nemá nic s mixem společného, vlastně můžou to spíš pojmenovat mix singles championships než mix doubles, prostě ano, jenom marketingový tah, aby přitáhli ty top hráče a i vlastně to skórování udělali podle mě z toho úplnou exhibici.
1: Vyprávěla Kateřina Siňaková, která loni vyhrála smíšenou čtyřhru ve Wimbledonu společně s Nizozemcem Samem Ferbeckem, byla léta světovou jedničkou v ženském deblu, ale pro mix na US Open to bylo málo. Její kritika v tehdejším rozhovoru pro Radiožurnál Sport měla velký ohlas. Přidávali se i další a podobné je to i letos. Mnozí fanoušci píšou na sociálních sítích o dostatečném respektu k předním deblistům. Pořadatelé jsou ale o svém kroku přesvědčeni. Velké hvězdy přilákají ke sledování mnohem víc diváků i na těch největších dvorcích a grandslamový turnaj tak získává velmi atraktivní týden navíc. Mimochodem nejlevnější lístky na zítřejší program na centrálním dvorci Artura Ashe se daly dnes dopoledne českého času pořizovat v přepočtu za 2000 korun. Ano, oficiálně sice US Open začíná až v neděli 30. srpna, ale přední světové hráče uvidí lidé už dřív. V hlavní soutěži mixu se tento týden představí třeba Srb Novak Djokovic s běloruskou Arinou Sabalenkovou. Divokou kartu od pořadatelů dostali například Američanka Serena Williamsová a Španěl Carlos Alcaraz, Češi Karolína Muchová a Jakub Menčík a také vítězové dvou posledních ročníků Italové Sara Erániová a Andrea Vavasory. Právě Erániová a Vavasory, kteří se teď na velkých turnajích soustředí jenom na čtyřhru, se loni netajili tím, že chtějí bojovat i za ostatní špičkové deblisty, kteří se za nových pravidel do mixu na US Open vůbec nedostanou a nebo byli pozváni jenom do kvalifikace, jako teď světová jednička v ženské čtyřhře Kateřina Siňaková a její spoluhráč Brit Henry Patton, pro změnu lídr mužského deblového žebříčku. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

Red Hot Chili Peppers v pondělním radiožurnálu Sport. Fotbalisti italské Bologni rozehrají nový ročník tamní nejvyšší soutěže série A. V úvodním kole je čeká před vlastními fanoušky souboj s římským Laciem. Tenhle duel začne v 18:30 a v nominaci Bologni na utkání je i obránce Martin Vitík. Jeho start je ale nejistý, závěrečný přípravný duel proti anglickému Brightonu totiž český reprezentant vynechal kvůli zdravotním problémům s kotníkem.

0: skupina Trevi s pondělním vysíláním radiožurnálu Sport. Jsme moc rádi, že nás posloucháte v 15 hodin a 50 minut. Kateřina Siňaková vstoupí do soutěže Mixu na US Open, kde začne kvalifikaci dvouhry celkem 5 českých nadějí, včetně Lindy Fruchtwirtové. Kateřinu Siňakovou po boku Brita Petna čeká tedy dnes německo-monacký pár Mariová Vašero. Ten zápas by měl začít někdy před 8 hodinou tady středoevropského času.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: České fotbalové kluby bojují o postup ve vyřazovací fázi evropských pohárových soutěží.
1: Podpořte svůj oblíbený tým a fanděte u rádia.
0: V přímých přenosech Radiožurnálu Sport.
2: Fotbalisty Jablonce čeká čtvrteční domácí odveta play-off konferenční ligy proti skotskému Rangers FC. Úvodní duel Severočeši prohráli 0-1 a v domácí odvetě budou spoléhat také na podporu publika.
3: Těšíme se na odvetu. Já už měl takový požadavku na lístky jako ještě asi nikdy, takže věřím tomu, že bude plný stadion.
2: Přeje si trenér Luboš Kozel. Čtvrteční zápas s Rangers FC Jablonec rozehraje v 18 hodin. Radiožurnál Sport utkání odvysílá v přímém přenosu.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm.

rakem nezdraví. Sto cizejch zabíječů s pistolem maskotačí. A zákon džungla panuje, pro vlastní platné smyčky, robař kopat nestačí.

0: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
1: Soud prodloužil jiřikovskému vazbu, obviněný je v bitcoinové kauze. Vláda plánuje zákaz prodeje obohaceného technického konopí. Veslařky Flamíková se Šantrůčkovou se chystají na start světového šampionátu. Na dálnici D1 na 83. kilometru směrem do Brna blokuje stoupací pruh porouchaná dodávka. A počasí zítra bude polojasno až oblačno, místy až zataženo, hlavně na východě i přehánky a teploty až 26 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Tomáš Jiřikovský zůstane ve vazbě další 3 měsíce, prodloužil mu krajský soud v Brně, a to kvůli obviněním v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Jednání doprovázela zvýšená bezpečnostní opatření. Nádvoří soudu policie úplně uzavřela. Podle obžaloby se dnes programátor Jiřikovský poprvé k případu vyjádřil. Podrobnosti ale státní zastupitelství neřeklo. Ministerstvo vnitra plánuje zakázat prodej obohaceného technického konopí. Návrh změny zákonů by měla rezort vnitra společně s ministerstvem zdravotnictví předložit do 3 týdnů. Vláda tak chce omezit dostupnost nebezpečných psychoaktivních látek a odstranit mezery v zákonech. Jedno z opatření má mířit podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO na technické konopí.
3: Navrhujeme zakázat obohacování technického konopí syntetickými látkami a omezení nekontrolované výroby těch silných extrátů. Cílem je zasáhnout proti takzvané chemické marihuaně.
1: Od ledna 2027 by se měl navíc zpřísnit prodej kratomu. Nově by neměl být dostupný lidem mladším 21 let. Ministr vnitra Metnar taky po jednání vlády oznámil, že ve vedení Úřadu pro zahraniční styky a informace končí Vladimír Posolda. Jeho rezignaci vláda schválila. Posolda povede zpravodajskou službu do konce září, od října ho nahradí ve funkci diplomat Miroslav Toman. Posolda stál v čele rozvědky od roku 2022. Evropská komise schválila v přepočtu téměř 150 miliard korun na protivzdušnou obranu Ukrajiny. Nově vyčleněné finance jsou součástí velké unijní půjčky a půjdou na nákup a rozmístění dalších raket, munice a radarů. V den, kdy Ukrajina slaví Den nezávislosti, zasedá v Kyjevě takzvaná koalice ochotných.
4: Do Kyjeva například dorazil nový britský premiér Andy Burnham, finský prezident Alexander Stubb, dánská premiérka Mette Frederiksenová nebo prezidenti a premiéři pobaltských států. Od soboty je ve městě také americký generál Keith Kellogg. S ním prezident Volodymyr Zelenský jednal o nákupu a dodávce střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Velká Británie chce zase Francii pomoci otevřít na Ukrajině montážní linku na rakety dlouhého doletu. Finský prezident oznámil, že finské a ukrajinské společnosti budou ve Finsku vyrábět drony pro ukrajinské a evropské potřeby. Oznámil také 2 balíčky pomoci pro Ukrajinu. Jeden se týká protivzdušné obrany a druhý zajištění energetického sektoru, na který Rusko útočí. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Podle svazu pěstitelů chmele bude letošní úroda až o pětinu nižší, než je dlouhodobý průměr. Sklizeň poznamenalo sucho a vysoké teploty. Klesl taky obsah alfa hořkých kyselin, které ovlivňují hořkost piva. Ty se v průměru pohybují okolo 3%, říká pěstitel Ondřej Šťastný.
5: Tak letos to určitě bude hodně pod 3. Pokud bude v průměr 2,5, tak to budeme rádi. Jo. Jsou odběry, které jsme si dělali zkušební a bylo to i pod 2%, takže je to špatný a nevypadá to, že by se to už zlepšilo.
6: Sport. Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou vstoupí v Nizozemsku do mistrovství světa. Českou dvojku bez kormidelníka čeká už za necelých 50 minut rozjížďka. Z ní 2 nejlepší posádky projdou přímo do semifinále. Trenér českých reprezentantek Petr Blecha věří ve zúročení dobrých výsledků z této sezony.
7: Na všech závodech jsme byli na té pomyslné bedně, takže jsme ukázali zoubky, no a teď to teda musíme zúročit tady na mistrovství světa. Nebudu říkat, že patříme k favoritkám, to jsou naše rumunské soupeřky a Američanky. My patříme mezi takových těch dalších 4-5 kandidátek, který si to můžou rozdat do finále a pak o co nejlepší umístění další.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážky na D1 za Koberovicemi, na D48 před Těšínem. Na D1 z Prahy do Brna zbystřete za nájezdem od Koberovic. Na 83. kilometru těsně před odpočívkou z Peřice blokuje stoupací pruh porouchaná dodávka. Teď už označená světelnou šipkou. Nákladní vozidla tak vybočují do pravého pruhu. Na D48 před Českým Těšínem směrem z Frýdku Místku buďte obezřetní za sjezdem na Třinec. V okolí 67. kilometru pobíhá v příkopu srnka. Může zabloudit i přímo do vozovky. Raději zpomalte a projíždějte s opatrností. D48 z Frýdku Místku do Těšína 67. kilometr. Srnka v blízkosti dálnice. Na dálnici D55 na začátku nového úseku u Babic směrem do Hodonína na 42. a 0,5. kilometru bourala dvě osobní auta. Průjezd je tam značně komplikovaný. Kolony popojíždí v obou směrech. Nesouvislá téměř 20-minutová začíná už na výjezdu z Napajedel. Z druhé strany se brzdí za sjezdem na Staré Město na 44. kilometru. Odtud ztratíte přibližně 15 minut. A 33. před Náchodem stále více než hodinová kolona už z Polska. Následně se popojíždí celým městem až k čerpací stanici Orlen. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude polojasno až oblačno, místy až zataženo, hlavně na východě taky přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na Moravě a ve Slezsku většinou kolem 20 a na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
2: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
8: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady. Pavel sedí ve studiu. Dobrý den, Pavle.
9: Dobrý den.
8: Je tu taky Lukáš Michalík. Lukáši, vítej.
10: Krásný den.
8: Tak máme za sebou necelé, neúplné, tedy lépe řečeno, páté kolo fotbalové šance ligy. Vlastně už se nám to kupí v součtu i s tím čtvrtým kolem, několik odložených duelů. První z nich se budou dohrávat, myslím, příští týden na začátku září a ty z tohoto kola, které byly dva, mezi Jabloncem a Baníkem a Hradcem Králové a Plzní, se budou dohrávat. Zatím není, myslím, určeno kdy. Ale to je jedno, budeme řešit to, co se stalo a vlastně i to, že možná v Plzni nevadilo, že se v Hradci nakonec tenhle víkend nehrálo.
2: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
8: Martinický skončil v Plzni 21. srpna na den, kdy si Česko připomíná tu neblahou okupaci Sověty, Rusy, tak pro Martina Hiského tenhle den v roce 26 taky nebyl příjemný, protože po 10 měsících skončil ve funkci v Plzni. Tak. A vývoj je takový, že novým trenérem byl včera jmenovaný Radoslav Kováč.
11: To je hezký, Pavle, co srovnal s tou okupací. No.
8: Takže jsou dny, které si pamatují lidé tak z historických důvodů a pak i ze svých osobních, a když se tě to spojí, tak si říkáš, hele, ten 21. srpen to škrtám, to mažu. No, Pavle, tvoje...
11: Je pravda, že Plzeň prostě nevypadala dobře v těch posledních zápasech i se Zlínem, když doma ten zápas zvládla, tak to nebylo dobrý a tahle změna prostě se dala čekat. No.
10: Já s tím souhlasím, už se zdálo, že se to nenakopne, byť Martin Hiský dostal dlouhodobou smlouvu, určitě doufali v Plzni, že nastolí podobnou éru v klubu jako třeba Jindřich Trpišovský ve Slávii, ale nešlo to, ti hráči nepůsobili vůbec dobře na tom hřišti, celkově ta chemie mi přišla taková zvláštní, byť samozřejmě do toho klubu nevidím, ale další věc je tedy ten nástupce, k čemu se dostaneme. Povídej.
8: Dostaneme, jenom jsem chtěl to angažmá trošku zrekapitulovat, protože mě vlastně i se líbí, když si člověk představí, jak to všechno bylo, tak si představte ten snový začátek, když pan Hiský začínal v Plzni vítězství v Evropské lize na AS Řím, neuvěřitelná věc, tehdy myslím nádherné góly s tím spjaté. Několik vykřičníků, mezi něž patřila i ta ligová prohra v listopadu se Slaví 3-5 a pak prohra 0-3 na Slovácku v prosinci. A těžký začátek jara. V ligové fázi sice udrželi neporazitelnost Evropské lize, vítězně stoupili i do ligy, ale pak přelom února března remíza se Spartou, o tom jsme mluvili, 0-0, to byla ztráta pro Viktorku. Pak vlastně konec v Evropské lize, zase nezvládnuté penalty s Panathinaikosem, jako jsem, oni sice tu sezonu dohráli, takže neprohráli v 90 minutách v Evropské lize, ale penalty je vyřadili, no a pak konec poháru v Karviné 0-3. V těchto momentech, když jsem zmiňoval teď různě, jak to šlo, napadlo třeba Pavla Horváta, že už se to tam trošku řeže ta větev?
11: To ne, já musím říct, že já jsem o tom začal uvažovat až vlastně tady v té nové sezóně, protože Mně trošku přišlo, že opravdu tam něco nefunguje. Jednak se vyrojili, tak, nebo vylezli na povrch takový ty zprávy, které vždycky, když se nedaří, tak samozřejmě slyší, že já nevím, dámhle někdo z realizáku si stěžoval, nějaký hráč řekl něco manažerovi, většinou jsou to ty hráči, který nehrajou. Mě třeba zarazilo tadyhle úplně naposled to, že Saša Sojka, který prostě hrál na mistrovství světa, myslím si, že fakt patřil jako k jedním z našich hráčů, který snesli nějaký měřítko. Mladý kluk, který vlastně je místní, on je z Klatov, tuším. Myslím si, že je zvláštní, že tenhle ten hráč se třeba nedostal vůbec v Bělehradě na hřiště. To prostě je pro mě zvláštní a nevím, co zatím hledat. Jestli jako výkonnost, nebo to, že tomu klukovi se nechce, já si samozřejmě může být, že Sašovi vyrostlo ego, ale já si ho pamatuju jako naprosto normálního kluka, který byl pokornej, který makal, který uměl fotbal a tohle to jedno, jako třeba tahle jedna věc mě je zarážela.
10: No to je další věc, že vlastně on neustále hledal v nové sezóně Martin Hezký to optimální složení sestavy. Co mě zaujalo, když jsme se bavili ráno s Vladislavem Janouškovcem, plzeňským reportérem, tak na mě to působilo zvenčí tak, že je nějaký problém Martin Hezký, případně realizační tým versus hráči, že mi to tam úplně neštimovalo. Podotýkám, spekuluji, ale Vláďa mluvil o tom, že tam spíš měl být problém v kabině mezi hráči, což já samozřejmě nečekám od tebe, že to rozsekneš, ale jestli to taky může být tím, že ten tým je teď hodně národnostně pestrý a Plzeň je specifická. Ty jsi tam dlouho byl a to jádro bylo hlavně československé.
11: Já to nevím, no. Já říkám, hrozně rád bych klukům zavolal třeba, abych zjistil nějaký informace, ale vím z vlastní zkušenosti, že prostě nechceš o tom mluvit. I třeba Honzovi Reskovi, když vždycky vím, že se jim třeba něco nepovedlo, tak se mi nechce volat, protože vím, že na to nemáš náladu, že tě to vlastně otravuje a i ty lidi, s kterýma se znáš dobře, tak vlastně se s nima o tom nechceš bavit, protože prostě to téma je nepříjemný a nechceš hlavně vynášet jako věci, které se dějou v té práci, prostě já nevím, jestli to je ve smlouvě, ale na tu smlouvu bych úplně nekoukal, ale lidsky vlastně nechceš jako říkat, hele, on tam něco dělá špatně a on netrénuje a on trénuje moc a ten trénuje málo, to si myslím, že není správný, ale vlastně zase ta věta pravda leží na hřišti, ti to prostě ukáže. No.
8: Martin Hezký skončil v Plzni s bilancí 39 zápasů, 18 výher, 12 remíz, 9 proher, skore 62-51, takže o góly nouze nebyla, ale bohužel i v té síti Plzně, teď v té nové sezóně 14 inkasovaných gólů za 5 soutěžních zápasů. Když jsi dozvěděl tu novinu, tak co si čekal, že se stane? Jak vlastně si čekal, že Plzeň bude z té krize chtít se dostat?
11: Tak takhle, když to je to můj pořad. Teda to
8: je vlastně. To tvůj pořad.
11: Já teda musím říct, že samozřejmě mám spoustu aktivit, jednou z nich je tady Radiožurnál Sport, ale musím říct, že jsem člověče koukal na telefon, že jsem čekal, že mi někdo zavolá, že aspoň budu třeba mezi těma kandidátama. Takhle sebevědomě ti to musím říct.
8: Jasně, to znamená, že ti nikdo nezavolal. Když to říkáš.
11: No já jsem si neměnil číslo, tak
8: ne,
11: nikdo mi nezavolal, ale jako musím říct, že jsem o tom přemýšlel, že vlastně jako teďka v té situaci, v jaký to mužstvo je, jak jsem ho viděl, tak si dovedu představit, že bych tam jako se vrátil. Bez ohledu na to, že nemám realizační tým, že jako to, ale myslím si, že bych tam jako mohl pomoct. Můj názor, no.
10: Jo, já s tím souhlasím a ostatně je to názory některých fanoušků, co jsem četl na sociálních sítích. Teď je asi nejdůležitější prostě ten tým dát dohromady, co se týče hlav a podobně, nastolit tam tu správnou atmosféru, což Pavel samozřejmě dlouhodobě umí a navíc to prostředí znáš.
11: No jasně, tak samozřejmě mám tomu vztah, to je jasný, že kdyby to bylo teď plácnu v Glivicích, tak asi mě to úplně nezajímá, ale tady je to jasný, tady jsem strávil spoustu let a mám tam k tomu jako opravdu srdeční vztah, je to moje záležitost srdeční, ale fakt je důležitý navnímat tu šatnu teďka, v jakém je stavu. Já si uvědomuji, když jsme se tam vrátili vlastně, nebo vrátili s Michalem Bílkem, tak vlastně šlo o to těm klukům jako dát do hlavy, že je to znova baví. Jako. Jo, samozřejmě to teď nehodnotím jako trenéry, kteří tam byli, nebo je to vždycky je to mužstvo je v nějakém stavu. A když se ti to povede, ty kluky jako vrátí do toho, že to umějí, že je to baví, tak máš z poloviny vyhráno.
10: Já ještě dodám ten kontext, aby to nevypadalo, že si tady vzájemně pochlebujeme, protože jsme přátelé, ale proč by mi ten návrat třeba Pavla dával smysl, protože evidentně třeba ty nejlepší varianty zkrátka nebyly pro Plzeň dostupné. Já si nemyslím, že Radoslav Kováč pro ně byl variantou číslo jedna, už protože dostal smlouvu do konce sezony s dvouletou opcí. Jo, kdyby přivedli Martina Svědíka, vykoupili by ho z Brna, neřekl bych ani slovo. Řekl bych jasně, mají toho nejlepšího českého trenéra dostupného na trhu, nebo kdyby vykupovali, já nevím, Davida Horejše, Zdenka Frťalu, někoho, pro kterého si vyloženě musíš dojít, ale evidentně šli tou cestou, že chtěli někoho, kdo tu smlouvu nemá, což ty samozřejmě máš, ale tak je to něco jiného v amatérském fotbale. A nevím, já se přiznám, že mě to jméno velmi překvapilo, Radoslava Kováče. Nic proti němu nemám, sympatický chlapík, skvělá hráčská kariéra, umí posouvat mladé hráče, ale v top 3 českém klubu, kam já řadím pořád Plzeň, tak tedy bych čekal se trochu.
8: Jenom řeknu jeho bilanci, tak v Opavě první ta zkušenost hlavního trenéra sezona 2021, to si taky ještě působil jako příbramský trenér.
11: Jsme proti sobě hráli.
8: Sestup z posledního místa, Táborsko 22, 9 zápasů, pak šel do Pardubic, tam vlastně jedna sezona končila barážovou, vlastně tou jako, nebo baráží a úspěšnou baráží, pak skončili 12. a ve Slovanu poslední dva roky, jsme tady už říkali 7. a 6. místo. Co mě zaujalo, tak že si přivádí asistenta Davida Mikulu, kondičáka Michala Hampla, ale že zůstává z toho realizáku Martina Hyského kondičák Martin Kastner, analytický tým a trenér brankářů Matuš Kozáčik a Marek Bakoš. Tak a tady se zastavím, protože se tím prolínají osobnosti Radoslava Kováče a Marka Bakoše. Mm-hmm. Radoslav Kováč taky pamatuje, jaké je to přežít několik trenérů za sebou ve Spartě, to byly Stramačony, Hapal, Šťastný, Horňák, taky tam byl až 2 roky. Ale Marek Bakoš má tuhle svou sérii teda ještě bohatší, protože to už je 5 trenérů a je to daleko delší čas, někdy od roku 2019, tam pořád pokračuje Marek Bakoš. No. Co to znamená teda být asistent, jako ty máš menší odpovědnost, že tam pořád ten jeden asistent zůstává, než ten hlavní trenér, kteří se pořád střídají. Jak si to mám jako like vysvětlit, který nevidí do té kabiny, co ten asistent teda jako znamená?
11: Tak teď jsou různý role těch asistentů. Můžeš být videokouč nějaký, který střihá videa na přání toho hlavního trenéra, připravuje prostě rozbor soupeře, pak seš...
8: Čímž máš odpovědnost asi za toho i stávajícího realizáku, to znamená, určitě, že bys jí měl vyvodit určitě, možná, nebo dostat za
11: pak
8: ní.
11: Pak seš nějaký asistent, který třeba je to mladý kluk, který prostě opravdu jenom seš tam na té pozici druhýho, třetího asistenta, kdy v úvozovkách staví víš hřiště, trenér ti řekne, hele, já chci hrát 8 na 8, udělej hřiště, já nevím, 50 na 30 a já nevím, udělej přihrávky nějaký, který budou pasovat k tomu, co chceme, jaký téma chceme mít v tom tréninku. No, pak já můžu mluvit za sebe, já jsem byl v Plzni, když jsem tam byl s Michalem Bílkem a cítil jsem, že prostě jsem do toho kecal, že mám vliv na to, jak hrajeme, ne ten hlavní vliv, ale máš na to vliv, prostě mluvíš s těma hráčema, stotožníš se s tou filozofií toho hlavního trenéra a prostě jsem jako cítil, že bych za to měl si vyvodit nějakou osobní jako zodpovědnost a myslím si, že by to tak jako mělo být. No.
10: Pavel to samozřejmě ví lépe než já v tom fotbalovém prostředí, jestli to je vlastně tradiční, teď se nad tím zaobírám. Ono to, že třeba Marek Bakoš s Matušem Kozáčkem zůstanou v Plzni, bylo jasné ještě před jmenováním Radoslava Kováče. Nevím, jestli tam proběhla nějaká konzultace, ale přijde mi, že zkrátka ten hlavní trenér, když už tam jde, tak by měl mít to hlavní slovo při skladbě toho realizačního týmu, což ne vždycky tak může být asi. Že se mu zkrátka řekne, ti to dva tu zůstanou.
11: Jo, tak vlastně jako je to logický, že chceš, aby si tam měl svoje nějaký lidi v té šatně, teď to beru z pohledu toho vedení, je to jedno, v jakém klubu to je, jo. Ale chceš, abys tam měl nějaký svoje lidi, teď ne, aby ti donášeli, pane bože, ale aby si měl nějaký obrázek v toho, co se děje v té trenérské šatně. Možná je to špatně, ale myslím si, že většinou to takhle je. Jako.
10: A evidentně Radoslav Kováč musel částečně ustoupit, protože zatímco do Liberce si přivedl opravdu hodně lidí z toho ex-pardubického realizačního týmu, tak teď, pokud se nepletu, s ním jde skutečně jenom asistent David Mikula, nebo jdou, a kondiční trenér Michal Hampl.
8: No tak uvidíme, jak to bude. Samozřejmě držíme palce Viktorii Plzeň, až zvládne odvetu playoff Evropské ligy, byť manko 0-3 s Crvenou zvezdou Bělehrad je hodně vysoké.
11: A tak samozřejmě... třeba to bude tak, že Plzně taky ta změna pomůže k lepšímu projevu. Červená hvězda taky nehrála úplně fantasticky před tou změnou, kdy přišel Riera. No.
8: Bude to vlastně duel takových možná hezounů. Kováč, Riera, viď? Ale to už jsem trošku skočil někam jinam. My jdeme dál.
11: Já
8: Česka...
11: jsem na holky.
10: Blondýn a brunet.
8: Ne, tak já vidím, no, tak člověku. Ale nebudem hodnotit tohle. Pojďme se věnovat fotbalu. Vracíme se k pátému ligovému kolu.
2: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
8: Tak vítáme prvního z posluchačů. Dobrý den, kdo je tam?
9: Dobrý den, zdravím Juraj, ale bych jsem chtěl na Pavla, už se o tom zmínil, že čekal na telefonát v Plzni, tak já bych rád věděl, jestli by si trůfal můst, jako je Plzeň, na pozici hlavní trenér, a keby robil asistenta, koho by si věděl představit jako hlavního trenéra k sebe. Děkujem, pěkný den.
8: Děkujeme, Pavle.
11: Jo, trůfal bych si, to je to určitě, a asistenta, kdybych dělal, tak asi zase těmhle těm jménům, který pro mě byli jako velký trenéři, můžu znova zmínit Michal Bílek třeba a tyhle ty typy. Ivan Hašek prostě pro mě byl velký trenér, který zažil spoustu věcí, od kterých bych se mohl učit.
10: To byla dobrá otázka, jestli na to můžu navázat. My už jsme to vlastně trochu nastínili. Kdo tobě, Pavle, dělal asistenty v Příbrami?
11: Petr Grajcár a Petr Čuhel. A Roman Pavlík, trenér gólmanů.
10: Jasně.
8: Dobře.
10: To tak... mě zajímalo, protože kdybys dostal někdy nějaké zase profesionální angažmá, tak kam by si koukal třeba.
8: Fotbalovou ligu po pěti neúplných kolech vede Slavia s 11 body. Na druhém místě Mladá Boleslav, což může být pro Leckoho překvapení. Můžeme si poslechnout trenéra Středočechů Aleše Majera, který se vyjádřil k tomu, jak úspěšný vstup do sezony může ovlivnit jeho tým.
12: Samozřejmě může to ovlivnit dvěma způsoby. Nechcete to, řekněme, ztratit tu sérii. Druhý, že samozřejmě ty týmy najednou sem přijedou a chtějí na nás uspět. Jo? Samozřejmě vždycky chcete uspět na ty týmy, my chceme taky uspět na ty dobrý týmy, že jo? Vytáhnout se a nemáte tam tak trošku co ztratit a můžete se ukázat, můžete ukázat všechno, co umíte.
8: Důležitá slova, on zmiňoval to, že bylo důležité, že Boleslav zvládla zápas proti těm podobně, já si říkal, slabým nebo podobně nastaveným týmům, jo, že to nebyla Sparta Slavie, že prostě to bylo Slovácko, které nakonec Boleslav porazila 2-1, i když Slovácko kousalo, nevím, jestli jste viděli tu chybnou přihrávku Martina Králika už ve čtvrté minutě.
11: No,
8: a Slovácko mělo obrovskou šanci.
11: Slovácko si myslím, že kdyby využilo ty šance, tak ten zápas takhle nedopad. Myslím, že tohle, ne, že to byl nejslabší zápas Boleslavy, ale prostě takovýhle zápasy jsou.
8: Tak na Signě taky už tahala za kratší konec.
11: Když chceš hrát nahoře, tak on to tam říkal. Prostě ty týmy se na tebe připravou a čím seš vejš tý tabulce, tím seš jako víc lovná zvěř prostě. To je jako bez debat. A každej, přesně tak, každej chce si to s tebou rozdát a říct si pak, hele, tak oni jsou teďka druhý nebo hrajou o špičku a my jsme si to tady s nima rozdali, vzali jsme jim bodíka, jo, dřív by si chtěl Boleslav porazit, teďka budeš rád třeba za bod, když pojedeš do Boleslavy, takže takhle to prostě funguje a to, že ty hráči to unášejí, byť třeba ta hra nebyla úplně stoprocentní a Slovácko nutno říct, že tady asi prohrát neměli, tak prostě Boleslav ten zápas zvládla, proto jsou nahoře teďka.
10: No já musím Mladou Boleslav pochválit. 5 kol, 11 bodů, podle mě jdou výrazně nad plán. Já jsem je sám čekal někde v nižších patrech tabulky, když jsem viděl ty změny v kádru, jak v podstatě neposilují, že budou hrát o ty nižší příčky a v podstatě s odloženými hráči, když se podíváme na tu sestavu Donát, Zíka, který je stále ještě tedy mladý, Schubert, Klíma, u kterého už možná taky nikdo nic nečekal.
11: Tam už všichni dělali křížky.
10: No, v podstatě. No.
11: Ne, opravdu, jako já si to uvědomuji minulou sezónu, kdy neproměňoval šance, když nastoupil, tak byl nevýrazný. Tam už všichni jako dělali křížky, že někam půjde a podívej, jako válí.
10: No a teď odešel Roman Macek do Sparty, přišel Samuel Grigár z Baníku a já bych se vůbec nedivil, kdyby se postupem času dostal do základní sestavy, byť Zíka hraje dobře a zase tomu týmu pomohl. Prostě Aleš Majer ví, co dělá, do toho svého systému správné hráče vybírá a
11: já bych jenom řekl ještě jednu věc, že jsem, protože jsem Boleslav Bčko sledoval z různých důvodů, tak spousta těch kluků chodila hrát za Bčko minulou sezónu a myslím si, že jim to velmi prospělo, že prostě i když hráli třeba poločas nebo 60 minut, tak prostě ty zápasy ti nabízejí spoustu věcí a zrovna Zíku jsem viděl třeba dvakrát, možná třikrát za to Bčko a to už nastupoval, ale jako střídající hráč jako za Ačko, jo. Takže stejně i to herní vytížení do nich tloukli na umělce v zimě, žádný problém, prostě ligoví hráči šli na umělku a teď se jim to podle mě vrací trošku.
13: Vepředu Solomon John.
8: Tak. A ten dal první gól, na který mu přihrál Martin Schubert a jeho levačka mě teda zaujala i díky tomu teda, že děláme pořad s Pavlem, který tu levačku má dodnes vytříbenou, to jak třeba před finální přihrávkou našel Kolaříka před tím druhým gólem ten pas.
11: Ty leváci prostě to vypadá to jinak. Prostě
8: speciální, viď?
11: Je to jiný, no. Proto seš levák, no.
8: Já jsem proto pravák, ale no, taky levej, no.
11: To není tak speciální.
8: No, to nevadí. Dobře, takže Boleslav vedla, ale Slovácko prostě v tom zápase ukázal, že na to, že má jeden bod a na to, že sídlí nedaleko jiného týmu, který budeme probírat a ten nemá ještě ani bod, Zlín, tak herně to je úplně něco jiného.
11: No, to určitě. My jsme s Lukášem ještě koukali teďka na něco jiného, ale došli jsme i k tomuhle zápasu a musím říct, že teď teda trošku kritiky, že prostě tyhle zápasy nesmíš dostat takovýhle góly. Já si myslím, že oba góly mohl chytit. Ten druhej obzvlášť, ta střela, jako neříkám, že byla úplně jednoduchá, ale kdyby jí vyplác takhle golman ve třetí lize před sebe, tak budu říkat, že to je chyba. Prostě tahle střela měla jako tím dotekem té ruky Heči jako směřovat někam jako k rohovýmu praporku a nebyl by z toho žádný problém. Tohle byl hrozně jednoduchý gól pro Boleslav.
13: Říkáme to vlastně týden co týden, abych si hrozně přál, aby se do nějakého provozu schopnějšího stavu dostal Lukáš Vorlický, protože to je v podstatě jako neuvěřitelné. On jde na zápas na hřiště na poslední půl hodinu zhruba, vymyslí gól jednou svou asistencí, pak málem vytvořil ještě jeden gól. A
11: pak po zápase nakop reklamní banér, protože byl naštvaný, že to nezvládli. No.
8: Tak protože už minule měl tu poslední šanci proti Signětu, úplně poslední, kdy nepřekonal Koutného a teď tam byla taky vlastně velká příležitost, jak to ještě zvrátit.
11: No ne, tak Slovácko má tyhle ty hráče prostě v tom prostředí.
8: A to byla Brazílie, když se tam dávali s Trávníkem a Havlíkem. No ne, ale fakt mě to úplně zvedlo ze židle, když tam byly některé ty pasáže. A teď zase možná někteří fanoušci, protože mají pocit, že o něm často mluvíme, si říkají, že jsou zaujatí, měli ho v desíce živě v Brně. Na to jste možná zapomněli, ale byl s námi Lukáš Vorlický, lidsky zaujal. Ale fotbalově pak nastoupí na to hřiště a vy ho vidíte. Tak kdo to nevidí, tak bohužel asi, nevím, tam není všechno v pořádku, ale prostě je to výjimečný hráč. Souhlasíš s tím, Pavle?
11: To je bez debat, no ale když pak máš Havlík, Trávník, to jsou prostě jako další kluci, který jako to mají rádi. Určitě se dostaneme k té Olomouci. Když bych srovnal tohle trio Orlický, Trávník, Havlík a Barát, Janošek, Beran, tak vlastně ty Olomoucký budou mladší, budou samozřejmě pohybově na tom jinak, ale fotbalově si myslím, že by je tato trojice prostě přehrála ta z toho Slovácka. Hmm.
13: Ale byť si tedy Honzo zmínil, že Slovácko herně vypadá lépe než Zlín, s čím se dá souhlasit, tak si myslím, že budou mít i dál obrovské problémy.
8: A mluvil možná i o tom trenér Jelínek, trenér Slovácka, který mluvil o atmosféře v týmu zůstávajícího s jedním bodem.
14: 5 zápasů, 1 bod, nálada v týmu, ale musím říct, že i teď je vlastně odhodlání. Kluci vidí, že to funguje, vidí, že se posouváme, bavíme se prostě o těch detailech. Jo, a i ti kluci to ví a řeší se to tam nahoře.
8: Takhle mluvil Jan Jelínek, my dáme prostor posluchači, který se dovolal. Dobrý den, kdo je tam?
15: Dobrý den, tady je Marek. Mám jednu poznámku, takovou historickou, že si vybavuju období, kdy pan Majer nastoupil na lavičku Boleslavy a oni dostávali strašně moc gólů a tehdy se snad každý kolo mluvil o tom, že ho odvolají, že dostávali 4 góly za zápase prostě hodně a on to vydržel, tak to je za mě super, i když Boleslavy nefandím, tak jako fandím tomu, že se to takhle mu povedlo. A tak by mě zajímal váš názor, i když se o tom zápase ještě nebavíte, tak až se třeba o něm budete bavit, mě překvapilo, že si Sparta takhle pouštila žilou, že odešlo tolik hráčů, asi chápu každý ten odchod, akorát nechápu to načasování, jakože, že to jako odcházejí teďka, když už je vlastně rozehraná soutěž, že ten management jako podle mě musel tušit, aspoň některých, už třeba na konci sezóny, že budou chtít odejít nebo něco takového.
8: Děkujeme vám za názor i za otázku. Marku, pokud tedy dovolíte, tak my si ji schováme k tomu, co budeme řešit kolem Sparty a i Slávy vlastně v závěru pořadu. Děkujeme, hezký den.
15: Mějte se, hezký den.
8: Pojďme rovnou, pánové, na zápas tedy rivala Slovácka, posledního týmu, který zatím nebudoval v nové sezóně. I když třeba o utkání se Slovanem Liberec zlínští dost čekali. 2811 diváků vidělo jednu velkou šanci Zlína, když Šmiga po centru APH ve 39. minutě nepřekonal Tomáše Koupka. Ale to bylo všechno z pohledu Zlína, který v ofenzivě mnoho nepřevedl. A trenér Červenka byl po tom zápase hodně kritický, já bych řekl dokonce až zoufalý. A my tady máme jednu výpověď. I když tedy, pokud jste slyšeli celou tu tiskovku, tak usoudíte a můžete to hodnotit, že tahle výpověď je tedy taková velmi klidná.
16: Vždycky mě trošku mileze, že jsme se nedostali do víc nebezpečných situací, že to bylo jako kompaktně bránění, nějaké prostě, kdy jsme toho soupeře moc nepouštěli do nějakých situací, když už máme nějakou šanci nebo něco, tak to letí buď do 10. řady, nebo centr je nekvalitní, to řešení je někdy hrozně tristní.
8: Došlo o to, že Bronislav Červenka, Pavle, mluvil pro televizi OnePlay po zápase bezprostředně tak, že to byl nesebevědomý výkon, že spousta nekvalitních věcí, někteří hráči nepředvedli výkony slučující se s ligovým fotbalem. Pak na tiskovce to mě asi bublalo, dotazy přibývaly a po 5 minutách z těch 10 se odvázal a říkal, tak 50% kádru na to nemá, už nebo zatím, a že moje líto fanoušku bojuje, neví, jak dlouho bude bojovat, ale že do toho dá všechno. No, jako vypadá to teda fakt
17: já
8: nemile.
17: Já si to můžu ještě vkročit, Pavle, to mi skoro připadá, jako kdyby se Bronislav Červenka pomalu loučil se Zlínem, protože tímto vyjádřením asi hráče na svou stranu ještě víc určitě nezíská.
11: Otázka je, jestli mu polovina kádru rozumí. Já ho znám, jsme spolu hráli v 21, výborný kluk. Já si myslím, že to teďka už sklouzlo do té roviny jako hráčský, že už to bere tak, že kdyby tam byl na tom hřišti, takže by se choval jako některý hráči, protože by chtěl prostě udělat všechno pro ten výsledek. Teď beru třeba Šmigu, který začíná hrát ligu, který prostě...
17: Hezky si to zrýmoval. Teď vidím třeba Šmigu, který začíná hrát ligu.
11: Tak můžeme poprosit třeba Jindru Staňka, jestli by nám to jako...
8: Tak Pavel trénoval v Příbrami, tam mají tu hibopovou hymnu, tak se leco asi přiučil.
11: Už jsem to tam pochytil. Jo, a on teďka samozřejmě už možná jako ta beznaděj, protože ty kluky vidíš, tam to zaznělo, jo, zakončení je někdy tristní, řešení těch situací je tristní, samozřejmě ty hráči jsou taky pod tlakem, to vlastně vidíme tam podobní hráče, jaký tam byli minulou sezónu, a minulou sezónu podzim byl fantastický, že jo, vyhrávali o gol, měli trošku štěstí, ale to k tomu patří. Teď z těch šancí, které mají, tak góly nedávají, mají nula gólů, což je vlastně jako zoufalství. Jo, a ten trenér to vnímá. A teďka...
8: Doma.
11: Jo, nula gólů. Jo, a teďka si myslím, že vlastně jako to trošku sklouzává k tomu, že on to cítí jako hráč a chtěl by pro to udělat všechno, ale vlastně nenachází žádnou oporu v nikom. Jo? Když máš v tom mužstvu 3 hráče, 4 hráče, který ví, že jako jdou za tebou, že plnějí to, co děláš. On tam zmínil, že 50% hráčů na to nemá už nebo ještě ne. Tak to vlastně jako vysvětluje to, jak se asi v tomhletom prostředí pracuje. Samozřejmě, kdyby si měl nahraný body, tak je to super, ale oni nemají. No,
17: no jasně. Ne, ten výkon Zlína byl skutečně velmi špatný.
8: Jenom zmíním, že byl teda jako odhodlaný, co se týče tvrdosti, protože několik těch zákroků, co jsem viděl, tak bylo podle mě zahranou, ale to jako to nasazení, že jim úplně nechybělo v tomhle ohledu, ale bohužel v té fotbalové kvalitě tam bylo vidět, že se to dostalo do hlav už.
11: No, ale i přesto tam Broňa říkal, že nasazení u všech hráčů tak nebylo. No, to, že některý, pak právě to je to, že jsme se bavili třeba o tom Šmigovi, jo, že ty tam vypadáš vlastně jako kdyby si byl blázen, protože ty ostatní to nedělají. Když tam bude 10 hráčů, který se budou srážet, budou v uvozovkách tak nějak na hraně faulovat, hrát a budou soubojovat, no tak to mužstvo vidíš, tak ty zatím jdou. A když tam budeš mít Čmigu, budeš tam mít dva stopéry, budeš tam mít Fukalu, který jako do toho choděj, tak ty hráči vypadají vlastně divně, protože jako hrajou až moc důrazně.
17: Já na to ještě navážu, opravdu velmi špatný výkon, tady musím říct, Liberec rozhodně nepředvedl nejlepší výkon v sezóně, ale v podstatě v poklidu mu to stačilo. On těch šancí tady taky neměl tolik, protože Zlín minimálně relativně dobře bránil, protože se zkrátka zatáhl vždy pod balon v sedmi lidech a pro Liberec to bylo složité, ale jinak Liberec dominantní na balónu a zasloužené vítězství, musím říct, určitě.
8: Pro Liberec, já jsem si to říkal, pokud by pomýšleli ve Slovanu na vyšší příčky, na ty třeba nejvyšší, tak možná na to budou vzpomínat jako na velmi, velmi důležitou výhru, což ostatně zmiňoval i trenér Branislav Fodrek, jak jsem tady říkal ráno, velmi zajímavý duel Bronislav Červenka versus Branislav Fodrek. Tak, máme tady dalšího z posluchačů, dobrý den, kdo je tam?
18: Dobrý den, tady Jarek. Já zrovna volám ke Zlínu, vy už jste teda to hodně řekli, ale byl jsem tam osobně, zatím teda na každém domácím zápase a teďka to bylo jako fakt jako hodně špatný. Asi ještě víc podle mě naživo než v televizi a jsme se tam už na sebe dívali, jako co se děje. Ale jednu věc jste vlastně nenakousli a to, že se spekuluje o konci jako Bronislava Červenky a to mi teda přijde jako úplně mimo myšlenka, protože nás jako vykopal do první ligy, minulý rok jsme se docela v pohodě zachránili, ale prostě jsou tam úplně nulové investice v tom Zlíně, jakože tam nechodí hráči za víc, jak já nevím, jestli vůbec jako za pár milionů korun, ale většinou hledají hráči zadarmo a nemůžou jako čekat, že se tam s tím stanou zázraky a že teďka se vymění trenér a najednou budeme vyhrávat, když jako ta úroveň 80% těch hráčů je fakt jako druholigová. Ten jako pan Červenka je hrozný sympatiák, já jsem se tam s nimi potkal jako po zápase a on jako chce být prostě pozitivní, chce tomu podle mě týmu dát jako dost, ale nemá hold materiál, no a ještě tam po něm prostě po zápase řvali jako lidi z tribuny, tak on se tam na ně už musel osočit, protože myslím, že už má jako tak dost na to všechno asi nervy, no a nevím, kam se to vyvine, ale asi vidíte i vy sami, nebo cítíte, že tam je potřeba nějaké větší investice do toho klubu, jak hráčky, jako infrastruktury a vlastně všeho, no, aby se to nějak pozvedlo. Tak jestli máte na to podobný názor, na tu trenérskou výměnu, že neměnit, jako nechat tam Bronislava Červenku dál. Tak díky moc.
8: Děkujeme.
17: Klidně, ještě vás můžeme nechat ve hře, samozřejmě hodně sympatický názor, to se mi líbí. Jak už jsem zmínil, mně přijde, že Bronislav Červenka už byl tak frustrovaný, že se trochu loučil, samozřejmě bez bodů po pěti kolech. Je to složité, jak se vždycky bavíme o tom, je jednodušší vyhodit trenéra než půlku kádru. To je samozřejmé, ale jestli se vás můžu zeptat, je to třeba nějaký, řekněme, častější názor u těch zlínských fanoušků, že si zkrátka vážíte Bronislava Červenky, je to i člověk, který to prostředí zná, že by měl v tom klubu zůstat, že ještě třeba má na toho nějakým způsobem pozvednout, protože já nevím, jestli se dá úplně spoléhat na to, že přijde pět nových hráčů, to bych skoro řekl, že ne, takže jestli vedení spíš nebude právě cílit na ten nový impuls v podobě nového kouče, což ne vždy může vyjít.
18: Jako myslím si, že jo, byl tam, já nevím, jestli to úplně můžu říct, no, ale byl tam jako jeden trenér, co teďka netrénuje, se podívat, tak možná už jsou tam nějaké naťukávečky, ale myslím si, že jako majorita těch zlínských fanoušků je spíš pro Bronislava Červenku než proti, no, a jsou, samozřejmě, jako tak je tam frustrace na tribuně, protože se prohrává, tak vždycky se to musí na někoho snést, tak on je takový asi hlavní terč. Ale jako z dlouhodobého hlediska myslím, že jsou pro jeho setrvání. A nadává se teda hlavně na kádr, protože ono to jde fakt vidět, že ten rozdíl potom, když tam přijde prostě Slavia s Liberec tady s těma hráčem, jako je Kušej, prostě reprezentanti, tak ten rozdíl se ještě o to víc zvýrazní a
8: Rozumíme. Děkujeme.
11: Jo, já jenom k tomu řeknu, že ty trenéři, to bych úplně o tom takhle nepřemýšlel, protože na každý fotbal jezdí trenéři se koukat a asi ta trenérská židle je kdekoliv hodně vratká. Vždycky, když přijdu někam do restaurace a kinklá se židle, říkám, to je pro mě, to je trenérská. takže takhle to funguje a to nad tím ten trenér nemůže vůbec přemýšlet. No.
8: Navíc ve Zlíně dělá sportovního manažera Pavel Hovtych, který je taky vlastně známý trenér. Tak uvidíme, Jarku, jak to u vás bude. Přejeme vám hodně pevné nervy, tedy ať v té sezóně máte taky trošku radosti. Mějte se hezky.
18: Díky, mějte se, naschle.
2: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
8: Ještě probereme jeden tým, který nosí žluté dresy, pořádně výrazné. Přišlo se na ně podívat na stínadla 5478 diváků, ale proti nováčkovi ze Zbrojovky Teplice příliš šancí na to uspět neměli a nakonec prohráli 0-2 po dvou brankách muže, na kterého se podle mě už zapomnělo. Nebo já osobně, a to přiznám, jsem si o kariéře Antonína Vaníčka mezi elitou v první lize myslel, že už je u konce. A najednou dva góly, což je úplně unikátní u něj.
11: No, já tady zopakuju, no, on je gólovej, umí být produktivní. Já jenom tady zopakuju, co jsme říkali dneska po 9. hodině. Já jsem byl, já je to 4 měsíce možná na zápase Sparta B Budějovice, tady na Viktorce Žižkov se hrálo. A vlastně jsem ani nevěděl, že tam Tonda Vaníček je, ale to, co tam předved, bylo jako vynikající, byl úplně nade všema těma hráčema, jak pohybově, tak fotbalově, dokázal si poradit v těžkých situacích. A proto si myslím, že získal to angažmá v Brně a jako střídající hráč začínal a myslím si, že umí být velmi produktivní a stačí, vždycky je dobrý tyhle ty hráče naladit tak, aby je fotbal bavil a aby přemýšleli pozitivně. Bavili jsme se o tom i ráno, že samozřejmě tu jeho kariéru neprovází jenom úspěchy, ale tak se o něm trošku povídalo, že by mohl být jako problém, že asi když nehraje nebo se mu nedaří, tak to nebude v šatně úplně ono, ale už mu není 20, je mu 28 let a myslím si, že si prošel ty telecí léta, abych to tak pojmenoval, a teďka si myslím, že je ve velké formě, jak sportovní, tak i lidsky vyspěl a myslím si, že Brnu velmi pomůže.
17: Já v tom jeho příběhu vidím paralelu, my už jsme mluvili o tom, že on dal gol v nejvyšší soutěži po 6 letech, mi se hodně líbil v Bohemians, čekal jsem, že ta jeho kariéra bude mít úplně jiný směr, stejně jako Jana Vodháněla, který hrál s ním v Bohemians. Taky on rychlý křídelník, dobrá technika, 1-1. A u obou se to vlastně tak trochu zaseklo. Teď jsem koukal, že Jan Odháněl naposledy hrál druhou řeckou ligu, je mu 29, tak to třeba ještě nakopne, ale Antonínu Vaníčkovi evidentně ten mezikrok nebo krok zpět do druhé ligy pomohl a jestli si to v hlavě srovnal, tak ještě může něčeho dosáhnout.
8: A tak v Brně dávají šanci i jinému hráči, který se vrací do nejvyšší soutěže, Patrik Žitný přihrával Antonínu Vaníčkovi ten první gól a to je muž, který má taky výraznou teplickou minulost, takže možná na stínadlech si říkali je, on tady je Patrik Žitný a to taky býval takový ten velký talent českého fotbalu, který to nedotáhl tam, kam jsme mysleli, ale na druhou stranu ještě má, kolik mu je, 27, no tak třeba ještě něco dokáže.
11: Já ještě řeknu jednu nepodstatnou věc, úplně Patrik je jako supermeno, to je můj syn, ale Tonda je prostě fantastický jméno, jako to, na Tondu jsem vždycky rád volal, byl to náš třídní učitel. Na ZŠSNP Benadovo náměstí. Pan Antonín Kučera hrál na housle a byl výborný.
8: Jo, tak kdo hraje na housle, tak to máš zkušenost, že to jsou dobrý kluci, podle mě.
11: Super.
8: Dobře, tak gratulujeme Zbrojovce, vyhrála po druhé v sezóně a to navzdory tomu, že nastoupila vlastně po 16 dnech, protože předtím hrála s Libercem, tedy před 2 týdny v pátek.
17: Ještě vlastně si do toho můžu skočit, aby nás naši brněnští posluchači nějakým způsobem nedehonestovali, že jsme málo probrali jejich klub, tak Zbrojovka velmi vyspělý výkon a chtěl jsem ještě tedy pochválit to, že jak se vypořádala s těma absencemi, absencemi v ofenzivě. Vlastně nehrál Laki Ezech, nemohl hrát Tadeáš Fachoušek kvůli dohodě klubů a nakonec to Brňané zvládli poměrně s přehledem a určitě i dál ten jejich vstup do nové ligové sezony se dá považovat za úspěšný.
8: Ano, vlastně úspěšný je vstup i Sigmy do nové sezony, protože Sigma má teď za sebou třetí vítězství a v tabulce má o bod méně než vedoucí Slavia s Malou Boleslaví. Sigma porazila Pardubice 3-1, ale já teda stále, já nevím čím to je, ale vlastně pořád si nemyslím, že by Sigma hrál nějak úplně ideálně. Stačí to, protože třeba ale do té 35. minuty, než skoroval Janošek z přímáku, tak Pardubice podle mě prostě byly v tom zápase lepší, ovšem neproduktivní.
11: Olomouc chtěl hrát fotbal, bavili jsme se tady o té středové trojici Barát, Beran, Janošek. Myslím si, že se nutějí do fotbalu, mně se to líbilo, to, že rozhodli ze standardek první gol.

0: Pardubice škoda, no. Ale Olomouc mě se líbí, jak hraje. Já bych neřekl, že jako to bylo tak, že Pardubice válcovali, spíš čekali, hráli jednoduše za tu obranu, mají rychlý hráče, málem se jim to vyplatilo, ale bohužel ten výsledek prostě Olomouc to zvládla a mně se Olomouc líbí.
1: Já souhlasím s Honzou, že může hrát Olomouc určitě líp, na druhou stranu je tam ten potenciál, takže když ještě není na svém stropu, tak to může jít dál a Olomouc často táhne, i ta individuální kvalita má prostě dobré hráče, takhle jednoduché to je. Dominik Janošek, už jsme ho zmínili, 1+2, skvělý výkon. A další věc, která přispěla k té výhře Olomouce, tak to je naprosto katastrofální bránění pardubických v defenzivních situacích. On o tom Jan Trousel mluví opakovaně. Mluvil o tom po zápase v Edenu se Sláví, kdy inkasovali po autu. Prostě tam už je nějaký strach.
2: Je ale standard. Tam i nepohoda, oni měli fakt spoustu zraněných. Zranil se Bamenc, odstoupil po prvním poločase do toho ofenzivy. Ta jména Patrák, Solil, Botos, Tanko, ti nebyli k dispozici. Ale ty standardky jenom, když vám fungují jako Sigmě z 10 gólu 5 ze standardek, jo? Proti vlastně Jablonci, tam z rohu, myslím, Boleslav Sejk tam dával přímák, Janošek na Slovácku taky tím přímákem.
0: Tak ty jsi Honzo expert na anglickou ligu, tak Arsenal vyhrál Premier League minulou sezónu a já si myslím, že nevím, jestli to víš nebo to najdeš, ale tam ten podíl těch standardek byl taky nemalej.
2: Tak jenom z rohu, to bylo nějakých 20 gólů, myslím, takže to je...
0: Takže byl velký.
2: No, takže byl velký. Dobře, ale na standardky sází i tým, který jsme zatím neprobírali a který je teď tady na přetřes.
3: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
2: Tak poprvé od začátku května od skandálního derby proti Spartě se do Edenu vrátili tedy plné ochozy 18 914 diváků. Vidělo nakonec remízové derby s Bohemkou 2-2. Přálo se Karlu Jarolímovi, slavil 23. srpna, tedy v neděli 70. Antonín Panenka tam byl taky v Edenu, což je připomínka toho, že budeme za měsíc v Plzni, myslím, že 25. v Šeříkovce, tak pokud máte zájem, tak doražte. Pavel už sehnal i hosta k Antonínu Panenkovi mimochodem. Nebo ne? Do Plzně?
0: Sehnal jsem hosta, měl by to být bývalý rozhodčí Pavel Královec.
2: Tak teď posluchači možná zbystřili, jsme zvědaví na to, co nám řekne, na různé všetečné otázky. Nicméně teď na to, že Slavia vlastně po druhé za sebou remizovala, po druhé za sebou ztratila a vlastně po tom suverénním startu do sezony nějakým způsobem možná ztratila určitou auru té neomylnosti a takový ten pocit veřejnosti, že prostě si domašíruje pro titul bez zaškobrtnutí. Tam. Tak co se stalo,
0: jo,
2: Pavle?
0: Souhlasím. No, jako co
2: příliš změn v sestavě? Neforma hráčů? Nebo...
0: No.
2: Muštěstí soupeřů?
0: Můžu se... Neforma hráčů bych řekl. Lukáš Provod prostě není v topu. Nevím, co na to má vliv, ale Lukáše Provoda jsem, nebo ne já, ale vnímáme všichni veřejnost jako tahouna Slávie a teďka nevím, jestli si na něj soupeři dávají ještě větší pozor, nebo prostě po tom mistrovství není úplně rozjetej, ale myslím si, že tam Slávy určitě to trošku jako trápí. Myslím si, že viděl jsem video, že odcházel Oscar, musím říct, že mě to zasáhlo, že to byl můj oblíbenec, jako co se týká hry, nejenom fotbalu, ale i jak se choval na tom hřišti, výborný, prostě podle mě kluk do šatny, neznám ho, mrzí mi to, že jsem ho nepoznal, ale teď už to asi nedoženu. Nastoupil Diakité, který úplně jako nebyl podle mě na téhle úrovni, jako byli Oscar, Moses, nebo bych řekl ještě někoho jiného, nevím teďka, ale samozřejmě potřeba ty nový hráče tam zabudovávat, ale ty nový hráči ještě podle mě zatím nedosahujou úrovně těch hráčů, který ve Slávi v té nedávné minulosti byli.
1: No David Moses vlastně nehrál, ale co ta rotace... Já jsem z Diakitého nebyl zase tak zklamaný, on dostal první příležitost, vlastně dal tu klíčovou přihrávku, po které padl ten gól, vlastně jsem...
2: Na 1-0.
1: I někteří posluchači, respektive fanoušci Slávie, co jsem četl na sociálních sítích, byli překvapení, že Diakité střídal relativně brzy a šel tam vlastně Novák, který ale funguje dobře se Sadilkem, ale těch změn je hodně, vlastně neustále se točí Piták, Isife, i vlastně na křídle, Šturmovi to úplně nejde. Tak Pavle, samozřejmě ty to musíš nějakým způsobem říct, jak to je. Je to vždycky lepší, když ta sestava se ustálí v tom úvodu sezóny, protože Slavia má prostě 30 skvělých hráčů.
0: No určitě, je to tak a ty kluci bojujou o místo. Jo. Je to možná na některých vidět, ta nervozita v některých těch chvílích tam je.

0: Mně je otázka, jestli třeba Šturm je hráč pro Slávy. Možná, že to dokáže v budoucích týdnech, měsících, ale myslím si, že ten styl té hry jako je hodně odlišnej oproti tomu, to, co hrál v Olomouci, takový to volný křidílko. Řekl bych, že to je trošku jako pozice Lukáše Provoda, ale i ten Lukáš dokáže prostě do toho šlápnout, soubojovat, hodně sprintovat, nabíhat. Myslím si, že pro Šturma teďka to je takový nový zjištění a jestli se s tím srovná, tak bude fantastický, ale já trošku mám tu obavu.
1: A zase určitá věc, které jsem si nevšiml jenom já, jenom mě zajímá, jestli to vnímáš stejně vlastně v té době na začátku sezony, kdy Provod ještě se rozdýchával po mistrovství světa, tak hrál Owanda třeba. Zdálo se mi, že Slávia hrála zkrátka víc kombinačně, že tím, jak Lukáš Provod se snaží trhat obranu, vytváří ty náběhy, tak možná i nutí trochu svým pohybem ty defenzivní hráče, aby to na něj nakopávali. Nevím, jestli to vnímáš stejně.
0: No, tak samozřejmě, tak Lukáš tam je dlouho a ty hráči, ať už příchozí nebo spíš víceméně ty, co tam jsou díl, tak jsou na tu jeho hru zvyklí. Já si nemyslím, že je to úplně hráč, který jenom nabíhá, ale samozřejmě má ten běh, má fantastický. Jako opravdu dlouhý krok i co se týká změn směru, těžko se brání, umí obouma nohama. Myslím si, že to klíčový hráč pro Slávy, ale neřekl bych úplně, že jako Slávě bez něj hrála jinak.
1: No. Já jsem chtěl tady dodat ještě na obranu Lukáše Provoda, že skutečně je to dlouhodobě nejlepší hráč Slávy. Já jsem přesvědčen, že když se
0: tak
1: dostane...
0: Tak počkej, tak jako my teď ho tady kritizujeme, vlastně vidíme všechny ty reprezentanty, jo, úplně nejsou všichni jako v topu a to je
1: málo
0: jako...
1: volná.
0: No jasně, může tě to doběhnout. Jo? Já si myslím, že ty kluci, asi kdybychom se s nima tady bavili, nebo někde spíš bez mikrofonu, takže ti řeknu, hele, já jsem, nevím, teď sejtím se 14 dní prostě zavařený jako kurka, jo, může to bejt, ale ty do toho musíš hrát ty zápasy, takže samozřejmě to i o komunikaci s těma hráčema, ale musíš mít náhradu za ně.
2: Je pravda, že Bohemka té určitě nasazení proti Slávy nechybí nikdy, ale fakt, že po 11 zápasech v lize dokázali bodovat proti Slávii. Naposledy to bylo doma před 5 lety v dubnu při remize 0-0 a po 10 letech bodovali v Edenu. Mimochodem Jaroslav Veselý na lavice Bohemky ještě nikdy nezískal do té soboty bod se Slávií. Tak Bohemka taky musela přidat určitou kvalitu a vlastně tu bojovnost, trvavost. Třeba Milan Havel, který tam zaspal při té přihrávce Diakiteho, vlastně umožnil Šturmovi, že nebyl v ofsajdu svým špatným postavením, tak pak udělal ten gol, když Sulejman už si myslel, že ten balon pasu Liške v autu, tak to vrátila Almáši dal gol. A právě pak i třeba to, jak se prezentovali teda stopeři Chalupek, skvěle na Chorého, ale i Heidenreich střídající, jakým způsobem uvolnil Květa, to bylo fenomenální.
0: Jo, krásná akce, skvěle přečet tu hru a uvolnil Květa, který tohle to má. Myslím si, že Květák je velká posila prostě Bohemky, ale měli štěstí, jako, pojďme si říct, jako, že Slávě měla spoustu šancí, kdy ten zápas mohli vyhrát a ať už za stavu 1-1, za stavu 2-1, tam Lukáš Provoď to vlastně zakončoval Kačor, pak přestřelil tu bránu, to bylo v 88. minutě, tam kdyby Slávě dala třetí gol, tak by asi byl konec, ale nedala a Bohemka zvytěžila z minima maximum a poctivým jako dobrým výkonem si odvezla bod. No.
2: Můžeme si poslechnout trenéra hostu Jaroslava Veselého.
3: Byl to takový hodně emoční zápas na Houpačce. Já si myslím, že jsme neodehráli špatný utkání z hlediska nějaké organizace hry. Byly tam pasáže, kde nás Slávě zatlačila, ale byly tam i pasáže, kdy jsme se jí dokázali vyrovnat. Určitě bych vypích pro nás to, že jsme dostali dva takové údery a dvakrát jsme se dokázali zvednout. To je věc určitě, kterou si na svém týmu cením a kluci ukázali vlastně charakter a víru jeden v druhého.
2: No nahoru dolů emočně 89. 2-2 Roman Květ a pak 95. najednou Anš Gesan doráží do brány, do sítě, ale offside 76 cm, že Bohemáci žili, ale Anš Gesan tam v tu offside, chvíli
0: no, už tam
2: možná
0: neměl, už tam neměl,
2: neměl tam být?
0: Ne, neměl tam být.
2: Viděli jsme šrám Václava Pilaře po té, co Anš Gesan zasáhl.
0: Aniž bych viděl ten šrám, prostě to jako, to nevím, já to nechápu. A teď je mi jedno, jestli to je Sparta Slávě, Plzeň, Dukla. Tohle to je jasná červená karta, já si nemůžu pomoct. Jako to, ještě když pak musel ten rozhodčí vidět tu krev, jako, to je jasná červená karta, vůbec nevím, jak to rozhodnutí mohlo takhle být. Jako.
1: A my na to nemáme tak vyhraněný názor, viď?
0: No.
1: ale...
0: Právě proto já jsem expert.
1: To je samozřejmě dobré, když se
0: můžeme se bavit, že Venca Pilas je malej. Můžeme se bavit, že se trošku sklonil.
2: Že tam byl pozdě v tom souboji třeba.
1: A myslíš, že to byla vysoká noha od toho Nkesana? Jasně. Nebylo to podpasem ještě?
0: No tak to podpasem to nebylo stoprocentně. To je nebezpečná hra, jako to je jasná červená karta. Já... Tak mě zlinčujte, ale
1: ne, to...
0: ne, to nemyslím vás, jako si mi fanoušky a tohle, jako já nevím, představ si, že to bylo obráceně, tak dostane, já nevím, 6 zápasů a já nevím, jako nevím, jasná červená karta prostě.
2: No jo, no
0: a
2: tak...
0: A vůbec se nemusel řešit ten offside.
2: Ano, Angesan nakonec z téhle situace vyplaval se žlutou kartou potrstaný Daliborem Černým a Uvida byl ochotnický.
1: Já nevím, jestli jste to viděl stejně, nebo jestli jste to viděli stejně, ale Angesan byl jako hodně bídný tedy, co tak
0: já no, není jednoduchý, vybavuju. Pozor, jo, vem si, že minulou sezonu celou hrál.
1: No, jasně.
0: A není jednoduchý nastupovat jako střídající hráč do jakýhokoliv zápasu. A Slavia fakt hraje tempo fotbal, do kterého musí skočit a ty kluci si na to musí zvyknout, jo. To fakt není to jednoduchý, ještě když jsi zvyklý hrát. Já si uvědomuji vlastně no, Chaloupka, který nastupoval a ten do toho vždycky stoupil dobře, ale není to jednoduchý.
1: Já jsem teda extrémní množství chyb.
2: Tak jsme zvědaví, zda Angesan bude hrát v neděli na Letné. Bude se hrát pražské derby už v 6. kole Sparta hostí Slávy. Bude to vrchol 6. kola.
4: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
2: Desítka Pavla Horváta už bude pomalu finišovat, tak můžeme zmínit to, že Sparta vyhrála Artisu 4-0. Karabec kapitáne, myslí, že bude mít pásku i na zbytek vlastně třeba
0: no,
2: sezony.
0: Nedivil bych se tomu, já ještě se rychle vrátím k té otázce, Honzo, kterou si určitě zapomněl, že Sparta oslabuje v průběhu sezony.
2: Odešel se Rencel vlastně
0: to,
2: teď.
0: Je to zajímavý, bývá to tak, že třeba před tou sezónou říkáš těm hráčům, hele, zůstaň tady, až postoupíme do Ligy mistrů, nebo až postoupíme do Evropské ligy, tak pak tě uvolníme. Tady to v tom průběhu jako odchází Haraslín, Serencen, samozřejmě ty hráči, kteří odešli v létě, ty už nemusíme zmiňovat, ale je to zajímavý a věřím tomu, že Sparta má náhrady. Tenhle zápas s Artisem samozřejmě jednoznačný průběh, myslím si, že Karabec by mohl být kapitánem Sparty, už jenom proto, co si všechno prošel a vypadá prostě na tom hřišti sebevědomně, vlastně i mu ta páska sluší.
1: Pavle, máš paměť jako slon, chválím. Já jsem si tu otázku zapsal do telefonu, ale zapomněl jsem na to. To načasování není podle mě úplně dobré. Holce, to tak sešlo, opravdu těch opor odešlo hodně. Nejenom, jak jsi zmínil, ale můžeme začít tedy Haraslín, Serencen, Kuchta, Vindál, nedávná opora, a Kairinen, takže to je velký zásah.
0: Třeba se uzdraví Kobout.
1: Třeba se uzdraví Kobout. Dobrá zpráva je, že se nejspíš uzdravuje Patrik Vidra. No tady taky v desíce, chceme ho vidět zpátky.
2: Tak Spartu jsme dneska vzali z rychlíku, Artis taky, tak se nezlobte, fanoušci. Myslím, že budeme probírat hlavně Spartu v příštím díle pondělní desítky až. Tak Pavel Horvát tady byl, moc děkujeme, Pavle.
0: Díky, naslyšenou.
2: A Pavel Horvát tady měl po svém boku Lukáše Michalíka. Lukáši, moc děkujeme.
1: Já taky díky, naslyšenou.
2: Krásný den a děkuji za pozvání k Pavlovi.
4: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
5: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
6: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na to moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
7: Ahoj.
8: Tereza Zimovjanová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
9: Čau.
6: David Dvořák, bojovník MMA.
7: Ahoj.
5: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
4: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
10: Těch 70% těch jako vlastně zážitku bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
6: Já chci kamna,
10: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
11: Tam mám hodně co zlepšovat.
6: Jako fakt hodně, jako jo?
11: Jako hodně.
6: To smrdí 9 teda někde, jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000, čau.
11: Ještě asi ne.
6: Vy jste tam zlobili?
11: No my jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no.
7: prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
9: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout žber a prostě...
7: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s
9: toho. Jo, takhle.
12: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. Pokud chceš jít ven, tak jsem pepička.
9: Musíš pepička přibalit do baťohu.
12: Takže mě pak přivázala někdy ke stromu, já si srandu.
9: No jasně.
12: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
9: A musel vzít pepičku.
12: Musel.
13: Herec David Novotný je na Place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
14: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
15: Kolik sportů zvládnou vaše děti za jeden den? Fotbal, rugby, basketbal, hokej, florbal, bobby a další. Přijďte v pondělí 31. srpna od 12 do 17 hodin na Slavia Beach Games do Beach Eden v Praze. Sport, soutěže, koupání a poslední velký den prázdnin. Vstup do Beach Eden je pro celou rodinu zdarma. Mediálním partnerem SK Slavia Praha je Radiožurnál Sport.
16: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Monika Chmielová.
17: Minimální mzda by se příští rok mohla zvýšit na 24 900 korun. Hasičům v americkém státě Nevada se nedaří dostat pod kontrolu požár na hranicích s Kalifornií. Po třech hracích dnech v řadě mají české volejbalistky na evropském šampionátu volno. Na novém úseku dálnice D55 u Babic vyšetřují nehodu dvou osobních aut a zítra bude polojasno až oblačno, místy až zataženo, hlavně na východě přehánky, teploty až 26 stupňů.
14: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
17: Příští rok by se minimální mzda mohla zvýšit o 2500 korun na 24 900 korun. Shodli se na tom zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů. Po jednání tripartity to řekl ministr práce Aleš Juchelka z ANO. V roce 2028 by pak mohla minimální mzda vzrůst o další 2000 korun. Rok na to by měla dosáhnout 47% průměrné mzdy. Předseda odborových svazů Josef Středula dohodu vítá. Zároveň ale řekl, že bude usilovat o další navyšování minimální mzdy.
18: Budeme požadovat evoluci minimální mzdy a to po roce 2029, aby rostla dále na hranici 50%, která je doporučena Evropskou komisí ve směrnici, kterou přijala Evropská unie v době českého předsednictví.
17: Hasiči v americkém státě Nevada bojují s ohněm, který se blíží k městu Reno. Živel už zachvátil 60 kilometrů čtverečních plochy. Nevadský guvernér Joe Lombardo vyhlásil v okrese u hranic s Kalifornií stav ohrožení.
19: S ohněm bojuje skoro tisícovka hasičů. Guvernér aktivoval národní gardu, která jim poslala na pomoc 60 příslušníků a dvě posádky hasicích vrtulníků. Úřady nařídily evakuaci 42 tisíc obyvatel a dalších 45 tisíc jich dostalo varování, že příkaz k opuštění jejich domovů může přijít. Velitel policie ve městě Reno, Cory Solferino, vyzval občany, aby brali výzvy k evakuaci vážně a umožnili policistům, hasičům a dalším záchranným složkám na místě účinně zasahovat. Při požáru se zatím zranilo 6 lidí, z toho 3 jsou hasiči. Podle úřadů vznikl požár lidským přičiněním. Kdo jej způsobil, ale neuvedli. Pavel Novák, Radiožurnál.
17: Na 9,5 roku do vězení dnes poslal Olomoucký krajský soud mladistvého Hocha. Přiznal se, že loni v říjnu ukupal na ubytovně v Zábřehu na Šumpersku 57-letého muže. Dva týdny předtím okradl a zranil 3 muže. Jeden z nich na následky zemřel. Mladíkovi bylo v době činů 15 let a podle soudce Petra Sušila měl na svědomí také dvě loupeže a jeden případ výtržnictví.
20: Soud zvažoval i uložení trestu na samé horní hranici, to znamená či 10 let, ale vzhledem k tomu, že u hlavního líčení dnes došlo k prohlášení viny ze strany obžalovaného ve vztahu ke všem bodům. K doznání se k jednání, to znamená, nějaký se musí reagovat, proto je to 9 roku a 6 měsíců.
17: Rozsudek není pravomocný, obžalovaný si ponechal lhůtu na odvolání.
14: Sport.
21: České volejbalistky mají po třech hracích dnech na mistrovství Evropy v Brně volno. Jejich program přibližuje nahrávačka Kateřina Valková.
22: Ty tři vlastně zápasy byly teďka hodně náročné, jak fyzicky, tak si myslím, že i psychicky, protože sice je super hrát před domácím publikem, ale zároveň jsou to vlastně asi i trošku víc stres a nervy pro nás. Takže si myslím, že to věnujeme nějaký regeneraci, posilovna, možná nějaký lehký trénink a už se budeme vlastně zase soustředit na úterní zápas.
21: Zítra se česká reprezentace utká s Ukrajinou. Zápas odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy. Prezident fotbalové Evropské unie Alexander Čeferin nebude příští rok usilovat o pozici šéfa Mezinárodní fotbalové federace. Slovenský funkcionář to řekl v podcastu The Rest is Politics s tím, že doufá, že současný šéf světového fotbalu Švýcara Gianni Infantino bude mít v březnových volbách jiného silného protikandidáta.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Nehody na D55 u Babic a na D10 u Bezděčína. Na D55 u Babic směrem na Hodonín pokračují s vyšetřováním kolize dvou osobních aut na 42. a půl kilometru. Kolona ve směru z Otrokovic už se výrazně zkrátila. Přibližně 15 minut po pojíždí za Spytihněví od čerpací stanice Tank Ono. Naopak se protahuje ta od Starého Města. Ze 45. kilometru ztratíte téměř půl hodiny. Na D10 směrem z Turnova do Prahy čekejte zdržení kousek za Mladou Boleslaví. Těsně před sjezdem na Bezděčín na 41. kilometru se srazilo nákladní vozidlo s osobním. Dá se projet pouze jedním pruhem, zpomaluje se za odbočkou na Jičín na 43. kilometru. Na D1 z Vyškova do Brna trvá silnější provoz. Zdržení nabírají hlavně kamiony v pravém pruhu. Sunou se přibližně z 220. kilometru až do omezení u D2. A v Praze teď velice opatrně v Blance, těsně před výjezdem do Nové Povltavské směr Troja, blokuje pravý pruh nepojízdné osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
17: Zítra čekáme polojasno až oblačno v jihovýchodní polovině území až zataženo a během dne začne oblačnost přibývat i jinde, hlavně na Moravě a ve Slezsku a na jihozápadě Čech místy přehánky a nebo déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na Moravě a ve Slezsku většinou kolem 20 a na horách kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Hezký den, tohle je Radiožurnál Sport. Tak je to tady, začíná tenisové US Open. Ano, právě teď v pondělí v 17 hodin a 6 minut. Ptáte se, co to je za zprávu, vždyť jste ještě našeho reportéra Davida Prouzu z New Yorku neslyšeli. No on tam, David, letí na hlavní soutěž, ale právě teď začíná kvalifikace. Dnes se v ní představí Dalibor Svrčina, Gabriela Knudson, Dominika Šalková, Linda Fruvertová a Julie Štruplová. A o jejich zápasech budeme ještě v našem vysílání mluvit. Tak příjemný poslech.
0: Radiožurnál Sport
23: a Martin Charvát.

0: 24 kilometrů do cíle třetí etapy cyklistické Vuelty a Lucemburčan Mats Wenzel se vydal do nástupu. Pravda, je to horský dojezd, mohlo by to teoreticky vypadat, že Mats Wenzel bude v této etapě útočit na vítězství, jenomže už 40 sekund za ním je peloton, který táhne tým Tadej Pogačara. Horský dojezd, Tadej Pogačar, aktuální lídr Vuelty. Nechci Matsi Wenzlovi říkat to, co nejspíš sám tuší, ale velmi pravděpodobně Tadej Pogačar v následujících kilometrech zaútočí právě za podpory svého týmu, aby zvýraznil své průběžné vedení ve Vueltě také po třetí etapě.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: Teď ale jiné téma, fotbalové. Má titul se Spartou, zahrál si také v Anglii, ale svou fotbalovou kariéru spojil hlavně s Mladou Boleslaví. Možná jste poznali, že je řeč o Marku Matějovském. Právě on je dnešním hostem odpoledního rozhovoru Radiožurnálu Sport. Ptal se ho reportér Karel Schamberger.
3: Hostem odpoledního rozhovoru Radiožurnálu Sport je Marek Matějovský. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Díky moc za to, že jste nás přivítal tady v Mladé Boleslavi u vás v kanceláři. Když jsem se koukal na tu jmenovku, tak je tam napsaný manažer A mužstva, tedy vedoucí mužstva tady v Mladé Boleslavi. Jak se s tou rolí zžíváte po konci kariéry? Bude to rok a dva měsíce, pokud se nepletu, takže už za sebou máte jednu plnohodnotnou sezónu v první lize v roli sportovního manažera. Tak jaké to bylo?
4: Myslím si, že už jsem slušně zajetej. Nebudu tady dělat ramena, začátky nebyly jednoduchý, člověk si zvyká na něco jinačího, ale myslím si, že se snažím být v těch věcech, které mám na starosti, svědomité, a aby všechno klapalo, jak má. Akorát samozřejmě jsou tam věci, které do té doby nebyly pro mě tak běžné, a teď si myslím, že za tu už úvodní sezónu mám v tom nějaký systém a snažím se fungovat tak, abych nedělal žádný kopance a ten servis pro ten A tým, ať už pro kluky, hráče nebo realizační tým, byl v maximální možný kvalitě a aby měli to, co potřebují, a mohli se soustředit jenom na to, co je na tom hřišti.
3: Říkal jste, nebudu dělat ramena, takže tam na začátku byly nějaké porodní bolesti, když to tak nazvu, když jste se v podstatě zaučoval v té funkci?
4: Tak samozřejmě je tam několik věcí, které máte na starosti, a neměly by v nich být chyby, ať už to jsou zápisy o utkáních, ale samozřejmě zajištění toho servisu kolem toho týmu, jako je ubytování, hotely, doprava, autobusy, potažmo, jídlo a tak dále. Takže říkám, novým hráčům jsem pomáhal tady se nějakým způsobem rozkoukávat, ať už třeba s bydlením nebo napojení tady vlastně na lékařský tým. Díky tomu, že jsem odsud, tak většinou s nima jezdím. Říkám, člověk se v té pozici rozkoukával a teď si myslím, že už vím, co a jak.
3: Jak vás to baví?
4: Baví mě to, jsem rád, že jsem v kontaktu s tím týmem, že jsem s nimi opravdu hodně. Do kabiny chodím vlastně dnes a denně, chodím s nimi velmi často i na hřiště, ať už jenom jako pomocník, po případě, když je třeba, tak trenéři mě využívají i na věci do tréninku, takže za to jsem moc rád a moc si toho vážím.
3: A pořád to máte v noze?
4: Tak to musí posoudit jiný. Každopádně jsem rád, že se můžu hejbnout a že nesedím celý den v kanceláři, takže jak říkám, za to velký dík tomu realizáku, že to takhle funguje, a myslím si, že naše společná komunikace a spolupráce je na velmi dobrý úrovni. Asi vlastně celý realizační tým nemůžu jinak chválit.
3: Marek Matějovský je hostem Radiožurnálu Sport, bývalý prvoligový hráč Sparty, Jablonce, ale hlavně Mladé Boleslavi, kde se stal takovou, nebojím se říct, ani klubovou legendou. Hrál taky v anglickém Readingu. Teď ale vedoucí mužstva právě tady ve středních Čechách. Chybí vám ta prvoligová kabina? To, že byste tam byl tím kapitánem, tím hráčem, který pak o víkendu jde hrát v soutěžní utkání?
4: Ne, troufnu si říct, že už jsem si zvyknul. Ta kabina jako taková mi nechybí, protože v ní jsem, pohybuju se tam, jak říkám, velmi často, a to, že už nenastupuji na ligový trávníky, beru jako fakt, už toho bylo opravdu dost. A ta denní dřina, musím říct, že mi zas tolik nechybí.
0: Říká Marek Matějovský, pokračovat bude po Green Day.

0: co jsme slíbili, to také dodržujeme. Pokračuje teď odpolední rozhovor s bývalým fotbalistou Markem Matějovským. Natáčel s ním reportér Karel Schamberger.
1: Marek Matějovský je hostem radiožurnálu Sport, vedoucí mužstva ve fotbalové Mladé Boleslavi, ale stále aktivní hráč v Slavoji Stará Boleslav v 7. lize. Takže stále zůstáváte u fotbalu i aktivního, ačkoliv už ne profesionálního. Jaké to je ve Staré Boleslavi?
2: Tak byl to takový můj závazek mýmu staršímu bráchovi, kdy jsme se o tom bavili opravdu dlouho a já jsem říkal, že jednou až skončím, tak že se vrátím tam, kde jsem začínal. Tam byly moje první fotbalové krůčky, kam nás vlastně přivedl náš taťka. Ten už bohužel tady s náma není, takže dodržel jsem slovo a vrátil jsem se tam, kde jsem začínal. To prostředí tam znám, samozřejmě není to na takový úrovni, na jakou jsem byl třeba já zvyklý. Nicméně zase už mám nějaký věk a vím a dopředu jsem avizoval, že já tam nemůžu absolvovat vlastně komplet ten tréninkový proces, takže díky tomu, že se nějakým způsobem můžu hýbat tady, mi pomáhá k tomu, abych aspoň na nějaký úrovni tam byl, protože sice je to 7. liga, ale jak já říkám, běhat umí každý a není to jednoduchý ani tam.
1: Fotbal asi zůstává vášní ve vašem životě, ale změnila se ta vášeň třeba i s tím, že odešel nějaký tlak na prvoligové body, anebo to zůstává stejné?
2: Tak já si troufnu říct, že v mém vidění to zůstává stejné. Já kdykoliv, cokoliv hraju, kdekoliv naskočím, chci vítězit a tohle nastavení jsem měl, když jsem po celou dobu působil na té nejvyšší úrovni a nejinak je tomu i o několik pater níže.
1: Marek Matějovský je hostem radiožurnálu Sport. Zdraví drží? Achilovka v pořádku?
2: Achilovka v pořádku, ta drží, nicméně teď po tom létě, kdy jsem především na soustředění tady z Boleslaví v Rakousku chodil trošku běhat, tak mám menší problém s lýtkem, s lýtkovým svalem, takže teď jsem musel na chvilinku z toho vyskočit, ale není to nic závažného.
1: Zůstaneme u té Staré Boleslavi. Vy jste byl asi po celou vaši kariéru, zejména na konci té kariéry, zvyklý, že si vás soupeři hodně hlídali, že na vás dávali velký pozor. Je tomu tak i v 7. lize, že soupeři říkají, aha, tady bude ta Stará Boleslav, bude proti nám hrát Marek Matějovský, tak toho si určitě musíme pohlídat.
2: Je to tak, je to možná ještě horší, samozřejmě. Slýchávám to velmi často, ať už od těch hráčů tam, nebo i těch realizačních týmů jejich, ať se mnou někdo běhá, takže možná paradoxně byly i některé zápasy, kde jsem si možná zahrál i méně s tím balonem než v lize, ale tak to prostě je a musím to zvládnout i z tohohle z toho pohledu.
1: Ale říkáte to s takovým patosem, takovým pocitem, že vás to mrzí.
2: Jo, tak kolikrát vidím, že to bývá až jako zbytečný, že v tom profi fotbale jsem třeba na pozici, kde by si mě nikdo nevšímal, protože těžiště je úplně někde jinde, ale v těchto soutěžích fakt jako často slyším, ať někdo se mnou běhá, ale jak říkám, to k tomu asi patří a není to tak, že bych jako zanevřel a nebo řekl, tak já už na to kašlu a to mi to za to nestojí, ale někdy to přijde až úsměvný. No.
1: Přenesla se s vámi do Staré Boleslavy i ta vaše pověst nebo pověst velké fotbalové legendy z české první ligy, ale i ze zahraničí, že s vámi hráči po zápase chtějí třeba prohodit pár slov?
2: No ani ne, to si jasně nemyslím, jako samozřejmě občas někdo přijde třeba po utkání, jestli se s nima můžu vyfotit, ale já to tak neprožívám, ani to tak necítím, že by to tak mělo být. Každopádně, jak říkám, nebo já jsem si to ani nemyslel, ale myslím si, že v očích některých lidí, že to bude jednoduché, ale jak říkám, ani ta 7. liga není zase taková procházka.
1: Marek Matějovský byl hostem radiožurnálu Sport. Moc díky za rozhovor, ať se daří.
2: Taky děkuji, mějte se hezky.

Posloucháte Radiožurnál Sport také v 17 hodin a 25 tohle 5 minut. Tohle byla Metallica v našem vysílání. Přestože české volejbalistky dnes na mistrovství Evropy žen, ať už v Česku nebo pochopitelně jinde, ale oni hrají v Česku, nenastoupili, nehrají po třech zápasech za sebou, tak tentokrát se také hraje hned na třech místech. Právě teď Polky vedou nad Lotyškami 2-1, Chorvatky prohrávají se Slovaňkami 0-2 a Ázerbajdžánky, které hrají doma, tak vedou nad Rumunkami 1-0. Na sety ještě potom večer přijdou na řadu tři zápasy. Turkyně nastoupí proti Maďarkám, Černohorky proti Francouzkám a tady v Brně Srbky proti Bulharkám.

0: Hodně zajímavé dění na cyklistické Vueltě, třetí etapa, 15 kilometrů před cílem je závod neutralizovaný poté, co do závodníků začaly bušit kroupy a v tom se pochopitelně ta profesionální cyklistika dělat nedá. Víc povíme také po zprávách, které jsou tady právě teď 17 hodin a 30 minut.
1: 17 hodin a 30 minut. Zprávy a Monika Hnilová.
2: Ministerstvo vnitra plánuje zakázat prodej obohaceného technického konopí. Návrh změny zákonů by měl resort vnitra společně s ministerstvem zdravotnictví předložit do 3 týdnů. Po zasedání vlády to uvedl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Vláda tak chce omezit dostupnost nebezpečných psychoaktivních látek a odstranit mezery v zákonech. Od ledna 2027 by se měl navíc zpřísnit prodej kratomu. Nově by neměl být dostupný lidem do 21 let. Rusko a Ukrajina si dnes vyměnili po 10 zajatcích. Do vlasti se tak vrátili vojáci, které Ukrajina považovala za nezvěstné. V den oslav 35. výročí vyhlášení nezávislosti Ukrajiny to na sítě X napsal prezident Volodymyr Zelenský. Podle agentury AFP je výměna zajatců jednou z posledních oblastí spolupráce mezi válčící Ukrajinou a Ruskem. Spokojenost Čechů s ekonomickou situací v srpnu klesla. Optimističtější jsou naopak podnikatelé. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Podle něj pokles u spotřebitelů ovlivnily obavy z ekonomické nestability a dalšího růstu cen. Podnikatelé sice meziměsíčně věří ekonomice stejně, podle statistiků je ale jejich důvěra meziročně nižší. A nebezpečná sršeň asijská se objevila v Liběchově na Mělnicku. Invazní druh představuje riziko hlavně pro včelstva a volně žijící hmyz. Zatím není jasné, jestli je v okolí hnízdo, anebo jde o osamělého jedince, dovezeného například do nedalekého přístavu. Agentura ochrany přírody a krajiny prosí veřejnost o pomoc přes aplikaci Na hlas sršeň.
3: Sport.
2: Hokejový útočník Dominik Lakatoš odchází z Mladé Boleslavy. O ukončení spolupráce informoval klub na svém webu. 29-letý hokejista přišel do Mladé Boleslavy na hostování před více než 2 lety z Vítkovic. Za Středočechy odehrál přes 80 zápasů a v první sezóně byl v základní části nejproduktivnějším hráčem týmu i nejlepším střelcem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 zdržení za Rousínovem a překážka za Holubicemi. Na D1 z Vyškova do Brna kolona za Rousínovem. Kamiony zastavují na 214. kilometru, osobní auta jen o kousek dál. Za Holubicemi na 210. teď navíc v omezení jeden z pruhů blokuje nepojízdné auto. Na D10 z Turnova do Prahy trvá zdržení u Mladé Boleslavy. Kolona se sune od sjezdu na Jičín ze 44. kilometru. 15 až 20 minut trvá cesta k nehodě u Bezděčína. Na 41. odklízejí následky postřetu nákladního a osobního vozidla, jede se tam pouze jedním pruhem. Na D55 směrem z Hodonína do Otrokovic na novém úseku u Babic na kilometru 42,5 už došetřili nehodu, opět se projíždí, kolona od Spytihněvy už se celá rozjela, od Starého Města je ještě na pár minut. Silnice 15 na výjezdu z Terezína směrem na Lovosice je teď dočasně obousměrně uzavřená, za kruhovým objezdem na úrovni obchodní zóny zasahují záchranáři u vážné nehody motorkáře. Místo se dá ale v celku jednoduše objet přes Mlékojedy. A 33 z Polska do Náchoda a trvající až půlhodinové zdržení. Plno už na polské straně na výjezdu z města Kudova Zdroj. Vše se rozjíždí až v Náchodě u Orlenu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme polojasno až oblačno, v jihovýchodní polovině území až zataženo, postupně začne oblačnost přibývat i jinde, hlavně na Moravě a ve Slezsku a na jihozápadě Čech místy přehánky a nebo déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách nejčastěji kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Vraťme se ve vysílání radiožurnálu Sport k tomu, co jsem avizoval před zprávami v 17 hodin a 30 minut, tedy k třetí etapě cyklistické Vuelty, pravda španělský závod, ale začalo se v Monaku, dnes je poslední etapa ve Francii, ale už míří směrem do Andory, končí v nadmořské výšce přes 1700 metrů. Start byl dnes za letních podmínek, krásných 30 stupňů ve Francii, jenže potom se začal profil zvedat a navíc zhruba 24 kilometrů před cílem začalo pršet poměrně hustě. Déšť ještě více houstl a 15 kilometrů před cílem se to celé změnilo v krupobití. A vzhledem k tomu, že cyklisté, jak správně tušíte, na sobě kromě svého dresu nemají vůbec nic, leda ještě na hlavě helmu, ale to je to poslední, co je chránilo, tak se peloton vedený Tadejem Pogačarem rozhodl, že se zkrátka potřebuje někam schovat. Jak to vypadá teď? Závod je neutralizovaný. 15 kilometrů před cílem závodníci už jsou schovaní v jedné z budov, která byla podél trati a začne se závodit znovu, až budou kroupy pryč i ze silnice a až závodníci dostanou to, co je nějakým způsobem zahřeje, protože potom, co začali ve 30 stupních Celsia, tak na ně před chvílí padaly malé kusy ledu.

0: Kapela Kansas ve vysílání radiožurnálu Sport v 17 hodin a 41 minut. V New Yorku začal poslední Grand Slam tenisové sezóny, nejprve kvalifikacemi singlu i mixu. Hlavní program odstartuje v neděli 30. srpna. Už tento týden vyrazí na US Open také Davis Cupový kapitán Tomáš Berdych, který bude sledovat hráče pro kvalifikační duel se Spojenými státy americkými. Zatím má v sestavě Jiřího Lehečku, Jakuba Menšíka, Tomáše Macháče, Víta Kopřivu a Patrika Rykla. Hned při nedávné nominační tiskové konferenci ale připomněl, že může do velmi očekávaného utkání udělat celkem 3 změny.
1: Já letím na US Open ve čtvrtek 27., takže bych tam nějak se s klukama viděl, než začnou, a vlastně myslím, že první zápasy už snad začínají zase v neděli, takže od neděle se tam tak nějak budu na ně koukat, sledovat, jak jim to jde, v jakým jsou rozpoložení, a podle situace, kdyby se jim nedařilo, tak potom asi nějaký čas samozřejmě určitě máme v plánu ho pak vyplnit tady v Praze před zápasem a tak dále.
2: Plánoval Tomáš Berdych, který před pár dny při nominační tiskové konferenci také prozradil, na čem teď bude hlavně záležet. Napevno počítá s největšími oporami Jiřím Lehečkou a Jakubem Menšíkem, s tenisty z nejlepší dvacítky světového žebříčku, takže si hlavně přeje, aby jim vydrželo zdraví. A pak bude také hodně zvědavý na Tomáše Macháče, dalšího klíčového hráče týmu, který se ale teprve nedávno vrátil na okruh po vleklých zdravotních problémech.
1: To nejdůležitější je, jak na tom bude Tomáš Macháč.
2: Tomáš Berdych už před cestou na US Open naznačil, jak moc je pro něj Tomáš Macháč důležitý. I díky velkým zkušenostem by mohl zaskočit v singlovém utkání při nečekaném výpadku některého ze dvou nejlepších hráčů a byl by platný i do 4 hry. I z původní nominace, ve které je jen jeden deblový specialista Patrik Rykl, vyplývá, že je Tomáš Berdych spíš nakloněný variantě sestavit pár ze singlistů, ale nejbližší dny ukážou a rozhodnou, jak to nakonec bude.
1: A od toho se dá říct, že se bude odvíjet i ten zbytek těch možných kombinací.
2: Těší teď Tomáše Berdycha, že má rozhodně na výběr a že už to není jenom ženský, ale i mužský tenis, který má ve světové špičce v posledních letech hned několik hráčů.
1: Ten mužský tenis je na velkým zestupu, že ta generace je opravdu neuvěřitelně silná. Máme dva hráče, kteří jsou opravdu na dostřel první desítky. Jsou to mladí borci, kteří mají tu budoucnost jenom před sebou a můžou se jenom zlepšovat. Na rovinu, je to to nejsilnější, co dneska ten mužský tenis český nabízí.
2: Navíc rostou další, třeba 19-letý Jan Kumstát, předloňský finalista Australian Open, teď vyhrál třetí Challenger v řadě, triumfoval v Liberci, Hamburku a v Praze. Drží teď sérii 17 vítězných zápasů a i kdyby už se do nabitého Davis Cupového týmu nedostal, může i tak zažít hodně zajímavý závěr roku třeba na turnaj mistrů

Tak už se dnes nepojede. Třetí etapa cyklistické Vuelty byla ukončena přibližně 15 kilometrů před cílem. Stalo se to, co vlastně nikdo moc neočekával. Ještě 30 kilometrů před cílem bylo sluníčko, hezké počasí, ale mluvilo se o tom, že na vrcholu Font Romeu, kam se mělo dojíždět do nadmořské výšky přibližně 1700 metrů, bude pršet. Začalo pršet přibližně 25 kilometrů před cílem, jenomže 15 kilometrů před cílem se to celé změnilo v krupobytí. Závodníci byli krupami doslova pobytí, schovali se následně do jedné z budov podél trati a vedení závodu se rozhodlo, že třetí etapa Vuelty se už dojíždět nebude, pokračovat se bude zítra v Andoře.

Do posledních tónů AC/DC ve vysílání radiožurnálu Sport. Teď ale hodně zvážníme. Tenistka Markéta Vondroušová se odvolala k mezinárodní sportovní arbitráži proti čtyřletému zákazu činnosti za neodevzdaný vzorek při dopingové kontrole. Informovala o tom agentura AFP s odkazem na mluvčího soudu. Wimbledonská šampionka z roku 2023 dostala od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu čtyřletý trest letos v červnu za to, že na konci loňského roku odmítla při mimosoutěžní kontrole dopingový test. Hájila se Vondroušová tím, že komisařka německé antidopingové agentury přišla 3. prosince mimo hodinový interval, který sportovci denně uvádí v systému, ve kterém informují, kdy a kde budou k zastížení. Pokud by Vondroušová s odvoláním u mezinárodní sportovní arbitráže neuspěla, její distanc by vypršel 21. června roku 2030. Ve vysílání radiožurnálu Sport v 17:54 ještě pohled na mistrovství Evropy volejbalistek, protože Polky už dokázaly dotáhnout k vítězství své utkání s Lotyškami. Zvítězili nad nimi 3-1 na sety. Chorvatky teď snížili proti Slovenkám, už s nimi prohrávají v úzovkách jen 1-2 na sety. Navíc v tom čtvrtém vedou 10-9 při svém podání. A hráčky Azerbajdžánu vyhrály také druhou sadu nad Rumunkami. Tentokrát 25-23, celkově vedou 2-0 na sety. V sadě třetí ale prohrávají 12-19.

0: Nová sezóna fotbalové šance ligy je tady.
1: A s ní i přímé přenosy Radiožurnálu Sport.
2: Darida se rozbíhá a těsně vedle rukou gólmana Markoviče posílá míč do sítě. Hradec Králové vede nad Slavií 2-1 a to je obrovská vřava v tuhle tu chvíli v Malšovické aréně.
0: Jsme tam, kde se píšou fotbalové příběhy.
3: To je všechno, je konec, Slavia se raduje, hráči vybíhají z lavičky, ve VIP sektoru se tleská, domácí mají ruce nad hlavou, poráží Jablonec 5-1, obhajují po roce titul.
1: Na každém zápase,
0: u každého důležitého momentu.
4: Bohemian Sparta 0-0, ale přichází velká komplikace pro favorizované hosty, protože před malou chvílí dostal přímou červenou kartu Jun Mercado.
1: Přinášíme radost vítězů i zklamání poražených.
5: Někdo se tady zbláznil. Já to nejsem. Rozhodčí slabý, slaboučkej. Sebevědomí tady, výkon tady. Katastrofa.
0: Fotbalová šance liga zní nejlíp na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
6: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
7: Vláda schválila změny v penzijním spoření, zlepší podmínky mladým a sníží poplatky.
8: Chceme, aby se lidem vyplatilo začít spořit co nejdříve.
7: Britský premiér Burnham vyzval v Kyjevě spojence k větší podpoře Ukrajiny před ruskými vzdušnými útoky.
9: Ukrajina je ochránce Evropy. Nezatěžuje naší bezpečnost, ale brání ji v první linii.
7: Tenistka Vondroušová se odvolala proti čtyřletému trestu za neodevzdaný dopingový vzorek. Zítra bude polojasno až oblačno, místy až zataženo, hlavně na východě i přehánky, teploty až 26 stupňů. Je pondělí 24. srpna. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Vláda chce přilákat mladé lidi k penzijnímu spoření. Ministři schválili vyšší státní příspěvek pro zájemce o penzijní spoření do 29 let a pro všechny také snížení poplatků penzijním společnostem. Ty varují, že kvůli tomu nepokryjí ani své náklady.
10: Podle Asociace penzijních společností klienti pozitivní dopady vládní reformy nepocítí, protože poskytovatelům spoření budou chybět peníze, říká mluvčí asociace Jan Sedláček.
11: Budou se muset snažit zakonzervovat ten systém a nebudou mít peníze na to, aby ho mohli dál rozvíjet.
10: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO kritiku odmítá.
12: Já si myslím, že penzijní společnosti se doteďka měly velmi dobře, i oni musí provést restrukturalizace a úspory, to je na nich.
10: Nová pravidla podle ministryně naopak poskytovatelům spoření přilákají nové klienty. Vládním návrhem se teď bude zabývat sněmovna. Opozice už chystá několik pozměňovacích návrhů. Reforma penzijního spoření by měla platit od příštího roku. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
7: Minimální mzda by se příští rok mohla zvýšit o 2500 korun na 24 900 korun. Shodla se na tom tripartita, tedy zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů. Do roku 2029 by se postupně měla dostat na 47% průměrné mzdy.
13: Tripartita se shodla na tom, že se minimální mzda bude postupně zvyšovat nejen příští, ale i přes příští rok, řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO.
14: To znamená, že by to mělo být v roce 2028 o další 2000 korun navýšení.
13: Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly by měla v budoucnu růst minimální mzda ještě rychleji, tak, aby se víc přiblížila průměrné mzdě.
15: Budeme požadovat evoluci minimální mzdy a to po roce 2029, aby rostla dále na hranici 50%.
13: Automatický vzorec podporují i zaměstnavatelé. Vývoj minimální mzdy tak podle nich bude předvídatelný. Jana Čermáková, Radiožurnál.
7: V den 35. výročí nezávislosti Ukrajiny se v Kyjevě sešli zástupci tzv. Koalice ochotných. Někteří, včetně českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, se schůzky zúčastnili virtuálně. Prezident Volodymyr Zelenský je požádal, aby ještě před začátkem zimy podpořili ukrajinskou protivzdušnou obranu.
13: Kyjev podle Zelenského očekává, že Rusko v zimě obnoví útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Předseda Evropské rady Antoniu Košta v Kyjevě řekl, že Unie už kvůli tomu urychluje vyplácení půjčky pro Ukrajinu v hodnotě v přepočtu více než 2 bilionů korun. Vedle Košty a představitelů některých dalších zemí přijel do Kyjeva i britský premiér Andy Burnham, pro kterého to je první zahraniční cesta od nástupu do úřadu.
9: Ukrajina je ochránce Evropy, nezatěžuje naší bezpečnost, ale brání jí v první linii,
13: řekl Burnham. Britská vláda povolila sdílení utajovaných informací, které Kyjevu umožní vyrábět střely s plochou dráhou letu Scalp. Moskva kvůli tomu obvinila Londýn z úmyslné eskalace ukrajinské krize. Helena Berková, Radiožurnál.
7: Spojené státy plánují od ledna zvýšit cla na dovoz vozů a automobilových součástek z Kanady na 50%. Dnes to na své síti Truth Social oznámil americký prezident Donald Trump. Obchodní jednání mezi oběma zeměmi minulý týden zkrachovala. Od soboty tak začala platit americká 50% cla na kanadské zboží v hodnotě zhruba 20 miliard dolarů, tedy více než 410 miliard korun. Kanada následně oznámila, že od 8. září zavede odvetné opatření ve stejném objemu. V Maďarsku vyšetřují havárii armádní stíhačky Gripen. Stroj se zřítil poblíž města Szolnok. Na Facebooku o tom informoval premiér Péter Maďar, podle kterého se pilot stihl katapultovat. Ministr obrany pak poděkoval za rychlý zásah hasičům, kteří podle něj zabránili případným dalším škodám.
16: Stíhačka se zřítila krátce po 10. hodině dopoledne poblíž armádní letecké základny u města Szolnok.
17: Zdá se, že pilot udělal vše, co bylo v jeho silách, aby letoun dopadl na vojenské území.
16: Řekl maďarský ministr obrany Romulus Rusin Sendi, ještě než na místo vyrazil s náčelníkem generálního štábu. Pilot z nehody vyvázl s lehčími zraněními a jeho stav je podle lékařů stabilizovaný. Starosta Szolnoku řekl, že pád stíhačky nezpůsobil škody na civilní infrastruktuře a nikdo další nebyl zraněný. Dodal, že Gripen zlétl ze zhruba 50 kilometrů vzdáleného letiště v Kecskemétu. Adéla Chaloupková, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy. Víme, co se děje u vás.
7: Hlavní aktér bitcoinové kauzy Tomáš Jiříkovský zůstane dál ve vazbě. Rozhodl o tom krajský soud v Brně. Jiříkovský při jednání nastínil možnost spolupráce, jak řekla státní zástupkyně Lucie Slámová.
18: Činil jisté vstřícné kroky, zcela podrobně nevypovídal, avšak vlastně nastínil nějaké možnosti, jakési spolupráce, je to výrazný posun. Během přípravného řízení nijak nespolupracoval, nechtěl nám ani otevřít elektroniku, nechtěl nám vydat zbývající bitcoiny, kterými zcela jistě disponuje.
7: Jiříkovský se vyjádřil k případu, který se týká jeho údajného provozování darknetového tržiště s drogami a legalizace výnosů z trestné činnosti. K miliardovému daru ministerstvu spravedlnosti nemluvil. Obžalobě čelí kromě Jiříkovského další 3 lidé, včetně exministra a bývalého člena ODS Pavla Blaška. Jeho advokáti kauzu pro média nekomentovali. Dětem zbývá poslední týden letních prázdnin. Učitelé se ale do škol vrací už teď, aby vše potřebné nachystali, jako třeba v jednotřídce ve Vítkovicích v Krkonoších.
19: Připravíme zvonek na zahájení vyučování.
20: Ředitelka Lucie Farkašová.
19: Probereme také fixy, aby všechno psalo.
20: Monika Melicharová, ta má na starosti družinu.
21: Chystám si tematickou hru a dnešní rok bude věnován dinosauru a koukneme se do pravěku.
20: Už za pár dní sem do školy nastoupí 7 dětí, z toho pouze 2 prvňáčci.
22: Je pro nás strašně těžké konkurovat školám v okolí, když tady lidé nemají bydlení a nemají tady práci.
20: Vedení školy pevně doufá, že se podaří sehnat další nové žáčky, aby škola nemusela být v budoucnu uzavřena. Z Vítkovic v Krkonoších Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.
7: Liberecká zoologická zahrada začala hledat nové lachtany. O posledního samce Huga přišla koncem týdne. Pitva ukázala, že snědl hlavu plastové panenky. Její tělo chovatelé z bazénu vylovili ve čtvrtek. Podle hlavního zoologa Luboše Melichara se lachtani hřívnatí už do Liberce nevrátí.
23: V zoologických zahradách se jim ne až tak úplně daří, takže hřívnatí lachtani budou nadále umístitelní jenom do zařízení, které mají dispozice pro větší skupinu, protože tak je to pro ně přirozené a čím dál víc se tlačí i takový ten fenomén slané vody, čímž my samozřejmě nedisponujeme.
7: Zoo zvažuje chov lachtanů kalifornských. Zázemí výběhu teď opravuje. Předat chce mimo jiné i další kamery, které mají podobným neštěstím zabránit.
2: Sport.
3: Tenistka Markéta Vondroušová se odvolala ke sportovnímu arbitrážnímu soudu proti čtyřletému zákazu činnosti za neodevzdaný dopingový vzorek. Informovala o tom agentura AFP. Wimbledonská vítězka z roku 2023 odmítla loni v prosinci neohlášený odběr vzorku. Zdůvodnila to strachem z cizího člověka ve dveřích ve večerních hodinách. Za odmítnutí dostala Vondroušová od Mezinárodní agentury pro integritu tenisu stejný trest jako v případě jeho pozitivity. A třetí etapa cyklistické Vuelty byla kvůli špatnému počasí zrušena. Zhruba 15 kilometrů před cílem začaly padat kroupy a pořadatelé se rozhodli závod zastavit.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D1 za Vyškovem a na D10 nehoda u Bezděčína. Na D1 směrem z Vyškova do Brna přetrvává hodně nesouvislá fronta převážně kamionů. Sunou se z 218. kilometru až do omezení u sjezdu na D2 na kilometr 196. Na D10 z Turnova do Prahy trvají potíže u Mladé Boleslavy. Kolona od sjezdu na Jičín ze 44. kilometru popojíždí více než 20 minut k nehodě u Bezděčína. Na 41. havarovalo nákladní vozidlo s návěsem plným nových osobních aut. Ta jsou rozházená na vozovce, s opatrností se jede pouze levým pruhem. A 15. na výjezdu z Terezína směr Lovosice zůstává po nehodě v obou směrech neprůjezdná. Náhradní trasy jsou dvě, buď přes Mlékojedy, nebo spodem přes Nové Kopisty. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Zítra čekáme polojasno až oblačno v jihovýchodní polovině území až zataženo. Postupně začne oblačnost přibývat i jinde, hlavně na Moravě a ve Slezsku a na jihozápadě Čech místy přehánky anebo déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy.
5: 18 hodin 10 minut, krásný poslech vysílání Radiožurnálu Sport. Jak zaznělo ve filmu Postel režiséra Oscara Raifa, ještě žije ten fotbálek. A tím narážím na to, co bychom dnes vysílali na Radiožurnálu Sport, protože co se týče českých sportovců, moc živého toho není. Ale začala sezóna Premier League a dnes večer začne také pro hráče Fulhamu, kteří v 21 hodin nastoupí proti Chelsea. Také ještě 4 týmy zbývají z italské série A, kde se také začalo hrát první kolo a dnes začne sezóna pro Bologna a Lazio Řím, kteří proti sobě nastoupí v 18 hodin a 30 minut a také pro AS Řím a Fiorentinu. Jejich utkání začne ve 20 hodin a 45 minut. No a co se týče španělské nejvyšší soutěže, tak přestože už některé týmy mají odehrané 2 zápasy, tak taková Osasuna bude dnes večer hrát úplně poprvé v novém ročníku. V 19 hodin a 30 minut se střetne s Levante, v 21 hodin a 30 minut proti sobě nastoupí Malaga a La Coruña.
2: Radiožurnál Sport
24: a Martin Charvát.

Coldplay ve vysílání Radiožurnálu Sport. České reprezentantky Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková vstoupily úspěšně do mistrovství světa ve veslování v nizozemském Amsterdamu. V kategorii dvojek bez kormidelnice postoupily z druhého místa v rozjížďce do středečního semifinále. Druhý duel i dvojskiv Dalibor Neděla, Jakub Podrazil, ti postoupili ale do čtvrtfinále vzhledem k tomu, že v jejich disciplíně je zkrátka více přihlášených lodí.

Ozzy Osbourne ve vysílání radiožurnálu Sport v 18 hodin a 19 minut, tedy ve chvíli, kdy už na volejbalovém mistrovství Evropy z žen začalo také utkání mezi Turkyněmi a Maďarkami. Zatím se hraje první set 5-5, to v něm je. Azerbajdžánky zatím nedokázaly dohrát své utkání proti Rumunkám, vedly 2-0 na sety. Teď už to je 2-1 a navíc Rumunky ve čtvrté sadě vedou 15-13. No a své utkání k vítězství zatím nedokázaly dohrát ani Slovenky, protože vedli nad Chorvatkami 2-0, jenomže Chorvatky srovnali na 2-2 a v tiebreaku vedou nad Slovenkami 6-2.

Také Youngblood zní ve vysílání Radiožurnálu Sport. Pětice českých tenistů dnes vstoupí do kvalifikace na poslední Grand Slam tenisové sezóny, tedy US Open. Jako první z těch českých hráčů se představí Julie Štruplová. Možná pro vás neznámé jméno, je to 21-letá česká tenistka z Jablonce nad Nisou, žena, která je 217. na světovém žebříčku a žena, která se povětšinou pohybuje na úrovni turnajů ITF, ale dokázala už v květnu zvítězit právě na tomto turnaji celkově. V Portoroži dokázala nedávno vyhrát na turnaj ITF v Olomouci, no a i díky tomu se posunula už na začátek třetí stovky světového žebříčku a dnes si poprvé zahraje také kvalifikaci na Grand Slam, v tomto případě tedy na US Open. Soupeři nebo soupeřkami českých hráčů jsou povětšinou neznámá jména. Známého soupeře nemá ani Dalibor Svrčina, ale známá jsou jména dvou českých, nebo soupeřek dvou českých hráček, aby byl úplně přesný. Jednak Linda Fruvertová se utká s Uzbekistánem reprezentující původně ruskou Polinou Kuděrmětovovou, mladší sestrou Veroniky Kuděrmětovové. Polina Kuděrmětovová je vlastně nasazenou jedničkou, je vlastně první z těch, které se nedostaly přímo do hlavní soutěže, a Linda Fruvertová tak má dost těžký los a poměrně těžký los má také Gabriela Knudson, která se utká s Američankou Varvarou Lepčenkovou, také poměrně známým jménem. Jinak se dnes představí také Dalibor Svrčina a Dominika Šalková.

0: Jako tenistka získala dva grandslamové tituly v deblu.
1: Má stříbrnou olympijskou medaili z Londýna.
0: Teď Andreu Sestýny Hlaváčkovou můžete pravidelně slyšet na Radiožurnálu Sport.
1: Už víc než 5 let totiž moderuje svoji talk show na síti.
2: Jak moc si myslíš, že sport buduje osobnost, sebevědomí, třeba sebejistotu?
3: Strašně moc. Já si myslím, že mít zdravý tělo je naprostý základ. Je to úzce spojený i s tvým mentálním zdravím. Když to řeknu úplně jednoduše, když o sobě víš, že zvedneš na dřeb prostě 105 kilo, teď už 110, tak ono to opravdu jako s tebou něco udělá.
1: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
0: Pořad o sportu se společenským přesahem naladíte ve středu na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál, 18 hodin a 30 minut. Zprávy a Monika Chmilová.
5: Od ledna by se mohly změnit platové tabulky. Po jednání tripartity to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Žádný tarif by podle návrhu neměl klesnout pod úroveň minimální mzdy. Ta by se v příštím roce měla zvýšit na 24 900 korun. Podle reformy by se měl taky výdělek nově pravidelně upravovat po 5 letech praxe. Odbory považují návrh za revoluční, zaměstnavatelé za odvážný krok. Slovenská vláda plánuje od příštího ledna zrušit daň z finančních transakcí. Slovenský premiér Robert Fico to oznámil na síti Facebook. Ficův kabinet zavedl poplatek loni jako jedno z opatření k ozdravení veřejných financí. Firmy a podnikatelé platí daň z odchozích plateb a výběrů hotovosti. Od zavedení byla ostře kritizována a taky předmětem vládních sporů. Generální ředitel řízení letového provozu Jan Klas skončí k 1. září ve funkci. Odchází po téměř 20 letech. Oznámil to v e-mailu zaměstnancům. Důvodem jeho odchodu je kandidatura do Senátu. Podle ČTK by měl Klase nahradit ředitel odboru civilního letectví Zdeněk Jelínek. Jeho kandidaturu ale musí ještě schválit vládní výbor pro personální nominace. A příměstské vlaky v Praze a středních Čechách by měly od roku 2030 provozovat České dráhy. Vyhrály největší železniční zakázku v Česku a nikdo proti tendru nepodal námitky. Potvrdil to organizátor Pražské integrované dopravy. Zakázka za zhruba 165 miliard korun počítá s pořízením a provozem velkokapacitních elektrických nízkopodlažních vozů po dobu 30 let.
1: Sport.
5: Hokejovou reprezentaci do 20 let čeká další prověrka před blížícím se světovým šampionátem v Kanadě na přelomu roku. Od středy se představí na turnaji ve finském městě Espoo, kde postupně nastoupí proti Švédům, Finům, Slovákům a Švýcarům.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na D10 nehoda u Bezděčína, na D1 kamiony za Rousínovem. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy čekejte komplikace u Mladé Boleslavy. Kolona od sjezdu na Jičín ze 44. kilometru se posouvá k nehodě u Bezděčína. Na 41. kilometru se dá projet pouze levým pruhem.
7: Kamion, který převáží auta tam na boku. Ten pravý pruh, který je narvaný kamionama, tak ten de facto stojí. Ty auta jsou tam tak jako i popadaný z toho návěsu.
6: Na D1 z Vyškova do Brna už se krátí kolona nákladních souprav. Aktuálně brzdí za Rousínovem na 213. kilometru. Za sjezdem na Slavkov na 210. už zpomalují i osobní auta v levém pruhu, ta ale výraznější zdržení nenabírají. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy popojíždí kamiony. Kousek už za sjezdem na Židlochovice z 11. kilometru vlečou se pravým pruhem až k D1. A silnice 15 na výjezdu z Terezína na Lovosice po nehodě motorkáře stále v obou směrech neprůjezdná. Náhradní trasy jsou dvě, buď horem přes Mlékojedy, nebo spodem přes Nové Kopisty. Ta je o něco kratší. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekáme polojasno až oblačno, v jihovýchodní polovině území až zataženo, hlavně na Moravě a ve Slezsku a na jihozápadě Čech místy přehánky a nebo déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

také kapelu Seafret jste slyšeli v našem vysílání v 18 hodin a 37 minut. Olympionička Tereza Hrochová vynechá nadcházející mistrovství světa v silničních bězích. Mnohonásobná česká šampionka na různých tratích se po nedávném atletickém evropském šampionátu v Birminghamu, kde obsadila 9. místo v maratonu, rozhodla v Kodani nezávodit. Oznámila to na Instagramu její trenér Vladimír Bartůhněk. Tolik vysílání radiožurnálu Sport k tomu, co se aktuálně děje, ale není to jediné, co vám právě v těchto minutách o aktuálním dění říkáme, protože za chvíli přijde na řadu také náš pravidelný sportovní přehled.

0: Tenistka Markéta Vondroušová se odvolala ke sportovnímu arbitrážnímu soudu. Nesouhlasí s čtyřletým zákazem činnosti, který udělila Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu za neodevzdaný dopingový vzorek. Vondroušová odmítla na konci loňského roku při mimosoutěžní kontrole dopingový test. Hájila se tím, že komisařka přišla mimo hodinový interval, který sportovci denně uvádí v systému. Informacemi o wimbledonské vítězce z roku 2023 začíná sportovní přehled, který připravila Veronika Šlajsová. Hezký večer.
1: Krásný večer. Tenistka Linda Nosková je ve světovém žebříčku na 6. příčce. To je její historicky nejlepší umístění. Na turnaji v Cincinnati přitom skončila už v 8. finále, kde prohrála s domácí Anisimovovou. I tak se ale wimbledonská šampionka dostala v pořadí o jednu pozici před Karolínu Muchovou, která ve finále na travnatém Grand Slamu kvůli operaci břicha nehrála.
2: V žebříčku WTA se posunula také 20-letá Sara Bejlek. Teď díky semifinálové účasti na turnaji v Cincinnati aktuálně patří 29. místo. Světovou jedničkou zůstává Běloruska Sabalenková. V první stovce nejlepších tenistek je podle nového vydání žebříčku aktuálně 10 českých reprezentantek. A ve čtyřhře si dál pozici jedničky drží Kateřina Siňaková. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
1: Mezi muži je nejlepším Čechem 18. Jakub Menčík, jen o jednu příčku před Jiřím Lehečkou.
0: Extrémní počasí nedovolilo cyklistům dokončit třetí etapu Vuelty. Závod v Pyrenejích pořadatelé nejprve zastavili a následně úplně zrušili.
3: Zhruba 25 kilometrů před cílem začalo prudce pršet a o 10 kilometrů později se přidali taky kroupy. Kvůli bouřce chvílemi vypadával signál GPS i televizní přenos. Zastavení závodu vyzvali samotní jezdci v čele pelotonu, včetně Tadeje Pogačara. Pořadatelé následně rozhodli, že se pokračovat nebude a cyklisté se před nepříznivým počasím schovali do hotelu. Etapa tak skončila bez vítěze a Pogačar zůstává v čele celkového pořadí. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
0: Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantručkovou jsou v semifinále mistrovství světa. V rozjížďce skončila česká dvojice bez kormidelnice druhá. V semifinále se v Nizozemsku pojede ve středu odpoledne. V Amsterdamu budou startovat ještě dvě české lodě. Párová čtyřka mužů a skifařka Alice Prokešová.
1: České volejbalistky mají na mistrovství Evropy v Brně první volný den. Další utkání evropského šampionátu odehrají zítra večer proti Ukrajině. Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.
0: Prezident Evropské fotbalové unie Alexander Čeferin příští rok nebude usilovat o pozice šéfa FIFA, tedy Mezinárodní fotbalové federace. Slovinský funkcionář to řekl v podcastu The Rest is Politics s tím, že doufá, že současný šéf světového fotbalu, Švýcar Gianni Infantino, bude mít v březnových volbách jiného silného protikandidáta.
1: Fotbalisty druholigové Viktorie Žižkov převzal trenér Radek Kronďák. 55-letý bývalý hráč prvoligových Teplic nahradil Jindřicha Tichaje, kterého klub odvolal před týdnem. Pražané o tom informovali na svém webu.
0: Z Mladé Boleslavy odchází hokejový útočník Dominik Lakatoš. O ukončení spolupráce informoval klub na svém webu. 29-letý hokejista přišel do Mladé Boleslavy na hostování před více než 2 lety z Vítkovic. Ze Středočechy odehrál přes 80 zápasů a v první sezóně byl v základní části nejproduktivnějším hráčem týmu i nejlepším střelcem.
1: Basketbalová Euroliga zahájí sezonu superpohárem v Abu Zabí. O nově vytvořené každoroční soutěži pro 4 týmy dnes informovali zástupci soutěže. První ročník se bude konat 18. a 19. září a představí se v něm například vítěz uplynulé sezony Olympiakos Pireus nebo Real Madrid. Základní část Euroligy pak začne o necelý týden později. V ní se v dresu Hapoel Tel Aviv představí i český reprezentant Tomáš Satoranský.
0: To byl sportovní přehled s Veronikou Šlajsovou. Díky.
1: Naslyšenou.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

18 hodin 48 minut, to znamená, že už přibližně čtvrt hodiny hrají fotbalisté Bologni a Lazio Řím své první utkání v nové sezóně série A. A pokud jste doufali v nějaký hezký příběh v podobě prvního gólu, tak zatím žádný takový není. 17. minuta Bologna Lazio 0-0 ve 20 hodin a 45 minut. Potom začne sezóna také pro AS Řím a Fiorentinu, kteří se spolu střetnou v úvodním kole italské nejvyšší fotbalové soutěže.

Dva rozdílné příběhy z dnešních zápasů mistrovství Evropy volejbalistek. Slovenky vedly nad Chorvatkami 2-0 na sety a zápas celý prohrály. 2-3 v tiebreaku podlehli Chorvatkám 11-15. Naopak hráčky Ázerbajdžánu vedly doma nad Rumunkami 2-0 a v následném dotahování Rumunek sice Rumunky byly úspěšné, zvládly to na 2-2 na sety, jenomže v závěrečném tiebreaku domácí hráčky znovu zvítězily a po setu 15-8 slaví vítězství 3-2 na sety. Hraje se teď utkání mezi Turkyněmi a Maďarkami, Turkyni vedou 1-0.

0: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy a Monika Chmílová.
1: Podle ministra Sebastiana nehrozí kvůli pokračujícímu suchu nedostatek pitné vody. V Maďarsku začalo znovu vysílat veřejnoprávní rádio. Nová vláda ho na měsíc a půl odstavila kvůli reformě. Tenistka Markéta Vondroušová se odvolala ke sportovnímu arbitrážnímu soudu proti čtyřletému trestu. Na dálnici D10 směrem z Turnova do Prahy u Bezděčína havaroval kamion převážející osobní auta. A zítra bude polojasno až oblačno, místy až zataženo, hlavně na východě přeháňky, teploty až 26 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Pitné vody je v Česku dostatek a česká vodárenská soustava je připravená na pokračující sucho, řekl to ministr zemědělství Martin Sebastian za SPD po jednání Ústřední komise pro sucho. Podle Sebastiana jsou v Česku řádově jednotky procent obyvatel, kteří čerpají vodu ze studní a nemají přístup k vodovodu.
3: Chci ujistit, že ten systém je opravdu jako připravený dobře. Většina území České republiky je opravdu pokryta vodohospodářskýma soustavama, ať už jde o tu podzemní vodu, anebo primárně o ty povrchové zdroje, kde ta naplněnost těch vodárenských nádrží je pořád někde na 50-90%.
1: Hydrologické sucho v Česku přetrvává. Podle ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly víkendové deště pomohly jen omezeně. Lidé se ode dneška můžou přihlašovat ke druhé vlně vydávání státních dluhopisů. Ministerstvo financí bude objednávky přijímat až do 4. října. Lidé si můžou ve druhé vlně pořídit pouze dluhopis se splatností 3 měsíce a s pevnou roční úrokovou sazbou 3,75%. Maximálně je možné nakoupit cenné papíry za 3 miliony korun. Žádosti mohou lidé posílat elektronicky a taky přes pobočky ČSOB. V Maďarsku začalo znovu naplno vysílat veřejnoprávní Kossuth rádio. Běžný program na měsíc a půl zastavila reforma médií, kterou spustila nová vláda Pétera Maďara. Za éry Viktora Orbána čelila stanice kritice kvůli jednostrannému zpravodajství. Sám expremiér tam například pravidelně vystupoval bez výraznější oponentury. Teď se Kossuth vrací s novým heslem. Znovu pro všechny.
4: Nové vedení rádia hned v úvodu obnoveného vysílání označilo posledních 16 let za období stranické propagandy. Po měsíci a půl provizoria teď slibuje postupnou proměnu programu. Některé pořady zůstanou, jiné nahradí nové formáty nebo nové hlasy. Změny jsou součástí širší reformy maďarských veřejnoprávních médií. Maďarova vláda po nástupu k moci vyměnila jejich vedení a chce změnit i způsob, jakým zpravodajství funguje. Cílem je podle ní vrátit do vysílání názorovou pestrost a oddělit veřejnoprávní média od politického vlivu. Bára Vránová, Radiožurnál.
1: V Teplicích nad Metují na Náchodsku začala stavba nového návštěvnického centra u vstupu do Teplických skal. Radnice za něj zaplatí více než 31 milionů korun. Hotové má být do listopadu příštího roku.
5: Elipsovitý objekt bude částečně zapuštěný do terénu, v přízemí nabídne pokladnu, informace, prodej suvenýrů, sociální zařízení anebo místnost na zavazadla, v patře vznikne multimediální sál a venkovní pobytová terasa. Část lidí stavbu infocentra odmítala, v místním referendu ale neuspěli. Z Teplic nad Metují Václav Plecháček, Radiožurnál.
6: Sport. Tenistka Markéta Vondroušová dál bojuje proti trestu, který může zásadně ovlivnit zbytek její kariéry. Wimbledonská šampionka z roku 2023 se kvůli čtyřletému zákazu činnosti odvolala ke sportovnímu arbitrážnímu soudu.
7: Vondroušová dostala trest letos v červnu po tom, co loni 3. prosince při mimosoutěžní dopingové kontrole neodevzdala vzorek. Česká tenistka se hájila tím, že komisařka přišla mimo hodinový interval, ve kterém měla být podle systému k zastížení. Nezávislý tribunál jí argumenty zohlednil, podle pravidel ale za odmítnutí testu uložil čtyřletý zákaz. Pokud Vondroušová neuspěje ani s odvoláním u sportovního arbitrážního soudu, její trest vyprší 21. června roku 2030. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na D10 nehoda u Bezděčína, na D1 překážka za Veškovem. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy těsně před sjezdem na Bezděčín havaroval kamion s návěsem plným nových osobních aut. Jsou rozházená po dálnici, některá i dost poničená.
9: Takže je tam minimálně 4 auta takhle popadaný na sebe.
8: Projíždí se pouze levým pruhem, kolona už se ale krátí. V těchto okamžicích se brzdí na 43. kilometru. Zdržení přibližně 10 minutové. Na dálnici D1 z Kroměříže do Brna zpozorněte kousek za Veškovem. Na 227. kilometru na konci připojovacího pruhu od Molky stojí porouchaný kamion. Řidič se ho snaží opravit, okolo se pohybuje posádka. Na D1 dál na trase k Brnu už výrazně slabší provoz. I kamiony už jedou v celku plynule, a to až do zúžení u D2. A zmíněná dálnice D2 z Bratislavy před Brnem naopak stále zaplněná kamiony, a to od Židlochovice z 11. kilometru. Pravým pruhem se vlečou až ke sjezdu na D1. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme polojasno až oblačno, v jihovýchodní polovině území až zataženo, postupně začne oblačnost přibývat i jinde, hlavně na Moravě a ve Slezsku a na jihozápadě Čech místy přehánky a nebo déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
10: Také po 19. hodině je s vámi vysílání Radiožurnálu Sport. Dnes se jela třetí etapa cyklistické Vuelty a kdo ji vyhrál? Nikdo neví. Nikdo ji totiž nevyhrál reálně, protože byla ta etapa ukončena bez vítěze kvůli tomu, že přibližně 20 km před cílem začalo hustě pršet a přibližně 17 km před cílem se do toho přidaly silné a velké kroupy. Závodníci nejsou nijak chráněni, proto před kroupami se ujeli schovat do jednoho z hotelů, který byl podél cesty, a pořadatelé logicky usoudili, že v podmínkách, kdy na silnici leží přibližně 2 cm vrstva krup, se nedá na kole závodit. Proto byla etapa ukončena bez vítěze a průběžně dál vede Slovinec Tadej Pogačar.
2: Radiožurnál Sport
11: a Martin Charvát.

0: Běžecké lyžování není jenom o dřině a o tom, kdo toho víc natrénuje. Kromě sněhu potřebujete taky kvalitní materiál, abyste vůbec mohli konkurovat nejlepším severským zemím, především Norsku. A právě o sněhu a přípravě i českých možnostech si dnes, byť je teprve 24. srpna, budeme povídat s kolegou Lukášem Antošem. Vítej ve studiu.
1: Dobrý večer.
0: Lukáši, když se podíváme na běh na lyžích a na problém s nedostatkem sněhu, dá se s tím nějak pracovat u mládeže, protože vidíme v současnosti, jak to vypadá při pohledu nahory, že zkrátka sníh není.
1: Je to čím dál obtížnější, Martine. Mládežnické týmy se často dostanou před sezónou na sníh až na přelomu listopadu nebo až prosince, nejčastěji třeba ve švédském Indre nebo v italském Livigno, jenže v posledních letech je problém se sněhem i tam. Někdy se trénuje třeba jen na kilometrovém okruhu, kde je obrovský provoz. Existují samozřejmě i lyžařské tunely, jenže ty jsou finančně i logisticky náročné a týmy se musí vejít do přesně vymezených tréninkových bloků.
0: Má tedy opravdu smysl obětovat čas a peníze a je třeba v létě za sněhem kvůli desítkám kilometrů?
1: Zrovna jsem se nedávno o tom bavil s Miroslavem Petráskem. Když jsem byl mladší, tak jsem se ho ptal, proč máme platit třeba 60 eur za lanovku na Dachstein kvůli jednomu výjezdu. Řekl mi, každý kilometr na sněhu je pro běžce znát. Navíc kolečkové lyže totiž sníh úplně nenahradí. Zapojení svalu i samotný pohyb jsou jiné a na sněhu je to výrazně náročnější. Reprezentace má samozřejmě více možností vyrazit za sněhem do zahraničí, ale ani tam neustále cestování úplně není jednoduché a pro regeneraci úplně nejlepší. Český reprezentant Matyáš Bauer, který objíždí světové poháry zhruba 2 roky a byl právě 13. na olympijských hrách, což je jeho nejlepší výsledek, tak dnes mluvil o tom v živém vysílání.
2: Před pár lety jsme začali vlastně takhle cestovat s reprezentačním týmem, tak si to užívá. Vlastně s tím věkem, který přichází, tak se domů, že vlastně nejlepší je být doma a i ten trénink je nejvíc kvalitní, když člověk má ten svůj klid toho domova, takže to cestování je náročný tím, že i vlastně přes tu zimu jsme každý víkend někde jinde, tak se snažíme to cestování limitovat přes to léto.
0: To byl Matyáš Bauer, syn slavného Lukáše Bauera. Teď Lukáši, Antoši, s nich je jedna věc. Jak je to ale se servisem a přípravou lyží? Dokáže se v tomhle český závodník vyrovnat zmíněným Norům nebo třeba Švédům?
1: Vím, jak to myslíš, co se týká materiálu, je to hodně individuální. Ne každý závodník má přístup ke stejně kvalitním lyžím. Pro český tým je navíc těžké najít během roku vhodný testovací blok, jak bych řekl. Na jaře máte jiné podmínky než v zimě a na podzim už potřebujete mít vybrané lyže i struktury, přitom každá funguje jinak podle typu sněhu. O problému s testováním, když na jaře krátce po sezóně chtěli využít ještě zbytku sněhu, mluvil v odpoledních hodinách šéf servisu české reprezentace Martin Blaške.
3: Ty podmínky jako neodpovídají prostě potom ty zimní realitě, takže ono pak něco jako vytestujete, už se nám to jako taky kolikrát stalo, že vlastně něco člověk jako testuje na nějakých podmínkách a potom vlastně v té zimě se to jako otočí, takže my jsme tady od toho jako víceméně ustoupili.
0: Lukáši, je tedy vůbec v dnešní době a při stále teplejších zimách v silách českého lyžování toho běžeckého vyrovnat se nejlepším zemím?
1: Možné to podle mě je. Máme závodníky jako Jiří Tuš, Matyáš Bauer, Michal Novák nebo Kateřina Janatová a přicházejí další mladí. Materiál hraje obrovskou roli, ale snažím se být v kontaktu s týmem opravdu po celou dobu, i přesto, že jsem odešel nedávno z tohoto prostředí, takže ty výsledky přichází i přístup k lepšímu materiálu. Navíc mladých českých závodníků je ve vyšších mezinárodních závodech čím dál víc, pokud se podaří udržet jejich výkonnost a kontinuitu. Může to být do budoucna velká zbraň za mě o tom, že české lyžování může přiblížit k těm nejlepším severským zemím, mluvil na závěr znovu Matyáš Bauer.
2: Tu práci, kterou odvádíme, tak si myslím, že odvádíme na stejný úrovni jako ty Norové nebo Švédové. Takže si myslím, že to je jenom otázkou času, než se tam dostaneme zase zpátky a vrátíme české lyžování tam, kam patří.
0: Kam patří. To možná Matyáš Bauer naznačuje, že tam, kam patřilo v dobách třeba jeho otce nebo Kateřiny Neumannové, samozřejmě tak. To byly excelentní výsledky. Z toho, co víš o běžeckém lyžování, myslíš si, že například Jiří Tuš, který měl výborné výkony nejen v sezóně, ale i na olympijských hrách, takže by se mohl dotáhnout k těm Norům, po případě jenom ke Klébovi třeba, to by stačilo.
1: Ono záleží, jak trénoval, když byl mladší, protože hodně se debatovalo v okruhu běžeckého lyžování, že čerpá třeba i z tréninkových metod, které měl, když byl junior nebo dorostenec. Navíc třeba Matyáš Bauer, tak má daleko větší tréninkové hodiny, je to samozřejmě distanční závodník, takže tam samozřejmě ten progres je na delší cestu, když to takhle řeknu, ale u Jiřího Tuže tam si myslím, že je to i o takové vyzávoděnosti. Samozřejmě bude zkoušet distanční závody čím dál tím častěji, to je určitě s tím počítat do budoucna, ale myslím si, že oba dva jsou velmi kvalitní a je to, ani bych neřekl, že Jiří Tuš je, řekněme, nějakou jedničkou momentálně, ale myslím si, že je to otázka času, kdy Matyáš bude jezdit mezi těmi top 10 ve světě.
0: Říká Lukáš Antoš, děkuju ti.
1: Mějte hezký den.

Volejbalistky Srbska začaly dobře utkání proti Bulharkám v Brně, totiž vedou 1-0 na sety, úvodní sadu vyhráli 25-18, naopak Černohorky v prvním setu prohrávají na mistrovství Evropy s Francouzkami 8-10.

0: 19 hodin a 30 minut. Zprávy a Monika Chmilová.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval spojence, aby Kyjevu před zimou dodali střely protivzdušné obrany. Řekl to na zasedání tzv. Koalice ochotných v Kyjevě. Očekává se, že Rusko v zimním období obnoví údery na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Zelenský taky partnery požádal, aby Ukrajině pomohli pokrýt finanční mezeru v přepočtu asi 650 miliard korun potřebných pro obranu země. Evropská unie podle předsedy Evropské rady Antonia Košty urychlí poskytnutí půjčky Ukrajině ve výši 90 miliard eur. Česká republika se podle premiéra zasazuje o rozšíření Evropské unie o státy západního Balkánu. Andrej Babiš z hnutí ANO to řekl dnes na výroční poradě českých velvyslanců. Státy tohoto regionu by se ale podle něj měly dřív než do Evropské unie začlenit do schengenského prostoru. Odůvodnil to potřebou účinnějšího boje proti nelegální migraci. Babiš zmínil taky důležitost ekonomické diplomacie. České zastupitelské úřady podle něj musí vytvářet prostor pro uplatnění českých firem na zahraničních trzích. Česká armáda začala v Polsku znovu používat vrtulníku typu Venom a Viper. Ty byly mimo provoz po červencové nehodě v náměstí nad Oslavou. Po pádu vrtulníku Venom na letecké základně zemřela jedna vojákyně. Okolnosti nehody dál vyšetřují vojenská policie a komise ministerstva obrany. Potřebné kontroly za sebou mají zatím vrtulníky v Polsku. Ostatní Venomy a Vipery by mohly znovu vzlétnout v průběhu tohoto týdne. A středočeští vodohospodáři plánují čerpat vodu z Vltavy kousek od soutoku Slabem v Mělníku. U původního koryta řeky postaví novou úpravnu vody. Vody je totiž stále méně a už teď si musí firma pomáhat tím, že ji Středočechům dodává i napojením na Prahu. Novou úpravnu vody v Mělníku chtějí vodohospodáři začít stavět do 5 let. Sport. Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantručkovou vstoupily úspěšně do mistrovství světa v Amsterdamu. V rozjížďce dvojek bez korvidelnice postoupily z druhého místa do semifinále. To je na programu ve středu odpoledne. Druhý dojel i dvojskyf Dalibor Neděla Jakub Podrazil. Kvůli vyššímu počtu posádek postoupili do úterního čtvrtfinále.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D10 u Bezděčína a uzavřená 15 u Terezína. Jedete-li po dálnici D10 trasu z Turnova do Prahy, připravte se na potíže těsně za Mladou Boleslaví. Před sjezdem na Bezděčín na 41. kilometru stále zasahují u nehody kamionu. Ten na návěsu převážel nová osobní auta, některá z nich popadala na vozovku. S opatrností se dá projet pouze levým pruhem. Zpomaluje se za odbočkou na Jičín na 44. kilometru. Fronta přibližně na 10 minut. D1 před Brnem už z obou stran, jak od Prahy, tak od Vyškova, plynule průjezdná. Horší situace panuje na D2 z Bratislavy na příjezdu do Brna. Fronta kamionů stále popojíždí od Židlochovice z 11. kilometru. Silnice 15 za Terezínem na Lovosice po vážné nehodě motorkáře zůstává v obou směrech uzavřená. Objízdná trasa vede buď přes Nové Kopisty nebo přes Mlékojedy. A na 27 za Klatovy směrem na Železnou Rudu dejte nohu plynu za Vrhavčí. V bezprostřední blízkosti vozovky se pohybují krávy. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme polojasno až oblačno v jihovýchodní polovině území až zataženo. Postupně začne oblačnost přibývat i jinde a hlavně na Moravě a ve Slezsku a na jihozápadě Čech místy přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Krátí se to, krátí do startu hokejové Tipsport Extraligy. Přibližně 3 týdny ještě zbývají do chvíle, než se budete znovu moci vydat na stadiony a sledovat tam nejvyšší soutěž, byť přípravné zápasy a pro některé týmy třeba i ve formě Ligy mistrů už přijdou na řadu dříve, na začátku září, a některé týmy už hrají přípravné zápasy v těchto dnech na svých stadionech. Ale k čemu jsem se chtěl dostat, až bude se hrát základní část hokejové Tipsport Extraligy, tak bude také o ní mluvit Čistá hra Martina Procházky, náš tradiční úterní pořad po 10. hodině mezi 10. a 11. Ne, že by Čistá hra nebyla přes prázdniny, takzvaně přes prázdniny v období června, července a srpna, ale týká se spíše magazínových věcí. Bavíme se s zajímavými hosty a zítra v Čisté hře Martina Procházky bude kustod Zdeněk Šmíd. Tak si to nalaďte a poslechněte si jeho historky z hokejové šatny.

0: Pět českých tenistů bude hrát dnes kvalifikaci první kolo na tenisové US Open, ale jedna Češka, byť ne pod českou vlajkou, už svou kvalifikaci rozehrála. Linda Klimovičová, reprezentantka Polska, hraje proti Italce Pigátové a v úvodním setu vede 4-2.
1: Seriál Radiožurnálu Sport.
0: Ano, na Radiožurnálu Sport se vydáváme k našemu seriálu, ve kterém vám tento týden připomeneme největší úspěchy československého a českého volejbalu. Dnes se vrátíme do roku 1966, kdy mužská reprezentace získala zlato na mistrovství světa před zaplněnou sportovní halou v Praze.
2: Skutečně. A teď těch lidí bylo tolik. Takhle upřímně řešeno, nevím jak jiný, ale já jsem byl tak vtažený do toho, že jsem to nevnímal v podstatě. Celou tu dobu jsem nevnímal, že tam jsou nějaký lidi.
3: Vzpomíná po letech na atmosféru domácího šampionátu Boris Perušič. Čechoslováci patřili co by stříbrní medailisté z olympijských her v Tokiu mezi favority. Jenže dlouho to na cestu ke zlatu nevypadalo. Ve skupině sice na úvod porazili Jugoslávii, pak ale přišel zádrhel v souboji s Čínou.
2: No, my jsme málem ani nepostoupili, to byla klika, protože my jsme prohrávali. Ve třetím setu s Číňanama jsme prohrávali 13-11 nebo 14-11. Kdybychom bývali prohráli, tak jsme jeli domů. No, takže to byla nakonec klika, ale já říkám, pro mě to bylo neskutečný. A tím, že jsme vyhráli, tak to... No.
3: Hledá i po letech marně slova Boris Perušič. V dalších zápasech základní skupiny už Čechoslováci nestratili ani set a z prvního místa postoupili do osmičlenné finálové skupiny. Hned v úvodním duelu je čekal zápas s největším favoritem, týmem Sovětského svazu. Právě tohle utkání označují dodnes jeho aktéři za stěžejní.
4: To byl zážitek velký, jo, protože jako prakticky než to začalo, tak nikdo nevěřil, že bychom to mohli vyhrát. Jo. A tam byly prostě dva zápasy. Který rozhodli. A já jsem to neřekl ještě tady jako takhle. Hele, první zápas, finálová skupina Praha. Sověti, oni hráli skupinu na Slovensku a tam byla malá hala. A první zápas v tom finále šli naši pořadatelé, je dali do velké haly do toho. On ty nedávali jak psi, no, co to víc, z malý haly bez tréninku na velkou halu, no, tak tam jsme je porazili a tím se to začalo takhle nějak jako nabalovat, no.
3: Vzpomíná Zdeněk Gresl na utkání, které národní tým vyhrál 3-2 na sety. Výhry, jak říká, se postupně nabalovaly a v průběhu turnaje rostla i popularita hráčů. Jejich tváře fanoušci poznávali, což si dodnes pamatuje i Zdeněk Gresl, kterému se během šampionátu narodila dcera a tak dostal od trenéra Václava Matyáška volno, aby mohl navštívit manželku v porodnici.
4: No, oni se divili. Já jsem, mě se narodila dcera, ten mě pustil domů, Mensa, abych se podíval na ní, no a v tramvaji a teď lidi na mě koukali, protože ten zápas skončil před půl hodinou, já s Taškou a ta jedna ženská říká, pane Gresl, proč vás vyhodili, když vy jste nehrál tak špatně?
3: Vzpomíná Zdeněk Gresl na pro československý volejbal zlatý světový šampionát

Three Days Grace a jejich předělávka hitu Somebody That I Used To Know. Ve vysílání radiožurnálu Sport 19 hodin 49 minut ve chvíli, kdy pondělní fotbalové dohrávky v evropských soutěžích zatím nejsou úplně gólová. Gólové 56. minuta Bologna Lazio v italské Serie A 0-0 a zatím bez gólů je to také ve španělské La Lize mezi Osasunou a Levante, jenomže tam se zatím hraje pouze čtvrt hodiny.

Krátce před 20. hodinou si pojďme ve vysílání radiožurnálu Sport udělat pořádek v tom, jak se vyvíjí mistrovství Evropy volejbalistek. Hráčky Azerbajdžánu vyhrály také třetí utkání na turnaji, tentokrát dolali Rumunky. Navzdory tomu, že vedli 2-0 až v závěrečném tiebreaku, tedy 3-2 na sety, přesto mají ze tří zápasů tři vítězství, byť tedy kvůli tomu, že 3-2 na sety, tak ne s úplně plným počtem bodů, ale Azerbajdžán míří jasně za postupem, kam ze šestičlenných skupin jdou vždycky čtyři nejlepší celky. Stejně tak k postupu míří také volejbalistky Srbska v té české skupině, protože vedou nad Bulharkami 2-0 na sety. Úvodní dva zápasy, včetně toho nad Českem, dokázali poměrně jasně vyhrát, takže míří za třetím vítězstvím a také postupem. Dvě vítězství, tedy teď už tři, mají hráčky Turecka, které právě teď ukončily utkání s Maďarkami, vyhráli ho 3-0 z předchozích zápasů 6 bodů, takže také jasný postup. Polky vyhrály po druhé, tentokrát nad Lotyškami 3-1 a také míří za postupem. A další skupiny už jsou trochu zamotanější, pravda, Nizozemky, ty mají také dvě vítězství, tentokrát zdolali Portugalky 3-0, ale takové Chorvatky, které otočily utkání se Slovenkami, tak ty mají zatím jednu výhru ze tří zápasů, Slovinky naopak tři porážky ze tří utkání. Ukrajinky zdolali Rakušanky 3-0 na sety, pro Ukrajinky také první výhra ve třetím zápase. No a hraje se ještě nezmíněné utkání mezi Černou Horou a Francií. Černohorky prohrávají s Francouzkami 0-1 na sety a ve druhé sadě to je 9-10 z jejich pohledu.

0: České fotbalové kluby bojují o postup ve vyřazovací fázi evropských pohárových soutěží.
1: Podpořte svůj oblíbený tým a fanděte u rádia.
0: V přímých přenosech Radiožurnálu Sport.
2: Fotbalisté Hradce Králové mají šanci postoupit přes Panathinaikos Athény do hlavní fáze konferenční ligy. Potřebují ale navázat na první utkání, ve kterém remizovali na řecké půdě 2-2. Trenér David Horejš věří, že týmu pomůže i domácí vyprodaná aréna.
3: Samozřejmě jsme si vytvořili pro odvetu pozici, kterou jsme chtěli, že jsme chtěli hrát doma před plným stadionem pro sebe postup, ale víme, že to nebude nic jednoduchého, ale je to zápas prostě o všechno. Budeme chtít to dotáhnout tam, kam si všichni přejeme a kdy jindy než ne teď.
2: Podobně jako před 60 lety, kdy Východočeši vyřadili stejného soupeře a v poháru mistrů evropských zemí postoupili do čtvrtfinále. Odveta posledního předkola konferenční ligy mezi Hradcem Králové a Panathinaikosem Athény začne v malšovické Finep aréně v 19 hodin.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál je 20 hodin. A Monika Chmelová pro vás má zprávy.
5: Vláda, odbory a zástupci zaměstnavatelů se shodli na změně platů ve veřejné sféře. Americký prezident dál stupňuje obchodní válku s Kanadou, pohrozil dalšími cly na auta a ocel. V Číně začal světový šampionát v moderním pětiboji, Češi nepřihlásili štafety. A zítra bude polojasno až oblačno, místy až zataženo, na východě i přehánky, teploty až 26 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
5: Žádné platy ve státní správě a ve veřejném sektoru by neměly klesnout pod minimální mzdu. Návrh pojednání vlády s odbory a zaměstnavateli představil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Podle reformy by měl nejnižší platový tarif odpovídat minimální mzdě. Ta by se pro příští rok mohla podle návrhu vlády zvýšit na 24 900 korun, říká ministr Juchelka.
6: Tabulkové platy už nikdy nebudou nižší, než je minimální mzda, a osobní příplatky a odměny budou opět sloužit k motivaci zaměstnanců, nikoli jen k dorovnávání základního platu. A zvyšování minimální mzdy bude fungovat jako automatická každoroční valorizace platů.
5: Vláda chce taky změnit počet platových stupňů z 12 na 8 a stanovit pravidelný posun po 5 letech. Změnu zákoníku práce a měnových tarifů chce kabinet zavést od 1. ledna příštího roku. Odbory i zaměstnavatelé změny vítají. Americký prezident Donald Trump dnes oznámil, že od ledna příštího roku zvýší cla na kanadská auta, nákladní vozy, autodíly a ocel na 50%. Kanada podle Trumpova vyjádření Spojené státy roky okrádala. Jde o další eskalaci obchodní války, která vypukla po pátečním krachu jednání mezi oběma stranami. Kanadský premiér mezitím oznámil investice, které mají zemi pomoct méně spoléhat na americký trh.
7: We could not accept what the US had offered, nor could we give what they asked.
8: Kanadský premiér Mark Carney řekl, že Kanada nemohla přijmout, co Spojené státy nabízely, ani nemohla dát, co požadovali. Premiér zároveň připomněl, že Kanada má už teď volný obchod s trhem 1,5 miliardy lidí a chce ho díky dohodám se sdružením ASEAN a Indií zdvojnásobit. Dnešní oznámení investic do námořních tras má podle něj ukázat, že se země dokáže spoléhat i na jiné partnery, než jsou Spojené státy. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
5: Podle svazu pěstitelů chmele bude letošní úroda až o pětinu nižší, než je dlouhodobý průměr. Sklizeň poznamenalo sucho a vysoké teploty. Klesl taky obsah alfa hořkých kyselin, které ovlivňují hořkost piva. Ty se v průměru pohybují okolo 3%, říká jednatel chmelařské firmy Hop Service v Holedeči na Žadecku Ondřej Šťastný.
9: Tak letos to určitě bude hodně pod 3. Pokud bude v průměr 2,5, tak to budeme rádi. Jsou odběry, které jsme si dělali zkušební a bylo to i pod 2%. Takže je to špatný a nevypadá to, že by se to už zlepšilo.
5: Kvůli nižšímu obsahu kyselin odběratelé podle Šťastného snižují výkupní cenu chmele. Menší pěstitelé tak můžou přijít o 100 000 korun, větší až o miliony.
1: Sport.
10: V čínském městě Kuejiang začal světový šampionát moderních pětibojařů. Úvodní štafety bez české účasti vyhráli Britové a Bělorusky. Mistrovství se zúčastní i 6 českých reprezentantů v čele s obhájcem bronzu Matějem Lukešem. Olympijský vítěz z Londýna a dnes kouč David Svoboda úplně neví, co od svých následovníků na šampionátu čekat. Vysvětluje taky, proč se jeho kolegové, trenéři národního týmu, rozhodli nepřihlásit reprezentanty do úvodních týmových soutěží. Pokračuje Svoboda.
11: Je to na druhém konci zeměkoule, tak tam jsou trošku s tím spojení. spojeny další výzvy s aklimatizací, časovým posunem. My nepostavíme do soutěže žádné štafety. Taková byla strategie soustředit se na individuální starty, respektive na tým, což je součet třech nejlepších individuálních výsledků.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehody jsou na D10, u Bezděčína, taky na D5, u Bavorině. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy opatrně za Mladou Boleslaví. U sjezdu na Bezděčín na 41. kilometru havarovalo nákladní auto převážející vozidla. Pravý pruh je zablokovaný, v místě se zpomaluje, už je to ale bez kolony. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně čerstvá nehoda u sjezdu na Zdice. Na 28. kilometru havarovalo osobní a nákladní auto. Na místo jede policie, počítejte s možnými komplikacemi. Na D1 máme hlášenou nehodu u Brna ve směru do Prahy. U sjezdu na bratislavskou dálnici se střetlo osobní auto s nákladním. Jsou na kraji, provoz výrazněji nebrzdí. D1 kolem Brna už je průjezdná bez výraznějšího zdržení. Silný provoz nákladní dopravy, ale čekejte na příjezdu do Brna po D2 od Bratislavy. Kolony popojíždějí pravým pruhem od 8. kilometru. Na dálnici D4 ze Strakonice do Prahy nepřehlédněte odstavené vozidlo před Miroticemi. Na kilometru 76,5 budou řešit defekt pneumatiky. A silnice 15 je obousměrně neprůjezdná před Terezínem od Lovosic. Zasahují tam záchranáři u nehody motorky. Nejkratší objížďka přes Nové Kopisty. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekáme polojasno až oblačno, v jihovýchodní polovině území až zataženo, postupně začne oblačnost přibývat i jinde, hlavně na Moravě a ve Slezsku a na jihozápadě Čech místy přehánky a nebo déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
14: Také ve 20 hodin a 6 minut vám z Radiožurnálu Sport přejeme hezký večer. Bejsbolisté Kotlářky Praha míří k tomu, že se posunou do finále. V semifinálové sérii nad Eagles Praha totiž vedou 2-0. Předchozí zápas vyhráli jednoznačně 12-2 a 13-0. No a dnes se hraje na hřišti Eagles. Ale i tam Kotlářka vede. Teď v páté směně, kterou Kotlářka dohrává na pálce, to je pro ně 2-0. Hraje se na 3 vítězné v semifinále, což je důvod to také, proč ještě pokračuje série brněnská, takzvaně Hroši Brno, kteří byli druzí po základní části, vedou 2-1 nad Draky z Brna. Předchozí zápasy se hrály například včera, kdy Hroši zvítězili 3-1 ve svém utkání. No a další utkání přijde na řadu 28. srpna, kdy pro změnu budou domácími znovu Draci.
12: Radiožurnál Sport
15: a Martin Charvát.

0: Ano, závěr skladby Zakázané uvolnění zní, jako kdybyste ho složili na mobilním telefonu přibližně před 25 lety. Třetí etapa cyklistické Vuelty vítěze nemá. Závod v Pyrenejích zastavil zhruba 15 kilometrů před cílem prudký déšť s kroupami. Kvůli bouřce navíc vypadávaly údaje z GPS i televizní přenos. Ve studiu je Lukáš Antoš, vítám tě.
1: Dobrý večer.
0: Lukáš, jak dramatické tedy poslední kilometry byly a kdo rozhodl, že už se dál nepojede?
1: Podmínky se zhoršily během několika kilometrů, zhruba 25 před cílem začalo vydatně pršet a později se přidali i kroupy. Závod přesto ještě pokračoval, k jeho zastavení pak dali podnět i samotní cyklisté v čele pelotonu, včetně lídra Tadeje Pogačara, jestli se následně před nepříznivým počasím přesunuli do hotelu a až poté pořadatelé oznámili, že se na trať už nevrátí.
0: Pro cyklisty neskutečně zajímavá situace, protože když vyjížděli ve Francii, tak bylo 30 stupňů Celsia. Nakonec končí ve situaci, kdy je zem pokrytá v podstatě ledem. Jak se závod vyvíjel, než do něj počasí tak výrazně zasáhlo?
1: Poměrně brzy po startu odjela šestičlenná skupina a vybudovala si náskok kolem 2 minut. Byl v ní například i ten Hayter, který se díky tomu na chvíli virtuálně dostal dokonce do čela celé Vuelty před Pogačara. Peloton ale situaci kontroloval a s přibližujícími se mi horami začal náskok uprchlíků postupně klesat.
0: On totiž začal pracovat ten tým tady Pogačara Spojených arabských emirátů, ve kterém se očekávalo, že tady Pogačar v posledních kilometrech nastoupí, protože závěrem měl být první výraznější horskou prověrkou. Kde se tedy měl rozhodovat?
1: Právě v závěrečných zhruba 35 kilometrech nejdřív čekalo závodníky dlouhé stoupání první kategorie na Col de Mont-Louis a potom téměř 10 kilometrů do cíle ve Font-Romeu. Už na prvním kopci se únik rozpadl a vpředu zůstal osamocený Mats Wenzel. Peloton s Pogačarem ale jeho náskok rychle stahoval, takže všechno směřovalo k souboji favoritů právě v posledním výjezdu. K tomu už ale, jak my víme, nedošlo, protože etapa byla zastavena.
0: No co, Lukáš, tedy ten dnešní vývoj znamená pro celkové pořadí a jak na tom zůstává jediný Čech Jan Hirt?
1: Na čele se nic nemění, tady Pogačar zůstává v červeném dresu a dál vede o 9 sekund před Belgičanem Boutem van Aertem. Jan Hirt vstupoval do dnešní etapy ze 129. místa se ztrátou 2 minuty a 48 sekund a to, jak my víme, to tak i zůstane.
0: Zítřejší etapa se pojede v Andoře, v podstatě celá. Zajímavostí je, že na trase bude nejvyšší bod celé Vuelty, tedy Port Envalira, což je místo, které následně se podjede tunelem právě pod oním kopcem. A ještě jednou zajímavostí je, že trať je naplánovaná celá v Andoře a protože Andora není úplně velká a není tam moc silnic, tak po jedné z nich se pojede dokonce 3x. Vueltu jsme probrali s Lukášem Antošem. Díky ti.
1: Hezký večer.

Vítko Přiva se v generálce na tenisové US Open ve Winston-Salemu nepředstaví. Organizátoři turnaje krátce před jeho zápasem prvního kola proti Italovi Lorenzu Sonegovi na sociální síti X oznámili, že se český tenista kvůli blíže neupřesněnému zranění odhlásil.

0: čínském městě Kuejiang začalo mistrovství světa v moderním pětiboji. Českou republiku reprezentuje na šampionátu šestice závodníků. Největší medailovou nadějí je Matěj Lukeš, který na šampionát odcestoval jako obhájce bronzu a lídr světového žebříčku. Mezi ženami se na start postaví i 20-letá Lucie Hlaváčková, která přednedávnem ukončila spolupráci se svým osobním trenérem a olympijským vítězem Davidem Svobodou.
1: Byli jsme spolu vlastně 7 let, jsme spolu nějak spolupracovali, trénovali a už asi z obou stran jsme věděli, že je potřeba jít nějakým jiným směrem. Takže tady David se mnou není, což bude určitě taky jako složitý, protože nepamatuju si poslední závody, na kterých se mnou nebyl ještě takhle daleko.
2: Říká Lucie Hlaváčková. Ta odjela s celým týmem do Číny už 4 dny před začátkem šampionátu. Důvod vysvětluje právě její bývalý trenér David Svoboda.
3: Je to na druhém konci zeměkoule, tak tam jsou trošku s tím spojené další výzvy s aklimatizací, časovým posunem a tak dále. Připravený jsou celkem standardně dobře, věřím, byli docela zdraví, tak snad se jim bude dařit.
2: Říká Svoboda. Čechům se v předchozích letech dařilo hlavně v týmových soutěžích. Letos se však trenéři rozhodli své svěřence do štafet nenasadit.
3: Máme prioritu soustředit se na individuální starty, respektive na tým, což je součet třech nejlepších individuálních výsledků. Štafety jsou netradičně před tím individuálem, takže se rozhodli trenéři, že štafetu teďka vynecháme, aby byli připraveni co nejlíp na ten individuál. Nemáme tak široký tým jako některý jiný země, který si můžou dovolit postavit jiný lidi do štafety a jiný lidi, většinou ty silnější, do individuálu.
2: Vysvětluje bývalý pětibojař. Hlaváčková startuje ve svých 20 letech už na 3. světovém šampionátu a věří, že letos by z toho mohl být nejlepší výsledek.
1: Mě zatím jako se ty moje dva předchozí jako tady ty závody moc nedařily, takže doufám, že konečně to jako breaknu a bude to jako lepší. Nějaká nervozita jako je určitě, ale že by byla nějak vyšší než třeba na světácích nebo na mistrovství Evropy nebo tak to si myslím, že ne.
2: Dodává Hlaváčková. Tu společně s druhou českou reprezentantkou Karolínou Křenkovou čeká kvalifikace ve čtvrtek 27. srpna. Může o den dříve. Anna Skalová, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

20 hodin 27 minut, blíží se půl deváté, tady chvíle, kdy budou zprávy a po nich na rovinu s Tomášem Pancířem. Hostem byl Oldřich Kubišta, šéf Českého šermířského svazu, který se poprvé dočkal mistra světa. Alexandr Šupinič triumfoval nedávno ve Fleretu. Jaký má český šerm budoucnost? Také o tom se budou bavit v repríze po půl deváté večer.

0: Radiožurnál je půl deváté. Monika Chmielová doplní přehled zpráv.
1: Spojené státy podle očekávání představily nové sankce proti Íránu. Cílem je podle ministra financí Scotta Bessenta odříznout zemi od zdrojů udržujících tamní režim při životě. Bessent taky pohrozil zemím, které se k americkým sankcím nepřipojí, že budou sdílet ekonomickou izolaci Íránu. Před tímto krokem ale už dříve varoval Teherán s tím, že země pocítí důsledky. Íránský ministr zahraničí Esmail Baghaí taky řekl, že americké sankce zasáhnou především běžné Íránce. Rusko a Ukrajina si dnes vyměnili po 10 zajatcích. Do vlasti se tak vrátili vojáci, které Ukrajina považovala za nezvěstné. V den oslav 35. výročí vyhlášení nezávislosti Ukrajiny to na sítě X napsal prezident Volodymyr Zelenský. Podle agentury AFP je výměna zajatců jednou z posledních oblastí spolupráce mezi válčící Ukrajinou a Ruskem. Ve vedení Úřadu pro zahraniční styky a informace končí Vladimír Posolda. Jeho rezignaci dnes schválila vláda. Po jednání kabinetu to oznámil ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Posolda povede zpravodajskou službu do konce září. Od října ho nahradí ve funkci diplomat Miroslav Toman. Podle Metnara má kromě diplomacie zkušenosti i ze zpravodajských služeb. Posolda stál v čele rozvědky od roku 2022. A nebezpečná sršeň asijská se objevila v Liběchově na Mělnicku. Invazivní druh představuje riziko hlavně pro včelstva a volně žijící hmyz. Není zatím jasné, jestli je v okolí hnízdo, anebo jde o osamělého jedince dovezeného například do nedalekého přístavu. Agentura ochrany přírody a krajiny prosí veřejnost o pomoc přes aplikaci Nahlas sršeň. Sport. Fotbalisty druholigové Viktorie Žižkov povede Radek Kronďák. Ten nahradil Jindřicha Tichaje, kterého klub odvolal před týdnem. Pražané o tom informovali na webu. V uplynulé sezóně byl Kronďák trenérem Táborska. Po odvetě neúspěšné baráže o šance ligu s Baníkem Ostrava ale oznámil, že u týmu končí.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D5 u Zdic a také u Obříství na Mělnicku. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně pozor u sjezdu na Zdice. Na 28. kilometru se střetlo osobní auto s nákladním. Na místě je policie, průjezdné je to ale plynule. Na D1 opatrně kolem Brna ve směru do Prahy. U sjezdu na bratislavskou dálnici na kilometru 196,5 překážejí následky kolize osobního auta s kamionem. Vozidla jsou v odstavném pruhu, opatrně projedete. Na D1 zpozorněte také za Vyškovem ve směru do Brna na kilometru 226,5 stojí porouchaný kamion. Místo je označené kužely a světelnou šipkou, některá vozidla vybočují. A na silnici 9 z Prahy do Mělníku pozor na nehodu za Neratovicemi. Před křižovatkou na Obříství zasahují záchranáři u srážky auta s motorkou. Je to s opatrností průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme polojasno až oblačno, v jihovýchodní polovině území až zataženo, postupně začne oblačnost přibývat i jinde, hlavně na Moravě a ve Slezsku a na jihozápadě Čech místy přehánky a nebo déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Repríza pořadu Na rovinu s Tomášem Pancířem.
4: Co si slibuje český šerm od historického úspěchu, tedy zlata z mistrovství světa? Proč se šermířům v posledních letech u nás tak daří? Jaké jsou vyhlídky směrem k olympiádě, která bude za 2 roky v Los Angeles? Jaké jsou v Česku pro šermíře podmínky a co by měli o šermu vědět ti, kteří ho zatím nesledují? O tom všem budeme mluvit v příštích minutách Radiožurnálu Sport. Naším hostem je dnes Oldřich Kubišta, předseda Českého šermířského svazu. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
4: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme a to necelé 2 týdny po historické chvíli, kdy se stal poprvé český šermíř mistrem světa. Stalo se tak v Hongkongu. Tím šampionem je Alexandr Šupenič. To posluchačům Radiožurnálu Sport asi nemusíme připomínat. Co tenhle výsledek znamená pro český šerm?
5: No, znamená to další splnění nějakých našich představ o tom, kam bychom chtěli český šerm dostat. Víme, že v Tokiu jsme získali 1 bronzovou medaili, v Paříži jsme získali 2. A do té jako pomyslené sbírky těch velkých medailí nám chyběla medaile z mistrovství světa a teď se to podařilo.
4: Je to tedy splněný sen, nebo to dokonce překonává sny?
5: Já myslím, že to překonává sny, protože tam těch proti, které se v našem sportu, v úpolovém sportu, jako vždy vyskytnou, protože vlastně můžete být připraven sebelíp, ale soupeř může být proti a ten zápas navíc je ještě velmi rychlý a časově krátký, takže tam ten čas na ty reakce a na ten perfektní výkon je velmi zúžený.
4: Vy jste to připomínal, Alexandr Šupenič získal před 5 lety olympijský bronz, z pařížské olympiády si asi všichni živě pamatujeme ten fantastický úspěch české čtveřice v Grand Palais. Co se kdy stalo v českém šermu, že teď přicházejí ty úspěchy?
5: Víte co, je to o tom, že si myslím, že v hodně nebo v drtivé většině sportů se pracuje úplně maximálně s maximální snahou dosáhnout skvělého výsledku. A ne, dost často se to všem podaří, protože to nejde, protože prostě u nás je 156 světových federací na mistrovství světa, startuje 112 zemí jako letos, 200 lidí v soutěži, prostě ty nejlepší z nejlepších na tu absolutní metu si může myslet, dejme tomu 12-15 lidí. I v těch světových pohárech se neustále mění ta jména lidí, kteří vyhrávali, takže se musí sejít všechno jedno s druhým a teď Alexandrovi se to sešlo, doopravdy předváděl fantastický výkon, stejně jako kluci v Grand Palais, stejně jako Alexander v Tokiu, takže jedno s druhým a jak jste říkal před chvílí, jo, je to takový, že těch úspěchů za posledních 6 let nebo 5 let, že olympiáda v Tokiu byla 2021, přišlo tolik, že samozřejmě pro mě a pro nás jako v užším vedením šermířského svazu je to úplně nová situace.
4: Takže se nedá říct, že byste něco někdy změnili a tohle by bylo výsledkem? Přišlo to samo?
5: Samozřejmě musíte jít kupředu s inovacemi a musíte jít kupředu s tím vývojem v tom sportu, takže my jsme třeba v případě Alexandra a po dohodě s ním ho stáhli ze zahraničních jako kempů a soustředění do České republiky, kdy on už doopravdy ve 30 letech byl unaven hlavně mentálně a podařilo se nám najít trenéra vynikajícího v Německu, který tam končil v angažmá Giovanni Bortolassa, který podle mého názoru patří mezi 5 nejlepších trenérů světa a podařilo se nám ho sem jakoby nasmluvit. Nakontraktovat. Pak samozřejmě jsme čekali první půl rok, rok, co se z toho vyvine, protože můj názor je ten, že úplně při námluvách a se ty všechny věci neprojeví, lidi to prostě neprojeví přirozenou cestou, ale po tom roce ten člověk se ukázal jako nejenom skvělý odborník, ale i skvělý parťák a to je strašně důležitý, protože ta atmosféra, v které tady pracujeme a pracoval v ní Alex a odvážím se jakoby tvrdit nebo vyjádřit svůj názor, že drtivá většina našich reprezentantů, že pracuje v takové jako hlavně dělné a zároveň jakoby přátelské atmosféře.
4: Když mluvíte o italském trenérovi, četl jsem, že na plat Giovanniho Bortolassa jste jako šermířský svaz neměli dost peněz, že přispívá nadace. Teď po tom úspěchu z mistrovství světa, změní se to?
5: Teď, jak jste říkali, to strašně, strašně čerstvý ještě všechno, to se k tomu určitě dostaneme později. My děláme všechno pro to, aby se to změnilo, ale to zase stejně jako v té dlouhé cestě, kterou jsme ušli za těch posledních 20 let a dospěli jsme až k tomuhle, tak nás čeká jako dlouhá cesta v té oblasti, jako najít si marketingový partnery a ten náš sport posunout ještě dál.
4: Neukazuje to, že v tom vrcholovém sportu větší podpora třeba právě směřující k tomu, že se zaplatí špičkový zahraniční trenér, že se to zkrátka vyplatí, že možná i na to by třeba měla myslet Národní sportovní agentura?
5: Trošku odpovím jinak. Ancelotti u Brazílie, oba dva známe sportovní prostředí, tak si tady nebudeme vyjmenovávat možná desítky zahraničních trenérů, kteří přišli nejenom do České republiky, ale všude na světě a pohořeli, nepodařilo se jim nic. Musíte mít štěstí komplexní. Druhá věc je, že zahraniční špičkový trenér Giovanni Bortolasso pracuje s českým špičkovým závodníkem se špičkovou jakoby sebekázní a mentalitou a přístupem k tréninku.
4: Po těchto úspěších, co dál? Jaké jsou další cíle a ambice směrem k příští olympiádě v Los Angeles, která bude za 2 roky?
5: No, nepolevovat v té cestě nastoupený. My jsme v půlce olympijského cyklu, takže nás čeká začátek olympijské kvalifikace v dubnu 2027. Do té doby jedeme tak, jak jsme jeli doteď a zároveň chceme rozjíždět ještě pár dalších projektů, kde máme v dívkách, jak v kordu, tak ve floretu velmi nadějné týmy 16, 17, 18. Děvčata byla 8. na mistrovství světa do 20 let, kde bojovali o 4, a to znamená už o přímý kontakt s medailí s Amerikou do poslední chvíle. Velmi sednatý zápas, takže to je pro nás značka kvality, takže bychom chtěli podpořit i tyhle týmy zároveň. zároveň pak musíme podporovat ty dospělé týmy a na to musíme sehnat finance. No.
4: Říká dnešní host Radiožurnálu Sport pořadu Na rovinu, předseda Českého šermířského svazu Oldřich Kubišta. Já se ještě k olympiádě vrátím, ale když mluvíte o ženských týmech, samozřejmě na ženský šerm jsem se také chtěl zeptat, protože když jsem mluvil v úvodu o historicky prvním titulu českého šermíře, titulu mistra světa, tak to se týká jenom mužů, protože v roce 1938 získala zlato na mistrovství světa ve fleretu Marie, tehdy Šedivá, později provdaná Krůbová. Jak na tom tedy ty následovnice teď jsou? Máme čekat v příštích letech tedy i ženské medaile?
5: Já myslím, že výhled na Melbourne nebo na olympiádu další určitě je velmi reálný, protože teďka ta děvčata mohou pracovat ve skupině olympijského centra pod vedením Giovanni Bortolassa a tam je to určitě skvělý.
4: A když se z Melbourne, tedy ze 30. let, přes příští olympiády přece jenom vrátíme k Los Angeles, já rozumím tomu, že mi teď tady nechcete říci, že tam určitě získáte medaily nebo kolik těch medailí by mohlo být. Na druhé straně, nebojíte se toho tlaku, který teď možná směrem k šermířům bude, že ta očekávání, že nějakou medaili přivezete, konec konců jste jeden z mála sportů, kterému se podařilo přivést medaile ze dvou posledních olympiád, tak nebude ten tlak příliš velký?
5: Já si myslím, že se toho tlaku určitě nebojíme, ten tlak bude stejný, jako byl doteďka na nás, že ta mistrovství byla nahoru dolů a teď se to podařilo zúročit. Může se stát, že jako všude přijde prostě ochlazení. Nechceme, aby přišlo a nemyslím si, že by přišlo tak rychle.
2: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
4: Předseda Českého šermířského svazu Oldřich Kubišta je dnešním hostem Radiožurnálu Sport. Mění ty úspěchy z poslední doby pozici českého šermu ve světě? Máte třeba větší respekt?
5: To určitě. To jako poznáváme, protože je to... I jsem zaregistroval nejenom mezi trenéry a vedením Mezinárodní federace, ale i mezi rozhodčími, kteří jsou velmi důležitý článek v šermu, protože mu velmi mohou ovlivnit výsledek těch zápasů. Pro spoustu z nich to byl jako pohádkový příběh, to, co se podařilo klukům v Paříži. Vnímáme to všude napříč. Rozhodčí k nám mají větší respekt. Když řešíme nějaké protesty, tak zástupci FIA Mezinárodní federace k nám mají velký respekt, takže určitě prýma.
4: Šerm působí jako sport gentlemanů. Je to tak opravdu i v zákulisí?
5: Tam jsou velké skupiny lobbystů, kteří se jim víceméně dost často daří prostě ovlivňovat hlavně nasazování rozhodčích na ty vypjaté zápasy. Ale řekl bych, že se to lepší, že se to jako určitě lepší, že už ty do očí bíjící věci před let tam tolik nejsou.
4: Pomáhají v tom třeba moderní technologie? Je díky tomu šerm férovější?
5: To určitě, protože stejně jako VAR ve fotbale, tak my máme taky svůj VAR 5-6 let a to je úplná bomba, protože ten rozhodčí to nemůže v té rychlosti zaznamenat. Závodník má právo si jakoby nechat tu akci přehrát, je to tam limitovaný, ty počty těch stížností, aby ten zápas se úplně nerozkouskoval, takže je to skvělý úplně tohle.
4: A když se vrátíme k těm zákulisním jednáním na tom nedávném šampionátu na mistrovství světa, se událo to, co bylo v drtivé většině sportů v posledních 4 letech nemyslitelné. Po vítězství ruského reprezentanta zazněla ruská hymna. Jak velké emoce otázka ruských sportovců a třeba i tenhle ten moment v zákulisí šermu vyvolává?
5: Přijde zákulisí českého šermu nebo světového šermu?
4: Myslím oboje, tak začněme světovým a potom samozřejmě bych se zeptal i na český.
5: V zákulisí světového šermu ty emoce, víte co, víme, kdy začala agrese na Ukrajině v roce 2022, to jsou to 4 roky, tak všechno už tak trošku jako lehce odeznělo, čímž neodezněl samozřejmě ta hrůza toho konfliktu. A i ta reakce v tom hnutí je taková, že už to nikdo moc neřeší.
4: Pamatujeme si možná i ti, kteří nesledují detailně šerm, situaci ze šampionátu v roce 2023, kdy ukrajinská reprezentantka odmítla pozdravit ruskou soupeřku, byla za to diskvalifikovaná, hodně se to řešilo, tak od té doby se ta situace výrazně posunula?
5: Ano, posunula se.
4: To jsme se bavili o reakcích ve světě. Jak se na tu situaci, že na mistrovství světa hrála na počest vítěze ruská hymna, díváte v českém šermu?
5: Tak ty reakce jsou různý napříč jako hnutíma, ale asi to nikdo nějak zásadně neřeší, protože to vlastně ani nikdo nějak zásadně řešit nemůže. Nemyslím tím mě, ale myslím tím členy hnutí. Nikdo mi nepíše, že bychom měli někde se ozývat a protestovat, protože víceméně by to bylo hlavou proti vždy, my s tím nic nezmůžeme.
4: Když se vrátíme zpátky do Česka, po těch úspěších a potom posledním zmíněným mistrovském titulu Alexandra Šupeniče. Čekáte, že to vyvolá další vlnu zájmu dětí, že budou přicházet rodiče s dětmi, aby je dali na šerm?
5: Tak já myslím, že určitě se více rodičů začne zajímat o náš sport. Už jsme to zažili po Tokiu, zažili jsme to i po Paříži. Druhá věc je, že já říkám, že potom v těch tělocvičnách dochází ke střetu s realitou toho daného sportu, v tomto případě sportovního šermu, že pro ta děcka jako dost často to je náročné, nenaplňuje to jejich názory o tom, že si budou užívat prostě šermířská klání a šermířské souboje, jako to někdy děti dělávají, nebo dost často venku klacíky a tím, že tam samozřejmě začne panovat disciplína, byť ty trenéři se snaží u malých dětí to co nejvíc oddalovat, ten přísný šermířský výcvik, ale do půl roku, do roka už začnou prostě šermovat a začnou být vedeni tak, aby se z nich stali šermíři.
4: Co to obnáší? Co je ta realita, se kterou se ti zájemci střetnou? Jak vypadá příprava šermíře?
5: Jestli myslíme úplně děti a přípravku, tak samozřejmě teďka rezonuje celou sportovní společností to, jak vlastně k těm dětem přistupovat, jestli ta daná specializace ano nebo ne. Všechny teď zaujalo, jak v Norsku prostě nemají měřená utkání, nehrají si na výsledky a kam to dotáhl norský fotbal. Já si myslím, že pravda je někde uprostřed. Známe všichni, že pro děti by měl být sport hrou, že jo, a nejlepší trenéři k mládeži, ale je to individuální ve všech těch oddílech. Snažíme se, aby děti jsme si nejdřív takzvaně ošahali, aby jsme zjistili, jak jsou na tom pohyb.

0: jeho osobnosti, ale ne každý je úplně na to připravený, takže minimálně bych si to vyzkoušel.
1: Co je nejnáročnější a nejdůležitější? Co vlastně rozhoduje, co je to klíčové? Je to postřeh, soustředění, psychická odolnost, výdrž, protože samozřejmě ty turnaje trvají potom celý den, nebo je to síla, kondice?
0: Všechno.
1: Takže se nedá nic.
0: Nedá se nic z toho vypíchnout. Vyjmenoval jste to. Jedna z nejdůležitějších věcí je, aby to vždycky říkáme, první jakoby střed s tím protivníkem. Že jo? To jako je to staré vojenské pravidlo, že všechna taktika padá při prvním střetu jako s protivníkem. Takže tam my pak vidíme, jestli to, jak to dítě reaguje. Jo? Jestli se bojí vlastně té zbraně, jestli se bojí toho útoku, jestli jako má ty reakce obrané úplně jakoby ve strachu, anebo naopak jsou děti, které vůbec se nebojí, které jdou dopředu. A pak je zase třeba už to začít koordinovat. Je to úžasný v tom, že tam přijde spousta typů, somatotypů a ty trenéři si s tím můžou hrát.
1: V jakém věku a podle čeho poznáte, že z někoho může být dobrý šermíř?
0: Jsou děti, které začínaly v 6 letech, 7, v 8, jsou děti, které přijdou v 9, v 10 a jsou jakoby nevyspělé pro jakýkoliv sport, takže se to nedá vůbec odhadnout. Já jsem třeba začínal ve 14,5.
1: A dotáhl jste to na olympiádu v Moskvě, můžeme doplnit. Asi i laikové speciálně po těch úspěších šermů v posledních letech tuší, že existují tři disciplíny, že je kort, fleret a šavle. Jaká jsou jejich specifika?
0: To fleret je cvičná zbraň, to znamená, že odjakživa to sloužilo k tomu, aby se člověk naučil techniku a princip šermířských klání je to můj uspůsoben, je méně robustní konstrukce, je lehčí než kort, aby se člověk prostě naučil tu ruku vést pod vedením šermířských mistrů. Potom je kort, to už je takzvaná bojová zbraň a šavle je jediná zbraň, která je bodná i sečná. Kort a fleret jsou bodné a šavle je jediná bodná a sečná, tak jenom asi v kostce.
1: Kdy začíná u dětí specializace, nebo podle čeho se rozhoduje, kterou z těch disciplín, kterou z těch zbraní si vyberou?
0: Tak my máme u nás 43 klubů, takže těch klubů je tolik, kolik je. Některé jsou úplně specializované na fleret, nebo na kort, nebo na šavly. V těch, které dělají více zbraní, tak se to rozhoduje v tom prvním roce.
1: Chodí na šerm diváci?
0: Omezeně. Je to malý sport, takže samozřejmě diváci moc nechodí, když jsou větší akce, přijdou. Celosvětově je to tak, že Grand Palace jsme viděli 9 nebo 8,5 tisíce lidí. Teďka v Hongkongu bylo taky 5 tisíc lidí, se přišli podívat na jejich světového šampiona, dvojnásobného olympijského vítěze, ale ty dny, kdy tyhle hoši nešermovali, tak tam bylo, já nevím, 1000, 2000 lidí.
1: Máte ambice lákat diváky, nebo šerm je spíš, řekněme, televizní sport? Že v té televizi to člověk vidí lépe než na místě?
0: V televizi to si myslím, že člověk vidí hůř než na místě. Že na tom místě to je vidět jako lépe, když to v televizi je to strašně rychlý, plus ta televizní grafika za mě není ještě úplně dokonalá.
1: Ale to znamená, že lepší přijít se podívat na živo, než se koukat v televizi?
0: To určitě. Určitě lidi to říkají, že prostě když to viděli na živo, že to je úplně jiný než televize, že tam pak nevidí, jako kdo vlastně zasáhl, a dost často to nevidím ani já.
2: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Je dost míst, kde se dá v Česku šermovat?
0: Já si myslím, že je dost míst. Jako v těch větších městech je více klubů. Stačí se podívat na naše webové stránky, kde je adresa klubu.
1: Máme u nás halu, kde je možné sledovat, nebo budete třeba uvažovat i v tomto směru o nějakých investicích, aby to bylo pro diváky přístupnější, atraktivnější, aby vůbec tam byla větší možnost, aby přicházeli?
0: To si myslím, že ještě hudba budoucnosti. My se teď budeme zaměřovat na spoustu věcí. Jedna z nich je uspořádat nějaký atraktivní šampionát světového nebo evropského významu a tam pak si myslím, že by jsme lidi nalákali na to se přijít podívat na naše hvězdy.
1: To byste chtěli kdy?
0: Teď jsme na začátku, teď doopravdy vám neřeknu nic, protože budeme jednat s Národní sportovní agenturou, budeme jednat s dalšími autoritami, budeme jakoby věřit tomu, že se nám podaří zasáhnout marketingové partnery a pak se můžeme do toho pustit.
1: Samozřejmě podobné snahy uspořádat velké turnaje, to je běh na delší trať, řeší se to x let dopředu. Kdyby všechno šlo úplně ideálně, kdy nejdřív by to bylo reálné?
0: Za 3 roky?
1: Už.
0: Jo.
1: S těmi úspěchy a růstem popularity nehrozí růst dřevnivosti mezi kluby nebo lidmi v zákulisí v Česku?
0: Já myslím, že dřevnivost je u nás na standardní úrovni a říká se, že úspěch se neodpouští, ale to si myslím, že to si ty dřevniváči jako tam jenom přidají do svého portfolia.
1: Já se ptám, protože když jsem se připravoval na náš dnešní rozhovor, tak jsem zaslechl takové náznaky, že v některých oddílech, když to řeknu diplomaticky, nejsou úplně nadšení tím, jakou pozici má SC Praha, tedy pražský klub, jakou pozici mají páni Beranové. Máte takové náznaky, bublá něco takového v šermířské komunitě?
0: Já jsem nic

0: Tak jo, nezaslechl. Samozřejmě, jak jsem to říkal na začátku, úspěch se neodpouští. A když se teda vyjádřím úplně napřímo k tomu, co vy jste tady jmenoval, a to je oddíl SC Praha, tak SC Praha je něco, jako je právě ta Škodovka, kterou jsem zmínil ve svém posledním rozhovoru. To je prostě pro český šerm absolutně stěžejní oddíl a stěžejní centrum. Tam je vybudovaná specializovaná šermírna s 15 plančemi a tam jsou prostě jedni z nejlepších trenérů v republice a jejich výsledky 20 let dozadu, včetně olympionika Jirky Berana. Bylo období 10 let dozadu, 8 let dozadu, kdy to stálo jenom jako, nebo výhradně na závodnicích z tohoto klubu. Teď už se to trošku promíchalo.
1: A je snahou, aby se to víc míchalo, nebo to necháváte tomu volný průběh?
0: My jsme jeden z mála sportů, který mají lidi ve vrcholovém středisku. Dřív to bylo Slavia Vysoké školy Praha a to já jsem šéf Viktorie Vysokoškolského sportovního centra. Teď to řeknu, že jsem to jako stejně potřeboval říct a je to svatá pravda, bez jejich pomoci by se tohle nestalo, stejně jako bez pomoci Národní sportovní agentury, dříve ministerstva školství, takže my máme dva zásadní partnery. Ta Viktorie prostě, to je prostě náš nejzásadnější partner a my jsme to odmítli. My ty lidi necháváme v těch oddílech, necháváme je v těch klubech. Stará se o ně Praha, stará se o ně Viktorie Vysokoškolské sportovní centrum se sídlem v Praze. Ty lidi trénují jakoby drtivé většině v Praze, ale závodí za své oddíly. Jo. Takže to doopravdy není tak. Teď jsem se bavil s Němci, že Šavlový centrum je tam, Fleretový je v Bonu, to je v Dormagenu a to je v Lipsku. A kdo prostě tam se nepřipravuje, tak není v nároďáku. A to my nemáme. Takže takový ty povídání o SC Praha a vy jste dokonce zmínil pány Berany, to už je jako ne od vás, ale na mě moc, tak to prostě úplně odmítám, to se potom rozvařím z toho.
1: Když jste mluvil o Národní sportovní agentuře, po těch úspěších, po titulu mistra světa, čekáte od státu Národní sportovní agentury větší podporu?
0: V České republice podle mýho názoru ten stát, ta vláda se jako dlouhodobě o ten sport, a klidně, ať mi pak někdo za to jako píše nebo kamenuje, stará dobře. Že doopravdy my máme obrovské problémy s tím najít partnery, protože jsme malý sport, protože ty diváci k nám nechodí, jak jste říkal, a bez pomoci prostě tady státních orgánů a Viktorie Vysokoškolského centra bychom neexistovali. A teď ta doba už se mění, protože ten sport je jako normálně náročný finančně, takže samozřejmě ta kupní síla už je větší. Dneska už prostě průměrný plat je nějakých 1600 euro, takže už ty lidi si to můžou jako začít financovat. Jo? Takže my už snad trošku i ten svaz přestaneme být tolik v tlaku na to, že když nám to nezaplatíte, tak my nikam nepojedeme. A když máte ty talentovaný a jedna čepel stála 5000 korun v roce 1990, tak to prostě to byly 4 platy. Dneska ta čepel stojí furt 5000 korun a už to ten jako ta nejlepší samozřejmě. Ta děti stojí 1000 korun, ale už se to jako může dít. To, jak to bude s NSA, nikdo neví, protože víme oba dva moc dobře a posluchači taky, že se prostě mění vlády a že ta podpora sportu u jedné vlády je deklarovaná jako, že bude skvělá, u druhé vlády je deklarovaná tak, že prostě sport úplně nepotřebujeme a zároveň všechny vlády deklarují to, že děti nesportují a že společnost tloustne a je líná. Takže tam já si myslím, že případ našeho sportu a našich úspěchů, kdy prostě v Šupiniš Tokio, dobrý náhoda, si mohli všichni říct, 4 klusy Grand Palais, milion lidí to vidělo v televizi český, tak jako to už, jako, oni jsou na světě. A ty šermíři, a potom tohle, co se stalo, tak já jenom bych chtěl říct, že já věřím tomu, že ty děti už začínají sportovat a nejenom u nás. Jo, my to vidíme, že do těch tělocvičen nám přicházejí daleko líp připravený děti, daleko i, jak, ne daleko, ale i jinak, jakoby připravený mentálně. Už ta výchova těch rodičů je jiná. Já sám mám 6 vnoučat, 4 z toho aktivně sportujou, dělají biatlon, dělají orientační běhy a prostě ty rodiče vedou děti k sportu, takže já jsem rád, ale neodpověděl jsem na tu NSA. My jsme s nimi jako v kontaktu a jsou to lidi, kteří by nás určitě chtěli podpořit, ale bohužel jsou svázeni tou výší těch prostředků, který obdržím.
1: Říká dnešní host Radiožurnálu Sport pořadu Na rovinu, předseda Českého šermířského svazu Oldřich Kubišta. Díky moc za rozhovor, za odpovědi, které byly opravdu na rovinu. Ať se šermu v Česku dál daří, budeme se těšit na další úspěchy a já se budu těšit, že se zase někdy tady ve studiu uvidíme. Na viděnou, neslyšenou.
0: Já vám taky děkuji.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 21 hodin, posloucháte Radiožurnál. A Monika Chmielová připravila zprávy.
1: Novela důchodového spoření je nevýhodná pro penzijní společnosti, nepokryje jim náklady. V Maďarsku se zřítil armádní Gripen, pilot se před pádem stihl katapultovat. Třetí etapa cyklistické Vuelty byla kvůli špatnému počasí zrušena a zítra bude polojasno až oblačno, místy až zataženo, na východě i s přeháňkami, teploty až 26 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Zákon o doplňkovém penzijním spoření sníží příjmy penzijním společnostem tak, že nepokryjí ani základní náklady, tvrdí to Asociace penzijních společností. V současnosti jsou poplatky stanovené na maximálně procento ročně za vedení účtu a 15% ze zisku. Novela, kterou dnes schválila vláda, snižuje maximální poplatky za vedení účtu na 0,5% a poplatek ze zisku ruší úplně. Podle mluvčího Asociace penzijních společností Jana Sedláčka nebudou nově vyměřené příjmy penzijních společnostem stačit ani na provoz, ani na propagaci produktů.
3: Vláda dala dohromady dobrou reformu, ale ta se prostě nedostane k lidem. Je to z jednoho prostého důvodu, že penzijní společnosti nebudou schopny pokrýt ani náklady na to nejzákladnější.
1: Vládní návrh zvyšuje podporu penzijního spoření pro mladé klienty. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO by změny měly zvýšit motivaci k uzavření penzijního spoření. V Maďarsku vyšetřují havárii armádní stíhačky Gripen. Stroj se zřítil poblíž města Szolnok. Na Facebooku o tom informoval premiér Péter Maďar, podle kterého se pilot stihl katapultovat. Ministr obrany pak poděkoval za rychlý zásah hasičům, kteří podle něj zabránili případným dalším škodám.
4: Stíhačka se zřítila krátce po 10. hodině dopoledne poblíž armádní letecké základny u města Szolnok.
5: Zdá se, že pilot udělal vše, co bylo v jeho silách, aby letoun dopadl na vojenské území.
4: Řekl maďarský ministr obrany Romulus Rusin Sendi, ještě než na místo vyrazil s náčelníkem generálního štábu. Pilot z nehody vyvázl s lehčími zraněními a jeho stav je podle lékařů stabilizovaný. Starosta Szolnoku řekl, že pád stíhačky nezpůsobil škody na civilní infrastruktuře a nikdo další nebyl zraněný. Dodal, že Gripen zlétl ze zhruba 50 kilometrů vzdáleného letiště v Kecskemétu. Adéla Chaloupková, Radiožurnál.
1: Hlavní aktér bitcoinové kauzy Tomáš Jiříkovský zůstane dál ve vazbě. U krajského soudu v Brně dnes nastínil možnosti spolupráce. Po jednání to řekla státní zástupkyně Lucie Slámová.
6: Činil jisté vstřícné kroky, zcela podrobně nevypovídal, avšak vlastně nastínil nějaké možnosti, jakési spolupráce. Je to výrazný posun. Během přípravného řízení nijak nespolupracoval, nechtěl nám ani otevřít elektroniku, nechtěl nám vydat zbývající bitcoiny, kterými zcela jistě disponuje.
1: Jiříkovský se dnes vyjádřil k případu, který se týká jeho údajného provozování darknetového tržiště s drogami a legalizace výnosů z trestné činnosti. K miliardovému daru ministerstvu spravedlnosti nemluvil. Obžalobě čelí kromě Jiříkovského další tři lidé, včetně exministra a bývalého člena ODS Pavla Blaška. Jeho advokáti kauzu pro média nekomentovali.
7: Sport. Extrémní počasí nedovolilo cyklistům dokončit třetí etapu Vuelty. Závod v Pyrenejích pořadatelé nejprve zastavili a následně úplně zrušili.
8: Zhruba 25 kilometrů před cílem začalo prudce pršet a o 10 kilometrů později se přidali taky kroupy. Kvůli bouřce chvílemi vypadával signál GPS i televizní přenos. K zastavení závodu vyzvali samotní jezdci v čele pelotonu, včetně Tadeje Pogačara. Cyklisté se pak před nepříznivým počasím schovali do hotelu a pořadatelé následně rozhodli, že se pokračovat nebude. Etapa ta skončila bez vítěze a Pogačar zůstává v čele celkového pořadí. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D10 před Brandýsem nad Labem a omezení na D5 za Prahou. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy pozor na nehodu u Staré Boleslavy. Na 13. kilometru se střetlo osobní auto s nákladním. Na místě to jede řešit policie, je to s opatrností průjezdné. Na D1 došetřují nehodu u Brna ve směru do Prahy. U sjezdu na bratislavskou dálnici na kilometru 196,5 havarovalo osobní auto a kamion. Vozidla jsou na kraji, projíždí se plynule. Na dálnici D5 počítejte s omezením za Prahou ve směru do Plzně. Na 3. kilometru teď pracují silničáři, zabírají levý pruh, i tam dejte nohu z plynu. A na D8 z Ústí nad Labem do Prahy zvyšte pozornost před sjezdem do Roudnice. Na kilometru 29,5 pojedete kolem odstaveného vozidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude polojasno až oblačno v jihovýchodní polovině území až zataženo. Postupně začne oblačnost přibývat i jinde, hlavně na Moravě a ve Slezsku, a na jeho západě Čech se místy objeví přehánky anebo déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
11: Také po 21. hodině je s vámi stále vysílání Radiožurnálu Sport. Tenistka Julie Štruklová vstoupila do kvalifikace na US Open a nepodařilo se jí úvodní gemy přesně tak, jak by chtěla. První gem čistou hrou si prohrála vlastní podání, ve druhé její soupeřka Ruska Jacinková potvrdila získaný break, ve třetí hře znovu Štruklová jenom s jedním získaným balónem prohrává své podání, zkrátka rychle to bylo 0-4. Potom už se česká hráčka trochu rozehrála, ale právě teď Jacinková vede 5-2 a 30-0 při svém servisu. Ještě se dnes představí další čtveřice českých tenistů. Dalibor Svrčina bude jediným mezi muži a z českých hráček ještě Linda Frůvertová, Dominika Šalková a Gabriela Knudson.
10: Radiožurnál Sport
12: a Martin Charvát.

0: Osmá zastávka seriálu Mistrovství Evropy v autokrosu v Přerově přinesla vítězství Petra Nikodéma v nejvyšší třídě Superbugy. Ten tak navýšil vedení v celkovém pořadí na 34 bodů. V čele kategorie Junior Bugy je zase Ladislav Hanák, kterému se přitom jako rodákovi z Přerova domácí závodní víkend příliš nepovedl a ve finále skončil čtvrtý.
1: My jsme měli stejně víkend docela pokažený už od začátku, první trénink nám to nakropili, protože jsme první skupina, že jo, to je jasný, a v druhým začal 10 minut předtím, než jsme jeli pršet, tak první rozjížku jsem nějak dokroužil, druhá po kolizi dvou jezdců jsem to trefil a urazil jsem si kolo a ve třetí rozjížce jsem závodil a za mě naprosto nesmyslný rozhodnutí od tady pana race direktora Gunnarse Kosojse, takže tím jsme získali třetí černou vlajku, tím pádem minus 5 bodů do šampionátu.
2: Popisoval Ladislav Hanák svůj smolný víkend v Přerovské Rokli, tedy autokrosovém závodišti, které jako rodák z Přerova zná velmi dobře už odmala. Po penalizaci a konečném čtvrtém místě ve finále a také předešlém desátém místě v Maďarsku se jeho náskok v celkovém pořadí kategorie Junior Bugy snížil na jediný bod.
1: Do Maďarska jsme šli s asi 30 něco bodovým náskokem. Ten jsem pokazil v Maďarsku a teď teda jsem pokazil i tady. Uvidíme, ještě máme 4 závody, může se dát cokoliv, teď můžu zase vyhrát 3x já a pak se mi to rozpadne v Portugalsku a je konec zase. To nejde předpovídat, ale samozřejmě ano, chtěl bych být mistr, no.
2: Tím by navázal na svého tatínka Ladislava, který se v minulosti v kategorii 1600 mistrem Evropy stal a nejednou. Nyní je konstruktorem a mechanikem týmu Alfa Racing, takže se stará nejen o jeho závodění, ale také o jeho auta.
1: Tata jakože samozřejmě soutěživý jako já, občas když udělám něco blbě, tak mě sprdne, ale mrzí ho spíš, když mi řekne, co mám dělat a já mu to schválím a nedodržím to. To štve, ale jinak když udělám chyby, tak řekne dobrý, změň to do zítra a dobrý.
3: Já jsem možná příliš náročný tatínek, tak je to pro něho trošku svazující, ale budu snažit to trošku taky uvolnit. Já se mu snažím dávat rady spíš, jak to udělat, aby jel rychle. Ty situace, které nastanou v rozjížkách, se moc nedají predikovat, takže těžko něco radit. Jo. Spíš je pro mě důležité, aby začal být rychlej už od těch měřených tréninků a jel po té trati tak, jak se má. A ty závodnické věci, to rozhodování v těch rozjížkách, co a jak, tam občas jsem mu řekl, že zbytečně moc tlačil na pilu.
2: Jízda na hraně vynesla Ladislavu Hanákovi mladšímu letos 4 vítězství a 2 druhá místa. A kdo s obou by byl tváří v tvář na trati rychlejší?
1: Kdybych závodil proti němu před 20 rokama, nebo kdy to bylo, tak bych samozřejmě dostal. Ale kdyby do toho sedl dneska, tak možná by to bylo zajímavý, ale nevím, asi by mě stejně porazil. A mě táta říkal například, že to ubírání plynu v zatáčkách, na kde není grip, tak máme podobný, že máme tu ten cit v noze. Myslím si, že to jde i docela vidět, takže asi tak, no a oba dva jsme rychlí, jako no, to jo.
2: Rychlost bude potřebovat Ladislav Hanák mladší i v posledních 4 kolech seriálu Mistrovství Evropy v autokrosu, pokud nechce opět skončit druhý jako loni. Tehdy ho porazil Francouz Felot, nyní je jeho největším konkurentem nováček Vojtěch Luňák. Mistrovský titul v kategorii Junior Bugy by tedy měl skončit v českých rukách, stejně jako v nejvyšší třídě Superbugy, kde s velkým náskokem vládne Petr Nikodém. A to ještě v 16 stovkách může obhájit loňský triumf Jakub Novotný, který je aktuálně v celkovém pořadí druhý. Česko tak ukazuje, že je autokrosovou velmocí. Z Přerova Adam Kodét, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Linkin Park a jejich nám ve vysílání radiožurnálu Sport. Jak ženy ve sportu dohánějí nebo nedohánějí muže? To je otázka, o které bude tento týden téma naší sportovní encyklopedie. A dnes večer mi nejen s tou encyklopedií přišel pomoc, takhle je to správně, pomoc do studia Lukáš Antoš. Vítám tě znovu.
1: Dobrý večer.
0: Tak dnes se zaměříme na oblast, kde to jde v některých případech i vyčíslit, protože půjde o peníze právě, co se týče tématu žen a mužů ve sportu.
1: Věděli byste, ve kterém sportu a konkrétně na kterých turnajích je už několik let jasné, že ženy mají stejnou výplatu jako muži?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Tím sportem je tenis a konkrétně i na Grand Slamech už nějakou dobu pobírají ženy a muži stejné takzvané prize money. Jako poslední se připojil Wimbledon v roce 2007. Prvním turnajem velké čtyřky se stejnou odměnou pro tenistky a tenisty byl US Open v roce 1973.
0: Zasadila se o to zejména prezidentka tehdy nově vzniklého okruhu WTA Billie Jean Kingová, která jako vítězka z roku 1972 hrozila bojkotem ženské soutěže, pokud tenistky nedostanou zaplaceno stejně jako muži. V roce 2001 se pak přidalo Australian Open a v roce 2006 Roland Garros a potom tedy 2007 Wimbledon.
1: Stejnou výplatu pro muže a ženy najdeme v posledních letech taky v některých významných mezinárodních soutěžích v individuálních sportech, jako jsou atletika, plavání, biatlon nebo v podobných disciplinách zimních sportů.
0: U kolektivních sportů ale obecně můžeme tvrdit, že jsou muži stále výrazně lépe placení za své výkony než ženy. Největší rozdíly můžeme vidět třeba ve fotbale nebo basketbale, kdy si například průměrný hráč anglické Premier League vydělá za týden přibližně tolik, co fotbalistka tamní Women's Super League za celý rok.
1: Podobné rozdíly jsou třeba i v zámořských basketbalových soutěžích mužské NBA a ženské WNBA, i když basketbalistky před touto sezónou výrazně polepšily.
0: Říká Lukáš Antoš. Myslíš si, Lukáš, že je správné, že ženy dostávají stejně zaplacené jako muži za ten výkon?
1: Záleží v jakých sportech, protože někde opravdu ta konkurence je výrazně odlišná. Třeba právě kdybych to měl stáhnout na běžecké lyžování, které je mi nejbližší, tak na startu třeba ve světovém poháru mužů je zpravidla kolem stovky, žen je zpravidla kolem padesátky. A to se nebavím o té, řekněme, rozdílné výkonnosti, která opravdu je diametrálně odlišná. Když si vezmeme, kolik závodníků a závodnic je schopno závodit o medaile, tak je opravdu ten rozdíl markantní.
0: Je to komplikované téma, protože kdybychom to stáhli na onen zmíněný tenis, tak ženy stále hrají na dva vítězné sety a muži na tři, což co do náročnosti je samozřejmě výrazně složitější, když to může být teoreticky pětisetový zápas na místo třísetového zápasu. Složité téma, teď jsme se o tom bavili s Lukášem Antošem. Děkuju ti.
1: Příjemný večer.

Kapela Manic Street Preachers nemá jen jeden hit, If You Tolerate This, Then Your Children Will Be Next, jak zpívají ve svém hlavním hitu, ale i tady Tsunami, co jste teď slyšeli ve vysílání radiožurnálu Sport. Když se podíváme na to, jak se vyvíjí kvalifikační utkání české hráčky Julie Štruplové ve radiožurnálu Sport, konkrétně kvalifikace na US Open, první kolo té kvalifikace, tak české hráčce se příliš nedaří, protože po té, co v závěru prvního setu dokázala získat dva gemy, tak to bohužel byly ty jediné dva gemy, které proti Rusce Jacenkové zatím dokázala vyhrát. 2-6-0-4 z pohledu české hráčky, která je 217. na světovém žebříčku, což naznačuje, že Julie Štruplová se nejspíš s kvalifikací na poslední Grand Slam tenisové sezóny rozloučí už v úvodním kole. Úvodní kolo, ale to je začáteční a bude se hrát ještě celá sezóna, mají za sebou fotbalisté Bologna a Lazio v italské sérii A. Lazio nakonec zvítězilo na hřišti Bologni 1-0, když se po hodině hry trefil Fratesi. Za domácí nenastoupil obránce Martin Vitík, který byl celý zápas pouze na lavičce. Teď už se hraje druhé utkání dnešního programu a vlastně poslední zápas prvního kola série A mezi AS Řím a Fiorentinou a AS Řím po brance Daniela Málena vede ve 40. minutě 1-0. Španělská La Liga, úvodní utkání Osasuny, bezgólové s Levante, v 21 hodin a 30 minut nastupí Malaga proti La Coruña. No a začalo se hrát také poslední utkání prvního kola mezi Fulhamem a Chelsea, anglická Premier League, 25. minuta, 1-1 mezi těmito dvěma

0: České fotbalové kluby bojují o postup ve vyřazovací fázi evropských pohárových soutěží.
1: Podpořte svůj oblíbený tým a fanděte u rádia.
0: V přímých přenosech Radiožurnálu Sport.
2: Fotbalisty Jablonce čeká čtvrteční domácí odveta playoff konferenční ligy proti skotskému Rangers FC. Úvodní duel Severočeši prohráli 0-1 a v domácí odvetě budou spoléhat také na podporu publika.
3: Těšíme se na odvetu. Já už měl takový požadavku na lísky jako ještě asi nikdy, takže věřím tomu, že bude plný stadion.
2: Přeje si trenér Luboš Kozel. Čtvrteční zápas s Rangers FC Jablonec rozehraje v 18 hodin. Radiožurnál Sport utkání odvysílá v přímém přenosu.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Dobrý večer, je 9:30. Zprávy Radiožurnálu a Monika Chmilová.
5: Od ledna by se mohly změnit platové tabulky. Po jednání tripartity to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Žádný tarif by podle návrhu neměl klesnout pod úroveň minimální mzdy. Ta by se v příštím roce měla zvýšit na 24 900 korun. Podle reformy by se měl taky výdělek nově pravidelně upravovat po 5 letech praxe. Odbory považují návrh za revoluční, zaměstnavatelé pak za odvážný krok. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval spojence, aby Kyjevu před zimou dodali střely protivzdušné obrany. Řekl to na zasedání tzv. Koalice ochotných v Kyjevě. Očekává se, že Rusko v zimním období obnoví údery na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Zelenský taky partnery požádal, aby Ukrajině pomohli pokrýt finanční mezeru v přepočtu asi 650 miliard korun potřebných pro obranu země. Evropská unie podle předsedy Evropské rady Antonia Košty urychlí poskytnutí půjčky Ukrajině ve výši 90 miliard eur. Hasiči v americkém státě Nevada bojují s ohněm, který se blíží k městu Reno. Živel už zachvátil 60 kilometrů čtverečních plochy. Nevadský guvernér Joe Lombardo vyhlásil v okrese u hranic s Kalifornií stav ohrožení. Úřady nařídily evakuaci 42 tisíc obyvatel a dalších 45 tisíc jich dostalo varování, že příkaz k opuštění jejich domovů může přijít. Při požáru se zatím zranilo 6 lidí, z toho 3 hasiči. Podle úřadů vznikl požár lidským přičiněním. Kdo ho působil, ale neuvedli. A na 9,5 roku do vězení dnes poslal Olomoucký krajský soud mladistvého hocha. Přiznal se, že loni v říjnu ukopal na ubytovně v Zábřehu na Šumprsku 57-letého muže. Dva týdny předtím okradl a zranil 3 muže. Jeden z nich na následky zemřel. Mladíkovi bylo v době činů 15 let. Podle soudce Petra Sušila měl na svědomí také 2 loupeže a 1 případ výtržnictví. Rozsudek není pravomocný. Obžalovaný si ponechal lhůtu na odvolání.
1: Sport.
5: Tenista Vít Kopřiva odstoupil z turnaje ve Winston-Salemu. V prvním kole měl hrát proti Italovi Sonegovi. Do zápasu ale kvůli zatím nespecifikovanému zranění vůbec nenastoupil. Organizátoři o tom informovali na síti X.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D1 za chodce radia, nehoda na D10 u Staré Boleslavy. Na dálnici D1 z Brna do Prahy jste hásili překážku za chodce rady. Na 26. kilometru porucha zastavila osobní auto v pruhu pro pomalá vozidla. Na místo už silničáři dovezli šipku, místo je označené, vybočuje se doleva. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy řeší nehodu za odbočkou na Starou Boleslav. Na 13. kilometru se střetlo osobní auto s nákladním. Počítejte s omezením, průjezdné je to ale plynule. U Strakonic se vyhněte překážce na silnici 22 do Horažďovic. U Horního Poříčí na rovném úseku leží na vozovce kusy plastu, hrozí poškození vozovky. A v Praze vyšetřují nehodu v Reslově ulici směrem od Karlova náměstí k Tančícímu domu. Mezi křižovatkami ulic Na Zdaraze a Dytrichovou havarovala 2 auta. Blokují pravý pruh, pozor na pohyb lidí na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekáme polojasno až oblačno v jihovýchodní polovině území až zataženo. Postupně začne oblačnost přibývat i jinde. Hlavně na Moravě a ve Slezsku a také na jihozápadě Čech místy přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

Tak to bylo rychle. Julie Štruplová končí v prvním kole kvalifikace na tenisové US Open. Rusce Jacenkové podlehla po setech 2-6, 1-6. Dalibor Svrčina by měl nastoupit přibližně do půl hodiny proti Brazilcovi Alvéšovi Melinimu, což je velmi neznámý hráč, podobně jako Američanka Rubová, se kterou se utká Dominika Šalková, což by mohlo být přibližně okolo půlnoci. A v těchto dobách, tedy právě okolo půlnoci českého času, přibližně tedy za 2, 2,5 hodiny odhadem, by mohly hrát také další dvě Češky, Linda Fruvertová a Gabriela Knudson. Linda Fruvertová bude mít známou soupeřku Polinu Kuděrmětovou a právě zmíněnou Varvaru Lepčenkovou bude mít za svou protivnici také Gabriela Knudson. Tedy pro Fruvertovou a Knudson hodně složité soupeřky. Podobně ale i pro Dominiku Šalkovou.

0: Sejde se Řek, Slovinka, Němec, Polák a Čech. To není začátek vtipu, ale popis schůzky realizačního týmu českých volejbalistek při domácím mistrovství Evropy v Brně. Jediným českým členem trenérského štábu je asistent Martin Hroch.
1: Ten realizační tým je hodně různorodý. Nemyslím si, že je to na škodu. Ta komunikace je, dá se říct, jenom v angličtině. Já s holkama komunikuju v češtině pouze, pokud jsem s nima sám, ale aby ten realizační tým věděl, o čem se bavíme, tak samozřejmě ta komunikace obecná, tak ta probíhá opravdu jenom v angličtině.
2: Přibližuje asistent trenéra české reprezentace volejbalistek Martin Hroch fungování realizačního týmu, který vede Řek Jannis Athanasopoulos. Dalšími asistenty jsou Slovinka Carmen Čarová a Němec Sebastian Schmitz.
1: Máme taktický porady jednu velkou, které se účastní všechny hráčky, celý realizační tým těch trenérů. Druhá fáze je taková, že se rozdělíme na skupiny. Carmen, Kiki, tak ta si vezme přihrávačky. Jannis, ten má nahrávačky, já mám na starosti blokařky a Sebastian, ten se věnuje zase univerzálka.
2: V herní přípravě musí být všichni trenéři i přes různé odlišnosti plynoucí i z jiného volejbalového zázemí jednotní. Trochu jinak to podle Hrocha funguje v části zaměřené na kondici.
1: Kde na jedné straně tam máme Lukáše Filipeckého, na druhé straně Gorana Mladeniče, každý z těch kondičáků pracuje úplně jinak, ale myslím si, že potom to dává dohromady smysl a holky naopak 4 měsíce nejsou ve stejném stereotypu a jedou prostě různý typy posiloven.
2: Hroch je nejen jediný český člen trenérského štábu, ale taky trénuje Liberec a má tak detailní přehled o české extralize. Proto je součástí jeho práce taky to, že pro hlavního kouče Athanasopoulos monitoruje domácí soutěž.
1: Jednak ty čísla nejsou úplně vypovídající ve všem a i to, co on vidí vlastně z videa, tak to nemusí kolikrát odpovídat skutečnosti, anebo jsou tam ještě různé věci, které je potřeba vzít do úvahy, takže on občas zavolá, zeptá se na něco, konzultuje to, ale potom ty finální nominace je to výhradně na něm.
2: Říká Martin Hroch, který ale není úplně jediným Čechem v realizačním týmu reprezentace volejbalistek. Další Češi se o hráčky starají jako lékaři, fyzioterapeuti nebo masér. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.

0: Nastavený čas prvního poločasu, fotbalisté Chelsea se už v něm znovu dostali do vedení. Na hřišti Fulhamu vedli po brance Joao Pedra 1-0, trefil se už v první minutě a ve 41. minutě na něj navázal Rodgers, takže nastavený čas první půle Chelsea vede na hřišti Fulhamu 2-1. Co se týče ostatních soutěží, góly nepřibývají. V Itálii AS Rím po poločase vede 1-0 nad Fiorentinou a ve Španělsku po čtvrt hodině Malaga La Coruña bez gólů. Co se týče českého tenisu, je podstatné říct, že v New Yorku začal poslední Grand Slam sezóny. Nejprve kvalifikacemi singlu i mixu. Hlavní program odstartuje až v neděli 30. srpna. Už tento týden vyrazí na US Open také Davis Cupový kapitán Tomáš Berdych, který bude sledovat hráče pro kvalifikační duel se Spojenými státy. Zatím má v sestavě Jiřího Lehečku, Jakuba Menšíka, Tomáše Macháče, Víta Kopřivu a Patrika Rykla. Celkem 5 borců. Hned při nedávné nominační tiskové konferenci ale Berdych připomněl, že může do velmi očekávaného utkání udělat 3 změny.
1: Já letím na US Open ve čtvrtek 27., takže bych tam nějak se s klukama viděl, než začnou, a vlastně myslím, že první zápasy už snad začínají zase v neděli, takže od neděle se tam tak nějak budu na ně koukat, sledovat, jakým to jde, v jakým jsou rozpoložení, a podle situace, kdyby se jim nedařilo, tak potom asi nějaký čas samozřejmě určitě máme v plánu ho pak vyplnit tady v Praze před zápasem a tak dále.
2: Plánoval Tomáš Berdych, který před pár dny při nominační tiskové konferenci také prozradil, na čem teď bude hlavně záležet. Napevno počítá s největšími oporami Jiřím Lehečkou a Jakubem Menšíkem, s tenisty z nejlepší 20 světového žebříčku, takže si hlavně přeje, aby jim vydrželo zdraví. A pak bude také hodně zvědavý na Tomáše Macháče, dalšího klíčového hráče týmu, který se ale teprve nedávno vrátil na okruh po vleklých zdravotních problémech.
1: To nejdůležitější je, jak na tom bude Tomáš Macháč.
2: Tomáš Berdych už před cestou na US Open naznačil, jak moc je pro něj Tomáš Macháč důležitý. I díky velkým zkušenostem by mohl zaskočit v singlovém utkání při nečekaném výpadku některého ze dvou nejlepších hráčů a byl by platný i do 4 hry. I z původní nominace, ve které je jen jeden deblový specialista Patrik Rykl, vyplývá, že je Tomáš Berdych spíš nakloněný variantě sestavit pár ze singlistů, ale nejbližší dny ukážou a rozhodnou, jak to nakonec bude.
1: A od toho se dá říct, že se bude odvíjet i ten zbytek těch možných kombinací.
2: Těší teď Tomáše Berdycha, že má rozhodně na výběr a že už to není jenom ženský, ale i mužský tenis, který má ve světové špičce v posledních letech hned několik hráčů.
1: Ten mužský tenis je na velkém zestupu, že ta generace je opravdu neuvěřitelně silná. Máme dva hráče, kteří jsou opravdu na dostřel první desítky. Jsou to mladí borci, kteří mají tu budoucnost jenom před sebou a můžou se jenom zlepšovat. Na rovinu, je to nejsilnější, co dneska ten mužský tenis český nabízí.
2: Navíc rostou další, třeba 19-letý Jan Kumstát. Teď vyhrál třetí Challenger v řadě, triumfoval v Liberci, Hamburku a v Praze. Drží teď sérii 17 vítězných zápasů. A i kdyby už se do nabitého Davis Cupového týmu nedostal, může i tak zažít hodně zajímavý závěr roku, třeba na turnaj mistrů pro mladé hráče. Vždyť v žebříčku tenistů pro turnaj Next Gen je pátý.
3: Mám z toho strašnou radost, že se dokážu posouvat až takhle rychle. A určitě mám radost z toho Next Genu, protože teďka, jak jsem tam poskočil, jak bych se tam určitě chtěl podívat na tom prosinci.
2: Řekl pro český tenis Jan Kumstát, další z velkých talentů a třeba i opora Davis Cupového týmu v příštích letech. Kvalifikační utkání Česko-Spojené státy se hraje v libeňské hale na tvrdém povrchu na 3 vítězná utkání. V pátek 18. září jsou na programu 2 singly, v sobotu 19. září pak debl a zbylé dvouhry. Kdo vyhraje, postoupí na listopadový finálový turnaj do Itálie. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Fotbal na radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
1: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
2: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
1: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
3: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
0: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
1: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
4: Chci vám říct, kluci, že je pozoruhodné, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
0: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na radiožurnálu Sport.
1: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál 22 hodin. Slovo má Monika Chmielová.
1: Ministerstvo financí Spojených států zavádí dosud nejpřísnější sankce na Irán. Jejich cílem je zemi ekonomicky zničit. Vláda chystá administrativní úlevy pro podnikatele, schválila 11 opatření. Tenistka Vondroušová podala odvolání proti 4letému trestu za odmítnutí dopingového testu. A zítra bude polojasno až oblačno, místy až zataženo, na východě i přehánky, teploty až 26 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministerstvo financí Spojených států dnes představilo plán na hospodářskou izolaci Íránu. Operace s názvem Economic Outcast má zemi ekonomicky srazit na kolena. Balík opatření prostřednictvím tzv. Sekundárních sankcí pak zasáhne i firmy a banky, které Íránu umožňují dál fungovat. Podle ministra financí Scotta Bessenta se tak nevyhne ani Číně.
3: Ministr financí Bessent při představení plánu řekl, že nikdo není mimo dosah amerických sankcí. Jejich terčem se podle něj stanou i firmy, které se podílejí na přeměně íránské ropy na peníze. Mezi zeměmi, které s Íránem stále obchodují, jsou Čína, Rusko, Indie, Pákistán, Katar i Turecko. Sankce na Írán tak přicházejí ve stejný den, kdy prezident oznámil i nová cla na kanadská auta a ocel a ukazují, že Bílý dům své obchodní nástroje teď míří navíc front najednou. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Vláda odsouhlasila první podnikatelský balíček. Měl by například zjednodušit jednotné měsíční hlášení. Celkem 11 opatření se bude zavádět postupně do konce září příštího roku. Po schůzi kabinetu to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO.
4: Portál podnikatele, který dokončujeme, bude umožňovat to, aby podnikatele platili z jednoho místa sociální, zdravotní a daně. Další důležitá věc. Připravujeme a dokončujeme už v tuto chvíli jednotný portál evidence kontrol. To bude o tom, že to bude všechno online ukládáno.
1: Portál evidence by měl podle ministra Havlíčka ulevit malým a středním podnikům od velkého množství kontrol. Součástí prvního balíčku je například i opatření, které má zaměstnancům zjednodušit nástup do práce. Nově by totiž mohl provést lékařskou prohlídku i praktický lékař. Správa státních hmotných rezerv zmodernizuje asi 20 kontejnerových cisteren na pitnou vodu a pořídí 7 nových cisternových nákladních aut. Po jednání ústřední komise pro sucho to oznámil předseda správy Pavel Švagr. Vyjde to podle něj na zhruba 50 až 60 milionů korun. Správa státních hmotných rezerv má k dispozici řádově několik stovek cisteren. Část z nich teď pomáhá některým obcím na Klatovsku nebo Rakovnicku. Detaily k plánované opravě a pořízení nové techniky dodává Pavel Švagr.
5: Jsou autocisterny, které mají objem zhruba kolem 10 kubíků vody. A co se týká té modernizace, tak předpokládáme, že budeme začínat zhruba kolem 20 kusů těch klasických malých cisteren kolem 3 kubíků, tak bychom je chtěli prostě dát do stavu, který odpovídá 21. století.
1: Sport. Tenistka Markéta Vondroušová nesouhlasí se 4letým zákazem činnosti a odvolala se ke sportovnímu arbitrážnímu soudu. Trest dostala za neodevzdaný dopingový vzorek. Wimbledonská vítězka z roku 2023 odmítla loni v prosinci neohlášený odběr vzorku. Hájila se tím, že komisařka přišla mimo hodinový interval, ve kterém měla být podle systému k zastižení. Za odmítnutí dostala Vondroušová od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu stejný trest jako v případě jeho pozitivity. A třetí etapa cyklistické Vuelty byla kvůli špatnému počasí zrušená. Zhruba 15 kilometrů před cílem začaly padat kroupy a pořadatelé se rozhodli závod zastavit. Ve vedení dál zůstává Slovinec Tadej Pogačar.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Neprůjezdný tunel na Pražském okruhu a překážka na D1 za chodce Rady. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 je zastavený provoz v Lochkovském tunelu. Čidla zaznamenala nadměrně velké vozidlo. Vjezd do tunelu je teď uzavřený. Na místo to jede řešit policie. Na dálnici D1 z Brna do Prahy stojí za chodce Rady porouchané osobní auto. Na 26. kilometru blokuje pruh pro pomalá vozidla. Místo už je označené šipkou a kužely, vybočuje se tam doleva. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Dolního Dvořiště překážka u sjezdu na Český Krumlov. Na kilometru 150,5 pojedete kolem nepojízdného osobního auta. A na silnici 38 z Havlíčkova Brodu do Čáslavy čekejte komplikace v omezení. A před Skuhrovem havarovalo osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude polojasno až oblačno, v jihovýchodní polovině území až zataženo, postupně začne oblačnost přibývat i jinde, hlavně na Moravě a ve Slezsku a taky na jihozápadě Čech se místy objeví přehánky anebo déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
7: 22 hodin 5 minut, krásný večer s vysíláním Radiožurnálu Sport. Třeba že dnes, co do živých sportů, ten večer není zas až tak živý. Tenistka Markéta Vondroušová se odvolala k mezinárodní sportovní arbitráži proti 4letému zákazu činnosti za neodevzdaný vzorek při dopingové kontrole. Informovala o tom dnes agentura AFP s odkazem na mluvčího soudu. Pokud by Vondroušová s odvoláním u mezinárodní sportovní arbitráže neuspěla, její distanc by vypršel na konci června 2030.
2: Radiožurnál Sport
8: a Martin Charvát.

0: To je úvod sezóny, jaký si v AS Řím určitě představovali. První kolo série A AS Řím na domácím stadionu proti Fiorentině a Daniel Malen už má na svém kontě hat-trick. 65. minuta, 3 góly Daniela Malena, 3-0 vede AS Řím nad Fiorentinou. Na všechny 3 branky Malenovi přihrával Paulo Dybala. Má titul se Spartou, zahrál si v Anglii, ale svou fotbalovou kariéru spojil hlavně s Mladou Boleslaví. Možná jste poznali, že nemluvím o nikom z těch zmíněných hráčů AS Řím, ale o Marku Matějovském. Právě on je dnešním hostem rozhovoru Radiožurnálu Sport. Ptal se ho Karel Schamberger.
1: Hostem odpoledního rozhovoru Radiožurnálu Sport je Marek Matějovský. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Díky moc za to, že jste nás přivítal tady v Mladé Boleslavi u vás v kanceláři. Když jsem se koukal na tu jmenovku, tak je tam napsaný manažer A mužstva, tedy vedoucí mužstva tady v Mladé Boleslavi. Jak se s tou rolí zžíváte po konci kariéry? Bude to rok a 2 měsíce, pokud se nepletu, takže už za sebou máte jednu plnohodnotnou sezónu v první lize v roli sportovního manažera. Tak jaké to bylo?
2: Myslím si, že už jsem slušně zajetej. Nebudu tady dělat ramena, začátky nebyly jednoduchý, člověk si zvyká na něco jinačího, ale myslím si, že se snažím být v těch věcech, které mám na starosti, svědomité, a aby všechno klapalo, jak má. Akorát samozřejmě jsou tam věci, které do té doby nebyly pro mě tak běžné, a teď si myslím, že za tu už úvodní sezónu mám v tom nějaký systém a snažím se fungovat tak, abych nedělal žádný kopance a ten servis pro ten A tým, ať už pro kluky, hráče nebo realizační tým, byl v maximální možný kvalitě a aby měli to, co potřebují, a mohli se soustředit jenom na to, co je na tom hřišti.
1: Říkal jste, nebudu dělat ramena, takže tam na začátku byly nějaké porodní bolesti, když to tak nazvu, když jste se v podstatě zaučoval v té funkci?
2: Tak samozřejmě, je tam několik věcí, které máte na starosti, a neměly by v nich být chyby, ať už to jsou zápisy o utkáních, ale samozřejmě zajištění toho servisu kolem toho týmu, jako je ubytování, hotely, doprava, autobusy, potažmo, jídlo a tak dále. Takže říkám, novým hráčům jsem pomáhal tady se nějakým způsobem rozkoukávat, ať už třeba s bydlením nebo napojení tady vlastně na lékařský tým. Díky tomu, že jsem odsud, tak většinou s nima jezdím. Říkám, člověk se v té pozici rozkoukával a teď si myslím, že už vím, co a jak.
1: Jak vás to baví?
2: Baví mě to, jsem rád, že jsem v kontaktu s tím týmem, že jsem s nimi opravdu hodně. Do kabiny chodím vlastně dnes a denně, chodím s nimi velmi často i na hřiště, ať už jenom jako pomocník, po případě, když je třeba, tak trenéři mě využívají i na věci do tréninku, takže za to jsem moc rád a moc si toho vážím.
1: A pořád to máte v noze?
2: Tak to musí posoudit jiný. Každopádně jsem rád, že se můžu hejbnout a že nesedím celý den v kanceláři, takže jak říkám, za to velký dík tomu realizáku, že to takhle funguje, a myslím si, že naše společná komunikace a spolupráce je na velmi dobrý úrovni. Asi vlastně celý realizační tým nemůžu jinak chválit.
1: Marek Matějovský je hostem Radiožurnálu Sport, bývalý prvoligový hráč Sparty, Jablonce, ale hlavně Mladé Boleslavi, kde se stal takovou, nebojím se říct, ani klubovou legendou. Hrál taky v anglickém Readingu. Teď ale vedoucí mužstva právě tady ve středních Čechách. Chybí vám ta prvoligová kabina? To, že byste tam byl tím kapitánem, tím hráčem, který pak o víkendu jde hrát v soutěžní utkání?
2: Ne, troufnu si říct, že už jsem si zvyknul. Ta kabina jako taková mi nechybí, protože v ní jsem, pohybuju se tam, jak říkám, velmi často, a to, že už nenastupuji na ligový trávníky, beru jako fakt, už toho bylo opravdu dost. A ta denní dřina, musím říct, že mi zas tolik nechybí.
0: To říká Marek Matějovský, rozhovor s ním bude pokračovat hned po kapele Kiss.

0: 22 hodin 18 minut pokračuje teď už podvečerní rozhovor s bývalým fotbalistou Markem Matějovským. Natáčel s ním reportér Karel Schamberger.
1: Marek Matějovský je hostem radiožurnálu Sport, vedoucí mužstva ve fotbalové Mladé Boleslavi, ale stále aktivní hráč v Slavoji Stará Boleslav v 7. lize. Takže stále zůstáváte u fotbalu i aktivního, ačkoliv už ne profesionálního. Jaké to je ve Staré Boleslavi?
2: Tak byl to takový můj závazek mýmu staršímu bráchovi, kdy jsme se o tom bavili opravdu dlouho a já jsem říkal, že jednou až skončím, tak že se vrátím tam, kde jsem začínal. Tam byly moje první fotbalové krůčky, kam nás vlastně přivedl náš taťka. Ten už bohužel tady s náma není, takže dodržel jsem slovo a vrátil jsem se tam, kde jsem začínal. To prostředí tam znám, samozřejmě není to na takový úrovni, na jakou jsem byl třeba já zvyklý. Nicméně zase už mám nějaký věk a vím a dopředu jsem avizoval, že já tam nemůžu absolvovat vlastně komplet ten tréninkový proces, takže díky tomu, že se nějakým způsobem můžu hýbat tady, mi pomáhá k tomu, abych aspoň na nějaký úrovni tam byl, protože sice je to 7. liga, ale jak já říkám, běhat umí každý a není to jednoduchý ani tam.
1: Fotbal asi zůstává vášní ve vašem životě, ale změnila se ta vášeň třeba i s tím, že odešel nějaký tlak na prvoligové body, anebo to zůstává stejné?
2: Tak já si troufnu říct, že v mém vidění to zůstává stejné. Já kdykoliv, cokoliv hraju, kdekoliv naskočím, chci vítězit a tohle nastavení jsem měl, když jsem po celou dobu působil na té nejvyšší úrovni a nejinak je tomu i o několik pater níže.
1: Marek Matějovský je hostem radiožurnálu Sport. Zdraví drží? Achilovka v pořádku?
2: Achilovka v pořádku, ta drží, nicméně teď po tom létě, kdy jsem především na soustředění tady z Boleslaví v Rakousku chodil trošku běhat, tak mám menší problém s lýtkem, s lýtkovým svalem, takže teď jsem musel na chvilinku z toho vyskočit, ale není to nic závažného.
1: Zůstaneme u té Staré Boleslavi. Vy jste byl asi po celou vaši kariéru, zejména na konci té kariéry, zvyklý, že si vás soupeři hodně hlídali, že na vás dávali velký pozor. Je tomu tak i v 7. lize, že soupeři říkají, aha, tady bude ta Stará Boleslav, bude proti nám hrát Marek Matějovský, tak toho si určitě musíme pohlídat.
2: Je to tak, je to možná ještě horší, samozřejmě. Slýchávám to velmi často, ať už od těch hráčů tam, nebo i těch realizačních týmů jejich, ať se mnou někdo běhá, takže možná paradoxně byly i některé zápasy, kde jsem si možná zahrál i méně s tím balonem než v lize, ale tak to prostě je a musím to zvládnout i z tohohle pohledu.
1: Ale říkáte to s takovým patosem, takovým pocitem, že vás to mrzí.
2: Jo, tak kolikrát vidím, že to bývá až jako zbytečný, že v tom profi fotbale jsem třeba na pozici, kde by si mě nikdo nevšímal, protože těžiště je úplně někde jinde, ale v těchto soutěžích fakt jako často slyším, ať někdo se mnou běhá, ale jak říkám, to k tomu asi patří a není to tak, že bych jako zanevřel a nebo řekl, tak já už na to kašlu a to to za to nestojí, ale někdy to přijde až úsměvný. No.
1: Přenesla se s vámi do Staré Boleslavy i ta vaše pověst nebo pověst velké fotbalové legendy z české první ligy, ale i ze zahraničí, že s vámi hráči po zápase chtějí třeba prohodit pár slov?
2: No ani ne, to si jasně nemyslím, jako samozřejmě občas někdo přijde třeba po utkání, jestli se s nima můžu vyfotit, ale já to tak neprožívám, ani to tak necítím, že by to tak mělo být. Každopádně, jak říkám, nebo já jsem si to ani nemyslel, ale myslím si, že v očích některých lidí, že to bude jednoduché, ale jak říkám, ani ta 7. liga není zase taková procházka.
1: Marek Matějovský byl hostem radiožurnálu Sport. Moc díky za rozhovor, ať se daří.
2: Taky děkuji, mějte se hezky.

Snow Patrol ve vysílání radiožurnálu Sport. V zajímavou přestřelku se mění utkání úvodního kola anglické Premier League. Poslední zápas tohoto úvodního kola, takzvaná pondělní dohrávka mezi Fulhamem a Chelsea. V 67. minutě Fulham snížil na 2-3 proti Chelsea, která vedla už v první minutě. Potom se ujala vedení znovu před přestávkou 2-1. Následně Palmer navýšil na 3-1, ale před chvílí Fulham snížil zásluhou Garcii na 2-3. 66. minuta. To minuta 81. začala v utkání italské série A mezi AS Řím a Fiorentinou. AS Řím po hetriku Daniela Malina vede 3-0 a ve Španělsku je poločas mezi Malagou a La Coruňou zatím nerozhodně 1-1. Na tenisovém US Open se už určitě nepředstaví česká mladá hráčka Julie Štruplová. Prohrála totiž v prvním kole kvalifikace s ruskou Jacenkovou 2-6-1-6. Naopak velmi dobře začal svůj zápas kvalifikační, ten úvodní Dalibor Svrčina, který nad Brazilcem Melinem Alvéšem vede 4-2 v úvodním setu. Teď má navíc znovu dva breakbully při podání svého brazilského soupeře. Před 10:30 ve vysílání radiožurnálu Sport ještě 21 Pilots. Tak si je užijte, hezký poslech.

0: Radiožurnál, teď je 10:30. Alenka Pištěková pro vás má zprávy.
1: Spojené státy plánují od ledna zvýšit cla na dovoz vozů a automobilových součástek z Kanady na 50%. Dnes to na své sociální sítě oznámil americký prezident Donald Trump. Pokračuje tak v eskalaci napětí s Ottawou. Obchodní jednání mezi oběma zeměmi minulý týden zkrachovala. Od soboty tak začala platit americká 50% cla na širokou škálu kanadského zboží v hodnotě zhruba 20 miliard dolarů. Kanada následně oznámila, že od 8. září zavede odvetná opatření ve stejné objemu. Česká republika se podle premiéra zasazuje o rozšíření Evropské unie o státy západního Balkánu. Andrej Babiš z hnutí ANO to řekl na výroční poradě českých velvyslanců. Státy tohoto regionu by se ale podle něj měly dřív než do Evropské unie začlenit do schengenského prostoru. Odůvodnil to potřebou účinnějšího boje proti nelegální migraci. V Maďarsku začalo znova naplno vysílat veřejnoprávní Kossuth Rádio. Běžný program na měsíc a půl zastavila reforma médií, kterou spustila nová vláda Petra Maďara. Za éry Viktora Orbána čelila stanice kritice kvůli jednostrannému zpravodajství. Nové vedení rádia slibuje postupnou proměnu programu. Do vysílání chce vrátit názorovou pestrost a oddělit veřejnoprávní média od politického vlivu. A vyhořelá výšková budova ve Zlíně by mohla být nahrubo zbourána do konce týdne. Řekl to Marcel Schmidt, který mediálně zastupuje vlastníka. 11-patrová budova začala hořet 9. července. Hasiči s požárem bojovali skoro 2 týdny. Příčinu zjišťují kriminalisté, jasná zatím není ani výše způsobené škody. Sport. Srbské volejbalistky zůstávají v brněnské skupině mistrovství Evropy neporaženy. Češky byly zatím jediné, které zvládly Srbkám vzít aspoň jeden set. Ty tak po 3 z 5 zápasů vedou skupinu B a jsou na nejlepší cestě po 5. za sebou projít na evropském šampionátu do finále.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 za Velkou Bíteší a omezení na D5 za Prahou. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na překážku za Velkou Bíteší. Na kilometru 157,5 stojí nákladní auto s defektem pneumatiky. Odstavní pruh je uzavřený, v místě se ale vybočuje. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové podobná situace za odbočkou na Nové Město. Na kilometru 70,5 nepřehlédněte stojící vozidlo. Na dálnici D5 počítejte s omezením za Prahou ve směru do Plzně. Na 3. kilometru teď pracují silničáři, zabírají levý pruh, projíždějte kolem nich opatrně. A na silnici 34 z Pelhřimova do Kamenice nad Lipou čekejte překážku za Ústrašínem. V jízdním pruhu stojí nepojízdné nákladní auto, projíždí se kivadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 15 až 11 stupňů při zmenšené oblačnosti a slabším větru až na 9. Zítra čekáme polojasno až oblačno, v jihovýchodní polovině území až zataženo. Postupně začne oblačnosti přibývat i jinde, hlavně na Moravě a ve Slezsku a na jihozápadě Čech místy přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů na horách kolem 17. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: 22 hodin 37 minut nastává moderátorský nejtěžší moment ve vysílání radiožurnálu Sport v pondělí 24. srpna, protože do studia přišel Adam Weidenthaler. Vítám tě, Adame.
1: Hezký večer.
0: Ano, ten těžký moment je v tom, že je tady sportovní přehled, který my dva s Adamem a pokaždé máme vždycky tak trochu specifický, takzvaně. Začneme tím, že dnešní třetí etapa cyklistické Vuelty byla zhruba 15 km před cílem kvůli špatnému počasí zastavena a následně zrušena. V Pyrenejích totiž začalo vydatně pršet a následně padaly kroupy. V čele průběžného pořadí tak zůstal Slovinec Tadej Pogačar s 9-sekundovým náskokem před Belgičanem Woutem van Aertem. Informacemi o právě probíhajícím cyklistickém závodě začíná zmíněný přehled s Adamem. Adame, pouštím ti znělku. A teď mluv.
1: Dobře, jdu. Tenistka Markéta Vondroušová se odvolala proti čtyřletému zákazu činnosti u sportovního arbitrážního soudu. Wimbledonská šampionka z roku 2023 nesouhlasí s trestem, který dostala od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu.
2: Vondroušová dostala trest letos v červnu po tom, co loni 3. prosince při mimosoutěžní dopingové kontrole neodevzdala vzorek. Česká tenistka se hájila tím, že komisařka přišla mimo hodinový interval, ve kterém měla být podle systému k zastížení. Nezávislý tribunál jí argumenty zohlednil. Podle pravidel ale za odmítnutí testu uložil 4letý zákaz. Pokud Vondroušová neuspěje ani s odvoláním u sportovního arbitrážního soudu, její trest vyprší 21. června roku 2030. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
0: Tenista Vít Kopřiva se v generálce na US Open ve Winston-Salemu nepředstaví. Organizátoři turnaje krátce před jeho zápasem prvního kola proti Italovi Sonegovi na sociální síti X oznámili, že se český tenista kvůli blíže neupřesněnému zranění odhlásil. Hraje se už kvalifikace na US Open. Tenistka Julie Štruplová prohrála v prvním kole kvalifikace s ruskou Jacenkovou 2-6-1-6. Teď hraje Dalibor Svrčina. V prvním setu má breakball a zároveň setball při podání svého brazilského soupeře Alvéše. Vede totiž 5-3 a teď už tedy 6-3. Ten setball totiž proměnil.
1: Co týče dalších českých tenistek, tak ještě budou hrát v dnešním programu třeba Frůvirtová, Šalková nebo Knucon. Ale míříme dál. Veslařky Pavlína Flamíková s Annou Šandručkovou vstoupily úspěšně do mistrovství světa v Amsterdamu. V rozjížďce dvojek bez kormidelnice postoupili z druhého místa do semifinále a to je na programu ve středu odpoledne. Druhý dojel i dvojskiv Dalibor Neděla, Jakub Podrazil kvůli vyššímu počtu posádek, postoupili do úterního čtvrtfinále.
0: České volejbalistky mají na mistrovství Evropy v Brně první volný den. Další utkání evropského šampionátu odehrají zítra večer proti Ukrajině. Radiožurnál Sport odvysílá duely v přímém přenosu.
1: Tereza Hrochová nebude startovat na nadcházející mistrovství světa v silničních vězích. Po nedávném atletickém evropském šampionátu v Birminghamu, kde obsadila 9. místo maratonu, se rozhodla v Kodani nezávodit. Na Instagramu to oznámil její trenér Vladimír Bartůňek.
0: Ano, tak už byl sportovní přehled s Adamem Weidenthalerem. Děkuji, Adame.
1: Hezký večer.
3: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

sportové věci v našem vysílání. Ve 22 hodin 44 minut baseballisté Kotlářky postoupili do finále České extraligy poté, co nad Eagles Praha zvítězili v pražském duelu ve svých domácích zápasech 12-2 a 13-0. Tentokrát na hřišti Eagles vyhráli 4-0 a jednoznačně 3-0 na zápasy. Postoupili také dál, kde budou hrát proti brněnskému celku. Otázkou je, proti kterému zvířatu to bude. Buď pro proti Hrochům, anebo proti Drakům. Hroši Brno vedou nad Draky Brno 2-1 na zápasy. Ten možná rozhodující duel, otázkou je, jestli Hroši zvítězí, se bude hrát 28. srpna na hřišti Draků Brno.

0: kapela Queen ve vysílání radiožurnálu Sport 22 hodin 48 minut. Jsme moc rádi, že nás posloucháte také v tuto dobu a že stále jste s vysíláním radiožurnálu Sport, ve kterém se teď budeme věnovat volejbalu. České hráčky si poprvé za několik generací užívají atmosféru mistrovství Evropy na domácí půdě. V 90. letech Brno hostilo dokonce dva šampionátky v krátkém sledu. Pokaždé z toho navíc byl medailový úspěch. Aktérky a aktéři tehdejšího mistrovství přijeli navštívit nedělní zápas se Srbskem a trochu se jim vracely vzpomínky.
1: Komu by se nevrátili v takové atmosféře? Samozřejmě jsou to nádherné vzpomínky. Byla to úspěšná éra, ať to byl rok 93 nebo 97.
2: Vzpomíná při návratu na místo dvou medailových šampionátů trenér Pavel Řeřábek. Nejprve asistent trenéra Kavky v 93. a pak hlavní kouč národního týmu v 97. roce. Atmosféra toho druhého bronzového se vybavila i Janě Mitáčové na šampionátu před 29 lety, hrající pod dívčím jménem Drštková.
3: Takhle mě přijde šílený, když řeknete to číslo 29. První, já jsem si to vůbec nepřipouštěla, že je to nějaký deja vu, a docela mě to jako překvapilo, jak se to začalo najednou vracet. Mile.
4: Nejvíc mě polkla ta atmosféra toho prvního zápasu, kdy jsme hráli v Řeckém, tak prostě sem vlezete jako trenér, činovník, součást Českého volejbalového svazu a najednou vlastně jste v tom, co jsme tenkrát prožili.
2: Řekl po boku Jany Mitáčové Stanislav Mitáč, asistent trenéra Řeřábka v roce 1997. Pořadatelství mistrovství Evropy tehdy Brnu připadlo po tom, co ho odřeklo Řecko. Češky sice měli v paměti nedávné stříbro a řada hráček v reprezentaci pokračovala. Přesto se s další medailí podle Jany Mitáčové moc nepočítalo.
3: Myslím v tom 97., že jsme určitě nešli si pro medaily. To si myslím, že celý teďka zpětně, když to takhle jako si vracíme všechny ty hráčky, trenéři, tak to bylo takových jako 12 dní, který až teďka si začínáme vzpomínat. Úplný sen to byl.
1: My jsme měli nelehký soupeře, my jsme porazili Němky, my jsme porazili Italky, nakonec o bronzovou medaili i velmi silné Bulharky a tomu nám samozřejmě dopomohlo publikum. Není to tak jako teď s tou hudbou a takovým hecováním, ale opravdu spontánně nám fandili.
2: Popisuje kouč Řeřábek tehdejší atmosféru, která sice byla odlišná, ale pro domácí hráčky stejně důležitá jako v současnosti. Volejbal se od roku 1997 hodně změnil, je rychlejší, silovější a vyžaduje poctivější přípravu, vysvětlila medailistka z obou brněnských šampionátů Eva Štěpančíková, která zmiňuje i celkovou úroveň pořádání akce.
5: Ve srovnání s dnešní organizací, logistikou a tak dále, to byla takzvaná doba ledová. Kdybyste i teď se snažili sehnat jakékoliv fotografie nebo nějaké záznamy a tak dál, tak byste měli velké problémy je získat. Takže tenkrát se to opravdu ani tak, jakoby, co se týká reklamy a marketingu, nedokázalo zviditelnit. Nicméně, jde vždycky o to sportovní, to je základ celé věci a myslím si, že ty poslední dvě mistrovství Evropy se tady v tom Brně podařily a speciálně tomu českému reprezentačnímu týmu doufám, že se to bude opakovat a bylo by úžasné, kdyby to mohlo znova cinknout.
2: Přeje českým reprezentantkám medailistka z let 1993 i 97 Eva Štěpančíková. Z Brna Krištof Kousal, Radiožurnál.

Tak si to všechno shrňme, co se dnes podstatného stalo především ve světě fotbalu a také tenisu, co se týče US Open. Nejprve fotbal. Fotbalisté Chelsea začali novou sezónu Premier League vítězstvím. Branka Palmera krátce po změně stran na hřišti Fulhamu byla nakonec vítězná. Fulham nedotáhl úplně to skóre, nakonec Chelsea prohrál 2-3. Italská série A, Martin Vítík v dresu Bologni nehrál, Bologna podlehla Láciu 0-1 a římský celek byl také úspěšný v duelu s Fiorentinou a AS Řím zvítězilo především díky hetriku Daniela Malena 4-0 nad tímto jihoitalským celkem, nebo respektive Řím nad Fiorentinou zvítězil 4-0, abych byl přesný. Italská série A hotová, španělská La Liga, Osasuna, její premiéra v nové sezóně a celek z Pamplony remizoval s Levante 0-0. Ještě se hraje duel mezi Malagou a La Coruňou, 67. minuta, nerozhodný stav 1-1. A kvalifikace na US Open, Julie Štruplová prohrála s Ruskou Jacenkovou 0-2 na sety, Dalibor Svrčina vyhrál nad Brazilcem Alvéšem úvodní set 6-3, v tom druhém prohrává 1-2. Tolik vysílání Radiožurnálu Sport po 23. repríza desítky Pavla Horváta.

0: Radiožurnál 23 hodin. Lenka Pištěková a zprávy.
1: Vláda chce omezit dostupnost nebezpečných psychoaktivních látek, zpřísnit chce i prodej kratomu. Ve Francii má od příštího týdne platit zákaz mobilních telefonů na středních školách. Linda Nosková se posunula v tenisovém žebříčku na 6. místo a zítra bude polojasno až oblačno, místy až zataženo, hlavně na východě i přehánky a teploty až 26 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Ministerstvo vnitra plánuje zakázat prodej obohaceného technického konopí. Návrh změny zákonů by měl rezort vnitra společně s ministerstvem zdravotnictví předložit do 3 týdnů. Po zasedání vlády to uvedl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Vláda tak chce omezit dostupnost nebezpečných psychoaktivních látek a odstranit mezery v zákonech. Pokračuje ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO.
3: Navrhujeme zakázat obohacování technického konopí syntetickými látkami a omezení nekontrolované výroby těch silných extrátů. Cílem je zasáhnout proti takzvané chemické marihuaně.
1: Od ledna 2027 by se měl navíc zpřísnit prodej kratomu. Nově by neměl být dostupný lidem od 21 let. Ve Francii budou od příštího týdne zakázané mobily na středních školách. Po jednání vlády to oznámila její mluvčí. Součástí zákona byl původně i návrh na zákaz sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Opatření ale narazilo o ústavní rady a kabinet ho musí přepracovat.
4: Le président de la République a pris la décision.
5: Mluvčí vlády Maud Brežonová řekla, že se prezident Emmanuel Macron rozhodl zákaz mobilů prosadit s platností od příštího týdne, kdy se žáci a studenti vrátí do škol. Školské odbory tvrdí, že ředitelé nemají dost času se na zákaz mobilů připravit. Už od roku 2018 jsou mobily zakázané na základních školách, kde je žáci musí po příchodu uložit do speciálního uzamykatelného pouzdra. Výjimku mají například studenti se zdravotním postižením. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Parlamentní volby v Kazachstánu vyhrála s 71% hlasů provládní strana Adilet. Letos je založili spolupracovníci úřadujícího prezidenta Kasyma Žomarta Tokájeva. Výsledek tak ještě upevní prezidentovu pozici. Kromě vítězné strany se do parlamentu dostali ještě 4 další politická uskupení. Všechny jsou loajální Tokájevovi. Opozice se podle agentury AFP nemohla voleb účastnit. Trať mezi Olbramovicemi a Benešovem u Prahy by mohla být plně průjezdná od středečního večera. Vlaky na koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi projíždějí jenom po jedné koleji od minulého pátku, kdy trať podemlela při bouřce voda. Pokračuje mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
6: V neděli se povolal statik, potvrdil tedy, jak se ten břeh a ten železniční spodek má zajistit. Musí se tam dodržet nějaké technologické postupy, třeba co se týká tvrdnutí betonu a podobně. Ty práce tam tedy běží a budou běžet až do středy do večera.
1: Sport. Tenistka Linda Nosková je ve světovém žebříčku na 6. příčce. Je to historicky její nejlepší umístění. Na turnaji v Cincinnati přitom skončila už v 8. finále, kde prohrála s domácí Anisimovovou. I tak se ale wimbledonská šampionka dostala v pořadí o 1 pozici před Karolínu Muchovou, která od finále na travnatém Grand Slamu kvůli operaci břicha nesoutěžila.
7: V žebříčku WTA se posunula také 20-letá Sara Bejlek. Teď díky semifinálové účasti na turnaji v Cincinnati aktuálně patří 29. místo. Světovou jedničkou zůstává Běloruska Sabalenková. V první stovce nejlepších tenistek je podle nového vydání žebříčku aktuálně 10 českých reprezentantek. A ve 4 hře si dál pozici jedničky drží Kateřina Siňaková. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 za Velkou Bíteší a nehoda na silnici 20 u Plzně. Na dálnici D1 z Brna do Prahy zvyšte pozornost za Velkou Bíteší. Na kilometru 157,5 stojí nákladní auto. Má defekt na pneumatice. Odstavný pruh je uzavřený, dejte pozor na vybočující vozidla. Na východní části Pražského okruhu směrem na Barandovský most čekejte překážku před Běchovicemi. Na 62. kilometru zastavil kamion s defektem. Blokuje tam pruh pro pomalá vozidla. Podobná situace i na hlavní části Pražského Pražského okruhu směrem na letiště. Před vjezdem do Lochkovského tunelu na 12. kilometru stojí nepojízdné nákladní auto, na místě to řeší policie. A u Plzně pozor na silnici 20 z Písku. Před nájezdem na dálnici D5 do Prahy havarovalo osobní auto, na místo jede policie, připravte se na omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo déšť. Později odpoledne a večer srážky hlavně od jeho západu i četnější. Nejvyšší teploty 21 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů, v místech se srážkami jenom kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
9: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady. Pavel sedí ve studiu, dobrý den, Pavle.
10: Dobrý den.
9: Je tu taky Lukáš Michalík, Lukáši, vítej.
11: Krásný den.
9: Tak máme za sebou necelé, neúplné, tedy lépe řečeno, páté kolo fotbalové šance ligy. Vlastně už se nám to kupí v součtu i s tím čtvrtým kolem, několik odložených duelů. První z nich se budou dohrávat, myslím, příští týden na začátku září a ty z tohoto kola, které byly dva. Mezi Jabloncem a Baníkem a Hradcem Králové a Plzní se budou dohrávat, zatím není myslím určeno kdy. Ale to je jedno, budeme řešit to, co se stalo a vlastně i to, že možná v Plzni nevadilo, že se v Hradci nakonec tenhle víkend nehrálo.
2: Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
9: Martinický skončil v Plzni 21. srpna na den, kdy si Česko připomíná tu neblahou okupaci Sověty, Rusy, tak pro Martina Hyského tenhle den v roce 26 taky nebyl příjemný, protože po 10 měsících skončil ve funkci v Plzni. Tak. A vývoj je takový, že novým trenérem byl včera jmenovaný Radoslav Kováč.
10: Pavle, srovnal s těma... s tou okupací. No.
9: Takže jsou dny, které si pamatují lidé tak z historických důvodů a pak i ze svých osobních, a když se tě to spojí, tak si říkáš, hele, ten 21. srpen to škrtám, to mažu. No, Pavle, tvoje...
10: Je pravda, že Plzeň prostě nevypadala dobře v těch posledních zápasech i se Zlínem, když doma ten zápas zvládla, tak to nebylo dobrý a tahle změna prostě se dala čekat. No.
11: Já s tím souhlasím, už se zdálo, že se to nenakopne, byť Martin Hyský dostal dlouhodobou smlouvu, určitě doufali v Plzni, že nastolí podobnou éru v klubu, jako třeba Jindřich Trpišovský ve Slavii, ale nešlo to, ti hráči nepůsobili vůbec dobře na tom hřišti. Celkově ta chemie mi přišla taková zvláštní, byť samozřejmě do toho klubu nevidím. Ale další věc je tedy ten nástupce, k čemu se dostaneme. Povídej.
9: Dostaneme. Jenom jsem chtěl to angažmá trošku zrekapitulovat, protože mě vlastně i se líbí, když si člověk představí, jak to všechno bylo, tak si představte ten snový začátek, když pan Hyský začínal v Plzni. Vítězství v Evropské lize na AS Řím, neuvěřitelná věc, tehdy myslím nádherné góly s tím spjaté. Několik vykřičníků, mezi něž patřila i ta ligová prohra v listopadu se Slaví 3-5 a pak prohra 0-3 na Slovácku v prosinci. A těžký začátek jara. V ligové fázi sice udrželi neporazitelnost Evropské lize, vítězně stoupili i do ligy, ale pak přelom února března remíza se Spartou, o tom jsme mluvili 0-0, to byla ztráta pro Viktorku. Pak vlastně konec v Evropské lize, zase nezvládnuté penalty z pana Trné, jako jsem oni sice tu sezonu dohráli, takže neprohráli v 90 minutách v Evropské lize, ale penalty je vyřadili, no a pak konec poháru v Karviné 0-3. V těchto momentech, když jsem zmiňoval teď různě, jak to šlo, napadlo třeba Pavla Horváta, že už se to tam trošku řeže ta větev?
10: To ne, já musím říct, že já jsem o tom začal uvažovat až vlastně tady v té nové sezóně, protože mně trošku přišlo, že opravdu tam něco nefunguje. Jednak se vyrojili, tak, nebo vylezli na povrch takový ty zprávy, které vždycky, když se nedaří, tak samozřejmě slyší, že já nevím, dámhle někdo z realizáku si stěžoval, nějaký hráč řekl něco manažerovi, většinou jsou to ty hráči, kteří nehrajou. Mě třeba zarazilo tadyhle úplně naposled to, že Saša Sojka, který prostě hrál na mistrovství světa, myslím si, že fakt patřil jako k jedním z našich hráčů, který snesli nějaký měřítko. Mladý kluk, který vlastně je místní, on je z Klatov, tuším. Myslím si, že je zvláštní, že tenhle ten hráč se třeba nedostal vůbec v Bělehradě na hřiště. To prostě je pro mě zvláštní a nevím, co zatím hledat. Jestli jako výkonnost, nebo to, že tomu klukovi se nechce, já si samozřejmě může být, že Sašovi vyrostlo ego, ale já si ho pamatuju jako naprosto normálního kluka, který byl pokornej, který makal, který uměl fotbal a tohle to jedno, jako třeba tahle jedna věc mě je zarážela.
11: No to je další věc, že vlastně on neustále hledal v nové sezóně Martin Hezký to optimální složení sestavy, co mě zaujalo, když jsme se bavili ráno s Vladislavem Janouškovcem, plzeňským reportérem, tak na mě to působilo zvenčí tak, že je nějaký problém Martin Hezký, případně realizační tým versus hráči, že mi to tam úplně neštimovalo, podotýkám, spekuluji, ale Vláďa mluvil o tom, že tam spíš měl být problém v kabině mezi hráči, což já samozřejmě nečekám od tebe, že to rozsekneš, ale jestli to taky může být tím, že ten tým je teď hodně národnostně pestrý a Plzeň je specifická. Ty jsi tam dlouho byl a to jádro bylo hlavně československé.
10: Já to nevím, no. Já říkám, hrozně rád bych klukům zavolal třeba, abych zjistil nějaký informace, ale vím z vlastní zkušenosti, že prostě nechceš o tom mluvit. I třeba Honzovi Reskovi, když vždycky vím, že se jim třeba něco nepovedlo, tak se mi nechce volat, protože vím, že na to nemáš náladu, že tě to vlastně otravuje a i ty lidi, s kterýma se znáš dobře, tak vlastně se s nima o tom nechceš bavit, protože prostě to téma je nepříjemný a nechceš hlavně vynášet jako věci, které se dějou v tvý práci, prostě já nevím, jestli to je ve smlouvě, ale na tu smlouvu bych úplně nekoukal, ale lidsky vlastně nechceš jako říkat, hele, on tam něco dělá špatně a on netrénuje a on trénuje moc a ten trénuje málo, to si myslím, že není správný, ale vlastně zase ta věta pravda leží na hřišti, ti to prostě ukáže.
9: Martin Hezký skončil v Plzni s bilancí 39 zápasů, 18 výher, 12 remíz, 9 proher, skóre 62-51, takže o góly nouze nebyla, ale bohužel i v té síti Plzně, teď v té nové sezóně 14 inkasovaných gólů za 5 soutěžních zápasů. Když jsi dozvěděl tu novinu, tak co si čekal, že se stane? Jak vlastně si čekal, že Plzeň bude z té krize chtít se dostat?
10: Tak takhle, když to je to můj pořad. Teda to
9: je to tvůj pořad.
10: Já teda musím říct, že samozřejmě mám spoustu aktivit, jednou z nich je tady Radiožurnál Sport, ale musím říct, že jsem člověče koukal na telefon, že jsem čekal, že mi někdo zavolá, že aspoň budu třeba mezi těma kandidátama. Takhle sebevědomě ti to musím říct.
9: Jasně, to znamená, že ti nikdo nezavolal. Když to říkáš.
10: No já jsem si neměnil číslo, tak
9: ne,
10: nikdo mi nezavolal, ale jako musím říct, že jsem o tom přemýšlel, že vlastně jako teďka v té situaci, v jaký to mužstvo je, jak jsem ho viděl, tak si dovedu představit, že bych tam jako se vrátil. Bez ohledu na to, že nemám realizační tým, že jako to, ale myslím si, že bych tam jako mohl pomoct. Můj názor, no.
11: Jo, já s tím souhlasím a ostatně je to názory některých fanoušků, co jsem četl na sociálních sítích. Teď je asi nejdůležitější prostě ten tým dát dohromady, co se týče hlav a podobně, nastolit tam tu správnou atmosféru, což Pavel samozřejmě dlouhodobě umí a navíc to prostředí znáš.
10: No jasně, tak samozřejmě mám tomu vztah, to je jasný, že kdyby to bylo teď plácnu v Glivicích, tak asi mě to úplně nezajímá, ale tady je to jasný, tady jsem strávil spoustu let a mám tam k tomu jako opravdu srdeční vztah, je to moje záležitost srdeční, ale fakt je důležitý navnímat tu šatnu teďka, v jakém je stavu. Já si uvědomuji, když jsme se tam vrátili s Michalem Bílkem, tak vlastně šlo o to těm klukům jako dát do hlavy, že je to znova baví. Jako. Jo, samozřejmě to teď nehodnotím jako trenéry, kteří tam byli, nebo je to vždycky je to mužstvo je v nějakém stavu. A když se ti to povede, ty kluky jako vrátit do toho, že to umějí, že je to baví, tak máš z poloviny vyhráno.
11: Já ještě dodám ten kontext, aby to nevypadalo, že se tady vzájemně pochlebujeme, protože jsme přátelé, ale proč by mi ten návrat třeba Pavla dával smysl, protože evidentně třeba ty nejlepší varianty zkrátka nebyly pro Plzeň dostupné. Já si nemyslím, že Radoslav Kováč pro ně byl variantou číslo jedna, už protože dostal smlouvu do konce sezony s dvouletou opcí. Jo, kdyby přivedli Martina Svědíka, vykoupili by ho z Brna, neřekl bych ani slovo. Řekl bych jasně, mají toho nejlepšího českého trenéra dostupného na trhu, nebo kdyby vykupovali, já nevím, Davida Horejše, Zdenka Frťalu, někoho, pro kterého si vyloženě musíš dojít, ale evidentně šli tou cestou, že chtěli někoho, kdo tu smlouvu nemá, což ty samozřejmě máš, ale tak je to něco jiného v amatérském fotbale. A nevím, já se přiznám, že mě to jméno velmi překvapilo, Radoslava Kováče. Nic proti němu nemám, sympatický chlapík, skvělá hráčská kariéra, umí posouvat mladé hráče, ale v top 3 českém klubu, kam já řadím pořád Plzeň, tak tedy bych čekal se trochu.
9: Jenom řeknu jeho bilanci, tak v Opavě první ta zkušenost hlavního trenéra sezona 2021, v té si taky ještě působil jako příbramský trenér.
10: Jsme proti sobě hráli.
9: Sestup z posledního místa, Táborsko 22-9 zápasů, pak šel do Pardubic, tam vlastně jedna sezona končila barážovou, vlastně tou jako, nebo baráží a úspěšnou baráží, pak skončili 12. a ve Slovanu poslední dva roky, jsme tady už říkali 7. a 6. místo. Co mě zaujalo, takže si přivádí asistenta Davida Mikulu, kondičáka Michala Hampla, ale že zůstává z toho realizáku Martina Hyského kondičák Martin Kastner, analytický tým a trenér brankářů Matuš Kozáčik a Marek Bakoš. Tak a tady se zastavím, protože se tím prolínají osobnosti Radoslava Kováče a Marka Bakoše. Mm-hmm. Radoslav Kováč taky pamatuje, jaké to přežít několik trenérů za sebou ve Spartě, to byly Stramačony, Hapal, Šťastný, Horňák, taky tam byl až dva roky. Ale Marek Bakoš má tuhle svou sérii teda ještě bohatší, protože to už je 5 trenérů a je to daleko delší čas, někdy od roku 2019. Tam pořád pokračuje Marek Bakoš. No. Co to znamená teda být asistent? Jako, ty máš menší odpovědnost, že tam pořád ten jeden asistent zůstává, než ten hlavní trenér, kteří se pořád střídají. Jak si to mám jako like vysvětlit, který nevidí do té kabiny? Co ten asistent teda jako znamená?
10: Tak teď jsou různý role těch asistentů. Můžeš být videokouč nějaký, který střihá videa na přání toho hlavního trenéra, připravuje prostě rozbor soupeře, pak seš...
9: Čím máš odpovědnost asi za toho i stávajícího realizáku, to znamená, určitě, že bys jí měl vyvodit určitě, možná, nebo dostat za
10: pak
9: ní?
10: No. Pak seš nějaký asistent, který třeba je to mladý kluk, který prostě opravdu jenom seš tam na té pozici druhýho, třetího asistenta, kdy v úvozovkách stavíš hřiště, trenér ti řekne, hele, já chci hrát 8 na 8, udělej hřiště, já nevím, 50 na 30 a já nevím, udělej přihrávky nějaký, který budou pasovat k tomu, co chceme, jaký téma chceme mít v tom tréninku. No, pak já můžu mluvit za sebe, já jsem byl v Plzni, když jsem tam byl s Michalem Bílkem a cítil jsem, že prostě jsem do toho kecal, že mám vliv na to, jak hrajeme, ne ten hlavní vliv, ale máš na to vliv, prostě mluvíš s těma hráčema, stotožníš se s tou filozofií toho hlavního trenéra a prostě jsem jako cítil, že bych za to měl si vyvodit nějakou osobní jako zodpovědnost a myslím si, že by to tak jako mělo být. No.
11: Pavel to samozřejmě ví lépe než já v tom fotbalovém prostředí, jestli to je vlastně tradiční, teď se nad tím zaobírám. Ono to, že třeba Marek Bakoš s Matušem Kozáčkem zůstanou v Plzni, bylo jasné ještě před jmenováním Radoslava Kováče. Nevím, jestli tam proběhla nějaká konzultace, ale přijde mi, že zkrátka ten hlavní trenér, když už tam jde, tak by měl mít to hlavní slovo při skladbě toho realizačního týmu, což ne vždycky tak může být asi. Zkrátka řekne ti to dva, tu zůstanou.
10: Jo, tak vlastně jako je to logický, že chceš, aby si tam měl svoje nějaký lidi v té šatně, teď to beru z pohledu toho vedení, je to jedno, v jakém klubu to je, jo. Ale chceš, abys tam měl nějaký svoje lidi, teď ne, aby ti donášeli, pane bože, ale aby si měl nějaký obrázek v toho, co se děje v té trenérské šatně. Možná je to špatně, ale myslím si, že většinou to takhle je. Jako.
11: A evidentně Radoslav Kováč musel částečně ustoupit, protože zatímco do Liberce si přivedl opravdu hodně lidí z toho ex-pardubického realizačního týmu, tak teď, pokud se nepletu, s ním jde skutečně jenom asistent David Mikula, nebo jdou, a kondiční trenér Michal Hampl.
9: No tak uvidíme, jak to bude. Samozřejmě držíme palce Viktorii Plzeň, až zvládne odvetu playoff Evropské ligy, byť Manko 0-3 s Červenou zvezdou Bělehrad je hodně vysoké.
10: Tak
9: samozřejmě...
10: třeba to bude tak, že Plzně taky ta změna pomůže k lepšímu projevu. Červená hvězda taky nehrála úplně fantasticky před tou změnou, kdy přišel Riera. No.
9: Bude to vlastně duel takových možná hezounů. Kováč, Riera, viď? Ale to už jsem trošku skočil někam jinam. My jdeme dál.
10: Já
9: Česká...
10: jsem na holky.
11: Blondýn a brunet.
9: Ne, tak já vidím, no, tak člověku. Ale nebudem hodnotit tohle. Pojďme se věnovat fotbalu. Vracíme se k 5. ligovému kolu.
2: Repríza pořadu. 10. Pavla Horváta. Téma týdne.
9: Tak vítáme prvního z posluchačů, dobrý den, kdo je tam?
12: Dobrý den, zdravím Juraj, ale bych jsem chtěl na Pavla, už se o tom zmínil, že čekal na telefonát to dne, tak já bych rád věděl, jestli by si trůfal můst, jako je Plzeň, na pozici hlavní trenér, a kdyby robil asistenta, koho by si věděl představit jako hlavního trenéra k sebe. Děkujem, pěkný den.
9: Děkujeme, Pavle.
10: Jo, troufal bych si, to je to určitě, a asistenta, kdybych dělal, tak asi zase těmhle těm jménům, který pro mě byli jako velký trenéři, můžu znova zmínit Michal Bílek třeba a tyhle ty typy, Ivan Hašek prostě pro mě byl velký trenér, který zažil spoustu věcí, od kterých bych se mohl učit.
11: To byla dobrá otázka, jestli na to můžu navázat. My už jsme to vlastně trochu nastínili. Kdo tobě, Pavle, dělal asistenty v Příbrami?
10: Petr Grajcár a Petr Čuhel. Mm-hmm. A Roman Pavlík, trenér gólmanů.
11: Jasně.
9: Dobře.
11: To tak... mě zajímalo, protože kdybys dostal někdy nějaké zase profesionální angažmá, tak kam by si koukal třeba.
9: Fotbalovou ligu po 5 neúplných kolech vede Slavia s 11 body. Na druhém místě je Mladá Boleslav, což může být pro Leckoho překvapení. Můžeme si poslechnout trenéra Středočechů Aleše Majera, který se vyjádřil k tomu, jak úspěšný vstup do sezony může ovlivnit jeho tým.
13: Samozřejmě může to ovlivnit dvěma způsoby. Nechcete to, řekněme, ztratit tu sérii. Druhé, že samozřejmě ty týmy najednou sem přijedou a chtějí na nás uspět. Jo? Samozřejmě vždycky chcete uspět na ty týmy. My chceme taky uspět na ty dobrý týmy, že jo? Vytáhnout se a nemáte tam tak trošku co ztratit a můžete se ukázat, můžete ukázat všechno, co umíte.
9: Důležitá slova, on zmiňoval to, že bylo důležité, že Boleslav zvládla zápas proti těm podobně, jak jsi říkal, slabým nebo podobně nastaveným týmům, jo, že to nebyla Sparta Slavie, že prostě to bylo Slovácko, které nakonec Boleslav porazila 2-1, i když Slovácko kousalo, nevím, jestli jste viděli tu chybnou přihrávku Martina Králika už ve čtvrté minutě.
10: No,
9: a Slovácko mělo obrovskou šanci.
10: Slovácko si myslím, že kdyby využilo ty šance, tak ten zápas takhle nedopad. Myslím, že tohle, ne, že to byl nejslabší zápas Boleslavy, ale prostě takovýhle zápasy jsou.
9: Tak na Sigmě taky už tahala za kratší konec.
10: Když chceš hrát nahoře, tak on to tam říkal. Prostě ty týmy se na tebe připravou a čím seš vejš tý tabulce, tím seš jako víc lovná zvěř prostě. To je jako bez debat. A každej, přesně tak, každej chce si to s tebou rozdát a říct si pak, hele, tak oni jsou teďka druhý nebo hrajou o špičku a my jsme si to tady s nima rozdali, vzali jsme jim bodíka, jo, dřív by si chtěl Boleslav porazit, teďka budeš rád třeba za bod, když pojedeš do Boleslavy, takže takhle to prostě funguje a to, že ty hráči to unášejí, byť třeba ta hra nebyla úplně stoprocentní a Slovácko nutno říct, že tady asi prohrát neměli, tak prostě Boleslav ten zápas zvládla, proto jsou nahoře teďka.
11: No já musím Mladou Boleslav pochválit. 5 kol, 11 bodů, podle mě jdou výrazně nad plán. Já jsem je sám čekal někde v nižších patrech tabulky, když jsem viděl ty změny v kádru, jak v podstatě neposilují, že budou hrát o ty nižší příčky a v podstatě s odloženými hráči, když se podíváme na tu sestavu Donát, Zíka, který je stále ještě tedy mladý, Schubert, Klíma, u kterého už možná taky nikdo nic nečekal.
10: Tam už všichni dělali křížky.
11: No, v podstatě. No.
10: Opravdu, jako já si to uvědomil minulou sezonu, kdy neproměňoval šance, když nastoupil, tak byl nevýrazný. Tam už všichni jako dělali křížky, že někam půjde a podívej, jako válí.
11: No a teď odešel Roman Macek do Sparty, přišel Samuel Grigár z Baníku a já bych se vůbec nedivil, kdyby se postupem času dostal do základní sestavy, byť Zíka hraje dobře a zase tomu týmu pomohl. Prostě Aleš Majer ví, co dělá, do toho svého systému správné hráče vybírá a
10: já bych jenom řekl ještě jednu věc, že jsem, protože jsem Boleslav Bčko sledoval z různých důvodů, tak spousta těch kluků chodila hrát za Bčko minulou sezónu a myslím si, že jim to velmi prospělo, že prostě i když hráli třeba poločas nebo 60 minut, tak prostě ty zápasy ti nabízejí spoustu věcí a zrovna Zíku jsem viděl třeba dvakrát, možná třikrát za to Bčko a to už nastupoval ale jako střídající hráč jako za Ačko, jo. Takže stejně i to herní vytížení do nich tloukli na umělce v zimě, žádný problém, prostě ligoví hráči šli na umělku a teď se jim to podle mě vrací trošku.
11: Vepředu Solomon John.
9: Tak... A ten dal první gól, na který mu přihrál Martin Schubert a jeho levačka mě teda zaujala i díky tomu teda, že děláme pořad s Pavlem, který tu levačku má dodnes vytříbenou, to jak třeba před finální přihrávkou našel Kolářík a před tím druhým gólem ten pas.
10: Ty leváci prostě to vypadá to jinak. Prostě
9: speciální,
10: to,
9: viď?
10: Je to jiný, no, proto seš levák, no.
9: Já jsem proto pravák, ale no, taky levej, no.
10: To by to není tak speciální.
9: No, to nevadí. Dobře, takže Boleslav vedla, ale Slovácko prostě v tom zápase ukázal, že na to, že má jeden bod a na to, že sídlí nedaleko jiného týmu, který budeme probírat, a ten nemá ještě ani bod, Zlín, tak herně to je úplně něco jiného.
10: No, to určitě. My jsme s Lukášem ještě koukali teďka na něco jiného, ale došli jsme i k tomuhle zápasu a musím říct, že teď teda trošku kritiky, že prostě tyhle zápasy nesmíš dostat takovýhle góly. Já si myslím, že oba góly mohl chytit. Ten druhej obzvlášť, ta střela, jako neříkám, že byla úplně jednoduchá, ale kdyby jí vyplác takhle golman ve třetí lize před sebe, tak budu říkat, že to je chyba. Prostě tahle střela měla jako tím dotekem té ruky Heči jako směřovat někam jako k rohovýmu praporku a nebyl by z toho žádný problém. Tohle byl hrozně jednoduchý gól pro Boleslav.
11: Říkáme to vlastně týden co týden, já bych si hrozně přál, aby se do nějakého provozu schopnějšího stavu dostal Lukáš Vorlický, protože to je v podstatě jako neuvěřitelné. On jde na zápas na hřiště na poslední půl hodinu zhruba, vymyslí gól jednou svou asistencí, pak málem vytvořil ještě jeden gól. A
10: pak po zápase nakop reklamní banér, protože byl naštvaný, že to nezvládli. No.
9: Tak protože už minule měl tu poslední šanci proti Sigmě, tu úplně poslední, kdy nepřekonal Koutného a teď tam byla taky vlastně velká příležitost, jak to ještě zvrátit.
10: No ne, tak Slovácko má tyhle ty hráče prostě v tom prostředí.
9: A to byla Brazílie, když se tam dávali s Trávníkem. No ne, ale fakt mě to úplně
11: Copacabana
9: zvedlo ze židle, když tam byly některé ty pasáže. A teď zase možná někteří fanoušci, protože mají pocit, že o něm často mluvíme, si říkají, že jsou zaujatí, měli ho v desíce živě v Brně. Na to jste možná zapomněli, ale byl s námi Lukáš Vorlický, lidsky zaujal. Ale fotbalově pak nastoupí na to hřiště a vy ho vidíte. Tak kdo to nevidí, tak bohužel asi, nevím, tam není všechno v pořádku, ale prostě je to výjimečný hráč. Souhlasíš s tím, Pavle?
10: To je bez debat, no ale když pak máš Havlík, Trávník, to jsou prostě jako další kluci, který jako to mají rádi. Určitě se dostaneme k té Olomouci. Když bych srovnal tohle trio Vorlický, Trávník, Havlík a Barát, Janošek, Beran, tak vlastně ty Olomoucký budou mladší, budou samozřejmě pohybově na tom jinak, ale fotbalově si myslím, že by je tato trojice prostě přehrála ta z toho Slovácka. No.
11: Ale byť si tedy Honzo zmínil, že Slovácko herně vypadá lépe než Zlín, s čím se dá souhlasit, tak si myslím, že budou mít i dál obrovské problémy.
9: A mluvil možná i o tom trenér Jelínek, trenér Slovácka, který mluvil o atmosféře v týmu zůstávajícího s jedním bodem.
14: 5 zápasů, 1 bod, nálada v týmu, ale musím říct, že i teď je vlastně odhodlání. Kluci vidí, že to funguje, vidí, že se posouváme, bavíme se prostě o těch detailech. Jo, a ti kluci to ví a řeší se to tam nahoře.
9: Takhle mluvil Jan Jelínek, my dáme prostor posluchači, který se dovolal. Dobrý den, kdo je tam?
15: Dobrý den, tady je Marek. Mám jednu poznámku, takovou historickou, že si vybavuju období, kdy pan Majer nastoupil na lavičku Boleslavy a oni dostávali strašně moc gólů a tehdy se snad každý kolo mluvil o tom, že ho odvolají, že dostávali 4 góly za zápase prostě hodně a on to vydržel, tak to je za mě super, i když Boleslavy nefandím, tak jako fandím tomu, že se to takhle mu povedlo. A tak by mě zajímal váš názor, i když se o tom zápase ještě nebavíte, tak až se třeba o něm budete bavit, mě překvapilo, že si Sparta takhle pouštila žilou, že odešlo tolik hráčů, asi chápu každý ten odchod, akorát nechápu to načasování, jakože, že to jako odcházejí teďka, když už je vlastně rozehraná soutěž, že ten management jako podle mě musel tušit, aspoň některých, už třeba na konci sezóny, že budou chtít odejít, nebo něco takového.
9: Děkujeme vám za názor i za otázku. Marku, pokud tedy dovolíte, tak my si schováme k tomu, co budeme řešit kolem Sparty a i Slávy vlastně v závěru pořadu. Děkujeme, hezký den.
15: Mějte se, hezký den.
9: Pojďme rovnou, pánové, na zápas tedy rivala Slovácka, posledního týmu, který zatím nebodoval v nové sezóně. I když třeba o utkání se Slovanem Liberec zlínští dost čekali, 2811 diváků vidělo jednu velkou šanci Zlína, když Šmiga po centru Apiaha ve 39. minutě nepřekonal Tomáše Koupka. Ale to bylo všechno z pohledu Zlína, který v ofenzivě mnoho nepřevedl a trenér Červenka byl po tom zápase hodně kritický, já bych řekl dokonce až zoufalý. A my tady máme jednu výpověď, i když tedy pokud jste slyšeli celou tu tiskovku, tak usoudíte a můžete to hodnotit, že tahle výpověď je tedy taková velmi klidná.
16: Pradský mě trošku mileze, že jsme se nedostali do víc nebezpečných situací, že to bylo jako kompaktně bránění nějaké prostě, kdy jsme toho soupeře moc nepouštěli do nějakých situací, když už máme nějakou šanci nebo něco, tak to letí buď do 10. řady, nebo centr je nekvalitní, to řešení je někdy hrozně tristní.
9: Došlo o to, že Bronislav Červenka, Pavle, mluvil pro televizi OnePlay po zápase bezprostředně tak, že to byl nesebevědomý výkon, že spousta nekvalitních věcí, někteří hráči nepředvedli výkony slučující se s ligovým fotbalem. Pak na tiskovce to mě asi bublalo, dotazy přibývaly a po 5 minutách z těch 10 se odvázal a říkal, tak 50% kádru na to nemá, už nebo zatím, a že mu je líto fanoušku, bojuje, neví, jak dlouho bude bojovat, ale že do toho dá všechno. No, jako vypadá to teda fakt
11: já
9: nemile.
11: Já to můžu ještě vkročit, Pavle, to mi skoro připadá, jako kdyby se Bronislav Červenka pomalu loučil se Zlínem, protože tímto vyjádřením asi hráče na svou stranu ještě víc určitě nezíská.
10: Otázka je, jestli mu polovina kádru rozumí. Já ho znám, jsme spolu hráli v 21, výborný kluk. Já si myslím, že to teďka už sklouzlo do té roviny jako hráčský, že už to bere tak, že kdyby tam byl na tom hřišti, takže by se choval jako některý hráči, protože by chtěl prostě udělat všechno pro ten výsledek. Teď beru třeba Šmigu, který začíná hrát ligu, který prostě...
11: Hezky si to zrýmoval. Teď vidím třeba Šmigu, který začíná hrát ligu.
10: Tak můžeme poprosit třeba Jindru Staňka, jestli by nám to jako...
9: Tak Pavel trénoval v Příbrami, tam mají tu hibopovou hymnu, tak se leco asi přiučil.
10: Už jsem to tam pochytil. On teďka samozřejmě už možná jako ta beznaděj, protože ty kluky vidíš, tam to zaznělo, jo, zakončení je někdy tristní, řešení těch situací je tristní, samozřejmě ty hráči jsou taky pod tlakem, to vlastně vidíme tam podobní hráče, jaký tam byli minulou sezónu, a minulou sezónu podzim byl fantastický, že jo, vyhrávali o gól, měli trošku štěstí, ale to k tomu patří. Teď z těch šancí, které mají, tak góly nedávají, mají nula gólů, což je vlastně jako zoufalství. Jo, a ten trenér to vnímá. A teďka...
9: Doma.
10: Jo, nula gólů. Jo, a teďka si myslím, že vlastně jako to trošku sklouzává k tomu, že on to cítí jako hráč a chtěl by pro to udělat všechno, ale vlastně nenachází žádnou oporu v nikom. Jo. Když máš v tom mužstvu tři hráče, čtyři hráče, který ví, že jako jdou za tebou, že plnějí to, co děláš. On tam zmínil, že 50% hráčů na to nemá už nebo ještě ne. Tak to vlastně jako vysvětluje to, jak se asi v tomhletom prostředí pracuje. Samozřejmě, kdyby si měl nahraný body, tak je to super, ale oni nemají. No,
11: no jasně. Ne, ten výkon Zlína byl skutečně velmi špatný.
9: Jenom zmíním, že byl teda jako odhodlaný, co se týče tvrdosti, protože několik těch zákroků, co jsem viděl, tak bylo... podle mě zahranou, ale to jako to nasazení, že jim úplně nechybělo v tomhle ohledu, ale bohužel v té fotbalové kvalitě tam bylo vidět, že se to dostalo do hlav už.
10: No, ale i přesto tam Broňa říkal, že nasazení u všech hráčů tak nebylo. No, to, že některý, pak právě to je to, že jsme se bavili třeba o tom Šmigovi, jo, že ty tam vypadáš vlastně jako kdyby si byl blázen, protože ty ostatní to nedělají. Když tam bude 10 hráčů, který se budou srážet, budou v uvozovkách tak nějak na hraně faulovat a budou soubojovat, no tak to už to vidíš, tak ty zatím jdou. A když tam budeš mít Šmigu, budeš tam mít dva stopéry, budeš tam mít Fukalu, který jako do toho choděj, tak ty hráči vypadají vlastně divně, protože jako hrajou až moc důrazně.
11: Já na to ještě navážu, opravdu velmi špatný výkon, tedy musím říct, Liberec rozhodně nepředvedl nejlepší výkon v sezóně, ale v podstatě v poklidu mu to stačilo. On těch šancí tady taky neměl tolik, protože Zlín minimálně relativně dobře bránil, protože se zkrátka zatáhl vždy minuty pod balón sedmi lidech a pro Liberec to bylo složité, ale jinak Liberec dominantní na balónu a zasloužené vítězství, musím říct určitě.
9: Hmm. Pro Liberec, já jsem si to říkal, pokud by pomýšleli ve Slovanu na vyšší příčky, na ty třeba nejvyšší, tak možná na to budou vzpomínat jako na velmi, velmi důležitou výhru, což ostatně zmiňoval i trenér Branislav Fodrek, jak jsem tady říkal ráno, velmi zajímavý duel Bronislav Červenka versus Branislav Fodrek. Tak, máme tady dalšího z posluchačů, dobrý, někdo je tam?
17: Dobrý den, tady Jarek. Já zrovna volám ke Zlínu, vy už jste teda to hodně řekli, ale byl jsem tam osobně, zatím teda na každém domácím zápase a teďka to bylo jako fakt jako hodně špatný. Asi ještě víc podle mě naživo než v televizi a jsme se tam už zase vydívali, jako co se děje. Ale jednu věc jste vlastně nenakousli a to, že se spekuluje o konci jako Bronislava Červenky a to mi teda přijde jako úplně mimo myšlenka, protože nás jako vykopal do první ligy, minulý rok jsme se docela v pohodě zachránili, ale prostě jsou tam úplně nulové investice v tom Zlíně, jakože tam nechodí hráči za víc, jak já nevím, jestli vůbec jako za pár milionů korun, ale většinou hledají hráče zadarmo a nemůžou jako čekat, že se tam s tím stanou zázraky a že teďka se vymění trenéra, najednou budeme vyhrávat, když jako ta úroveň 80% hráčů je fakt druholigová. Ten jako pan Červenka je hrozný sympatiák, já jsem se tam s nimi potkal jako po zápase a on jako chce být prostě pozitivní, chce tomu podle mě týmu dát jako dost, ale nemá hold materiál, no a ještě tam po něm prostě po zápase řvali jako lidi z tribuny, tak on se tam na ně už musel osečit, protože myslím, že už má jako tak dost na to všechno asi nervy, no a nevím, kam se to vyvine, ale Asi vidíte i vy sami, nebo cítíte, že tam je potřeba nějaké větší investice do toho klubu, jak hráč, i jako infrastruktury a vlastně všeho, no, aby se to nějak pozvedlo. Tak jestli máte na to podobný názor, na tu trenérskou výměnu, že neměnit, jako nechat tam Bronislava Červenku dál. Tak díky moc.
9: Děkujeme.
11: Klidně, ještě vás můžeme nechat ve hře, samozřejmě hodně sympatický názor, to se mi líbí. Jak už jsem zmínil, mně přijde, že Bronislav Červenka už byl tak frustrovaný, že se trochu loučil, samozřejmě bez bodů po pěti kolech. Je to složité, jak se vždycky bavíme o tom, je jednodušší vyhodit trenéra než půlku kádru. To je samozřejmé, ale jestli se vás můžu zeptat, je to třeba nějaký, řekněme, častější názor u těch zlínských fanoušků, že si zkrátka vážíte Bronislava Červenky, je to i člověk, který to prostředí zná, že by měl v tom klubu zůstat, že ještě třeba má na toho nějakým způsobem pozvednout, protože já nevím, jestli se dá úplně spoléhat na to, že přijde pět nových hráčů, to bych skoro řekl, že ne, takže jestli vedení spíš nebude právě cílit na ten nový impuls v podobě nového kouče, což ne vždy může vyjít.
17: Jako myslím si, že jo, byl tam, já nevím, jestli to úplně můžu říct, no, ale byl tam jako jeden trenér, co teďka netrénuje, se podívat, tak možná už jsou tam nějaké naťukávečky, ale myslím si, že jako majorita těch zlínských fanoušků je spíš pro Bronislava Červenku než proti, no, a jsou, samozřejmě jako tak je tam frustrace na tribuně, protože se prohrává, tak vždycky se to musí na někoho snést, tak on je takový asi hlavní terč. Ale jako z dlouhodobého hlediska myslím, že jsou pro jeho setrvání. A nadává se teda hlavně na kádr, protože ono to jde fakt vidět, že ten rozdíl potom, když tam přijde prostě Slavě, Liberec tady s těma hráčem, jako je Kušej, prostě reprezentanti, tak ten rozdíl se ještě o to víc zvýrazní a...
9: Rozumíme, a jako, no. Rozumíme. Děkujeme.
10: Jo, já jenom k tomu řeknu, že ty trenéři, to bych úplně o tom takhle nepřemýšlel, protože na každý fotbal jezdí trenéři se koukat a asi ta trenérská židle je kdekoliv hodně vratká. Vždycky, když přijdu někam do restaurace a kinklá se židle, říkám, to je pro mě, to je trenérská. Takže takhle to funguje a to nad tím ten trenér nemůže vůbec přemýšlet. No.
9: Navíc ve Zlíně dělá sportovního manažera Pavel Hofty, který je taky vlastně známý trenér. Tak uvidíme, Jarku, jak to u vás bude. Přejeme vám hodně pevné nervy, tedy ať je v té sezóně máte taky trošku radosti. Mějte se hezky.
17: Díky, mějte se na skle.
2: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
9: Ještě probereme jeden tým, který nosí žluté dresy, pořádně výrazné. Přišlo se na ně podívat na stínadla 5478 diváků, ale proti nováčkovi ze zbrojovky Teplice příliš šancí na to uspět neměli a nakonec prohráli 0-2 po dvou brankách muže, na kterého se podle mě už zapomnělo. Nebo já osobně, a to přiznám, jsem si o kariéře Antonína Vaníčka mezi elitou v první lize myslel, že už je u konce. A najednou dva góly, což je úplně unikátní u něj.
10: No, já tady zopakuju. No, on je gólovej, umí být produktivní. Já jenom tady zopakuju, co jsme říkali dneska po 9. hodině. Já jsem byl, to 4 měsíce možná, na zápase Sparta B Budějovice, tady na Viktorce Žižkov se hrálo, a vlastně jsem ani nevěděl, že tam Tonda Vaníček je, ale to, co tam předved, bylo jako vynikající, byl úplně nade všema těma hráčema, jak pohybově, tak fotbalově, dokázal si poradit v těžkých situacích. A proto si myslím, že získal to angažmá v Brně a jako střídající hráč začínal, a myslím si, že umí být velmi produktivní a stačí, vždycky je dobrý tyhle ty hráče naladit tak, aby je fotbal bavil a aby přemýšleli pozitivně. Bavili jsme se o tom i ráno, že samozřejmě tu jeho kariéru neprovázejí jenom úspěchy, ale tak se o něm trošku povídalo, že by mohl být jako problém, že asi když nehraje nebo se mu nedaří, tak to nebude v šatně úplně ono, ale už mu není 20, je mu 28 let a myslím si, že si prošel ty telecí léta, abych to tak pojmenoval, a teďka si myslím, že je ve velké formě, jak sportovní, tak i lidsky vyspěl a myslím si, že Brnu velmi pomůže.
11: Já v tom jeho příběhu vidím paralelu, my už jsme mluvili o tom, že on dal gól v nejvyšší soutěži po 6 letech, mi se hodně líbil v Bohemians, čekal jsem, že ta jeho kariéra bude mít úplně jiný směr, stejně jako Jana Vodháněla, který hrál s ním v Bohemians. Taky on rychlý křídelník, dobrá technika, 1-1. A u obou se to vlastně tak trochu zaseklo. Teď jsem koukal, že Jan Odháněl naposledy hrál druhou řeckou ligu, je mu 29, tak to třeba ještě nakopne, ale Antonínu Vaníčkovi evidentně ten mezikrok nebo krok zpět do druhé ligy pomohl a jestli si to v hlavě srovnal, tak ještě může něčeho dosáhnout.
9: A tak v Brně dávají šanci i jinému hráči, který se vrací do nejvyšší soutěže, Patrik Žitný přihrával Antonínu Vaníčkovi ten první gól, a to je muž, který má taky výraznou teplickou minulost, takže možná na stínadlech si říkali, je, on tady je Patrik Žitný, a to taky býval takový ten velký talent českého fotbalu, který to nedotáhl tam, jak jsme mysleli, ale na druhou stranu ještě má, kolik mu je, 27, no tak třeba ještě něco dokáže.
10: Já bych ještě řeknu jednu nepodstatnou věc, úplně Patrik je jako supermeno, to je můj syn, ale Tonda je prostě fantastický jméno, jako to, na Tondu jsem vždycky rád volal, byl to náš třídní učitel na ZŠSNP Benadovo náměstí, pan Antonín Kučera hrál na housle a byl výborný.
9: Jo, tak kdo hraje na housle, tak to máš zkušenost, že to jsou dobrý kluci, podle mě.
10: Super.
9: Dobře, tak gratulujeme Zbrojovce, vyhrála po druhé v sezóně a to navzdory tomu, že nastoupila vlastně po 16 dnech, protože předtím hrála s Libercem, tedy před 2 týdny v pátek.
11: Ještě vlastně si do toho můžu skočit, aby nás naši brněnští posluchači nějakým způsobem nedehonestovali, že jsme málo probrali jejich klub, tak Zbrojovka velmi vyspělý výkon a chtěl jsem ještě tedy pochválit to, že jak se vypořádala s těma absencemi, absencemi v ofenzivě. Vlastně nehrál Laki Ezech, nemohl hrát Tadeáš Vachoušek kvůli dohodě klubů a nakonec to Brňané zvládli poměrně s přehledem a určitě i dál ten jejich vstup do nové ligové sezony se dá považovat za úspěšný.
9: Ano, vlastně úspěšný je vstup i Sigmy do nové sezony, protože Sigma má teď za sebou 3. vítězství a v tabulce má o bod méně než vedoucí Slávy a s Malou Boleslaví. Sigma porazila Pardubice 3-1, ale já teda stále, já nevím čím to je, ale vlastně pořád si nemyslím, že by Sigma hrála nějak úplně ideálně. Stačí to, protože třeba ale do té 35. minuty, než skoroval Janošek z přímáku, tak Pardubice podle mě prostě byly v tom zápase lepší, ovšem neproduktivní.
10: Olomouc chtěla hrát fotbal, bavili jsme se tady o té středové trojici Barát, Beran, Janošek. Myslím si, že se nutějí do fotbalu, mně se to líbilo. To, že rozhodli ze standardek první gol Jany rovnou vlastně ze strany a druhý gól byl po rohu, vlastně Janošek roh, Barát hlavička na první tyč, gól. To asi není úplně podstatný. Samozřejmě Pardubice, první neuznaný gól 7 centiáků, druhý neuznaný gól 8 centiáků. To jsou opravdu jako, už když se ti napnou trenky, tak si v offsideu nebo nejsi. Takže to je fakt jako kousek. Ale opravdu tam si myslím, že rozhodla i nešikovnost nebo neumění těch pardubických hráčů v tom finále, protože ty šance tam bez pochyby měly a ten zápas pak samozřejmě vyznívá jednoznačně, ještě když pak byla ta červená karta, tak byť snížili, tak ten zápas samozřejmě rozhodnutý a je to pro Pardubice škoda. No. Ale Olomouc mě se líbí, jak hraje. Já bych neřekl, že jako to bylo tak, že Pardubice válcovali, spíš čekali, hráli jednoduše za tu obranu, mají rychlý hráče, málem se jim to vyplatilo, ale bohužel ten výsledek prostě Olomouc to zvládla a mně se Olomouc líbí.
11: Já souhlasím s Honzou, že může hrát Olomouc určitě líp, na druhou stranu je tam ten potenciál, takže když ještě není na svém stropu, tak to může jít dál a Olomouc často táhne i ta individuální kvalita, má prostě dobré hráče, takhle jednoduché to je. Dominik Janošek, už jsme ho zmínili, 1+2, skvělý výkon. A další věc, která přispěla k té výhře Olomouce, tak to je naprosto katastrofální bránění pardubických v defenzivních situacích. On o tom Jan Trousel mluví opakovaně. Mluvil o tom po zápase v Edenu se Sláví, kdy inkasovali po autu. Prostě tam už je nějaký strach.
9: Ale standard. Tam i nepohoda, oni měli fakt spoustu zraněných. Zranil se Bamenc, odstoupil po prvním poločase do toho ofenzivy. Ta jména Patrák Solil, Botos, Tanko, ti nebyli k dispozici. Ale ty standardky jenom, když vám fungují jako Sigmě z 10 gólu 5 ze standardek, jo. Proti vlastně Jablonci, tam z rohu, myslím, Boleslav Sejk tam dával přímák, Janošek na Slovácku taky tím přímákem.
10: Tak ty jsi Honzo expert na anglickou ligu, tak Arsenal vyhrál Premier League minulou sezonu a já si myslím, že nevím, jestli to víš nebo to najdeš, ale tam ten podíl těch standardek byl taky nemalej.
9: Tak jenom z rohu, to bylo nějakých 20 gólů, myslím, takže to je...
10: Takže byl velký.
9: No, takže byl velký. Dobře, ale na standardky sází i tým, který jsme zatím neprobírali a který je teď tady na přetřes.
2: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
9: Tak poprvé od začátku května od skandálního derby proti Spartě se do Edun vrátili tedy plné ochozy 18 914 diváků. Vidělo nakonec remízové derby s Bohemkou 2-2. Přálo se Karlu Jarolímovi, slavil 23. srpna, tedy v neděli 70. Antonín Panenka tam byl taky v Edenu, což je připomínka toho, že budeme za měsíc v Plzni, myslím, že 25. v Šeříkovce, tak pokud máte zájem, tak doražte. Pavel už sehnal i hosta k Antonínu Panenkovi mimochodem. Nebo ne?
10: Sehnal jsem hosta, měl by to být bývalý rozhodčí Pavel Královec.
9: Tak teď posluchači možná zbystřili, jsme zvědaví na to, co nám řekne, na různé všetečné otázky. Nicméně teď na to, že Slavia vlastně po druhé za sebou remizovala, po druhé za sebou ztratila a vlastně po tom suverénním startu do sezony nějakým způsobem možná ztratila určitou auru té neomylnosti a takovej ten pocit veřejnosti, že prostě si domašíruje pro titul bez zaškobrtnutí, je ta tam. Tak co se stalo,
10: jo,
9: Pavle?
10: Souhlasím. No, jako, co
9: příliš změn v sestavě? Neforma hráčů? Nebo...
10: No.
9: Poštěstí soupeřů?
10: Můžu se... Neforma hráčů bych řekl, Lukáš Provod prostě není v topu. Nevím, co na to má vliv, ale Lukáše Provoda jsem, nebo ne já, ale vnímáme všichni veřejnost jako tahouna Slávie a teďka nevím, jestli si na něj soupeři dávají ještě větší pozor, nebo prostě po tom mistrovství není úplně rozjetej, ale myslím si, že tam Slávie určitě to trošku jako trápí. Myslím si, že viděl jsem video, že odcházel Oscar, musím říct, že mě to zasáhlo, že to byl můj oblíbenec, jako co se týká hry, nejenom fotbalu, ale i jak se choval na tom hřišti, výborný, prostě podle mě kluk do šatny, neznám ho, mrzí mi to, že jsem ho nepoznal, ale teď už to asi nedoženu. Nastoupil Diakité, který úplně jako nebyl podle mě na téhle úrovni, jako byli Oscar, Moses, nebo bych řekl ještě někoho jiného, nevím teďka, ale samozřejmě potřeba ty nový hráče tam zabudovávat, ale ty nový hráči ještě podle mě zatím nedosahujou úrovně těch hráčů, který ve Slavii v té nedávné minulosti byli.
11: No David Moses vlastně nehrál, ale co ta rotace,

0: To tak a ty kluci bojují o místo, jo. Je to možná na některých vidět, ta nervozita v některých těch chvílích tam je. Pro mě je otázka, jestli třeba Šturm je hráč pro Slávy. Možná, že to dokáže v budoucích týdnech, měsících, ale myslím si, že ten styl té hry jako je hodně odlišnej oproti tomu, to, co hrál v Olomouci, takový to volný křidílko. Řekl bych, že to je trošku jako pozice Lukáše Provoda, ale i ten Lukáš dokáže prostě do toho šlápnout, soubojovat, hodně sprintovat, nabíhat. Myslím si, že pro Šturma teďka to je takový nový zjištění a jestli se s tím srovná, tak bude fantastický, ale já trošku mám tu obavu.
1: A zase určitá věc, které jsem si nevšiml jenom já, jenom mě zajímá, jestli to vnímáš stejně vlastně v té době na začátku sezony, kdy Provod ještě se rozdýchával po mistrovství světa, tak hrál Owanda třeba. Zdálo se mi, že Slávia hrála zkrátka víc kombinačně, že tím, jak Lukáš Provod se snaží trhat obranu, vytváří ty náběhy, tak možná i nutí trochu svým pohybem ty defenzivní hráče, aby to na něj nakopávali. Nevím, jestli to vnímáš stejně.
0: No, tak samozřejmě, tak Lukáš tam je dlouho a ty hráči, ať už příchozí, nebo spíš víceméně ty, co tam jsou díl, tak jsou na tu jeho hru zvyklí. Já si nemyslím, že je to úplně hráč, který jenom nabíhá, ale samozřejmě má ten běh, má fantastický, jako opravdu dlouhý krok, i co se týká změn směru, těžko se brání, umí obouma nohama. Myslím si, že to klíčový hráč pro Slávy, ale neřekl bych úplně, že jako Slávě bez něj hrála jinak.
1: No. Já jsem chtěl tady dodat ještě na obranu Lukáše Provoda, že skutečně je to dlouhodobě nejlepší hráč Slávy. Já jsem přesvědčen, že když se
0: tak
1: dostane...
0: Tak počkej, tak jako my teď ho tady kritizujem, vlastně vidíme všechny ty reprezentanty, jo, úplně nejsou všichni jako v topu a to je
1: málo
0: jako...
1: volná.
0: No jasně, může tě to doběhnout, jo. Já si myslím, že ty kluci, asi kdybychom se s nima tady bavili, nebo někde spíš bez mikrofonu, takže ti řeknu, hele, já jsem, nevím, teď sejtím se 14 dní prostě zavařené jako kurka, jo, může to bejt, ale ty do toho musíš hrát ty zápasy, takže samozřejmě to i o komunikaci s těma hráčema, ale musíš mít náhradu za ně.
2: Je pravda, že Bohemka té určitě nasazení proti Slávii nechybí nikdy, ale fakt, že po 11 zápasech v lize dokázali budovat proti Slávii. Naposledy to bylo doma před 5 lety v dubnu při remize 0-0 a po 10 letech bodovali v Edenu. Mimochodem Jaroslav Veselý na lavice Bohemky ještě nikdy nezískal do té soboty bod se Slaví. Tak Bohemka taky musela přidat určitou kvalitu a vlastně tu bojovnost, trvavost. Třeba Milan Havel, který tam zaspal při té přihrávce Diakiteho, vlastně umožnil Šturmovi, že nebyl v offsideu svým špatným postavením, tak pak udělal ten gol. Když Sulejman už si myslel, že ten balon po pasu Liške v autu, tak to vrátila Almáši, dal gol. A právě pak i třeba to, jak se prezentovali teda stopeři, Chalupek skvěle na Chorého, ale i Heidenreich střídající, jakým způsobem uvolnil Květa, to bylo fenomenální.
0: Jo, krásná akce, skvěle přečet tu hru a uvolnil Květa, který tohle to má. Myslím si, že Květák je velká posila prostě Bohemky, ale měli štěstí, jako pojďme si říct, jako, že Slávě měla spoustu šancí, kdy ten zápas mohli vyhrát, a ať už za stavu 1-1, za stavu 2-1, tam Lukáš Provoď to vlastně zakončoval, Kačor pak přestřelil tu bránu, to bylo v 88. minutě, tam kdyby Slávě dala třetí gol, tak by asi byl konec, ale nedala a Bohemka zvytěžila z minima maximum a poctivým jako dobrým výkonem si odvezla bod. No.
2: Můžeme si poslechnout trenéra hostu Jaroslava Veselého.
3: Byl to takový hodně emoční zápas na Houpačce. Já si myslím, že jsme neodehráli špatný utkání z hlediska nějaké organizace hry. Byly tam pasáže, kde nás Slávě zatlačila, ale byly tam i pasáže, kdy jsme se ji dokázali vyrovnat. Určitě bych vypích pro nás to, že jsme dostali dva takové údery a dvakrát jsme se dokázali zvednout. To je věc určitě, kterou si na svém týmu cením a kluci ukázali vlastně charakter a víru jeden z druhého.
2: No nahoru dolů emočně 89. 2-2 Roman Květ a pak 95. najednou Ange Gessan doráží do brány, do sítě, ale offside 76 cm, že Bohemáci žili, ale Ange Gessan tam v tu chvíli možná neměl tam být?
0: Ne, neměl tam být.
2: Viděli jsme šrám Václava Pilaře po té, co Ange Gessan zasáhl.
0: Aniž bych viděl ten šrám, prostě to jako, to nevím, já to nechápu. A teď je mi jedno, jestli to je Sparta Slávy, Slávě, Plzeň, Dukla, tohle to je jasná červená karta, já si nemůžu pomoct, jako to je, ještě když pak musel ten rozhodčí vidět tu krev, jako to je jasná červená karta, vůbec nevím, jak to rozhodnutí mohlo takhle být. Jako.
1: A my na to nemáme tak vyhranění.

0: názor, viď?
1: No, ale právě proto já jsem expert.
2: To je samozřejmě dobré, když se
1: můžeme se bavit, že Venca Pilas je malej. Můžeme se bavit, že se trošku sklonil.
3: Že tam byl pozdě v tom souboji třeba.
2: A myslím, že to byla vysoká noha od toho Ngesana. No, nebylo to podpasem ještě.
1: No tak to podpasem to nebylo stoprocentně. To je nebezpečná hra, jako to je jasná červená karta. Tak mě zlinčujte, ale
2: to
1: nemyslím vás, jako si mi fanoušky a tohle, jako já nevím, představ si, že to bylo obráceně, tak dostane, já nevím, 6 zápasů a já nevím, jako nevím, jasná červená karta prostě.
3: No jo, no
1: a
3: tak...
1: A vůbec se nemusel řešit ten offside.
3: Ano, Ngesan nakonec z téhle situace vyplaval se žlutou kartou potrstaný Daliborem Černým a Uvida byl ochotnický.
2: Já nevím, jestli jste to viděl stejně, nebo jestli jste to viděli stejně, ale Ngesan byl jako hodně bídný tedy, co tak
1: já no, není jednoduchý, vybavuju. Pozor, jo, vem si, že minulou sezonu celou hrál.
2: No, jasně.
1: A není jednoduchý nastupovat jako střídající hráč do jakýhokoliv zápasu. A Slavia fakt hraje tempo fotbal, do kterého musí skočit a ty kluci si na to musí zvyknout, jo. To fakt není to jednoduchý, ještě když jsi zvyklý hrát. Já si uvědomuji vlastně no, Chaloupka, který nastupoval a ten do toho vždycky stoupil dobře, ale není to jednoduchý.
2: Já jsem teda extrémní množství chyb.
3: Tak jsme zvědaví, zda Ngesan bude hrát v neděli na Letné. Bude se hrát pražské derby už v 6. kole Sparta hostí Slávy. Bude to vrchol 6. kola.
4: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
3: Desítka Pavla Horváta už bude pomalu finišovat, tak můžeme zmínit to, že Sparta vyhrála Artisu 4-0. Karabec kapitáne, myslí, že bude mít pásku i na zbytek vlastně třeba sezony.
1: Nedivil bych se tomu, já ještě se rychle vrátím k té otázce, Honzo, kterou si určitě zapomněl, že Sparta oslabuje v průběhu sezony.
3: Odešel se Rencer vlastně
1: teď. Je to zajímavý, bývá to tak, že třeba před tou sezónou říkáš těm hráčům, hele, zůstaň tady, až postoupíme do Ligy mistrů, nebo až postoupíme do Evropské ligy, tak pak tě uvolníme. Tady to v tom průběhu jako odchází Haraslín, Serencen, samozřejmě ty hráči, kteří odešli v létě, ty už nemusíme zmiňovat, ale je to zajímavý a věřím tomu, že Sparta má náhrady. Tenhle zápas s Artisem samozřejmě jednoznačný průběh, myslím si, že Karabec by mohl být kapitánem Sparty, už jenom proto, co si všechno prošel a vypadá prostě na tom hřišti sebevědomně, vlastně i mu ta páska sluší.
2: Pavle, máš paměť jako slon, chválím. Já jsem si tu otázku zapsal do telefonu, ale zapomněl jsem na to. To načasování není podle mě úplně dobré. Holce, to tak sešlo, opravdu těch opor odešlo hodně. Nejenom, jak jsi zmínil, ale můžeme začít tedy Haraslín, Serencen, Kuchta, Vindál, nedávná opora, a Kairinen, takže to je velký zásah.
1: Třeba se uzdraví Kobout.
2: Třeba se uzdraví Kobout. Dobrá zpráva je, že se nejspíš uzdravuje Patrik Vidra. Ano. No tady taky v desíce, chceme ho vidět zpátky.
3: Tak Spartu jsme dneska vzali z rychlíku, Artis taky, tak se nezlobte, fanoušci. Myslím, že budeme probírat hlavně Spartu v příštím díle pondělní desítky až. Tak Pavel Horvát tady byl, moc děkujeme, Pavle.
1: Díky, naslyšenou.
3: A Pavel Horvát tady měl po svém boku Lukáše Michalíka. Lukáši, moc děkujeme.
2: Já taky díky, naslyšenou.
3: Krásný den a děkuji za pozvání k Pavlovi.

0: Je přesně půlnoc. Radiožurnál připravil hlavní zprávy.
1: Vláda schválila změny v penzijním spoření, zlepší podmínky mladým a sníží poplatky. Americké ministerstvo financí zavádí zatím nejpřísnější sankce proti Íránu. Jejich cílem je zemi ekonomicky zničit. Tenistka Vondroušová se odvolala proti čtyřleté stopce za neodevzdání dopingového vzorku. Dnešek bude oblačný až zatažený, místy s přeháňkami a teploty většinou do 25 stupňů. Je úterý 25. srpna. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Lenka Pištěková.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda chce přilákat mladé lidi k penzijnímu spoření. Ministři schválili vyšší státní příspěvek pro zájemce o penzijní spoření do 29 let a pro všechny taky snížení poplatků penzijním společnostem. Ty varují, že kvůli tomu nepokryjí ani své náklady.
3: Podle Asociace penzijních společností klienti pozitivní dopady vládní reformy nepocítí, protože poskytovatelům spoření budou chybět peníze, říká mluvčí asociace Jan Sedláček.
4: Budou se muset snažit zakonzervovat ten systém a nebudou mít peníze na to, aby ho mohli dál rozvíjet.
3: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO kritiku odmítá.
5: Já si myslím, že penzijní společnosti se doteďka měly velmi dobře, i oni musí provést restrukturalizace a úspory, to je na nich.
3: Nová pravidla podle ministryně naopak poskytovatelům spoření přilákají nové klienty. Vládním návrhem se teď bude zabývat sněmovna. Opozice už chystá několik pozměňovacích návrhů. Reforma penzijního spoření by měla platit od příštího roku. Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
1: Minimální mzda by se příští rok mohla zvýšit o 2,5 tisíce korun na 24 900 korun. Shodla se na tom tripartita, tedy zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů. Do roku 2029 by se postupně měla minimální mzda dostat na 47 % průměrné mzdy.
6: Tripartita se shodla na tom, že se minimální mzda bude postupně zvyšovat nejen příští, ale i přes příští rok, řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO.
7: To znamená, že by to mělo být v roce 2028 o další 2 tisíce korun navýšení.
6: Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly by měla v budoucnu růst minimální mzda ještě rychleji, tak, aby se víc přiblížila průměrné mzdě.
8: Budeme požadovat evoluci minimální mzdy, a to po roce 2029, aby rostla dále na hranici 50%.
6: Automatický vzorec podporují i zaměstnavatelé. Vývoj minimální mzdy tak podle nich bude předvídatelný. Jana Čermáková, Radiožurnál.
1: Americký ministr financí Scott Bessent představil plán na hospodářskou izolaci Íránu. Operace s názvem Economic Outcast má zemi ekonomicky srazit na kolena. Balík opatření prostřednictvím tzv. Sekundárních sankcí pak zasáhne i firmy a banky, které Íránu umožňují fungovat. Podle Teheránu je rozšíření amerických sankcí nástrojem psychologického tlaku.
9: Ministr financí Bessent při představení plánu řekl, že nikdo není mimo dosah amerických sankcí. Jejich terčem se podle něj stanou i firmy, které se podílejí na přeměně iránské ropy na peníze. Mezi zeměmi, které s Íránem stále obchodují, jsou Čína, Rusko, Indie, Pákistán, Katar i Turecko. Sankce na Írán tak přicházejí ve stejný den, kdy prezident oznámil i nová cla na kanadská auta a ocel, a ukazují, že Bílý dům své obchodní nástroje teď míří na víc front najednou. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: V den 35. výročí nezávislosti Ukrajiny se v Kyjevě sešli zástupci tzv. Koalice ochotných. Někteří, včetně českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, se schůzky zúčastnili virtuálně. Prezident Volodymyr Zelenský je požádal, aby ještě před začátkem zimy podpořili ukrajinskou protivzdušnou obranu.
10: Kyjev podle Zelenského očekává, že Rusko v zimě obnoví útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Předseda Evropské rady Antoniu Košta v Kyjevě řekl, že Unie už kvůli tomu urychluje vyplácení půjčky pro Ukrajinu v hodnotě v přepočtu více než 2 bilionů korun. Vedle Košty a představitelů některých dalších zemí přijel do Kyjeva i britský premiér Andy Burnham, pro kterého to je první zahraniční cesta od nástupu do úřadu.
11: Ukrajina je ochránce Evropy, nezatěžuje naší bezpečnost, ale brání jí v první linii,
10: řekl Burnham. Britská vláda povolila sdílení utajovaných informací, které Kyjevu umožní vyrábět střely s plochou dráhou letu Scalp. Moskva kvůli tomu obvinila Londýn z úmyslné eskalace ukrajinské krize. Helena Berková, Radiožurnál.
1: Studenti a pedagogové Filozofické fakulty Univerzity Karlovy kritizují plánované změny. O tom, že vedení chce některé katedry a ústavy od ledna sloučit, se dozvěděli na začátku léta. Kvůli úsporám má počet pracovišť klesnout z 38 na 33.
12: Fakulta počítá s propuštěním více než 50 zaměstnanců. Studenti mají právo své obory dostudovat, pokud ale nebude mít předměty, kdo učit, není jasné, jak to bude vypadat, vysvětluje vedoucí katedry divadelní vědy Barbara Topolová.
13: To zatím je ještě v jednání, nevíme, zda budeme moci najímat externisty.
12: Studentům a pedagogům se taky nelíbí rychlost, s jakou se změny chystají. Mluvčí fakulty Ina Palacká nicméně zdůraznila, že změny nepřišly bez předchozí komunikace.
14: Pokud bychom tyto změny neprovedli, postupně by se naše ekonomika situace zhoršovala a v dalších letech bychom byli nuceni přijímat plošnější a bolestivější opatření. Současná struktura je totiž tvořena velkým počtem malých pracovišť.
12: Změny mají škole ušetřit desítky milionů korun ročně. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
1: Hlavní aktér bitcoinové kauzy Tomáš Jiříkovský zůstane dál ve vazbě. Rozhodl o tom krajský soud v Brně. Jiříkovský při jednání nastínil možnost spolupráce, jak řekla státní zástupkyně Lucie Slámová.
15: Činil jisté vstřícné kroky, zcela podrobně nevypovídal, avšak vlastně nastínil nějaké možnosti, jakési spolupráce, je to výrazný posun. Během přípravného řízení nijak nespolupracoval, nechtěl nám ani otevřít elektroniku, nechtěl nám vydat zbývající bitcoiny, kterými zcela jistě disponuje.
1: Jiříkovský se vyjádřil k případu, který se týká jeho údajného provozování darknetového tržiště s drogami a legalizace výnosů z trestné činnosti. K miliardovému daru ministerstvu spravedlnosti nemluvil. Obžalobě čelí kromě Jiříkovského další tři lidé, včetně exministra a bývalého člena ODS Pavla Blaška. Jeho advokáti kauzu pro média nekomentovali. Žáci a studenti si užívají poslední dny letních prázdnin. Učitelé se ale tento týden vrátili do škol, aby přichystali všechno potřebné, jako třeba v jednotřídce v Krkonošských Vítkovicích.
16: Připravíme zvonek na zahájení vyučování.
17: Ředitelka Lucie Farkašová.
16: Probereme také fixy, aby všechno psalo.
17: Monika Melicharová, ta má na starosti družinu.
18: Chystám si tematickou hru a dnešní rok bude věnován dinosaurům a koukneme se do pravěku.
17: Už za pár dní sem do školy nastoupí 7 dětí, z toho pouze 2 prvňáčci.
19: Je pro nás strašně jakoby těžké konkurovat školám v okolí, když tady lidé nemají bydlení a nemají tady práci.
17: Vedení školy pevně doufá, že se podaří sehnat další nové žáčky, aby škola nemusela být v budoucnu uzavřena. Z Vítkovic v Krkonoších Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.
1: Sport. Tenistka Markéta Vondroušová dál bojuje proti čtyřletému zákazu činnosti. Wimbledonská šampionka z roku 2023 se odvolala ke sportovnímu arbitrážnímu soudu.
11: Vondroušová dostala trest letos v červnu po tom, co loni 3. prosince při mimosoutěžní dopingové kontrole neodevzdala vzorek. Česká tenistka se hájila tím, že komisařka přišla mimo hodinový interval, ve kterém měla být podle systému k zastížení. Nezávislý tribunál jí argumenty zohlednil, podle pravidel ale za odmítnutí testu uložil čtyřletý zákaz. Pokud Vondroušová neuspěje ani s odvoláním u sportovního arbitrážního soudu, její trest vyprší 21. června roku 2030. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
1: Tenistka Kateřina Siniaková vyhrála po boku Brita Petna první kvalifikační utkání před hlavní fází US Open. Světové jedničky ve čtyřhře, které se dali dohromady pro soutěž mixu, porazili ve dvou setech Němku Mariovou a Monačana Vašerota. Siniaková s Petnem teď hrají druhý zápas s Američany Sterncovou a Harrisonem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Nehoda na D5 u Plzně a překážka na D1 za Rousínovem. Na dálnici D5 z Rozvadova do Prahy pozor na nehodu u Plzně. Na kilometru 74,5 za sjezdem na Černice a Písek havarovalo osobní auto. Na místě je policie, je to s opatrností průjezdné. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna čekejte překážku za Rousínovem. Na kilometru 212 v omezení stojí porouchané obytné vozidlo. Je v pravém pruhu. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem opatrně za odbočkou na Doksany. Na kilometru 36,5 pojedete kolem odstaveného osobního auta. A na silnici 3 z Českých Budějovic do Dolního Dvořiště překáží nehoda za Boršovem nad Vltavou. Havarovala tam 3 osobní auta. Čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme oblačno až zataženo, místy přehánky, večer a odpoledne srážky hlavně od jihozápadu četnější a nejvyšší teploty většinou 21 až 25 stupňů, na Moravě až 27. Tolik hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
0: Jak vysoký schodek státního rozpočtu si můžeme dovolit? Kdy vláda začne konsolidovat veřejné finance? A proč bychom měli rozvolnit pravidla rozpočtové odpovědnosti? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je člen rozpočtového výboru sněmovny za SPD Jan Hrnčíř. Dobrý den.
21: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Rozhovor natáčíme v 15 hodin. Schodek státního rozpočtu se zatím rýsuje jako vyšší než letošní. Podle ministryně financí prý nepřekročí 400 miliard korun. To vás nechává chladným?
21: Rozhodně nenechává. Já vůbec nemám radost z toho, že generujeme poslední roky takové vysoké schodky, protože ta rychlost, jakou se Česká republika zadlužuje nebo respektive zadlužovala v uplynulých 5-6 letech, tak je samozřejmě příliš vysoká. Už ta dluhová služba, ty úroky, které musíme platit, jsou poměrně vysoké. Na druhou stranu potřebujeme taky si musel uvědomit, že jsme v takové kondici, kdy byly podinvestovány třeba investice do dopravní infrastruktury, na rozdíl třeba od sousedních států, které lépe investovaly do rozvoje dálniční sítě, vysokorychlostních tratí a tak dále. S tím jsme trošku zaspali, takže my to musíme prostě dohánět.
0: Dobře, ale Babišova vláda slibovala, že bude pracovat na postupném snižování deficitu a na zlepšování hospodaření státu. Nemáte pocit, že teď dělá pravý opak?
21: Nemám ten pocit, my se snažíme opravdu spíš proinvestovat. Ty schodky, říkám, netěší mě to nijak. Na druhou stranu jsme v nějaké realitě, není možné z roku na rok třeba snížit schodek, tak jak nám naplánovala minulá fialová vláda zákonem o rozpočtové odpovědnosti, že na rok 2027 by musel být schodek pouze 150 miliard, že pokud by se měly škrtnout takový obrovská částka, tak by to dopadlo samozřejmě na veřejné služby a další věci, to by jsme nebyli schopni v podstatě financovat nic a o investicích by jsme si mohli jenom povídat.
0: Dobře, takže ale 350 až 400 miliard korun, nevím, jak to odhadujete vy, to je přece příliš.
21: Je to vysoký schodek, na druhou stranu v roce 2022, vlastně to byl první rok fialové vlády, tak byl schodek nějakých 361 miliard.
0: Nebyla ta realita trošku jiná, měli bychom připomenout, že byl covid a tak dále.
21: No tak covid skončil de facto, že začátkem roku 2022 nebo respektive to rok 2021. Ale já to nechci se tomu vracet, já jsem to říkal jasně, že ty schodky mě nijak netěší. My jsme říkali, že prostě chceme konsolidovat veřejné finance, že rozpočet na rok 2028 bude o 0,5% strukturálního salda nižší, takže chceme jít dolů, protože si uvědomujeme, že pokud bychom to tempo nechali tak, jak je, tak bychom narazili na tu dlouhou brzdu a to si nikdo nepřeje.
0: No ale například hlavní ekonom Portu Jan Berka je k tomuhle skeptický, k tomu roku 2028. Podle něj, čím blíž jsou volby, tím obtížnější je prosadit nepopulární úspory nebo zvýšení příjmu. Konsolidace se má podle něj dělat v dobrých časech, nikoli slibovat na dobu, kdy už dobré časy být nemusí. Takže není to pozdě ten rok 2028?
21: V dnešní turbulentní době předpovídat, kdy budou dobré nebo zlé časy, je velmi těžké. Viděli jsme to třeba teď s konfliktem na Blízkém východě. Těžko se dá predikovat. Na druhou stranu, my prostě chceme těmi investicemi probudit budoucí hospodářský růst. Větší třeba sousední Polsko, když vezmu příklad, tak to se zadlužuje ještě rychlejším tempem, dejme tomu, ale taky mají téměř dvojnásobný růst ekonomiky. Takže pokud jsou ty dluhy, řekněme, na rozumné investice, tak to pomáhá potom i do budoucna tomu růstu, nehledě na tom cyklu těch voleb. To asi by nemělo být úplně rozhodující.
0: Podle ekonoma Jana Budeše sledujeme očekávaný výrazný růst výdajů na důchody, na platy ve veřejném sektoru, na náklady na zrušení poplatku za média a veřejné služby spolu s vyššími investicemi, o kterých jste mluvil, zejména do infrastruktury. Z toho ale mu vychází odhad nárůstu deficitu veřejných financí do blízkosti 3% DPH. Vy to vidíte jak?
21: 3% HDP, myslíte?
0: Pardon, já se omlouvám. Samozřejmě měl jsem na mysli hrubý domácí produkt. Omlouvám se.
21: Ano, je to přesně, je to tak. To jsou nějaké odhady, ale Samozřejmě my jsme řekli, že prostě chceme ty výdaje směřovat směrem občanům, takže jsme škrtli třeba ty výdaje na solární barony, které se na podporu těch obnovitelných zdrojů energie, které se prostě platí ve fakturách, platí domácnosti, platí firmy. Chceme prostě ulevovat. Jo? Teď samozřejmě jsme řešili, jakým způsobem ulevit i samozřejmě seniorům a další, že prostě ta valorizace zákona prostě bude nižší, takže pokud třeba stát převezme placení, jak se tady zaznělo, za média veřejné služby těch poplatků, samozřejmě bude pokračovat to, že stát převezme ty poplatky, ty obnovitelné zdroje, to jsou všechno věci, které uleví těm domácnostem v těch nákladech třeba na živobytí a tak dále, takže prostě jdeme tohle cestou, tak jak jsme slibovali, a paralelně s tím samozřejmě děláme i úsporná opatření. Provozní výdaje pro letošní rok se zeškrtaly o 12 miliard, pro příští rok to bude ještě mnohem víc, ta ambice mnohem vyšší, škrtáme prostě zbytné výdaje, zbytné dotace, snažíme se zeštíhlovat agendy, aby jsme mohli zeštíhlovat stát, tak samozřejmě potřebujeme i pružnější zákon o státní službě, takže jsme schválili novelu. Takže prostě postupujeme postupně, jak jsme slibovali v programovém prohlášení i před oběma voličům.
0: No a kde na ty plánované výdaje ale vláda vezme prostředky?
21: Jak jsem teď říkal.
0: Jenom na úsporách?
21: Na jedné straně jsou to úspory.
0: Ano.
21: Samozřejmě to je nepochybně jedna část. Druhá část je podpora investic, které do budoucna mají generovat větší ekonomický růst, takže vyšší daňové příjmy. A taky samozřejmě řešíme i tu příjmovou část, takže jsme schválili novelu zákona o elektronické evidenci tržeb, tak, aby prostě se narovnalo to prostředí, aby třeba nějakým těm daňovým únikům nedocházelo, měl by to být další přísun peněz do rozpočtu, takže snažíme se i samozřejmě zefektivnit výběr daní, aby nebyly tak vysoké daňové nedoplatky a další věci. Takže to jsou všechno věci, které se odehrávají postupně, říkám, zeštíhlování těch agent.
0: Já vím, ale přece dobře víte, že ten slibovaný efekt znovu zavedení EET se odhaduje někde kolem 14 miliard korun, což, jak víte, makroekonomové označují za drobné.
21: Jak se to vezme samozřejmě, drobné, ale říkám, nemůžete vzít jednu jednotlivost. Jo? Říkám, to je celá řada těch opatření, ať už prorůstových, úsporných a dalších, takže dohromady ten celek, aby vytvořil tady nějaké prostředí, které samozřejmě bude pak generovat nižší schodky, ideálně vyrovnaný rozpočet.
0: No, ale zatím k němu úplně nesměřujeme, není, v tom se asi shodneme.
21: To chvíli samozřejmě není reálné.
0: No, ale když si vezmeme, že třeba znovu zavedení EET spojujete poměrně málo pochopitelně třeba se snížením DPH na nealkoholické nápoje, takže získaných 14 miliard se bude hned čas odečítat, tak dá se to relativizovat, to, co jste řekl?
21: No, zase v tom objemu to nebude tak moc. My se s tím samozřejmě snažíme podpořit i trošku ty restaurace, ty restaurační služby, protože se ukázalo, že i díky tomu covidu, tak ten sektor tady restaurace, tady to služeb, tak utrpěl poměrně. Lidé se prostě naučili, jak se říká, být doma a stravovat se doma, takže my to chceme jako tomu sektoru trošku pomoct, protože zase to samozřejmě další.
0: A vy věříte, že se to snížení DPH promítne do těch cen a že to opravdu pomůže k tomu, co jste teď popsal?
21: Zcela nepochybně se to promítne a pomůže to. My to chceme prostě tímhle způsobem podpořit ty restaurace, protože se ukázalo, že opravdu třeba to stravování utrpělo poměrně hodně, že oproti době třeba před covidem, tak se snížily ty obědy asi o třetinu v těch restauracích, takže ten ubytek hostů je tam poměrně znatelný a my chceme tomu sektoru pomoct, protože to je tradiční sektor služeb, který prostě tady vždycky byl poměrně silný a je potřeba to podporovat a se to generuje další příjmy. Zároveň s tím EET, kdy vlastně nebude docházet třeba k nějakým těm únikům v rámci těch plateb hotovostních a podobně, tak ve finále to asi tomu sektoru poměrně výrazně pomůže.
0: Není chyba zvyšovat schod nejen kvůli investicím, o kterých jste opakovaně mluvil, ale zadlužením na běžné výdaje, protože z celkového deficitu 310 miliard korun představují kapitálové výdaje asi 260 miliard a zbytek jde na běžný provoz státu.
21: Máte pravdu, je tam rozdíl asi 50 miliard oproti investicím, které jdou do spotřeby. To se mi nelíbí, přiznám se. Já bych byl mnohem spokojenější, kdyby ten schodek vlastně pokrývaly investice zcela, aby to opravdu nebylo na běžnou spotřebu. S tím naprosto souhlasím. Proto i ta snaha naše a ten tlak i v rámci vyjednávání a ještě bude, protože se bude teď řešit samozřejmě ten rozpočet, tak je takový, aby se ty nůžky nerozevíraly, aby se to nezvyšovalo, aby opravdu ty peníze do té spotřeby prostě nerostly, naopak, aby se spíše snižovaly. Takže souhlasím s tím, že to není ideální, ale prostě nemůžeme z roku na rok ten rozpočet úplně změnit, to prostě není reálné, že máte tady nějaké závazky a tak dále.
0: Poslanec SPD Jan Hrnčíř je hostem 20 minut Radiožurnálu. Prezident Petr Pavel vetoval spornou novelu upravující sestavování veřejných rozpočtů. Předloha podle něj ohrožuje stabilitu veřejných financí a umožňuje vládě výrazně prohlubovat zadlužení země. V tom má pravdu?
21: Nemá pravdu. A já si myslím, že opozice a pan prezident je v podstatě lídrem opozice.
0: No počkejte, tak
21: oni používají,
0: to opíráte o co tohle tvrzení?
21: Tu argumentaci, tak současné opoziční strany jej podporovali. Že ho,
0: a to ještě neznamená, že je vůči osobnosti opozice. Dobře, pojďme k té ekonomice. Vy říkáte, že nemá pravdu. Proč?
21: Nemá pravdu, protože dluhová brzda zůstala v tom zákoně nezměněná, ta je pořád na 55% HDP, s tím se nehnulo. Co jsme akorát udělali, takže vlastně ty výdaje do infrastruktury a obranné výdaje se nezapočítávají do toho schodku.
0: A proč by neměli?
21: Abychom těmi investicemi mohli nastartovat ten budoucí růst, protože pokud bychom to nechali v nezměněné podobě, ten zákon, tak jak byl nastavený, tak by příštím roce mohl být schodek rozpočtu maximálně 150 miliard. To znamená, když končila Fialova vláda, byl schodek 291 miliard, to znamená, to by spadlo téměř na polovinu. To by nebylo možné smysluplně sestavit rozpočet tak, aby jsme neomezili výrazně veřejné služby a další věci, ale investice by prostě žádné téměř nebyly. To znamená, prostě my jsme si to nemohli dovolit, my se museli novelizovat a my tady potřebujeme řešit infrastrukturu, potřebujeme řešit energetiku, potřebujeme řešit obranné výdaje. Prostě bez toho by to nebylo možné.
0: No, pane poslanče, když je řeč o výdajích na obranu, vláda má v plánu například vystavět na Pražských Vinohradech nemocnici, kterou povede jako vojenskou. Je to zjevně snaha zvýšit rozpočtové výdaje na obranu a vyhovět požadavkům na to. Myslíte, že Praha potřebuje druhou vojenskou nemocnici, když už jednu má?
21: Tak otázka spíš je, jakým způsobem, jestli potřebuje moderní nemocnici v Praze. Asi potřebuje moderní nemocnici.
0: To ano, ale nemusí být nutně vojenská. Nebo
21: nemusí být
0: ano?
21: Nutně vojenská. Já jsem říkal už dříve, že prostě jsou státy, které třeba hasičský záchranný sbor mají pod ministerstvem obrany a výdaje na něj třeba uvádí, jakoby, jo, spadají do těch výdajů na obranu. Takže ty státy to mají různě nastaveny. Já jsem říkal, že klidně tak převeďme hasičský záchranný sbor pod ministerstvo obrany, převeďme nějaké nemocnice pod ministerstvo obrany a budeme lépe naplňovat ty tabulky. Samozřejmě, takže pokud je možné, aby ty výdaje byly uznány v rámci těch výdajů na obranu, tak proč to nevyužít samozřejmě, proč to nefinancovat tímhle způsobem. Já si myslím, že to není proti ničemu, protože ty akvizice se stejně nedají realizovat v jednom roce tak rychle. Když se podíváte, jak i za minulé vlády se posílaly zálohy nad rámec těch platných smluv jenom proto, aby se tabulkové peníze utratily, protože ty zbrojovky nejsou v podstatě schopny tu zvýšenou poptávku, která je teď v celém světě, prostě úplně naplnit. Takže opravdu je to prostě ten tlak na ty zvyšování výdajů tabulkové prostě nedává úplně smysl.
0: Zákon, o kterém mluvíme, vládě umožní v případě zhoršené bezpečnostní situace navýšit výdaje rozpočtu až o 10%, třeba jen na základě doporučení Bezpečnostní rady státu. Letos by to mohlo být klidně skoro čtvrt bilionu. To je v pořádku.
21: Ale zákony se snažíte přijímat tak, aby byly připraveny ve chvíli, kdyby se stala nějaká mimořádná situace. Řeknu, když bychom se dostali do situace, kdyby se byli třeba napadení jako stát, tak samozřejmě vláda by měla mít tu chvíli nástroje, prostě aby dokázala okamžitě reagovat a prostě zafinancovat třeba okamžité potřeby. Pokud prostě, to je jenom, tak říkají z prostříčka příhodu. Co kdyby náhodou se něco...
0: Rozumím tomu, co říkáte, ale já se doptám, jestli dovolíte. Je vám jako poslanci rozpočtového výboru jasné, co je to ta zhoršená bezpečnostní situace? Je to tedy invaze Ruska do Pobaltí, nebo v uvozovkách stačí další útok, jako byl ten ve Vrběticích?
21: Tak já si myslím, že to vyhodnotí Bezpečnostní rada státu, pak vláda samozřejmě, jaká je zhoršená situace, která se dotkne, ale musíte tam mít nějakou možnost. To přece neznamená, že se za to budou kupovat, že za to bude kupovat nový nábytek, že jo, nebo něco. To samozřejmě tak není. Jo. Takže vláda prostě musí mít nějaké nástroje, když budou mimořádné situace a nikdy nevíte, co může nastat. Je to opravdu prostředka příhodu ten zákon, ale automaticky to neznamená, že prostě se budou utrácet ty peníze na maximum toho limitu každý rok. To je samozřejmě nesmysl. To je jako na hranici strašení. Takže opravdu je tam nějaká možnost, ale samozřejmě budeme se snažit racionálně, a já si myslím, že racionálně přistupujeme k těm výdajům státu, takže racionálně rozvažovat, jako samozřejmě pokud ty peníze se budou navyšovat, na co to bude a proč a v jaké situaci.
0: No, Petr Pavel odůvodnil ten svůj postoj tím, že by nový zákon oslabil kontrolu veřejných peněz ze strany sněmovny ve prospěch vlády. To vás neznepokojuje?
21: To si myslím, že není tak úplně pravda. Ta kontrola je tam vždycky. Jednak samozřejmě vláda je odpovědná poslanecké sněmovně, že vláda si nemůže dělat, co chce, protože samozřejmě sněmovně je odpovědná, sněmovna schvaluje vládu, sněmovna může vyslovit nedůvěru vládě.
0: Samozřejmě, třeba ten příklad, promiňte, že vám skáču do řeči, ale to, o čem jsem mluvil před chvílí, ta zhoršená bezpečnostní situace, tam, jestli tomu dobře rozumím, tak už žádnou kontrolu sněmovna nemá.
21: Ale sněmovna je suverén a vláda se sněmovně odpovídá. To znamená, sněmovna samozřejmě může zasáhnout, pokud by se dělo něco, co by bylo v rozporu, řekněme, s nějakou legislativou, s ústavou a tak dále. Jo. Takže neznamená to, že by prostě sněmovna ztratila své kontrolní mechanismy. Nejsou to žádné zmocňovací zákony, které by dali možnosti vládě neomezeně dělat, co chtějí. To není pravda.
0: Nezvyklá vás ani to, že 20 renomovaných ekonomů v otevřeném dopise poslancům varovala před rozvolňováním rozpočtových pravidel?
21: Já si myslím, že varování je na místě. Vůbec se tomu nedivím. Já samozřejmě být na místě ekonomů, tak varuji taky na rozvolňování. To si myslím, že je legitimní, já to celkem i chápu a rozumím tomu i řadě těch argumentů, které tam jsou, ale myslím si, že to je i do značné míry trošičku vyvoláno tou hysterií, která se v tom mediálním prostoru objevila, že prostě chceme bezuzně zadlužovat stát, tak to není.
0: Takže ekonomové podlehli hysterii novinářů?
21: Já si myslím, že to tak trošičku z toho cítit, protože jak jsme se o tom bavili už tady spolu před chvílí, že jsou to opravdu jenom možné nějaké negativní scénáře v oblasti bezpečnosti, pro mě, které by se mohly do budoucna stát, tak aby prostě vláda mohla reagovat a eventuálně mohla mít zvýšené výdaje k dispozici. Ale neznamená to automaticky, že se budou generovat nějaké vysoké schodky. A my jsme stejně v tom fiskálně strukturálním plánu jasně řekli, že po ten rok 2028 chceme o 0,5% snižovat strukturální saldo. Takže
0: ano, jako já jste říkal, myslím, že vládní koalice se chystá ve sněmovně to prezidentské veto přehlasovat. Já se chci zeptat. Přesto, co jste před chvílí řekl, že rozumíte těm výhradám ekonomům, tak s čistým svědomím budete hlasovat pro?
21: Já jsem hlasoval pro, už vlastně, když jsme schvalovali jako sněmovna třetí čtení, i když to vrátil Senát. A řekl jsem ty důvody, proč tomu tak je, že to opravdu neznamená automaticky generovat nějaké neomezené dluhy, to prostě není. A rozumím tomu, že vláda potřebuje nějaké nástroje, když se stanou mimořádné situace, víc války na Blízkém východě nebo nějaké takové mimořádné věci, které si třeba nedovedeme ani představit, co se může stát, tak aby opravdu vláda mohla rychle reagovat na tu situaci. Já si myslím, že to je na místě.
0: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s Janem Hrnčířem, poslancem SPD. Člen Národní rozpočtové rady Petr Musil varuje, že pokud s veřejnými financemi nic neuděláme, doplatí na to všichni, ale zejména ti ekonomicky a sociálně nejslabší. Není na čase konsolidovat teď, když ekonomika roste?
21: Ano, pokud se nic nestane a bude vysoké tempo zadlužování, tak narazíme na dlouhou brzdu a samozřejmě pak to odnesou úplně všichni. To s tím naprosto souhlasím, přesně tak to je. Tempo růstu nemáme úplně veliké, pohybujeme se někde přes 2%. Polsko je třeba na úrovni nějakých 5%, podobně nebo 5,6 dokonce. Takže je prostě vidět, že tam pořád je ještě nějaký potenciál. Byly časy, kdy jsme opravdu rostli třeba 5-6%, že výsledky, já nevím, 2017, 2018, 2019.
0: To se těžko vrátí taková doba?
21: Ano, ale na druhou stranu to zase není růst zase tak astronomický, že by nebylo možné ho dosáhnout, myslím, kolem těch 5% toho růstu. Takže myslím si, že nejsme na maximu toho potenciálu, který tam je. Ty okolní státy, jako třeba Polsko, se dokáží pohybovat těch 5% toho růstu, tak si myslím, že jsme tam měli směřovat. Takže, ale uznávám, jak jsem říkal, prostě my si to plně uvědomujeme, a chceme restrukturalizovat, chceme po ten 28 snížit strukturální saldo.
0: To už jste řekl třikrát. Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek upozornil, že z každé miliardy, kterou si půjčíme, budeme platit skoro 50 milionů ročně. A ptá se, když tohle pácháme, jak píše, v době růstu a nízké nezaměstnanosti, co budeme dělat v případě krize? Na síti X napsal, že to není jen hazard s naší budoucností, podle něj je to její tunelování. Takže co vy na to?
21: Tak já na to můžu říct, že minulá vláda, kde jeho domovská strana...
0: Ale já se úplně neptám na minulou vládu, já jsem mám na to, co je teď a co děláte vy.
21: Já chci jenom říct, že tady vytvořila astronomický dluh. Aha. Z toho se platí nějaké úroky, musí se refinancovat.
0: Takže za to může prostě minulá vláda.
21: To znamená už tato vláda...
0: Ale počkejte, prostě vy to posouváte někam jinam. Já jsem se ptal na to.
21: To, co platíme... Ne, to je přesně to refinancování, už co musíte za ty minulé dluhy platit. A čím větší je ten dluh, tak samozřejmě potom máte i další ty úroky a tu obsluhu. Takže ono to spolu samozřejmě už se souvisí, proto o tom
0: mluvím. A proto tedy se teď blížíme možná ke 400 miliardám v příštím schodku.
21: No, já jsem myslel spíš tu obsluhu státního dluhu.
0: Já vám rozumím, ale proč se zadlužujeme dál? To byla ta otázka.
21: Ano, já si myslím, že jsem to tady vysvětlil dostatečně už.
0: Dobrá, tak já se pokusím položit jinou otázku, abychom to posunuli někam jinam. Jak podle vás dostat do rovnováhy tempo růstu výdajů a tempo růstu příjmů státního rozpočtu? Neměli bychom v tom prvním případě trošku zpomalit?
21: Jak jsem říkal, my se o to snažíme, seškrtávat ty zbytné výdaje, ty provozní výdaje, ruku v ruce na druhou stranu.
0: Promiňte, já nevím, jestli jsme si rozuměli. Já jsem se ptal na to, jestli nemáme zpomalit tempo růstu výdajů a způsobit tempo růstu příjmů.
21: No já o tom, co jsem chtěl, kdybyste mě nechal dohovořit tu větu, tak bych vám řekl, že vlastně je tady určitý deficit v investicích, jak se říká, do dopravní struktury, do železnic a řada dalších sektorů, která tady je, prostě tak my to chceme dohnat. To znamená, ano, máme zvýšené výdaje, ale taky rekordně investujeme. Máme nejvyšší výdaje na investice v historii.
0: A když mluvíte o investicích do infrastruktury a do silnic, které v příštím roce nedostanou od státu ani korunu na opravu silnic nižších tříd, není tohleto šetření na nesprávném místě?
21: Tak tam zase došlo k nějakým jiným úpravám i v rámci rozpočtového určení daní. Je vidět, že města a kraje mají peněz relativně dost. Je to vidět v těch zůstacích, když se podíváte. No ale jako jsou to skutečně jako velké částky, které jim leží na účtech.
0: Ale ono je to složitější, otázka, to obavíme.
21: Ale je to složitější, protože zase stát zase dává dotace na jiné projekty krajům, takže ono jako to není pravda, že zase stát by nechtěl dát na silnice krajům nic, zase jim pomáhá v jiných věcech, takže zase v jiné dotační tituly pro kraje a obce zase narostly, na silnicích se to teď jako sebralo, ale zase došlo i ke změnám rozpočtovým daní, takže ono to není tak úplně jako černobílé, jak to na první pohled může vypadat.
0: To bylo 20 minut Radiožurnálu, který vysílal také Český rozhlas Plus, s poslancem hnutí Svoboda a přímá demokracie Janem Hrnčířem. Děkuji, nashledanou.
21: Děkuji, naslyšenou.
0: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
4: Repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Vladimíra Kroce je za námi a právě teď máme 4 minuty po půl jedné. Krátké zprávy, Alenka Pištěková.
1: Jih Francie zasáhlo tornádo. Poškodilo na 300 domů a zraněných je víc než 40 lidí. 15 z nich podle agentury AFP skončilo v nemocnici. Nepříznivé počasí narušilo i letecký provoz, a to především na letištích Nice, Bordeaux, Marseille a Toulouse. Problémy ale řešila také letiště v Paříži. Od ledna by se mohly změnit platové tabulky ve veřejném sektoru. Dohodla se na tom tripartita. Podle návrhu by žádný tarif neměl klesnout pod úroveň minimální mzdy. Chystaná reforma by výdělky ve veřejné správě také zajistila jejich růst pravidelně vždycky po 5 odpracovaných letech. Odbory považují návrh za revoluční, zaměstnavatelé za odvážný krok. Mezi pracovníky ve veřejné sféře patří například úředníci, zdravotní sestry, lékaři nebo učitelé. Slovenská vláda plánuje od příštího ledna zrušit daň z finančních transakcí. Slovenský premiér Robert Fico to oznámil na síti Facebook. Ficův kabinet zavedl poplatek loni jako jedno z opatření k ozdravení veřejných financí. Firmy a podnikatelé platí daň z odchozích plateb a výběru hotovosti. A nebezpečná sršeň asijská se objevila v Liběchově na Mělnicku. Invazivní druh představuje riziko hlavně pro včelstva a volně žijící hmyz. Není zatím jasné, jestli je v okolí hnízdo nebo jde o osamělého jedince, dovezeného například do nedalekého přístavu. Agentura ochrany přírody a krajiny prosí veřejnost o pomoc přes aplikaci Nahlas sršeň. Sport. Fotbalisté Chelsea vyhráli první soutěžní utkání pod novým trenérem Xabim Alonsem. V úvodním kole anglické ligy zvítězili na hřišti Fulhamu 3-2. Skóre otevřel už po 31 sekundách útočník João Pedro, který se tak postaral o historicky nejrychlejší gól prvního kola Premier League.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Nehoda na D5 u Plzně a překážka na Pražském okruhu. Na dálnici D5 z Rozvadova do Prahy vyšetřují nehodu u Plzně. Na kilometru 74,5 za sjezdem na Černice a Písek havarovalo osobní auto. Místo je označené s opatrností průjezdné. Na východní části Pražského okruhu směrem na Barandovský most čekejte překážku před Běchovicemi. Na 62. kilometru zastavil kamion, má defekt na pneumatice a blokuje tam pruh pro pomalá vozidla. A na dálnici D1 z Vyškova do Brna stojí za Rousínovem omezení na kilometru 212, porouchané obytné vozidlo. Zpomaluje se s opatrností, ale projedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme oblačno až zataženo, místy přehánky nebo déšť, později odpoledne a večer srážky hlavně od jeho západu četnější. Nejvyšší teploty 21 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů, v místech se srážkami kolem 18. To byly zprávy. A začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: 7 minut po půl jedné začíná noční radiožurnál s datem 25. srpna a tento týden by se pomalu mělo začít vracet na závěr prázdniny letní počasí. Zase se trochu oteplí, a to zejména v noci, kdy bylo v posledních dnech celkem chladno. Ale i přes den bychom si měli užívat více sluníčka a vyšších teplot, tak si ještě poslední týden letních prázdnin užijte dle vašich představ. Počasí by vám mělo přát. A pojďme na první reportáž nočního vysílání. Špatná zpráva přišla před pár dny do tisíců domácností ve Valašském Meziříčí. Městská firma jim oznámila, že jim poměrně citelně zdraží teplo. Průměrná domácnost si tak ročně připlatí zhruba 4000 korun. Zjišťovali jsme detaily a za chvíli uslyšíte víc.
2: Noční radiožurnál
3: a Adam Carda.

0: Falco zazněl v nočním radiožurnálu. A tisíce domácností ve Valašském Meziříčí si od září připlatí za teplo. Městská společnost CZT jim zvedá zálohy o pětinu. Zdražení firma oznámila lidem před pár dny. Chtěla tak předejít tomu, aby domácnostem přišel na konci roku vysoký nedoplatek.
1: Tak tady už to zdražení bylo jednou, ale oni to pak dokázali, že to nakonec nestalo tolik, kolik mělo být, takže to slevnili.
2: Takže když to dneska zdražujete všechno, to co chcete tady potom, co se tady děje všude ve světě.
3: Říkají místní lidé, zálohy si připlatí zhruba 5 500 domácností. Podle mluvčího města Jakuba Mikuše má navýšení předejít vysokým nedoplatkům.
4: Průměrná domácnost už si tak za celý rok připlatí přibližně 4 000 korun.
3: Za zdražením stojí dražší zemní plyn, vysvětluje zástupce společnosti CZT Valašské Meziříčí Josef Gába.
5: Cena zemního plynu z těch 40 eur vyletěla na 60 eur od 1. března. A jelikož jsme počítali s tou cenou 40 eur za megawatt hodinu ze zemního plynu, že na konci roku budeme mít průměrnou roční cenu 1065 korun, tak tím, jak to od 1. března vyskočilo, tak nám přepočtu to skočilo na 1295 korun.
3: Zálohy proto zvedla raději teď na začátku podzimu. Podle vedení firmy si zatím nikdo nestěžuje. Páru pro horkovod dodává chemička Deza ze skupiny Agrofert. Proč zdražila, vysvětluje mluvčí Agrofertu Pavel Hřmanský.
6: Plyn kvůli situaci hormuzském průlivu podražil a museli jsme proto zvednout zálohy distributorovi tepla. Čas plynu máme zajištěnou dopředu, takže nárůst je nižší, než by odpovídalo ceně plynu.
3: Pokud se konflikt na Blízkém východě neuklidní, počítá CZT s tím, že se cena udrží okolo 1200 korun i příští rok. Gabriela Hickl, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I po celou noc.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
3: A slyšíte tu bůčku, DNA, Uhrovce, tady není vidět na 3 metry.
1: Nebo silný vítr.
4: Já to musím zastavit, protože se nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je jedna hodina. Zpravodajský přehled doplní Lenka Pištěková.
1: Nedostatek pitné vody podle ministra zemědělství Šebestiána kvůli pokračujícímu suchu nehrozí. Ukrajinský prezident Zelenský požádal spojence o dodávky střel protivzdušné obrany ještě před zimou. Tenistka Siniaková prošla po boku Brita Petna do hlavní fáze smíšené čtyřhry US Open a dnešek bude oblačný až zatažený, místy s přeháňkami a teploty většinou do 25 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: V Česku je dostatek pitné vody a česká vodárenská soustava je připravená na pokračující sucho. Řekl to ministr zemědělství Martin Šebestián z SPD po jednání Ústřední komise pro sucho. Podle Šebestiána jsou v Česku řádově jednotky procent obyvatel, kteří čerpají vodu ze studní a nemají přístup k vodovodu.
3: Chci ujistit, že ten systém je opravdu jako připravený dobře. Většina území České republiky je opravdu pokryta vodohospodářskýma soustavama, ať už jde o tu podzemní vodu, anebo primárně o ty povrchové zdroje, kde ta naplněnost těch vodárenských nádrží je pořád někde na 50 až 90%.
1: Hydrologické sucho v Česku přetrvává. Podle ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly víkendové deště pomohly jenom omezeně. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval na zasedání tzv. Koalice ochotných v Kyjevě spojence, aby jeho zemi před zimou dodali střely protivzdušné obrany. Zelenský také partnery požádal, aby Ukrajině pomohli pokrýt finanční mezeru potřebnou pro obranu země. Evropská unie podle předsedy Evropské rady Antonia Košty urychlí poskytnutí půjčky Ukrajině ve výši 90 miliard eur. V jižní Keni uhynulo od června nejméně 19 slonů na záhadné onemocnění. Jehož příčinu se zatím nepodařilo zjistit. Zvířata trpí mimo jiné částečným ochrnutím a mají potíže se postavit. Keňská služba pro ochranu přírody uvedla, že toxikologické testy odhalily v tělech uhynulých slonů vysoké koncentrace kyanidu. Část odborníků ale kyanid jako příčinu úhynu vylučuje. Mrchožrouti požírající uhynulá těla totiž na rozdíl od slonů neumírají. V Teplicích nad Metují na Náchodsku začíná stavba nového návštěvnického centra u vstupu do Teplických skal. Radnice za ní zaplatí víc než 31 milionů korun. Hotové má být do listopadu příštího roku.
4: Elipsovitý objekt bude částečně zapuštěný do terénu, v přízemí nabídne pokladnu, informace, prodej suvenýrů, sociální zařízení anebo místnost na zavazadla, v patře vznikne multimediální sál a venkovní pobytová terasa. Část lidí stavbu infocentra odmítala, v místním referendu ale neuspěli. Z Teplic nad Metují Václav Plecháček, Radiožurnál.
1: Sport. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila do hlavní fáze smíšené čtyřhry na US Open. S Britem Petnem vyřadili v kvalifikaci německo-monacký pár Mariová Vašerot a americkou dvojici Sternsová Harrison ve dvou setech. Třetí etapa cyklistické Vuelty zůstala bez vítěze. Cyklisty v Pyrenejích zastavilo extrémní počasí.
5: Zhruba 25 kilometrů před cílem začalo prudce pršet a o 10 kilometrů později se přidaly taky kroupy. Kvůli bouřce chvílemi vypadával signál GPS i televizní přenos. K zastavení závodu vyzvali samotní jezdci v čele pelotonu, včetně Tadeje Pogačara. Cyklisté se pak před nepříznivým počasím schovali do hotelu a pořadatelé následně rozhodli, že se pokračovat nebude. Etapa ta skončila bez vítěze a Pogačar zůstává v čele celkového pořadí. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D1 u Brna a omezení na pražském okruhu za Ruzyní. Na dálnici D1 pozor u Brna ve směru do Prahy. Za nájezdem od bratislavské dálnice havarovala dvě nákladní auta. Na kilometru 195 blokují odstavný pruh, takže výrazně ji nepřekážejí. Na pražském okruhu počítejte s omezením za letištěm ve směru k dálnici D1. Od Ruzyně až po sjezd na karlovarskou dálnici popojíždějí silničáři s technikou a čistí vozovku v odstavném pruhu. A na dálnici D7 Prahy do Chomutova opatrně za Panenským Týncem. Na 40. kilometru zastavilo osobní auto, má defekt na pneumatice, blokuje tam odstavní pruh, dejte pozor na pohyb lidí kolem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noční teploty klesají na 16 až 12 stupňů při zmenšené oblačnosti a slabším větru ojediněle až k 9 stupňům. Přes den čekáme oblačno, je zataženo, místy přeháňky nebo déšť. Později odpoledne a večer srážky hlavně od jeho západu četnější. Nejvyšší teploty 21 až 25, na jihu Moravě až 27 a v místech se srážkami kolem 18 stupňů. To byly zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
7: Je to přesně tak, s vámi je noční radiožurnál 5,5 minuty po 1 hodině a přeji poklidnou úterní noc s datem 25. srpna. Nasadíte si na nos chytré brýle a začnete třeba nahrávat video. Věc, která existuje už roky, ale využívají zatím minimum lidí. To se teď snaží změnit společnost Meta. Je na místě nadšení anebo spíše opatrnost? Tak tohle téma jsme probírali v našem pravidelném pondělním pořadu Antivirus a reprízu nabídneme za okamžik.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Brýle s kamerou. Věc, kterou jsme znali z bondovek, si může dnes za pár tisíc korun koupit kdokoliv. A takto natočená videa plní sociální sítě. Co to znamená pro naše soukromí? Tak to bylo téma pořadu Antivirus. S jeho autory Janou Magdoňovou a Honzou Cibulkou ho probíral moderátor Jiří Chum. Antivirus.
1: Brýle s kamerou nebo taky chytré brýle. Tahle technologie není úplně nová. Už řadu let se daly podobné vychytávky koupit v obchodech se špionážní technikou a první veřejně dostupné chytré brýle Google Glasses vyšly víc než před dekádou. Co se teď změnilo?
2: No, podobná zařízení z těch, řekněme, špionážních obchodů byla dost drahá a velmi nedokonalá. Často byla i na první pohled podezřelá. A to byl i případ Google Glasses. Byly jasně rozpoznatelné a lidé na ně reagovali velmi negativně. Jejich nositelům nadávali nebo trvali na tom, aby si je v jejich blízkosti sundali. Nikdo nechce být tajně natáčený.
3: Z těchto zkušeností se ale poučila reklamní společnost Meta, která zároveň provozuje sociální sítě Facebook a Instagram. Tak začala brýle vyrábět tak, aby se nelišily od těch konfekčních. Není tak snadné je rozpoznat, čehož plno lidí využívá. Natáčí tak druhé v situacích, kde to ten druhý nečeká.
2: Říkáme plno lidí. Takové brýle jsou dneska snadno dostupné. Za částku do 10 tisíc je může koupit kdokoliv.
1: No a neporušuje takové natáčení zákon?
3: To je právě problém. Někdy ano, někdy ne. A odpovědný je ten, kdo brýlemi natáčí. Když tím někomu ublíží, je to spor mezi dvěma lidmi a společnost Meta je z obliga.
2: Přitom je to právě ona, kdo na téhle technologii vydělává. A nejde jen o prodej samotných zařízení. Videa z nich plní sociální sítě, které Meta provozuje, tedy Instagram nebo Facebook. Brýle tamto video mohou nahrávat už v průběhu natáčení. Dokonce jako živý přenos.
3: Obecně se natáčení bez souhlasu může snadno dostat do konfliktu s ochranou soukromí podle GDPR. Ale aby došlo k nápravě, tak se o tom člověk musí dozvědět. Pokud ho někdo skrytě natočí, ale chybí důkazy, tak se jen těžko může bránit.
1: Právě z tohoto důvodu mají brýle světýlko, které na natáčení upozorní, nebo ne?
2: No, to řada lidí obchází. Dříve si ho přelepovali kouskem černé pásky. Když tomu Meta začala technicky bránit, našli další cesty, jak světelnou signalizaci vyřadit z provozu. Řada takových lidí to dělá skoro průmyslově a přeprodává brýle už upravené. Nemluvě o tom, že lidé nemusí poznat, o co jde, světelko přehlednou nebo mu nepřikládají žádný význam.
3: A ta škála zneužití je opravdu široká. Lidé tak natáčí pornografii bez souhlasu partnera, obstarávají si materiál k vydírání nebo se snaží někoho vyvést z míry a zesměšnit. Je to tedy prostředek kyberšikany.
2: Pro sexuální predátory je také snaží si třeba natáčet děti na koupališti. S mobilem v ruce by si jich lidé všimli. U brýlí je to složitější a pro pachatele je naopak snaží všechno popřít.
1: No a dá se s tím něco dělat?
3: Společnost Meta tvrdí, že se bude více snažit podobná videa ze svých sítí mazat. To ale situaci vůbec neřeší. Ke skrytému nahrávání tak bude pořád docházet. Navíc automatické systémy na hledání problémového obsahu jsou pořád nespolehlivé.
2: Pachatelům takhle nahrává to, že výrobci brýlí se snaží, aby vypadaly jako ty běžné dioptrické nebo sluneční. Jen Meta vyrábí tři typy v řadě barevných kombinací. Lidé tak nemají reálně šanci rozpoznat, že ostatní v jejich okolí mají tohle zařízení na sobě.
3: I dřív už k takovým situacím samozřejmě docházelo. Produkty jako Meta Glasses ale tuhle možnost dávají k dispozici velkému množství lidí. A tím podobné chování i normalizují. Problémy, které tím způsobí, potom přenáší jednak na oběti a případně na státní úřady, policii a soudy, aby ty následky řešili.
1: Jana Magdoňová, Honza Cibulka, dnešní vydání Antiviru. Děkuju.
3: Naslyšenou.
2: Naschledanou. Antivirus. Váš průvodce nástrahami online světa.

0: Eurythmics s písní Miracle of Love jste slyšeli v úterním nočním radiožurnálu 21 minut po jedné hodině. Nasednout a rychle vyrazit. Cyklohlídky městské policie ve Frýdku Místku mají nová elektrokola. Vyrazili jsme s nimi na jednu takovou službu.
1: Dvě strážnice, Adela Pavlorková a Aneta Pavlíková, jsou na svojí pravidelné cyklohlídce. Jak vypadá ta běžná trasa?
2: Většinou začínáme po cyklostezce, objíždíme místní parky, městský hřbitov, potom se vydáváme na nejdelší vzdálenost, to je Olešná přehrada, kde jsou rekreační zóny, molo.
1: Kolik kilometrů tak najedete a jak velké je to ulehčení?
3: Tak je to okolo 10 kilometrů a ulehčení jako do kopců, nerovný terén, jízda v protivětru.
1: Oproti běžným kolům se policejní kola nijak neliší, snad jen brašnou s vysílačkou na řídítkách. Podle ředitele městské policie Frýdku Místku Tomáše Zapletala mají cyklohlídky hlavně preventivní význam.
4: Strážníci kola využívají i v rámci třeba takových těch míst, které jsou jakoby na dalekou dojezdnost, to znamená krajové části města Frýdku Místku, po případě v obcích, které jsou s městskou policií Frýdek Místek spjaty takzvanou veřejnoprávní smlouvou.
1: Každoročně pořádají policisté taky výchovné cyklové lety pro děti. Město pro městskou policii koupilo 4 elektrokola různých velikostí, aby byla vhodná jak pro drobnější policistky, tak pro vzrostlejší strážníky.
5: Plně to dostačuje té kapacitě, kterou má městská policie z hlediska toho, že musíme stavět operativní hlídky do vozidel, hlídkovou službu, okrskáře, operační střediska, prevenci a tak dále, tak vždycky ta cyklohlídka je maximálně jedna.
1: Říká náměstek primátora Lukáš Kmec z hnutí ANO. Za všechna 4 kola město zaplatilo 180 tisíc korun. Z Frýdku Místku František Kuča, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I po celé

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Z různých důvodů jsou na výchovu dětí sami.
2: Máte tady malého syna, jste samoživitelka?
3: Ano.
0: Jak se jim daří skloubit péči o děti s prací?
1: Jak zvládnou zaplatit veškeré výdaje?
4: Samozřejmě člověk musí myslet na to, že se nemůže pořídit úplně všechno, co by chtěl, nebo co by i potřeboval, nebo děti chtěli a potřebovali.
0: A je možné jim nějak pomoci?
5: Každý dárce, který nám přiveze, penál, školní baťoh, jsme za to vděční.
2: Psací stoly, běžné židle,
6: lampičky. Někdy se nám poštěstí, že dostaneme vlastně celý dětský pokoj.
2: Máte s blížícím se začátkem školního roku hodně čekatelů na počítač.
7: Ten největší nápor přichází tak jako v tom září.
0: Jeden rodič na všechno. Nový seriál Radiožurnálu o samoživitelkách a samoživitelích před startem nového školního roku.
1: Jeden rodič na všechno. Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
8: Máme 30 minut po 13:00. Vysíláme zprávy s Lenkou Pišťakovou.
9: Kandidáti do senátních voleb dnes dostanou číslo, kterým budou označené jejich hlasovací lístky. Vylosují je příslušné registrační úřady. Ve volbách do třetiny horní komory se letos utká 154 kandidátů. To je zhruba o 80 míň než před 6 lety. První kolo voleb bude spolu s komunálními volbami 9. a 10. října. Vladimír Posolda končí ve funkci šéfa úřadu pro zahraniční styky a informace. Jeho rezignaci v pondělí schválila vláda. Úřad vedl od roku 2022. Do funkce ho jmenoval tehdejší ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN. Posoldu v čele civilní rozvědky od října nahradí diplomat se zkušenostmi ze zpravodajských služeb Miroslav Toman. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Rusko a Ukrajina se v pondělí vyměnili po 10 zajatcích. Do vlasti se tak vrátili vojáci, které Ukrajina považovala za nezvěstné. V den oslav 35. výročí vyhlášení nezávislosti Ukrajiny to na síti X napsal prezident Volodymyr Zelenský. Podle agentury AFP je výměna zajatců jednou z posledních oblastí spolupráce mezi válčící Ukrajinou a Ruskem. A vedení chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj začalo legalizovat první dvě nepovolená tremská tábořiště. Jde o Bororo v Kokořínském dole a Mamuťák v Kosteleckých Borech, ve kterých mají být i ohniště. 40 dalších nelegálních nocovišť nechali správci chráněné krajinné oblasti loni zbourat.
0: Sport.
9: Srbské volejbalistky zůstávají v brněnské skupině mistrovství Evropy neporaženy. Češky byly zatím jediné, které zvládly Srbkám vzít aspoň jeden set. Ty pak po 3 z 5 zápasů vedou skupinu B a jsou na nejlepší cestě po 5. za sebou projít na evropském šampionátu do finále.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 u Brna a omezení na D5 za Prahou. Na dálnici D1 jděte opatrně kolem Brna ve směru do Prahy. Za nájezdem od bratislavské dálnice na kilometru 195 havarovala 2 nákladní auta. Už se to tam vyšetřuje. Místo je označené šipkou, projedete bez výraznějšího zdržení. Na dálnici D5 počítejte s omezením za Prahou ve směru do Plzně. Na 3. kilometru pracují silničáři. Zabírají levý pruh. I tam dejte nohu z plynu. A na D7 z Prahy do Chomutova zvyšte pozor za Panenským Týncem. Na 40. kilometru máme hlášené nepojízdné vozidlo. Má defekt na pneumatice a stojí v odstavném pruhu. Pozor na pohyb lidí okolo. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Noční teploty klesají na 16 až 12 stupňů při zmenšené oblačnosti a slabším větru ojediněl až k 9 stupňům. Přes den čekáme oblačno až zataženo, místy přehánky nebo déšť, později odpoledne a večer srážky hlavně od jeho západu četnější. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy může být až 27 a v místech se srážkami naopak kolem 18 stupňů Celsia. To byly zprávy. A slovo v nočním Radiožurnálu má Adam Carda.
10: Máme 3:30 po 2:30, pokračuje noční Radiožurnál a už jste to od nás slyšeli ve vysílání. Na Mělnicku se vyskytla sršeň asijská, invazní druh, který ohrožuje především včelstva, ale i další hmyz naší přírody. Zatím není jasné, jestli to byl samostatný jedinec nebo je někde hnízdo, ale pokud byste ho spatřili třeba na procházce nebo u vás na zahradě, máte hned dát vědět odborníkům. Jestli vás zajímá, jak vypadá a liší se od naší sršně obecné, tak se podívejte na iRozhlas.cz do rubriky rubriky Věda. Tam najdete i informaci, kam máte výskyt nahlásit. A dál už ode mě zazní činasky.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách. Na večer.

0: Před 20 lety se astronomové v Praze usnesli, že Pluto nepatří mezi planety. Poprvé v historii totiž určili, co to planeta vlastně je. Za chvíli si to připomeneme v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: najevo. Posloucháte noční radiožurnál a včera uplynulo přesně 20 let ode dne, kdy Pluto přestalo být planetou. 24. srpna 2006 o tom rozhodla Astronomická unie na setkání v Praze. Experti zároveň vytvořili novou kategorii trpasličí planety a kromě Pluta tam zařadili i další kosmické objekty.
1: Mezi planety sluneční soustavy ode dneška už nepatří Pluto.
2: Oznámili rozhlasové ozvěny dne 24. srpna 2006. Ten den to odhlasovalo valné shromáždění Mezinárodní astronomické unie. O tom, kolik je kolem Slunce planet, ale diskutovali už dlouho předtím, říká Petr Šajrich z Astronomického ústavu Akademie věd.
3: To byla doba, kdy se za Neptunem, kde se teda nachází i Pluto, začaly objevovat podobně velká tělesa a to zákonitě vedlo k otázce, jestli teda i těm nově objeveným tělesům budeme říkat planety a v tom případě bychom tady mohli mít třeba za chvilku 20 planet.
2: Spory astronomů o planety začaly ale ještě mnohem dřív. V 19. století začaly objevovat tělesa mezi Marsem a Jupiterem. Ceres, Pallas, Juno, Vesta a další. Vypadalo to, že planet je víc než 20. Jiní vědci ale říkali, že to nejde a menším tělesům začali říkat asteroidy nebo planetky. Potíž je, že až do roku 2006 nikdo nestanovil jasná kritéria, co planeta je a co není.
3: Planety se definovaly jenom výčtem. Byla to prostě básnička, kterou se děti učili. A bylo třeba říct, čemu se bude říkat planeta a čemu ne.
2: Na pražském setkání pak astronomové během několika dní narychlo vymýšleli, jak planety vymezit lépe pomocí fyziky. Českému rozhlasu se tehdy vyjádřil britský vědec Ivan Williams. Snižujeme počet planet místo toho, abychom ho navyšovali, komentoval Williams. Napjatou atmosféru tam sledoval a v našem vysílání popsal astronom Pavel Suchan.
4: To byl skutečně překvapivý vývoj v odborných, ale také poměrně ostrých, velmi napínavých debatách, kde byly fronty u mikrofonu a kde se k tomu vyjadřovali účastníci valného shromáždění.
2: Nakonec odborníci stanovili poměrně přísné podmínky pro planety, na které Pluto nedosáhne. Pokračuje Petr Šajrich.
3: Těleso, které obíhá kolem Slunce, musí být laicky řečeno kulaté, musí mít dostatečnou hmotnost, aby se do takového tvaru sformovalo a zároveň musí být dostatečně hmotné na to, aby vymetlo na podobných drahách kolem Slunce nějaká další menší tělesa. To je to, čemu dnes říkáme planeta.
2: Kromě toho vědci zavedli zvláštní kategorii trpasličích planet. Jsou dost hmotné na to, aby se zakulatily, ale o oběžnou dráhu se dělí se sousedy. Díky nové kategorii také Pluto a Ceres dostali speciální místo.
3: Rozhodně nejsou nezajímavá, že na těch jejich površích se děje řada věcí, které známe u běžných planet, například na Plutu. Ještě v nedávné minulosti zřejmě tekly řeky kapalného dusíku, doteď jsou tam ledovce z dusíku, které se neustále pohybují.
2: Do dneška někteří lidé s vyřazením Pluta z planet nesouhlasí, hlavně ve Spojených státech, odkud pocházel objevitel tělesa. Patřím do tábora, který chce Pluto zase planetou, prohlásil administrátor NASA Jared Isaacman v Senátu Spojených států. Američtí vědci by to ale podle Petra Šajricha většinou už neměnili.
3: Těmi nejhlasitějšími odpůrci byl především tým okolo sondy New Horizons, která už byla na cestě k Plutu. Sonda startovala k planetě a v průběhu jejího letu se z planety stala trpasličí planeta.
2: Potěšený byl naopak tým americké sondy Dawn, která místo planetky Ceres navštívila trpasličí planetu. Martin Srb, Radiožurnál.

0: Radiožurnál jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Lenka Pištěková, zazní zprávy.
1: Vláda schválila změny ve spoření na penzi. Mladí lidé by mohli mít lepší podmínky. Maďarsko začalo po měsíci a půl znovu vysílat veřejnoprávní rádio. Linda Nosková se posunula v tenisovém žebříčku na 6. místo. Muchová je 7. A dnešek bude oblačný až zatažený, místy s přehánkami a teploty většinou do 25 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Pravidla penzijního spoření by se od příštího roku mohla změnit. Počítá s tím návrh zákona, který schválila vláda. Mladí lidé by podle něj dosáhli na vyšší podporu. Zároveň by měly klesnout poplatky odváděné penzijním společnostem. Ty novelu kritizují. Varují, že můžou mít problémy s pokrytím svých nákladů. Návrh teď projedná sněmovna. Česká armáda začala v Polsku znova používat vrtulníky typu Venom a Viper. Ty byly mimo provoz po červencové nehodě v Náměšti nad Oslavou. Po pádu vrtulníku Venom na letecké základně zemřela jedna vojákyně a několik dalších lidí bylo zraněných. Okolnosti nehody dál vyšetřují vojenská policie a komise ministerstva obrany. Jejich dosavadní zjištění podle velitele vzdušných sil Petra Tománka umožnilo postupně obnovit provoz vrtulníků. Potřebné kontroly mají za sebou zatím ty v Polsku. Ostatní Venomy a Viper by mohli znovu vzlétnout v průběhu tohoto týdne. V Maďarsku začalo znovu naplno vysílat veřejnoprávní Kossuth Rádio. Běžný program na měsíc a půl zastavila reforma médií, kterou spustila nová vláda Pétera Maďara. Za éry Viktora Orbána čelila stanice kritice kvůli jednostrannému zpravodajství. Teď se Kossuth vrací s novým heslem Znovu pro všechny.
3: Nové vedení rádia hned v úvodu obnoveného vysílání označilo posledních 16 let za období stranické propagandy. Po měsíci a půl provizoria teď slibuje postupnou proměnu programu. Některé pořady zůstanou, jiné nahradí nové formáty nebo nové hlasy. Změny jsou součástí širší reformy maďarských veřejnoprávních médií. Maďarova vláda po nástupu k moci vyměnila jejich vedení a chce změnit i způsob, jakým zpravodajství funguje. Cílem je podle ní vrátit do vysílání názorovou pestrost a oddělit veřejnoprávní média od politického vlivu. Bára Vránová, Radiožurnál.
1: V Blatničce na Hodonínsku začal samosběr plodů rakytníku. Podle majitele sadu je zatím zájem velký a úroda letos navzdory suchu dobrá. Samosběr by měl pokračovat až do října. Lidé si vlastními nebo zapůjčenými nůžkami můžou ustříhnout celé větvičky s oranžovými bobulami, vysvětluje majitel sadu Martin Smetana.
4: Potom ty větvičky hodí do mrazáku. Keď zmrznou, tak se dají velmi rychle oklepat bobule a ty bobule potom zpracují, rozmixují, získají z toho šťavu a to je vlastně taký meditovar, z kterého se dá potom vytvárat všechno ostatné, či už šťavy, limonády, marmelády a další.
1: Sport. Tenistka Linda Nosková je ve světovém žebříčku na 6. příčce, což je její kariérní maximum. Na turnaji v Cincinnati přitom skončila už v 8. finále, kde prohrála s domácí Anny Simovovou. I tak se ale wimbledonská šampionka dostala v pořadí o 1 pozici před Karolínu Muchovou, která od finále na travnatém Grand Slamu kvůli operaci břicha nesoutěžila.
5: V žebříčku WTA se posunula také 20-letá Sara Bejlek. Té díky semifinálové účasti na turnaji v Cincinnati aktuálně patří 29. místo. Světovou jedničkou zůstává Běloruska Sabalenková. V první stovce nejlepších tenistek je podle nového vydání žebříčku aktuálně 10 českých reprezentantek. A ve čtyřhře si dál pozici jedničky drží Kateřina Siňaková. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení je na Pražském okruhu i u Běšin na Kletovsku. Na Pražském okruhu počítejte s nočním omezením mezi Jesenicí a Vestcem. V úseku se projíždí v každém směru jen jedním pruhem. Pracují tam silničáři, projíždíte kolem nich opatrně. Dálnice jsou bez nehod. Před chvílí se podařilo došetřit kolizi 2 kamionů v omezení na D1 u Brna. A ve směru do Prahy je tak na kilometru 195 běžný provoz a jede se plynule. A s novým omezením počítejte na silnici 27 z Klatov do Železné Rudy. U Běšin mají až do prosince opravovat železniční přejezd a provoz řídí kyvadlově semafor přes den i pracovníci stavby.